0: že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cíleli na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán i Tel Aviv k návratu k jednáním. Dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, aby ofenzivu neopětoval. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
1: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
0: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
2: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žesťových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
3: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
0: Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve 3. zápase na své palubovce porazili favorita 79-78 a snížili stav série na 1-2. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnár považoval vítězství za zasloužené.
4: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmět na 2. poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě někteří ty míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jak jsme to zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale myslím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
0: Finálová série Národní basketbalové ligy pokračuje 4. zápasem dnes od 18 hodin v Pardubicích.
5: Nebezpečné překážky na D11 u Prahy a dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnicích jsou hlášeny překážky na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové 4. kilometru zvěř na vozovce, podobně na D55 z Bzence do Uherského Hradiště za sjezdem na Nedakonice. Opět sražená zvěř, 54. kilometr, dejte pozor, v levém jízdním pruhu. Další překážka je pak hlášená na dálnici D46 u Prostějova směr Olomouc, 22. kilometr bez podrobností. Má to být předmět. U Brna na silnici z Ostrovačic do Žebětína havarovalo osobní auto. Nehoda je na úrovni Masarykova okruhu, auto bylo převrácené, čekejte, minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je to jen pár not, ale chce to pořádnou odvahu a energii. Slavný tenisový turnaj Roland Garros má svou vlastní hymnu, kdy ji diváci zpívají. V Litvě oficiálně začalo léto, a to festivalem růžové polévky. Podává se studená a lidé ji milují tak, že se za ní někteří dokonce převlékají. Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodi desítky ledových hor. V závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
6: Reportáže zahraničních zpravodajů.
7: Ve Francii tento víkend končí druhý grandslamový turnaj tenisové sezóny, slavný Roland Garros. Neodmyslitelně k němu patří Antuka, klobouky Panamáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha zjišťoval přímo u kurtu, jak se tahle hymna zpívá.
8: Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros. Gauthier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
9: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
8: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Filipa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit po-po-po-po-ro-ro-ro a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí ole. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
10: Dopadlo to tak, že potom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
8: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď ji bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
11: Je to otázka charisma a pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali po-po-po-po-po a lidi zareagovali. Olé! Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
8: Po tomhle příběhu je otázkou, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Susan Lenglenové.
12: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
8: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Na poloostrově Dars na severu Německa stojí nenápadný kostelík. Říká se mu námořnický, protože dřív místo majáku ukazovalo lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu, postavenému za švédské nadvlády, je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí nedávno doprovázelo také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. A náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín

0: Hat noch nicht so viel Spaß gemacht, aber es ging einigermaßen.
1: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselitz, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan. To bylo ještě dlouho předtím, než ho po dvou semestrech vyloučili z akademie ve východním Berlíně a on odešel studovat na západ.
2: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
3: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prerově.
2: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
1: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz, nazvaný Můj otec vidí anděla, je v něm teď vystavený na 3 dny. Pestrobarevné plátno, rozměrné tak, že by v rámu ani neprošlo vraty kostela, visí u oltáře, na místě vyhrazeném o vánocích stromečku. Anděl i otec jsou na něm po Baselicově zvyku hlavou dolů, jak upozorňuje další členka spolku Hildegarda Höchfeld-Kalterová.
4: Ich fand's immer befremdlich, dass er irgendwann angefangen hat, die Bilder auf den Kopf zu stellen.
5: Vždycky mě to zaráželo, ale pak jsem si uvědomila, že když se jdu třeba projít tady na pláž, tak tam jsou přece taky lidé různě poskládaní. Není to tak, že bychom vždycky stáli přímo naproti sobě.
4: Ist eigentlich der Mensch steht ja nicht immer so gegenüber, wie wir uns jetzt gegenüberstehen.
1: Idea spolku byla půjčit si ke 30. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
2: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
3: Baselitz nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
2: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, Sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
1: Na obraz Georga Baselice Můj otec vidí anděla se nakonec během 3 dnů přišli podívat do námořnického kostela v Prérově 1000 lidí. Většina z nich chodila přes den, kdy občas přestávalo být u kostela k hnutí, ale další přišli třeba v noci, aby si prohlídku kostela i obrazu užili v klidnější atmosféře, anebo za rozbřesku. Tehdy jim k tomu dobrovolníci ze spolku na podporu kostela připravili i snídani.
6: Autora předchozí reportáže našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína ještě vítám ve vysílání. Tomáš, já ti přeji hezký den.
7: Dobrý den.
6: Jak náročné vlastně bylo dostat obraz Georga Baselice do venkovského kostela?
7: No, náročné to bylo a je to vlastně jeden ze způsobů, jak se celý ten příběh o Baselicově obrazu ve venkovském kostele dá vyprávět, čili takový příběh o tom, jak se plátno v hodnotě několika milionů eur dostane do toho venkovského kostela. Susan Knolová, to je ta předsedkyně spolku na podporu kostela, která v reportáži vystupuje, mi řekla, že spolupracovníci Georga Baselice, když je kontaktovala s tím, že by ráda ke 30. výročí kostela vystavila Baselicovo plátno v kostele, tak když jim to řekla, tak na to reagovali s takovým pousmáním. No a pak se samozřejmě ukázalo, co všechno je potřeba splnit, aby se něco takového mohlo stát, že se musí samozřejmě zaplatit pojištění, pak, že je náročný transport takového uměleckého díla, taky, že se mu musí zařídit bezpečnostní služba 24 hodin denně, která není jenom nějaká bezpečnostní služba, ale je to služba specializovaná na ostrahu uměleckých děl. Takže byly kolem toho i nějaké pochybnosti na straně toho spolku na podporu kostela. Podařilo se to, jak jsme slyšeli, ale myslím si, že z velké části i díky tomu, že spousta zainteresovaných aktérů spolku vyšla vstříc a třeba snížila ceny anebo možná nějakým způsobem upravila ty podmínky.
6: Za tím vším stojí, jak už jsi zmínil, ten dobrovolnický spolek. Co to je za skupinu?
7: Susan Knolová se do jeho čela dostala před několika lety na žádost pastora, který v tom kostele slouží mše, a vlastně se jí od té doby podařilo ten spolek docela rozhojnit a vybudovat. Roční příspěvky sice zůstaly stejné, to je asi 25 eur, ale enormně vzrostl počet členů na dnešních asi 500, takže ten spolek je v tuto chvíli docela velký, vlastně se a daří se mu, takže mohl v minulých letech například zrestaurovat náhrobní kameny námořníků, které jsou v takovém háječku kolem toho kostela, jsou to velmi pěkné náhrobní kameny, na kterých jsou vytesané třeba i lodi, nejdřív jak vyplouvají na moře a potom jak naopak troskotají, což je taková alegorie života a smrti.
6: Georg Baselitz byl významný malíř a sochař. Zemřel letos v dubnu ve věku 88 let. Můžeš nám ho trochu přiblížit?
7: Pocházel z východního Německa a vlastně Baselitz je jeho pseudonym a připomíná to obec Deutsch Baselitz nedaleko Drážďan, kde se narodil. A on tedy potom začal studovat umění ve východním Německu, ale jak v té reportáži zaznělo, tak byl asi po 2 semestrech vyhozen pro politickou nezralost a odešel na západ, tedy ještě legálně, to bylo ještě předtím, než vlastně byla postavená berlínská zeď. Ale i na tom západě rebeloval, bořil kánony, to byla 60. léta, říká se, že tehdy v Německu vlastně ještě po 2. světové válce to byl takový první závan vzmachu prosperity, co se týče výtvarného umění, tak tam začala dominovat abstrakce. No a Baselitz ten do toho přišel s takovými pokřivenými figurami neoexpresionistickými, které navazovaly na tradice takového německého malířství v 20. 30. letech, které nacisti vůbec rádi neměli. Takže on pořád tak jako popichoval, provokoval, později tím, že začal tedy ty svoje motivy, obrazy stavět vzhůru nohama, což byla taková jeho značka a nějakým způsobem to zapůsobilo, dobilo mu to vyhlas, určitě byl oceňovaný i pro svoji všestrannost, protože kromě toho, že maloval, tak byl třeba i zručný sochař. Měl výstavu v Praze, posledního velká výstava v Praze, myslím, že byla v roce 2009 v Rudolfínu.
6: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
7: Děkuji, hezký den.
8: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Chlodník nebo šaltibarščí. Jde o jednu a tu samou růžovou polévku, připravenou z kefíru a červené řepy. Za poklad své národní kuchyně ji ale považují, jak už názvy napovídají, jak Poláci, tak Litevci. To druzí zmínění dokonce pořádají každý rok festival. Pro mnohé je taky vstupem do léta. A naše zpravodajka Kateřina Havlíková nás teď zve do Vilniusu na ochutnávku této růžové polévky.
9: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
10: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
11: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě ji jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
10: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
11: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
10: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. Právě s pečenou bramborou ji podávají i ve stáncích tady, na nábřeží řeky Neris. Kolik jí tu za festivalový víkend sní, nikdo nedokáže říct. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Možná by to vyhrála Andrewova žena, která prý v létě pije šaltibaršť místo vody. Drobná blondýnka se ale do soutěže letos nepřihlásila. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. nebo blištivá meda.
12: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
10: Meda žije ve Spojených státech 10 let. Vystudovala tam, dnes pracuje jako softwarová inženýrka. A tvorba kostýmů je její koníček.
12: Hned jak jsem dostala ten nápad, koupila jsem letenky, abych neměla výmluvy, proč to nejde. Párkrát v životě jsem se pobrindala šalty barščem, tak jsem si říkala, jaké by to bylo dát si rovnou sprchu růžové polévky. A tada, tady jsem.
10: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace, tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku. A usmívá se u toho.
12: Je to tak strašně dobré a pro mě je ta polévka navíc spojená s domovem, zvláště jak žiju v zahraničí. Připomíná mi rodiče, bratra, celou mou rodinu. Takže i když je ta polévka studená, mě hřeje u srdce.
10: Jenže kromě šaltibaršču existuje také chodník. Ano, je to ta samá polévka, jenom ji za svou považují Poláci.
12: Tohle nebudu komentovat, mám na to velmi silný názor, ale nechci nikoho urazit.
10: Směje se Meda. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Někdo tričko, někdo klobouk a někdo si obarvil aspoň vousy. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Schweizerhaus patří mezi nejslavnější podniky rakouské metropole. Generace Vídeňanů tam chodí na pivo, pečené koleno nebo jen tak posedí pod kaštany. Málo kdo ale ví, že jeho historie je úzce spojená s Českem. Rodina Kolariků, která podnik provozuje už několik generací, je původem z jižních Čech. A jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, právě odtud pochází i pivo, které se ve Schweizerhausu čepuje už celé století.
13: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
14: Já jsem Lidie Kolaříková. V němčině, jako ve Vídni, Lidia Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
13: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
14: A každý pil dost piv a platil to na chodbě toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, pánovi, aby kolik pili. A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
13: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
14: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věný a tomu budějovickému pivu.
13: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
15: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
13: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
15: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si budvar bez Schweizerhausu.
13: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
14: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat. českých rukách.
13: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Křišťálově čisté moře, na kterém se za půlnočního slunce pohupují veliké ledovcové hory i menší kry. Takovýto dramatický výjev můžete v těchto dnech a nocích sledovat ve fjordu u grónského města Ilulissat. Tamní Jakobsonův ledovec patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. A pro návštěvníky je to jedno z nejikoničtějších míst v celém Grónsku. Na místě, asi 250 kilometrů severně od polárního kruhu, natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
16: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsenova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříšť, která štvíchá o spodek lodi.
11: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
16: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
11: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
16: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
11: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
16: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
11: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
16: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
11: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
16: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
8: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: A Rumunský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinjan to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od odbydlených oblastí. Evropská komise ale podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. A nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Česká reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála s Métami ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství 31-29 proti Děru byla náhradnicí švédské jedničce Johanně Bunsenové. Když se dostala do branky, předvedla proti osmi střelám dva úspěšné zákroky.
18: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. 134. kilometr vpravo na krajnici, u auta je silničářské značení. Na plzeňskou silnici 180 mezi Nýřany a Zbůchem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslové zóny před dálnicí do Rozvadova. Překáží, zasahuje do jízdního pruhu. U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem šetří nehodu nebo odklízí následky u Masarykova okruhu. Pozorně, bylo tam převrácené osobní auto. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Barrandov před chvílí zrušili noční uzavírku. Na 16. kilometru jsou opět průjezdné všechny pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Proč Babišova vláda likviduje fungující systémy? Prvoinstanční rozsudek nad Okamurovou SPD či hlasování v americkém kongresu? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
8: Názory a argumenty.
19: Ve státní správě v době fungování vlády Andreje Babiše vidíme dva protichůdné pohyby. Na jedné straně jsou vyhazováni vzdělaní experti a likvidují se fungující systémy. Na straně druhé jsou najímáni lidé bez erudice a vytváří se podivné nové paralelní struktury. Na fungování státu v různých oblastech to těžko může mít jiný než destruktivní vliv, říká zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. A ptá se, proč se to tedy děje?
20: Nejprve několik ukázek tohoto trendu. Odstraňování odborníků a najímání kádrů smírně řečeno problematickou expertízou je nejlépe vidět na Ministerstvu životního prostředí. Úřad, fakticky vedený zmocněncem pro Green Deal, lépe řečeno pro likvidaci Green Dealu Filipem Turkem, mohutně škrtá. Dokonce tak, že podle expertů může být ohroženo fungování výstražných služeb na Českém hydrometeorologickém ústavu. Jehož ředitel kvůli tomu hrozí rezignací. To Turkovi a spol ale nebrání přijímat na úřad nové lidi. Jejichž jedinou kvalifikací je afinita právě k Filipu Turkovi a motoristickému vidění světa. Dokonalým příkladem je čerstvý maturant Adam Šejna, který se považuje za českého Andrewa Kirka a usilovně na sociálních sítích hejtuje vše, co vypadá jako liberální nebo dokonce zelené. Sekunduje mu František Kubásek, který se živil jako řidič a nyní má pracovat na ministerstvu v oddělení rozpočtu. Kvalifikoval se patrně jako provozovatel alternativního webu Incorrect, který nikoli překvapivě tlačí ultrakonzervativní agendu a tvrdí, že klasická média šíří dezinformace. Prostě dokonalé motokádry. Likvidace fungujících systémů je zase vidět na dění na úřadu vlády. Jeho vedoucí Tinde Barta bez jakéhokoliv projednání s experty rozprášil agendy od drogové po lidskoprávní. Vyhodila špičkového protidrogového experta Pavla Béma, vše chce popřesouvat na jednotlivá ministerstva. Je tak přímo ohrožen mimo jiné fungující model protidrogové prevence, který Česku závidí polovina Evropy. Na samotném úřadu vlády se kvůli tomu vůbec poprvé stávkuje. Příznačné je, že vyhazovy se netýkají nově přijatých lidí, například jisté Natálie Vachatové, která má působit jako poradkyně pro svobodu slova. Jakoby v Česku nějaký problém se svobodou slova byl. A také má rozkrývat největšího nepřítele všech konspirátorů, mýtický Deep State. Proč se toto všechno děje? Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je ideologický boj. Partaje jako motoristé jsou přesvědčeny, že média, univerzity a státní správu postupně ovládlo levicově liberální myšlení. Tvrdí, že levice podnikla velký pochod institucemi, což je termín, který se v jiném kontextu objevil v 70. letech minulého století. A teď tedy zahajují protiofenzívu v podobě vlastního dlouhého pochodu. K věci patří, že v případě motoristů je to spíše karikatura. Velký motoristický pochod nemá podobu instalace nějakých konzervativních myslitelů či expertů v zájmu změny diskurzu. Jde v něm o to dosadit na různá místa různé drobné trolíky, kteří sice nedokáží nic vymyslet, ale za to jsou velmi efektivní v hejtování a rozbíjení prakticky čehokoliv. Části voličů, kteří si libují v destrukci a stačí jim, že to, co nemají rádi, je ničeno bez jakékoliv vyhlídky na pozitivní alternativu, to nejen stačí, ale naprosto vyhovuje. Motoristé sice jen trolí, ale dobře vědí, že se jim to vyplatí. Druhý důvod, proč je ve státní správě ničeno to, co dobře funguje, lze nazvat hrou na efektivitu. Týká se hlavně hnutí ANO. Populisté vědí, že musí alespoň občas lidem nabídnout nějaký měřitelný výsledek. A tady se před nimi otevřela úžasná příležitost. Když Andrej Babiš řekne, podívejte se, jak mám štíhlý úřad vlády, to za Fialy tady bylo dvakrát tolik zbytečných úředníků, to jsem ale pašák. Tak mu lidé, kteří se samozřejmě nemohou orientovat v komplexnosti agend a posoudit, kdy je nutný mezirezortní přístup, uznali zatleskají. Je to vlastně pro našeho vrchního populistu čisté plus, protože následky třeba ve formě exploze závislostí a s tím spojených nemocí se projeví až za čas. A s jeho kroky si je už spojí málo kdo. My ale můžeme říci, že kombinace ideologického trollingu a hry na efektivitu je hrozivá. Služby, které má stát poskytovat občanům, kteří si ho platí z daní, mohou být vážně ohroženy. A momentálního politického profitu je dosahováno na úkor budoucnosti. Je konec konců otázkou, zda právě to poslední není modus vivendi nebo dokonce samotný princip fungování této vlády. Ale to už je asi na jiný komentář.
19: Uzavřel šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Nenávist k jiným začíná odmítáním solidarity, varuje publicista Jan Vávra. Více už v jeho komentáři.
0: Nedávný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který uznal Okamurovo hnutí SPD vinné z podněcování k nenávisti, vyvolal protichůdné reakce, a to nejen mezi politiky. Šlo o dva předvolební plakáty z roku 2024, kde na jednom je umělou inteligencí vytvořená fotografie černošského muže se zakrváceným nožem v ruce a text, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti, což bylo ohodnoceno 3milionovou pokutou. Kvůli stejnému plakátu byl obžalován i Tomio Okamura, ale poslanci ho k trestnímu stíhání odmítli vydat. Jde bezesporu o přelomový rozsudek. Přímou trestní odpovědnost právnických osob zavedli zákonodárci až v roce 2012. A toto je poprvé, kdy byla nějaká politická strana odsouzena za způsob, jakým vedla volební kampaň. Navíc SPD je součástí vládní koalice a její předseda je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Zatímco liberálnější část komentátorů rozsudek spíše uvítala, pravicoví novináři vstyčili na obranu svobody projevu varovný prst. Plakáty prý byly nevkusné a odpudivé, ale žádné měřítko nenávisti a strachu neexistuje. Navíc plakáty nepřinesly SPD žádné mimořádné volební výsledky. Jeden komentátor poukazoval i na to, že útoky migrantů noži jsou třeba v Německu docela časté. Tak o co jde? Varující je bohužel už sama skutečnost, že k takovému soudnímu řízení vůbec muselo dojít. Kdyby ve společnosti panovala všeobecně sdílená představa, že něco takového se nedělá, že to není takzvaně salonfähig, tedy odpovídající slušným mravům, tak by se nikdo, ani Tomio Okamura, s takovým plakátem na veřejnosti nevytahoval. Bohužel, nenávist a vyvolávání rasistických předsudků se staly pro politiky běžnou praxí, jak oslovovat určité skupiny obyvatelstva. A demokratický systém si musí umět, pokud nechce na určité hodnoty demokracie úplně rezignovat, poradit s politiky a stranami, kteří to s demokracií nemyslí dobře a kteří devastují demokratické hodnoty. Takový rozsudek v současné době ještě nepravomocný byl tedy více než potřeba. Rasistické předsudky se rozmáhají a pozbuzuje je i odpor k evropské migrační politice, který sdílejí téměř všechny strany naší politické scény, takže jeho nehumánnost už ani nevnímáme. Politici se hrdě bijí v prsa, jak zásadně odmítají solidaritu se státy, které jsou migrací nejvíce postiženy. To před pár dny bez jakýchkoliv rozpaků potvrdil pojednání o Evropském migračním paktu v Lucemburku ministr vnitra Metnar, když prohlásil, my jsme hned na prvním jednání vlády odmítli princip solidarity. Metnar se hájí tím, že pro nás je řešením důsledná ochrana vnějších hranic. Bohužel nedodává, co mají přímořské státy dělat, když k ním připlouvají migranti na člunech? Mají je házet zpátky do moře? Na tuto otázku žádný z českých politiků, kteří horovali pro neprostupnost hranic, ještě neodpověděl. Vkus společnosti a její dobré mravy ale žádné zákony nezaručí. K tomu musí lidé dospět sami. Naše společnost se sice hrdě hlásí k demokratickým ideálům první republiky a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, ale vůbec si neuvědomuje, že právě Masaryk byl přesvědčen, že humanita je český program, který od husitství pokračuje přes reformaci a národní obrození až do současnosti. Program humanitní všemu našemu snažení národnímu dává smysl, napsal náš první prezident. Ačkoliv stále hovoříme o našich demokratických tradicích, v běžném životě vytváříme tradice zcela protichůdné původním ideálům našeho samostatného státu.
19: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Když čteme, co se děje v americkém kongresu, zní to občas jako větší drama, než jaké tam skutečně probíhá. Například sněmovna odhlasovala ukončení války s Íránem nebo další podporu pro Ukrajinu. Obojí jsou příklady z uplynulého týdne. Nejde o to, že by se nestaly, obě hlasování proběhla. Jen je důležité chápat jejich význam a netvářit se, že je pravděpodobné, že by dané zákony měly plný efekt, vysvětluje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
5: V hantýrce amerického kapitolu se podobným návrhům zákonů říká messaging bill, tedy volně přeloženo zákon, který má hlavně vyslat zprávu. Zpravidla se jedná o návrh, který se z různých důvodů nemůže stát platným a prezidentem podepsaným zákonem. Sněmovna schválí návrh, který nemá šanci projít senátem. Senát schválí jiný zákon, se kterým nesouhlasí zase dolní komora. Nebo který bude jistě vetovat prezident. S trochou nadsázky, a není třeba mnoho, jdou kongresu taková performativní hlasování daleko lépe než skutečné schvalování zákonů. A proč se tak děje? Odpověď je jednoduchá. Jakkoliv by si Američané přáli, aby hlavní prací jejich politiků byla správa země, čím dál větší část jejich agendy tvoří především úsilí nechat se znovu zvolit v dalších volbách. K tomu se hodí spousta letáků, digitálních reklam a televizních spotů. Jako úřadujícímu kongresmenovi se vám do takového spotu nemůže hodit nic více než plamený projev ze sněmovny o vašem srdcovém tématu. Obzvláště takovém, o němž víte, že zarezenuje ve vašem jedinečném volebním okrsku. No a vůbec nejlépe se takové plamené projevy točí, když toho je ve hře ve skutečnosti velmi málo. Stojíte ve sněmovně a kolem vás je jen hrstka znuděných kolegů, kteří moc dobře chápou, co děláte. Využíváte legislativní proces pro vlastní politickou propagaci skrze návrh zákona, o kterém všichni ví, že nakonec neprojde. To všechno chápou především proto, že vás v této činnosti u řečnického pultu sami brzo vystřídají. A přesně touto optikou je nutné číst aktuální hlasování sněmovny o podpoře pro Ukrajinu a válce s Íránem. V obou případech jde o vzkaz voličům. Nikoliv o konečný zákonný výsledek. Obě rezoluce jsou z různých důvodů odsouzeny k záhubě, ať už kvůli nevoli Senátu Donalda Trumpa nebo kvůli určitým právně procesním kličkám. Cynismus stranou, celé tohle samovolně vzniklé divadýlko není nutně špatně. Nejzajímavější věci se ve Washingtonu často dějí ve chvíli, kdy se podobné rádoby signalizační legislativy vymknou kontrole stranického vedení kongresu. Je ale nutné chápat, kdy se děje něco výjimečného a kdy naopak vše jede v pevně vymezených performativních kolejích. A v případě války v Íránu i té na Ukrajině v tuto chvíli kongresmeni hlavně mluví ke svým voličům s výhledem na divoké listopadové volby. Dopřejte politikům jejich plamené projevy a statusy na sociálních sítích, ale hodinky si podle nich neřiďte.
19: Říká Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
8: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V první polovině října nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu a na politické scéně vznikají nová spojenectví. O jednom z nich v Praze a také o novém směřování jedné z nejtradičnějších stran hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Před 4 lety šla tehdy Jurečkova KDU ČSL do magistrátních voleb v Praze, co by součást koalice Spolu, a tedy s kandidátem ODS na primátora Bohuslavem Svobodou. Ani letos nemá strana, již čerstvý předseda Jan Grolich říká noví lidovci pražského lídra. Ale vůči občanským demokratům se víceméně vyhraňuje, když je podezřívá z předem dojednaného spojenectví s hnutím ANO, kterému se snaží zabránit pro leckoho možná překvapivou dohodou s hnutím Praha sobě. Jejíž vůdčí postava Jan Čižinský, už 12 roků starosta Prahy 7, byl druhdy totiž poslancem za KDU a rozchod neproběhl zrovna z úsměvy. Ale nezapomínejme, že lidovci už také seděli ve vládě s TOP 09 de facto svým odštěpkem a že tedy čas dovede lecos uhladit. V úsilí o magistrátní křesla budou ve spolku s Grolichem a Čižinským ještě také zelení, kteří by v Praze jednak mohli získat část voličských sympatí kvůli ostře protizelenému tažení motoristů. A pak je také povzbudilo, že se po letech ocitli v dolní parlamentní komoře, kde mají 2 křesla díky předvolební smlouvě s Piráty, kteří by se samozřejmě zase měli stejně jako starostové stát součástí hráze proti ovládnutí magistrátu ANO s občanskými demokraty, což se ostatně stalo málem realitou už minule. Pokud jde o lídra nového pražského spojenectví, tím se stal Adam Scheinherr, předseda Prahy sobě, disponující dnes v 65 členem magistrátním zastupitelstvu 11 mandáty a bývalý náměstek primátora pro dopravu, což je pozbudící vášně všeho druhu. Ale má dobrou pozici u mladších Pražanů, čemuž odpovídá i jeho lehkovážný volební slogan v angličtině parafráze ústřední věty hitu zpěvačky Rihany, akorát je místo slova diamant politikovo příjmení. Shine bright like a shine hair, čili zař jasně jako shine hair. Jestli to zabere, ovšem ve hvězdách, nejen jasně zářících. Pro dvojnásobného jihomoravského hejtmana Grolicha, který je ku příkladu v Brně vnímán s poměrně velkými nadějemi tamními a časem i celostátními, sám také mluví o své premiérské ambici, je ovšem také důležité otestovat nové lidovce i ve volbách senátních, do kterých totiž sám míří, aby byl mimo jiné pracovně častěji v metropoli, kde se přece peče ta nejvyšší politika. A mimochodem do senátu chce také Čižinský, na magistrátní kandidáci až číslem 3. Ale zpět k lidovcům. Grolicha by určitě potěšilo navýšení počtu stranických křesel. A to není nereálné, protože jich má v senátu KDU v téhle chvíli 12 a obhajuje pouze 3. A také právě v těchto volbách půjde o čelní střet s ANO, které minule posílilo a Andrej Babiš doufá, že jednou horní komoru dobude a tam mu přestane házet klacky pod nohy. Což ale Jan Grolich, štika v opozičním rybníku, naopak hodlá činit na veškerých úrovních a podstatně větší měrou než KDU ČSL doposud.
19: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda. Tento týden zemřela Marjane Satrapiová, pařížská kreslířka, spisovatelka a režisérka narozená v Iránu, autorka mezi jiným slavného komiksu Persepolis. V Satrapiové odešla jedna z viditelných tváří íránské diaspory ve světě. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Jméno Marjane Satrapiové znali lidé z několika různých, někdy ne zcela propojených světů, například na jedné straně zájemci o íránskou kulturu a na druhé milovníci grafických románů, zejména těch seriózních. Právě její komiks Persepolis z ní udělal hvězdu právě v těchto specifických prostředích. Byl to napůl autobiografický příběh dívky, která se z porevolučního Iránu dostala až do Evropy. V případě Satrapiové to bylo na dvakrát. Jednou se do rodné země vrátila, než se definitivně usadila v Paříži. Kniha Persepolis a následný kreslený film nebyly zdaleka to jediné, co za sebou zanechala, ale možná to nejdůležitější a určitě nejslavnější. Pokusila se totiž propojit oba své světy, východní a západní, a ukázat, že věci nemusí být tak jednoduché a ani Evropa není v jejím podání ráj, který na sobě nemusí pracovat. Pro Irán a Iránce udělala i to, že je představila západu jako něco jiného, než mohli vidět v televizi. Že miliony Iránců a Iránek nenacházejí potěšení v tom chodit v černých hábitech provolávat smrt Americe. Později s úsměvem dodávala, že nejenže s přáteli v Iránu věděli, co je punk rock, ale že dodatečně zjistila, že to v Teheránu věděli dříve než někteří její američtí vrstevníci. Tak jako hájila složitý obraz Iránu na západě, s překvapením zjistila, že v Americe George Busha mladšího hájí Francii a pak po návratu zas obhajuje Ameriku v očích Francouzů. Považovala se za humanistku, za někoho, kdo ukazuje lidskou tvář lidí a zemí, které poznala. Nešetřila ani Francouze, u nichž našla nový domov. Já sama žiji v hezké čtvrti, mám vzdělání a prostředky a tak jsem pro většinovou společnost přijatelná, říkala. Ale pokud jste Arab žijící na předměstí, slyšíte politiky a policisty mluvit o přistěhovalcích jako o špíně. Francouzi by se tedy neměli ptát, proč se Arabové ve Francii nepovažují za Francouze, ale proč je sami za Francouze nepřijali. Marjane Satrapiová byla jednou z nejznámějších představitelek velmi rozsáhlé, možná několika milionové íránské diaspory. Část těchto zahraničních Iránců představují lidé, kteří například pracují v ropných monarchiích Perského zálivu, v Emirátech nebo Kuvajtu. Podstatnou část ale tvoří ti, kdo odešli z Iránu z politických a osobních důvodů, zejména po islámské revoluci roku 1979. Jsou to obvykle vzdělaní a tvůrčí lidé, kteří se v nových zemích dobře uplatnili a patří asi k nejúspěšnějším diasporám v historii. Vedle Turecka žijí většinou na západě, v USA, Kanadě a západní Evropě. Mnozí z nich čekají na pád režimu. V lednu při masových demonstracích jsme více než dříve slýchali o synu posledního šáha, také exulanta, který se snažil stát vůdčí postavou v případě pádu Islámské republiky. Jenže ke zhroucení režimu nedošlo ani po následném americko-izraelském útoku. Satrapiová se k iránské politice vyjadřovala zejména v minulých letech. Mluvila o tom, že režim sice určitou podporu ve společnosti má, ale jasná většina mladých lidí podle ní touží po změně a po demokracii. Marjan Satrapiová se už do Iránu nevrátí, demokratického ani teokratického. Exiloví Iránci zatím doufají a všichni ostatní se mohou udělat obrázek o Iráncích, těch doma i v diaspoře, prostřednictvím knih, filmů a rozhovorů, které po sobě zesnulá autorka zanechala.
19: Marjan Satrapiovou připomněl kolega Jan Fingrant. Jak jednat s lidmi, kterým nedůvěřujete? O tom uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvíštěla.
2: Stejně jako v Řecku, když asi 500 let před naším letopočtem začal řádit mor a zemřel Perikles, zhroutila se jeho vláda a s ní i jeho kulturní program. Jeho stoupenci byli stíháni a v Atenách nastala skleslost. Zdá se, že nyní naše civilizace zažívá něco podobného. Pandemie covidu prohloubila institucionální nihilismus, lidé ztratili důvěru v politiky, kteří nedokázali občany před pandemií řádně ochránit. Nedůvěra ve stát a porušení staré společenské smlouvy se střední třídou, která jim slibovala, že budou-li pilně studovat a řádně pracovat, budou se mít stále lépe, přestala platit. Střední třídu pohltily silné korporace, což vedlo na západě k její likvidaci a ve střední Evropě se nestačila ustavit. Vládu převzali oligarchové, milionáři s politickým vlivem, kteří se stávají majiteli dat. A to se stalo za situace, kdy nám Čína předvedla, že úspěšný stát nepotřebuje demokracii a proto se noví mocipáni snaží vládnout autokraticky. Staré pořádky se hroutí stejně jako Periklova vláda. A podobně jako před 2500 lety jsou dnes kritizováni či ostrakizováni příznivci liberální demokracie. Moc, jak říkal nedávno v Praze Timothy Snyder, se soustřeďuje u lidí, které nezajímá budoucnost a naopak nás nutí přemýšlet o minulosti, která je falešná, už proto, že se nikdy nemůže vrátit. Nebezpečná otázka zní, jak máme s těmito lidmi jednat, když argumenty ztratily svou váhu a nad nimi vítězí emoce, gesta a rychlost. Na tuto otázku se snaží odpovědět kanadský sociolog Adam Kahan v knize Vyjednávání s nepřáteli, jak spolupracovat s lidmi, s nimiž nezdílíte názor, které nemáte rádi anebo kterým nedůvěřujete. Kahan tvrdí, pokud spolupracujeme s lidmi, s nimiž se neshodneme, které nemáme rádi nebo kterým nedůvěřujeme, potřebujeme zkoušet jiné cesty. Musíme si vědomně připouštět konflikt a nejistotu, abychom společně vytvořili nová řešení. Kdo vytýčí červenou čáru, rozhoduje předem, s kým bude pracovat a to znemožňuje mnoho možností. Debata, která pracuje s harmonií a konsenzem, nevede vždy k cíli. Je třeba sázet na rozšířenou spolupráci. Ta integruje neshody, rozdíly a experimenty. My můžeme jen dodat, chce to odvahu, čas a důvěru v sebe. Opustit monolog a věřit v dialog, z něhož obě strany vždy vyjdou jako jiní lidé.
19: Zamyšlením Karla Hvížděly končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
8: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: 3 hodiny.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, úřady varují před tsunami. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos a snižovat se začne až v roce 2027. Tenista Zverev ovládl Roland Garros a vybojoval první grandslamovou trofej v kariéře. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů. Tamní a indonéské úřady vydali výstrahu před tsunami. Filipínská seismologická agentura vyzvala obyvatele některých pobřežních oblastí, aby se okamžitě evakuovali do vyšších ploch. Vědci očekávají vlny o 1 metr vyšší než je běžné, které by mohly trvat i několik hodin. Z místa zatím nehlásí žádné oběti, podle policie mají ale některé budovy praskliny. Ostrov Mindanao patří k největším filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu, setkávají se tam tektonické desky, kvůli čemu jsou zemětřesení v oblasti poměrně častá. Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
21: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
22: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
21: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
23: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
21: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
17: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
24: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá, a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
17: Tenista Alexander Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Coboliho a stal se prvním Němcem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Naposledy se z takového úspěchu radoval na Australian Open Boris Becker. Zverev měl dlouho nálepku výborného tenisty, kterému chyběl velký titul. K tomu Zverev řekl.
25: Kdybyste mě teď nazval nejhorším tenistou, který kdy získal Grand Slam, bude mi to úplně jedno. Pro Německo je to velká věc. Poprvé na Roland Garros vyhrál Němec. Mezi ženami tady dominovala Steffi Grafová, ale mezi muži jsem první. Přiznám se, že teď už jsem trochu opilý, tak se možná budu trochu opakovat, ale jsem strašně šťastný, že tady vedle sebe mám tuhle trofej.
17: Kateřina Siniaková triumfovala ve 4 hře s Američankou Townsendovou. Ve finále na pařížské Antuce porazili srbsko-kazašskou dvojici Kroničová Danilinová 6-2 a 7-5.
18: Nehody na silnici 57 na Bruntálsku a v Semilech. Dálnice teď bez kolon na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic. Havarovalo osobní auto, nehoda je za obcí Krásné Loučky. Na místo vyjela policie, hradí průjezd s opatrností. Na plzeňskou silnici 180 mezi Nířany a Zbůchem se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslu průmyslové zóny kousek před dálnicí do Rozvadova a zasahuje do jízdního pruhu. Na výjezdu ze Semil do Božkova se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Nehodu, taky možné překážky čekejte u průmyslové zóny, je to kousek za obchodem Tesco. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, popřípadě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
7: Dobrý den.
1: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
8: Leonardo Plus.
1: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
7: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně, religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu náboženství a spiritualit a případně věcí, které se náboženstvím a spiritualitám podobají nebo jsou jim příbuzné. Z perspektivy mnoha oborů a mnoha metodologií, které, jak bych tak řekla, se v tom religionistickém kontextu vzájemně drží za ručičky a pomáhají si. A vlastně náboženství a spirituality a ty příbuzné fenomény zůstávají v dnešním světě vzdor novým médiím a technologickému pokroku a umělé inteligenci pořád obrovskými silami, které hýbají celou planetou. A je to zásadní věc a myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace, ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z tohohle hlediska má svoji opravdu nesmírně praktickou stránku a je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu, byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
1: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kdy to vědecky popsat nejde?
7: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků. Na určité věci může dávat odpovědi jen velmi, velmi obtížně. A týká se to třeba té zásadní otázky, jestli existují, nechci říct jenom bohové, ale obecně nadpřirozené jevy, to je otázka nesmírně složitá. Asi by nebylo úplně praktické tady do ní zabředat. Religionistika hlavně si tuhletu, řekněme, svoji limitovanost uvědomuje. Ona se nesnaží, řekněme, vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimo lidské, nadpřirozené, nevíme a my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
9: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale

0: existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
1: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
0: Ano, v principu ano.
1: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
0: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy. A to může být fajn, protože je schopen vidět některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět. Ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
1: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
0: Je. To tady budeme celý semestr. Ne. Takhle, ono s náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Já, ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza, takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
1: Je český národ ateistický?
0: Ne.
1: Máte proto nějaká data?
0: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená?

0: Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský. Ne, že by chom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismus znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté například. To mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady, pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%. Záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc. Ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté, v žádném případě.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
0: Tak, já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age a čemu Češi nejčastěji říkají EZO.
2: K tomu se dostaneme.
0: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku, to je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta, pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je pořádku, jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku lomeno alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO, ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita. To je různé, ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus mínus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne s ním pracovat.
2: A kdy nastane překročení těch hranic, kdy se dostáváme k nějaké manipulaci a narážím třeba i na sekty? Protože to z začátku může vypadat jako životní styl, nějaký seberozvoj a pak v jednu chvíli se to zlomí. A už je to za tou hranicí.
0: Abychom si rozuměli, tohle není otázka toho fenoménu jako takového. Je to otázka toho konkrétního člověka. Jo? V rámci alternativní spirituality existujou a existovala a ještě vzniknou a zase zaniknou možná mnoha nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě. A některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spirituality. Podobné jevy vznikají například v politickém životě, kulty osobností, to má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charismatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisujou, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charizmatizované osobnosti, ušlechtilé, jsou v dějinách taky, nevím, Matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá svoje následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takovém.
2: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, o čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
1: Leonardo Plus.
2: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, EZO a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
0: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla, symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném. To je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
2: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Válová.
1: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael čelil iránskému raketovému útoku proti vzdušné obraně se podle webu Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně dvě střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekovala ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi zněly sirény, ty byly slyšet taky v částech sousedního Jordánu, uvedla to tamní státní televize. Iránské revoluční gardy naléhají na židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za nedělní úder na libanonské hlavní město Bejrut. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního pro iránského hnutí Hizballáh. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Město Český Dub na Liberecku spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. A nová autobusová linka propojila turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje výjíždí z radnice na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skryská jezírka nebo hrad Křivoklát. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál třetí závod za sebou. A Salač umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za dva týdny. Představí se tam jako devátý muž průběžného pořadí.
4: Uzavírky v Praze a nehoda na Bruntálsku. Na dálnicích plynulý provoz. V Praze na městském okruhu postupně končí noční uzavírky. Průjezdný je už Strahovský tunel směr Barandovský most. Zavřená je od včerejška kvůli mytí tunelů část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou a Letnou. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic čekejte omezení po nehodě osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky a šetří tu nehodu policie. A ve Zlíně je nová uzavírka. Ten neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá dva dny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět. Dnes s Pavlou Hubálkovou.
5: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází. Dobrý den. Moc vás zdravím.
1: Žárovky.
5: Pojďme rovnou do laborky. Tak kudy procházíme?
6: Tady jsme se potkali v foaje polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře, jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečení. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
5: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
6: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
5: my
6: polymery
5: právě teď vstupujeme do tvé laborky.
6: Ano, to je naše laboratoř tady.
5: To je taková ta klasická chemická laborka, kde já to velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství.
6: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních třech let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
5: Říkáš polymery, tak co ano, to je? Co si pod tím představit?
6: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
5: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
6: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce. Mm-hmm. Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
5: nevíme,
6: takový...
5: Nevíme.
6: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
5: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
6: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
5: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady všechno vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
6: Tady máme digestor, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia Zotrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme liní podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečné nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala
5: si s ním. Já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak
6: a
5: si to představit.
6: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka, které jsou spolu spojeny. Jsou tam kohouty, které mají dva výstupy. Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
5: No vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření, když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného, dole je míchadlo, které to asi umí i zahřívat, tak tak koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
6: ano,
5: kuchyň.
6: A to je nejdůležitější věc, tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum, a potom použít speciální sklo, které je taky chemicky odolné i do vysokého vákua a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
6: mráčky,
5: v roztoku. Mráčky,
6: ano,
5: to je dost dobrá. Taková vata vlastně.
6: Taková vata.
5: O co se snažíš? Jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
6: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt, a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
5: Takže to je něco jako lešení na buňky, že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit
6: jako kuličky,
5: 3D kuličky.
6: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou scaffoldy, to máme tady.
5: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na scaffoldy.
6: Ano, to je scaffold. To máme zase jiný projekt.
5: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
6: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům. Ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
5: A my se k tomu všemu dostaneme, ano. Ale teďka teda koukáme
6: ano,
5: na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, jak černou fixou.
6: Ano. Takže proč je to černé? Jsou to želatiny nebo vlastně kolagenové struktury a jsou černé, protože obsahují magnetické částice a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkání, si proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
7: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
6: hýbaly? Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
7: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi a posouváte to dál.
6: Přesně tak, to bez toho
7: úplně dneska jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
6: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
7: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
6: No jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
7: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
6: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetěce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň to netoxické, takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
7: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady je těch laboratoří víc.
6: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky GACHR, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
7: Co si pod tím představit?
6: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane sedít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
7: Pojďme se na to podívat.
6: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
7: Takové malé skleničky,
6: ano. Takové malé skleničky a tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čem je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Že vlastně nestíní ty částice to světlo.
7: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace v rámci těch

0: my si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii. Každý rok držíme palce, aby už ji konečně dostal.
1: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozraď, prosím.
0: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5 000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru a kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že?
1: Takže jako na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tance.
0: Tak, přesně tak. No.
1: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska do Kataru. To mi přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak tam jaká byla ta cesta?
0: Ta cesta byla taková, že tehda se na Katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici, takže odešel. A tehda se podávaly projekty velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
1: Tak Katar, to je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš nám, jaké to bylo.
0: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno jiné.
1: Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
0: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdana. Tehda jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná. Jinak to bude takové pro mě prostě složitější. Až on by musel zůstat doma, protože on by tehda nedostal víza. A nebo by dostal víza jako můj osobní sluha, anebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
1: Jak na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musím být vdaná, nebo budíš
0: ano,
1: můj sluha.
0: To je konečně pořádný argument. Rozumím. Takže říkal, není problém. A já jsem tehda ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
1: Vy jste tam teda přijeli už jako manželé. V laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
0: Ano,
1: ale
0: tak.
1: Ten běžný život, co tě třeba úplně nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
0: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí a problém byl ze studenty. Ty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět, profesor ho přednáší 2x, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné. Oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů. Je to smíšené. Všechno funguje jinak.
1: Co ti dneska chybí? chybí tady, když jsi znova ve Zlíně?
0: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože věděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
1: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice. A v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili. Protože vlastně nemohla řídit, že?
1: Nečekané vedlejší
0: jo,
1: efekty.
0: Jo, ano, ano.
1: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
1: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem. A co si
1: já doplním,
0: povídat,
1: že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 8-10 roků, ti už jsou skoro samostatní, tak pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a meziměstskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
1: A ty si právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak
0: ano,
1: jaké to
0: ano.
1: Bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat jít s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit, oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
1: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
0: V kuchyni doma vánoční cukroví.
1: Co je nejoblíbenější u vás doma?
0: Perničky.
1: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
0: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se nadchnu v jakémkoliv prostředí.
1: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
0: Teplé moře.
1: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
0: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk narty.
1: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
0: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazena do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
1: Taky netušila, wow.
0: No, wow.
1: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
0: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
1: si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
0: No, bylo mi asi 15. Přestala jsem se sportovní gymnastikou. Hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala, Ježíš Mariano, vzpomeň si babičky, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrobila celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
1: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
0: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotic se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
1: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblekla jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
0: No právě.
1: Přesně tak. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
0: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
1: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
0: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
1: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
0: Mám teďka tento týden podávám gače. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou. Ano, právě tady na ty naše kopolimery, na kterých nám ta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
1: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let, o tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál, co máme sledovat, co nás čeká?
0: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů, tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se týká kostí, očí, nervových, něco takového.
1: A jak si vybíráš ty další projekty? Protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností, no a co by se dalo zkoumat.
0: Přesně tak. Tak třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají a nevím, letu jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se na to vrhnu.
1: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Arménský předseda vlády prohlásil svou proevropskou stranu za vítěze voleb. Komise zatím sečetla přibližně 1/5 hlasů. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Tehránu a v několika dalších provinciích. A to jen několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálil rakety na Izrael. Americký prezident Donald Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
4: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
4: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
4: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ještě dnes bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomíná 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Jak potvrdila opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
7: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
3: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajare zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa. A pokračuje Douděra.
8: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
9: Nové omezení na D7 za Prahou a nehoda na Bruntálsku. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před chvílí začaly opravy vozovky. Za sjezdem na Stehlčeve s 10. kilometru zavřeli pravý jízdní pruh. Omezení je v úseku dlouhém zhruba 500 metrů. Kolona se tam teď netvoří. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic šetří noční nehodu osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky. Podle policie následky nehody překáží, tedy zasahují do jízdního pruhu. A v Táboře je nová úplná uzavírka ulic Mostecká a Husova. Omezení s výjimkou křižovatky s ulicí Hromádkova, která zůstane průjezdná, potrvá do konce června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Kanadská podnikatelka v oboru biotechnologií vyzývá k uvolnění přísné regulace opravování DNA u lidských plodů.
11: Umělá inteligence pomáhá vědcům odhalovat prastará tajemství.
10: Srbsko rozšiřuje svůj arzenál technologií pro rozpoznávání obličejů. Stát jedná za hranou zákona.
11: Výstavba datových center v USA nabírá výrazné zpoždění. Technologičtí giganti si musí zajišťovat vlastní zdroje energie.
10: Slovenský influencer Sulík může dál šířit hanlivá videa o novináři Šnídlovi. Je to nebezpečný precedens, říká advokát.
11: Taková jsou témata následujícího pořadu.
10: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
11: Od mikrofonu vás vítají
10: Lenka Buriánková
11: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
10: Server britského deníku Guardian se věnuje čínsko-kanadské podnikatelce Katy Tájové, která se dlouhodobě pokouší posouvat hranice genetických úprav. V poslední době se zaměřila na genetickou modifikaci lidských embryí, která je eticky velmi sporná a doposud společensky a právně prakticky nepřijatelná.
11: Když byly Tájové 4 roky, přestěhovala se její rodina z malého čínského města do kanadské Mississaugy. Už jako 12letá začala pracovat coby stážistka na katedře imunologie Torontské univerzity. V 16 letech napsala svůj první vědecký článek a když jí bylo 18, získala 100 000 stipendium v Teal Fellowship. Univerzitu opustila a založila společnost zaměřenou na genetické testování.
10: Zásadním okamžikem pro ní zřejmě bylo setkání s čínským biofyzikem He Tianquejem, mužem odsouzeným a uvězněným za nelegální genetickou modifikaci lidských embryí. Vytvořil totiž první geneticky upravené děti na světě. Tájová s Tianquejem se osobně poznali až poté, co si biofyzik odpykal svůj trest. Později se vzali. Jejich romantický vztah nicméně překazily čínské úřady, když podnikatelce zakázali vstup do země. Důvody prý sama nezná.
11: V důsledku Tianquejových genetických úprav embryí se v říjnu 2018 narodila dvojčata Lulu a Nena. Biofyzik jejich DNA upravil proto, aby děti byly imunní vůči viru HIV. Tím byl totiž nakažen jejich biologický otec. Tianquejen však při prezentaci svého pokusu konstatoval, že se mu zamýšlená úprava nepodařila. Přesto umožnil matce děti odnosit, za tož si vysloužil pokutu a 3letý trest odnětí svobody. Další osud dvojčat je zahalen rouškou tajemství.
10: Loni v létě Tájová oznámila založení nového startupu, který má provádět stejné typy zákroků, za které si její odloučený manžel vysloužil přezdívku čínský Frankenstein. Expertka říká, že chce upravovat geny embryí, aby se tak předešlo závažným a těžko léčitelným onemocněním, jako je cystická fibróza, Huntingtonova choroba nebo dědičné formy rakoviny. Vše chce podle svých slov provádět otevřeně a transparentně se souhlasem regulačních úřadů.
11: Upravit nebo odstranit sekvenci DNA v genomu dnes není nijak zvlášť složité, pokračuje Guardian. Pro genetické inženýrství na dětech je tak nejtěžší získat povolení. Pokud upravíte sekvenci DNA zárodečních buněk, provedené změny se objeví ve všech ostatních buňkách, které v rámci vývoje plodu vzniknou, a to nejen u konkrétního dítěte, ale i u jeho potenciálních potomků. Právě to je důvod, proč je úprava genů v zárodečné linii pro reprodukční účely zakázána prakticky po celém světě.
10: Tájová se domnívá, že tento tvrdý postoj by se měl zmírnit. Guardian si ale klade otázku, co by následovalo potom. Upozorňuje přitom na skutečnost, že do startupů podobného zaměření začínají proudit peníze bohatých investorů.
11: Věřím, že všichni pracujeme na stejném cíli, transparentně ukázat, co tento výzkum dokáže, říká Tájová, která chce odstraňovat závažné poruchy způsobené mutací jediného genu. V souladu s federálním právem Spojených států, ale její společnost v této fázi neimplantuje ani nenechává vyvíjet žádná embrya déle než 14 dní odpočetí.
10: Zastavení výzkumu povede jen k tomu, že ho problematičtí aktéři budou provádět tajně. Neexistuje způsob, jak tomu zabránit. Jediná cesta vpřed je dělat to otevřeně a transparentně, apeluje Tájová.
11: Guardian ale upozorňuje, že navzdory výzvám k transparentnosti je většina výzkumu Tájové zahalena tajemstvím. Tají například to, kdo v jejím projektu působí, neví se ani, kdo ho finančně podporuje nebo kde výzkum probíhá.
10: Je navíc otázkou, zda Tájové věřit její hlavní záměr, kterým je podle vědkyně zmírňovat lidské utrpení. Zvlášť s ohledem na to, že ještě před rokem stejnou technologii používala k biohackingu domácích mazlíčků. Pokoušela se vytvořit například králíky svítící ve tmě, hypoalergenní kočky nebo dokonce draky a v minulosti mluvila i o jednorožcích.
11: Jakmile se svět shodne na využívání genetického inženýrství v boji proti nemocem, kde stanovíme hranici? Budeme považovat za přijatelné vytvářet děti s nižší hladinou cholesterolu a menším rizikem srdečních onemocnění nebo se silnějšími kostmi? A budou jednou nižší inteligence nebo menší vzrůst vnímány jako opravitelné vady? Ptá se dále Guardian.
10: Tájová odpovídá, že podobné věci jsou zatím technologicky nemožné. Stávající technologie dokáže jen velmi přesné opravy a změny variant genů. Vylepšování je složité. Na IQ nebo výšce se podílejí tisíce genů a my jsme velmi daleko od toho, abychom

0: skryté za zatím nerozluštěnými šiframi. Jejich rozklíčování je často velmi náročné a někdy se to vůbec nepodaří. Právě v této oblasti by přitom mohla účinně vstoupit na scénu umělá inteligence. Píše to server britské veřejnoprávní stanice BBC.
1: Například uvádí rukopis známý jako Borgova šifra. Jde o obsáhlý z větší části nesrozumitelný dokument o více než 400 stranách, zakódovaný pomocí 34 neobvyklých symbolů, doplněných o římská písmena. Obsahovat by měl léčebné postupy na neduhy lidského těla. Právě to je zřejmě také důvod, proč byl zašifrován. Léčebné praktiky byly totiž v 17. století, kdy dokument vznikl, uchovávány v tajnosti, protože mohly vzbudit podezření z čarodějnictví.
0: Více než 400 let ležel text nerozluštěný v archivech Vatikánské knihovny. Pak ale vědci použili umělou inteligenci a zjistili, že je plný bizarních léčebných postupů. Za příklad lze uvést léčbu pitím vína nebo fermentování muškátového oříšku v těstě jako lék proti úplavici.
1: Na dešifrování tohoto dokumentu spolupracovala profesorka počítačové lingvistiky ze Stockholmské univerzity Beata Medešiová. Vědkyně vysvětluje, že i s pomocí umělé inteligence byl proces odhalování šifrovacího klíče mimořádně zdlouhavý a náročný.
0: Přesto by umělá inteligence mohla být pro badatele neocenitelným pomocníkem. V případech některých nezašifrovaných textů není vůbec známo, v jakém původním jazyce byly napsány. Do zašifrovaného textu zase mohou být z konspiračních důvodů vloženy dodatečné bezvýznamné symboly jako návnada, která má zmást každého, kdo by se pokoušel šifru prolomit. V jiných případech může být pro stejné písmeno použito několik různých znaků.
1: BBC upozorňuje, že dešifrované dokumenty mohou pomoct doplnit informace, které v historických vyprávěních dosud chybějí. Jako příklad uvádí rozklíčování tajných dopisů skotské královny Marie Stuartovny, vězněné na dvoře anglické královny Alžběty I. Tyto dopisy odhalily, že Marie Stuartovna nebyla jen pasivní obětí událostí, ale aktivně se zapojovala do plánu, jak získat zpět svobodu a politický vliv.
0: A jak vypadá moderní detektivní práce kryptologů v praxi? Nejprve je potřeba ručně psanou formu převést do digitální podoby. Umělá inteligence následně rozpozná odstavce a jednotlivé řádky a potom naskenuje celý text znak po znaku. Medešiová a její tým nyní zkoumají, jak by umělá inteligence mohla pomoct fázi přepisu úplně přeskočit a tajné zprávy rozluštit přímou analýzou fotografií stránek.
1: Po digitalizaci dokumentu může začít pracovat speciálně navržený počítačový software bez umělé inteligence. Ten pomocí algoritmů zkouší určit typ šifry a kód prolomit. Na konci tohoto procesu ale stále funguje člověk, jakýsi ověřovatel. Profesorka německé lingvistiky z Oslovské univerzity Michelle Walchpílová ale věří, že v budoucnu by AI mohla pracovat zcela samostatně.
0: Naším konečným cílem je spojit přepis a rozluštění do jediného kroku, doplňuje Medešiová. Výzkumníci nebo dokonce široká veřejnost by tak mohli předložit chatbotovi zakódovaný historický text a nechat si odhalit jeho obsah, uzavírá BBC.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zpravodajský server Balkan Insight se v jednom ze svých investigativních textů zabývá sporným využíváním technologií pro rozpoznávání obličejů v Srbsku. Tamní ministerstvo vnitra podle dostupných informací nově rozšířilo svůj arzenál technologií o biometrický software NEO Face Watch od japonské společnosti NEC.
0: Balkan Insight upozorňuje, že v Srbsku už je aktivně používán třeba ruský systém Find Face. Pod příslibem anonymity to novinářům řekl zdroj obeznámený se situací.
1: O používání ruské technologie se spekulovalo už v roce 2019. O 5 let později pak organizace Amnesty International přinesla důkazy o tom, že srbská tajná služba BIA používá spyware Novi Spy ke sledování novinářů a aktivistů.
0: Vraťme se ale k systémům Find Face a Neo Face Watch. Balkan Insight píše, že jejich nasazení přichází navzdory tomu, že se v minulých letech v Srbsku zvedla vlna odporu proti návrhu nového zákona o vnitřních záležitostech, který by využívání biometrického dohledu a rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru výslovně povolil.
1: Po veřejném tlaku ministerstvo nejspornější ustanovení stáhlo a návrh zákona byl přepracován. Jeho nová verze už o biometrických technologiích vůbec nehovoří.
0: Filip Miloševič z bělehradské organizace Share Foundation upozorňuje na nezákonnost využívání podobných softwarů. Jejich nasazení navíc přichází v období silného politického napětí a rostoucí nespokojenosti s vládou Srbské pokrokové strany a prezidenta Aleksandra Vučiče.
1: Expertka na ochranu soukromí a výkonná ředitelka nevládní organizace Partner Srbia Anna Toškyčová se domnívá, že ministerstvo sází na to, že v současnosti neexistuje kapacita ani vůle jakékoliv instituce efektivně kontrolovat používání podobných technologií. Za takových okolností je riziko potenciálně třaskavého pokusu o regulaci větší než riziko používání zakázaných technologií.
0: Srbské ministerstvo vnitra podle informací nevládní organizace Balkan Investigative Reporting Network v minulosti nakoupilo také švédský forenzní systém GrifEye. V neposlední řadě pak spolupracuje s čínskou společností Huawei na instalaci tisíců kamer s vysokým rozlišením, vybavených softwarem pro rozpoznávání obličejů a sledování registračních značek vozidel.
1: Moderní systémy dnes obvykle zahrnují komponentu prozběrživých dat. Městské kamery, dopravní kamery nebo kamery nošené policisty na těle, ale i kamery v soukromých objektech jejich prostřednictvím přenášejí záznam do analytického systému, který v reálném čase provádí detekci obličejů, jejich sledování a porovnávání a vydává upozornění, popisuje Miloševič.
0: Systém ukládá videozáznam, ale také soubor biometrických dat o obličeji, přesné časové údaje, trasy pohybu, popisy oblečení, vozidel a podobně, vyjmenovává expert. Analytik pak může zpětně prohledávat historické záznamy, sledovat jednotlivce napříč více kamerami, rekonstruovat jejich pohyb a provádět dodatečnou identifikaci, dodává Miloševič.
1: Japonský Neo Face Watch se podle společnosti NEC může pochlubit schopností provádět víc než 3 miliony vyhledávání za sekundu nebo rozpoznávat více obličejů najednou. Ruský Find Face pak umožňuje vyhledávání ve videozáznamech podle biometrických dat obličeje a dalších zadaných parametrů. Zároveň dokáže k zaznamenaným jednotlivcům vytvářet analytické zprávy o jejich chování.
0: Funkce Interaction Tracking pak softwaru umožňuje sledovat i sociální okruh konkrétní osoby. Při sledování interakcí systém automaticky identifikuje okruh osob, s nimiž byl konkrétní jednotlivec v minulosti v kontaktu, uvádí technická dokumentace.
1: Jde o analytickou funkci, která velmi jasně odhaluje, kdo se s kým schází, kam chodí a co dělá, přibližuje dále Miloševič. Systém ale zpracovává biometrické údaje všech lidí zachycených na záznamech, ne pouze těch, pro jejichž sledování existuje soudní příkaz. Právě to činí jeho používání nezákonným. V zemi s historií zneužívání moci je tak významná pravděpodobnost, že systém už nyní slouží ke sledování politických oponentů nebo kritiků režimu. Uzavírá názorem experta Filipa Miloševiče Balkan Insight.
0: Filip Sulík, syn slovenského politika a zakladatele strany Svoboda a solidarita Richarda Sulíka, koncem minulého roku zveřejnil videa o redaktorovi slovenského deníku N Vladimíru Šnídlovi. Hanlivě v nich hodnotí novinářův fyzický vzhled, útočí na jeho rodinu a zpochybňuje jeho přednášky. Jejich osud sleduje žurnalistův domovský deník N.
1: Šnídl, který se věnuje fenoménu šíření hoaxů, konspiračním teoriím nebo misogynii, na jedno z videí reagoval vlastním. Vysvětloval v něm, proč se misogynním influencerům Sulíkova střihu daří ovlivňovat mladé lidi. To vyvolalo další, ještě agresivnější reakci.
0: V důsledku toho se vydavatelství deníku N obrátilo na soud s návrhem neodkladného opatření. Žádalo stažení vulgárních videí a bratislavský městský soud jejich žádosti v lednu vyhověl. Soudce argumentoval tím, že ačkoliv by novináři měli snést vyšší míru společenské kritiky, Sulíkova videa obsahují natolik negativní projevy, že je není možné společensky tolerovat.
1: Ačkoliv Sulík mladší videa ze svého kanálu YouTube skutečně smazal, proti rozhodnutí soudu se odvolal. Zastupovat ve věcech právních se přitom nechává poradcem premiéra Roberta Fica Davidem Lindnerem. Ten se zapsal do povědomí ještě co by soudce kvůli kontaktům s Marianem Kočnerem a v minulosti čelil obvinění souvisejícímu s korupcí a zasahováním do nezávislosti soudu.
0: Výsledkem odvolání je nově rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě, který neodkladné opatření, tedy stažení videí z internetu, zamítl a umožnil tak jejich další šíření. Odvolací soud tedy zaujal zcela opačné stanovisko než soud městský a nařízení stažení videí označil za nepřiměřený zásah do Sulíkovy svobody projevu. V případě novináře Šnídla podle soudce naopak nedošlo k žádné újmě ve smyslu zhoršení postavení v zaměstnání, společnosti nebo v osobním životě.
1: Slovenský deník N mimo jiné konstatuje, že vydavatelství je rozhodnuto v soudním sporu pokračovat k nejvyššímu, popřípadě ústavnímu soudu. Podle právního zástupce média Ljubomíra Zlochy soud fakticky rezignoval na ochranu elementární lidské důstojnosti, občanské cti a rodinného života před cíleným dehonestujícím jednáním v internetovém prostředí.
0: Zlocha upozorňuje na to, že soudce ve svém rozhodnutí dostatečně nevěnoval například tomu, že Sulík mladší novináře nepravdivě obvinil z groomingu, tedy sexuálního predátorství vůči mladistvým. Vědomá lež a nepravdivá skutková tvrzení útočící na samotné jádro lidské důstojnosti nepožívají ochrany svobody projevu, konstatuje advokát.
1: Vynesený verdikt může mít potenciálně odstrašující účinek na celou novinářskou obec a může vést k autocenzuře, myslí si dále právník. Rozhodnutí soudu považuje za precedens ve věci poskytování včasné a účinné soudní ochrany před stupňujícími se osobními útoky a projevy nenávisti na internetu.
0: Když státní orgány a soudy odmítnou rychle a razantně zasáhnout proti jasným případům online šikany, fakticky tím takové chování normalizují, dodává Zlocha.
1: Zástupce druhé strany sporu, David Lindner, u soudu argumentoval tím, že přirovnávání ke zvířatům nebo pravěkým druhům jsou typickým nástrojem satiry a stand-up komedie. Upozorňoval přitom na Šnídelovy přednášky o dezinformacích, sociálních sítích a nebezpečném vlivu influencerů na školách. To označil za škodlivou indoktrinaci. Samotný deník N je pak podle Lindnera nástrojem progresivistické propagandy.
0: 30-letý Filip Sulík se proslavil právě svými urážlivými videi, která natáčí například o účastnících reality show, stand-up komicích nebo influencerech. Přátelí se s nepravomocně odsouzeným extremistou Danielem Bombicou. Je zastáncem široké svobody slova a v tomto duchu na sebe upoutal pozornost například tím, že vyzval ke znásilnění jedné známé youtuberky a blogerky, uzavírá slovenský deník N.
1: Technologické firmy vyčleňují bezprecedentní objemy peněz na financování výstavby obřích datových center. Závod v oblasti umělé inteligence vyžaduje budování objektů o velikosti leteckých hangárů naplněných servery, síťovým hardwarem a chladnicími systémy, píše server amerického deníku Wall Street Journal.
0: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms a Amazon loni dohromady vynaložili na kapitálové investice 410 miliard dolarů a letos se očekává, že utratí více než 670 miliard. Ačkoliv objem vyčleněného kapitálu neustále roste, schopnost firem tyto prostředky skutečně vynaložit je nejistá. Výstavba obřích datových center se totiž neustále zpožďuje.
1: Analýza společnosti JP Morgan Chase z května letošního roku ukázala, že víc než 60% kapacity datových center, jejichž dokončení je plánováno na rok 2027, zatím není ve výstavbě. Dalších 7% projektů má zpoždění.
0: Wall Street Journal si proto klade otázku, jaký smysl má rostoucí ochota financovat projekty, pokud technologické firmy ani nedovedou zahájit jejich výstavbu.
1: Jako příklad alternativní cesty článek jmenuje mateřskou společnost firmy Google Holding Alphabet. Na jejich serverech funguje například vyhledavač Google, YouTube, Gmail nebo Google Mapy.
0: Alphabet řeší problém zajištění obrovských objemů elektrické energie potřebných pro datová centra prostřednictvím získávání vlastních zdrojů výroby elektřiny. Investuje také do schopnosti přesouvat výpočetní zátěž podle dostupnosti energie tak, aby mohla připojovat datová centra rychleji než konkurence. Zřejmě proto také firma v prosinci koupila vlastní energetickou firmu za 4,75 miliardy dolarů.
1: Klíčovou výzvou, před kterou společnosti stojí, je získání souhlasu provozovatelů přenosových sítí a energetických firm k připojení datových center do systému. Obrovská zařízení, ze kterých některá spotřebovávají stejné množství energie jako středně velké město, totiž hrozí přetížením sítě v obdobích vysoké poptávky po elektřině, typicky během velmi horkého nebo naopak velmi chladného počasí.
0: Velká nejistota ohledně toho, kolik datových center skutečně vznikne a jak velkou zátěž nakonec vytvoří, tak paralyzovala mnoho procesů, vysvětluje expert na energetiku Josh Rhodes z Texaské univerzity v Austinu.
1: Vlastní zdroje energie přímo v areálu datového centra se stávají strategickou výhodou pro technologické firmy. Regulátoři a energetičtí představitelé v mnoha regionech proto zvažují, zda by datová centra budovaná společně s novými zdroji výroby elektřiny neměla získat rychlejší připojení k síti, protože by na ní byla méně závislá.
0: Výstavbu datových center napájených vlastními zdroji energie z plynu nebo jádra navrhují už i další společnosti. Například Microsoft chce využít nepoškozený reaktor v uzavřené jaderné elektrárně Three Mile Island na místě nejhorší jaderné havárie v historii Spojených států. Část plánu potřebného k obnovení tohoto reaktoru už byla federálními regulátory schválena, uzavírá Wall Street Journal.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.

0: půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Izrael udeřil na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Íránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Slovenský soud by měl dnes napodruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica. A na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z toho prvního. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížil na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Nejlepším střelcem byl se 24 body nymburský Jaromír Bohačík. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin, a to čtvrtým zápasem.
2: Omezení na D5 u sjezdu na Rokycany a uzavírka ve Zlíně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rokycany stojí nákladní auto. 64. kilometr nepřekáží, stojí na krajnici. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova pozorně jí za sjezdem na Stehlčeves. Na 10. kilometru kvůli opravám vozovky po ránu zavřeli pravý pruh. Je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů. V Praze na městském okruhu naopak skončily noční uzavírky tunelů, průjezdný je Strahovský tunel a taky už komplex Blanka. A ve Zlíně nová uzavírka, neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá 2 dny. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Umí zacházet se slovy, umí to hodně. Ví, kdy mají slova hladit, kdy bolet a kdy člověka zahnat do kouta. Mluví o demokracii, penězích, chudobě, elitách, Rusku, Západu i o tom, proč se lidé nenechají přesvědčit fakty, ale pouhým pocitem. A mluví taky o pokoře, vině, naději a biblických přívězích, k nímž se ve své nové práci vrací. Michal Horáček, textař, spisovatel, bývalý prezidentský kandidát a neúnavný pozorovatel všeho dění, je mým hostem v sobotní Osobnosti Plus. Vítejte, pane Horáčku, dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: A hezký den z Plusu, hezký celý víkend přeje Barbora Tachycí.
0: Osobnost Plus.
3: Kdy jste naposledy reálně na sobě ucítil, že žijete v rozdělené společnosti?
4: No, to vím naprosto přesně. Nikdy. Ne, to asi to vůbec...
3: Čili pro vás je to prázdná floskule, rozdělená společnost?
4: No, mě se to jako nedotýká nějak. Jako, Možná, že sociologické nebo antropologické průzkumy by jako naznačily, že jsme jako rozdělení podle nějakých stanovisek, ale mě se to nedotýká, mimo okolí to vůbec nepociťuju.
3: A když vnímáte veřejné politické debaty například, tak máte pocit, že je všechno OK tak, jak má být?
4: No to bych neřekl. Ne, z mnoha hledisek to není tak, jak to má být. Nicméně to nesvědčí o rozdělené společnosti jako fatálně, jako spíše o prostě politickém souboji mezi těmi našimi tradičními jako protipóly, kde na jedné straně stojí populisté a na druhé straně bezuzní populisté.
3: Jaký máte pocit z toho, že nejen v Česku, ale i v západním světě, ve většině západního světa, prostě koketujou o vedoucí místo v té, které zemi právě populisté?
4: No je to pozoruhodný, ale opravdu souhlasím s tím, že to je jako světový fenomén, teda při nejmenším tom euroatlantickém prostoru. Je to tak, že se zjistilo zřejmě, že nejdůležitější je těm potenciálním voličům něco slíbit. Teď se to jako přebíjí různě a tak. Já jsem důkladně sledoval jako prezidentskou kampaň Donalda Trumpa, jako. Ale opravdu důkladně. A tam to všechno se takhle pěkně ukazuje. Třeba on má takový, on měl jako jedno z těch hesel, který byl i jako podstatný. Bylo groceries. To znamená po česku něco, když jdete nakoupit do sámošky, nebo dneska se tomu snad říká supermarket. To je základní potraviny a takový, který potřebujete, a k tomu kartáček na zuby, já nevím, žiletku a tak. No a to on říká, to je strašný, jako ta groceries, jako co, kolik to stojí. To jako, jak já nastoupím, tak od prvního dne.
3: Přesně, a nic se nestalo.
4: No stalo, bylo to dražší. Jako. Ještě se to podražilo. Tak, to je tak celý, no.
3: No mimochodem, zrovna Donaldu Trumpovi to možná sečtou při těch midterms, které se blíží při těch volbách v půli prezidentského období. Teďko, promiňte mi to dobromyslné pošťuchování, které přijde na řadu, ale když hledám zdroje vašeho relativního klidu a optimismu, tak si říkám, jestli byste byl stejně optimistický v okamžiku, kdybyste byl závislý na jedné mizerné penzi?
4: Tak to je pro mě těžko představitelný, že bych já zrovna, když se ptáte mě, byl závislý na jedné mizerné penzi. Já jsem se dost jako postaral, takže například, když jsem dostal ten starobní důchod, tak jsem ještě to doplnil příjmem ze prospěchového stipendia. A to už je pak dobrý. Jako.
3: Ne, ale teď vážně, řekněte mi prostě, jestli si myslíte, že byste byl takhle jako spokojený a optimistický, dobře naložený v okamžiku, kdybyste dostal státem vyměřenou penzi a finito, konec.
4: Já to neumím posoudit, opravdu, protože já se nedovedu představit, že bych se dostal do situace, že bych spoléhal pouze na státem vyměřenou penzi, to znamená na penězích ostatních lidí, no, kteří to platí, dnešní generace to platí, té mé generaci. To já se to neumím představit, takže vám na to dokážu poctivě odpovědět.
3: Takhle, vy to trošku říkáte pejorativně, dnešní generace to platí mé generaci, ale vaše generace to zase platila té starší generaci, takže to je prostě běh věcí a s tím bychom se měli smířit.
4: No jo, pořádku.
3: Myslíte si, že člověk, který je jako nadprůměrně existenčně zajištěný a nechci se motat jenom kolem peněz, ale tohle mně přijde jako docela důležité, má radit chudým lidem, jak mají například volit hodnoty a ne rozhodovat se podle peněženky?
4: Tak právo na to určitě má. Já se nepamatuju, že byl nějaký paragraf, který by zakazoval radit.
3: Já jsem neřekla právo.
4: Já vím, chci tam začít, jako právo na to teda má. A má-li, to je na každém, jako, jak to cítí, jako jestli chce někomu poradit nebo ne. Já teda to vůbec necítím, já bych neradil nikomu vůbec nic.
3: Jasně, ale divíte se nebo se nedivíte, že tito lidé volí podle toho, co jim kdo slíbí? A nikoli podle toho, čemu říkáme hodnoty.
4: A jak tedy, jo? To je strašně těžký říct tíhle lidé. To jenom když se řekne jako důchodci, tak moje představa člověka, který strávil většinu života v socialismu, bylo, že prostě důchodce to je jako dno, jako to
3: Karel Trill o něm zpíval, že?
4: Jo, no, jo, ale to dneska není, když je přece ohromná spousta důchodců. Nebo lidí v důchodovém věku spíš, kteří za sebou mají velký dílo. Myslím, díky svým nápadům, svým pracovitosti, svým důslednosti. A jako říct, důchodce je chudák. Jo. To vůbec pro mě nefunguje. Ano, jistě, že někteří lidé jako mají ty příjmy zoufale nízký. To je pravda, ale to neplatí jen v důchodcích, to platí v plném produktivním věku. Prostě někomu se, dejme tomu, teď jsem mluvil o tom, že si člověk sám postará, jakože, ale řeknu i to, že měl štěstí. Prostě potkal správný lidi ve správnou chvíli. A já, pro mě je tohle ten moment jako hodně výrazný, jak já vnímám svět. Já si uvědomuji to, že prostě někdo štěstí má, někdo štěstí nemá. No ale co jako s tím naděláme? No to je taková povaha světa.
3: Ne, já neříkám naděláme, ale spíš mě zajímá, jestli vás udivuje, že někteří lidé a soudě dle výsledků voleb a opět nejen u nás, jestli vás udivuje, že prostě lidé, speciálně lidé starší v našem případě, inklinují spíš k volbě ze své větší části, k volbě někoho, kdo jim něco slíbí, a méně ty, kteří jako hřímají potom, žijeme v pravdě. A, rozumíte?
4: Ne, mě to nějak neudivuje. Já jsem na začátku řekl na vaši otázku ohledně té rozdělené společnosti. Jo. Tady bych nějaký rozdělení jako docela viděl, jo, v tom smyslu, ale že to je to nás provází trvale. Jenom když se tak podívám jako hru, která se jmenuje Strakonický dudák. Jo. Tak Strakonický dudák, ten celý sižet je o tom, že nějaký nadaný muzikant, božsky hrající dudák, se vydá do světa a teprve tam zjistí, že to je všechno úplná marnost, není-li ve svém domově. Jo. A tak to je taková to první. Myslím si, že tady jsme rozdělení v tom smyslu, že někteří preferují tu uzavřenost za těmi našimi horami, to, aby tady sem vůbec nikdo se jako nechodil mezi nás, jo, kam by si se spala, jako kam by si do Austrálie, na Sorbonu, nebo prosím tě, ne ten domov a tak dále. A z tohoto myslím, vyvěrá to určitý rozdělení, protože někteří jsme ti, kteří jako, ano, někteří jsme jako tady, jako ten domov, jako ten Strakonický dudák, budeme moudří, poučení, a jiní říkají, ne, my jsme Češi, ale jsme taky Evropani a taky jsme světoobčani a ten svět je nádherný a nabízí obrovské příležitosti, přinejmenším k tomu, abychom se poučili a pochopili vlastně teprve ve srovnání s tím světem, co jsme my tady v tom Česku.
3: A teď jste mě nahrál, co jsme my tady v Česku?
4: No, to je právě to, že my jsme určitým způsobem se dělíme, myslím, ale já nechci říct něco je správný a něco špatný. A dělíme se na ty lokální, uzavřený preference, jako lidi. A na ty, kteří jsou otevření. No, ty, kteří jsou otevření, tak ty jsou samozřejmě daleko vstřícnější k Evropské unii, jsou daleko vstřícnější k NATO, jsou daleko vstřícnější tomu, že bychom měli třeba pomáhat Ukrajině a tak podobně. No a ti druzí říkají, ne, to není naše starost.
3: Když se dneska díváte, pane Horáčku, na světovou politiku, a to bude konec s politikou, pak už půjdeme dál. Když se dneska díváte na světovou politiku, co vás vlastně znepokojuje víc? Síla autoritářů nebo evidentní a viditelná únava demokratů?
4: No tak oba, to, co zmiňujete v obou případech, jako je. A mě nejvíc znervozňuje, dejme tomu, rozpad toho, co se tady v Evropě a v euroatlantickém prostoru přinejmenším desítky let vyjednávalo nesmírně složitě. To znamená, určitý řád, jo, nějaký pravidla, na který nakonec se jako teda na ta základní jako většina přistoupila a prostě se to dodržovalo, jako víceméně, jako byla ta pravidla. A teďka s příchodem Donalda Trumpa a předtím teda s Putinovým útokem proti Ukrajině se tato jako pravidla jako by přestala platit. Jo. A to je moc, moc, moc špatný, protože já jsem příznivcem her, chci, aby lidi hráli hry, sám se toho rád účastním, ale hra je definovaná svými pravidly. No. Jakmile prostě někdo bude hrát, já nevím, tenis přes síť a máte před sebou ty čáry a tak se snažíte tu síť jako přehodit a nevyhodit ten míček mimo ty čáry. No a najednou by přišel někdo, kdo by prostě, já nevím, napálil ten míček 5 metrů za tu čáru a furt by to podle jeho názoru platilo, protože má obrovskou armádu nebo strašný peníze. Jasně, a tak.
5: Ano,
4: to je to nejhorší.
5: V téhle souvislosti je to strašně zajímavé, že my trošku starší generace pořád máme na paměti, co to byla studená válka a studenou válku vidíme jako prostě hrozné období. Ale ve skutečnosti za studené války fungovala přesná pravidla a jedno z nich bylo, že nebudete napadat cizí zemi. Tak co bychom dali za ta pravidla té studené války, kde by platila dnes? Že? A zase stěžujeme si na Trumpa oprávněně, ale Trump není ten, kdo s tím začal.
4: No to Trump rozhodně není s tím, kdo to začal, ale on za ty studené války to tak úplně nebylo. Rusové vlítli do Afghánistánu, a to ani nemluvím o tom, že vlítli do Československa. No ale nebyly to tak, přece jenom nebyly to tak obrovský, jako já bych řekl, katastrofy, jako je útok prostě Ruska na Ukrajinu.
5: Bez pochyby.
4: Ale jako je útok teda na Irán, mimochodem taky.
5: Takhle Irán byl a je nebezpečím pro celý.
4: No to je, to nepochybně.
5: Takže co říkáte na názor, že Donald Trump, ať se vám to líbí nebo nelíbí, byl první vlastně, kdo to chtěl vážně řešit? Jako.
4: No jo, tak jako chtěl, ale nepovedlo se mu to. Kdyby výsledkem bylo to, že Irán nebude pokračovat ve vývoji jaderní technologie, která vede k tomu, aby měl jadernou bombu, tak by to po mým soudu přece jenom bylo oprávněný a bylo by to vítaný nejen pro Blízký východ, ale pro celý svět. Protože jestliže bohatý, lidnatý stát, jako je Irán, a který nenávidí Izrael a oficiálně říká, že ho potřebuje vymazat z povrchu země, no tak ten by neměl mít atomovou bombu.
5: Ne, to souhlas. A po zkušenostech se Severní Koreou, kdy se vyčítalo předchozí generaci politiků, že to nebrzdila, ani se o to nepokusila, tak teď prostě přijde Trump, který nadělá jistě spoustu škod, ale řekne si, já ten Irán skrotím, anebo se o to pokusím. A dostávat za to pořád jenom rány po hlavě mi nepřijde úplně košer.
4: Ne, je to hodně složitý. Kdyby výsledkem bylo, že ten Irán nebude mít jadernou bombu, jako nikdy, nebo v dohledné budoucnosti, tak jo, tak to by se muselo říct, že to
5: ještě uvidíme, jestli to vyjde.
4: No právě.
5: Vy přicházíte, a konečně jsme u toho, vy přicházíte teď s novou knížkou, která vyšla. Je to knížka básní, veršů, jmenuje se, a ten název je hodně emocionální, Pozemský prach a boží dech. Připomeňme, že je to 40 básní nebo písní, jak chcete, které jsou inspirované biblickými příběhy. A teď mi řekněte, co to, že Michal Horáček došel až jakoby k biblickým příběhům, kdy si je vezme za skvělý námět.
4: Já to nic překvapivýho si myslím, protože já jsem přece jenom vystudovaný kulturní antropolog. A tak se dívám na události a na lidi. A Bible poskytuje rovnou spoustu inspirativních, dramatických příběhů, který stojí za to, za prvé teda znát. Jako, no. Myslím, že každý z nás asi... Každý ví, kdo třeba, co to znamená, se řekne jidáš. Myslím, že všichni známe, co to znamená Sodoma a Gomora. Jo? Hodně lidí budou vědět, co to znamená Kain. A tak. A to je proto, že tahle biblická tradice je jedním ze zdrojů naší kultury. Společně s římským právem, dejme tomu řeckou filozofii. Je to v nás hluboce uložený a je hloupý to opouštět a vlastně se vzdávat sami sebe, jako svý tradice a svého dědictví. To, co jsem napsal, není vůbec určeno věřícím. Ne, to není jako religiózní knížka. Já se nesnažím někoho přesvědčit, aby věřil v křesťanskýho Boha.
5: Ne, vy z toho děláte prostě to, co Bible také je, a to je to sociální drama, že?
4: I sociální, ano, je to. Ale ono se, já jenom řeknu, proč se to jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Jo. Protože hned v první knize Genesis se popisuje, že Hospodin jako tvořil ten vesmír, že jo, pouhým slovem a vůlí, řekl, budiš světlo, bylo světlo. No a to dělal 5 dní a potom přišel ten 6. den a to teda se musel ujmout toho nejdůležitějšího, nejobtížnějšího. To už ani vůle a slovo nestačilo. To musel být jako osobnější. A tak vzal do hrsti prach pozemský a foukl do něj. A tak podle té poetické vize stvořil člověka. Pro mě je to nesmírně inspirativní v tom, že v případě člověka teda ten Hospodin sáhl k něčemu jako extra. Jo? Znamená to, že člověk je tedy pozemský prach, ale žijeme, dokud ten pozemský prach v nás, dokud je spojený s tím Božím dechem. A co znamená ten Boží dech? Ten Bůh? To je ten tvůrce, který z ničeho umí udělat něco. A to žádný stvoření ve vesmíru nedokáže. Jo?
5: Ještě
4: člověk.
5: To nevíme.
4: No, OK. Žádný známý vesmíru. A ten člověk je podivuhodný tím, každý z nás je podivuhodný tím, že dokážeme udělat z ničeho něco. To je úžasný. To mě připadá fantastické.
5: Ale jenom pro zajímavost. Kolikrát jste tu Bibli musel přelouskat, aby se vám to jako v hlavě zrodilo, tenhle projekt?
4: No, to je celoživotní záležitost. Většinou se mi lidi ptá, jak dlouho jste psal tohle nebo tamto. A já řeknu třeba 11 dní a 70 let.
5: Jasně.
4: No, to se to musí započítat. A v mém případě je to, že moje babička, silně věřící katolička, vlastně denně četla z Bible. Kdysi. Potom teďka nedávno jsem prošel studiem dějin umění a dějiny západoevropského, našeho umění za poslední staletí mají téměř jediný téma, to jsou biblický příběhy.
5: Yes.
4: Jo? A vidět takového Caravaggia, jak to pojal, to povolání třeba apoštola Matouše, to by mě zanechalo takový impuls, že jsem to zrovna chtěl jsem to vyprávět.
5: Řekněte, kdy vás vlastně poprvé napadlo, že by nemuselo zůstat u knížky veršů, ale že byste z toho mohl udělat projekt muzikální vlastně?
4: Hned, já to tak dělám vždycky vlastně. Ta moje poezie je specifická. Tím, že je dopředu se počítá s tím, že by mohla být hudebněna. To znamená, že ji vždycky obdařím rytmem, rýmem a refrénem. Takže to je jakoby připravený pro lidi, kteří se věnují písním, aby to vzali a rozmnožili to, co jsem já naznačil a povýšili to někam dál.
5: Víte, na tom hudebním projektu bude, nebo je samozřejmě angažován třeba jenom příklad Michal Kocáb, mezi zpěváky Naďa Válová, že?
4: Třeba.
5: Ale to je jedno, ale mě jde o to, jestli v okamžiku, kdy jakoby děláte hudební projekt tak jasně vyprofilovaný, tak jestli k tomu hledáte jasně vyprofilované umělce a nebo ty nejlepší a s tím, že se přizpůsobí tomu tématu.
4: No, vždycky to je tak, že já napřed teda předložím tuhle svou vizi, jak jsem řekl, mám tady nějaký texty nebo verše, které se domnívám, že by mohly být zhudebněny, a tak napřed hledám ty skladatele. No. A obracím se na různý, nemusí být ani známý. Tak osud mi často jako přivane do cesty zrovna v ten správný okamžik, ty správný lidi. Takže jsou někteří jsou slavní, někteří nejsou. A potom hold společně asi hledáme ty interprety, jako na tom projektu, teda jste řekla Naděja Válová, ale bude tam Iva Bitová, ano. Markéta Irglová se ozvala sama z Islandu, že by něco složila. To mě úžasně, to mě potěšilo. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Robert Křesťan, bude tam Ivo Viktorin, samozřejmě Michal Kocáb, nejen jako skladatel, ale také jako interpret.
5: Silná jména prostě.
4: No, třeba i Magda Vášáriová, podivu.
5: A to bude zpívat?
4: Ne, ta bude s Michalem Kocábem recitovat. To je takový recitativ, který ale samozřejmě bude doprovozený hudbou. To je výjimka, jinak jsou to jako písně, tohle je recitativ doprovozený hudbou. A Magda Vášáriová je Sára a Michal Kocáb bude hlasem Abrahamovým v předvečer Zkázy Sodomy. Jak to teďka jako probírají.
5: Vy máte knížku těch básní před sebou, opakuju ten titul, Pozemský prach a boží dech. A tak jsem si říkala, že vás budu tak poňoukávat, jestli byste pro nás na víkend nevybral něco, co se vám líbí. Teda já vím, že vám se líbí všechno. Ale...
4: Ne, víte, že ani ne. Taky jsou to jako věci, které mám radši. A vlastně děkuju za takovou příležitost. To nebývá jako často, že by takhle vlastně v politickém pořadu víceméně někdo věnoval poezii. A vlastně já bych si dovolil demonstrovat na té básni, kterou teďka jako si dovolím teda přečíst, jak je to celý koncipovaný. Původně, to původně v Bibli je to prorok Ezechiel. Jako, to nějaký verše, můžu je citovat, ale nebudu. Ale až to přečtu, tak myslím, že se řeknete, ale to já nepotřebuji vědět, jestli to se Ezechiela. No, to mluví ke mně. To mluví ke mně. A speciálně tahle báseň je věnovaná mý generaci, která po revoluci v roce 89 měla tu úžasnou příležitost se podívat na to, jak jsme se chovali těch předchozích 40 let.
5: Jsem s tím. Pojďte.
4: No, tak, jmenuje se to Takový jsme byli. Tolik běd, tolik zbabělosti a tak málo víry v onen čas, kdy k vládě přišly vrtichvosti ve službách všeho zlého v nás. Byla to zkouška. Pravím vám, hleďme, jak jsme se osvědčili. Ztracen ten, kdo lže sobě sám. Přiznej, že takový jsme byli. Udělejme to pro své děti. Poctivý výčet všech svých ztrát uložme navždy do paměti. Život je k žití, má-li řád. Ten, ať nám slouží jako štít. Pohromy na nás udeřili, když jsme jej zapomněli ctít. No je to fakt. Takový jsme byli. Bohu dík, žili mezi námi i ti, kdo dbali o svou čest. Rozptýlení a často sami zvedli své hlasy na protest. Na schnoucím stromě ratolest živá a plná hrdé síly snášeli, co se nedá snést. Věz, že i takoví tu byli. Každý den byl a bude jiný. Stejný je pouze význam stop zanechávaných tvými činy. Táhnou se k zkouškám příštích dob. Nelze je ukrýt pod listí výmluv, co jsme tu navršili. Jen pravda skvrny vyčistí. Přiznejme, takový jsme byli.
5: Michal Horášek právě dočet báseň ze své nové knihy Pozemský prach a boží dech pod názvem Takový jsme byli. A já tomuhle Michalu Horáčkovi, který je spisovatelem, textařem, producentem, moc děkuju, že za námi na Plus přišel. Děkuju vám.
4: Děkuju za pozvání.
5: A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
6: 5 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Stát chce změnit pravidla plánování schodku. Snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cílem byla letecká základna na severu Izraele. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskální strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto podle Schillerové jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu.
7: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
1: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky. Dva nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Buly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
8: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
9: Říká mi Petr Václave.
10: Teď jdeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
9: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
11: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
9: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
12: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
1: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
2: Překážky na D1 na Vysočině a dálnici D6 na Chebsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velkou Bíteš jsou hlášeny kusy pneumatiky. 162. kilometr. Dálnice průjezdné, nehody na nich hlášeny nejsou. Na D6 na Chebsku vjezdu na dálnici směr Karlovy Vary Praha, hlásil náš zpravodaj Straženou zvěř. D6 začíná na kilometru 159.
6: Při vjezdu na dálnici D6 od Německa je v levém pruhu Stražená Srna, je vidět na poslední chvíli.
2: U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem omezují průjezd následky noční nehody. Na úrovni Masarykova okruhu havarovalo osobní auto. Bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ondřej Soukup,
14: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát opět do Kyjeva, kde kromě masivních ruských útoků hoří i domácí půda. Prezident Zelenský přišel nedávno o svého nejbližšího spolupracovníka, ukrajinského muže číslo 2, Andrije Jermaka. Ten nyní čelí společně s dalším okolím prezidenta bezprecedentnímu vyšetřování.
15: Takzvaná Mindichgate, tedy potenciální zpronevěra státních prostředků v rozsahu milionů dolarů, je asi největším ohrožením pozice Zelenského od počátku plošné ruské invaze v roce 2022. Ustojí i tento test? Zeptáme se autora jeho životopisu, amerického novináře Simona Schustera.
14: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
16: Simon Schuster je americký novinář a potomek emigrantů ze Sovětského svazu. Jako zpravodaj časopisu Time pokrýval více než 20 let dění v Rusku a postsovětském prostoru. Nejnověji píše pro týdeník The Atlantic, kde se zaměřuje hlavně na autoritativní režimy a ozbrojené konflikty. V roce 2024 se stala bestsellerem jeho kniha The Showman o životě a proměnách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Česku je dostupná ve slovenském překladu pod názvem Zelenský. V roce 2026 byl Simon Schuster jedním z hlavních hostů Mezinárodní konference Křehká bezpečnost, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus.
14: Ondro, četl jsi ten životopis Zelenského od Simona Schustera?
15: Četl, ale musím se přiznat, že jsem to tak jako prolét, protože jsem, myslím, že byl rovná jako ve vlaku a stačil jsem to za těch pár hodin přečíst. Je to jako zajímavé, jasně je pochopitelné, že je to knížka pro západní publikum, takže jako nemůžu říct, že bych se tam dozvěděl nějaké věci, které bych úplně nevěděl nebo netušil, ale je to jako přinejmenším psychologicky zajímavé, protože on to psal v době, kdy už teda ta válka začala a je tam vlastně i cítit, že ten Zelenský hledá nějakou prostě svoji vlastní roli.
14: Já jsem to taky četl ve vlaku, bral jsem si to na dlouhé cesty do Kyjeva a z Kyjeva, protože jsou opravdu dlouhé, když člověk jede tou klasickou trasou přes Polsko. Velmi mě to zaujalo, protože to je jako hezky napsaná knížka, srozumitelná, protože fakt zajímavě popisuje tu proměnu Zelenského, opravdu doslova politického chameleona, v tom nejlepším slova smyslu, vycítí, jaká role se po něm žádá a do té se transformuje. Takže proto kým Zelenský byl v minulosti a kým je dnes, je dobré tuhle knížku číst. Já jenom připomenu, že už jsem si ji koupil dvakrát a tu druhou jsem někomu půjčil, takže tímto vyzývám toho dotyčného, aby mi ji okamžitě vrátil. A nevím, kdo to je, tak jenom i tímhle způsobem apeluju na jeho svědomí. Teď jsme ve fázi, která teda úplně už v tom životopise není, ale je nesmírně důležitá. Už jsme předeslali, že Zelenský, kromě všeho jiného, teď čelí asi nejvážnější krizi, od té plošné ruské invaze 2022 a ta kauza se jmenuje Mindichgate.
13: This week, a major corruption scandal engulfing ministers at the heart of the Ukrainian government.
17: People are really shocked and annoyed.
18: The country's anti-corruption agencies busted a high-level criminal network.
19: Je opravdu velmi pozitivní zprávou to, že i v tak složité době a s vědomím toho, že tyto kauzy poškodí prezidenta Zelenského, si ty protikorupční orgány uchovaly svou nezávislost a nebáli se jít i proti druhému nejsilnějšímu člověku v zemi.
14: Ondro, řekli jsme potenciální zpronevěra státních prostředků. Jak bys to zhrnul?
15: Timur Mindič, člověk, který vlastně jako neměl žádnou státní funkci a tak dále, ale byl to přítel Volodymyra Zelenského ještě z dob studia Kvartál 95, tedy v dobách teda jeho showbiznesu. A to, co ukrajinské protikorupční úřady zatím zveřejnily, tak z toho vyplývá, že on vybudoval systém, skupinu lidí, která vyváděla peníze ze státní společnosti Energoatom a přišli si řádu na miliony dolarů, co je teda obzvláště pobuřující, že oni ty peníze vyváděli z fondů, které měly být určeny na ochranu těchto elektrických stanic před ruskými útoky.
14: Já jenom připomenu, že v té kauze figuruje nejenom Timur Mindič, tedy dlouholetý blízký přítel prezidenta Zelenského, ale ta vyšetřování Národního protikorupčního úřadu se týkala taky dalších lidí. Padly kvůli té kauze mimo jiné ministryně energetiky Světlana Hrinčuková, ministr spravedlnosti Herman Haluščenko, operují tam další lidé a je tam jednou z ústředních postav právě někdejší šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, což je opravdu ukrajinský muž číslo dvě, člověk, bez kterého se donedávna v ukrajinské politice nehnulo ani smítko.
15: On se tam vlastně objevil v jako takové té druhé vlně, v těch prvních odposleších, tak tam se jako hovořilo o někom, kdo nejspíš musí být Jermak. Nicméně teď se ukázalo, že on byl jedním z majitelů luxusních domů, nebo respektive výstavby těch domů v projektu, který se jmenoval Dynastie. Má na sebe napsané jednu z těch vil, kde není absolutně jasné, kde na to mohl vzít peníze a ukrajinské protikorupční úřady jsou přesvědčeny, že to jsou přesně ty peníze z Energoatomu.
14: No, když se podíváte na ten projekt Dynastie, tedy projekt 4 domů, velmi luxusních. Je to do určité míry prokletí ukrajinské politiky. Kdokoliv vlivný, kdokoliv vysoko v politice se nachází, tak poblíž Kyjeva v Borovicových hájích na břehu řeky nebo někde jinde na hezkém místě si začne stavět luxusní rezidenci nebo ji nějak zkonfiskuje a je z toho velký problém. To je Viktor Janukovič a řada dalších lidí. U Zelenského zatím nevíme, ale to, že se tam staví 4 luxusní domy, z nichž 3 patří Andrej Jermak,

0: orgány potvrzené. Jo. A je to jako velký skandál, žije tím ukrajinská společnost a politika už řadu týdnů. Za tím zveřejněním stojí portál Ukrajinská pravda. Měli jsme tady před pár lety Sevgel Musajevovou, šéfredaktorku Ukrajinské pravdy. A protože se kolem toho strhla i Mela, proč to zveřejňujete, tak jsme se na tohle zeptali přímo Sevgel Musajevové.
1: My rozumíme, že my vyklikali na sebe chvíli kritiky.
2: Dostali jsme se pak pod palbu silné kritiky. Prý mohlo jít o záměrný únik informací. To ale vylučuji. Provedli jsme na tom spoustu práce, včetně ověřování a kontaktu se zdroji. Rozhodnutí nelitujeme. Pomohlo dalšímu vyšetřování a je nezbytné proto, abychom se hýbali kupředu a stali se takovou evropskou zemí, po které toužíme.
1: Stát tou evropskou krajinou, pro jakou my mříme.
0: Musajevová o tom konec konců mluvila i při návštěvě Prahy před pár lety s Timothy Snyderem. V té debatě ona říká, zhruba rok po plošné invazi jsme drželi bobříka mlčení. Od té doby si myslíme, že všechny tyto nešvary mají být naprosto jasně nehledě na válečný stav a ohrožení naší země pojmenovávány, protože bez toho se prostě nepohneme dál, je v sázce strašně moc. A tahle kauza Mindičkej vlastně to ukazuje, jako je v sázce energetická ochrana klíčových objektů. Masivní jako zpronevěra v milionech dolarů jako prostředků nejenom ukrajinských plátců daní, ale také zprostředkovaně zahraničních donátorů je v sázce v zásadě kredit té garnitury kolem Zelenského.
3: No a stejně také platí to heslo protikorupčních reaktivistů, že korupce zabíjí. A v daném případě zcela doslova.
0: Takže mluvíme o jedné z nejsilnějších, největších kauz za poslední roky, které jsou kolem Zelenského. Logicky se nabízí tedy otázka na Simona Schustera, jak to prožívá Zelenský. Schuster je v pravidelném kontaktu s ukrajinským prezidentem a sleduje ty nálady.
4: Je si vědom toho, že je to pro něj politicky velice riskantní a nebezpečné. Řekl bych, že když ten skandál loni v listopadu propukl, bylo to obzvlášť ožehavé, protože se jednalo o peníze ukradené ze stavebních projektů na ochranu energetického sektoru. A letošní zima byla jedna z nejchladnějších za mnoho let. Takže když lidé mrzli do morku kostí, museli si vzpomenout na politiky, kteří se obohatili z prostředků určených na ochranu obyvatelstva před mrazy. Teď je tedy kauza před soudem a podle mě se Zelenský od loňského listopadu dokázal celkem distancovat od jejich hlavních aktérů, včetně Jermaka. Toho propustil hned v listopadu a myslím, že Zelenského tým teď na prezidenta tlačí, aby si přivedl nové lidi, kteří budou považováni za čisté, bez konexí na Jermaka, anebo další korupci.
0: Co mě na tom Schusterovi zaujalo taky je, že on mluví i právě popisuje tu roli Andreje Jermaka, tedy člověka obviněného v té Mindičgate, člověka, který byl při předchozí návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze tady taky poskytl Českému rozhlasu rozhovor.
5: Je důležité, že dnešní Ukrajina má právě tohoto pana prezidenta. Prezident Zelenský je velice zásadový člověk, hlavně co se týče zájmu Ukrajiny.
0: Byl to skutečně klíčový člověk a tohle je, jak popisuje Simon Schuster jeho modus operandi.
4: S Jermakem jsem strávil spoustu času, když jsem psal knihu The Showman. Vlastně jsem s ním byl víc než se samotným Zelenským. Jermak je prostě mikromanažer. Často jsem měl dojem, že na Ukrajině nemůže být rozhodnuto nic důležitého, aniž by tomu předcházel telefonáta nebo SMS-ka od Andreje Jermaka.
0: Tohle, co popisuje na Andrejovi Jermakovi, Simon Schuster je vlastně jako nějaký opakující se prvek ukrajinské politiky, systémová věc, která brání té zemi se posunout dál. A myslím si, že je zajímavé, jak silně to v těch diplomatických a jiných kruzích kolem ukrajinského prezidenta vlastně neustále cirkuluje, že tohle je věc, která když se nezmění, tak se ta země nemá šanci posunout výrazněji dál.
6: The problem with changing it is it requires the people in power to give up some control.
4: Problém je, že aby se to změnilo, museli by lidé v čele Ukrajiny odevzdat část moci institucím. A to se jim nechce. Nechtějí o moc přijít. Je jednodušší kontrolovat celý systém jen pomocí telefonátu, aniž byste museli podstupovat celý legislativní proces.
6: Legalistic

0: institutions.
1: No, takže jsme u nějakého popisu toho, co se stalo. A teď se pojďme dívat dál. Tak ustojí to podle tebe, Ondro, prezident?
2: Já si myslím, že ano. Už protože prostě nebudou žádné volby, než skončí válka. Je to samozřejmě pro něj velký problém, co se týče i jako fungování. Protože skutečně to všechno přes Andreje Jermaka šlo. Dnes už žádný další takovýhle člověk, který by byl takhle blízko, který by s ním strávil ty první měsíce prostě v nějakém bunkru, kdy vzpomínali, že měli vedle sebe nějaká spartakiádní lehátka v noci a tak dále, tak to už prostě nebude. A přišel na jeho místo vlastně Kirilo Budanov, člověk, který je sám vlastně velký hráč.
1: Bývalý šéf vojenské rozvědky HUR, člověk blízký Američanům, člověk, který má nepochybný kredit, člověka, který předpovídal plošnou ruskou invazi napříč tou ukrajinskou elitou, která byla spíš zdrženlivější, takže člověk s velkým kreditem. Ano.
2: A ten samozřejmě už takhle blízko jako rozhodně nemá. On bych řekl, že má i vlastní možná politické ambice a určitě on nebude ten člověk, který by schvaloval, kdo přesně může v kolik hodin zavolat Volodymyru Zelenskému, což se u toho Jermaka normálně dělo.
1: Konec konců mluvil o tom i sám Schuster, že ten modus operandi Zelenského týmu se velmi změnil po konci Jermaka, že prezident sám je nucen daleko více rozhodovat sám za sebe, ne skrze Andreje Jermaka, že se to klima změnilo. Potvrzuje to také další věc, o které píše konec konců i v té své knize, že Zelenský je schopen velmi radikálně obměnit svůj tým v momentě, kdy cítí nějaké ohrožení, a to se také stalo. Vytáhl si nejenom Kirilo Budanova, ale taky mladíčkého ministra obrany Michaela Fedorova, reformátora Alexandra Kubrakova, řadu dalších lidí, takže tam najednou jakoby navenek jsou noví lidé. Tomu pomáhá. A je tam i třetí věc, kterou já jsem cítil hodně, když jsem dělal rozhovor se Zelenským v lednu v Kyjevě, že to je jako opravdu člověk s misí, kterého nezastaví jako téměř nic. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli se zúčastní následujících voleb, pokud budou.
3: Neznám. Záleží od toho, jak zakončí se ta věna.
1: Aha. But have you ever thought about it?
3: No, jinak doma.
1: Řekl, že to zvažuje. Já z toho mám pocit, že on vede už teď dopředu, přestože je válka a volby se nemůžou konat, takovou permanentní kampaň, že to je člověk mimořádně tedy nadaný politicky a že i po válce bude mít šanci. Myslím si, že jak všichni se shodují, že to bude velmi záležet na konci toho konfliktu a na tom, jakým způsobem Ukrajina buď zvítězí hodně nebo málo, nebo to bude kompromis, a nebo to naopak tedy dopadne blbě, tak od toho se bude asi další osud Zelenského odvíjet. Je tam kromě Budanova určitě ve hře ještě faktor Valery Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský před několika lety odvolal, ale Zalužný je nadále symbolem. Mluvil tady v Praze víc o vojenských věcech.
4: Druhá úroveň nastává, když se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vlády k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti na ozbrojené síly.
1: Ale je nepochybné, že kromě Zelenského a právě Kirilo Budanova je Zalužný velký hráč.
2: Tak on vede ve všech sociologických výzkumech a jak se správně říká, že Zelenský přemýšlí o tom politickém rozměru a o své politické budoucnosti, tak v okamžiku, kdy on odvolal Valerie Zalužného a následně ho tedy přemluvil, aby vzal post velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, tak to jedním z těch důvodů určitě byla i popularita Valerie Zalužného, kterému to možná prospělo, protože on zůstal tím symbolem jednak toho heroického odporu těch prvních měsíců, ale i těch prvních vítězství. Charkovská oblast a tak dále, on je prostě pořád symbolem ukrajinského vítězství, toho, že to vydrželi ten prvotní útok a že dokonce přešli do protiofenzivy.
1: Myslím si, že vůči Zelenskému bude ve velké nevýhodě v tom, že to je přece jenom víc voják než politik a bývalý herec, byť připomeňme historku o tom, že Zalužný, když něco chtěl být vládí, tak chtěl být komik. To je jako zajímavá paralela s tím Zelenským, ale vypadá méně zkušeně, ale bude určitě zajímavé ho sledovat i do budoucna, protože skutečně je to postava, která rezonuje v té ukrajinské společnosti. Tohle konec konců o něm říká taky Simon Schuster.
0: Well, I think the opinion polls show very clearly that it would be Zalužný.
5: Myslím,

0: Myslím, že průzkumy veřejného mínění velmi jasně ukazují, že Zalužny bude v prezidentské volbě Zelenského hlavním rivalem. Pokud se tedy rozhodne jít do politiky a dělat prezidentskou kampaň, o to pořád ještě nevíme. Ale ještě jednu věc bych podotkl. Až válka skončí, bude podle mě ve společnosti velká poptávka po politické straně válečných veteránů anebo vojenských důstojníků. Trochu jsme to viděli už v roce 2014 a 15, po první vlně války, kdy důstojníci kandidovali do parlamentu, ale nakonec se v něm tolik křesel nezískali. Až teď válka skončí, bude s ní mít přímou zkušenost mnohem větší část společnosti, ať už jako vojáci na frontě nebo jako příbuzní obětí války. To se podle mě otiskne do voličského chování a složení parlamentu a také do budoucí prezidentské administrativy.
1: Tak tolik Simon Schuster a na závěr tedy logická otázka. Ondro, co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel? A nebo by se stal tím pomyslným Winstonem Churchillem, který je prezidentem nebo vůdcem válečným, který sice vyhrál válku, ale poté prohrál volby, což je taky varianta, která se někdy zmiňuje. Co by tak mohl dělat?
2: No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že to neví ani on sám, protože jemu taky není tolik let, aby jako se stáhl podobně jako třeba předchozí prezident Viktor Juščenko někam na svoji vilu pod Kyjevem. Podle mě klíčová otázka je skutečně, jak toto dopadne. Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Volodymyr Zelenský nebude vůdce země, která vyhrála válku, přinejmenším jak by si část jejího obyvatelstva představovala. Takže je možné, že prostě se nějakým způsobem domluví s některým z těch protikandidátů a vlastně mu to tu moc předá, nebo respektive ho podpoří, ale on samozřejmě může zkusit nějakou kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat, protože s tím teda si získal za ty poslední roky opravdu zkušenosti, které jistě by sám dal přednost tomu, aby je neměl, ale jinak těžko říct, no je to otázka také, co se stane vůbec s celým tím systémem okolo, protože jak jsme se o tom bavili. Teďka se přeměňuje ten ekosystém toho vládnutí. Jestliže předtím to bylo přes Jermaka a nějaké dalších pár lidí, tak teďka se to možná změní trošku víc institucionálně, ale jako nebyl bych asi úplným optimistou a on bude také potřebovat se postarat o ty svoje lidi, když dojde k přechodu moci.
1: Co je nepochybné, tak je, že už teď je Zelenský zapsán zlatým písmem do historie ukrajinské politiky, ať vlastně bude dělat cokoliv. Má stále šanci obhajit klíčovou pozici člověka, který v ten zlomový okamžik novodobé ukrajinské historie se zachoval správně a zůstal v Kyjevě a vlastně rozpoutal celé to hnutí odporu, které se postavilo obrovské mase té ruské armády. Takže ať bude dělat cokoliv, tak to místo v těch dějinách už má zajištěné nyní. Za mě osobně si nedokážu moc tipnout, co bude konkrétně dělat, ale co je pro mě určitě důležité a co je téměř klíčové, je, aby ukrajinská politika jako celek zlomila to prokletí těch klanů. Jo. Protože si myslím, že v danou chvíli i na té interakci těch klíčových postav, které jsme tady zmínili, kterou je Volodymyr Zelenský a na druhé straně Valery Zalužný a třeba nevím, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba a řada dalších, tak se mi zdá, že stále vlastně pro tu věc Ukrajiny dělají hodně, ale mohli by dělat daleko víc, kdyby spolupracovali. O čem mluvil Schuster, instituce, vlastně nějaká strategie, systémovost dlouhodobější, to je jedna ze slabin ukrajinské politiky, nejenom tedy ukrajinské politiky, ale mimo jiné ukrajinské politiky v současnosti. Tak to bych se velmi přál a to myslím, že by hodně napovědělo tomu, jestli je pro Zelenského možné najít místo i mimo třeba prezidentský palác. Tak to je za nás všechno. Ještě zbývá pozvat vás, abyste pro nás hlasovali v soutěži o podcast roku. Hlasovat můžete do 14. června. Natáčet budeme taky na Slunovratu v Opavě. To je 19. června v pátek večer. Tam se na vás těšíme osobně s Ondřejem. A budeme taky v Trojském pivovaru 21. července. I tam už jste nás viděli a tam nás znovu uvidíte. Ještě se připomeneme.
2: A budeme mít i nějaké zajímavé hosty, ale to se včas nás dozvíte.
1: Určitě ještě připomínáme také výstupy z nedávné konference ze vzletu, které už jsme tady zmiňovali. Je to všechno na naší webové stránce plus.rozhlas.cz. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Proč Babišova vláda likviduje fungující systémy? Prvoinstanční rozsudek nad Okamurovou SPD či hlasování v americkém kongresu? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
4: Ve státní správě v době fungování vlády Andreje Babiše vidíme dva protichůdné pohyby. Na jedné straně jsou vyhazováni vzdělaní experti a likvidují se fungující systémy. Na straně druhé jsou najímáni lidé bez erudice a vytváří se podivné nové paralelní struktury. Na fungování státu v různých oblastech to těžko může mít jiný než destruktivní vliv, říká zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. A ptá se, proč se to tedy děje?
5: Nejprve několik ukázek tohoto trendu. Odstraňování odborníků a najímání kádrů s mírně řečeno problematickou expertízou je nejlépe vidět na Ministerstvu životního prostředí. Úřad, fakticky vedený zmocněncem pro Green Deal, lépe řečeno pro likvidaci Green Dealu Filipem Turkem, mohutně škrtá. Dokonce tak, že podle expertů může být ohroženo fungování výstražných služeb na Českém hydrometeorologickém ústavu. Jehož ředitel kvůli tomu hrozí rezignací. To Turkovi a spol. Ale nebrání přijímat na úřad nové lidi. Jejichž jedinou kvalifikací je afinita právě k Filipu Turkovi a motoristickému vidění světa. Dokonalým příkladem je čerstvý maturant Adam Šejna, který se považuje za českého Andrewa Kirka a usilovně na sociálních sítích hejtuje vše, co vypadá jako liberální nebo dokonce zelené. Sekunduje mu František Kubásek, který se živil jako řidič a nyní má pracovat na ministerstvu v oddělení rozpočtu. Kvalifikoval se patrně jako provozovatel alternativního webu Incorrect, který nikoli překvapivě tlačí ultrakonzervativní agendu a tvrdí, že klasická média šíří dezinformace. Prostě dokonalé motokádry. Likvidace fungujících systémů je zase vidět na dění na úřadu vlády. Jeho vedoucí Tinde Barta bez jakéhokoliv projednání s experty rozprášil agendy od drogové po lidskoprávní. Vyhodil špičkového protidrogového experta Pavla Béma, vše chce popřesouvat na jednotlivá ministerstva. Je tak přímo ohrožen mimo jiné fungující model protidrogové prevence, který Česku závidí polovina Evropy. Na samotném úřadu vlády se kvůli tomu vůbec poprvé stávkuje. Příznačné je, že vyhazovy se netýkají nově přijatých lidí, například jisté Natálie Vachatové, která má působit jako poradkyně pro svobodu slova. Jakoby v Česku nějaký problém se svobodou slova byl. A také má rozkrývat největšího nepřítele všech konspirátorů, mýtický Deep State. Proč se toto všechno děje? Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je ideologický boj. Partaje jako motoristé jsou přesvědčeny, že média, univerzity a státní správu postupně ovládlo levicově liberální myšlení. Tvrdí, že levice podnikla velký pochod institucemi, což je termín, který se v jiném kontextu objevil v 70. letech minulého století. A teď tedy zahajují protiofenzívu v podobě vlastního dlouhého pochodu. K věci patří, že v případě motoristů je to spíše karikatura. Velký motoristický pochod nemá podobu instalace nějakých konzervativních myslitelů či expertů v zájmu změny diskurzu. Jde v něm o to dosadit na různá místa různé drobné trolíky, kteří sice nedokáží nic vymyslet, ale za to jsou velmi efektivní v hejtování a rozbíjení prakticky čehokoliv. Části voličů, kteří si libují v destrukci a stačí jim, že to, co nemají rádi, je ničeno bez jakékoliv vyhlídky na pozitivní alternativu, to nejen stačí, ale naprosto vyhovuje. Motoristé sice jen trolí, ale dobře vědí, že se jim to vyplatí. Druhý důvod, proč je ve státní správě ničeno to, co dobře funguje, lze nazvat hrou na efektivitu. Týká se hlavně hnutí ANO. Populisté vědí, že musí alespoň občas lidem nabídnout nějaký měřitelný výsledek. A tady se před nimi otevřela úžasná příležitost. Když Andrej Babiš řekne, podívejte se, jak mám štíhlý úřad vlády, to za Fialy tady bylo dvakrát tolik zbytečných úředníků, to jsem ale pašák. Tak mu lidé, kteří se samozřejmě nemohou orientovat v komplexnosti agend a posoudit, kdy je nutný mezirezortní přístup, uznali zatleskají. Je to vlastně pro našeho vrchního populistu čisté plus, protože následky třeba ve formě exploze závislostí a s tím spojených nemocí se projeví až za čas. A s jeho kroky si je už spojí málo kdo. My ale můžeme říci, že kombinace ideologického trollingu a hry na efektivitu je hrozivá. Služby, které má stát poskytovat občanům, kteří si ho platí z daní, mohou být vážně ohroženy. A momentálního politického profitu je dosahováno na úkor budoucnosti. Je konec konců otázkou, zda právě to poslední není modus vivendi nebo dokonce samotný princip fungování této vlády. Ale to už je asi na jiný komentář.
4: Uzavřel šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Nenávist k jiným začíná odmítáním solidarity, varuje publicista Jan Vávra. Více už v jeho komentáři.
6: Nedávný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který uznal Okamurovo hnutí SPD vinné z podněcování k nenávisti, vyvolal protichůdné reakce, a to nejen mezi politiky. Šlo o dva předvolební plakáty z roku 2024, kde na jednom je umělou inteligencí vytvořená fotografie černošského muže se zakrváceným nožem v ruce a text, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti, což bylo ohodnoceno 3milionovou pokutou. Kvůli stejnému plakátu byl obžalován i Tomio Okamura, ale poslanci ho k trestnímu stíhání odmítli vydat. Jde bezesporu o přelomový rozsudek. Přímou trestní odpovědnost právnických osob zavedli zákonodárci až v roce 2012. A toto je poprvé, kdy byla nějaká politická strana odsouzena za způsob, jakým vedla volební kampaň. Navíc SPD je součástí vládní koalice a její předseda je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Zatímco liberálnější část komentátorů rozsudek spíše uvítala, pravicoví novináři vztyčili na obranu svobody projevu varovný prst. Plakáty prý byly nevkusné a odpudivé, ale žádné měřítko nenávisti a strachu neexistuje. Navíc plakáty nepřinesly SPD žádné mimořádné volební výsledky. Jeden komentátor poukazoval i na to, že útoky migrantů noži jsou třeba v Německu docela časté. Tak o co jde? Varující je bohužel už sama skutečnost, že k takovému soudnímu řízení vůbec muselo dojít. Kdyby ve společnosti panovala všeobecně sdílená představa, že něco takového se nedělá, že to není takzvaně salon fähig, tedy odpovídající slušným mravům, tak by se nikdo, ani Tomio Okamura, s takovým plakátem na veřejnosti nevytahoval. Bohužel, nenávist a vyvolávání rasistických předsudků se staly pro politiky běžnou praxí, jak oslovovat určité skupiny obyvatelstva. A demokratický systém si musí umět, pokud nechce na určité hodnoty demokracie úplně rezignovat, poradit s politiky a stranami, kteří to s demokracií nemyslí dobře a kteří devastují demokratické hodnoty. Takový rozsudek v současné době ještě nepravomocný byl tedy více než potřeba. Rasistické předsudky se rozmáhají a povzbuzuje je i odpor k evropské migrační politice, který sdílejí téměř všechny strany naší politické scény, takže jeho nehumánnost už ani nevnímáme. Politici se hrdě bijí v prsa, jak zásadně odmítají solidaritu se státy, které jsou migrací nejvíce postiženy. To před pár dny bez jakýchkoliv rozpaků potvrdil pojednání o Evropském migračním paktu v Lucemburku ministr vnitra Metnar, když prohlásil, my jsme hned na prvním jednání vlády odmítli princip solidarity. Bednar se hájí tím, že pro nás je řešením důsledná ochrana vnějších hranic. Bohužel nedodává, co mají přímořské státy dělat, když k ním připlouvají migranti na člunech. Mají je házet zpátky do moře? Na tuto otázku žádný z českých politiků, kteří horovali pro neprostupnost hranic, ještě neodpověděl. Vkus společnosti a její dobré mravy ale žádné zákony nezaručí. K tomu musí lidé dospět sami. Naše společnost se sice hrdě hlásí k demokratickým ideálům první republiky a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, ale vůbec si neuvědomuje, že právě Masaryk byl přesvědčen, že humanita je český program, který od husitství pokračuje přes reformaci a národní obrození až do současnosti. Program humanitní všemu našemu snažení národnímu dává smysl, napsal náš první prezident. Ačkoliv stále hovoříme o našich demokratických tradicích, v běžném životě vytváříme tradice zcela protichůdné původním ideálům našeho samostatného státu.
4: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Když čteme, co se děje v americkém kongresu, zní to občas jako větší drama, než jaké tam skutečně probíhá. Například sněmovna odhlasovala ukončení války s Íránem nebo další podporu pro Ukrajinu. Obojí jsou příklady z uplynulého týdne. Nejde o to, že by se nestaly, obě hlasování proběhla. Jen je důležité chápat jejich význam a netvářit se, že je pravděpodobné, že by dané zákony měly plný efekt, vysvětluje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
7: V hantýrce amerického kapitolu se podobným návrhům zákonů říká messaging bill, tedy volně přeloženo zákon, který má hlavně vyslat zprávu. Zpravidla se jedná o návrh, který se z různých důvodů nemůže stát platným a prezidentem podepsaným zákonem. Sněmovna schválí návrh, který nemá šance projít senátem. Senát schválí jiný zákon, se kterým nesouhlasí zase dolní komora. Nebo který bude jistě vetovat prezident. S trochou nadsázky, a není třeba mnoho, jdou kongresu taková performativní hlasování daleko lépe než skutečné schvalování zákonů. A proč se tak děje? Odpověď je jednoduchá. Jakkoliv by si Američané přáli, aby hlavní prací jejich politiků byla správa země, čím dál větší část jejich agendy tvoří především úsilí nechat se znovu zvolit v dalších volbách. K tomu se hodí spousta letáků, digitálních reklam a televizních spotů. Jako úřadujícímu kongresmenovi se vám do takového spotu nemůže hodit nic více než plamený projev ze sněmovny o vašem srdcovém tématu. Obzvláště takovém, o němž víte, že zarezenuje ve vašem jedinečném volebním okrsku. No a vůbec nejlépe se takové plamené projevy točí, když toho je ve hře ve skutečnosti velmi málo. Stojíte ve sněmovně a kolem vás je jen hrstka znuděných kolegů, kteří moc dobře chápou, co děláte. Využíváte legislativní proces pro vlastní politickou propagaci skrze návrh zákona, o kterém všichni ví, že nakonec neprojde. To všechno chápou především proto, že vás v této činnosti u řečnického pultu sami brzo vystřídají. A přesně touto optikou je nutné číst aktuální hlasování sněmovny o podpoře pro Ukrajinu a válce s Íránem. V obou případech jde o vzkaz voličům. Nikoliv o konečný zákonný výsledek. Obě rezoluce jsou z různých důvodů odsouzeny k záhubě, ať už kvůli nevoli Senátu Donalda Trumpa nebo kvůli určitým právně procesním kličkám. Cynismus stranou, celé tohle samovolně vzniklé divadýlko není nutně špatně. Nejzajímavější věci se ve Washingtonu často dějí ve chvíli, kdy se podobné rádoby signalizační legislativy vymknou kontrole stranického vedení kongresu. Je ale nutné chápat, kdy se děje něco výjimečného a kdy naopak vše jede v pevně vymezených performativních kolejích. A v případě války v Íránu i té na Ukrajině v tuto chvíli kongresmeni hlavně mluví ke svým voličům s výhledem na divoké listopadové volby. Dopřejte politikům jejich plamené projevy a statusy na sociálních sítích, ale hodinky si podle nich neřiďte.
4: Říká Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V první polovině října nás čekají komunální volby a volby do třetiny Senátu a na politické scéně vznikají nová spojenectví. O jednom z nich v Praze a také o novém směřování jedné z nejtradičnějších stran hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Před 4 lety šla tehdy Jurečkova KDU ČSL do magistrátních voleb v Praze, co by součást koalice Spolu, a tedy s kandidátem ODS na primátora Bohuslavem Svobodou. Ani letos nemá strana, již čerstvý předseda Jan Grolich říká noví lidovci pražského lídra. Ale vůči občanským demokratům se víceméně vyhraňuje, když je podezřívá z předem dojednaného spojenectví s hnutím ANO, kterému se snaží zabránit pro leckoho možná překvapivou dohodou s hnutím Praha sobě. Jejíž vůdčí postava Jan Čižinský, už 12 roků starosta Prahy 7, byl druhdy totiž poslancem za KDU a rozchod neproběhl zrovna z úsměvy. Ale nezapomínejme, že lidovci už také seděli ve vládě s TOP 09 de facto svým odštěpkem. A že tedy čas dovede lecos uhladit. V úsilí o magistrátní křesla budou ve spolku s Grolichem a Čižinským ještě také Zelení, kteří by v Praze jednak mohli získat část voličských sympatí kvůli ostře protizelenému tažení motoristů. A pak je také povzbudilo, že se po letech ocitli v dolní parlamentní komoře, kde mají 2 křesla díky předvolební smlouvě s Piráty, kteří by se samozřejmě zase měli stejně jako starostové stát součástí hráze proti ovládnutí magistrátu ANO s občanskými demokraty, což se ostatně stalo málem realitou už minule. Pokud jde o lídra nového pražského spojenectví, tím se stal Adam Scheinherr, předseda Prahy sobě, disponující dnes v 65 členem magistrátním zastupitelstvu 11 mandáty, a bývalý náměstek primátora pro dopravu, což je post budící vášně všeho druhu. Ale má dobrou pozici u mladších Pražanů, čemuž odpovídá i jeho lehkovážný volební slogan v angličtině. Parafráze ústřední věty hitu zpěvačky Rihany, akorát je místo slova diamant politikovo příjmení. Shine bright like a Scheinherr, čili zař jasně jako Scheinherr. Jestli to zabere, ovšem ve hvězdách, nejen jasně zářících. Pro dvojnásobného jihomoravského hejtmana Grolicha, který je ku příkladu v Brně vnímán s poměrně velkými nadějemi tamními a časem i celostátními, sám také mluví o své premiérské ambici, je ovšem také důležité otestovat nové lidovce i ve volbách senátních, do kterých totiž sám míří, aby byl mimo jiné pracovně častěji v metropoli, kde se přece peče ta nejvyšší politika. A mimochodem do Senátu chce také Čižinský na magistrátní kandidaci až číslem 3. Ale zpět k lidovcům. Grolich by určitě potěšilo navýšení počtu stranických křesel. A to není nereálné, protože jich má v Senátu KDU v téhle chvíli 12 a obhajuje pouze 3. A také právě v těchto volbách půjde o čelní střet s ANO, které minule posílilo, a Andrej Babiš doufá, že jednou horní komoru dobude a tomu přestane házet klacky pod nohy. Což ale Jan Grolich, štika v opozičním rybníku, naopak hodlá činit na veškerých úrovních a podstatně větší měrou než KDU ČSL doposud.
4: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda. Tento týden zemřela Marjan Satrapiová, pařížská kreslířka, spisovatelka a režisérka narozená v Iránu, autorka mezi jiným slavného komiksu Persepolis. V Satrapiové odešla jedna z viditelných tváří íránské diaspory ve světě. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Jméno Marjan Satrapiové znali lidé z několika různých, někdy ne zcela propojených světů, například na jedné straně zájemci o íránskou kulturu a na druhé milovníci grafických románů, zejména těch seriózních. Právě její komiks Persepolis z ní udělal hvězdu právě v těchto specifických prostředích. Byl to napůl autobiografický příběh dívky, která se z porevolučního Iránu dostala až do Evropy. V případě Satrapiové to bylo na dvakrát. Jednou se do rodné země vrátila, než se definitivně usadila v Paříži. Kniha Persepolis a následný kreslený film nebyly zdaleka to jediné, co za sebou zanechala, ale možná to nejdůležitější a určitě nejslavnější. Pokusila se totiž propojit oba své světy, východní a západní, a ukázat, že věci nemusí být tak jednoduché a ani Evropa není v jejím podání ráj, který na sobě nemusí pracovat. pro Irán a Iránce udělala i to, že je představila Západu jako něco jiného, než mohli vidět v televizi. Že miliony Iránců a Iránek nenacházejí potěšení v tom chodit v černých hábitech provolávat smrt Americe. Později s úsměvem dodávala, že nejenže spřáteli v Iránu věděli, co je punk rock, ale že dodatečně zjistila, že to v Teheránu věděli dříve než někteří její američtí vrstevníci. Tak jako hájila složitý obraz Iránu na západě, s překvapením zjistila, že v Americe George Musha mladšího hájí Francii a pak po návratu zas obhajuje Ameriku v očích Francouzů. Považovala se za humanistku, za někoho, kdo ukazuje lidskou tvář lidí a zemí, které poznala. Nešetřila ani Francouze, u nichž našla nový domov. Já sama žiji v hezké čtvrti, mám vzdělání a prostředky a tak jsem pro většinovou společnost přijatelná, říkala. Ale pokud jste Arab žijící na předměstí, slyšíte politiky a policisty mluvit o přistěhovalcích jako o špíně. Francouzi by se tedy neměli ptát, proč se Arabové ve Francii nepovažují za Francouze, ale proč je sami za Francouze nepřijali. Marjan Satrapiová byla jednou z nejznámějších představitelek velmi rozsáhlé, možná několika milionové iránské diaspory. Část těchto zahraničních Iránců představují lidé, kteří například pracují v ropných monarchiích Perského zálivu, v Emirátech nebo Kuvajtu. Podstatnou část ale tvoří ti, kdo odešli z Iránu z politických a osobních důvodů, zejména po islámské revoluci roku 1979. Jsou to obvykle vzdělaní a tvůrčí lidé, kteří se v nových zemích dobře uplatnili a patří asi k nejúspěšnějším diasporám v historii. Vedle Turecka žijí většinou na západě, v USA, Kanadě a západní Evropě. Mnozí z nich čekají na pád režimu. V lednu při masových demonstracích jsme více než dříve slýchali o synu posledního šáha, také exulanta, který se snažil stát vůdčí postavou v případě pádu Islámské republiky. Jenže ke zhroucení režimu nedošlo ani po následném americko-izraelském útoku. Satrapiová se k iránské politice vyjadřovala zejména v minulých letech. Mluvila o tom, že režim sice určitou podporu ve společnosti má, ale jasná většina mladých lidí podle ní touží po změně a po demokracii. Marjan Satrapiová se už do Iránu nevrátí, demokratického ani teokratického. Exiloví Iránci zatím doufají a všichni ostatní se mohou udělat obrázek o Iráncích, těch doma i v diaspoře, prostřednictvím knih, filmů a rozhovorů, které po sobě zesnulá autorka zanechala.
4: Marjan Satrapiovou připomněl kolega Jan Fingerland. Jak jednat s lidmi, kterým nedůvěřujete? O tom uvažuje spisovatel publicista Karel Hvížděla.
10: Stejně jako v Řecku, když asi 500 let před naším letopočtem začal řádit mor a zemřel Perikles, zhroutila se jeho vláda a s ní i jeho kulturní program. Jeho stoupenci byli stíháni a v Atenách nastala skleslost. Zdá se, že nyní naše civilizace zažívá něco podobného. Pandemie covidu prohloubila institucionální nihilismus, lidé ztratili důvěru v politiky, kteří nedokázali občany před pandemí řádně ochránit. Nedůvěra ve stát a porušení staré společenské smlouvy se střední třídou, která jim slibovala, že budou-li pilně studovat a řádně pracovat, budou se mít stále lépe, přestala platit. Střední třídu pohltily silné korporace, což vedlo na západě k její likvidaci a ve střední Evropě se nestačila ustavit. Vládu převzali oligarchové, milionáři s politickým vlivem, kteří se stávají majiteli dat. A to se stalo za situace, kdy nám Čína předvedla, že úspěšný stát nepotřebuje demokracii a proto se noví mocipáni snaží vládnout autokraticky. Staré pořádky se hroutí stejně jako Periklova vláda. A podobně jako před 2500 lety jsou dnes kritizováni či ostrakizováni příznivci liberální demokracie. Moc, jak říkal nedávno v Praze Timothy Snyder, se soustřeďuje u lidí, které nezajímá budoucnost a naopak nás nutí přemýšlet o minulosti, která je falešná, už proto, že se nikdy nemůže vrátit. Nebezpečná otázka zní, jak máme s těmito lidmi jednat, když argumenty ztratily svou váhu a nad nimi vítězí emoce, gesta a rychlost. Na tuto otázku se snaží odpovědět kanadský sociolog Adam Kahan v knize Vyjednávání s nepřáteli. Jak spolupracovat s lidmi, s nimiž nezdílíte názor, které nemáte rádi, anebo kterým nedůvěřujete. Kahan tvrdí, pokud spolupracujeme s lidmi, s nimiž se neshodneme, které nemáme rádi, nebo kterým nedůvěřujeme, potřebujeme zkoušet jiné cesty. Musíme si vědomně připouštět konflikt a nejistotu, abychom společně vytvořili nová řešení. Kdo vytýčí červenou čáru, rozhoduje předem, s kým bude pracovat a to znemožňuje mnoho možností. Debata, která pracuje s harmonií a konsenzem, nevede vždy k cíli. Je třeba sázet na rozšířenou spolupráci. Ta integruje neshody, rozdíly a experimenty. My můžeme jen dodat, chce to odvahu, čas a důvěru v sebe. Opustit monolog a věřit v dialog, z něhož obě strany vždy vyjdou jako jiní lidé.
4: Zamyšlením Karla Hvížděly končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
11: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným? Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
12: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicilinu a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicilinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
11: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
12: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
11: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
12: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florim, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
11: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
12: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhy, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
11: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
12: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
11: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
13: Bylo 6 hodin v pondělí 8. června, začíná živé vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré jitro přeji Martina Mašková
14: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
14: Čím otevřeme naše vysílání, Izrael míří na vojenské cíle v Íránu. Jak se připravuje na případné pokračující íránské raketové útoky?
13: Jaké jsou následky včerejšího zásahu ruského dronu do skladu vyhořelého jaderného paliva v Černobylu?
14: A od hrdinů socialistické práce k podcastům. Jak se během posledních 50 let měnily rozhlasové příspěvky, které soutěží o cenu Prý Bohemia Radio?
13: Nejdřív si poslechněte zprávy. Dnes ráno je připravuje Martin Matějka.
15: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Teheránu a v několika dalších provinciích. A to jen několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálil rakety na Izrael. Americký prezident Donald Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
16: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
15: Prezident Petr Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Slovenský soud by měl dnes na podruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr premiéra Roberta Fica.
17: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní umělecké školy by měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
18: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
19: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
18: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
20: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
18: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
15: Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy korun. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
21: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
15: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
22: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
23: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
22: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
23: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
24: Chceme začít v roce 28.
23: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
15: A nutrie je říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
25: Například v lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
26: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
25: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
26: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
25: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
15: Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně u sjezdu na Velké Popovice za 16. kilometrem. V odstavném pruhu stojí porouchaný kamion a lehce zasahuje do pravého pruhu. Nákladní auta lehce vybočují, ale projíždí se plynule. V Praze v jejím okolí je zatím provoz bez výraznějších problémů. Nikde nejsou výraznější kolony a nemáme hlášené ani žádné nehody nebo jiné komplikace. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
14: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Izrael v noci na pondělí zaútočil na vojenské cíle v Iránu, přestože ho Donald Trump v telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem osobně žádal, aby s odvetou počkal. Exploze v Iránu ohlásila 3 iránská města, očekává se další reakce. Jde o největší eskalaci od chvíle, kdy v dubnu vstoupilo v platnost příměří. Podrobnosti už přinese naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
14: Neděle zažila řetěz útoků, nejdřív Izrael útočil na Libanon, pak Irán na Izrael raketami, nakonec tedy Izrael na Irán a uprostřed do toho Donald Trump. Jak reagoval?
0: Donald Trump byl v neděli viditelně frustrovaný a terčem té frustrace se zdál být hlavně Izrael. On nejdřív řekl, že není nadšený z izraelského útoku na předměstí Bejrútu. Poté Benjamina Netanyahua v telefonátu varoval, aby s odvetou na Irán počkal. Izrael ale počkat odmítl a v noci zaútočil na vojenské cíle v tom západním a středním Iránu. Exploze byly hlášené i v Teheránu, Tabrízu i Isfahánu. A Iránu zase Donald Trump vzkázal, tak teď jste vystřelili, to stačí a vraťte se k jednacímu stolu. A Irán mezi tím přerušil úplně ta mírová jednání.
14: Izraelský premiér po tom telefonátu s Donaldem Trumpem řekl, že Spojené státy neurčují podmínky jakékoliv dohody s Iránem. Je nějaká tady je změna v soudržnosti mezi Washingtonem a Tel Avivem?
0: Tak můžeme říct, že to je zatím asi nejostřejší veřejná trhlina od začátku války. Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times řekl doslova, že Benjamin Netanyahu musí přijmout jakoukoliv dohodu, kterou Spojené státy s Iránem dosáhnou. A že to je on, tedy Donald Trump, který určuje podmínky, nikoli Benjamin Netanyahu. To je vzkaz, který bychom mohli říct, že ještě před pár měsíci by byl nepředstavitelný. Donald Trump totiž celé to funkční období prezentoval vztah s Izraelem jako zcela bezproblémový. A teď dává najevo, že mírová jednání s Iránem jsou jeho projekt a že Izrael ho s těmi svými vojenskými akcemi vlastně torpéduje. A přesto ho Izrael ignoroval. Otevřený konflikt to možná není, ale otevřené napětí to spíše ano.
14: Irán přerušil mírová jednání a oznámil blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab. Co to znamená v praxi? Pro ropu, pro světovou ekonomiku?
0: V praxi to znamená jedno. Hormuzský průliv to je místo, kudy před válkou proudila pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu. A Bab al-Mandab na jihu Rudého moře, to je zase brána k Suezskému průplavu. Klíčová tepna mezi Asií a Evropou. Kdyby Irán obě úžiny zablokoval, tak ceny ropy porostou a světový obchod se nesmírně prodraží. Tohle je ta páka, kterou Teherán používá cíleně a která bolí ekonomicky daleko za hranicemi Blízkého východu.
14: Jano, na iránských raketách se údajně objevily nápisy o Jeffrey Epsteinovi. Co to říká o tom, jak Irán vede tuhle válku mimo bojiště?
0: Tohle přinesla iránská státní média. Ona zveřejnila záběry balistických raket, na kterých byly před odpálením v perštině i v angličtině napsané zprávy, které se na Epsteina odkazovaly. Na raketách stálo bojujeme s kriminální bandou, s korumpovanými lidmi z Epsteinova ostrova. CNN, která tu informaci přinesla, tak potvrdila zároveň, že nedokázala ty záběry nezávisle ověřit, ale můžeme to říct, že to je takový symptom něčeho většího nebo důležitějšího. Irán od začátku války prostě velmi sofistikovaně pracuje s tím online prostorem, s videí, s virálním obsahem, s memy a analytici ho opakovaně označují za zemi, která v té informační válce hraje jakoby výrazně nad svoje poměry a to i proti mediálně jinak velmi zdatnému americkému prezidentovi.
14: No a teď ty hmatatelnější výsledky než online prostor, to znamená ta mírová jednání, ještě v neděli Donald tam říkal, že dohoda je velmi blízko, kde jsou jednání teď?
0: On to řekl v rozhovoru pro NBC, ze kterého potom tak dramaticky odešel, ale říká, dohoda je blízko, brzy skončí, říkal dokonce pondělí, úterý nebo středa. Faktem je, že ty klíčové spory jsou stále stejné a že se nikam neposunuli. Irán chce uvolnit 24 miliard dolarů, které má ve zmrazených aktivech, 12 miliard okamžitě po podpisu dohody, další 12 později. Ano. A Washington ale zase odmítá ty peníze dávat předem, protože by tím ztratil páku.
1: Situaci i nadále sleduje naše americká zpravodajka Jana Cíglerová, pro teď ti děkujeme.
0: Pěkný den.
2: Posloucháte Ranní plus, máme 6 hodin a 13 minut. Festival pro Bohemia Radio už 50 let odráží dobu. Představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží nebo podcastu, která se pořádá v Olomouci, má mezinárodní přesah. Letos se jí účastní rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie se začaly a

0: o Janu Švermovi.
1: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
2: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
1: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
3: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
1: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Radio stává mezinárodní festival.
4: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
1: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
4: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
1: Aby o sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
4: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
5: Free Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
1: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
6: Určitě v tom má hodně prsty.
7: Našla jste něco užitečného?
8: Nic moc.
1: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: A v 6 hodin 16 minut shrneme hlavní události dnešního dne. Izraelská armáda informovala, že zachytila baráž raket vypálených na izraelské území z Jemenu. V noci na dnešek Izrael zaútočil na vojenské cíle v Íránu. Jde zřejmě o odpověď na nedělní údery Íránu na izraelské území. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. S hnutí ANO prezident chtěl s kabinetem probrat koordinaci cest ústavních činitelů na vrcholná setkání. Andrej Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného dnešního zasedání posouvá na schůzi za 2 týdny. A filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně, uvádí seismologická střediska.
10: Máme 6 hodin a 17 minut a budeme se věnovat tentokrát zahraničním médiím. Tady je výběr z nich. V New York Times se například dočteme, že současná válka s Iránem je další příklad amerického konfliktu, který se unese vysoké lidské i ekonomické náklady, aniž by se dařilo naplnit stanovené cíle. Konflikt už stál Spojené státy stovky miliard dolarů a zároveň vede k destabilizaci širšího regionu, argumentuje autor textu. Přibývá civilních obětí a válka má dopady, které sahají daleko za samotná bojiště. Dochází k růstu cen a oslabení globální bezpečnosti. Dočteme se v New York Times.
9: Přitom se nepodařilo dosáhnout hlavních deklarovaných cílů americké politiky. Podle New York Times si Irán nadále udržuje značnou část svých raketových kapacit a jaderný program nebyl zásadně omezen. Změna režimu, která byla také naznačovaným cílem, se navíc vůbec nepřiblížila.
10: Deník také kritizuje prostředí ve Washingtonu. Tam podle něj nedochází k reálnému vyvozování odpovědnosti za podporu dřívějších vojenských intervencí. Stejní političtí aktéři a experti se, jak se dočteme v New York Times, opakovaně podílejí na rozhodnutích, která vedou k dalším válkám. Autor článku varuje, že bez hlubšího přehodnocení americké zahraniční politiky se budou podobné konflikty a jejich důsledky opakovat i v budoucnu.
9: Pojďme na další téma v dalším deníku, a tím je britský deník Guardian. Ten píše, že americké zásahy do konfliktů a na kterých nese podíl tedy americký prezident Donald Trump za neúspěšná příměří a pokračující konflikty na Ukrajině a další konflikty. Sice Trump opakovaně sliboval rychlé ukončení válek, ve skutečnosti ale nedokázal dosáhnout trvalých výsledků.
10: Guardian připomíná Trumpovy snahy o vyjednání příměří na Ukrajině v izraelsko-palestinském konfliktu.

0: konfliktu i ve sporu s Íránem. Ve všech případech narazili na odpor zúčastněných stran a nepřinesli dlouhodobé řešení, píše Guardian. Autor článku kritizuje také Trumpův důraz na rychlé dohody a vojenský tlak místo tradiční diplomacie.
1: Podle Guardianu je jedním z problémů současného světa ústup zkušených vyjednavačů a oslabování mezinárodních institucí. Stále častěji tak převládá politika síly, zatímco důvěra mezi znepřátelenými stranami klesá. Trvalý mír však nemůže zajistit vojenská převaha, ale pouze dlouhodobá a profesionální diplomacie, připomíná Guardian.
0: Bruselský server Politico upozorňuje na nový záměr americké administrativy, který vyvolává velké obavy mezi lékaři, státy i pacientskými organizacemi. Týká se to zpřísnění systému zvaného Medicaid. Nově totiž po některých chronicky nemocných Spojené státy chtějí to, aby se prokazovali každých 6 měsíců, že jejich zdravotní stav jim brání v práci, dobrovolnictví anebo studiu, v rozsahu alespoň 80 hodin měsíčně.
1: Jak již je Politico, američtí lékaři i pacientské organizace varují, že takový systém je v praxi velmi problematický. Zdravotní stav chronicky nemocných se často mění a nelze ho jednoduše převést do administrativních tabulek. Hrozí proto, že systémem propadnou i lidé s vážnými diagnózami, například s rakovinou nebo HIV.
0: Politico cituje odborníky, podle kterých se lékaři můžou dostat do role jakýchsi rozhodčích, kteří posuzují pracovní schopnost pacientů. To ale není jejich hlavní úloha ani odbornost. Zatímco americká administrativa tvrdí, že pravidla mají motivovat práci a omezit zneužívání systému, kritici varují, že ve skutečnosti to může vést k omezení zdravotní péče u lidí, kteří tuto péči nejvíc potřebují. Tolik server Politico.
1: A tolik také zahraniční tisk, ze kterého jsme dočetli v 6 hodin a 21 minut. Trvat na klimatických opatřeních schválených předchozích Evropskou komisí a parlamentem nebo přistoupit na tlak podnikatelů a některá pravidla uvolnit. S tímto rozhodnutím se teď potýká Evropská komise. Podle eurokomisařky pro životní prostředí Jessiky Rosvalové, které se ptal pořad Bruselské chlebíčky a jeho autor Jakub Lucký, to ale není až tak jednoduché.
2: Pro mě zelená transformace nebo čistá transformace není v rozporu s konkurenceschopností. Jsou to dvě strany téže mince. A tvrdila bych, že současná geopolitická situace ještě zřetelněji ukazuje, jak vysokou cenu má závislost na jiných.
3: A naším druhým hostem opět na Globseku je analytička z ekonomického think tanku Bruegel v Bruselu, Heather Graeby. Tak pojďme na to. My neustále slýcháme z jedné strany, že každá molekula oxidu uhličitého znamená další globální oteplování, tudíž další extrémní projevy klimatu a tudíž to ohrožuje naši evropskou konkurenceschopnost. A z druhé strany neustále slýcháme, že každé opatření, které má omezovat ty produkce emisí, tak komplikuje podnikání a tudíž komplikuje naši konkurenceschopnost. Tak jak to tedy je?
4: Musíme si uvědomit rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým přístupem. Zredukovat emise skleníkových plynů nás teď stojí peníze. Firmy stojí peníze, že přecházejí z fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Domácnosti si musí koupit nové automobily, změnit systém vytápění. Peníze stojí i změny větších systémů, od výměny autobusů, veřejné dopravy, až k úpravě rozvodné sítě, budování infrastruktury. Ale pokud tyto věci nezměníme, pokud nezaplatíme teď, tak za pár let budeme platit mnohem víc. Vidíme, jak cena ropy stoupá, že vyskočila nahoru v roce 2022 poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Teď vyskočila nahoru znovu, když Spojené státy zaútočily na Írán. Dopad na evropskou ekonomiku je přitom znatelný. Jsme závislí na fosilních palivech, nemáme ale vlastní produkci a musíme je tudíž nakupovat. Ročně je to 400 miliard eur, které za dovážená paliva zaplatíme. Kdybychom většinu této částky investovali do naší infrastruktury, do čisté energie, byli bychom energeticky nezávislí. Měli bychom slunce a vítr, které nemusí proplouvat Hormuzským průlivem, které nezávisí na Rusku a Spojených státech a dalších dodavatelích. Přineslo by nám to z dlouhodobého hlediska nižší ceny energií. Takže ta otázka skutečně stojí na tom, kolik zaplatíme dnes a kolik zaplatíme v budoucnosti. Ale ta cena v budoucnosti bude mnohem vyšší, pokud nebudeme platit teď.
3: No, mně přijde, že ten strategický dlouhodobý pohled je pro Evropskou unii z nějakého důvodu složitý. Tak proč to tak je?
5: Because we don't have an energy union.
4: Protože nemáme energetickou unii. Energetická politika je stále rozhodovaná na úrovni členských států. A každý členský stát si rozhoduje o svém energetickém mixu sám. To znamená, že jsou obrovské rozdíly v tom, kolik kdo má čistých technologií, čisté energie. Takže máme široké spektrum, počínaje Rakouskem nebo Švédskem, které mají spoustu vodních elektráren a rozvíjející se obnovitelné zdroje. Až 2/3 elektřiny si umí vyrobit právě z obnovitelných zdrojů. A pak tu máte Kypr nebo Maltu, které velkou většinu energií získávají z dovážených fosilních paliv. Tady ale nejde jen o cenu, kterou platí jednotlivé členské státy, ale jde o celkové výhody integrace, které z toho budou mít všichni. Více integrovaná rozvodná síť, kde bude možné ji vyvažovat podle toho, kde zrovna fouká a svítí. Můžete posílat elektřinu na delší vzdálenosti. Můžete lépe vyvažovat užívání elektřiny napříč kontinentem. To dává velký smysl, když máte větrné elektrárny v Severním moři, solární panely na jihu. To je celé mnohem efektivnější systém. Náš současný energetický systém a jeho nedostatky jsou plýtvání penězi.
1: Celý rozhovor a celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 11. hodině a najdete ho i na našem webu nebo ve všech podcastových aplikacích.
0: A teď hodiny ukazují 5 minut před 6:30. Vědci dokážou rozezvučet mikroskopické krystaly jako zvonkohru, ale místo paliček používají lasery. Tón, který za ním pomáhá rozeznat krystalovou strukturu materiálu a objevovat jejich nové schopnosti.
5: Máme takovou klasickou dětskou zvonkohru. My to můžeme ladit tím, že máme stejný materiál a různou délku.
6: Předvádí Petr Jaroš z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Vedle má ale ještě jinou zvonkohru, kde jsou všechny plíšky stejně velké. Přesto zní každý jinak.
5: Mosa, směď, železo, hliník a plast.
6: Mosas a měď jsou o sebe asi tak o půl tón, ale je to úplně stejně veliké.
5: Ano, stejná velikost, ale jiný materiál zase způsobí jiný zvuk. Máme jejich odezvu a na základě té odezvy můžeme určit jejich mechanické vlastnosti. Třeba i symetrii krystalů. Krystal vám výška, která je buď to kubická, nebo třeba monoklinická, nebo třeba tváde.
6: Ve skutečných experimentech vědci rozeznívají krystaly hmoty pomocí laserového paprsku. Ozývá se pak neslyšitelný ultrazvuk. Jakub Kušnír z Ústavu termomechaniky ale ukazuje zpomalenou simulaci.
7: Můžeme zaměřit, trafím tu vzorku, počujeme zvuk té vzorky. Z toho zvuku je patrné, že se jedná o nějakou kovovou vzorku. Jde vlastně o simulaci běžné oceli. Podle toho, kde trafí tu vzorku, tak se vybudí trošku jiné frekvencie. Když například trafím roh vzorky. Potom máme ještě jeden materiál. Můžete si zkusit typnout, jaký materiál se jedná.
6: Abych nepoznal, to je takový šum.
7: Diamant vyznačený tím, že je velmi tvrdý. On ten zvuk vůbec netlmí. Velmi dobře se jako šíří v tom diamantě, takže je velmi dlouho počut.
6: Podle odezvy vědci zkoumají krystalovou strukturu nejrůznějších materiálů. Často totiž stejná látka může krystalizovat rozdílnými způsoby a potom se i jinak chová. Výzkumníci se momentálně soustředí například na takzvané materiály s tvarovou pamětí.
5: Můžete si představit, že si vyrobíme srdíčko, pak ho zmačkáme, ale skrz teplo potom se vrátí to zmačkané srdíčko do původního tvaru.
6: Krystaly takových speciálních materiálů se totiž dají řízeně přeskládávat. Zahřátím nebo třeba magneticky, ukazují Stanislav Mestek a Jarmila Svobodová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
8: Máme tu obdélníček, plíšek, na kterém běhají takové proužky. To ovládá změna magnetického pole.
6: Je, tady máte aparaturu, tady se otáčí.
8: Tady je malý elektromotorek.
9: Tady se otáčí ten magnet.
10: Jednotlivé dvojčata v tom magnetenzitu se podle magnetického pole překlápí.
6: Když se otočí jedním polem, tak ty krystaly jsou otočené na jednu stranu a potom ono to vypadá, jako kdyby přes ten plíšek proběhla vlna z jednoho konce na druhý, jak se tam ten magnet počím otočí.
10: Ten vzorek je to prototyp mikropumpy. Máme kolegu, kterému se podařilo sestavit mikropumpičku, která pumpovala kapalinu z jedné nádoby do druhé.
6: Podle vědců by se taková pumpa dala zavést do lidského těla, aby dávkovala třeba inzulín nebo jiné léky. Řídil by ji zvenčí malý motorek s magnetem, říká Petr Veštát z Fyzikálního ústavu.
11: Ten materiál je známý vlastně 30 let a tyhle ty mikropumpičky a takové věci existují, ale pořád ta struktura, mikrostruktura není pořádně pochopená. A proč tyhle ten materiál, nikl 2 mangan gálium, je vlastně jediný, který tyhle ten efekt v takové míře má?
6: Výzkumníci by si na to chtěli posvítit právě tím, že budou měřit odezvu atomů v krystalech. Až to zjistí, chtějí najít nebo vyvinout další materiály, které by také uměly měnit tvar na povel. Martin Srb, Český rozhlas.
12: Pro a proti.
13: Z cesty nad Chajvan přivezl předseda Senátu Miloš Vystrčil investice do českých firem nebo víc přímých letů mezi Prahou a Tchaj-pej. A taky kritiku Číny, na což upozornil premiér Andrej Babiš. Podle něj jsou Vystrčilovy cesty nad Tchaj-wan jedním z důvodů chybějícího biznisu s Pekingem. Měla by být Česká republika ve svém přístupu pragmatičtější, jak razí současná vláda, nebo se to v prosazování hodnot nevylučuje? A neškodí nakonec Česku nejvíc nejednotnost naší diplomacie? Zeptám se senátorky Adély Suchardy Šípové, zvolené za Pirátskou stranu, a senátora Jana Schillera z Hnutí ANO.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: A o čem budeme mluvit v dalším vysílání po zprávách? Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. V místě bylo za druhé světové války cvičiště vojsk SS.
0: Sklad vyhořelého jaderného paliva u jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl ruský dron. Částečně byla zničena budova, která slouží k příjmu kontejneru, ale tam údajně nebylo vyhořelé palivo. Mezinárodní agentura pro atomovou energii chce na místo vyslat své experty.
1: A jak ochránit před inflací peníze, které získáte třeba z prodeje nemovitosti?
0: V 6 hodin a 30 minut si můžete poslechnout další zprávy s Martinem Matějkou.
12: Český rozhlas Plus.
14: Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cílem byla letecká základna na severu Izraele. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš je ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. A polský prezident Karol Nawrocki chce zbavit prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského nejvyššího polského řádu. O odebrání řádu Bílé orlice bude dnes rozhodovat porota, která cenu udělila. Případné odejmutí řádu vyžaduje ale mimo jiné i souhlas předsedy vlády Donalda Tuska. Zelenský v květnu poctil ukrajinskou speciální vojenskou jednotku názvem odkazujícím na ukrajinskou povstaleckou armádu. Na Ukrajině ji část společnosti vnímá jako symbol odporu proti sovětské nadvládě. Poláci si ale často spojují s masakry desítek tisíc polských civilistů během druhé světové války. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany opatrně za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazil kamion s osobním autem, blokují pravý částečně stoupací pruh, výrazně se zpomaluje a nárazově se tvoří kratší kolona. Bouralo se na pražském okruhu směrem na dálnici D1 za sjezdem na Ořech. Na 18.5. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, kolona zatím od sjezdu na Stodulky na 10 minut, ale postupně narůstá. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní Plus.
0: s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Po půl sedmé se každý všední den věnujeme českým médiím. Tentokrát z nich vybíral Petr Fischer, publicista, filozof, šéf-redaktor časopisu Přítomnost. Dobré jítro přeji.
15: No, dobrý den.
0: Co v dnešním tisku stojí za pozornost především?
15: Já jsem dnes se nejvíce začetl do rozhovorů, kterých je docela dost. Ten první s držitelem Nobelovy ceny za ekonomii Philippem Maguillonem otiskuje časopis Respekt. Francouzský ekonom byl oceněn, připomínám, za studie o kreativní destrukci jako nástroj k udržení ekonomického růstu.
0: Kreativní destrukce, ale přitom není pojem, který právě profesor Agion vymyslel.
15: Ne, určitě ne. Ten patří českému rodákovi z Třešti, Josefu Schumpeterovi. A Agion ho ale zajímavě rozvinul v současných podmínkách. V podstatě jde o to, že krach a likvidace nefunkčních částí systému může systém oživit novými obory. Je k tomu ale nutná řada podmínek, například slušná sociální mobilita, tedy schopnost prostupovat hranice socioekonomických skupin. Jak říká ekonom v Respektu, je to dokonce hnací motor kreativní destrukce. Cituji, když hospodářství roste, je to i díky neustálému přílivu nových talentů. Pokud dáte šanci třeba nadaným dětem z chudých rodin, mohou rozvinout své schopnosti a stát se třeba vynálezci. K tomu je potřeba kvalitní vzdělávací systém a také způsob, jak inovace financovat. Dobrý vzdělávací systém sníží počet neobjevených Einsteinů a Marie Curie Sklodovských a zvýší počet inovátorů, tvrdí francouzský ekonom v Respektu.
0: Jaké zajímavé rozhovory stojí za pozornost dalších médií, třeba v deníku N?
15: Tak tam jsou hned rozhovory dva. První s učitelkou matematiky Evou Matějkovou a druhý s novinářským doháněnem Karlem Vyždělou. Nejprve k matematice a problému, jak matematiku, která žáky v Česku prý děsí, učit. Paní Matějková rámuje věc svou studijní zkušeností, opět ocituji. Na francouzském liceu, které jsem vystudovala, jsme nikdy jenom nepočítali. Vždycky jsme museli vysvětlit, proč děláme právě to, co děláme. V Česku se na tohle moc nehraje. Děti prostě něco vypočtou, jenže kvůli tomu, že své kroky nemusí zdůvodnit, nerozvíjejí svou schopnost dané látce skutečně porozumět. Vysvětluje matikářka a pokračuje. Není to tak, že své žáky trápím tím, že by museli psát zdůvodnění, jako já kdysi. Chci ale, aby jejich výpočtu vždy rozuměla a hlavně, aby svůj postup dokázali vysvětlit. Rozumění je podle učitelky Matějkové možné docílit i v rychlém provozu současných škol, což zní poměrně nadějně. Trochu beznadějně naopak vyznívá již zmiňovaný rozhovor s Karlem Hýždelou, který se děsí, že už po třetí v životě sleduje, jak se k moci dérou trpaslíci, malí a omezení lidé, cituji. Poprvé to bylo v roce 48, kdy jsem byl dítě, ale přesto jsem to registroval, protože se svět viditelně měnil. Z restaurace na Růžku se stalo agitační středisko komunistické strany, tátu vyhodili z práce, dědečkovi sebrali továrnu, všechno se měnilo. V roce 45, když končila válka, si Rusové na naší i vedlejší zahradě, píše říká Hvížděla, udělali polní lazaret, noci kradli na zahradách sádrové trpaslíky a modlili se k ním jako bůžkům. Po roce 48 se živí trpaslíci chopili moci, vysvětluje původ své metafory Karel Hýžděla. Po druhé nástup trpaslíků novinář zažil po roce 68. Vzdělaní lidé, říká Hýžděla, byli vyhozeni z práce nebo odešli do emigrace a na zodpovědných místech byli jenom ti trpaslíci. A teď, když vyhazují lidi nejen z médií, ale i z ministerstev, to zažívám po třetí. Zase tam i ve vládě vidím trpaslíky. Tolik Karel Hýžděla v deníku N.
0: Držíme se nití rozhovoru v dnešních domácích médiích. Ten další je, pokud vím, nebo věnuje se působení umělé inteligence marketingu.
15: Ano, a využití umělé inteligence v oboru barvitě vykresluje Zdeněk Ševčík, zakladatel a CEO marketingové agentury Key Advantage. V Hospodářských novinách tvrdí, že z lidského hlediska je tento, že v kreativních lidí se marketing hned tak neobejde, protože ve tvořivosti a vynalézavosti má umělá inteligence velké limity. Opět ocituji pana marketéra Ševčíka. Pokud chceme špičkovou kvalitu, stále hraje hlavní roli člověk, který dokáže výstupy umělé inteligence správně vyhodnotit a posunout dál. Podle něj umělá inteligence umí vytvořit text, vytvořit obrázek, zvládne generovat videa, zpracovávat data, provádět velké rešerše, umí stahovat informace z internetu a hledat zdroje. Kvalitní nápad a jeho rozpracování ale musí udělat člověk.
0: Deník Právo přináší rozhovor s Pavlem Nedvědem, manažerem českého národního týmu. O čem?
15: Ano, je to rozhovor samozřejmě o fotbalovém mistrovství světa, které začíná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku už tento týden. Poslední otázka je však věnována Nedvědovu návratu z Itálie domů. Odpověď stojí za to, tak ji ocituji. na rovinu, snadné to nebylo. Miluji Česko, miluji české lidi, ale nesnáším naši českou mentalitu. Italové taky mají mouchy, často jsou líní, na všechno mají čas, ale umějí v životě najít štěstí. Češi jsou pořád nespokojení. Ať mají hodně nebo málo, pořád se jim něco nelíbí. Na to si musím znovu zvykat. Svěřuje se fotbalová legenda Pavel Nedvěd. Nezbývá, než k tomu lakonicky dodat. Nezvykejme si.
0: Z domácích médií dnes témata vybíral Petr Fischer, šéfredaktor přítomnosti, komentátor časopisu Euro. Děkujeme.
15: Přeju hezký den, nashledanou.
1: 6 hodin a 39 minut, tohle je Ranní plus. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musejí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
16: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
17: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
16: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
17: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
16: Co se dá tady očekávat?
17: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
16: Přešli jsme přímo na pole, kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
17: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
16: Po válce tady bylo spoustu munice.
17: Jeden z pamětníků uváděl, že když přišli a začali obdělávat zanedbaná pole, tak při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu a často přišli o traktor i s traktoristou.
18: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
16: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy. Její rozloha byla asi 450 kilometrů čtverečních. Šlo o největší cvičiště SS v Evropě. Pro srovnání, současná rozloha Prahy je 496 kilometrů čtverečních, tedy jen o něco málo víc.
18: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
16: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to na asi 125 milionů korun. Když chce ŘSD silnici začít stavět, připomíná jeho mluvčí Jan Riedl.
19: Celá středočeská D3, což znamená nějakých těch 57 kilometrů, chceme je stavět všechny najednou, chceme začít v roce 28 nebo v roce 29. V tuhle chvíli už velmi intenzivně vykupujeme pozemky.
16: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas, plus 6 hodin a 42 minut. Sklad vyhořelého jaderného paliva u jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl ruský dron. Úroveň radiace zůstává na místě stabilní, napsala agentura Reuters. Podle vyjádření generálního štábu v Kyjevě a ukrajinské agentury pro jadernou bezpečnost byla částečně zničena budova, která slouží příjmu kontejneru, ale v době útoku v objektu nebylo uskladněno žádné vyhořelé palivo. Mezinárodní agentura pro atomovou energii chce na místo vyslat své experty. A my jsme teď ve spojení se Štěpánem Kochánkem, který je předseda Českého státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Jak bývá nebo musí být zabezpečeno to místo, kde se vyhořelý odpad skladuje?
20: To velice záleží na konkrétní zemi a konkrétních podmínkách. Zpravidla ale vyhořelé jaderné palivo bývá umístěno ve skladech, který nejsou nějak speciálně zodolňovány, protože tu zádržnou, tu ochrannou funkci tam plní přímo ty obalové soubory, ve kterých to jaderné palivo je uloženo. To znamená, pokud by ten dron zasáhl tu budovu, tu hlavní budovu toho skladu, stále je velmi pravděpodobné, že by k žádnému úniku nedošlo, protože by tu ochrannou funkci plnily ty obalové soubory.
0: A z jakých jsou materiálu?
20: Ty obalové soubory přímo v tomhle skladu v Černobylu jsou podle našich informací z oceli. To je velice obvyklé. Dokonce existují i země, kde se to palivo skladuje přímo jaksi otevřeně na plochách vedle těch elektráren, aniž by bylo v nějaké konkrétní budově umístěno.
0: Jak velké je riziko, že takové místo poškodí nějaký nálet nebo útok, tedy s ohledem na to, co říkáte? Vy říkáte, že i kdyby tam to palivo bylo, takže by to nemuselo znamenat tedy jako poškození nebo teda zásadní záležitost.
20: To riziko samozřejmě stále určité je, protože ty obalové soubory anebo i ty budovy, ve kterých jsou projektovány na to, že vydrží pád nějakého standardního civilního letadla nebo jiného podobného předmětu obvyklé velikosti. Pokud se bavíme o vojenském konfliktu, jako je válka Ruska proti Ukrajině, tak tam samozřejmě je třeba uvažovat i o tom, že ty drony nebo ty rakety mají nějakou balistickou nálož, nějakou explozivní, která má samozřejmě mnohem vyšší výbušné účinky, než kdyby třeba vybuchlo palivo ve standardním letadle. Takže dá se předpokládat, že ty obalové soubory by přesto nějakou menší nálož tohoto typu vydržely. Na druhou stranu nikdo nikdy v minulosti nepředpokládal, že budou vystaveny vojenským útokům, takže z našeho pohledu, z pohledu jaderné bezpečnosti, je rozhodně špatně, že jsou ta zařízení vystavována jakýmkoliv útokům tohoto typu.
0: Jak se takto bezpečnostně citlivá zařízení, jako jsou jaderné elektrárny, monitorují? A je to vůbec za této válečné situace možné?
20: Monitorování jaderných zařízení probíhá standardní cestou tak, že se sleduje jejich okolí, sleduje se i areál těch zařízení z pohledu toho, jestli náhodou tam nějakým způsobem neunikají radioaktivní látky, jestli je vše, co má být v naprosto, řekněme, pracovním pořádku, jestli je to všechno funkční. I za válečné situace, a vidíme to i na Ukrajině nakonec, tohle monitorování funguje a Ukrajinci velmi statečně ho zajišťují i s velmi omezenými prostředky nebo pod velkým tlakem. Ale je samozřejmě pravda, že u některých těch zařízení to monitorování už neprobíhá tak standardně, jak jsme na to zvyklí, jak by to mělo fungovat. Typickým příkladem může být Zaporožská elektrárna, která je přímo okupována Ruskem, a tam tedy ty monitorovací postupy standardní nejsou úplně aplikovány. Zase je třeba říct, že ona je teda dneska v odstaveném stavu, takže ta rizika, která jí hrozí, jsou významně menší než třeba u provozované jaderné elektrárny.
0: A jak je dnes zabezpečen sarkofág v Černobylu? Protože víme, že jeho ochranný kryt byl poškozen loni v únoru.
20: Ano, to je velmi vážná věc, protože při tom poškození, což bylo také v důsledku útoku dronem mimochodem, došlo k tomu, že ochranná membrána, která se nachází vlastně, řekněme, pod střechou toho sarkofágu, z velké části schořela a ta se bude muset nahradit. To znamená, že v dnešní době ten sarkofág je opraven tak, aby z něj nic neunikalo. Okolí nebo ostatní země nejsou žádným způsobem v tuto chvíli ohrožovány, je zase kontinuálně monitorován, tak aby se vědělo, co se tam děje, jak se to děje. Mimochodem byly zničeny nebo zasaženy i některé ty monitorovací systémy, i to musela ukrajinská strana opravit. Ale bude to vyžadovat značné investice a práci do budoucna, aby se ten sarkofág dostal do toho původního stavu, aby plnil ty zamýšlené funkce po celou dobu, po kterou bylo plánováno, což jsou řádově desítky až stovky let. Takže určitě ta situace tam není dobrá, i když v tuto chvíli se dá říct, že skutečně z něj nic neuniká a je to dostatečně bezpečné.
0: Štěpán Kochánek, šéf Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Děkujeme za rozhovor.
20: Těšilo mě, naschranou.
1: Posloucháte Ranní plus, teď konkrétně v 6 hodin a 48 minut. Připojím krátké zprávy z ekonomiky. Úřad práce zveřejní dnes data o nezaměstnanosti v květnu. Analytici očekávají hodnotu kolem 4,8%, tedy pokračování mírného poklesu, a to díky sezónním pracím.
0: Vláda chce příští rok hospodařit s vyšším schodkem státního rozpočtu než s letošními 310 miliardami. Ve včerejší relaci Poledne s Moravcem to řekla Alena Schillerová z Hnutí ANO, ministryně financí. financí. Deficit by podle ní měl následně v dalších letech začít klesat.
1: Globální zásoby ropy jsou výrazně nižší než v minulých letech. Pokud bude jejich čerpání pokračovat současným tempem, může být podle agentury Reuters v létě situace kritická. Zástupci amerických ropných společností varují, že by pak cena ropy Brent za barel mohla stoupnout ze současných kolem $100 až na $150 za barel.
0: V ekonomických tématech pokračujeme. Češi na běžných účtech podle společnosti Fofin drží skoro 4 biliony korun. I poměrně nízká inflace kolem 2,5%, přitom ze 100 tisícových úspor na běžném účtu ukousne ročně 2500 korun, protože řada bank vklady vůbec neúročí. Jak tedy řešit situaci, kdy získáte vyšší částku, řádově 2-3 miliony korun, třeba z prodeje chaty nebo části staršího domu, a víte, že peníze využijete až za pár let? Tak to je téma pro Josefinu Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Zní to jako příjemná starost mít miliony, ale vážně a prakticky, jak je tedy dnes nejlepší peníze investovat?
2: No, asi všichni víme, jak jsou dnes nemovitosti drahé. Metr čtvereční nového bytu v Praze se prodává za 180 tisíc korun. Za starou garáž někde na okraji města dáte klidně milion. Takže získat 2-3 miliony korun je skvělé, samozřejmě, ale třeba v hlavním městě za ně nekoupíte ani garzonku. Proto jsme se zeptali odborníků, do čeho by takovou částku měli podle nich investovat Češi v různých věkových kategoriích. Mladší člověk si podle všech oslovených expertů může dovolit vyšší riziko. Například Jan Hladký z J&T investiční společnosti říká:
21: pro něho je určitě nejlepší variantou úplně, skoro plně akciové portfolio, povedzme 50% akcí a 20% nějakých alternativních investicí a la hedge fondy alebo zlato, které trošku vybalancují to akciové portfolio.
2: Pokud chce mladý člověk v budoucnu stavět, měl by si podle Radima Dohnala ze společnosti Capital Linked pořídit hlavně pozemek. Jinak by dal Dohnal polovinu peněz do akciových indexů.
22: Ať ve formě podílového fondu či ETF, a druhou polovinu postupně dávat na spořící či terminované účty, aby tímto způsobem eliminoval to riziko, které určitě akcie přináší.
2: ETF, tedy burzovně obchodované fondy, by v tomto případě doporučoval třeba i Jan Berka z Portu. A Michal Fuska ze společnosti Váš konzultant doporučuje takzvanou all-weather strategii, která kombinuje ETF na akcie, zlato a dluhopisy a nemovitostní fondy. Ty mají ovšem jednu důležitou nevýhodu. Když si budete chtít peníze vybrat, budete na ně muset čekat i několik měsíců.
0: Tohle tedy doporučují ekonomové mladým lidem. A co střední generace?
2: Pro čtyřicátníky a padesátníky platí podle námi oslovených odborníků v podstatě totéž, co pro mladé. Jan Berka z Portu říká:
23: sázel bych na ETF, která jsou opět navázaná na Ameriku. Určitě bych se nebál zvolit, dá se říct, takovou tu nejrizikovější investici, která je zaměřená na technologický sektor. Tím pádem investoval bych do ETF, které je navázáno na technologický index Nasdaq.
2: Různě zaměřené ETF nebo podílové fondy doporučuje i Radim Dohnal z Capital Linked. Podle Jana Berky je pro lidi ve středním věku vhodný i dlouhodobý investiční produkt jako investice na stáří.
0: A co mají v uvozovkách s volnými penězi udělat seniori?
2: V jejich případě většina expertů nedoporučuje riskantnější investice typu akcí. Michal Fuska by vsadil na co nejméně kolísající investice.
24: Určitě bych si část nechal na spořícím účtu jako rezervu, na kterou můžu kdykoliv šáhnout. A zbytek, dejme tomu třeba 2/3 portfolia, abych zainvestoval do konzervativních instrumentů, jako například nemovitostní fondy nebo dluhopisové fondy.
2: A podobně to vidí i Radim Dohnal.
22: Pokud se necítí nesmrtelný a extrémně zdravý, bych doporučil jedině využít něco velmi bezpečného, což by měl být spořící účet, možná terminovaný vklad, mohl by to být i ten nový dluhopis republiky.
2: Naopak Jan Hladký z J&T říká, že i dnešní šedesátníci můžou mít investiční horizont klidně i 20 let a můžou si tedy dovolit část peněz vložit do akcí nebo ETF. Zajímavé je, že nikdo z oslovených odborníků ani pro jednu skupinu nezmínil nákup kryptoměn. Možná to souvisí s prudkým propadem Bitcoinu v posledním roce.
0: Tolik Josefina Báčová z domácí redakce. Děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď nás posloucháte v 6 hodin a 53 minut a to je také čas, kdy pro vás máme připravený pravidelný ranní komentář dnes od šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty.
3: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá při sestavování státního rozpočtu na příští rok spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost, řečeno jejími slovy. Použila je coby opoziční poslankyně před 2 lety, když kritizovala zvláštní krok svého předchůdce Zbyňka Stanjury, který v roce 2024 změnil zavedenou praxi a posunul zveřejnění prvního návrhu rozpočtu z konce června na konec srpna. Dnes Schillerová říká, že je posun na konec prázdnin v pořádku, protože se změnila pravidla zveřejňování, a to ještě za Stanjury. Má pravdu. A ministryně na konci června pošle vládním kolegům návrhy jejich kapitol a v létě s nimi bude jednat. Slibuje, že s výsledky seznámí veřejnost. Ale stejně platí, že se vláda Andreje Babiše chystá spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost. Sněmovnou už totiž prošlo výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státního rozpočtu. Právě Schillerová do návrhu vložila řadu únikových doložek, díky nimž bude možné překračovat zákonné výdaje. Část dluhu se tak uklidí mimo státní rozpočet. Do výdajových rámců by se nemuseli započítávat investice do strategické infrastruktury, ale například ani výdaje za zhoršené bezpečnostní situace. Gumovější formulaci už asi vymyslet nešlo. Kabinet slíbil v programovém prohlášení, že deficit bude udržovat bezpečně pod hranicí 3% HDP. Letos je plánovaný schodek 310 miliard, což představuje 2,6%. Prostor nad letošním dluhem je podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla asi 46 miliard. Schodek v roce 2027 by tedy neměl být vyšší než 356 miliard. Jenomže Česká národní banka, která má skvělé analytiky, tvrdí, že deficit bude nutně vyšší než 3%. Alena Schillerová řekla České televizi, že ministři v prvních návrzích požadují pro své rezorty přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Není divu, vždyť vláda slíbila na všechny strany snižování daní a zvyšování výdajů. Jen namátkou. Premiér Babiš potvrdil, že se budou mimořádně valorizovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. To je 24 miliard korun. Na obranu a řeči o přímých výdajích do armády. Bude potřeba několik desítek miliard. Babiš před summitem na to připustil, že Česko bude své obranné závazky plnit. Obsluha rostoucího státního dluhu zase bude o nějakou miliardu dražší. Za zrušené koncesionářské poplatky půjde ze státního rozpočtu až 10 miliard České televizi a Českému rozhlasu. Když vláda garantuje například učitelům na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun, musí někde začít. A policistům, hasičům a příslušníkům vězeňské služby slíbila nástupní platy 50 tisíc korun. A tak dál a tak dál. O něch ministry požadovaných 100 miliard je podložených grandiózními sliby ve vládním programu. A tak se část dluhu nad slíbenými 3% HDP díky zákonným únikovým doložkám uklidí do šedé zóny. Velmi přesně to popsala ministryně Schillerová. Státní rozpočet je zákonem roku a není možné přesunout jeho přípravu do režimu tajné. Vláda na to nemá žádné právo. A pokud si to necháme líbit, z demokracie a z veřejné kontroly nám zůstává torzo. A může to mít opravdu nedozírné následky. Konec citátu. Její slova z července 2024 platí dnes s mnohem větší naléhavostí.
1: Míní šéfredaktor Práva Petr Šabata.
0: Posloucháte Plus. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Začne totiž platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí od ledna 2025. Česko mělo pro jeho používání vyjednanou výjimku.
4: Připravíme kapsly.
5: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
4: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
5: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
4: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o 1/4 někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
5: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
7: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
4: Já si vás položím.
5: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
4: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
5: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
5: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
12: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Bylo 7 hodin a v pondělí 8. června vás do nového dne vítá Ranní plus a také Daniela Vrbová
0: a Martina Mašková.
12: Český rozhlas plus.
0: A naše náměty přesvědčí dnes prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše, aby jeli nakonec na červencový summit NATO v Ankaře společně.
1: Proč chce dětský ombudsman řešit konec kombinované výuky, tedy střídání školní docházky a domácí online výuky?
0: A brzy začne fotbalové mistrovství světa, jaké komplikace provázejí přílety zahraničních týmů do Spojených států.
1: Dozvíte se po zprávách, které připravuje Martin Matějka.
14: Irán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
8: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
14: A o několik hodin později Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na regionu podle ní útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout. Dnes nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
9: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby jsme to mohli zapracovat do toho mandátu.
14: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
14: Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně jednu oběť, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov, v oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek voleb je podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
6: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinian. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětský ombudsman postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale chtěl by, aby krok ještě zvážilo. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
10: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
14: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Ve 2 várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
11: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
13: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
15: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotní stavu vlastního vinohradu.
13: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franc, Český rozhlas.
14: Dálnici D1 směrem z Brna na Prahu dejte pozor za sjezdem na výstaviště. Na 187. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta na čerpací stanici. Zabírají pravý pruh a v koloně ze 190. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany opatrně za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý a stoupací pruh auta se řadí jen do levého pruhu a chvíli se zdržíte v kratší koloně. V Praze jsou velké komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Před sjezdem do Průmyslové se u čerpací stanice srazila 4 nákladní auta v pravém pruhu. Kolona narostla už skoro k podjezdu magistrály. Zdržení je zhruba 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
1: Hodiny ukazují 7 hodin a 8 minut. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Konflikt mezi Íránem a Izraelem se znovu vyostřuje. Írán večer vyslal na Izrael balistickou raketu. Židovský stát v reakci na to útočil na vojenské cíle v Íránu. Tamní státní média informovala o několika explozích ve městě, včetně Teheránu. Íránské revoluční gardy uvedly, že íránská letadla k útokům použila balistické rakety. Dění na Blízkém východě sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
1: Proč Írán včera zaútočil na Izrael?
16: Tak podle toho úplně prvotního vyjádření iránských revolučních gard, ty iránské útoky nebyly jednorázové a měl to být začátek týdenní vojenské operace. Údery Írán odůvodnil mimo jiné izraelskými útoky na Libanon, které porušily to dosavadní příměří mezi Libanonem a Izraelem. Revoluční gardy ještě večer, iránské revoluční gardy ještě včera večer svůj postoj trochu upravily. Ty útoky podle toho nejnovějšího vyjádření měly být pouze varováním, že pokud bude Izrael pokračovat v agresi, a řeči je tedy o tom nedělním útoku na Libanon, tak bude Irán v takových úderech proti Izraeli pokračovat. Iránské údery mířily na izraelskou vzdušnou základnu jihovýchodně od města Haifa a podle izraelské armády se jí povedlo rakety zachytit.
1: Izrael v reakci na tyto útoky cílil na Teherán a další iránská města. Jaká byla nebo bude reakce Izraele a Iránu další?
16: Tak kromě těch izraelských nočních vzdušných úderů, vlastně raket vypálených izraelskými letadly na iránská města, ještě Izrael hrozí dalšími údery, dalšími útoky. Proti těm útokům na Irán varoval Izrael třeba americký prezident Donald Trump. Izraelskou vládu vyzval k tomu, aby na ty nedělní iránské údery nijak neodpovídala. Šéf Bílého domu si taky údajně volal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Serveru Financial Times pak americký prezident řekl, že Benjamina Netanyahua odrazoval před dalšími útoky na Irán.
1: Proč?
16: No tak podle Trumpa teď Netanyahu musí přijmout dohodu, jaké se Trumpovi a americkým vyjednavačům podaří dohodnout. Doslova Trump řekl, že izraelský premiér nemá žádné rozhodovací právo a že vyjednanou dohodu, ať už tedy bude jakákoliv, bude muset Netanyahu přijmout.
1: Izraelská armáda dnes ráno také informovala o raketě vypálené na její území z Jemenu. Co o ní víme?
16: Ano, tak kolem 5. hodiny ráno našeho času zaznamenala zaznamenala odpálení iránskou armádou balistické rakety z Jemenu směrem tedy na izraelské území, čili iránská raketa mířila na izraelské území. Jemen, to je země pod Saudskou Arábií, jeho část ovládají pro iránští povstalci Husíové. Podle serveru Times of Israel právě kvůli raketě v Jeruzalémě, v Tel Avivu a v dalších oblastech středního Izraele zněly varovné systémy. Izraelská armáda už ale tedy situaci posoudila a lidé podle ní mohli alespoň na část toho období ve všech oblastech země vylézt z těch krytů. Asi před necelou hodinou taky zaznamenala izraelská armáda rakety mířící na Izrael, tentokrát tedy už vystřelené z Iránu. Podle ní teď protivzdušná obrana pracuje na jejich zneškodnění.
1: No, je to komplikované, kdo na koho střílí a odkud, ale kdybychom tomu měli dát ten větší rámec, ustoupit o krok zpátky, tak od začátku plnohodnotného konfliktu mezi oběma zeměmi uplynulo vlastně 100 dní. Připomeň, prosím, co se od konce února stalo.
16: Tak 28. února Američané a Izraelci společně zaútočili na iránské vojenské základny, ale taky vlastně na ta jaderná zařízení a další strategickou infrastrukturu. Teherán v reakci na to začal útočit nejenom na Izrael, ale na další země Perského zálivu, a to tedy nejenom na další země, ale hlavně na ty americké vojenské základny v oblasti. Drony pak dopadaly i na mezinárodní letiště v Dubaji nebo v Abu Zabí a údery dokonce na několik dní paralyzovaly mezinárodní leteckou dopravu. Kvůli blokádě a nejasnosti kolem plavby Hormuzským průlivem hodně stoupla cena ropy a tím pádem vlastně všech pohonných hmot. Mimochodem vlastně kvůli tomu včerejšímu, tedy dá se říct obnovení úderů mezi Izraelem a Iránem, vykazují světové trhy skokový nárůst ceny ropy. Tak třeba barel ropy Brent zdražil o více než 3,5% na dnešních téměř $97 za barel.
1: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce, děkujeme.
16: Naslyšenou.
1: A k tématu se vrátíme ještě po 8. hodině, kdy bude naším hostem Břetislav Tureček.
0: Teď je 7 hodin a 13 minut a stále jste v Ranním plusu. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Se členy kabinetu chce mluvit o koordinaci zahraničních cest nejvyšších ústavních činitelů. Právě dnes mělo podle původního plánu padnout rozhodnutí, jestli prezident bude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. To rozhodnutí ale podle vyjádření Andreje Babiše se zatím odkládá. Ve studiu teď s námi opět Josefína Báčová z domácí redakce, aby řekla detaily. Dobrý den.
17: Ještě jednou dobré ráno.
0: Kdyby tedy mohlo být o českém zastoupení na summitu jasno?
17: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před víkendem řekl, že jasno bude v pondělí 22. června. Po posunu termínu už dřív volal i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Babiš mu dal za pravdu, s rozhodnutím vláda počká až po takzvané ministeriádě v Bruselu.
9: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude.

0: Tomio Okamura i poslankyně motoristů Renáta Vesecká. Podle opoziční poslankyně Evy de Croix z ODS a místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové z Hnutí STAN chce vláda prezidentovi bránit ve výkonu ústavních pravomocí. Urbanová taky řekla, že to je msta kabinetu za nejmenování Filipa Turka za motoristy na místo ministra životního prostředí. To ale koaliční poslanci odmítají.
1: Co na oddalování rozhodnutí říká prezident Petr Pavel?
0: Na svojí účasti na summitu NATO dál trvá. I dál věří, že se s vládou dohodne, jak potvrdil jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
2: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
0: Pavel už na jaře řekl, že netrvá na tom, aby ho vláda vyslala na politické vyjednávání, kde by Česko mělo vysvětlovat pravděpodobně nedodržení 2% aliančního závazku výdajů na obranu. A to i přesto, že se prý jeho a vládní postoj na obranou politiku shodují. Všem jde podle něj o bezpečnost a obranyschopnost země. Řekl taky, že chce stát zastupovat pouze na neformální večeři hlav státu.
1: A co když vládu nepřesvědčí?
0: Pro případ, že by mu kabinet nevyhověl a na vrcholné setkání Severoatlantické aliance ho nevyslal, je prezident Petr Pavel připraven podat kompetenční žalobu. Dodejme ještě, že podle protokolu o schválených zahraničních cestách se zatím na summit počítá s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů a ministrem obrany Jaromírem Zunou za Hnutí SPD.
1: My se k tématu dnes ještě dvakrát vrátíme, mimo jiné po 8. hodině s bývalým ministrem zahraničí a poradcem prezidenta Tomášem Petříčkem. Tématem dnešního jednání vlády bude ale nejen toto téma, ale také, pokud vím, zvýšení plateb za státní pojištěnce.
0: Ano, ano, je to tak. Příští rok by mohly narůst celkem o 24 miliard korun. Zákonná automatická valorizace by je zvedla jen o 3 miliardy. Tyto peníze rezort zdravotnictví posílá za děti, důchodce nebo nezaměstnané. Úhrada by se tak měla zvednout o 333 korun na celkových 2521 korunu měsíčně, jak vysvětluje mluvčí rezortu Naďa Chatová.
3: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
0: A úpravy vítá i mluvčí největší tuzemské pojišťovny VZP Viktorie Plívová.
4: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
0: Na závěr ještě připomenu, že letos stát na státní pojištěnce pošle 158 miliard korun. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada to považuje ten plánovaný nárůst za slušný výsledek.
1: Slyšeli jste Josefinu Báčovou z domácí redakce. Děkujeme opět.
0: Díky, naslyšenou.
5: A v 7 hodin a 18 minut uslyšíte v Ranním plusu krátké hlavní zprávy. Telegraficky izraelská armáda informovala, že dnes ráno zachytila rakety vypálené na izraelské území z Jemenu a z Iránu. Izrael v noci zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Jde zřejmě odpověď na nedělní údery Teheránu na izraelské území. Prezident Petr Pavel se dnes má zúčastnit jednání vlády, s níž chtěl probrat koordinaci cest ústavních činitelů na vrcholná mezinárodní setkání. Andrej Babiš ale v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z dneška přesune na schůzi za 2 týdny. A arménský premiér Nikol Pašinjan se podle agentury Reuters označil za vítěze nedělních parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva má podle průběžných výsledků velký náskok před opoziční proruskou stranou Silná Arménie.
1: Posloucháte Ranní plus 7 hodin a 19 minut. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Třeba narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejenom na nutrii, ale i na další nevítané rostliny nebo živočichy má upozornit osvětová akce s názvem Týden invazních druhů.
6: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spolštělý ocas, nutrie ho nemá.
7: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově.

0: ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, kde je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
0: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
0: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
0: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme u asi upuštěné nory. Ty nory jsou unutrý právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
0: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
0: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
2: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
0: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Na Slovensku by měl dnes napodruhé začít jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let. Specializovaný trestní soud v Banské Bystrici se znovu vrátí ke kauze Očistec, která se týká údajného propojení policejních špiček, podnikatelů a vlivných lidí z éry předchozích vlád strany Směr Roberta Fica. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr. První pokus otevřít proces skončil po necelých 2 hodinách odročením. Podrobnosti má naše zpravodajka na Slovensku Bára Bránová. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Báro, schraň prosím na začátek stručně, o co v kauze Očistec jde a proč je na Slovensku tak sledovaná?
4: Podle obžaloby nešlo jen o jednotlivé případy korupce nebo pochybení konkrétních policistů, ale o dlouhodobě fungující systém. Prokuratura tvrdí, že mezi lety 2012 a 2018 působila uvnitř policie skupina lidí, která dokázala získávat informace z rozpracovaných kauz, ovlivňovat některá vyšetřování nebo plnit úkoly ve prospěch vybraných osob. Výjimečná je ta kauza i tím, že se netýká řadových policistů, ale i lidí z nejvyšších pater bezpečnostních složek. A kromě toho se na její začátek čeká už od roku 2021.
3: Proč tak dlouho a proč se ani při prvním pokusu v květnu nakonec nezačalo projednávat samotné jádro případu?
4: Ten případ provázela řada procesních sporů. Na začátku nejprve se řešila podjatost soudců, potom otázky kolem postupu prokuratury a dlouho se sestavoval i samotný soudní senát. Když se pak proces letos květnu po více než 4 letech konečně otevřel, soud ho hned první den odročil. Obhajoba totiž navrhla spojit Očistec s případem bývalého vyšetřovatele Národní kriminální agentury Romana Štála, prý proto, že nejde o 2 oddělené kauzy. Štál měl údajně za úplatky od jednoho z hlavních obviněných, podnikatele Norberta Bödera, a on bral ty úplatky a ovlivňoval některá vyšetřování. Soud nakonec obě věci spojil do jednoho řízení a právě dnes by tak měla vůbec poprvé zaznít samotná obžaloba.
3: Páro, už jsme zmínili jednoho z obžalovaných, tak kdo všechno dnes tady usedne na lavici obžalovaných?
4: Před soudem stojí potom sloučení celkem 11 lidí, kromě Tibora Gašpara i tedy nitranský podnikatel Norbert Böder. Ten je podle obžaloby neformálním centrem celé sítě, muž, který propojoval policii s politikou a biznesem. Tibor Gašpar v té době jinak figuroval jako policejní prezident na Slovensku. Kromě toho, co se týče ještě Bödera, ten čelí i dalším 2 obviněným v samostatných kauzách, ale ani jedna zatím není uzavřená. Dalším výrazným výrazným jménem v případu Očistec je bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčik, tedy člověk, jehož úkolem bylo stíhat korupci na nejvyšší úrovni. Ostatní obžalovaní jsou převážně bývalí vysící policejní funkcionáři, například bývalý ředitel Národní kriminální agentury NAKA Petr Hraško nebo bývalý šéf její finanční jednotky Bernard Slobodník. Většina z těch obžalovaných už dříve vinu odmítla.
3: Zní to jako poměrně komplikovaná kauza, tak kdy se očekává rozsudek?
4: To zatím není úplně jasné. Už dřív se počítalo s desítkami jednacích dnů a po spojení s případem bývalého vyšetřovatele Štála bude proces ještě rozsáhlejší. Navíc ho nemusí ovlivnit jen na samotné dokazování. Do případu už zasáhly změny trestního zákona, které prosadila začátkem roku současná vládní koalice Roberta Fica. Kvůli kratším promlčecím lhůtám například už ostatně z kauzy vypadl jeden z původně obžalovaných. Sledovat se bude i vývoj kolem další novely, která by mohla omezit využívání tzv. Kajícníků, tedy spolupracujících obviněných. No a právě na jejich výpovědi. Tedy na výpovědí lidí, jako jsou bývalí funkcionáři, stojí významná část celé obžaloby v kauze Očistec.
3: Kterou sleduje na Slovensku naše zpravodajka Bára Vránová a bude tak činit i nadále. Pro teď děkujeme.
4: Naslyšenou.
5: Posloucháte Plus. Iránští fotbalisté přistáli v Tichuaně v Mexiku pár kilometrů od hranice se Spojenými státy. Ale pořád není jisté, jestli se všichni dostanou i za ní, aby mohli odehrát své tři zápasy skupinové fáze mistrovství světa. První se má konat přesně za týden v Los Angeles. V době obnoveného konfliktu na Blízkém východě tak eskaluje i roztržka íránské výpravy s americkými imigračními úřady. Američané nevpustili na své území ani člena výpravy Iráku a některé fanoušky ze Skotska. V Severní Americe už je Jan Kaliba, tentokrát náš vlastní zpravodaj ze světového šampionátu. Přejeme ti dobrý den.
6: Dobrý den, tady v noc spíš.
5: Pokud můžeme začít tím, kdo tedy hlásí problémy se vstupem do Spojených států, co by hlavní ze tří hostitelských zemí fotbalového mistrovství světa, o koho jde?
6: No nejsledovanější pochopitelně je ten případ iránské výpravy. Iránci mají nakonec tréninkový kemp v Mexiku, jak zaznělo, i když všechny tři zápasy ve skupině hrají na americké půdě a měli původně bydlet v Arizoně. Podle iránského velvyslance v Mexiku dostala iránská výprava od Američanů povolení vždy přiletět až den zápasu a hned po něm zas odletět, což je velmi nestandardní a jde to proti pravidlům FIFA třeba pro tréninkové nebo mediální aktivity v dějišti. Víza dostali Iránci až v pátek, tedy 10 dní před prvním utkáním, a tvrdí, že 15 podpůrných členů výpravy do země nesmí. Iránští představitelé to označují za politický zásah do této sportovní akce a volají po nápravě od Mezinárodní fotbalové federace.
5: A jak na to reagují americké úřady, administrativa Donalda Trumpa, případně další politici ve Spojených státech?
6: Podle amerických úřadů je cílem nedovolit Iránu zneužít mistrovství světa k propašování teroristů do Spojených států pod falešnou záminkou. Už dříve ministr zahraničí republikán Marco Rubio prohlásil, že s iránskou výpravou nebudou do země vpuštěni lidé s vazbami na revoluční gardy, přičemž i někteří hráči mají za sebou povinnou vojenskou službu v tomto útvaru iránských ozbrojených sil. Ptal jsem se na tu situaci také kongresmena demokratické strany Brendana Boyla, se kterým v dalších uslyšíte exkluzivní rozhovor k začátku šampionátu. Podle něj byla hlavně velká chyba současný konflikt s Iránem začínat.
7: Nepřísluší mi říkat, jestli mají být členové iránské výpravy do země vpuštěni, ale doufám, že to tak bude. I za studené války až na bojkoty v Moskvě a v Los Angeles byly olympijské hry příjemným oddychem od nepřátelských akcí. A doufám, že to tak bude i v případě tohoto mistrovství světa.
6: Říká americký kongresman Boyle.
5: Je možné, že by Američané nakonec na své území nepustili některé iránské hráče?
6: Mluvil jsem o tom s imigračním právníkem a bývalým zaměstnancem amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost Jasonem Levym a ten řekl tohle.
8: Na jednu stranu jsou akce jako mistrovství světa nebo olympijské hry speciálním druhem události. I znepřátelené země během nich dostávají povolení vstoupit na území toho druhého státu a bez problémů odehrát utkání. Je úžasné, že sport tohle dokáže a bylo by šokující, kdyby Iránci přijet nesměli. Na druhou stranu, z pohledu imigračního práva platí, že i když se na vás nevztahuje zákaz vstupu nebo jste dostali vízum, neznamená to, že vás automaticky pustí přes hranici. Doufám, že se to nestane, ale nevím, jaké je pozadí jednotlivých členů výpravy Íránu. A máme teď nepředvídatelnou vládu, která dělá překvapivé věci. Děje se to víc než v minulosti a nedá se vyloučit, že někdo z íránských sportovců bude mít potíže.
6: Říká Jason Levy, právník společnosti Grossman Young & Hammond z předměstí Washingtonu.
5: A stručně na závěr, jaké problémy měly s cestou do Spojených států na šampionát Iráčané a Skotové?
6: Problémy měl Ayman Hussein, jedna z hlavních hvězd irácké reprezentace. Jeho hraniční kontrola trvala podle Iráčanů 7 hodin, včetně kontroly jeho telefonu, a imigrační úřad nevpustil do Spojených států iráckého týmového fotografa. Americká strana obojí potvrdila. No a pokud jde o Skoty, ti se na šampionát dostali po dlouhé době a BBC přináší příběhy fanoušků, kteří úspěšně zažádali o takzvanou ESTU, tedy povolení cestovat do Spojených států bez víza, nakoupili letenky a vstupenky a americké úřady pak rozhodnutí přehodnotili a ESTU zrušili podle fanoušků bez zjevného důvodu. Americké úřady to komentovali, že prověřování lidí probíhá průběžně a ESTA nezaručuje vstup na území Spojených států.
5: A ze Spojených států se nám hlásil Jan Kaliba, který bude zvláštním zpravodajem z fotbalového mistrovství světa. Děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
3: Bylo 7:30, jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
9: Český rozhlas Plus.
10: Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. Prezidenta má být jasno až za 2 týdny, Pavel připouští i právní kroky. Zemětřesení, které zasáhlo jeho filipínský ostrov Mindanao, má nejméně 8 obětí, informovaly o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. A do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct 124 miliard korun víc než ze státního rozpočtu. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Stát letos platí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají jako krok ke stabilizaci financování péče. Dálnici D10 směrem z Turnova na Prahu se za sjezdem na Starou Boleslav a za mostem přes Labe na 11. kilometru srazila 2 osobní auta. Projíždí se pouze odstavným pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte asi 25 minut. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno čekejte nesouvislou kolonu od Holubice z 2. 11. kilometru a pomalu se jede až k nájezdu od výstaviště na 190. Celý úsek je asi na 45 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to v 7 hodin a 33 minut. Dobré ráno. Arménský premiér Nikol Pašinjan se podle agentury Reuters označil za vítěze nedělních parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva má podle průběžných výsledků velký náskok před opoziční proruskou stranou Silná Arménie. Konečná čísla se očekávají během dneška. Včera volební komise uvedla, že k urnám přišlo skoro 59% voličů. Podrobněji teď průběh a výsledky voleb probereme s politoložkou Terezou Souškovou z Ústavu politiky politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřuje na region východní Evropy a Kavkaz. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
3: Jak čtete tu zhruba 60% volební účast? Je to na arménské poměry málo nebo hodně?
11: Je to na arménské poměry určitě hodně, zvlášť kvůli tomu, jak ty volby byly vyhrocené, spousta voličů bylo nerozhodnutých a ta témata velmi rezonovala společností. Já jenom dodám, že tu 60% skoro 60% účast musíme číst tak, že spousta Arménů pracuje a žije v zahraničí, nicméně jsou to oprávnění voliči a Arménie nedávno přijala zákon, kde je možné volit pouze na území Arménie, takže vlastně ty výsledky musíme číst právě z tohoto hlediska.
3: Podle těch průběžných výsledků míří Nikol Pašinjan a jeho strana Občanská smlouva k vítězství se zhruba 54%. Znamená to, že od voličů dostává velmi silný mandát k dalšímu zbližování Arménie s Evropskou unií, respektive Spojenými státy.
11: Je to tak, ta geopolitická témata byla velmi silně přítomná v této kampani a vlastně to, ten výsledek může svědčit o tom, že přes ty obtíže všechny, které vlastně Arméni pociťují tu aktuální situaci, tak je to silný mandát, Arméni chtějí vykročit tímto směrem a chtějí vlastně v tom, aby Pašinjan pokračoval v tomto politickém kurzu, který nastavil. Nicméně dodala bych k tomu, že je to sice silný mandát, ale zatím to vypadá, uvidíme finální výsledky, ale vypadá to, že by nedal dohromady ústavní většinu, což je vlastně nezbytné pro to, aby mohl úspěšně pokračovat v tom nastaveném kurzu.
3: Který se týká mimo jiné otázky další podoby vztahu se sousedním Azerbajdžánem. Já jenom připomenu, že Nikol Pašinjan uzavřel v roce 2025 ve Washingtonu s azerbajdžánským prezidentem rámcovou dohodu, která by mohla pomoct vyřešit otázku sporného území Náhorního Karabachu. Baku v roce 2023 vojensky zasáhlo právě na tomto území a přes 100 000 arménských starousedlíků odtud muselo uprchnout. Jak se tedy Arméni staví k postupu Nikola Pašinjana v této otázce?
11: To je velmi, velmi komplikovaná otázka. Ten Náhorní Karabach byl vlastně po více než 30 let absolutně prvořadou prioritou domácí politiky. Po té prohrané válce, řekněme, zabrání Karabachu Azerbajdžánem se myslelo, že se vlastně jedná o politický konec Nikoli Pašinjana. Je vlastně svým způsobem překvapivé, kolik Arménů volí tu jeho linii, to znamená umírněnou, vzdání se, řekněme, nebo souhlasení s tím, že Náhorní Karabach, který bude součástí Azerbajdžánu, vyrovnání se s tou situací, s těmi traumaty z minula a řekněme nějakou vizí do budoucna, nějakým pokračováním, posunutím se z toho, řekněme, statu quo, který byl velice limitován tou otázkou Náhorního Karabachu, arménským nacionalismem. A vlastně je tedy zajímavé, že to Arméni vlastně byli schopni nějakým způsobem překonat, vyrovnat se s tím a volit právě pro to, aby se ta země někam posunula dál, řekněme, kupředu.
3: Podívejme se ještě na výsledky dalších stran v nedělních parlamentních volbách. Hlavní opoziční a proruská strana Silná Arménie by po sečtení zhruba pětiny okrsků mohla skončit se zhruba 22%. Co bylo její hlavní téma? Jak lákala voliče?
11: Tam přesně bylo to téma toho Náhorního Karabachu, to usmíření s Azerbajdžánem a stejně tak jako ostatní.
3: To znamená, že oni byli pro nebo proti?
11: Proti, nebo respektive proti tak, jak to zamýšlel nebo zamýšlí Nikol Pašinjan. Oni vlastně, je to takové uskupení sil, které je více nacionalistické, řekněme, a rádo by více bojovalo za Náhorní Karabach, aby byl zpět arménský. A tam byl vlastně hlavně ta dělící linie byla toto, jestli se tady usmířit s Azerbajdžánem, usmířit s Tureckem, posunout tu zemi od těch konfliktních vztahů, kterými byla ovládána v posledních 30 letech někam do budoucna, anebo vlastně, řekněme, návrat k této politice a větší příkon k Rusku.
3: 3milionová Arménie, která nemá bohaté zásoby ropy a plynu jako Azerbajdžán, se dlouho spoléhala na podporu Ruska. To se ale poslední roky víc soustředí na invazi na Ukrajinu. Přesto Moskva tyto volby v Arménii pečlivě sledovala a snažila se do nich do poslední chvíle zasahovat, být viditelná. Proč?
11: U Ruska je to otázka toho, co samo považuje za prestižní záležitost, to znamená, aby postsovětské země nějak fungovaly v tom ruském, proruském orbitu, a to samé je případ s Arménií, i když vlastně reálně právě díky tomu, že Náhorní Karabach byl obsazen Azerbajdžánem, Rusko už vlastně nemá reálnou páku nebo reálný manévrovací vyjednávací prostor pro ovlivňování Arménie, tak i tak vlastně se snaží přetrvávat tuto, řekněme, nějakou studenoválečnickou rétoriku, mentalitu vůči té Arménii a udržet ji v tom svém orbitu, a právě proto se snažila ovlivňovat ty volby, právě proto Rusko podporovalo proruské strany Sambela Karapetjana a silnou Arménii a ostatní uskupení. A nicméně na těch výsledcích je vidět, že ta prestiž Ruska v Arménii vlastně slábne.
3: Ano. Říká politoložka Tereza Soušková, která se zaměřuje na východní Evropu a Kavkaz. Děkujeme, nashledanou.
11: Děkuji, nashledanou.
5: Posloucháte Ranní plus, 7 hodin a 40 minut. Vysoce postavení představitele minulé maďarské vlády, vlády Viktora Orbána, jsou podle maďarského protikorupčního úřadu zodpovědní za rozkrádání miliard eur z unijních fondů. V rozhovoru pro bruselský server Politico to uvedl šéf úřadu Ferenc Pál Biro. Mluví také o možném trestním stíhání Orbánových dřívějších nejbližších spolupracovníků. Naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová osvětlí podrobnosti. Dobré jitro.
12: Dobré ráno.
5: Co tedy v rozhovoru se šéfem maďarského protikorupčního úřadu zaznělo?
12: Šéf toho úřadu pro integritu Ferenc Pál Biro uvedl, že vysoce postavení politici mohou být stíháni za svoji účast na údajném schématu systematického podvádění evropských daňových poplatníků během Orbánovy 16-leté vlády. Jeho tým prý identifikoval řadu trestných případů a Politico píše, že Orbán ani jeho strana Fidesz na žádosti o komentář nereagovali. Maďarský úřad pro integritu byl založený v roce 2022 v rámci reform, které prosazoval Brusel. Monitoruje nakládání s unijními fondy, je nezávislý na vládě a citovaný Biro je v čele toho úřadu od začátku. Připomínám, že současná vláda Petra Maďara přitom aktuálně usiluje o uvolnění unijních fondů, které Evropská komise za Orbánovy vlády Budapešti zablokovala, mimo jiné právě i kvůli nedostatečnému potírání korupce v Maďarsku.
5: A jak konkrétně mělo docházet k tomu rozkrádání unijních peněz podle protikorupčního úřadu?
12: Podle tohoto úřadu získávaly tři společnosti dlouhodobě většinu vládních zakázek na dodávky zboží a služeb, přičemž ty částky účtované za tyto zakázky byly uměle nafukovány. Biro uvedl, že vláda u těchto tří firem za poslední 4 roky utratila přibližně 10 miliard eur. Jména těch firem ale neuvedl. Řekl, že výběrová řízení na veřejné zakázky byla manipulovaná a základní zboží bylo účtováno za několikanásobné ceny, než činila tržní sazba. V tom rozhovoru pro Politico mluví také o tom, že byl za minulé vlády kvůli vyšetřování terčem politicky motivovaných útoků a také mu byly prý nabízeny úplatky. Uvedl například, že jeho žena dostala nabídku práce, která zahrnovala vysoký plat za žádnou práci.
5: Tak to jsme citovali z bruselského serveru Politico, ale pročítala si i další světová média. Například BBC informuje o výbušném rozhovoru amerického prezidenta Donalda Trumpa pro televizi NBC. Ten rozhovor Trump náhle rozčileně přerušil. Můžeš připomenout kontext?
12: Ano, Trumpa rozčílilo, že moderátorka nedělního pořadu Meet the Press, Kristen Welkerová, opakovaně zpochybňovala jeho výroky. Trump například nejprve prohlásil, že jak současné primárky v Kalifornii, tak prezidentské volby v roce 2020 byly zmanipulované. No a když moderátorka požádala o důkazy tohoto tvrzení, tak řekl, že se stačí jen dívat a poslouchat. Ona na to odvětila, že to není žádný důkaz, načež Trump obvinil televizi z podvodu a ten rozhovor ukončil se slovy, že už toho má dost. Za zmínku také stojí, že už ještě předtím během toho rozhovoru popřel, že by se někdy ve své kampani dopustil nějakých slibů, že nezačne žádné nové války. Nic takového prý nesliboval, protože proč by jinak prý budoval nejsilnější armádu na světě. Zahraniční média ovšem připomínají, že Donald Trump ve svém vítězném projevu v roce 2024 prohlásil, že žádné nové války nezačne a naopak je zastaví.
5: Citovali jsme ze zahraničních médií, tolik naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme.
12: Naslyšenou.
3: A v Ranním plusu teď navážeme krátkými zprávami dne. Izraelská armáda informovala, že dnes ráno zachytila rakety vypálené na izraelské území z Jemenu a Íránu. Izrael v noci zaútočil na vojenské cíle v Íránu. Jde zřejmě o odpověď na nedělní údery Íránu na izraelské území. Prezident Petr Pavel se dnes má zúčastnit jednání vlády, s níž chtěl probrat koordinaci cest ústavních činitelů na vrcholná mezinárodní setkání. Andrej Babiš ale v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový Severoatlantické aliance se z dneška přesune na schůzi za 2 týdny. A filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně, uvádí to seismologická střediska. Umělá inteligence obstarává už většinu provozu na internetu, ukazuje to analýza společnosti Cloudflare. Zatímco takzvaní AI boti prohledají za krátký čas tisíce webů, člověk jich navštíví ve stejném čase jen několik. Rozdíl v četování tak mění rovnováhu na internetu. Boti totiž neklikají na reklamy. Podle generálního ředitele Matthewa Prince tato nová data znamenají, že internet se zvětšuje, jeho rozpínavost ale způsobuje umělá inteligence. Co to bude znamenat pro další vývoj a také inzerci a sociální sítě? To už je téma pro našeho dalšího hosta, kterým je Petr Koupský z Deníku N. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: Jak průkazná jsou tato data společnosti Cloudflare? Existují i jiné společnosti, které by měřily stejné údaje?
13: Cloudflare je jednou z největších firm, která monitoruje a zrychluje vlastně svými servery internetový provoz, takže ta data jsou podle mého soudu velmi spolehlivá. Na druhou stranu se týkají jistého vybraného vzorku webových stránek, těch největších. Pro menší weby, a těch je většina na internetu, to může být trochu jinak.
3: Boti se podílejí podle tohoto šetření na provozu z 57%, lidé tvoří podíl zhruba 43%. To znamená, je to dáno množstvím botů nebo tím, že jsou aktivnější a efektivnější v tom klikání než lidé?
13: Tím druhým jednoznačně. Odhaduje se, že těch botů je na internetu něco mezi 5 a 15% uživatelů v uvozovkách. Čili v tomhle ohledu mají lidé naprosto většinu, ale ti boti toho stihnou daleko více. Možná bychom měli spíš říkat agenti, protože to je v daném kontextu asi přesnější termín.
3: A budou weby podle vás v budoucnu víc rozlišovat? Budou na tom mít zájem, jestli je navštěvují tedy tito AI agenti, tyto boti, anebo lidé?
13: Rozlišovat to po technické stránce do určité míry mohou už teď, pokud chtějí. A myslím si, že s tím, jak jde ten vývoj rychle, takže je to dosud nevyřešená otázka na straně tvůrců webu, jakou politiku vlastně k tomu chtějí zaujmout. Přesně jste citovala Matthewa Prince, který ze společnosti Cloudflare, který to aforisticky stručně řekl, že agenti neklikají na reklamy. Z těch reklam pochází většina příjmů tvůrců obsahových webů a tím, že ta struktura návštěvnosti se mění, tak ty weby přicházejí o peníze v takové míře, že to může ohrožovat jejich další existenci.
3: No ale i lidé vlastně klikají méně na weby poté, co například Google začal nabízet takové ty AI souhrny, když zadáme do toho vyhledávacího pole nějaký dotaz. Je to výrazný propad inzerce na webech po této vlastně technologické novince, nebo už ne, tak novince možná.
13: Ono se o tom mluví v dost katastrofální poloze. Tady ale žádná příliš přesná čísla nemáme. Jsou nějaké předběžné studie, které ukazují, že je to velký propad, ano. Ale to neznamená, že musí být trvalý a neznamená to, že se nemůže najít nějaký jiný obchodní model, například v tom smyslu, že Google se podělí s těmi tvůrci obsahových webů o část svých příjmů, protože je v zájmu Google a dalších velkých zprostředkovatelů, aby ty obsahové weby existovaly, jinak ti boti nebudou mít co číst a nebude se mít co přepisovat do těch souhrnů na začátku vyhledávání.
3: Mají ale provozovatelé webu podle vás nějaké možnosti, jak zůstat viditelní, aby nezapadli a byli dostatečně vysoko v těch výsledcích vyhledávání?
13: To je správná otázka a odpověď na ní asi nezná v tuhle chvíli nikdo. Kdybych ji znal, tak se nejspíš pustím do provozování takového kouzelného webu, který na sebe bude umět upozornit, ale takhle jednoduché to bohužel není.
3: To znamená, že se stále hledají cesty, jak se zviditelní. Žádný osvědčený recept se zatím neukázal.
13: Ne, recept není, spíš se hledají cesty, jak dosáhnout nějaké dohody mezi těmi, kdo provozují tu umělou inteligenci jako Google nebo OpenAI na jedné straně a mezi těmi tvůrci obsahu na druhé straně. To řešení bude spíš asi obchodní než technické nakonec.
3: A když ještě mluvíme o pohybu na internetu, tedy ze strany lidí i ze strany těch AI agentů, tak velké téma jsou sociální sítě a aktivita falešných účtů. Projevuje se i tam činnost botů, anebo vlastně ten obsah plní spíše skuteční lidé, kteří jsou placeni za ten falešný dezinformační obsah?
13: Odhaduje se, že ty proporce jsou podobné jako u obsahového webu, to znamená 5 až 15% účtů na sociálních sítích bude připadat na umělou inteligenci, ale kolem poloviny veškerého provozu, to znamená příspěvky, komentáře, všechno ostatní, co se na sítích objevuje, pochází od té umělé inteligence v tuhle chvíli a nutno připomenout, že ten podíl stále roste.
3: No a opět se zeptám na takovou možná akademickou otázku, ale pokud chce člověk na těch sociálních sítích vidět autentický obsah skutečných lidí, například přátel na Facebooku, co pro to může udělat, jak se může probrat tou záplavu příspěvků od umělé inteligence od falešných účtů?
13: Do jisté míry to jde, když si dáte práci se zprávou svého profilu a odstraníte všechno, co tam nechcete mít a necháte tam jenom ty skupiny a ty lidi, se kterými chcete komunikovat. Není to 100% záruka, protože algoritmus sítě vám tak jako tak vnutí k tomu ledacos navíc, ale tou pečlivou zprávou obsahu se přece jenom dá prozatím ledačehos užitečného dosáhnout. Další věc je zamyslet se nad tím, jak moc ty sítě vlastně ke svému životu potřebujeme, když jsou v tomhle stavu.
3: Dodává Petr Koupský z deníku N. Moc děkujeme, naslyšenou.
13: Naschledanou.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: Úřad práce dnes dopoledne zveřejní data o nezaměstnanosti v květnu. V dubnu dosáhla 4,9%, v březnu to bylo 5%. Letos meziměsíčně se tedy počet lidí bez práce v Česku prakticky neměnil, ale ve srovnání s loňskem šlo o znatelný nárůst. Loni v dubnu totiž míra nezaměstnanosti činila 4,3%. Její vývoj teď proberu s Danielem Minichem, ekonomem think tanku IDEA při CERGEI, tedy společném pracovišti Univerzity Karlovy Akademie věd. Dobrý den.
14: Dobrý den.
5: Jakou byste vy odhadoval nezaměstnanost v květnu? Mohla by případně mírně vzrůst?
14: Možné to je, ale je možná, že i malinko poklesné. Musíme si uvědomit, že to naše vnímání meziměsíční hodně ovlivňují sezónní efekty a je končí jaro, jsou tady prostě stavební práce v plném běhu a zemědělské práce a práce v lese, takže je dokonce možné, že tam nezaměstnanost mírně poklesne, ale nás zajímá ten dlouhodobý trend, kolik poklesne oproti loňskému květnu a tam typuju, že bude pokračovat ten dlouhodobý trend postupného nárůstu nezaměstnanosti.
5: Jak se v téhle situaci chovají firmy při náboru nových zaměstnanců? Jsou aktivní nebo spíš opatrnější?
14: No, já si myslím, že jsou, zase opět musíme to s něčím srovnávat s nějakou minulostí, jsou opatrné, protože ta nejistota narůstá jak zvnějšku, nemusím asi dodávat proč, i tak vnitřně státní rozpočet a jednání vlády je poměrně chaotické, nepředvídatelné, takže i biznis si dává pozor v tom, protože ty předpovědi jsou spíše, že se sníží tempo hospodářského růstu oproti tomu tempu, které se předpovídalo dříve.
5: Český statistický úřad informoval o tom, že průměrná mzda v první čtvrtletí stoupla nad 50 tisíc korun. To je zase v tom meziročním srovnání růst o více než 8%. Znamená to větší tlak na firmy? Mohlo by se to nějak promítnout do nezaměstnanosti?
14: Určitě se to bude také promítat do nezaměstnanosti, aneb zaměstnavatele se budou zase o malinký kousek dávat větší pozor, protože najmutí pracovníka znamená vyšší mzdové náklady, ale není to určitě zásadní faktor. Dlouhodobě to nebyl zásadní faktor v České republiky a ve výhledu zatím nebude.
5: A jaké jsou případné další faktory? Může se na trhu práce nějak projevit třeba konflikt na Blízkém východě?
14: No samozřejmě může, ale to už se říká řadu měsíců, ono je takové postupné čekání, ty efekty se postupně vyjevují a samozřejmě pokud ta situace se bude ještě více zhoršovat, změní se relativní poměry cen, změní se relativní výhody jednotlivých odvětví a některá odvětví to budou mít výrazně těžší, některá naopak výrazně lepší a potom lze očekávat nějaký obrat, takzvaný obrat na trhu práce, kdy někdo práci ztratí a potom například skrze registraci na úřadu práce, aby to období přežil, tak ho tam uvidíme.
5: Česká bankovní asociace ve své květnové prognoze uvedla, že míra nezaměstnanosti za celý rok by měla dosáhnout 4,8%. Jaký byste čekal vývoj nezaměstnanosti vy v té druhé půlce roku?
14: Já musím být trochu opatrný. Když jste začala ten rozhovor, tak jste zmiňovala podíl nezaměstnanosti, což je údaj, respektive index, který uvádí Ministerstvo práce, zatímco nyní pravděpodobně hovoříte o skutečné míře nezaměstnanosti, což je jinak definovaný údaj. Já si myslím, že to tak přibližně odpovídá, ale že tam bude ten systematický nárůst.
5: Daniel Munich, ekonom ze think tanku IDEA. Děkujeme za rozhovor.
14: Také děkuji, nashledanou.
3: Posloucháte Ranní plus, do 8 hodiny zbývají 4 minuty. Práci s kamenem se teprve učí, i tak se v ní už cvičí na nejprestižnějších místech. Studentky střední kamenické školy v Hořicích si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
15: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
16: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
17: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době neměli čas a nedoplnili to do kamene po tom požáru. Ale doplnili to do malty, do maltových profilů. Jsou to profily, které mají třeba 700 kilo.
16: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
17: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny, které tam byly vlastně kopiema. A dneska, když se podíváte na to okno nahoru, tak vidíte, že je to ve stavu, jako by to nikdo nepoznal. Těch oken tady po tom požáru je 8.
16: A Polena, Adela a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
15: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema a různýma houbama a tak.
16: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
18: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk se na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
16: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
17: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když odsud odejdete, skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, je to stejný jako to bylo. bylo, tak to pro nás jako znamená to vítězství.
16: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologii z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
18: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
16: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víte na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
9: Interview Plus.
3: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče. Umožnili zvolení Barbory Urbanové z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny a kandidátů opozice do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč vládní koalice ucouvla? Pavlína Nečásková se zeptá spoluautora podcastu Vlevo dole, reportéra serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího.
9: Interview Plus. Pavlíny Nečáskové, dnes po 11:30 na Plusu.
5: Bylo 8 hodin k dalšímu poslechu ranního Plusu v pondělí 8. června. Zvou Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
9: Český rozhlas Plus.
3: Co vám nabídneme? Mohla by dnešní prezidentova přítomnost na vládě ještě překonat nezájem vládní koalice o jeho účast na summitu NATO v Ankaře?
5: Proč na sebe od včerejška útočí Irán a Izrael? Co víme o obnovených bojích na Blízkém východě?
3: A jak vnímají Iránci usazení ve Spojených státech účast své země na fotbalovém šampionátu?
5: Těmto i dalším tématům předcházejí zprávy. Dnes je připravuje Martin Matějka.
10: Izrael oznámil údery na vojenské cíle Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cíle byla letecká základna na severu Izraele. Spojené státy se snaží dojednat s Teheránem prodloužení příměří nebo trvalé zastavení bojů. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko. Pokračuje hlavní líčení v kauze dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
19: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
10: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Oreshnik a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstup ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. A Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. A výsledek školy oznámí v úterý 23. června. A podle státní organizace CERMAT v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naděja Chatová.
20: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozšíření možnosti nastupovat do autobusu všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. A týkat se to má několik desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře, třeba v některých autobusech mířících do Prahy, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
21: Výběr linek navazuje na první fázi, kdy se testem testoval na linkách číslo 300 až 429, a nově vybraných 51 linek reprezentuje klíčové a vytížené páteřní trasy. My jsme vlastně chtěli vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odvolání u řidiče.
10: Dálnici D10 směrem z Turnova na Prahu se zase jezdem na Starou Boleslav na 11. kilometru srazila 2 osobní auta a projíždí se pouze odstavným pruhem a v koloně ze 17. kilometru se zdržíte kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D4 vjedete do kolony zase jezdem na Řitku na 13. kilometru a pomalu se jede až za nájezd od Díloviště, kde se řeší nehoda 2 aut. Zdržení je 25 až 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní Plus.
5: 6 minut po 8 hodině jsou ve studiu opět Daniela Vrbová a Martina Mašková. Prezident se dnes zúčastní zasedání vlády. Chce s ministry mluvit o své účasti na vrcholných mezinárodních akcích, respektive koordinovat ji. O jeho cestě na červencovém summitu, na červencový summit NATO v Ankaře kabinet rozhodne, ale nikoli dnes, jak plánoval, ale 22. června. Vláda a Hrad se liší v dlouhodobém názoru na prezidentovu přítomnost Ankaře. Vládní koalice říká, že si ho tam nepřeje. Předsedy zahraničního výboru sněmovny za hnutí ANO Radka Vondráčka jsem se v květnu ptala, jestli by přítomnost prezidenta, co by bývalého vysoce postaveného představitele NATO, neposílila vyjednávací pozici Česka.
22: To, že by měl někde jet prezident jako hlava státu, přímě to tam prostě v té ústavě napsáno není. Máme tady nějaký úzus, stejně tak spousta jiných zemí je zastoupeno na summitech premiéry a nikdy je nenapadlo tam posílat prezidenta. Tam jde o to, že obojí je zkrátka možné. Ta ústava je formovaná tak, že se ti představitelé domluví. My máme takto napsanou tu ústavu a když budeme se obracet na ústavní soud, kromě toho, že to mého pohledu takový nevratný krok, která strana může ztratit tvář, tak také znamená, že to není, co říkal pan kolega, jenom nějaké interpretace, odstranění nějaké nebo stanovení interpretace. To je pásah, to znamená do budoucna nějaký závazný výklad a v podstatě i změnu kompetencí.
5: No i otázka, jestli vlastně vy třeba jako vládní většina byste tedy neuvítali to, že se ty kompetence vyjasní ústavní žalobu.
22: Já neuvítám nikdy, aby to udělalo plénum ústavních soudců. To je věc bytostně politická v podstatě a státní a ústavodárný a zákonodárný má být sněm, tedy poslanecká sněmovna a senát.
5: Řekl mi Radek Vondráček z hnutí ANO, předseda zahraničního výboru sněmovny 11. května. Zástupce nejsilnějšího vládního hnutí ANO jsme zvali k rannímu rozhovoru. I tentokrát, stejně tak zástupce úřadu vlády, nikdo pozvání nevyužil. Naším hostem je teď Tomáš Petříček, poradce prezidenta, který byl v letech 18 až 21 ministrem zahraničí ve vládě Andreje Babiše. Dobrý den.
0: Dobré ráno.
5: Znáte dobře jak prezidenta, tak premiéra. Znáte je osobně. Vidíte ještě měsíc před summitem možnost kompromisu ohledně prezidentovy účasti v Ankaře, nebo spíš ne?
0: Možnost kompromisu zde stále je, ale myslím, že ten prostor se zmenšuje. I protože se ta otázka už více a více posouvá ze strany vlády do osobní roviny, je to ze strany některých vládních představů skutečně osobní záležitost. Na druhou stranu prezident, myslím, že i tím svým dnešním, to svojí dnešní účastí na jednání vlády naznačuje a jasně říká, že on je připraven jednat a s vládou se chce o zahraniční politice bavit.
5: Premiér Andrej Babiš řekl Financial Times, že jedním z posledních evropských trumpistů. Nebylo by pro Českou výhodou, když té situaci neschod mezi Donaldem Trumpem a evropskými lídry bude reprezentovat české barvy sám?
0: A tak já si myslím, že tam bude potřeba nabídnout jednak schopnost bavit se s evropskými partnery a zároveň i schopnost bavit se s americkými partnery. A myslím, že tady jsou osobnosti typu Alexandra Stuba a další, kteří ukazují, že prostě s Donaldem Trumpem jsou schopni se bavit a zároveň držet evropskou jednotu. To jsou, myslím, že jako strategické věci a u nás by právě možná současná přítomnost premiéra i prezidenta mohla nabídnout i tuto schopnost vlastně, že by česká delegace mohla jednat velmi intenzivně s evropskými partnery a potom i s americkými partnery.
5: Spojené státy signalizují, konkrétně tady ministr zahraničí Rubio, že prezident Trump bude na summitu ventilovat svoji nespokojenost se zeměmi NATO, kterému neumožní použít ve válce s Iránem své evropské základny. Podpořil by na tom summitu NATO v Ankaře prezident premiéru nabídku radaru pro ochranu lodní dopravy v Hormuzu?
0: Myslím, že prezident je připraven s vládou skutečně zahraničně politické kroky koordinovat. A co se týče postupu v oblasti podpory našich spojenců mimo Evropskou unii nebo mimo evropskou obranou, obrovský perimetr, tak samozřejmě to je především záležitost vlády. Ale tady myslím, že ano, pokud by došlo k ukončení sporů na Blízkém východě, konfliktu na Blízkém východě, tak pro zajištění bezpečnosti průlivem by určitě pomohlo, kdyby Česká republika do toho přispěla.
5: Pokud jde zvláště o ty obranné výdaje, tak vláda opakovaně, představitelé vládní koalice opakovaně argumentují tím, že prezident reprezentuje opačnou politiku, než prosazuje kabinet. Čili vy osobně nevidíte příliš velké riziko v tom, když by Česko na tom summitu mluvilo více hlasně?
0: Já myslím, že je potřeba si položit otázku, v čem vláda také sama říká, že chce splnit naše závazky, které jsme v Hágu učinili a chce postupně navyšovat výdaje na obranu. Tak já myslím, že tady ten rozdíl se projevil v době, kdy vláda schválila rozpočet, který jako neudržel to postupné navyšování výdajů za účelem posílení naší obranné schopnosti. A myslím, že prezident jasně ale říká, že o takto zásadní otázky, jako je obrana, bezpečnost, zahraniční politika, s vládou chce jednat a zejména s premiérem Babišem.
5: Třeba předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura znovu čerstvě zopakoval, že tedy prezident sice zastupuje stát navenek, ale podléhá kontrasignaci vlády. Kdyby ještě se třeba premiér Babiš nebo případně další představitelé vládní koalice změnili názor, je reálné, aby prezident s ministry dnes osobně sladili noty? Mohli by se třeba dohodnout na tom, co konkrétně bude on prezentovat?
0: V minulosti to byla běžná praxe, že i v případě rozdílných postojů k některým zahraničně politickým otázkám, tak se ústavní činitelé snažili najít nějaký kompromis, který potom byl pozicí, kterou všichni zastupovali navenek. Bylo to v době, kdy v některých otázkách se třeba neshodovali vláda s prezidentem Zemanem, a kde právě tento kompromis pomohl vlastně stanovit, kde je ta pozice. A myslím, že prezident opakovaně říkal, že s premiérem Babišem o tom to je připraven jednat. Ale to, co dneska vidíme, je, že se vláda do jisté míry snaží vlastně vytlačit druhou instituci, která se má podílet na zahraniční politice, instituci prezidentského úřadu. A samozřejmě to prezident musí také bránit, takže ten spor vlastně on není jenom o jednu účast na summitu na to. Je to o tom, jestli prostě jakou má hrát roli prostě úřad prezidenta republiky v naší zahraniční politice a při formování naší zahraniční politiky.
5: Tomáš Petříček, poradce prezidenta, někdejší ministr zahraničí. Děkuji vám za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
5: K tématu se vrátíme ještě po 9. hodině s komentátorem serveru Lidovky.cz Martinem Zvěřinou.
3: Teď je ale teprve 8 hodin a 14 minut. Shrňme krátké hlavní zprávy dne. Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou, reagují tak na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. Izraelská armáda ráno informovala, že zachytila rakety vypálené na izraelské území z Jemenu a Iránu. Noční ruské útoky zabily v ukrajinské Záporožské oblasti 5 lidí a dalších 14 zranili, oznámil podle agentury Reuters dnes ráno náčelník správy tohoto regionu. Údery podle něj poničily infrastrukturu, domy civilistů a vozidla. A český stát dlouhodobě selhává v řízení.

0: dál od září. Jak bude vzdělávání vypadat a kam budou děti případně přestupovat?
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Je to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další 2 roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to jako prospěchu.
2: Škola o tom, že funguje v testovacím režimu, žáky a jejich rodiče informovala. Nicméně nepředpokládala, že ukončení způsobu výuky přijde tak náhle. Podala tedy správní žalobu k městskému soudu v Praze.
3: Chápu, že třeba by to chtěli ukončit, kdyby proto mě ty podklady, ale tak proč se s náma nedomluvili prostě na nějakém tom přechodovém období.
2: Ministerstvo školství zrušilo pokusné ověřování, protože je do něj zapojený jen omezený počet škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku testovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků, vysvětluje ministr Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Podle Plagy nejde o náhlý krok a oznámení přišlo včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Ukazuje se totiž, že děti řešily právě prostřednictvím kombinované školní výuky někdy třeba složitou životní situaci, například situaci rozvedených rodičů a střídavé péče na nějaké vzdálenější ose 2 bydlišť a vlastně ta kombinovaná výuka pro ně představovala jediný reálný nástroj k řešení.
2: Podle Beneše si rodiny zvolily tento způsob výuky s tím, že děti měly dokončit povinnou školní docházku v rámci pokusného ověřování. Postup ministerstva školství zatím nechce hodnotit. Nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a lépe a srozumitelněji ho komunikovalo.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Kombinovaně se můžou podle novely školského zákona učit studenti středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, ale jen omezeně. Distanční výuka nesmí přesáhnout 40% hodin za školní rok. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: 8 hodin a 18 minut, tohle je Ranní plus. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu svolal na dnešní dopoledne zasedání bezpečnostní rady kvůli obnovené eskalaci konfliktu s Íránem. Země se od včerejška navzájem ostřelují a to po 2 měsících od uzavření příměří. Konflikt trvá už víc než 100 dní, nalezení trvalého míru se však zdá být stále v nedohlednu. Ve vysílání je s námi vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze. Břetislav Tureček. Dobré ráno.
7: Dobrý den.
6: Podle toho úplně prvotního vyjádření íránských revolučních gard útoky na Izrael nebyly jednorázové a byl to začátek týdenní vojenské operace. Následně tedy revoluční gardy upravily to vyjádření na to, že jde o varování, aby Izrael nepokračoval v útocích na Libanon. Co tedy můžeme čekat dál?
7: Já si myslím, že platí ta druhá varianta. Musíme si uvědomit vlastně, jak to celé začalo. Začalo to už včera odpoledne, řekněme, kdy docházelo k různým jednotlivým, řekněme, vzájemným útokům a řekněme porušování příměří menšího rázu mezi libanonským Hizbaláhem a Izraelem. A včera vlastně 2 rakety Hizbaláhu letěly přímo na izraelské území a na to Izrael zareagoval tak, že bombardoval libanonský Bejrút, ačkoliv ten vlastně měl zůstat mimo tyto válečné operace. A na to zareagoval Írán v noci tedy na dnešek

0: raketovými útoky na Izrael. Jinými slovy, Írán reagoval na útok ne na své území, ale na území libanonské metropole. A tak vlastně došlo k takovéto eskalaci a čekalo se, jestli zase zpátky Izrael zaútočí na Írán, a to se stalo. A tady je důležité si uvědomit, že je to vlastně v rozporu s jakýmsi plánem i jasně vyslovenými přáními amerického prezidenta Trumpa, který v této eskalaci vidí ohrožení iránsko-americké dohody, která je údajně už na spadnutí.
1: A ještě včera také americký prezident Donald Trump vzkazoval svému spojenci, tedy izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, aby na ty íránské útoky nereagoval a neútočil zpět. Přes toho Netanyahu v uvozovkách neposlechl. Co to vypovídá o tom, že vlastně Izrael nebere ohledy na přání svého amerického spojence?
0: No, ono to má logiku. Z pohledu Američanů vlastně je Hizballah a Írán totéž. A ve chvíli, kdy dochází k této eskalaci, tak to ohrožuje tu dohodu, jak už jsem vlastně zmínil. Z pohledu Izraele zase je to trošku jiné. Kdyby teď Izrael skutečně nereagoval, tak prostě by to vytvářelo zdání, že je jakýmsi rukojmím těch amerických snah konečně se dohodnout s Íránem, odblokovat námořní dopravu v Hormuzském průlivu a tak dále. A nesmíme zapomínat, že v Izraeli je velmi silný tábor, který chce tu dohodu americko-íránskou zmařit, protože nenaplňuje všechny požadavky, můžeme dokonce říci ultimáta, která do ní chtěl nějakým způsobem Izrael zapracovat, ale zdá se, že v některých bodech Američané jsou ochotni s Íránem přistoupit na kompromis přes ty výhrady a kritiku, která přichází z Izraele.
1: A z pohledu Íránu je Libanon a vlastně ty útoky a to ostřelování Libanonu Izraelem vlastně patovou situací, nebo je to to, co blokuje z pohledu Íránu?
0: No, Írán řekl Američanům, pokud se chcete dohodnout, tak to nebude dohoda, která se bude týkat ukončení války mezi Američany a Íránem, ale součástí musí být i ukončení války v Libanonu, tedy i Izrael přestane útočit na Hizballah, ale i na civilisty, jak vidíme v Libanonu. Jsou tam 100 000 vyhnaných, celé vesnice Izrael srovnal se zemí na jihu Libanonu. A Írán prostě řekl Trumpovi, pokud se chcete dohodnout, tak toto musí skončit. A v tomto ohledu je to samozřejmě důležité. Proto vlastně Írán zareagoval, protože tyto dvě války, tyto dvě, řekněme, bojové zóny spojuje. Čemuž se, a vracím se k tomu, co už jsem říkal, Izrael velmi zdráhavě nebo odmítá se k tomu prostě připojit. Izrael to bere tak, pokud se Američané dohodnou s Íránem, co se dá dělat, ale naše válka s Hizballahem je jiná věc. A teď jde tedy o to, jestli Donaldu Trumpovi se podaří toho svého spojence, jak už jste říkala, tedy Izrael, Benjamina Netanyahu, a přimět, aby vlastně dohodu velikou, která má celý ten konflikt v Perském zálivu ukončit, aby prostě ji nesabotoval tímto způsobem.
1: A jaké nástroje má k dispozici, aby přesvědčil Izrael nebo přiměl Izrael, aby ukončil ty boje s Libanonem a hnutím Hizballah?
0: Američané mají obrovskou paletu nástrojů, jak k něčemu Izrael přimět. Otázka ale je, zda je politická ochota tak učinit. Američané mohou lusknutím prstu prostě ukončit dodávky třeba munice nebo různých dalších obraných i útočných prostředků. Američané mohou ukončit koordinaci těch útoků, které Izrael provádí na Írán a tak podobně. Ale druhá věc prostě je, do jaké míry by Donald Trump byl ochoten k těmto nástrojům přistoupit. Protože i třeba předchozí administrativa Joe Bidena třeba byla velmi kritická k tomu, co Izrael dělal v Gaze například, ale v realitě stejně vlastně s tím nic nedělala a Izraelcům posílala zbraně a munici dál a tak podobně.
1: Situaci na Blízkém východě jsme sledovali s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu z Metropolitní univerzity v Praze. Děkujeme, že jste si na nás našel čas.
0: Díky, naslyšenou.
2: Mistrovství světa ve fotbale se poprvé v historii koná v zemi, která je ve válce s některým z účastnických států, v tomto případě tedy ve Spojených státech. Iránci mají kvůli tomu tréninkovou základnu Mexiku, ale zápasy musí odehrát na americké půdě. A kolem toho je stále mnoho otazníků i emocí. Jisté je, že fanoušci z Iránu mají do Spojených států vstup zakázán. Zároveň ale ve Spojených státech žije 3/4 milionu přistěhovalců z Iránu, kteří velmi aktivně sledují nejen současný konflikt, ale i fotbal a sami ho vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba. Otevírá tím náš seriál ke startu světového šampionátu.
3: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
4: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
5: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours, you get away from all problems in life.
4: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11-11, pojmenoval Shaheen AC.
6: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
4: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
6: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheen prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
4: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
7: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
8: Nedaleko hřiště najdeme hospodu nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
7: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
4: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
7: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
4: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
7: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně s výpravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat schováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
9: people and countries and communities.
4: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: A o čem budeme mluvit v Ranním plusu už za pár minut. Arménský premiér Nikol Pašinjan se podle agentury Reuters označil za vítěze nedělních parlamentních voleb. Jeho strana zvítězila podle průběžných výsledků a s velkým náskokem. Jak se volby do poslední chvíle snažila ovlivnit Moskva?
2: Události z domova i ze světa teď 8 hodin 30 minut shrne opět Martin Matějka.
10: Český rozhlas plus.
11: Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Irán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Iránu. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš, ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. Ve druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola a podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich pro Evropská občanská smlouva získala asi 50% hlasů. Pašinjan to označil za historické vítězství. Pro Ruská aliance silná Arménie je zatím na druhém místě se 23%. Příjezdu do Prahy po dálnici D4 vjedete do kolony u sjezdu na Řitku na 14. kilometru a pomalu se jede až k druhému nájezdu od Jíloviště, kde se řeší nehoda 2 aut. Zdržení je až 30 minut. Silný provoz je také na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Jesenici a směrem na dálnici D1 kolona za nájezdem z Karlovarské. Zdržení v obou směrech kolem 30 minut. Navíc kolona i na příjezdu po dálnici D5 od Rudné z 5. kilometru je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
1: A dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 8 hodin a 33 minut. V Arménii sčítají hlasy po včerejších parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila strana Občanská smlouva a v úřadě premiéra bude pokračovat prozápadní Nikol Pašinjan. Ten už oznámil vítězství. A v Jerevanu máme zvláštního zpravodaje Jaromíra Marka. Dobrý den.
12: Pěkné dopoledne.
1: Nakolik je už teď jasné, že se ty průběžné výsledky nebudou zásadně měnit?
12: No tak vzhledem k tomu, že se stále ještě počítá a ještě se počítat dlouho bude, tak je dost pravděpodobné, že ty výsledky se mohou o nějaké procentní body posunout směrem nahoru nebo dolů. Teď v tuto chvíli je to výsledek předběžný starý 2 hodiny, který zveřejnila ta ústřední volební komise. Tak to vypadá, že ta vládní strana by měla mít necelých 50% v noci, když Nikol Pašinian oznamoval to volební vítězství, to bylo o 2:30 zhruba, tak to vypadalo, že má nějakých 54%, takže ta čísla se ještě asi budou během dneška měnit, ale to, co můžeme říct zcela jistě, je to, že ten současný a pravděpodobně také budoucí, nebo zcela jistě budoucí předseda vlády Arménie Nikol Pašinian ty včerejší volby vyhrál a jeho hlavní vyzývatel, ta strana Silná Arménie, za kterou stál rusko-arménský oligarcha Samvel Karapatian, tak ta je na druhém místě, ale s velkým odstupem, má kolem nějakých 23%. A to, co víme s jistotou v tuto chvíli, to, co arménská ústřední volební komise už zveřejnila, tak to je volební účast a ta byla rekordních 59%, což potvrzuje skutečnost, že si lidé opravdu uvědomovali, nakolik ty volby byly důležité.
1: Nikol Pašinian už nad ránem uvedl, že se staví jednobarevnou vládu. Řekl také, jaké budou její priority.
12: No tak on v té tiskové konferenci ráno o 2:30 velmi krátce řekl, že země chce dál pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, chce dál pokračovat v tom prozápadním trendu, který on nastartoval, ale jak také řekl, chce se dále účastnit v té Euroasijské ekonomické unii, která združuje Bělorusko, Rusko, Kazachstán a Kyrgyzstán a také Arménii, ale tady uvidíme, jak se na to bude tvářit Moskva, protože tam měla už jisté výhrady v souvislosti s tím, pokud by ty volby dopadly tak, že by ta strana Občanská smlouva vyhrála, tak že by Arménie z tohoto svazku měla odejít, ale to všechno je budoucnost.
1: Jaké reakce na výsledky voleb si zaznamenal?
12: No tak zatím jich mnoho pravda není. Vlastně hned ještě v noci jako první poblahopřál Pašinianovi k výsledku voleb. Tehdy to jenom naznačil takto, nazval takto výsledky voleb, protože ještě nebylo to možné nazvat jako vítězství. Předseda vlády sousední Gruzie. Ví se, že v noci neoficiálně mluvil Pašinian s francouzským prezidentem Macronem, ale nějaké jednoznačné reakce a zejména také třeba tu, na kterou asi čekáme, to je ta reakce z Moskvy, tak to se dozvíme až v okamžiku, kdy ty volební výsledky budou sečtené definitivně a to by mělo být někdy během dnešního dne.
1: Z Jerevanu se přihlásil náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Zatím tě zdravíme, hezký den.
12: Naslyšenou.
1: No a právě zájem Moskvy o arménské volby bude naším dalším tématem. Ve vysílání už je s námi Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den, dobré ráno.
1: Rusko promlouvalo do arménských voleb do poslední chvíle. Můžeme to možná nazvat metodou cukru a biče, kdy Vladimír Putin například telefonicky blahopřál Nikolu Pašinianovi k narozeninám, ale současně vyvíjel na Arménii silný ekonomický tlak. Je to vzorec, který se Moskvě osvědčil i v dalších zemích východní Evropy?
13: Já si myslím, že určitě Moskva vlastně postupovala po takovéto linii a samozřejmě nechtěla úplně, řekněme, riskovat kompletní odtržení vlastně od svého klíčového historického spojence. A jenom připomenu, že Rusko má samozřejmě v Arménii stále ještě poměrně významnou vojenskou základnu u města Gyumri a další vojenské pozice. To znamená, je to země, která je pro Rusko velmi důležitá a samozřejmě adekvátní každopádně k tomu potom Moskva vyvíjela ten nátlak, ale také různé metody, kterými se snažila ten výsledek voleb ovlivnit, ať už to bylo v informačním prostředí, v kybernetickém prostředí, anebo samozřejmě i tím velmi fyzickým způsobem přepravou třeba i arménských občanů z Ruské federace do samotné Arménie, kde jenom na místě mohou volit, nemohou volit distančně, korespondenčně, ale samozřejmě i dalšími prostředky, které takto Kreml vyvíjel nátlak na Nikola Pašiněna.
1: Já jenom připomenu to, co říkal náš zpravodaj Jaromír Marek, že podle dosavadních výsledků ta proruská strana Silná Arménie má kolem 20%, možná lehce přes, to znamená skončila na druhém místě. Ale do jaké míry se v případě arménských voleb objevovalo to, co známe už z Bulharska, Gruzie, Moldavska a dalších zemí, tedy například falešné účty na sociálních sítích, které disproporčně zvýhodňovaly jednoho kandidáta, který byl náhodou nakloněný Moskvě?
13: Ano, velmi, velmi dramaticky. Řekl bych, že toto snese srovnání skutečně jenom s tím, jakým způsobem se masivně Moskva angažovala v nedávných parlamentních volbách v Moldavsku. To znamená, tohle to je opravdu obrovská škála, ať už vynakládání prostředků, mluví se o možná až stovkách miliard dolarů, které byly takto vynaloženy k masivnímu uplácení arménských voličů, jak už jsem zmiňoval, například i přepravě Arménů do samotného území Arménie, tak aby mohli se účastnit na tom volebním klání, primárně tedy z Ruské federace. Samozřejmě i další aktivity, které jsou typické pro to informační prostředí, aktivita v oblasti sociálních sítí, zejména kanálů na síti Telegram, ale samozřejmě i některé další kanály a třeba i využívání těch tradičnějších médií, zejména tedy v online prostředí, které takto měly jasně propagovat právě ty proruské kandidáty a samozřejmě na jejich čele Samvela Karapetiana, který byl takovým mužem číslo jedna skutečně z toho ruského pohledu, ale je potřeba připomenout, že opravdu všechny ty další politické subjekty, ať už je to například třetí v pořadí podle těch odhadů Robert Kochanian, bývalý prezident Arménie, anebo samozřejmě i další z těch stran, oligarchy Tsarukyana. Tohle to jsou všechno subjekty, které chtějí mít bližší vztah s Ruskou federací.
1: Kolovala také videa generovaná umělou inteligencí, která ukazovala třeba uprchlíky z Náhorního Karabachu. Proč ale se objevovala zrovna tato videa, když v roce 2023 obsadil bleskovou akcí vlastně azerbajdžánská armáda tuto enklávu a Rusko ve sporu Arménii nepomohlo, přestože mohlo, nemůže to být například pro ruské strany trochu riskantní téma?
13: Samozřejmě, že je to těžké téma, ale pokud si v tom najdete tu perspektivu, kterou vy potřebujete, a to je například hrozba další války, dalšího konfliktu, další migrace a dalšího tlaku třeba i na Arménii, tak potom můžete najít ten narrativ, který je pro vás výhodný. Objevovalo se jich několik, které Moskva se snažila bez pochyby zviditelňovat. Určitě to byla právě hrozba války a nějaké další konfrontace s Ruskou federací, ale byla to například i snaha polarizovat a rozdělovat arménskou veřejnost skrze téma poměrně kontroverzního vystupování arménské církve, která je z části pod velmi silným vlivem právě ze strany Kremlu. Tohle to jsou všechno témata společně s například socioekonomickými otázkami, které mohou potom konvenovat právě tomu narrativu, který opravdu snažil se zpochybnit ten současný kurz reprezentovaný Nikolou Pašiňanem a naopak do popředí dávat ty síly, které měly zajistit stabilitu, zajistit bezpečnost pro Armény a například prostě zajistit ten blízký vztah s Kremlem.
1: Volby v Arménii pozorně ale sledoval i Brusel, přestože Arménie v tuto chvíli není čekatelem na členství v Evropské unii. Nicméně, jak byste popsal ten vliv, který se tam Evropská 27 snaží získat?
13: Já bych řekl, že to vystupování Evropy v tomto smyslu bylo poměrně bezprecedentní. Myslím si, že hned několik vlastně takových faktů je toho příkladem. Nedávno spuštěná například partnerská mise, která měla Arménii právě pomáhat s bezproblémovou realizací volebního klání. To bylo na konci dubna. Tohle je dobrá ukázka. Samozřejmě to, že se uskutečnil vůbec první historický summit mezi Arménií a Evropskou unii, ale také, že evropští lídři souhlasili s tím, že má proběhnout vlastně krátce předtím, den předtím, také summit Evropského politického společenství právě v Jerevanu. Tohle to byly všechno jasné indicie, že prostě Evropa chce podpořit Nikolu Pašiniana. Vykládám si to například i tím, jakým způsobem opravdu na evropské poměry blesku rychle evropské instituce se rozhodly poskytnout finanční kompenzaci za zákaz vlastně vývozu některých arménských potravin a dalších produktů do Ruska. Tohle to všechno bylo jasně a rezolutně srozumitelné, že Evropa prostě chce podpořit Nikolu Pašiniana, řekl bych až bezprecedentně v dobrém smyslu, v tom geopolitickém smyslu.
1: Naším hostem byl Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme.
13: Moc vám děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
2: A také volební komise právě oznámila, že strana arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála parlamentní volby se ziskem 49,8% hlasu. To je jedna z hlavních zpráv dnešního rána, ty další následují. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu svolává na dnešek bezpečnostní radu státu kvůli konfliktu s Iránem. Irán a Izrael se od včerejška intenzivně navzájem ostřelují navzdory příměří i přání Bílého domu, aby Izrael s odvetou počkal. Ropa prudce zdražuje. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že český stát dlouhodobě selhává v řízení veřejných investic. Podle kontrolu to vede k plýtvání s penězi, prodražování projektu a ztrátě důvěry veřejnosti. Americký prezident Donald Trump předčasně ukončil rozhovor s televizní stanicí NBC, poté co moderátorka zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných volbách. Informují o tom světová média, mimo jiné BBC. Lékaři v Česku ročně diagnostikují desítky takzvaných nízkostupňových gliomů. U příležitosti Světového dne boje proti nádorům mozku lékaři upozorňují, že tento typ tumoru se nejčastěji objevuje u mladých lidí ve věku od 20 do 45 let. Budu o něm mluvit s Davidem Netukou, přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dobrý den, pane profesore.
14: Dobré dopoledne.
2: Co může pacienta na tento typ nádoru upozornit?
14: Ty příznaky jsou často plíživé a v některých situacích na druhou stranu se projeví například epileptickým záchvatem, který není ničím vyprovokovaný. Takže například dnes ke mně přijde na konzultaci 38-letý muž, plně zdravý, takzvaně bez neurologického deficitu, který měl ve čtvrtek první epileptický záchvat v životě. Bylo mu provedeno CT mozku, následně magnetická rezonance a ten nález na magnetické rezonanci přesně odpovídá tématu našeho rozhovoru nízkostupňovému nádoru mozkovému.
2: Jak se tyto nádory léčí, pokud to vůbec jde?
14: Je to kombinace různých léčených postupů. Je prokázán efekt operace, kde co nejradikálnější operace zlepšuje prognózu toho pacienta daného. Používáme nejrůznější techniky k té operaci, abychom byli co nejradikálnější, ale na druhou stranu, abychom byli pro toho pacienta co nejbezpečnější. Takže používáme různé techniky monitorací nervových funkcí, někdy operujeme při vědomí, provádíme magnetickou rezonanci během daného výkonu, abychom určili rozsah té resekce nádoru. To je jedna část té léčby. Pak podle histologie a zejména dneska podle detailní genetické analýzy se zvažuje klasická onkologická léčba, kde někdy se používá radioterapie záření, někdy chemoterapie a v dnešní době už začíná se dostávat i pro naše pacienty k dispozici cílená léčba podle určitých mutací v těch nádorových buňkách se může cílit novými preparáty, novými léky přímo na tu určitou poruchu signalizace v té nádorové buňce a tím cíleně zpomalovat růst těchto nádorů.
2: Platí?
14: Takže je to kombinace.
2: Platí i tady, že co pacient, to odlišný nádor?
14: Je to tak, že třeba ten pacient, který dnes dorazí na konzultaci, tak víme z 80% pravděpodobností, že se jedná o ten nízkostupňový mozkový nádor, a to je jenom úplně název celé knihy. A pak řešíme ty opravdu detailní klinické a hlavně genetické analýzy, které nám určí, jak ten nádor se bude agresivně chovat, a lépe můžeme prognózovat a lépe můžeme s pacientem hovořit o tom, jestli hned po operaci zvažovat tu moderní léčbu, nebo vyčkat a sledovat a dělat magnetické rezonance.
2: A kam tedy směřuje výzkum?
14: Výzkum sleduje k tomu, abychom podle těch všech analýz cílili na konkrétní změny v těch nádorových buňkách a abychom neléčili všechny pacienty stejným typem chemoterapie, ale abychom se posunuli k takzvané personalizované medicíně, že pro určitou změnu genetické informace se bude používat určitý lék a cílit na to, aby se to zpomalilo, a ten každý pacient bude mít ušitou léčbu takzvaně na míru.
2: David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze, byl naším hostem. Děkuji.
14: Děkuji za pozvání.
1: Posloucháte Ranní plus a hodiny ukazují 8 hodin a 49 minut. Češi drží na běžných účtech podle společnosti Forfin skoro 4 biliony korun. I poměrně nízká inflace kolem 2,5%, přitom ze 100 tisícových úspor na běžném účtu ukousne ročně 2,5 tisíce korun. Protože řada bank vklady vůbec neúročí. Jak tedy řešit situaci, kdy získáte vyšší částku, řádově 2-3 miliony korun, třeba z prodeje chaty nebo části staršího domu po rodičích, a víte, že peníze využijete až za několik let? O tom teď budeme mluvit s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Zní to jako příjemná starost mít miliony, ale vážně, jak je tedy dnes nejlepší vlastně ty peníze investovat?
15: Tak asi všichni víme, jak jsou dnes nemovitosti drahé. Metr čtvereční nového bytu v Praze se prodává za 180 tisíc korun. Za starou garáž někde na okraji města dáte klidně 1 milion korun. Takže získat 2-3 miliony korun je sice skvělé, ale třeba v hlavním městě za ně nekoupíte ani tu garzonku. Proto jsme se zeptali odborníků, do čeho by takovou částku měli podle nich investovat Češi v různých věkových kategoriích. Mladší člověk si podle všech oslovených expertů může dovolit vyšší riziko. Například Jan Hladký z JNT investiční společnosti říká:
16: pro něho je určitě nejlepšou variantou skoro plně akciové portfolio, povedzme 50% akcí a 20% nějakých alternativních investicí a la hedge fondy alebo zlato, které trošku vybalancují to akciové portfolio.
15: Pokud chce mladý člověk v budoucnu stavět, měl by si podle Radima Dohnala ze společnosti Capital Link hlavně pořídit pozemek. Jinak by dal Dohnal polovinu peněz do akciových indexů.
17: Ať ve formě podílového fondu či ETF, a druhou polovinu postupně dávat na spořící či terminované účty, aby tímto způsobem eliminoval to riziko, které určitě akcie přináší.
15: ETF, tedy burzovně obchodované fondy, by v tomto případě doporučoval třeba i Jan Berka Sportu. A Michal Fuska ze společnosti Váš konzultant doporučuje takzvanou all-weather strategii, která kombinuje ETF na akcie, zlato, dluhopisy a nemovitostní fondy. Ty mají ovšem jednu důležitou nevýhodu, konkrétně ty nemovitostní fondy. Když si totiž budete chtít peníze vybrat, budete na ně muset čekat i několik měsíců.
1: To jsou tedy strategie vhodné pro mladé lidi, co střední generace?
15: Pro čtyřicátníky a padesátníky platí podle námi oslovených odborníků v podstatě totéž, co pro mladé. Jan Berka Sportu říká:
18: sázel bych na ETF, která jsou opět navázaná na Ameriku. Určitě bych se nebál zvolit, dá se říct, takovou tu nejrizikovější investici, která je zaměřená na technologický sektor. Tím pádem investoval bych do ETF, které je navázáno na technologický index Nasdaq.
15: Různě zaměřené ETF nebo podílové fondy doporučuje i Radim Dohnal z Capital Link. Podle Jana Berky je pro lidi ve středním věku vhodný i dlouhodobý investiční produkt jako investice na stáří.
1: A co mají s takovými penězi, s takovými miliony udělat seniori?
15: V jejich případě většina expertů nedoporučuje riskantnější investice typu akcí. Michal Fuska by vsadil na co nejméně kolísavé investice.
19: Určitě bych si část nechal na spořícím účtu jako rezervu, na kterou můžu kdykoliv šáhnout. A zbytek, dejme tomu třeba 2/3 portfolia, abych zainvestoval do konzervativních instrumentů, jako například nemovitostní fondy nebo dluhopisové fondy.
15: Podobně to vidí i Radim Dohnal.
17: Pokud se necítí nesmrtelný a extrémně zdravý, bych doporučil jedině využít něco velmi bezpečného, což by měl být spořící účet, možná terminovaný vklad, mohl by to být i ten nový dluhopis republiky.
15: Naopak Jan Hladký z JNT říká, že i dnešní šedesátníci můžou mít investiční horizont klidně i 20 let a můžou si tedy dovolit část peněz vložit do akcí nebo ETF. Zajímavé je, že nikdo z oslovených odborníků ani pro jednu skupinu nezmínil nákup kryptoměn. Možná to souvisí s prudkým propadem Bitcoinu v posledním roce.
1: Míní ekonomický redaktor Českého rozhlasu Tomáš Jeník. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
10: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A posloucháte nás 6 minut před 9 hodinou. Hyďářská dráha před více než 100 lety propojila 1300 kilometrů, propojila města, údolí a pouště mezi syrským Damaškem a saudskou Medinou. Měla spojit hlavní město Osmanské říše s nejsvětějšími místy islámu, ale poznamenala ji první světová válka, zažila i legendárního Lorence z Arábie. Provoz na trati v podstatě skončil ve druhé půlce 20. století, ale společná iniciativa Turecka, Sýrie a Saudské Arábie by ji teď mohla vdechnout druhý život. Detaily zjišťoval Lukáš Pajsteřík z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
20: Dobrý den.
2: Co vede ty zmíněné státy k úvahám na obnovu více než 100 let staré železnice?
20: No, turecká nebo saudská vláda o obnově trati mluví už několik měsíců. Turecké ministerstvo dopravy teď ale přidalo další argument pro rekonstrukci stavby. Tím je pokračující krize v blokovaném Hormuzském průlivu. Díky přestavbě hydžáské železnice na moderní koridor by podle Turecka vznikla alternativa k nejisté lodní dopravě v Hormuzu. Plány počítají taky s tím, že trasa historické železnice ještě prodlouží a propojí tak dokonce i Istanbul a Ománské pobřeží. Obnovená železnice by navíc podle jednotlivých států mohla přepravit 100 000 muslimských poutníků, kteří každoročně míří do saudsko-arabské Mekky na Hadž. Za tímto účelem je ostatně na začátku minulého století nechal postavit osmánský sultán Abdulhamid II. Dráha tedy poutníkům zkrátila 50 dnů dlouhou cestu s karavanou na 7denní jízdu vlakem.
2: Tak to už by se vyplatilo, kde a nebo jak chce Turecko ty práce na obnově trati začít?
20: Ankara v první fázi projektu počítá s propojením Turecka se syrským Alepem. Odtud by pak vlaky mohly dál pokračovat po už existující železnici mezi Damaškem a jordánským Amánem. Dráha by se navíc měla napojit na strategickou železniční trasu přes irácké území, která končí až v Perském zálivu. To by podle Ankary taky snížilo závislost na nestabilním Hormuzu. Na stavbě se mají kromě Turecka podílet taky Spojené arabské emiráty, Katar, Sýrie a Irák. S projektem se navíc spojí další infrastrukturní plány, například na budování dálnic nebo energetické a telekomunikační sítě.
2: A těžit by z toho mohla i turistika. Co tedy hyžářská železnice zažila, na co láká cestovatele dnes?
20: Na současné podobě železnice se podepsala bouřlivá historie regionu, který protíná. Už v době, kdy Osmanská říše se stavbou začala, čelila železnice útokům a sabotážím arabských menů. Ty se bály ztráty autonomie, kterou jim zaručovala izolovanost jejich domovských pouštních oblastí. Za první světové války na vlak projíždějící hydžáskou dráhou zaútočili taky beduínští bojovníci, a to pod vedením legendárního britského plukovníka Thomase Edwarda Lawrence, který je známý jako Lawrence z Arábie. Útoky na hydžáskou železnici taky předznamenaly osvobozenecký boj nově vznikajících arabských národů. Na to jsou náležitě hrdí v Jordánsku, kde útoky na historický osmanský vlak pravidelně rekonstruují pro skupiny turistů. Jak reálně to zní, před časem zachytil například tým britské televize BBC. Vlak navíc protíná například ikonické jordánské údolí Wadi Ram se 100metrovými skalními masivy a věžemi. To tak vedle turistů nebo horolezců láká taky filmové fanoušky. V pouštním údolí se totiž natáčel legendární film o už zmiňovaném Lawrenci z Arábie, ale taky Hvězdné války, Duna nebo film Marťan.
2: Mluvili jsme o hyďářské dráze, to s Lukášem Pajsaříkem ze zahraniční redakce. Děkujeme.
20: Naslyšenou.
1: Z Československa utíkala Markéta Vorlová před 40 lety jako uprchlík s jednou taškou a jenom v loni vybrala doma ve Spojených státech $500 000 na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá. Rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. $500 000 už je pořádný balík peněz, takže Čecho-Američanka Markéta tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
21: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě a
0: rodičům, kteří byli vždycky dizidenti, takže jsem víceméně vyrostla s takovou nenávistí proti Rusku a tím pádem, že jsme utekli, tak jsem nikdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
21: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
0: Tak to asi nějak tak v mě dýmalo a když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět. Prostě jsem neviděla jiný řešení, než do té Ukrajiny jít.
21: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 7 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
0: No já jsem z toho měla takový trošku tráma, z toho, co jsem tady všechno viděla, no a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze. A začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat, protože tam opravdu u nás je podpora na Ukrajinu, i když podle jednání naší vlády to není asi znát.
21: První rok Markéta vyzbírala 100 tisíc dolarů, druhý rok 200 tisíc a v loni už 500 000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
0: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
21: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
0: No jistě, dokud tady budou Rusáci, tak já budu tady taky.
21: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Vorel. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Bylo 9 hodin a v pondělí 8. června jste ve společnosti Ranního plusu a také Daniely Vrbové
2: a Martiny Maškové.
10: Český rozhlas plus.
2: A na mě ty pro zbývající půl hodinu Ranního plusu může osobní účast prezidenta Petra Pavla na zasedání vlády zvrátit její rozhodnutí nevzít ho sebou na summit NATO v Ankaře?
1: Jak invazivní druhy rostlin poškozují českou přírodu?
2: A jaký nový pohled na sochaře Olbrama Zoubka přináší výstava v pražském DOXu?
1: Dozvíte se po zprávách, které má Martin Matějka.
11: Irán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrutu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
22: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: O několik hodin později Izrael pak oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle ní útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letounu podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabili jednoho člena posádky. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
23: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
11: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi podražují, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba dvakrát tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Slovenský soud by měl dnes na podruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr premiéra Roberta Fica.
3: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
11: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala asi 50% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě se 23%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních a základních uměleckých škol se učí střídavě doma online a ve škole nebo při projetech v terénu. Testování mělo trvat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale v květnu ukončilo. Zdůvodňuje to nízkým počtem zapojených škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. V programu bylo 21 škol s celkem 418 žáky. Zrušení programu dětem i rodičům, kteří se obrátili na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva zatím nechce hodnotit, říká ale, že by chtěl, aby krok ještě zvážil.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
11: Proti rozhodnutí ministerstva podali expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim správní žalobu k městskému soudu v Praze. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata říká, že kromě detektoru kovů používají pro zjištění munice i magnetometr.
6: Magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
11: Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky. Na jižní spojce směrem na Černý most se před Průmyslovou stále řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu a kolona od magistrály je na 35 minut plná, je proto také celá Spořilovská a kolona začíná už na dálnici D1 u Čestlice na 8. kilometru. Zdržení k jižní spojce je určitě více než půl hodiny. Provoz vázne i na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce. Od Černého mostu je kolona za Průmyslovou asi na 40 minut. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 46,5 kilometru se v levém pruhu srazila dodávka s kamionem. Na místě jsou hasiči a projíždí se jedním pruhem bez výraznější kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
2: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Prezident Petr Pavel dnes přijde na zasedání vlády. Chce s ministry projednat svou účast na vrcholných schůzkách mezinárodních organizací. Předmětem sporu Hrado a kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO je zvláště otázka prezidentovy účasti na summitu NATO v Ankaře, který proběhne za měsíc 7. a 8. července. Premiér míní, že zvláště výdaje na obranu by měla na summitu hájit vláda. Kabinet o složení delegace na summit rozhodne 22. června oproti předpokladům. Ve studiu s námi je teď komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. Dobrý den.
4: Hezké dopoledne.
2: Vidíte nebo nevidíte ještě možnost dohody na prezidentově účasti v Ankaře?
4: Já si myslím, že dohoda je pořád možná, že premiér nijak zvlášť nevítá konfrontaci s prezidentem, protože by to znamenalo vlastně další spor minimálně do konce tohoto funkčního období a možná i dalším, protože pokud Petr Pavel bude chtít obhájit tu funkci, tak je stále největším favoritem. Takže si myslím, že spíš si nechce přidávat další frontu, na které by se musel střetávat s politickými protivníky.
2: Je něco, co vláda od Hradu třeba pro příště potřebuje? Mohla by chtít třeba vyměnit souhlas s jeho účastí na summitu za podporu v jiné věci?
4: Vláda potřebuje spolupracovat s prezidentem. Potřebuje, viděli jsme to v případě těch velvyslanců, že ty zamrzlé vztahy se nakonec jako trošku pročistily.
2: Nebo náčelníkem generálního štábu,
4: přesně, kde vlastně okolo té osoby budoucího náčelníka není sporu. A myslím si, že prostě nějaká kooperace mezi vládou a prezidentem by měla být i v zájmu, a je to i v zájmu nejenom České republiky, ale i v zájmu nějakého jako solidního prostředí, protože zažili jsme mnoho situací, kdy prezident byl ve sporu s vládou v nějaké věcné otázce, ale nikdy se to netraktovalo tak, jak to třeba dneska se snaží formulovat Petr Macinka.
2: Z těch vyjádření nejvyšších představitelů vládní koalice se to zatím ale jeví alespoň oficiálně tak, že opravdu si nepřejí, aby prezident byl na tom summitu. A v takovém případě, kdyby tedy vláda upřela účast na summitu, se jeví podle poradců Hradu jako reálná kompetenční žaloba. Tohle mi řekl Jiří Pehe, který radí prezidentovi v zahraniční politice.
7: Když prezident má reprezentovat nebo reprezentuje zemi v zahraničí a reprezentovali jí prezidenti v těch minulých 35 letech na této akci, tak zdali je to něco, co vláda může mu odepřít.
2: Jiří Pehe, neprospělo by, tam se komentátora Martina Změřiny, nakonec i vládě, pokud by ústavní soud upřesnil, jestli má anebo nemá právo prezidentovi upírat možnost nějaké zahraniční cesty?
4: No, já myslím, že by to pomoci mohlo, ale nemuselo, protože strašně záleží na tom, jak by ta kompetenční žaloba byla formulována, a ústavní soud smí odpovídat jenom na otázky, které jsou mu kladeny. To znamená, že ústavní soud není určen k tomu, aby radil exekutivě, jak má konat. Tam je to jenom otázka, je to podle pravidel, není to podle pravidel. Možná, že by to pomohlo. Na druhé straně tady vidíme vlastně spor dvou naprosto legitimních zájmů. Premiér má legitimní zájem na tom, aby obhájil svou politiku před spojenci, aby vysvětlil, proč ten letošní rozpočet je tak špatný z hlediska našich výdajů na obranu, a dejme tomu slíbil nebo nějakým způsobem garantoval to, že v příštích letech to bude lepší. Prezident má samozřejmě stejně legitimní zájem tam jet, ovšem spor, pokud jsem to pochopil správně, je o to, kdo bude na té neformální večeři, od které si oba vlastně slibují, že by tam mohli něco domluvit. Takže pokud by to se tohle dostalo k soudu, těžko říci, do jaké míry může soud tenhle spor vlastně řešit právně, ale možná, že by to pomohlo.
2: Premiér Andrej Babiš řekl Financial Times, že je jeden z posledních příznivců Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Ale nebylo by i v jeho vlastním zájmu, tedy v zájmu vlády jeho, kdyby třeba i ty otázky obranného rozpočtu mu pomohl podpořit bývalý šéf vojenského výboru NATO, tedy prezident Petr Pavel?
4: No, ta je otázka, protože prezident Petr Pavel několikrát zcela veřejně kritizoval Donalda Trumpa, vyjadřil se o něm velice nelichotivě, a nevím, jestli je to správná osoba, která by mohla prezidenta Trumpa zlomit. Ano, prezident Pavel má nepochybně spoustu kontaktů v NATO, pohyboval se tam dlouhé roky, ale zrovna v téhle otázce tedy, že by Petr Pavel pomohl vládě přesvědčit Donalda Trumpa, bych si vůbec jako na to nesázel.
2: Andrej Babiš říká, že spojence NATO v případě té kritiky za ty nízké obranné výdaje nemohla ubezpečit pozornost, kterou věnoval on sám obraně jako minister financí a pak jako premiér. Bude to stačit?
4: No to je otázka spíš na naše spojence, jestli uvěří Andrej Babišovi tohleto a jestli on je přesvědčí. No, to je jenom na něm. Právě proto říkám, že ten jeho zájem tam jet a osobně se tam angažovat je legitimní.
2: Ona vláda přece postupně měnila názor a přidává,
4: slibuje a otázka je, co jí rozpočet dovolí. To je zásadní v podstatě.
2: Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz, byl s námi ve studiu. Děkujeme, že jste přišel osobně.
4: Taky děkuji, nashledanou.
1: Posloucháte Ranní plus a to v 9 hodin a 13 minut. Válka mezi Izraelem a Íránem pokračuje. Teherán včera večer na Izrael vyslal balistickou raketu v odvetě za izraelské bombardování Libanonu. Na to zareagoval Izrael vlastními údery a vzájemná výměna raketových útoků pokračuje i dnes ráno. Dění na Blízkém východě sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Jaká je tedy teď situace?
8: Tak zatím víme, že při těch nočních úderech Izrael zasáhl chemičku na jihozápadě Íránu. Část toho petrochemického komplexu byla poškozena a zaměstnanci se podle agentury Reuters evakuují. Tehránské mezinárodní letiště do odvolání zrušilo všechny lety a jemenští povstalci Husíové vydali prohlášení, že zastaví veškerou dopravu izraelských lodí, tedy včetně těch obchodních lodí Rudým mořem.
1: To vše tedy více jak než 100 dní od těch americko-izraelských úderů z konce února letošního roku. V dubnu se ale podařilo dojednat příměří a dnešní údery, ale toto příměří zase porušily, tak jak se na to tváří obě strany?
8: Tak úplně. První včera útočili iránské revoluční gardy Irán. Cílem se měly stát izraelské letecké základny. Podle toho prvotního vyjádření revoluční gard ty útoky neměly být jednorázové a měl to být začátek delší, celkem týdenní vojenské operace. Důvodem byly nebo měly být k tomu útoku izraelské útoky na Libanon.

0: Ale varoval Izrael, taky třeba americký prezident Donald Trump izraelskou vládu doslova vyzýval k tomu, aby na ty nedělní iránské údery už neodpovídala. Ta nakonec tedy ale v noci útoky opětovala a cílila nejen už na tu zmíněnou chemičku, ale taky třeba na iránské radarové stanice. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu svolal na dnešní dopoledne bezpečnostní kabinet. Schůze by měla začít asi za necelou hodinu.
1: Motivací amerického prezidenta Donalda Trumpa k zastavení těch útoků byla, předpokládám, ta slibovaná dohoda s Íránem a o jeho jaderném programu, je to tak?
0: Ano, vypadá to tak. Trump se, americký prezident, se v poslední době nechává slyšet, že jeho vyjednavači, a vlastně i on sám, je velmi blízko tomu dosažení té jaderné dohody s Íránem a tím pádem tedy vlastně i zprovoznění nebo zprůplavnění Hormuzského průlivu. Dohoda by ale taky měla řešit třeba, co s tím už obohaceným íránským jaderným materiálem, a výměnou za to by tedy Spojené státy a vlastně hlavně američtí spojenci, například Katar, měli odmrazit miliardy a miliardy dolarů iránského režimu na zahraničních účtech. Kvůli té dohodě, nejen kvůli té dohodě, si americký prezident volal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Podle Trumpa teď Netanyahu tu dohodu musí přijmout, tu dohodu tedy, jaké se Trumpovi a americkým vyjednavačům podaří snad někdy dohodnout. Doslova vlastně Trump řekl, že izraelský premiér nemá žádné rozhodovací právo a že tu vyjednanou dohodu, ať už tedy bude jakákoliv, prostě bude muset podepsat.
1: A jak na to obnovení úderu na Blízkém východě reagují světové trhy?
0: Konflikt se od dnešního rána zatím nejvíc propsal do cen ropy. Severomořská ropa Brent zatím vyskočila asi o 4% a prodává se už víc jak za $97 za barel ropy. Od konce února, respektive od začátku března, kdy tedy začaly ty vzájemné údery a útoky, ropa zdražila už o víc jak 50%. To se samozřejmě propisuje i do ceny pohonných hmot, a to tedy nejen u nás. Největší problémy zaznamenávají hlavně na asijských trzích, kam vlastně většina ropy z Blízkého východu proudila Hormuzským průlivem. Jeho budoucnost tedy taky zatím vlastně zůstává nejasná.
1: To byl Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme za shrnutí.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus a já doplním další důležité události krom dění na Blízkém východě. Průmyslová výroba v Česku meziročně stoupla 1,5%, to jsou úplně čerstvé, ale dubnové údaje. Po 4 měsících zpomalování tak průmysl zrychlil růst. Nejvyšší soud rozšířil možnost odškodnění lidí se zdravým poškozením po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se bude vztahovat i na další než jenom extrémní případy, jako bylo třeba bezprostřední ohrožení života. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiněna vyhrála arménské parlamentní volby se ziskem 49,8% hlasů. A v záporožské oblasti na Ukrajině při nočních ruských útocích zemřelo 5 lidí, dalších 14 bylo zraněno.
1: Máme 8. června a to je také den, kdy v Česku začíná týden invazních druhů. Ten má upozornit na exotická zvířata a rostliny, které v přírodě vytlačují původní druhy a způsobují ekonomické škody. Jednou takovou rostlinou je i křídlatka, která se rozšířila například podél Berounky nebo Všenorského potoka. Víc nám o tom řekne náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
3: Hezký den. Křídlatka je až 3metrová rostlina, která má strčité listy a trochu připomíná bambus. Rozšiřuje se pomocí odénků z kořenů a díky tomu dokáže velice rychle vytlačit veškerou vegetaci. Navíc se nemůže jednoduše uříznout a vykopat, protože tím se paradoxně může namnožit. Třeba povodí Vltavy je proto likviduje chemicky. Křídlatka se rozšířila například u Všenorského, Rakovnického nebo Tuchlovického potoka a také na březích Berounky. Techniky povodí Vltavy proti ní chtějí zasahovat 2x ročně následující 4 roky. Cílem je co nejvíce křídlatku potlačit a hlavně zabránit tomu, aby se šířila dál po březích Berounky a případně až do Vltavy. Kompletně zlikvidovat křídlatku v Česku je ale v podstatě nemožné. Asijská rostlina už u nás domácněla natolik, že dokonce vznikl její český poddruh. Křídlatka česká. Jedná se o křížence křídlatky japonské a sachalinské a poprvé byla popsána u lázní Běleves na Náchodsku.
1: Tak to byl reportér Josef Beneda. Děkujeme.
3: Také děkuji, naslyšenou.
1: A nejen křídlatku musí likvidovat například na Českolipsku, odkud se teď hlásí náš reportér Jiří Jelínek. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den. Nekonečný boj s invazními druhy rostlin tady v České Lípě od loňska svádí technické služby města. Místostarosta Jakub Menca ze Starostů pro Liberecký kraj popsal, že kromě zmiňované křídlatky, kterou teď aktuálně budou likvidovat třeba u městského hřbitova, je opakovaně hlášený výskyt také pajasanu žláznatého. I k němu musí městští zahradníci opakovaně se vracet a zatírat výhony glyfosátem. Hodně se mu daří například u železničních tratí.

0: Třetí rostlinou, se kterou se snaží město plošně bojovat nebo likvidovat, je ječmen myší. Tady nejde o skutečnou invazivní rostlinu, ale je to rychle se šířící plevel, který vytlačuje upřednostňovanější vegetaci. Ty skutečné invazivní druhy lidé radnici zpravidla nahlásí. Pokud jde o městský pozemek, vyjede na místo městská četa. Pokud jde o soukromý pozemek, odbor životního prostředí majitele vyzve k likvidaci rostliny. Jak podotkl místo starosta, někdy lidé hlásí i pajasanu podobné škumpy, ty ale na seznamu nejsou. Na invazivní druhy se tento týden tedy zaměřila Agentura ochrany přírody a krajiny a na různých místech v Česku pořádá přednášky, monitorovací výlety a podobné akce, které mají na problematiku upozornit.
1: A konkrétně na Českolipsku situaci monitoroval Jiří Jelínek. Děkujeme.
0: Pěkný den.
2: A my teď v ranním pulsu budeme mluvit o malém hmyzu, který dokáže zničit celé vinohrady, o křísku révovém, přenašeči nemoci vinné réby, která se jmenuje zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje hlavně na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybilo mnoho a v letošní sezóně se nákaza mohla rozšířit i u nás.
3: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
4: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
5: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
4: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
5: Obě dvě byly odruda Chardonnay a v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
4: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
5: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
4: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
5: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
4: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
6: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
4: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
6: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
4: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus, máme 9 hodin a 24 minut. Není to tak dávno, co fotky ještě nebylo možné pořizovat na mobil a člověk tak neměl tisíce vzpomínek, ke kterým by se v zaplněné galerii těžko vracel. Do doby, kdy si lidé třikrát rozmysleli, co vyfotí, nás vrací výstava o životě významného sochaře 20. století, Olbrama Zoubka. Ten by letos oslavil 100 let. Snímky jeho tvůrčí činnosti nebo setkání s přáteli si můžete přijít prohlédnout do archivu výtvarného umění v pražském DOXu.
7: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
8: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
7: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
8: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
9: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
8: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
9: Nejlepší byla sádra vždycky, to si pamatuju.
8: Bregantová vyrůstala obklopená sochami. Desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
9: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
8: Obrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na Pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
9: Tohle to je trojice soch, zvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
8: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
9: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět, všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
8: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
10: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
8: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
10: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
8: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Obrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do Pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Za pár okamžiků v našem pořadu pro a proti budou hosti senátoři Adéla Suchada Šipová, zvolená za Pirátskou stranu, a Jan Schiller z Hnutí ANO. Moderovat bude Lukáš Matoška, teď je s námi ve studiu, aby pozval k poslechu. Dobré dopoledne.
11: Dobré dopoledne, Martino.
2: O čem debata bude?
11: Bude o přínosech té Vystrčilovy cesty nad Tchaj-wan, cesty předsedy senátu z minulého týdne, protože vláda a opozice se neshodnou na tom, zda je vůbec dobře, že Miloš Vystrčil na tento ostrovní stát, který Čína považuje za vzbouřenecké území, vycestoval. Na jedné straně teď předseda Vystrčil zmiňuje konkrétní výsledky své cesty, například, že se rozšíří přímá letecká spojení mezi Prahou a Tchaj-pej, dále pak, že tchajvanská vláda zřídí fond na podporu investic českých i tchajvanských firem. Na druhé straně ovšem tady premiér Babiš poukazuje na to vyjádření čínského velvyslanectví v Praze, ze kterého můžeme ocitovat, že Miloš Vystrčil závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Tolik citace z vyjádření velvyslanectví Číny, které to tu Vystrčilovu cestu nad Tchaj-wanu odsoudilo.
2: Bude zajímavé také možná debatovat o tom argumentu premiéra Babiše, že Česko nemá bezvízový styk s Čínou, zatímco většina evropských zemí, tedy obyvatelů evropských zemí, nepotřebuje víza. Takže možná i tyhle argumenty poměří oba.
11: Premiér Babiš totiž tvrdí, že možná to je vysvětlení to, že nemáme ten bezvízový styk s Čínou, že se to dá vysvětlit těmi návštěvy českých politiků, ať už Miloše Vystrčila, nebo předtím i bývalé předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové na Tchaj-wanu. Nicméně Miloš Vystrčil takový výklad popírá, říká, že vůbec k tomu nejsou žádné důkazy, a sám tvrdí, že politiku jedné Číny, což je i závazná politika České republiky, neporušil, ale že nemá povinnost řídit se vším, co si zamane Peking.
2: Poslouchejte Popul pro a proti. Děkuji Lukáši Matoškovi.
11: Já děkuji.
2: Pro dnešek se loučí Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
12: Bylo půl desáté.
13: Český rozhlas Plus. Právě.
14: Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket a v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách. Informuje o tom agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajzii. Ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády navrhne navýšit platby za státní pojištěnce na příští rok o 24 miliard korun. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy korun. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada komentoval návrh před schválením jen krátce.
15: Já myslím, že ta částka lze ohodnotit, že to je slušný výsledek, pokud takhle pojde.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obor s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. A výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Dětský ombudsman řeší ukončení pokusného ověřování kombinované výuky. Do projektu se zapojilo 21 škol a více než 400 žáků. Ministerstvo ho ale předčasně zastavilo kvůli malému a nereprezentativnímu vzorku a program měl původně běžet až do školního roku 2027-2028. Ombudsman žádá, aby ministerstvo své rozhodnutí ještě přehodnotilo a věc znovu posoudilo. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své první návštěvě Španělska. V Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Šéf katolické církve má v plánu taky setkání s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy nebo projev v parlamentu na společném zasedání obou komor. Večer se zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí ředitelství a silnice a dálnice Petra Drkulová.
16: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
14: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 46,5 kilometru se v levém pruhu srazila dodávka s kamionem. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze pravým pruhem. Zpomaluje se, ale kolona se netvoří. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí kolona od sjezdu na Svitavy z 23. kilometru do omezení na 196. Zdržení je 15 až 20 minut. Silný provoz čekejte na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Jesenici a směrem na dálnici D1 je kolona ze 3. kilometru dálnice D5. Zdržení v obou směrech až půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
17: Předseda Senátu Miloš Vystrčil považuje svoji cestu nad Tchaj-wan za přínosnou, poukazuje na to, že se zvýší prostředky ve fondu pro investice a že přibude přímých letů mezi Prahou a Tchaj-pej. Premiér Andrej Babiš s Vystrčilovou návštěvou Tchaj-wanu nesouhlasil. Obává se, že poškodí obchodní vztahy s Čínou, která Vystrčilovou cestu odsoudila. Jaké vztahy má Česko udržovat s Tchaj-wanem?
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
17: Našimi hosty jsou po linkách předseda Senátního výboru pro evropské záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller. Dobrý den.
18: Dobrý den vám i posluchačům.
17: A tady ve studiu je místopředsedkyně Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátorka zvolená za Piráty Adéla Suchardová Šípová. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: A začněme od vás. Jak vy hodnotíte tu cestu předsedy Senátu nad Tchaj-wan?
19: Tak já ji hodnotím především velmi pozitivně, protože přinesla spoustu výsledků, o kterých pan předseda Senátu poměrně podrobně informoval. Nevybočuje nijak z dosavadní vlastně politiky, kterou Česká republika vůči Tchaj-wanu udržuje. Jsem velmi ráda, že tam pan předseda odjel. Já jsem sama měla být součástí také této delegace, ale z rodinných důvodů jsem se neúčastnila. Přesto se domnívám, že je to velmi důležitá vlastně aktivita, která pomáhá také našim podnikatelům a pomáhá i našim studentům, kteří mohou nějakým způsobem z toho profitovat.
17: Pane senátore, jaké je vaše hodnocení cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?
18: Tak já bych byl trošku opatrnější, protože už jsme byli svědky toho, když se slibovala například továrna na čipy a nakonec se udělala někde jinde, takže bych počkal chviličku, jestli to bude a třeba ta přímá linka, ta už se vyjednávala dlouho předtím, než tam pan předseda letěl, takže já bych tomu dal čas a uvidíme, co ta návštěva skutečně přinese.
17: Paní senátorko, můžete být konkrétní, skutečně ta cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan přinesla něco zásadního a nového pro Českou republiku?
19: Tak já jsem se s panem předsedou Senátu spojila a ptala jsem se ho na ty konkrétní výsledky a řekl mi, že některé ty výsledky jsou okamžité a některé jsou do budoucnosti. Jak již bylo zmíněno, jedním z nich je posílení těch přímých letů, kdy Česká republika je teďka podle mého názoru jedinou evropskou zemí, která má 7 letů denně, týdně z Prahy přímo na Tchaj-wan. Je to tedy o 4 lety více. Potom samozřejmě okamžitě nebo na místě samotném, kdy pan předseda byl účasten konference, došlo k navýšení toho investičního fondu a to je naprosto zásadním způsobem o 50 milionů euro, tedy 1,25 miliardy korun. A tento fond má sloužit jen pro české a tajvanské podnikatele. Takže vlastně toto je jako velmi důležité, nebylo to předjednáno, pan předseda senátu byl z tohoto také tam na místě překvapen příjemně. Dobře. A je to pozitivní věc. A pak také strategická spolupráce Univerzity Karlovy s dvěma univerzitami na Tchaj-wanu. Dobře. A také o spolupráci podnikatelů v rámci Inovex veletrhu, kde byly podepsány 3 memoranda. Myslím, že toho je hodně, promiňte, potřeba jsem to vyjmenovat.
17: Tak, pane senátore, to, co teď vyjmenovala paní senátorka, nejsou to přínosy Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan?
18: Já říkám přínosy, takhle jak byly řečeny, tak to vypadá jako přínosy. Skutečně bych si počkal na podmínky třeba i toho investičního fondu, za jakých podmínek budou podnikatelé a moci čerpat a samozřejmě spolupráce s vysokými školami je vždycky vítána, to po celém světě, nejenom v Tajvanu, a uvidíme skutečně, jak to bude probíhat a projedná tam spoustu věcí. Já doufám a chci věřit tomu, že většina z toho, co tam pan předseda vyjednal nebo co se tam vyjednalo, takže bude platit, tak uvidíme, počkáme, uvidíme.
11: Neměli bychom skutečně, paní senátorko, vyčkat s hodnocením těch přínosů Vystrčilovy cesty nad Tchaj-wan, třeba vyčkat i na to, jak přesně bude vypadat ten fond, který by měl podporovat i české podnikatele?
19: Děkuji za otázku, to je velmi důležité, protože vlastně my nemusíme čekat, my už můžeme v současné době velmi dobře zhodnotit ten vztah České republiky k Tajvanu z hlediska toho ekonomického přínosu, kdy ty bilance jsou velmi příznivé. Vlastně už teďka, když se podíváme do informací, které poskytuje Czech Invest, tak my víme, že za poslední léta došlo k výraznému investování v České republice ze strany Tajvanu. Vzniklo 20 tisíc pracovních míst, jestli ne více. Takže vlastně to, s čím pan Vystrčil přišel, je vlastně jenom prohloubení té spolupráce, která už nyní trvá, je pro nás výhodná.
11: Ale pan senátor, promiňte, hned úvodem připomínal tu továrnu na čipy, která měla vzniknout v Česku, nebo uvažovalo se o tom, že by vznikla v Česku, ale vznikne v Německu.
19: Já můžeme také připomenout sliby Čínské lidové republiky o tom, kolik toho bude investovat v České republice a na kolik se toho nakonec realizovalo. Nicméně v České republice můžeme opravdu vidět reálně mnoho projektů. Jde například o multiprojekt v Brně, který se zaměřuje na technologický vývoj, na velmi vlastně vyspělé služby a zboží vysoké přidané hodnoty, které se už nyní realizují. Záleží spíše na nás, jakým způsobem my to, jako Česká republika, využijeme ty příležitosti, protože, jak jsem řekla, některé jsou do budoucna, záleží skutečně na nás, jestli je využijeme nebo ne a jestli navážeme na to, co se již nyní děje.
11: Pane senátore, to vy připouštíte, že investice tchajvanských firm v Česku v posledních letech jsou významné a že tedy dává smysl tu spolupráci ještě prohlubovat?
18: Tak určitě má smysl prohlubovat spolupráci jak obchodní, tak na té vědecké úrovni a i kulturní, protože myslím si, že bychom měli jednat jak s Tajvanem, tak jak paní kolegyně zmínila, tak i s Čínou. A samozřejmě pak je otázka toho, které investice se u nás budou realizovat. A přesně, jak řekla paní kolegyně, je to na nás. Je na nás, kterou z těch investic využijeme a jakým směrem půjdeme. A Tajvan je technologickou v uvozovkách velmocí, takže by byla velká škoda, kdyby jsme si tyto dveře zavřeli a nespolupracovali. Takže rozhodně ano, prohlubovat spolupráci.
11: Pak prosím, ale pane senátore, vysvětlete, odkud se bere ten odpor vašeho stranického šéfa premiéra Babiše vůči té Vystrčilově cestě nad Tchaj-wan, když říkáte, že má smysl vztahy s Tajvanem dál rozvíjet.
18: Tak já si myslím, že my bychom měli tyto vztahy trošku dělat jiným způsobem, ne na vysoké úrovni, ale mělo by to být třeba na úrovni ministrů a samozřejmě podnikatelů, ale skutečně stavět to do takovéhle pozice, že to je oficiálně vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel, který tam přijede, tak si myslím, že zbytečně provokujeme tu druhou stranu a může si to vyložit jinak a v té obchodní diplomacii, kterou zastáváme hospodářské, tak nám to moc nepomáhá. Takže já si myslím,
11: Tedy byl byste radši, pane senátore, kdyby nad Tchaj-wan místo Miloše Vystrčila letěl Karel Havlíček, ministr průmyslu za ANO?
18: Určitě ano. Já si myslím, že by to bylo úplně na jiné úrovni a bylo by to skutečně na té úrovni hospodářské a nezasahovalo by to do takových těch vysokých politických pater, kde to vyvolá nějakou nevoli a při některých jednáních nám to spíš může ubližovat. Takže rozhodně si myslím, že to nemělo být na tak vysoké úrovni, ale samozřejmě bychom s nimi komunikovat měli.
11: Tak vidíte, paní senátorko, že pan senátor není proti rozvíjení vztahu s Tchaj-wanem, že on sám by tam poslal třeba ministra průmyslu, ale že mu nepřijde jako vhodné, aby Českou republiku nad Tchaj-wanu reprezentoval druhý nejvyšší ústavní činitel, kterým skutečně Miloš Vystrčil jakožto předseda Senátu je. Tak není to jaksi vysoká šarže?
19: Já se domnívám, že Česká republika má stanovenou strategii k přístupu k indopacifickému prostoru a součástí toho je i vlastně rozvíjení těchto obchodních vztahů. Pan předseda Senátu navázal na již proběhlá jednání v minulosti a otevřel svou účastí dveře pro podnikatele vlastně a pro univerzity v budoucnosti.
11: Dobře, ale co říkáte na to, na co poukazuje premiér Babiš, že jediné unijní země, když někoho posílají na Tchaj-wan, tak to zpravidla nejsou tak vysoce postavení ústavní činitelé, jako je Miloš Vystrčil.
19: Já bych byla velice ráda osobně, pokud by na Tchaj-wan jel pan Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu, bylo by to opravdu, opravdu velmi dobré, stejně tak jako například země jako typu jako Polsko, kterému se ekonomicky daří, je schopné získávat investice ve své zemi. Tak by mohlo i Česká republika postupovat tímto, co se samozřejmě nevylučuje. Akorát já bohužel teďka v současné době nevidím tu snahu pomoci českým podnikatelům ze strany vlády na území Tchaj-wanu. Proto rozumím tomu, že předseda Senátu se na tuto cestu vydal. Byl tam velmi vřele přijat. Ona samozřejmě i ta cesta měla nějaký kulturní rozměr. Tchaj-wanci velice milují Havla a velmi mu rozumějí a spoustu těchto kulturních vztahů tam bylo podpořeno. Já bych chtěla vlastně jenom zdůraznit, že vlastně výsledkem této cesty jsou otevřené dveře a spoustu příležitostí pro naše české podnikatele. My musíme zvýšit svoji konkurenceschopnost. Je to samozřejmě velké téma a bylo by velmi vhodné, kdyby na tyto vztahy nyní navázali skutečně ministři nebo minimálně náměstci a pomohli našim podnikatům zrealizovat a čerpat vlastně z těch příslíbených
11: závazků. Já se pana senátora zeptám, protože jeho stranickým kolegou je ministr průmyslu Karel Havlíček, tak poletí teď na Tchaj-wan po Miloši Vystrčilovi, pane senátore?
18: Já teď nevím, neznám samozřejmě program pana ministra ani pana ministra zahraničí, jakým stylem to plánují, ale myslím si, že i spousta jiných zemí, kam by měli určitě jet a kam by měl i předseda senátu, dejme tomu jet. Myslím si, že ty dveře, jak říká paní kolegyně, už otevřel při první návštěvě toho Tchaj-wanu, nemusel tam jít podruhé, mohl vybrat jinou zemi, kde by mohl takhle pomoct a zajistit nějakou spolupráci a nějakou přímou linku a tak, ale skutečně nevím, jestli pan ministr Havlíček plánuje cestu na Tchaj-wan. Já myslím, že on má naplánováno spoustu cest, ale jestli je v tom Tchaj-wan, to opravdu nevím.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller a místopředsedkyně stejného výboru, senátorka zvolená za Piráty Adela Sucharda Šípova.
13: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Paní senátorko, po tom, co jste teď slyšela, nesoustředí se pan předseda Vystrčil na Tchaj-wan až příliš? Neměl si tentokrát vybrat jinou destinaci?
19: Já se nedomnívám, že by se soustředil na Tchaj-wan až příliš. Vrátil se do této země po 6 letech. Já vím, jak velmi intenzivně tyto cesty vykonává i k jiným zemím. Byla jsem s ním osobně účastná třeba například v Rumunsku a vždycky to přivezlo spoustu pozitivních věcí. Nemyslím si, že by se soustředil jen na Tchaj-wan. Jak znám předsedu Senátu, soustředí se skutečně na to, aby pomohl České republice a našim podnikatelům celosvětově. A Tchaj-wan, jak jsem si nastudovala, je jedním z nejvýznamnějších mimoevropských investorů v České republice. Je naprosto logické, že tyto vztahy se prohlubují a vlastně to, s čím pan předseda Senátu se vrátil z Tchaj-wanu, to znamená například navýšení toho fondu o 1,25 miliardy korun, je jasným důsledkem toho, že tato cesta smysl má a že pomáhá našim podnikatelům a našim univerzitám.
11: Pane senátore, tak vzhledem k tomu, jak významným neevropským investorem Tchaj-wan v Česku je, nedávala ta opakovaná návštěva smysl?
18: No, je to přesně tak, jak jsem říkal. Mohl tam jet někdo jiný na jiné úrovni, nemuselo to být na takovéto vysoké úrovni, protože paní kolegyně to říkala, že tady byly nějaké sliby investic s Čínou a já si myslím, že mohlo právě dojít k tomu, že tím, jak víc jezdí naši zástupci vysocí právě do Tchaj-wanu, tak možná Čína přibrzdila tu investici u nás. Může se to tak stát? Je to můj názor, neříkám, že to tak je, ale skutečně jako stačilo by, kdyby tam měl jedno a mohl na tu cestu. Je to úplně někdo jiný, nemusel to být pan ministr a mohl to být například místopředseda Senátu, nemusel to být na tak vysoké úrovni, ale uvidíme ty přínosy, jaké budou.
11: Paní senátorko, nemáte obavu, že ta Vystrčilova cesta poškodí obchodní a jiné vztahy mezi Českem a Čínou?
19: Já se to nedomnívám, protože samozřejmě měli jsme tady nějaké přestřelky ohledně vládního speciálu a takovéto věci, ale považuji to za malichernost. Čína sama s Tchaj-wanem obchoduje, takže já v tom vlastně nevidím logickou linku, proč by tato cesta měla poškodit vztahy s Čínou.
11: Ale jistě jste si přečetla to vyjádření čínského velvyslanectví v Praze, které docela ostře tu Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu odsoudilo.
19: Já se domnívám, že to nějak ty vztahy nepoškodí, protože, jak říkám, prostě biznis je biznis a Čína i s Tchaj-wanem také obchoduje. Zároveň chápu, že a považuji za důležité, že Česká republika jako suverénní evropský stát ráda podporuje obchod se zemí demokratickou, kterou tedy Tchaj-wan je, byť respektuje politiku jedné Číny a uznává Čínskou lidovou republiku, ale já si nemyslím, že je to buď a nebo. Máme obchodovat se s oběma zemí, ale zároveň také dbát na to, aby ten obchod byl splňoval určité podmínky, a to je nějaká vzájemný respekt, vzájemná uznávání nějakých jako rovného postavení a prostě té určité důstojnosti v rámci mezinárodních vztahů. A z toho mě vychází, že samozřejmě je pro nás výhodné spolupracovat s Tchaj-wanem jako demokratickou zemí, protože tu zkušenost s nedemokratickým řízením máme.
11: Nejprve k těm obavám, že Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu nějakým způsobem poškodí obchodní vztahy Česka a Číny. Nejsou přehnané? Na čem se zakládají, pane senátore?
18: Tak přehnané nejsou, aby se vrátil možná k tomu, jak jste říkal, to prohlášení do čínského velvyslanectví. Já bych se proti němu vymezil, a tady si myslím, že budeme určitě s paní kolegyní ve shodě. Čína nám určitě nemůže diktovat, s kým my se můžeme přátelit a nemůžeme. To je skutečně naše věc a jsme suverénní silnou zemí, aby jsme si rozhodli sami, s kým budeme a nebudeme komunikovat, takže tady bych se vymezil oproti Číně. A třeba k tomu letadlu už se vrátím, tak ta vláda vlastně nechtěla dát tomu ten vládní punc, proto možná nepovolila právě ten let s tou vládní letkou. A myslím si, že ty vztahy možná budeme muset teďko narovnávat trošku, budeme muset vysvětlovat Číně proč a jak, a jak jsme tam byli. Myslím si, že to je zbytečné, že takhle budeme zbytečně ztrácet čas.
11: Paní senátorko, vaše reakce?
19: Já se nedomnívám, že musíme Číně něco vysvětlovat. My jsme ti, kteří stanoví strategii toho našeho vlastně vztahu k těmto zemím. Nikoliv Čína. Čína nám skutečně nemůže diktovat a nemusíme se podle mého názoru za to nějak omlouvat, protože říkám, jak jsem řekla, navazujeme na to, co jsme v minulosti s Tchaj-wanem už jako založili velmi dobrý vztah, prohlubujeme ho a zároveň Česká republika uznává politiku jedné Číny, uznává Čínskou lidovou republiku, nijak nezasahuje vlastně do státoprávního uspořádání těchto zemí.
11: Pane senátore, to byste uznal, že ta Vystrčilova návštěva pořád byla v souladu s tou oficiální pozicí Česka, která je, že uznává politiku jedné Číny?
18: Určitě, určitě ano, a já jsem neřekl, že bychom se Číně měli omlouvat, já myslím, že budeme na nejvýš vysvětlovat, ale určitě ne se omlouvat, to si myslím, že nemáme ani zapotřeby a rozhodně bychom to dělat neměli. A na té úrovni my skutečně máme vládu, že uznáváme politiku jedné Číny a vlastně i s tím celou dobu fungujeme a jezdíme i, nebo komunikujeme i s tím Tchaj-wanem a Tchaj-wan jako takový vlastně taky ani nikdy formálně nevyhlásil nezávislost právě z obavy možná před invazí z Čínské republiky. Takže rozhodně máme ten statut toho, že uznáváme politiku jedné Číny. Určitě to není nic proti.
11: Nicméně ať tak či onak, Čína tu Vystrčilovu návštěvu vyhodnotila jiným způsobem, paní senátorko.
19: Ano, je to možné, ale zároveň prostě v souladu s tou strategií, kterou si myslím, že bychom měli udržovat a neměli bychom ji měnit a neměli bychom my být ti, kdo reagují na prohlášení Číny. Tou strategií by mělo být, že Tchaj-wan zůstane viditelným členem v rámci mezinárodních struktur, protože jedině tak uchází svůj status quo a dochází ke snížení rizika nějakého mezinárodního vlastně jakoby napadení Čínou. Proto je vlastně něco, na čem bychom měli dbát. Na co bychom měli dbát? Samozřejmě cílem našeho mezinárodního vztahu by mělo být podporovat mírové řešení sporů, udržet mír v tchajvanské nížině. A součástí toho je ale také, že nedopustíme, aby se Tchaj-wan dostal do izolace.
11: S tím souhlasíte, pane senátore, že i toto by Česko mělo ve své politice vůči Tchaj-wanu sledovat?
18: No, já bych byl hodně opatrný, co bychom měli sledovat, protože když vnímáme okolní svět, jakým stylem komunikuje právě s Čínou i s Tchaj-wanem, tak je to velice delikátní a skutečně takováto gesta nedělají. Já neviděl jsem, že by některá země posílala nejvyšší ústavní činitele právě na ty návštěvy. Je to právě na té úrovni těch ministrů a skutečně té úrovně. Tak a je to na té úrovni právě toho hospodářství vědy, kultury a to takhle mají všichni a myslím si, že by byl hodně opatrný právě takhle zbytečně provokovat. Ale říkám, je to můj názor, možná zbytečně eskalujeme něco, co nemusíme a pak je těžké to obhajovat.
11: Paní senátorko, nejsou ostatní země Evropské unie většinově opatrnější vůči Tchaj-wanu nežli Česko?
19: Já samozřejmě nevím, jak kteří politici z ostatních zemí jezdí na Tchaj-wan a jak vysoce postavení jsou. O tom teďka aktuálně přehled nemám.
11: Tak často zpravidla nevyzílají takto vysoce postavené ústavní činitele. Samozřejmě,
19: ale je třeba teda se na to taky podívat.
11: Výjimkou je Litva, která naopak má ještě rozvinutější vztahy s Tchaj-wanem, ale můžeme říct, že většina zemí Evropské unie na takové úrovni vztahy s Tchaj-wanem nerozvíjí.
19: A právě je potřeba se na to podívat tou druhou optikou, a sice, že Česká republika je velmi významným partnerem pro Tchaj-wan a my z toho velmi profitujeme. Tchaj-wan také podporuje Ukrajinu a skrze Českou republiku vlastně posílá humanitární a zdravotnickou pomoc na Ukrajinu. Je to pro nás profit. Je to vlastně i určitým symbolem toho, s jakým partnerem vlastně je pro nás výhodné spolupracovat na rozdíl od Číny. Mluvím ale samozřejmě
11: Čínou
19: o tom...
11: Není výhodné spolupracovat?
19: No, pokud se podíváme na obchodní bilanci, tak pro Českou republiku je samozřejmě velmi výhodné spolupracovat s demokratickými zeměmi, jako je Tchaj-wan. I z toho důvodu, že investice, které, jak už jsem řekla, v České republice jsou velké a zároveň ten vlastně obchod je pro Českou republiku z hlediska té bilance výhodnější. My vyvážíme do Tchaj-wanu mnohem více než jako z hlediska toho poměru než do Číny.
11: To uznáváte, pane senátore, že ty obchodní vztahy mezi Českem a Tchaj-wanem jsou rozvinutější a pro Česko přínosnější, nežli ty vztahy s Čínou?
18: Určitě jsou rozvinutější, protože Čína má trošku jiné postavení a když to máme trošku z toho globálního hlediska, tak Čína a vlastně i Amerika jsou pro Evropu jako takovou nebo pro Evropskou unii největšími konkurenty, takže musíme být opatrní, protože v konkurenceschopnosti vůči těmto zemím výrazně ztrácíme, takže určitě pokud Čína by se zaměřila na Evropu nebo na Evropskou unii jako takovou, tak si myslím, že budeme mít velké problémy.
11: A uznáváte i to, že Česko je ve svých vztazích s Tchaj-wanem rovnocenným partnerem, zatímco v těch vztazích s Čínou tak tomu úplně být nemusí vzhledem k chování Pekingu?
18: Tak určitě jsme rovnocennějším partnerem než s Čínou a nevím, že by nějaká země na světě měla nějaký rovnocenný vztah s Čínou, protože to si myslím, že ani není možné. Čína si skutečně diktuje svoje vlastní pravidla a tak, jak říká paní kolegyně, proudí z Tchaj-wanu přes nás i humanitární pomoc. Já teda doufám, že to myslela jinak, než jako, že profitujeme na té humanitární pomoci, ono to tak jako vyznělo, ale s Tchaj-wanem rozhodně máme lepší vztahy než s Čínou.
11: Jak se to myslela? Zmínkou humanitární pomoci?
19: Já jsem to samozřejmě nemyslela tak, že je to pro nás primárně ta věc, jestli je to pro nás výhodné ekonomicky. Tak, jak jsem uvedla už předtím, možná jste přeslechl, pane kolego, ale já jsem říkala, že pro nás je samozřejmě to ukazatelem toho, že obchodovat s demokratickou zemí, která stojí za Ukrajinou, je pro nás samozřejmě strategicky výhodnější i z hlediska té geopolitické bezpečnosti v Evropě.
11: Pane senátore, jestli chcete reagovat, prosím, stručně, končíme.
18: Ne, nemusím, já jenom, že to tak vyznělo, tak děkuji za to vysvětlení.
11: Tolik senátor hnutí ANO Jan Schiller debatoval se senátorkou zvolenou za Piráty Adélou Suchardou Šípovou. Dámo a pane, děkuji oběma.
19: Děkuji za pozvání.
18: Děkuji, hezký den.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
13: Dnešní diskuzi pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
21: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
20: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
21: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
20: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
14: Deset hodin.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Izrael čelil dalšímu raketovému útoku ze strany Íránu. Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. A Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, zemřelo nejméně 8 lidí. Zprávy a Martin Matějka. Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Irán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Iránu. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, třeba na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
22: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
14: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajsii.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5000, to je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínova.
23: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
14: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešník a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. A Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy, informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledku pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty, pokračuje za statistiky Miluši Kavěnová.
0: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
14: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy korun. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenti arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
3: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
14: Rozhodnutí soudu je pravomocné. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 46. půltém kilometru se v levém pruhu srazila dodávka s kamionem. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze pravým pruhem, zpomaluje se, ale kolona se netvoří. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Rohlenky z 206. kilometru do omezení na 196. Zdržení je 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Jesenici a pomalu se jede až před sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere až půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
24: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
25: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
26: Při akcích jim měli pomáhat dva komplicové.
27: Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig.
28: Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
5: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. 8. června.
1: Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi snašel chvíli na Vinohradskou 12.
2: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
1: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek Dolnosaského soudu přijala?
2: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
1: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty si říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
2: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
1: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu. Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
2: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy. To znamená, během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taky nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu, tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kletová, která by tu zbraň držela.
1: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, tři dekády?
2: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
1: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
2: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam tři lidé, kteří připomínají tu trojici Kletová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kletová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
1: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
2: Já vím, popravdě řešilo nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se a časem jasnila

0: agendou se vždycky na čas, jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
1: A před těmi dvěma lety někdo prásknul, že na ní přišli?
0: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega, a možná nějak svého času partner, Burkhard Garweg, když se v prosinci před dvěma lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně kritizoval, velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat a použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kleteová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kleteovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak se mluvilo o té kapoeře, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa tedy novinářů z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garweg, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
1: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
0: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. No. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů, 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
1: No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
0: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kleteová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
1: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
0: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, takže to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
1: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
0: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
1: Žádní nástupci?
0: Myslím, že objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá. A ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
1: Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
0: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kletové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kletová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí, její třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kletové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF, Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
1: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
0: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamní kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
1: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
0: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím, Hesenskou ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
1: A ty jsi současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu, tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Dík za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi, a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Interview Plus.
4: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče. Umožnili zvolení Barbory Urbanové z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny a kandidátů opozice do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč vládní koalice ucouvla? Pavlína Nečásková se zeptá spoluautora podcastu Vlevo dole, reportéra serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
5: 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Irán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly v neděli večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Iránu. Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle ní útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabili jednoho člena posádky. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Dubnový dovoz z této oblasti vzrostl meziročně více než vývoz. Prezident Petr Pavel se už za půl hodiny zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiéra šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliardy korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Soud dnes pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Rohlenky z 206. kilometru do omezení na 196. Zdržení je 15 až 20 minut. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 se před sjezdem na Modřice na 3. kilometru srazila 2 auta. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z 6. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před Průmyslovou stále blokován pravý pruh, kde zbývá odtáhnout ještě 2 nabouraná nákladní auta. Kolona od sjezdu na Vršovice je až na půl hodiny. Kolonu kvůli tomu čekejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Čestlic z 8. kilometru a přes Spořilovskou k jižní spojce zdržení je dalších asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
6: Miloš Zeman je tady vlastně omylem, protože patří svým naturelem do Ruska. Se svými představami o světě, především o tom, jak by měla vypadat politika a stát, napsal ve své knize před 25 lety. Pro jedny zkušený státník, který formoval českou politiku po roce 89, pro druhé prezident, který v klíčových chvílích nahrával ruským zájmům, zpochybňoval vlastní tajné služby a rozděloval společnost. A za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Alexandr Mitrofanov z novinek.cz. Vítejte se, dobrý den.
7: Dobrý den, Báru, rád vás vidím po nějakém čase a také samozřejmě zdravím všechny, to teď už se má říkat, diváky a divačky a posluchači a posluchači.
6: Tak, a hlavně musím prozradit posluchačům, že jste z toho tématu byl nadšen. Takže
7: jsem tak nadšený, že vypadám naprosto šťastně, jak vidíte.
6: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
6: Já samozřejmě, Sašo, si nemyslím, že byste mě dával odpověď na otázku a za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, kterou jsem zmínila, to byl takový trailer. Já to směrem k vám obrátím. Proč si myslíte, že by neměl dostat státní vyznamenání?
7: Upřímně řečeno, já si nemyslím vůbec nic, protože jak víte vy, jak ví všichni, a to je naprostá realita a pochopitelná věc, já státně vyznamenání nerozdávám.
6: Ne, ale můžete mít názor na to, jestli by ho měl Miloš Zeman dostat, nebo ne?
7: Opět, já mohu mít názor pouze na to, jestli se mi ten nápad zamlouvá, a pokud ano, tak z jakého důvodu, anebo že se mi vůbec nelíbí, a pokud ne, tak proč?
6: Takže
7: mně se ten nápad vůbec nelíbí.
6: Nelíbí, to jsem chtěla slyšet.
7: Ale český stát momentálně je zastoupen v této chvíli poslaneckou sněmovnou, která tento návrh poslala panu prezidentovi. No tak poslanecká sněmovna se cítí zřejmě zpřízněná s tím, co Miloš Zeman jako politik po celý politický život dělal a chce ho vyznamenat. No tak to je její právo.
6: Který krok Miloše Zemana vy sám považujete za nejkontroverznější, nejproblematičtější, řekla jsem to dobře?
7: Řekla jste to dobře, ale já vůbec žádný separátní krok v tomto směru nevnímám. Já hodnotím celkovou činnost Miloše Zemana v jeho dost dlouhé politické kariéře, kdy zastával místa na samotném vrcholu české politiky. A já to řeknu slovy dvorního novináře Vladimíra Putina a Dmitrie Smirnova. Byl to jejich člověk v Praze. Tečka.
6: Já teď jenom marně přemýšlím, jak to správně formulovat, tu otázku. Jde o to, že on prostě směrem k Rošku řekl spoustu kontroverzních věcí, choval se někdy speciálně k tajným službám českým, jakože nejsou to jeho tajné služby. A tak já se ptám, máte pocit, že kromě těchto řečí, co dělal a nepovyšoval pana Kourelku a tak, to už jsou marginálně vlastně, jo. Ale jestli z celého tohohle postoje Miloše Zemana dlouhodobého vyplývá, že skutečně výrazně poškodil Českou republiku. A nebo to jsou prostě řeči, které velké části společnosti vadily, ale nebyla to žádná újma.
7: Měli bychom začít definicí. Co je to poškodit Českou republiku? Pro značné množství spoluobčanů činnost Miloše Zemana byla naopak činnosti ve prospěch České republiky, protože tyto spoluobčané jsou minimálně neutrální k tomu, že v Česku opět zavládne ruská nadvláda. A někteří to přímo vítají, někteří dokonce i do 9. května na Staroměstské náměstí v Praze a tam to veselé oslavují v předtuše věcí příštích. Miloš Zeman byl výrazným ruským vlivovým agentem v České republice, vykonal obrovskou práci v tomto směru a samozřejmě, že pro tu část obyvatelstva, která vidí Česko v ruské sféře vlivu, je to hrdina.
6: Když říkáte, byl to vlivový agent, tak to myslíte jako obraz něčeho, anebo vážně
7: vlivový
6: to, že byl
7: agent? Je terminus technicus, který vůbec nepočítá s tím, že ten člověk podepisuje nějaký závazek. Vlivový agent je významný činitel jedné země, který ve své veřejné a politické činnosti vykonává úkoly, vykonává něco, co prospívá jiné zemi a v tomto případě je to o to výraznější, že Rusko, jak známo, vyhlásilo Českou republiku na druhém místě mezi nepřátelskými zeměmi.
6: Mimochodem stojí možná za pozornost, že jeho postoj možná nárazově, možná trvalé se změní.
7: Proč se o tom tolik bavíme?
6: Už půjdu pryč. Poslední otázka na mě.
7: Je to politická mrtvola a my tady galvanizujeme. Na
6: tak,
7: co?
6: Jenom mi řekněte, v tom 22. roce, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, tak změnil najednou Miloš Zeman, alespoň retoricky, svůj pohled na Rusko. Dáváte tomu nějakou váhu?
7: Žádnou. Protože retoricky v jednom případě něco změnil a pak veselé pokračoval v podpoře velmi výrazné těch politických sil uvnitř České republiky, mám na mysli komunisty, SPD, Rajchlovce, kteří naopak jsou s Ruskem spřízněni.
6: Myslíte si, že v současné dnešní vládě nebo v poslanské sněmovně najdete nějakého podobného vlivového agenta Ruska?
7: Jsou takoví, kteří ovšem spíše vynikají v jiných sférách, třeba sexuálních nebo pornografických, ale takovou osobnost, jako byl Zeman, tam nenajdeme.
6: Dá se teď si všimněte, jak na váš rozkaz nebo na vaše přání?
7: Já nerozkazuju. Já jsem váš host a jenom jsem vyjádřil údiv, že se bavíme o někom, kdo politicky neexistuje.
6: Tak a teď ono to není tak úplně jisté, že politicky neexistuje, ale...
7: Tak když hodně se budeme bavit, tak bude existovat.
6: My v tom nehrajeme takovou roli.
7: Ale ano.
6: Ale Sašo, tak já dobře, já se posouvám o pár metrů jinam a ptám se, dá se z Putinova projevu na tom Petrohradském ekonomickém fóru usoudit, co ho na Západě doopravdy nejvíc štve, protože to bychom pak věděli, že to je to, co funguje.
7: To není nic nového. To je dávno známá věc. Štve ho to též, co štvalo celý život toho Zemana, o kterém jsme se bavili. A Zemana to štvalo vůči české společnosti a Putina to štve vůči Západu. Oni by chtěli být uznávaní těmi velkými kluky, občas holkami, kteří jsou nahoře v té společnosti nebo na Západě a chtěli by být úplně stejný, mít stejné možnosti a Putinův sen je dohodnout se s dalšími dvěma velkými kluky, prezidentem Spojených států a předsedou Číny. Na tom, že si rozdělí svět na tři díly a nebudou si zasahovat do těch svých sfér vlivu. A byl odstaven z této role a strašně se zlobí.
6: A myslíte, že se do ní zase dostane? Jakože se blíží nějaká podobná forma organizace země,
7: která by mu dala zase vypadalo šanci. Mnohem nadějněji pro Putina ve chvíli, kdy mu Trump nabídl možnost ukončit ukrajinskou válku tam, kde byla vojska, jsem ve veřejnoprávním médiu, mám mluvit spisovně, a Putin to tehdy nechtěl, protože ten chtěl maximální vítězství, pokud možno uchvátit dvě třetiny Ukrajiny, odmítl to a od té doby, i když on tvrdí veřejně něco jiného, tak to s ním jde přece jenom z kopce.
6: Tomu se dostaneme, ale když teď nedávno odmítl to jednání face to face, jak se hezky česky říká, se Zelenským, tak tím...
7: Pardon, v Rusku byste to nemohla použít, tam momentálně jsou zakázané cizí slova a podobné výrazy.
6: Ale nejsme v Rusku.
7: Zatím ne.
6: Ale když odmítl tohle setkání Putin se Zelenským, tak se ptám, jako to je signál k tomu, že ten jeho cíl obsadit dvě třetiny Ukrajiny trvá.
7: Samozřejmě, on to vůbec neskrývá. Víte přece, že když odpovídal ústně na ten Zelenského dopis, v němž Zelenský nabídl, ať se setkají a ať se dohodnou o tom míru, tak zaprvé to odmítl, protože se urazil, vyčetl si z toho, že Zelenský říká, že Putin je starý a strašně se urazil, že není starý, že je v plné síle.
6: Jezdí na tygru, potápí se.
7: To už ne, už na to nemá sílu. Takže v podstatě tohle to byl takový státnický přístup, který známe od Trumpa a od ostatních. No tak ostatně. Pak tam udal Zelenského Trumpovi, že podívej se Donalde, on se tě naváží. A víte, jak to skončil? Žádný mír nepotřebujeme a teď mluvím k vám, soudruzi, vojáci, námořníci, důstojníci, generálové. Makejte dobře, bratři.
6: Řekněte mi, vyhne se v téhle souvislosti, vyhne se Putin... Někdy v historicky krátké době další mobilizaci, nebo do toho nepůjde za žádnou cenu, protože by ztratil další body v Rusku?
7: To je, řekl bych, stála součást diskusí, které běží už několik týdnů a pokračuje i třeba dnes. Jsem ráno poslouchal jednu takovou diskusi. Nejsou to diskuse samozřejmě těch lidí, kteří jsou v Rusku. To jsou diskuse lidí, kteří buď se ruskou tematikou zabývají v zahraničí a nejsou Rusové, anebo je to diskuse, které se věnují velice často lidé, kteří z Ruska museli prchnout před Putinem a mají dostatečnou odbornost na to, aby mohli posoudit. A tam se objevují vždycky tři stejné body, jak může Putin pokračovat. Takže jedna věc je ta mobilizace. Ta se považuje za málo pravděpodobnou, protože vnitřní nálady v Rusku nejsou teď tak stabilní, aby se to Putin mohl dovolit s tím, že nic se mu nestane. Druhá možnost je jaderný úder na území Ukrajiny, taktický jaderný úder. Máte velké oči a přitom se to už projednává snad několik měsíců.
6: Je v souvislosti s tím, myslím let, ne?
7: Let od té doby, co Putin řekl, že my zasadíme jaderný úder a západáci chcípnou a my půjdeme do ráje. To je pravda, to je doložený
6: druh. A jaká je ta třetí možnost?
7: A třetí možnost, ta už se bohužel uskutečňuje, a sice genocida civilního obyvatelstva v Ukrajině.
6: Pokračuje tahle genocida Putinová na domácím obyvatelstvu?
7: Ne na domácím, na ukrajinském.
6: Na ukrajinském, pardon. Pokračuje stejným tempem, jako to začalo?
7: Ne, tempo
6: čím dál rychlejší?
7: Tempo je rychlejší. Vyhlásil novou etapu války, kdy už nejsou cíle vojenské, ale cíle jsou civilní a je účelem zničit co nejvíce civilní infrastruktury, obytných domů a zabít co nejvíce civilistů s tím, že pak Ukrajinci se pokoří a přijdou s prosíkem.
6: Ale víte, jak to jde dohromady s tím, co mezinárodní pozorovatelé zdůrazňují, že totiž Rusku se na frontě nějak zvlášť
7: nedaří. No právě proto.
6: Nedaří.
7: Na frontě ne, ale rakety můžou lítat na Kyjev a Kyjev kvůli tomu, že Trump vyplýtval všechny případné zbraně, které by mohl poslat na Ukrajinu v Iránu, tak Kyjev nemá jak se bránit.
6: No, víme dobře, že Trump kdysi dávno v počátcích svého prezidentování, takže mluvil o možnosti dalších zpřísněných sankcí na Rusko. Na to už úplně zapomněl.
7: No poslední jeho zápis v jeho sociální síti, pokud se nemýlím, obsahuje výraz, já už toho mám dost, ať se to řeší sami.
6: Myslíte si, že v momentu, kdy si tyhle dvě strany to začnou řešit sami, a teď odmýšlím i tu Evropu, ale rozhodně bez Trumpa a tak dále, což už se děje tady nějaký ten pátek, že to nahrává Rusku jakoby k finálnímu vítězství, anebo by to mohlo pomoct?
7: To je hypotéza.
6: No,
7: realita je taková, že Putin přece veřejně odmítl cokoliv řešit u jednacího stolu. Řekl, chlapci, jednejte, makejte, ničte Ukrajince, ať nemají vodu, ať nemají plyn, ať nemají elektřinu, ať nemají kde bydlet. A pak uvidíme, co bude dál.
6: Mimochodem Evropa, zvlášť ta koalice ochotných, jak se o ní mluví, tak doopravdy něco zmůže v tomhle stavu na Ukrajině?
7: Evropa se šíleně bojí.
6: Čeho?
7: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
6: Čili je vlastně ta varianta, kterou já jsem zmínila, to znamená ruce pryč od Ukrajiny, na západě myslím, tak jako k tomu se blížíme, nebo už tam jsme?
7: Ruce pryč od Ukrajiny, to je takový ruce pryč od, to je komunistické heslo, které si pamatuju ze svého mládí a znamenalo, že to je apel na někoho, aby přestal být agresor.
6: Ne, já jsem to myslela ve smyslu, už jí nebudeme pomáhat té Ukrajině.
7: No, podívejte se, co se děje. Teď samozřejmě v Maďarsku je jiná vláda po volbách, na Slovensku je vláda, která by tohleto ráda řekla a pan Fico to říkává. Ve Francii budou prezidentské volby, v Německu budou volby parlamentní a dva významní představitelé proruské politické scény v Česku, Václav Klaus a Tomio Okamura, hodlají mluvit na to kongres nebo sjezd AfD, která vede v průzkumech veřejného mínění v Německu. A kdyby AfD řídila Německo, tak samozřejmě bude proruské Německo. A ve Francii, když zvolí člověka, který nebude přímo Marine Le Pen, ale někdo z jejího kadlubu, no tak to bude zase proruská Francie. A tak samozřejmě pak to bude úplně jiná situace. Tohle to se má očekávat.
6: Je člověk v Rusku, existuje člověk nebo skupina lidí, které má Putin silný důvod se bát?
7: Ne.
6: Teď vyšla totiž docela zajímavá zpráva, nevím, co je na ní pravdy samozřejmě, ale o tom, že Sergej Šojgu.
7: Báro.
6: Váš pohled mě zmátl.
7: Báro. Michail Bulgakov napsal ve 20. letech 20. století naprosto fantastickou knihu, která se jmenuje Psí srdce. A nebudu samozřejmě tady o tom vyprávět, co to znamená. A tam je taková postava, profesor Preobraženský, který říká svému asistentovi, doktoru Bormentalovi, prosím vás pěkně, nečtěte sovětské noviny. Tak já bych to chtěl trochu zaonačit a říct, chcete vědět, co se děje v Rusku, nečtěte západní noviny.
6: Jsme tak zblblí na západě, že máme varianty a různé úvahy a analýzy tak, jak je děláme, protože to tak chceme.
7: No víte co, já nemám rád tohle my. Kdo my? Vy a já?
6: Ne, my na západě.
7: No to neexistuje žádné my.
6: Ale
7: existují
6: ne.
7: Redaktoři konkrétně, co je to Financial Times, to byl v případě, nebo co to bylo, Wall Street Journal, kteří potřebují napsat článek, který by se četl. Tak někde najdou nějaký zdroj, ten zdroj může být taky kontaminovaný a může zase tak, pro boha, my tolik let, vy a já děláme v novinařině, víme, jak to vypadá, jak i politici dokážou využívat novináře, když novináři jsou poněkud málo chytří a nechají se využívat. Takže nevěřit těmhle věcem, zvláště ne o tom, že Šojgu je rebel proti Putinovi. To je hrozně komické.
6: Takže prostě není tam člověk, který by ho mohl ohrozit, Putina, v tuhle
7: momentálně
6: chvíli?
7: Ne. Já spíše se odkážu na názor ženy, která v Česku ani na západě moc známa není. To je Alexandra Prokopenková, která teď už není v Rusku, ale předtím dlouhá léta pracovala na knize, která je založena na jejich rozhovorech, nejenom formálních, ale také neformálních, s lidmi z těch, řekl bych, vyšších sfér ruského řízení. A je to velmi zajímavé. Samotnou knihu jsem ještě nedokázal přečíst, neměl jsem čas, ale poslouchal jsem s ní zajímavý rozhovor, kde ona prostě vyprávěla, co v té knize je. A já jsem se zapamatoval jednu věc. Ona tam říká, já ručím za to, z vlastní zkušenosti, že v Rusku v těchto sférách řízení je hodně lidí, kteří jsou nespokojeni s tou situací, která je a kterým Putin už dneska vůbec nevyhovuje. Jenže tito lidé stále jenom čekají a budou čekat, že přijde někdo zvenčí a změní tu situaci. Ten zvenčí měl pro ně být Trump a teď jsou strašně zklamaní, že nejsou a čekají na dalšího. Takže
6: jasně. Teď mi řekněte, ustál by Putin situaci svojí, kdyby nezískal na Ukrajině to, co chce, jinými slovy, kdyby získal, já nevím, kus Donbasu a pak by to prodával za globální vítězství?
7: Vždyť tvrdí stále a naposledy také, že potřebuje celý Donbas. Tam došlo k takové prazvláštní situaci, že Putin zařadil do úřední ústavy Ruské federace ty oblasti Ukrajiny, které momentálně vlastně Ukrajina. A on trvá na tom, že aby vůbec začaly nějaké rozhovory s Ukrajinci o míru, tak Ukrajina musí předtím odevzdat bez boje značnou část svého území jenom proto, že Putin si to nechal zapsat do ruské ústavy.
6: Ale tak víme, že tohle je nereálné, aby bez boje...
7: Ale on trvá na tom a jinak bude dál válka. On nemůže tu válku říkáte, ukončit, Báro.
6: Jasně, ale vy říkáte, bude dál válka. Víme, že jeho popularita klesá na nejnižší úroveň od začátku.
7: Ale tak, zase, počkejte, to není katastrofální.
6: Ne, počkejte, to mělo pokračovat. Ekonomika jde dolů, životní úroveň klesá. Tak kde je ten limit, za kterým už prostě válčit nebude moci, podle vás?
7: On se opírá o jednu jedinou věc, kterou není ekonomika, ale síla jeho takzvané rozgvardie. To je 350 tisíc mužů, vynikající úroveň ozbrojení, vynikající výcvik a výcvik ovšem především nikoli na nepřítele za hranicemi Ruské federace, ale na Rusy, kteří by případně chtěli se vzbouřit a vyjít do ulic. V to vkládá veškerou naději, protože zase ta rozgvardie nemá důvod zatím být proti němu. Je živena výborně, materiálně.
6: No ale co se stane v okamžiku, kde už na toto Rusko prostě nebude mít? Vždyť to stojí hrozné peníze. No na to, aby živilo celou tu armádu.
7: No tak nebýt Číny a v menší míře Indie a dalších zemí, tak Rusko už dávno klekne.
6: No a vy si myslíte, že ta Čína tam bude valit ty peníze pořád?
7: Tak Čína potřebuje Rusko jako svou provinci a hraje jakousi hru, kterou nedokážu já rozklíčovat, protože nejsem sinolog, ale v každém případě je vidět, že Čína potřebuje, aby Rusko za prvé bylo pořád v protikladu proti Spojeným státům a za druhé se vysílilo tak, aby pak Čína mohla bez jakéhokoliv vynaložení značných prostředků ovládnout Rusko zcela. Teď je to tak na 70%.
6: Čili ten válečný kolotoč, myslím ten, který živí tu ruskou agresi, tak ten je v podstatě opravdu nekonečný, protože Čína nejenže je nesrovnatelně bohatší než Rusko, ale tím, co chce ona sama, tak je vlastně nucená, tlačená do toho, aby tu ruskou agresi spolufinancovala. Takže na tomhle místě můžeme stát za 10 let taky.
7: Ne, za 10 let máme stát podle kremelských plánů někde jinde, protože já jsem nezmínil ještě jednu možnost, kterou Putin má a začíná uskutečňovat. To je útok na území NATO. Protože ten útok má být ve formě, kterou už zkouší v Polsku, momentálně teď v Rumunsku. A předpoklad je v Kremlu, že NATO, jak je s odpuštěním, pardon, ten výraz v veřejnoprávním médiu, nedělat takového, že já neřeknu to natvrdo, podělané, takže nebude odpovídat, což je to, co se děje, že NATO se bojí odpovědět tak, jak Putin dokáže zaznamenat. Takže další varianta je stále větší útoky dronů na území NATO, žádná odpověď NATO a postupný útok na západ.
6: To je trochu děsící prognóza.
7: Ne, to je realistická prognóza.
6: My se nad ní určitě ještě sejdeme. Aleksandr Mitrofanov z novinek.cz byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda.
7: Díky. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
6: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ropa po nových raketových útocích Izraele a Iránu prudce zdražuje. Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech a v sazenicích vinné révy mířící do Česka. Letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci zlaté žloutnutí. Zprávy a Martin Matějka. Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomorská ropa Brent ráno vzrostla na ceně o více než 4% a dosáhla tak hodnoty $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala nad $94 za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým projíždí tankery s ropou a plynem z několika zemí Perského zálivu. Jemenští husijové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezi

0: mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macínka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes, nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
1: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
0: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana a podle volební komise získala téměř 50% hlasů. A Pašinian, který se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek, v poslední době prosazuje zblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s asi 23% hlasů. Do parlamentu se pak dostanou ještě další dvě strany. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
2: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlin lékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
0: Dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolna od Holubic. Z 29. kilometru do omezení na 196. zdržení až 20 minut a na příjezdu do Brna po dálnici D2 se před sjezdem na Modřice ze 3. kilometru srazila dvě auta. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů Celsia na horách naměří kolem 20. Noc bude oblačná až zatažená na Moravě a ve Slezsku zpočátku. Většinou polojasná, hlavně v Čechách se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo déšť, kránu budou srážky četnější. Ochladí se na 18 až 13 stupňů. Na východě při déle trvající malé oblačnosti naměří až 11, na horách kolem 12 stupňů Celsia. A zítra pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. A k večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší úterní teploty v Čechách 17 až 22 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměří 23 až 27, na horách naměří kolem 14 stupňů a v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy a naše vysílání Českého rozhlasu Plus teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
3: Climate competitiveness and independence need to go hand in hand going forward. All three are essential, but going forward we need to make sure it is all of those and not one at the expense of the other. That is what Europe needs going forward.
4: Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
5: Ceny fosilních paliv rostou, varování klimatických odborníků se stupňují, podniky varují, že současné i vznikající regulace budou znamenat, že nebudou na světovém trhu konkurenceschopní. Nová Evropská komise se staronovou šéfkou Ursulou von der Leyenovou proto přináší omnibusy a slibuje, že konkurenceschopnost vyřeší. Jak plánuje komise balancovat mezi ochranou a konkurenceschopností? A není chyba ustupovat z klimatických cílů? O tom všem budou tyto bruselské chlebíčky dnes hned se dvěma hosty. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z konference Globsec v Praze, kde je naším prvním hostem eurokomisařka pro životní prostředí, vodohospodářskou odolnost a konkurenceschopné oběhové prostředí Jessica Rosval. Vítejte.
6: Thank you very much. Thank you for having me.
5: První otázka, trochu obecnější. Je ochrana klimatu, respektive klimatická politika a konkurenceschopnost Evropy hrou s nulovým součtem? Znamená to tedy, že ta snaha dostat jedno automaticky ztrátu pro to druhé, protože tak to bývá někdy prezentováno, tak je to tak?
6: Yes, maybe that is how it is presented, but I'm saying this very, very...
7: Ano, možná je to tak někdy podáváno, ale pro mě zelená transformace nebo čistá transformace není v rozporu s konkurenceschopností. Jsou to dvě strany téže mince. A tvrdila bych, že současná geopolitická situace ještě zřetelněji ukazuje, jak vysokou cenu má závislost na jiných. A proč potřebujeme naši společnost dekarbonizovat a proč se snažíme naše ekonomiky a společnosti proměnit tak, aby byly konkurenceschopnější a zároveň čistší a budovat takové podnikatelské modely, které budou přinášet výsledky v oblasti klimatu a životního prostředí i konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Tak se na to dívám já. A současná situace to podle mě velmi dobře potvrzuje.
5: No velmi často slýcháme od politiků i od zástupců průmyslu něco jiného, že si právě musíme vybrat buď jedno nebo druhé. Byl jsem tady na panelové diskuzi, které vy jste se taky účastnila, kde právě tohle zaznělo jako jeden z hlavních argumentů.
7: Upřímně, některé regulace jsou skutečně příliš složité. Vykazovací zátěž je vysoká a právě proto Evropská komise tak intenzivně pracuje na zjednodušování pravidel. Hlavně s cílem snížit administrativní náklady pro firmy a především pro malé a střední podniky. Zároveň ale slyším, že není jiná cesta, než pokračovat vpřed. Musíme lépe vysvětlovat, proč tyto kroky podnikáme a taky ukazovat, jak je můžeme dělat efektivněji a lépe.
5: Mně přijde, že se o tom debatuje poměrně dlouho a přijde mi taky, že jedním z problémů je právě nedostatečná komunikace. Je zřejmé, že ta velká témata, že ty klíčové legislativy, které Evropská komise se prosazuje, tak se potýkají s nějakým vnímáním veřejnosti. Dobrým příkladem může být třeba ETS 2, tak proč není nějaká větší snaha to lidem vysvětlit, o co opravdu jde?
7: Kéž bych na to měla dokonalou odpověď. Green Deal byl a je důležitý. Možná jsme ale jako politici dostatečně nevysvětlovali, že jde ve skutečnosti o strategii hospodářského růstu. O způsob, jak se může náš průmysl stát konkurenceschopnějším. Mnoho zdrojů, na kterých jsme dnes závislí, totiž v Evropě sami nemáme. Současně samozřejmě musíme řešit změnu klimatu a zhoršování stavu životního prostředí. Ale když se setkávám se zástupci průmyslu po celé Evropě a ve všech členských státech, vidím, že se transformují i proto, že jim to dává ekonomický smysl. Například spotřebovávají méně energie, protože energie je drahá. Nebo investují do ochrany přírody, nebo do hospodaření s vodními zdroji. Zároveň ale musíme ukazovat, že tato transformace vytváří v Evropě nová pracovní místa. Můžu uvést příklad z oblasti bioekonomiky, které velmi věřím. Není to nový sektor, už dnes je významný, ale jeho potenciál je mnohem větší. Materiály i produkty vznikají přímo v Evropě a mohou vytvářet nová pracovní místa i nové příležitosti a přitom zůstávají environmentálně udržitelné. Musíme tedy všechny tyto přínosy mnohem lépe ukazovat. Současně si ale dobře uvědomuji, že některé regulace jsou příliš složité a když předkládáme nové návrhy, musíme na to brát velký ohled.
5: No, řekl bych, že jste pod tlakem ze dvou stran. Na jedné straně slýcháme právě od firem, že regulace jsou příliš složité a svazující. Na druhé straně pak je kritika těch zjednodušujících balíčků, těch omnibusů, že až příliš vycházejí vstříc biznesu a znečišťovatelům. Tak jak se v takové situaci hledá rovnováha?
7: Samotné slovo omnibus je komplikované. Ve skutečnosti jde o balíček zaměřený na zjednodušení pravidel. Evropská komise předložila 10 balíčků, které mají evropským podnikům ušetřit značné finanční prostředky a zároveň snížit administrativní zátěž a čas, který firmy věnují plnění různých byrokratických povinností. Snažím se najít správnou rovnováhu a odstranit povinnosti, které nepřinášejí skutečnou přidanou hodnotu. Environmentální omnibus, který jsem předložila, byl kritický. kritizován prakticky ze všech stran. Já to vlastně považuji za jeden z důkazů, že jde o vyvážený návrh. Naším cílem je najít oblasti, ve kterých je možné pravidla zjednodušit, aniž bychom snižovali naše ambice. Protože vím, že všem záleží na čistém ovzduší, čisté vodě a zdravé půdě. To jsou hodnoty důležité pro každého z nás a samozřejmě i pro průmysl a podniky.
5: Zdá se mi, že existuje takový, řekněme, rozpor mezi pohledem veřejnosti a legislativou o třeba věcech, jako jsou mikroplasty nebo látky PFAS, takové ty věčné chemikálie, takže o tom se mluví dlouho a intenzivně, že to je problém a přesto trvá velmi dlouho, 5, 6, možná 10 let, než se objeví nějaká regulace. Tak proč to trvá tak dlouho?
7: Máme demokratický proces, na který bychom měli být hrdí. Neměli bychom ho považovat za samozřejmost a měli bychom si ho vážit. Samozřejmě i já bývám někdy frustrovaná, například pokud jde o některé škodlivé látky, které nechceme ve svých tělech ani v životním prostředí. A jak jste zmínil, čistá voda je něco, co si přejeme všichni. Je ale pravda, že legislativní procesy nějaký čas vyžadují. Já sama jsem právnička a myslím si, že je dobré přijímat co nejkvalitnější regulace, i když možná nebudou vždy dokonalé. Takže se opravdu snažíme, aby regulace byly chytré a co nejjednodušší. Hovoříme o principu simple by design, tedy jednoduchosti už v samotném návrhu pravidel. Právě o to usilujeme. Jak už jsem říkala, musíme si přiznat, že některé regulace, které jsme v minulosti přijali, byly příliš složité. To není dobré ani pro průmysl, ani konkurenceschopnost, ani pro životní prostředí, protože naším cílem je opravdu dosáhnout výsledku.
5: Vím, že jedním z nejasných bodů té vodohospodářské legislativy byla otázka, kdo ponese náklady na čištění vody, týkalo se to právě těch mikroplastů. Nejsem si jistý, jestli ta debata už je uzavřená, ale vím, že se dlouho diskutovalo, kdo by měl platit. Složitá otázka, je to tak?
7: Pokud mluvíme obecně, už dlouhou dobu vycházíme z principu platí znečišťovatel, na kterém se podle mě víceméně všichni shodnou. Je to důležitý princip, kterého bychom se měli držet. Samozřejmě někdy je obtížné určit, kdo tím znečišťovatelem vlastně je. U některých látek, například FAS, se může stát, že původní znečišťovatel už ani neexistuje. V takové situaci pak musí náklady nést někdo jiný. To jsou vždy velmi složité otázky. Přesto je princip znečišťovatel platí zásadní a měli bychom se ho držet i v oblasti vody. Právě proto se v těchto tématech vede řada diskuzí, které budou i dál pokračovat.
5: Je zřejmé, že čistá voda bude v příštích letech stále cennějším zdrojem a víme, že v důsledku změny klimatu jí bude k dispozici míň. Tak jaké jsou teď ty velké výzvy, pokud jde o čistou vodu?
7: To je opravdu velká otázka. Voda, snad mohu říct, se konečně stala skutečnou politickou prioritou pro Evropu. A to je velmi důležité, protože jsme vodu dlouho považovali za samozřejmost. Odpověď na vaši otázku má několik rovin. První se týká samotného množství vody. Teď, když spolu mluvíme, čelí řada evropských regionů suchu a víme, že v důsledku klimatických změn budou takové situace častější a intenzivnější. Tady v Česku jste ale taky měli povodně. I s tím se musíme vypořádat. Další důležitou oblastí je znečištění a kvalita vody. Nejde tedy jen o její množství, ale taky o její kvalitu. Myslím, že v oblasti vodního hospodářství máme poměrně rozsáhlý legislativní rámec, ale teď je potřeba zajistit, aby byl opravdu uplatňovaný v praxi. Právě o to se snažíme prostřednictvím strategie pro vodohospodářskou odolnost, kterou jsme představili v loňském roce. Nyní vedeme strukturovaný dialog se všemi členskými státy. Problémy mají všechny členské země, ale každá trochu jiné. Neexistuje tedy jedno univerzální řešení pro všechny. Dobrou zprávou však je, že Evropa má velmi vyspělý vodohospodářský sektor a řadu inovativních technologií. Potřebujeme tyto inovace rozšiřovat a zajistit, aby investice směřovaly správným směrem.
5: Je zřejmé, že tento Evropský parlament i tato Evropská komise jsou jiné než ta předchozí. Aspoň mně se zdá, že mít v téhle konstelaci se současným europarlamentem na starost zelené portfolio v tom dnešním politickém klimatu musí být dost frustrující. Tak jaké je to tedy vést portfolio, se kterým je vlastně nespokojený skoro každý, ať už z té zelené strany, nebo naopak z té strany, která říká, že těch zelených legislativ

0: životního prostředí. Abychom byli bezpečnější, musíme investovat do životního prostředí. Musíme investovat do ochrany přírody i do oběhového hospodářství, protože všechny tyto oblasti souvisejí s odolností a strategickou autonomií. Samozřejmě někdy je to náročné, protože existuje mnoho silných názorů, což naprosto chápu. Všichni máme nějaký vztah k přírodě, k vodě nebo k čistému ovzduší. Musíme se ale na tyto otázky dívat v širších souvislostech. Takže já bych spíš řekla, že své portfolio mám opravdu ráda, protože každý na něj má nějaký názor a každý se chce zapojit do debaty, což je pro mě velmi pozitivní. Bylo by mnohem smutnější, kdyby to nikoho nezajímalo.
1: To byla eurokomisařka Jessica Rozval. Moc děkuji za rozhovor.
2: Thank you very much.
3: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: A naším druhým hostem opět na Globseku je analytička z ekonomického think tanku Bruegel v Bruselu, Heather Graeby. Tak pojďme na to. My neustále slýcháme z jedné strany, že každá molekula oxidu uhličitého znamená další globální oteplování, tudíž další extrémní projevy klimatu a tudíž to ohrožuje naši evropskou konkurenceschopnost. A z druhé strany neustále slýcháme, že každé opatření, které má omezovat ty produkce emisí, tak komplikuje podnikání a tudíž komplikuje naši konkurenceschopnost. Tak jak to tedy je?
4: Musíme si uvědomit rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým přístupem. Zredukovat emise skleníkových plynů nás teď stojí peníze. Firmy stojí peníze, že přecházejí z fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Domácnosti si musí koupit nové automobily, změnit systém vytápění. Peníze stojí i změny větších systémů, od výměny autobusů, veřejné dopravy, až k úpravě rozvodné sítě, budování infrastruktury. Ale pokud tyto věci nezměníme, pokud nezaplatíme teď, tak za pár let budeme platit mnohem víc. Vidíme, jak cena ropy stoupá, že vyskočila nahoru v roce 2022 poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Teď vyskočila nahoru znovu, když Spojené státy zaútočily na Irán. Dopad na evropskou ekonomiku je přitom znatelný. Jsme závislí na fosilních palivech. Nemáme ale vlastní produkci a musíme je tudíž nakupovat. Ročně je to 400 miliard eur, které za dovážená paliva zaplatíme. Kdybychom většinu této částky investovali do naší infrastruktury, do čisté energie, byli bychom energeticky nezávislí. Měli bychom slunce a vítr, které nemusí proplouvat Hormuzským průlivem, které nezávisí na Rusku a Spojených státech a dalších dodavatelích. Přineslo by nám to z dlouhodobého hlediska nižší ceny energií. Takže ta otázka skutečně stojí na tom, kolik zaplatíme dnes a kolik zaplatíme v budoucnosti. Ale ta cena v budoucnosti bude mnohem vyšší, pokud nebudeme platit teď.
1: A máme nějaké příklady zemí, které tohle už udělali, které zavedly ta opatření a teď můžeme říct, že jsou jednoduše za vodou?
4: Třeba Španělsko velmi intenzivně investovalo do obnovitelných zdrojů a teď nezažívají ten stejný nárůst cen. Samozřejmě cena ropy jim taky vzrostla, to hraje roli pro dopravu. Španělé taky pociťují zdražení na pumpách. Spousta výroby elektrické energie ale teď už není spojená s cenami fosilních paliv, například zemního plynu. Tohle odpojení od ceny plynu jim v této době hodně pomáhá. To je jeden z dobrých příkladů, kde se včasná investice vyplatila.
1: Mně přijde, že ten strategický dlouhodobý pohled je pro Evropskou unii z nějakého důvodu složitý. Tak proč to tak je?
4: Protože nemáme energetickou unii. Energetická politika je stále rozhodovaná na úrovni členských států a každý členský stát si rozhoduje o svém energetickém mixu sám. To znamená, že jsou obrovské rozdíly v tom, kolik kdo má čistých technologií, čisté energie. Takže máme široké spektrum, počínaje Rakouskem nebo Švédskem, které mají spoustu vodních elektráren a rozvíjející se obnovitelné zdroje. Až 2/3 elektřiny si umí vyrobit právě z obnovitelných zdrojů. A pak tu máte Kypr nebo Maltu, které velkou většinu energií získávají z dovážených fosilních paliv. Tady ale nejde jen o cenu, kterou platí jednotlivé členské státy, ale jde o celkové výhody integrace, které z toho budou mít všichni. Více integrovaná rozvodná síť, kde bude možné ji vyvažovat podle toho, kde zrovna fouká a svítí. Můžete posílat elektřinu na delší vzdálenosti. Můžete lépe vyvažovat užívání elektřiny napříč kontinentem. To dává velký smysl, když máte větrné elektrárny v Severním moři, solární panely na jihu. To je celé mnohem efektivnější systém. Náš současný energetický systém a jeho nedostatky jsou plýtvání penězi.
1: Přijde mi, že platba za externality, tedy za nepřímé negativní dopady, není bráno jako narovnávání trhu, ale naopak jako jeho pokřivování, aspoň tady v Česku. Tak kde se tohle přesvědčení bere?

0: Ten trh už je pokřivený, a to hned z několika důvodů. Za prvé je to ta chybějící energetická unie. Další je fakt, že cena energií je vlastně do velké míry složená z různých poplatků a daní. Není to jen cena energie samotné. Takže věci pokřivující trh už tu stejně máme. Co je ale klíčové, je to, že za externality doteď nikdo neplatil. Představte si znečištění vzduchu v českých městech. Spousta lidí kvůli němu předčasně umře nebo bude mít chronická onemocnění, astma. To vše kvůli špinavým dieselovým vozidlům na silnicích. Kdyby Česko mělo víc elektrických vozidel, znamenalo by to méně lidí v nemocnicích, kteří jsou finanční zátěží pro zdravotnictví. No a řidiči těch dieselových aut a výrobci nebo dodavatelé fosilních paliv, ti ale z těch nákladů ve zdravotnictví nezaplatí nic. Tyhle náklady jdou rovnou za českými daňovými poplatníky a za těmi, kteří jsou způsobenými zdravotními problémy zasažení. Tyhle všechny náklady nejsou započteny do ceny paliva. No a podobné je to se všemi těmi povodněmi, bouřemi, požáry, které v Evropě vidíme a které stojí opravdu spoustu peněz. Slovensko přišlo v roce 2021 o 16% hrubého domácího produktu jen kvůli 48 hodinám silného deště, který způsobil rozsáhlé záplavy. Zemi to stálo čtvrtinu státního rozpočtu. A to proto, že klimatická změna dělá přírodní katastrofy mnohem horší, než byly dříve. Způsobuje mnohem intenzivnější srážky, nepředvídatelné rytmy počasí, mnohem vyšší teploty, které znamenají, že vzduch dokáže pojmout víc vody a tím způsobit silnější deště. A zároveň s tím máte na jiných částech kontinentu sucho, třeba na jihovýchodě Evropy, v Rumunsku. Tyhle projevy extrémního počasí jsou také externality, extrémně drahé. Daňoví poplatníci musí platit za následky povodní i požárů. Lidé taky trpí kvůli velkým horkům. Nemáme infrastrukturu, která by nám pomáhala to zvládnout. To jsou všechno věci, které by měly být zahrnuty v cenách. Emisní povolenky jsou systém, který umožňuje získávat peníze, které mají pomoct s přechodem na systém, který povede k menšímu množství podobných přírodních katastrof, k mitigaci, ale taky k adaptaci, tedy aby způsobovaly menší škody. Zpoplatnění emisí uhlíku, zpoplatnění znečišťování, emisí ze skleníkových plynů a emisí obecně je způsob, jak zaplatit za tu transformaci, díky které nebudeme mít ty zdravotní náklady a náklady na řešení dopadů extrémního počasí.
1: Já mám dojem, že žijeme v takovém tom krátkém investičním cyklu. Firmy, investoři chtějí rychlý zisk, prodržitele akcí, pokud možno do roka nebo do dvou, a už neřeší ten dlouhodobý strategický rozměr, kde bude firma za 5, 10 let, tak dá se tohle řešit, dá se tohle změnit?
0: Toto krátkodobé přemýšlení je velký problém, když řešíme tak dlouhodobou věc, jako je klimatická změna. Politici myslí jen do příštích voleb, tedy maximálně 4 roky dopředu. Firmy je řeší svou roční uzávěrku, co řeknou investorům ve čtvrtletí nebo ke konci roku. Klimatická změna se ale odehrává pomalu a pak najednou způsobí rozsáhlé a nevratné změny pro budoucí generace. A to je něco, co přijde velmi brzy. Už ve 3. desetiletí pocítíme dopady klimatických změn. A to povede k různým krizím. V ekonomické rovině, což dopadne na firmy, na politiku i na životy obyčejných lidí. Ale jakmile ty důsledky, jako extrémní vedra, extrémní srážky nebo sucho, začnou působit a začnou narušovat životy a ekonomiku, tak už je pozdě s nimi něco dělat. Pak už se můžeme věnovat jen adaptaci. Takže pokud jsme schopni udělat nějaké investice teď, oslabit klimatickou změnu jako takovou i její dopady na naši infrastrukturu a na naše města, na naše pobřeží a podobně, tak to omezí naše náklady v budoucnosti. Jen za 5 let nás bude extrémní počasí stát mnohem víc než teď. V Bruegelu, ekonomickém think tanku, ve kterém pracuji, jsme dělali nějaké predikce, kolik by to mohlo stát daňové poplatníky, řešení těch potíží. Ta cena velmi prudce roste. Velmi brzy, už na začátku 30. let, to může být mnohem větší část státních rozpočtů.
1: No a co by měla být teda naše odpověď všem těm obchodním komorám, svazům, podnikatelům, kteří chodí a říkají, že pokud budeme pokračovat v těch zelených reformách, tak tu ve 30. letech už žádný průmysl nebude.
0: Průmysl se vždycky musel přizpůsobovat. Musí se potýkat se změnami. Nové vynálezy je nutí měnit fungování kolikrát velmi dramaticky, ale třeba taky změny režimu. Třeba pád komunismu v roce 1989. To znamenalo dramatické změny pro průmysl, pro který do té doby třeba takové Československo nebyla konkurence. Německá ekonomika se s tím musela nějak vypořádat. Se zcela novým ekonomickým systémem ve střední a východní Evropě. To je normální, že se firmy musí vyrovnávat se změnami. Pokud jde o klima, tak tam je velkou výzvou ten rozsah změn. Klimatická změna znamená obří změny a změní všechno. A proto musíme mít plán. Pojďme proto plánovat. Pokud se budeme jen snažit zachovat současný průmysl a jejich současnou pozici, tak to znamená, že se v budoucnosti budou muset vyrovnávat s velmi rozsáhlými změnami v mnohem kratším čase, v krizových situacích, a to vše už za pár let. Když bychom naopak začali ty změny zavádět řízeně, postupnou transformaci spuštěnou už teď, tak ušetříme spoustu peněz a díky tomu se spousta firem udrží nad vodou, zatímco bez toho plánu budou za pár let krachovat.
1: To byla Heather Graby, analytička ekonomického think tanku Bruegel, která s námi mluvila na konferenci Globsec v Praze. A teď ještě krátký přehled unijního dění. Ukrajina by se možná brzy mohla dočkat obnovení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Ty zatím blokovalo Maďarsko s odvoláním na ukrajinské chování vůči maďarské menšině v zemi. S nástupem nové vlády Pétera Maďara se ale podařilo najít mezi Budapeští a Kyjevem shodu, jak celou věc vyřešit, a Kyjev na základě dohody prý upraví své zákony tak, aby lépe chránili právě maďarskou menšinu. Péter Maďar ale naznačil, že Maďarsko není úplně nakloněné nějakému urychlenému přijetí Ukrajiny. Mluvil totiž o horizontu 10 až 15 let. Český europoslanec Alexandr Vondra z ODS se dostal na titulky novin kvůli svému údajnému střetu zájmu. Vondra nedeklaroval své předsednictví v radě think tanku Centrum transatlantických vztahů při Cevro institutu, což by formálně měl udělat. Samotný Vondra v reakci uvedl, že jeho role v think tanku je čestná a nepobírá za ní peníze, a takto symbolickou roli podle něj není nutné deklarovat. Transparency International ale už v souvislosti s tím podalo formální stížnost. Organizace upozorňuje na to, že Vondra v některých případech mohl vyjednávat o návrzích, které se týkají sponzorů Centra transatlantických vztahů, například o zbrojařské firmě CSG. Evropská komise navrhla opatření, které má podpořit technologickou nezávislost Unie. Cílem má být mimo jiné omezit závislost Evropy na zahraničních cloudových službách a zejména citlivá odvětví by měla ukládat data u firem, u kterých nehrozí ovlivňování ze strany jiných států. Ačkoliv to dokument přímo nejmenuje, má být tak trochu namířen proti americkým společnostem, jako je Google, Amazon nebo Microsoft, u kterých má řada evropských států uložená svá data. A na závěr ještě jedno takové doporučení. Pokud vás zajímá ekonomika a Evropská unie, tak si pusťte zítra, tedy v úterý, Český rozhlas Plus, konkrétně pořad Peníze a vliv Jany Klímové, kde je rozhovor s eurokomisařem pro ekonomiku a produktivitu Valdisem Dombrovskisem. Tam se tedy, protože jsem se na tom rozhovoru podílel, tak vím, že Dombrovskis se vyjadřuje k českému postoji k euru nebo ke končícímu národnímu plánu obnovy. A to už je z dnešních chlebíčků vše. Další díly už vám chystáme. Během června se ještě jednou na Globsec vrátíme. Zaměříme se ale třeba taky na Irán. Tak naslyšenou zase někdy příště.
2: Půl dvanácté. Český rozhlas Plus.
3: Írán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv. O několik hodin později Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Íránu. Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance střelily v Lotyšsku dron, oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska, zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský stroj. Armáda také vyhlásila další letecký poplach. Obyvatele pohraničních regionů vyzývá, aby nevycházeli ven. Na středních školách dnes začalo druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala asi 50% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s 23%. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku skoro o 8%. 10%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů, v dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. A na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř, nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také dva úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane také Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 209. kilometru do omezení na 196. Zdržení je asi 20 minut. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno za sjezdem na Slavkov u Brna na 8,5 kilometru srazilo osobní auto s kamionem. Blokované jsou oba jízdní pruhy a projíždí se tak jen odstavným. Kolona z 12. kilometru je zhruba na 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se před průmyslovou odtahuje z pravého pruhu. Poslední nabourané nákladní auto po ranní nehodě. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A přes den čekáme jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
4: Vládní koalice našla shodu s opozicí a do Rady České televize kvůli údajné korupční nahrávce nezvolila Romana Bradáče ani Pavla Matochu. Podařilo se také zvolit místopředsedkyni poslanecké sněmovny za opoziční STAN. Znamená to, že vláda s opozicí našly recept na spolupráci, nebo šlo o jednorázový výměnný obchod? Začíná Interview Plus, já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
4: Vítám našeho hosta, kterým je novinář ze serveru Seznam zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak začněme prosím aktuálním děním. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády kvůli summitu NATO v Ankaře. To jednání už skončilo po 20 minutách. Prezident předstoupil před média a řekl, že se o složení ještě nerozhodlo. Takže nikam jsme se neposunuli.
5: Moc neposunuli. Myslím si, že ve vládě je možná řekl bych drobná neshoda mezi premiérem Babišem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou, přece jenom o to, jak moc pokračovat v té zákopové válce, bych tak řekl, s prezidentem republiky. Neboť Petr Macinka, jak známo, trvá na tom, že Petr Pavel by skoro neměl být ani vidět a ani skoro opouštět Pražský hrad a kdo ví, jestli by mu tam vláda měla platit topení a svícení, zatímco Andrej Babiš to tak dramaticky nevidí a osobně z toho cítím, že Andrej Babiš by možná nakonec i rád, byť to nevyřknul, našel nějakou variantu kompromisní, aby prezident Petr Pavel na ten červencový summit na to do Turecka mohl jet.
4: No, bylo vlastně důležité, že tam dnes pan prezident na úřad vlády přišel, byť bylo jasné už předem, Andrej Babiš to avizoval, že dnes se o složení delegace rozhodovat nebude.
5: No, jak my máme v redakci informace z Pražského hradu, tak Petr Pavel, protože hrozí tou kompetenční žalobou, která jednoduše řečeno se týká toho, že mu vláda vlastně brání vykonávat jeho pravomoce, tak si chce udělat nějaké zřejmě předpolí pro to, aby tu žalobu mohl podat. Čili chce jako usilovat o to být aktivní, říkat vládě, co chce, aby slyšel ty odpovědi, proč to nejde, aby prostě pak mohl předložit ústavnímu soudu nějaké dokumenty, možná i zápisy z jednání vlády, že se ptal, že usiloval a že mu v tom bylo opravdu aktivně bráněno, což je přece jenom asi pro ten soud trochu víc, než když to bude jenom nějaká mediální přestřelka.
4: No a neodkládá to rozhodnutí Andrej Babiš právě kvůli té potenciální kompetenční žalobě, protože pakliže ho odloží až myslím, že na 22. června, což bude skutečně zhruba tak 2 týdny před tím summitem, tak vlastně nesnaží se o to, aby soud pak měl minimální čas na to kompetenční žalobu případně řešit?
5: Možná ano, byť ten soud určitě by to takhle nestihl, že jo, tak rychle. On Andrej Babiš oficiálně říká, že čeká na všechny ty organizační schůzky, které se konají před tím summitem, kde se dolaďují podrobnosti a teprve podle toho se rozhodne, ale jako popravdě řečeno, je to výmluva, to je jasné, protože buď tam prezidenta chci, anebo ho tam nechci a takhle v tom neplavu, ale to bude prostě Andrej Babiš, to znamená takový to s každým, každýho voliče, aby se tam každý jako v tom trochu našel, s každým trochu za dobře a klidně na poslední chvíli změnit názor, to myslím, že by jako odpovídalo jeho stylu.
4: No, vy jste zmiňoval Petra Macinku, také ministr obrany Jaromír Zuna o víkendu zopakoval, že s účastní prezidenta se nepočítá. Přesto ale je tedy ve hře určitý kompromis, že by se premiér s prezidentem podělili o určité části toho summitu?
5: Asi ano. Myslím si, že oni dva by toho byli schopni a teď je otázka, jak moc teda Petr Macinka, nejen jako ministr zahraničí, ale předseda té nejmenší koaliční strany motoristé, bude na tom svém trvat a případně, kdybych to měl vyhrotit, skoro hrozit odchodem z vlády, pokud by prezident jel na ten summit, či nikoliv. Ale jinak myslím, že ten kompromis je opravdu možný a je to dokola, že pro tak jako probírané, jestli jeden z nich půjde na tu neformální, byť velice důležitou samozřejmě večeři, protože na těch neformálních jednání se většinou dohodne to nejpodstatnější a kdo z nich půjde následující den na ten oficiální den, jestli na jedno premiér, na druhý prezident nebo obráceně. Já myslím, že něco takového je ve hře a skoro bych fakt si tipnul, že se to takhle nějak i stane.
4: Ono se to stalo tak hojně probíraným mediálním tématem. Veřejnost to možná příliš ani nezajímá. Kdo bude na summitu zastupovat Česko. Neměl by přece jenom nakonec prezident ustoupit, nezískal by tím nějaké body?
5: No tak možná ano, ale on to bere, že by tím vyklidil pozici i všem dalším prezidentům, že prostě až moc ustoupil vládě a i ten ústavní soud nebo obecně ty soudci, co to budou posuzovat, to nebudou mít úplně snadné, protože v ústavě je opravdu napsáno, že prezident zastupuje stát navenek, ale pak v nižším zákoně, kompetenčním, ten, který popisuje, co která ministerstva dělají, je zase napsáno, že zahraniční politiku určuje ministerstvo zahraničí nebo vláda prostřednictvím ministerstva zahraničí. Takže teď jako co je víc a co si pod čím máme představit. V minulosti prostě platili, jak známo, ty dohody. Prezident dělá NATO, premiér Evropskou unii, neboli jedno bývalo víc takové ceremoniální, druhé trochu víc výkonné. Pravda je, že to se změnilo a že teď v souvislosti s válkou na Ukrajině a vůbec s tím, jak všechny státy masivně zbrojí, je ten summit důležitý, možná i díky tomu, že prostě prezident Trump je nepředvídatelný a není jasné, jak to bude se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Takže ta účast premiéra tam dává logiku. No, bylo by fajn, kdyby se domluvili, tak jak jsme to viděli v minulých letech, třeba ve dvojici Topolánek Klaus, kteří spolu se rozhodně neměli rádi, ale na to, aby jeli na summit, na to oba nějak se tam rozdělili ty schůzky, se domluvit dokázali.
4: Hostem Interview Plus je spoluautor podcastu Vlevodole a reportér ze serveru Seznam zprávy Václav Dolejší.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Poslanci v pátek do Rady České televize nezvolili ani Romana Bradáče, ani Pavla Matochu. Oba muži se objevili na údajné korupční nahrávce, na které jim podobné hlasy mluví o úplatku za volbu. Původně patřili oba dva mezi favorizované kandidáty vládní koalice. Tak je to ústupek vůči opozici?
5: Já myslím, že moc to ústupek vůči opozici není, že to je spíš důsledek toho, že se vládní strany bály, kdyby se ten korupční skandál dál rozjel a všechno se potvrdilo, takže prostě zvolili do Rady České televize dva korupčníky. Což zatím není jasné, jestli to tak je, či nikoliv, ale tohle byla obava, proč to také dopadlo.
4: Takže o nějaké dohodě s opozicí to nelze vůbec mluvit?
5: Ne, vůbec ne. Byla tam jako jediná dohoda, schoda vlády opozice na tom, aby se hlasovalo veřejně, ale hlavně proto, že se oba tábory nějak navzájem podezírali, kdo koho tam komu na schvál zvolí, tak aby v tomhle bylo jasno, ale já bych v té jako zákopové válce, kterou dneska vidíme v Poslanecké sněmovně, v tomhle bych žádnou jako jiskřičku naděje, že by se ty dva tábory byly schopni na něčem aspoň dohodnout, vůbec neviděl.
4: No, do Rady České televize se dostali ale Jiří Šlégr, Luboš Ksaver Veselý nebo Stanislav Berkovec. Může být tedy bez Pavla Matochy a Romana Bradáče to zastoupení vládní koalice v Radě České televize, může se to považovat za oslabené, když ti další lidé se tam dostali?
5: No, tak možná částečně ano, můžeme to považovat za oslabené z toho důvodu, že zrovna pánové Matocha a Bradáč byli, řekněme, i procedurálně jako takový šikovní a hodně těch věcí v té radě zařizovali, měli velmi silný vliv, hlavně pan Matocha na ostatní členy té rady, hlavně z toho tábora, který je na straně dnešních vládních stran, takže v tomhle smyslu to vlastně oslabení asi je. Uvidíme, kdo se toho ujme.
4: Stanislav Berkovec se nemůže zastoupit v tomto ohledu.
5: Ne, možná ano, ale byl jsem teda na několika schůzích nebo jednání Rady České televize a opravdu hlavně pan Matocha byl ten takový jako klíčový hybatel společně teda s Lubošem Veselým, kteří tam jako po těch přestávkách prostě obchází ty ostatní členy a domlouvají s nimi, jak by měli hlasovat nebo je nějak jako přesvědčují.
4: No, podle týdeníku Respekt se vládní poslanci domnívali, že pro ně Matocha s Bradáčem může být reputační riziko, pakliže by se do rady dostali. Vnímají toto jejich voliči?
5: Teď možná ne, ale kdyby opravdu ten skandál nebo se nějak potvrdil, dál eskaloval, tedy to, že dostali úplatek, peníze, myslím, že šlo o 500 000 za to, že hlasovali pro předchozího generálního ředitele České televize, tak samozřejmě by to byl velký skandál, protože a velký reputační riziko, protože všechny ty tři vládní strany si jako tak trochu potrpí na to, jak jsou protikorupční, vlastně hnutí ANO takhle vzniklo, z korupce obvinují velmi často ty dnešní opoziční strany, tak to by mohlo hodně ublížit.
4: No, vy jste zmiňoval tu zákopovou válku, ale po několika měsících je také kompletní vedení sněmovny, poslanci za místo předsedkyni zvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Čtyři předešlé volby v případě kandidatury Víta Rakušana byly neúspěšné. Ani v tomto ohledu nelze hovořit o určitém ústupku ze strany vládní koalice?
5: No tak jasně, jednotlivý ústupek. Asi to tady můžeme takto nazvat, byť tam tu vládní koalici trápili na tomhle křesle docela dlouho. Ne, že by to ti předchozí nedělali, ale netrvalo to přece jenom tolik měsíců po sněmovních volbách, ale to hlavní je, že jako nedošlo tam k nějaký dohodě na tom, jak bude fungovat poslanecká sněmovna, že jedni nebudou dělat nekonečné obstrukce a ti druzí nebudou úplně ignorovat ten opoziční tábor. Nic takového se nestalo. Já myslím, že tohle jako hodně vychází z hlavy dnešního premiéra Andreje Babiše, který prostě, jak známo, spoustu lidí z těch opozičních řad nemá rád, téměř jimi pohrdá. Možná je v tom i to, že on tím, že těsně prohrál ty sněmovní volby předchozí v roce 2021, což bral jako nějakou nespravedlnost a často ve svých videích říká, že nebýt covidu, tak by neprohrál, tak možná měl pocit, asi do dneska má, že ta předchozí vláda Fialova, ta pětikoalice původní, že jako u té moci byla tak trochu neprávem a on jim to teď prostě musí vrátit tím, že nikoho z nich nebo žádnou viditelnější tvář nechce jako dostat do žádné funkce. Opravdu Andrej Babiš sleduje i pomalu místo předsedy nejrůznějších podvýborů, což jsou funkce a orgány, které, bych řekl, jeho voliči, jako stejně jako všichni voliči, vůbec ani nevědí, že existují a přesto mu to za to stojí ty lidi blokovat. Takže jde to jako hodně z jeho hlavy. To, že teď Barbora Urbanová a někteří další prošli, je opravdu jako takový jako drobný ústupek, ale rozhodně to není zakopání těch příkopů.
4: Ale zrovna Barbora Urbanová patří mezi liberální, progresivní politiky. Myslím, že je první místo předsedkyní poslanecké sněmovny, která byla narozena až po sametové revoluci. To úplně nezapadá do té podoby, jakou si staví vládní koalice.
5: No, je to tak. A dokonce tam tuším, dneska bude jediná žena v tom vedení, což vím zase od některých poslankyň hnutí ANO, že oni na to právě tlačili z tohohle důvodu, že je to prostě pánský klub a že ani jim to nesluší, tak možná, že poslankyně jako Táňa Malá, Helena Válková a další, kterým to vadilo, tak zatlačili na kolegy hnutí ANO, že už by bylo dobré někoho zvolit a když je to zrovna žena Barbora Urbanová, tak jí hodit hlas. Ale jak bych tak typoval, oni můžou Barboru Urbanovou, ta vládní koalice i tam jako vykreslovat, sice bude nasvícená jako místo předsedkyně sněmovny, ale jako právě tu hodně liberální a progresivní, tedy to prostě hrát takovou tu kulturní válku a řadit to takový ty škatulky, řekl bych, nehezké pro jejich voliče.
4: No a ještě jeden možný tedy příklad ústupku opozici. Možná ho opět znegujete, protože vlastně volba do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny dopadla úspěšně pro opozici. Na pátý pokus se podařilo zvolit exministra Vlastimila Válka z TOP 09, také poslankyni Zdenku Němečkovou Crkven Jaš z ODS. Tak čím si vysvětlujete toto?
5: No, možná, že už jenom tím, že to bylo neudržitelné a naprosto nepochopitelné, protože nikdy se nestalo, když do té, myslím, 30 členů správní rady VZP navrhují oba tábory nějaké své lidi v té části za poslaneckou sněmovnu, že by se tam blokovali speciálně doktoři a doktorky, jo, páni doktoři a páni doktorky, abych tak řekl. Za sebe říkám, neříkám, že to je úplně ta nejdůležitější kvalifikace. Možná by se tam víc hodili ekonomové než členové toho doktorského lobby, doktorské, ale dobře. Ale nikdy se nestalo, že se to blokuje, trvalo to tady dlouho, takže ano, nebudu to negovat, je to nějaký ústupek.
4: To je samozřejmě vaše právo.
5: Je to vstřícný krok, dobře, vládní koalice vůči opozici, ale já prostě jako člověk, který je v té sněmovně, když je schůze téměř každý den, tak tam vidím atmosféru, která tam opravdu nikdy nebývala. Je to vidět hodně v tom, že přece jenom kdykoliv v předchozích volebních období se tam ty vládní opoziční poslanci a poslankyně hádali, ale byly věci, na které se dokázali shodnout, ale hlavně, když ta schůze skončila, tak oni se mezi sebou dokázali jako bavit i normálně a to tam dneska není. Oni na sebe opravdu pokřikují i na chodbách jako takový urážlivý nadávky. Je to hodně takový vyhrocený, hodně nebývalé.
4: No a pokud by toto byl vstřícný krok, tak byl by to vstřícný krok zadarmo vůči opozice nebo by za to vládní koalice mohla do budoucna něco chtít?
5: No, uvidí se, jak jsem říkal v jedné předchozí odpovědi, že zatím hodně cítím Andreje Babiše, to teda potvrdím na tom, že když mluvím s některými z těch vládních poslanců, tak oni tu a tam přiznají, že si to prostě přeje, oni říkají šéf Babišovi, že si to přeje šéf, jo. Když někoho blokovali, třeba Janu Černochovou, aby nebyla šéfkou výboru pro obranu, ale nakonec bezpečnost, tedy ne toho vojenského, ale řekněme policejního pro zjednodušení, nebo když blokovali Pavla Žáčka, tak nebo když blokovali pana Ženíška z TOP 09 jako místopředsedu zahraničního výboru, tak vždycky jako padlo vysvětlení, že si to přeje šéf a že oni už by dokázali přichmouřit oči. Takže vždycky hraje docela velkou roli, jestli to oko Andreje Babiše možná na chvilku si toho nevšímá, nebo jak známo, není to teď žádný vtip, je to realita, když Andrej Babiš je v zahraničí, tak najednou ty 3-4 dny to v té sněmovně ku podivu funguje o něco jako klidněji, není to tak vyhrocené, když tam je on, tak nevím,
4: ale jestli
5: on to...
4: říkal, že na té volbě byla dohoda, ano, to říkal ano. Ještě ze zahraničí.
5: Tady v tom případě opravdu asi i vstřícný krok z jeho strany, ale je-li tam Andrej Babiš nebo není, hraje velkou roli v té atmosféře, jak moc je vyhrocená. Já neříkám, že on vlastně teď, když o tom přemýšlím, že on to možná vyřkne, válčete, zabijte je, obrazně řečeno, nikoho nikam nepustíme, anebo oni mu trochu odezírají z rtů, jeho poslanci a dělají to sválně. Nevím.
4: Hostem Interview Plus je Václav Dolejší ze serveru Seznam zprávy, také z podcastu Vlevo dole. Když jste zmiňoval tu atmosféru v poslanecké sněmovně, minulý týden v tomto pořadu uvedla nová poslankyně Pirátu Hana Ančincová, že sice ta atmosféra ji zarazila, když se stala tedy poslankyní, ale že v některých oblastech doufá v nadstranickou spolupráci mezi poslanci. Tak je to naivní pohled nováčka?
5: Trochu ano, protože my jsme teď tady byli, řekněme, kritičtí k tomu tvrdému postoji vládních stran, ale je nutno říct, že docela značná část chybě na té opozici. A to z několika důvodů. Jednak těch stran je 5 dneska v opozici, jak známo, a oni mezi sebou hodně bojují, hodně se jako perou o to, kdybych to měl říct slovy bývalého premiéra Petra Fialy, o to 2. až 6. místo, s tím, že teda hnutí ANO je jako hegemon jednoznačně první. Takže to je jedna věc, která se třeba projevuje tím, že když mají těch 5 opozičních stran tiskovou konferenci společnou, tak se 3 hodiny předtím dohadují, kdo bude mluvit první, kdo bude držet jaký slogan a co kdo řekne a o to, jako je velká bitva. A ten druhý moment, který řeší některé strany, jako třeba ODS hodně, jak moc být ke všemu, co vzejde z vlády, kritický. Jak moc hrát toho takzvaného antibabiše. Protože průzkumy jim ukazují, že velká část voličů si přeje, aby to bylo hodně antibabiš, všechno kritizovat, ale pak je tam druhá část voličů, která říká, když to bude něco, co je vlastně podobné našemu programu, tak to podpořte. A tyhle ty dva tábory, asi jak voličské, tak i v těch poslaneckých klubech se mezi sebou perou. Je to vidět na hlasování o služebním zákoně. Uvidíme to u stavebního zákona. No a podobně, jo, kdy jako oni říkají, no tak my jsme chtěli zjednodušit propouštění úředníků, ale navrhuje to Babiš. Naposledy to bylo vidět třeba na zákoně, kdy přišla vláda s tím, že nedojde k tomu zvýšení odvodů pro živnostníky. To je něco, co by pravicová ODS měla podpořit, jenže navrhuje to ten Babiš, kterého nemáme rádi, si říkali, a teď se to u nich takhle pralo a to je téměř jako denodenní. Takže chci tím říct, že ona, ta zákopová válka, vychází trochu i z hlav těch opozičních lídrů, kteří úplně nevědí, jak moc hluboko v těch zákopech mají být.
4: No a jak hluboko jsou v těch zákupech Piráti, kteří jsou od začátku oslabeni i tím, že nemají žádné poslanecké výbory a v podstatě občas i opoziční strany se vůči nim hodně vymezují. Hmm.
5: Tak Piráti jsou opravdu v tomhle případě speciální případ. Ty se rozhodli, že toho antibabiše pojedou stoprocentně, i kdyby navrhovali, nevím co, vládní poslanci, tak to prostě nepodpoří. A zároveň tam platí to, že Andrej Babiš Piráty jako vyloženě nesnáší, proto on si přál, aby oni nedostali žádnou funkci, a protože, jak známo, s Pirátama neúplně dobře vychází ODS, Lidovci, Topka, ale vlastně i ti starostové, kteří tam zase cítí tu křivdu z bývalého, tak říkají, z manželství, z té koalice, tak ani oni Pirátům nevídou, tak jsou tam opravdu trochu osamoceni, ale oni to na tom staví a myslím, že těch 10% voličů pirátských to i oceňuje, že jako oni jsou, tak říkajíc, abych řekl, něco jako lepšího, že se s nikým nechtějí ušpinit.
4: No mimochodem, ale Piráti teď chválili a zdá se, že podpoří tedy tu reformu penzijního spoření, kterou navrhuje vláda. Tak v tomto ohledu vycházejí vstříc.
5: V tomhle ano, což oni berou asi jako boj proti jako mocným finančním institucím a proti vysokým poplatkům, které si v tomhle případě penzijní fondy brali.
4: Mezi jmény, která poslanecká sněmovna navrhovala prezidentovi teď na státní vyznamenání, je i bývalý prezident Miloš Zeman. Je pro vládní koalici důležité ho prosadit?
5: No, přemýšlím, vím, že Andrej Babiš, který byl jakýsi takový spojenec, ale spíš pragmatický, s Milošem Zemanem, jednak v době, kdy byli společně v těch vrcholných funkcích premiér, prezident, tak částečně i po, jestli pořád k němu trpí nějakým sentimentem, odvážím se říct, že nikoliv. A jako důkaz bych řekl, že když Miloš Zeman chtěl před loňskými sněmovními volbami přijet na jeden meeting do Ostravy Andreji Babišovi, aby ho tam podpořil a zároveň tam chtěl mít Miloš Zeman autogramiáru své nové knihy, tak Andrej Babiš velmi lišácky vycítil, že Miloš Zeman je přece jenom už možná i pro část jeho voličů, řekněme, toxický a neúplně přijatelný, a zrušil tuhle účast. A jak známo, následkem toho pak Miloš Zeman rychle, řekl bych, přeřadil a přeběhl ke Stačilo a podpořil před volbami komunistické hnutí Stačilo, které se nakonec do sněmovny nedostalo. Chci tím říct, že pro hnutí ANO už to podle mě moc významné není, že dneska pravděpodobně to bude důležité asi už jenom pro Okamuru, SPD. Ostatně jeden poslanec za SPD, pan Reichl, chodí pravidelně si potřást z rukou popovídat s Milošem Zemanem, ale jinak myslím, že už to tak významné není.
4: To znamená, ale dá se očekávat, že tyto strany, tedy hnutí SPD, se bude snažit tlačit na to, aby Miloš Zeman získal vyznamenání.
5: Jo, no tak tlačit, budou ho navrhovat a neočekával bych teda, že prezident Petr Pavel, který jako jediný finálně o tom rozhoduje, kdo 28. října dostane vyznamenání a kdo ne, že by navrhl Miloše Zemana, to se asi nestane.
4: No, ještě o jednom bývalém prezidentovi se bude určitě tento měsíc mluvit, a to o Václavu Klausovi, který společně s Tomiem Okamurou vystoupí na konferenci strany Alternativy pro Německo. Připomeňme, že jde o stranu, kterou německé úřady označily za extremistickou. Nemůže to Andrej Babišovi vadit?
5: No, já si tuhle otázku, jestli něco vadí nebo nevadí Andreji Babišovi, kladu téměř denodenně, kdy něco udělá buď SPD nebo motoristé, a tak nějak docházím k závěru, že mu to asi vyhovuje, že možná se o nich mluví, odvádí to trochu pozornost od některých jiných věcí, které třeba se snaží prosadit hnutí ANO nebo je považuje za důležité, to jsou hlavně ty rozpočtové věci, pokud je o veřejné finance, a tady ty věci, které v tomhle případě bych téměř nazval něco jako kulturní války, tak Andrej Babiš nechává být.
4: No ale tady to je přece rámované i v zahraničí, když Andrej Babiš se nedávno vydal na svou návštěvu a na setkání s Friedrichem Mercem v Berlíně. Německá média o něm psala jako o muži, který se spojil s těmito stranami, tedy ze stranou, s těmito stranami v koalici, které jsou partnerské vůči AfD, která je v podstatě nepřijatelná pro současnou německou vládou. Z tohoto úhlu pohledu mu to vadit nemůže? No, Němci o tom opět budou psát.
5: Jo, budou. Ne, tak Andrej Babiš má nějaký dar, lidově řečeno, tohle, použiju slovo lidové, tohle jako vokecat, jo. Jak asi možná před tím německým kancléřem, tak hlavně před svými voliči, opravdu takových situací, kdy jak motoristé, tak SPD dělají něco, nebo mluví spíš tak, co je naprosto v rozporu s tou vládou, nebo co si třeba nepřeje Andrej Babiš, je to hodně vidět třeba ve vztahu k Ukrajině. Takových věcí je opravdu celá řada, vlastně i k rozpočtu. Ale Andrej Babišovi to evidentně buď nějak zatím nevadí a dokáže to nějak omluvit, zatím mu to možná neubližuje ani v zahraničí, kde přece jenom tak nakonec každý ten premiér, kancléř má nějaké taky koaliční partnery a možná proto najde nějaké pochopení, ale je možná, že někdy dojde do stavu, kdy Andrej Babišovi jako bouchnou saze, ale zároveň platí, že on je tak trochu, já nechci říct úplně rukojmím, on je fakt vládce hegemona, spíš poslouchají pánové Macinka Okamura jeho, ale on nemá prostě jinou variantu s kým vládnout, takže je odsouzen do toho, do té situace, že prostě Okamura, Macinka tu a tam mu udělají nějakou ostudu. No.
4: To znamená, že byste to viděl spíš tak, že se Andrej Babišovi daří držet své koaliční partnery na úzdě, než naopak, jak je to mnohde rámováno v médiích, že ho koaliční partneři drží v šachu.
5: Je pravda, že oba dva pánové, šéfové motoristů SPD, jsou trochu ostřejší, než to bylo v té první vládě Andreje Babiše, kdy vládnou se sociálními demokraty a tolerovali je komunisté. Tak sociální demokraty a komunisté, ti si tehdy nemohli dovolit skoro nic. A dneska, protože pánové Macinka a Okamura dobře vědí o tom osudu levicových strán, že vlastně Andrej Babiš vysál a dalo by se říct, téměř zlikvidoval, tak trochu vystrkují růžky, ale podle mě je to opravdu jenom takové retorické, symbolické. Nechci to jako úplně podceňovat, ale realita je, že si nic moc neprosadili. Je to třeba vidět přece na té armádě, kdy Andrej Babiš panu Zunovi, který tam za SPD háže opakovaně na hlavu jak armádní koncepci, tak jeho řeči, tak jeho návrhy na to, kdo má být náčelníkem generálního štábu, dá mu tam pana Landovského, aby ho tam jako někdo hlídal, ale zároveň nechá pana Okamuru jet na setkání AfD, která třeba usiluje o zrušení Benešových dekretů, což je jako v rozporu vlastně i s tím, co říká SPD, ale přijde mi, že prostě je nechá jako vyblbnout na nějakém písečku, tam jakoby hrát si s bábovičkami, ale ty důležité věci k těm Andrej Babiš pány Macinku a Okamuru nepustí.
4: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam Zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší. Děkujeme za to.
5: Moc díky za pozvání, nashranou.
4: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Hodin. Český rozhlas Plus Zprávy.
0: Irán a Izrael na sebe znovu útočí. Teherán se mstí za izraelské údery na Libanon.
1: Naše údery musí pokračovat, dokud nevrátí sionisticko-americké nepřátele zpátky tam, kam patří.
0: Spor o to, jestli má prezident zastupovat Česko na summitu NATO, nekončí ani po osobní návštěvě Pavla na vládě.
6: Já opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede nebo nepojede. To je dáno ústavou.
0: Český národní tým trénuje před startem mistrovství světa ve fotbale ve Vedrech. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí kolona kamionů od okruhu z 9. kilometru. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Je pondělí 8. června, pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje iránské rakety. Odvetné izraelské údery v Iránu zasáhly chemičku, výbuchy zněly taky velkými iránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
7: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Iránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Iránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Na valné shromáždění OSN do New Yorku v září poletí prezident Petr Pavel. Vláda ho dnes schválila jako šéfa delegace. O účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře ale stále nerozhodla. Ve Strakově akademii je reportér Vojtěch Tomášek.
9: Prezident dnes na jednání vlády osobně dorazil. Původně totiž premiér Andrej Babiš z hnutí ANO avizoval, že rozhodnutí o delegaci do Ankary padne už dnes. Nakonec ale rozhodnutí odložil na 22. červen. Petr Pavel se tak na jednání kabinetu zdržel zhruba 20 minut. Potom zopakoval, že řešením by bylo, aby na summit jel on i členové vlády.
10: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří. Výkonná moc je sdílená mezi prezidentem a vládou.
9: Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a hrozí kompetenční žalobou. Babiš už dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by měl na summitu podle premiéra obhajovat kabinet. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
8: Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Rozhodnutí je pravomocné.
11: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že přestože arcibiskup Matocha nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl formou vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
12: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
11: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle lotyšských vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
13: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
8: Na Slovensku začal soudní proces v kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle té existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele údajně stál i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
14: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Špara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
15: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Začíná týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
16: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
17: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
16: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
17: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
16: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
18: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost do vzduchu, jako je v Texasu, kde Češi trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
19: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou přípravných utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že se půjde o zajímavý zápas.
18: Který vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Kateřina Siňáková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menčík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
20: Na D1 z Brna do Prahy velice opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 179. kilometru hoří v odstavném pruhu nákladní vozidlo. Na dálnici se valí hustý dým, na místě už zasahují hasiči. Aktuálně se nedá projet. Sjíždějte exitem 178 a na dálnici se vrátíte zpět u 9 křížů na kilometru 168. A na D1 trvá silný provoz i na příjezdu do Prahy od Brna. Kamiony zpomalují za okruhem na 9. kilometru. A ještě D5 směrem z rozvodu do Plzně zbystřete za sjezdem na Zbůh. Na 92. a půltém kilometru leží na vozovce mezi pruhy několik upínacích popruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude slunečno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika s Vladimírem Krocem.
21: Proč se vojenský konflikt kolem Iránu ani po 100 dnech neblíží k závěru? Vláda schválila prezidenta Pavla jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN. Proč ale zatím nepadlo rozhodnutí o složení české delegace na summitu NATO? Co v praxi znamená nový verdikt nejvyššího soudu ohledně odškodnění lidí v souvislosti s vakcínou proti COVID-19? Izrael a Irán v noci na dnešek pokračovali ve vzájemných útocích. Podle zpravodajských agentur jde o největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Iránu a část poškodila. Iránská média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. Ve vysílání vítám bezpečnostního experta Jiřího Schneidera, bývalého velvyslance v Izraeli. Dobrý den.
3: Dobrý den.
21: Irán v neděli poprvé od dohody o příměří zaútočil na izraelské území. Zdůvodnil to izraelskými údery na Libanon, kde izraelská armáda cílí na proíránské hnutí Hizballáh. Co tím Tel Aviv sleduje?
3: Tak v první řadě je potřeba říct, co tím sleduje Irán. Irán se tímhletím otevřeně staví do role protektora Hizballáhu v Libanonu. Doposud na té frontě severní mezi Izraelem a Hizballáhem probíhal konflikt a Irán byl v pozadí. Tak to je potřeba říct, že tímto se jaksi Irán hlásí o svou roli v těch probíhajících mírových jednáních, které zprostředkovávala americká strana mezi Izraelem a Libanonem a proti tomu se staví Hizballáh. A co sleduje izraelská strana? Izraelská politika je, že jaksi útok balistickými raketami na její území nemůže zůstat bez odezvy.
21: Izrael v noci na dnešek zahájil tedy odvetné údery na Irán, ačkoliv Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Jak si to vyložit?
3: Já si to vykládám tak, že izraelská vláda, tedy hlavně premiér Netanyahu, se rozhodl jít do tohodle pokru, do otevřeného sporu s americkým prezidentem. Americký prezident tohle to vzkázal veřejně a izraelská vláda se podle toho nechová. Takže to je jaksi rozhodnutí, že pro izraelskou vládu je důležitější zachovat si tvář na Blízkém východě i za cenu toho, že to poškodí veřejně vztahy s současnou americkou administrativou.
21: Izraelská armáda tvrdí, že v Iránu útočí na zařízení pro odpalování raket a na infrastrukturu, která nesouvisí s energetikou. To ale zjevně není pravda.
3: Tak ten útok na ten petrochemický závod, jak silný byl a jak vážný byl, to je potřeba teprve vyhodnotit. Jestli to byl jaksi jenom vedlejší účinek toho útoku na nějaké vojenské zařízení, které se tam mohlo nacházet, anebo to byl záměr, to skutečně pro mě je teďka obtížné říci.
21: Ta mírová jednání, která zprostředkovává Pákistán, uvázla zjevně na mrtvém bodě. Zatím se konalo jenom jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna. Donald Trump ale opakovaně prohlašuje, že dojednání dohody je blízko. Dá se tomu věřit?
3: Myslím, že tomu nevěří ani finanční trhy už v této chvíli. Ale skutečně nevíme, co se odehrává diskrétně. Ten rozpor mezi těmi veřejnými vyhlášeními všechny strany vedou jaksi propagandistickou informační válku. A co se děje jakoby ve skutečnosti, těžko soudit, ukáže to teprve čas, ale ten rozpor je zjevný. Rozpor mezi tím, co vlastně všechny strany říkají a co ve skutečnosti dělají, je veliký.
21: Iránské revoluční gardy oznámily, že jsou připraveny na rozsáhlé operace na všech frontách. Hrozí tedy další eskalace konfliktu, co myslíte?
3: Nepochybně tím vyhlášením chtějí vytvořit ten pocit téhleté hrozby. Jestli k tomu skutečně dojde, uvidíme. Uvidíme, jestli Spojené státy mají v těch postraních a neviditelných kanálech dostatek síly, aby tomuhle dokázali té eskalaci, dokázali zabránit.
21: Když se ještě vrátím k tomu poškození petrochemického komplexu ve městě Bandar Mahšar, dá se odhadnout v tuto chvíli, jak citelné to pro Irán může být?
3: Jak už jsem řekl, je to pro mě velmi obtížné říci. Navíc i soukromí poskytovatelé satelitních snímků mají, jak si respektují embargo na jejich poskytování veřejnosti, takže to je opravdu těžké. Informace mají asi opravdu jenom ti, kteří mají přístup k vojenským satelitním zařízením.
21: Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové budou dnes ministři obrany diskutovat o tom, jak by v regionu mohla pomoci Evropská námořní mise. Mohla by se podílet na zajištění volné plavby Hormuzským průlivem?
3: Mohla by se podílet, pokud by existovala nějaká předvídatelná spolupráce a koordinace s americkým vojenským velením. To je předpokladem. Já předpokládám, že ministři obrany dostanou nad stůl od evropských vojenských odborníků doporučení, jestli to je jaksi proveditelné. Jinak samozřejmě je to něco, co se nabízí. Evropa má společný zájem na tom, aby hormuzský průliv byl průchodný.
21: Znamenalo by to ale změnu mandátu této mise. Věříte, že by se na něm shodly všechny členské státy Evropské unie?

0: Jiří Schneider. Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Děkuji.
0: Vláda dnes jednala za účasti prezidenta Petra Pavla. Hlavu státu zajímalo avizované projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér Babiš už v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Ve studiu je teď komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petr Pavel ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Jaký by to mohl být signál?
2: No, je to signál jednak toho, že z hlediska určitých termínů a technických záležitostí už vláda nemohla příliš dlouho otálet. Za druhé by těžko zdůvodňovala, proč Petr Pavel jako prezident republiky nemůže vést českou delegaci na valné shromáždění OSN. A samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat směrem k tomu sporu, který se vede mezi prezidentem a vládou o to, kdo povede českou delegaci na summitu NATO. Myslím si, že to, co se děje, tak neustále názorně dokazuje, že v současné době vůbec nefunguje koordinace zahraniční politiky, protože tyto věci by se měly projednávat na těch koordinačních schůzkách, ke kterým mělo docházet, a neměly by se řešit takto na veřejnosti dlouhodobě, a nemělo by to řešení vyústit v to, že vlastně prezidentovi nezbylo nic jiného, než se tedy přihlásit na vládu a zúčastnit se toho jednání. Tak to by to fungovat rozhodně nemělo. Andrej Babiš tvrdil, že on nepotřebuje nic koordinovat, ani zahraniční politiku, že on všechno řídí. Tak kdyby to řídil, tak by tedy už měl dávno rozhodnout a nenechat to dovést do takovéhoto stádia.
0: Prezident se na jednání vlády zdržel jen asi 20 minut. Je to proto, jak řekl, že celý problém je jednoduchý?
2: No, samozřejmě ten problém je jednoduchý. Argumenty s obou stran už dávno padly a žádné argumenty by padat nemusely, kdyby neexistoval ten prapůvod tohoto sporu a to, co vlastně stojí za tím sporem, a to je to, že motoristé vyhlásili v uvozovkách válku prezidentovi republiky za to, že odmítli jmenovat Filipa Turka. Do té situace jsme se dostali z toho důvodu. Jednak samozřejmě bylo několik možností. První byla ta, že by prezident vyhověl, když nevyhověl, tak druhá možnost logická byla ta, když to tolik motoristům vadí, dohodnout se s premiérem, podat kompetenční žalobu, a třetí cesta byla ta, se zkrátka smířit s tím, že Filip Turek de facto ministerstvo řídí, byť oficiálně ministrem není. A vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna ani jedna z variant, tak jsme svědky nekonečného příběhu a dohadování se o tom, kdo povede delegaci na summitu NATO, a jsme svědky různých argumentů, které se neustále ve veřejném prostoru objevují, opakují, a už je úplně jedno, jaké jsou a zda jsou vyvraceny, protože například když někteří vládní představitelé nebo členové vládní koalice tvrdí, že prezident je opoziční politik, že prezident by tam hájil své zájmy, tak prezident opakovaně zdůrazňuje to, jak funguje účast různých delegací na takovýchto akcích. To znamená, že ty delegace jsou vybaveny mandátem vlády, protože vláda rozhoduje o zahraniční politice a prezident nikde nespochybnil, že by se tím mandátem neřídil, což se v minulosti například nedalo říci o některých vystoupeních prezidenta Miloše Zemana na summitu NATO, kdy ta jeho slova byla v rozporu s pozicí České republiky, s její pozicí z hlediska zahraniční politiky, například v té době vůči Rusku.
0: Prezident řekl, že by měli ukončit dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí, a že by s vládou měli dospět konečně k nějakému rozhodnutí. Jak řekl, že očekává, že to bude, že vláda stejně civilizovaně jako k tomu valnému shromáždění přistoupí i k zastupování na summitu NATO. Proč se tedy rozhodnutí o složení delegace na summit v Ankaře odkládá o 2 týdny?
2: Tak oficiálně je to zdůvodněno tím, že je potřeba ještě počkat na určitou schůzku, myslím, že to je ministrů obrany, kde ještě se může mluvit o tom, o čem konkrétně by se na summitu mělo jednat, ale myslím si, že to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je v tom, že Andrej Babiš tedy stanovil termín 8. června, což je dnes. Na základě toho se tedy prezident republiky rozhodl, že se zúčastní vlády, aby tam mohl argumentovat, představit svoji pozici a poslechnout si argumenty ostatních členů vlády. Takže si myslím, že to je reakce na to, že prezident se vydal na vládu a že zkrátka premiér nechtěl tu konfrontaci zažít, takže tu schůzku posunul, což samozřejmě

0: zřejmě komplikuje jednak akreditaci na tom summitu a jednak to případně i komplikuje tu další cestu prezidenta republiky z hlediska tohoto sporu, a to je případný kompetenční spor nebo žaloba k ústavnímu soudu.
1: To by se pravděpodobně nedalo stihnout za ty asi 2 týdny, tuším, do konání toho summitu.
0: Určitě by se to nestihlo a uvidíme, jak nakonec tedy vláda rozhodne, a pokud by na přece jenom k tomu kompetenčnímu sporu došlo, tak si myslím, že by to bylo spíše cíleno na to, jakým způsobem vláda může nebo nemůže omezovat pravomoci prezidenta republiky, které jsou mu z ústavy dané, kde se mimo jiné píše, že prezident reprezentuje, zastupuje Českou republiku na venek, a prezident Petr Pavel po tom jednání na vládě řekl, že byl ujištěn premiérem, že jeho pravomoci nějak omezovat nechtějí. Takže pokud by měl premiér postupovat logicky, tak vyústěním toho sporu by měl být tedy ten kompromis, který navrhuje prezident Petr Pavel, že na tom summitu bude jak prezident, tak premiér a samozřejmě i další členové vlády, ale v české politice jsme svědky toho, že logika je mnohdy postavena na hlavu a že nefunguje, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: S tím, že prezident Pavel navrhoval, že by se zúčastnil té neformální části summitu, která se bude zabývat otázkami bezpečnosti v Evropě a přístupem Aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Jak odhaduješ, že to dopadne, už jenom krátce, prosím?
0: No, podle mého názoru, pokud zvítězí zdravý rozum, tak bude dosaženo kompromisu, a pokud ne, tak budeme svědky pokračující konfrontace mezi prezidentem a vládou, a podle mého názoru to nemůže nic dobrého přinést této zemi.
1: To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Mluvili jsme o tom, že rozhodnutí o složení delegace na summit na to dnes nepadlo. Děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Nejvyšší soud dnes v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku Nejvyšší soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Naším hostem je Tomáš Doležal, odborník na zdravotnické právo z Ústavu státu a práva Akademie věd. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je to zásadní změna?
2: Dalo by se říct, že to je zásadní změna, byť očekávatelná. To znamená, ta změna přichází vlastně v návaznosti na rozhodnutí ústavního soudu, kdy ústavní soud určitým způsobem právě relativizoval tu předchozí praxi Nejvyššího soudu ohledně posuzování té závažnosti. A takže změna to je celkem zásadní a vítaná, a dá se říct, že pro poškozené dochází k redefinici jedné z podmínek vzniku nároku poškozeného na odškodnění.
1: Tak z jakých okolností se teď lidé budou moci obracet na soudy, když se jim bude zdát, že jejich zdraví bylo poškozeno očkováním do té míry, že je zanechlo následky?
2: No, ona je to trochu složitější, protože ty podmínky jsou vlastně shodné. To znamená, v tom rozhodnutí nedochází k tomu, že by byly vlastně redefinovány podmínky jako takové. To znamená zákon, vlastně ten covidový, ale předtím zákon o povinném očkování stanoví nějaké podmínky pro to, aby mohla být uplatněna vlastně náhrada škody nebo té újmy. A jednou z nich je právě to zvlášť závažné ublížení na zdraví. A v tom, co vlastně Nejvyšší soud v tom novém rozsudku dělá, je pouze, řekněme, jakoby ten termín vykládá trochu jinak, příznivěji pro ty poškozené. On tedy neredefinuje ty podmínky jako takové, ale zatímco předtím v těch předchozích rozhodnutích tvrdil, že to zvlášť závažné ublížení na zdraví je potřeba chápat, řekněme, velmi striktně jako takové ublížení, které opravdu téměř znamená komatické stavy. A tak teď z tohohle požadavku couvá a říká, je to potřeba posuzovat trochu mírněji, to znamená, jsou to jiná ublížení na zdraví, ale která pořád musí výrazně jakoby zasahovat do toho života toho poškozeného.
1: Jak se ale prokazuje, že ke zhoršení zdravotního stavu došlo právě po vakcinaci?
2: V tomhletom případě je to zase vlastně dáno již těmi předchozími zákony, to znamená principiálně vlastně to prokazování probíhá v té první fázi prostřednictvím zákona 116/2020, který má jakýsi mechanismus a říká, že pokud určité typy újmy vzniknou, řekněme, v návaznosti na to očkování, tak vyhláška stanoví jakoby určité typy újmy a pokud ta újma, která tam vznikla, nebo teda to poškození, které tam vzniklo, tam je, tak vlastně se předpokládá, že vzniklo v souvislosti s tím očkováním. To znamená, tady dochází jakoby k určitému ulehčení pro ty poškozené, protože právě historicky byla velká debata, jak prokazovat ty újmy, a to byla jedna z věcí, kde vlastně poškození velmi často ztroskotávaly. Takže ten zákon vlastně z roku 2020 o odškodňování toho následku povinného očkování přišel s tímhletím ulehčením a v podstatě některé z těch, řekněme, poškození a újem, které tam definuje, tak jakoby se předpokládají, pokud vzniknou v nějaké časové souvislosti s tím očkováním.
1: Jak vysoké bývá v takových případech odškodné?
2: To odškodné je různé, protože my nemáme žádnou paušální částku, to znamená, my vlastně vycházíme z toho, že ten poškozený musí přijít s tím a musí vlastně pak už prokazovat, jaká ta újma mu vznikla. S tím, že v tomhletom případě se standardně používají zase pravidla, která jsou obsažena v občanském zákoníku, to znamená, vyčísluje se bolestné a vyčísluje se stížení společenského uplatnění, ale nedá se říci paušálně, že prostě je to takové a taková částka, ale vždycky je potřeba vlastně, aby ten poškozený přišel individuálně, prokazoval vlastně, jaká ta újma mu vznikla, v jaké výši teda pak bude odškodněna.
1: Vysvětluje odborník na zdravotnické právo Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: To byla polední publicistika. Po 18. hodině vás čeká kulatý stůl Tomáše Pancíře ke třetímu pilíři penzijní reformy. Teď už jsou před námi zprávy, příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje íránské rakety. Opětovné izraelské údery v Íránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly taky velkými íránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří. Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Íránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla třeba Malajzie. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů, v dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby, oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprůjezdná u Ostrovačic. Na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Provoz je odkláněn sjezdem a nájezdem, exitem 178 a kolona je z Brna od Kývalky. Na D1 z Brna do Prahy komplikace také u sjezdu na Loket. Na kilometru 64 stojí dodávka po nehodě v levém pruhu, stojí napříč dálnicí a vybočuje se. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kolony jsou před nájezdem na jižní spojku od Čestlice z 8. kilometru celkově asi na 20 minut. V Praze jsou pak komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Před sjezdem na Letnou stojí dvě auta po nehodě v odbočení a průjezd tunely Blanka tak regulují. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách měří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
5: Obnovuje se válka Izraele proti Íránu. Ministryně financí se chystá ohledně rozpočtu k tomu samému, co z opozice silně kritizovala, ale také zároveň navrhuje zásadní změny penzijního připojištění. Jasné vítězství vládní proevropské strany v arménských volbách. Maďarský prezident odmítá odstoupit z funkce, k čemuž ho vyzývá premiér, anebo co vlastně dělají kosmonauti na mezinárodní stanici ISS, která měla v minulých dnech menší problém? To jsou titulky příspěvku pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
5: Izrael a Irán v noci z neděle na pondělí pokračovali ve vzájemných útocích, což je podle agentury AP největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Iránu a část poškodila. Iránská média zase informují o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli, a to v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. No a hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Dá se to považovat za ojedinělé akce, nebo je to návrat k válce?
6: Nevíme, neznáme úplně přesně pozadí toho, co se odehrálo, když se podíváme třeba na to, jak o tom debatují Iránci, zejména exiloví Iránci, tak oni sami nevědí přesně, kdo to měl nařídit nebo s jakým záměrem. My vidíme v těch posledních mnoha týdnech, že existují rozmíšky mezi Spojenými státy a Iránem, to znamená, že ty strany se nějakým způsobem testují, možná nechtějí vyvolat válku, mají zájem, dokonce dávají najevo, že mají zájem na určitém urovnání té situace, ale zároveň chtějí dát najevo, že jsou připraveni bojovat dál a tím maximálně zlepšit své pozice pro nějaké závěrečné jednání o příměří nebo třeba úplné míru. V případě té střelby z Iránu na Izrael a potom zpátky z Izraela na Irán je ta situace trošku jiná v tom, že Izraelci mají jinou kalkulaci. Izraelci samozřejmě pravděpodobně nečekali tu iránskou střelbu na své území, ale zároveň jejich kalkulace není taková, že nějaké rychlé příměří nebo mír, o které pravděpodobně stojí i Trump, jsou pro ně výhodné, protože oni se domnívají, že pokud nedojde ke změně toho režimu, tak Izrael bude v přinejmenším nebo přinejlepším stejné situaci, jako byl před válkou, neli horší. To znamená, že Izraelci momentálně se domnívají, že musí dát najevo, že budou opětovat jakoukoliv palbu ze strany Iránu, a zároveň sami sebe se ptají, jestli platí, že Američané nějakým způsobem budou připraveni izraelské zájmy, to znamená izraelskou bezpečnost, obětovat v případě, že budou vidět nějaké východisko v dohodě s Iránci.
5: Co z toho ale tedy vlastně plyne pro Izrael, respektive za jakých okolností by Izrael byl, jak se říká, spokojen?
6: Izraelci, pokud by měli být úplně spokojeni, pak by museli dosáhnout něčeho, co pravděpodobně očekávali při začátku té války, to znamená svržení režimu. Izraelci se nedomnívají, že ten iránský režim lze nějak zásadně oslabit do té míry, že by neohrožoval Izraelce, protože pro Irán je relativně jednoduché Izrael ohrožovat. Vidíme například, že Američané jsou ochotni přistoupit na rétoriku, podle které se součástí americko-íránské dohody o příměří nebo o nějakém dlouhodobém míru má stát i ujednání, že Izraelci nebudou nijak ohrožovat Hizballah, což ale zároveň znamená, že Hizballah bude stále mít možnost vytvářet si předpolí na libanonském území na případné příští útoky vůči Izraeli. Takže izraelská kalkulace v podstatě záleží na tom, jak maximálně snížit škody z případného americko-iránského míru. Ale jak jsem už uváděl, v podstatě není úplně jasné, do jaké míry Iránci stříleli záměrně na Izrael. Izraelci se snažili ukázat, že jsou schopni ohrozit třeba i iránské hospodářské zájmy, to znamená nějakým způsobem Irán varovat před sebou, ale současně tady je vlastně v pozadí nějaký mnohem větší boj o to, jak bude vypadat příští Blízký východ, kdo bude mít první housle, kdo druhé housle, kdo žádné housle.
5: Mě říká Jan Figera, díky mnohokrát.
6: Nasledanou.
5: Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2027, ale veřejnost se o něm podle ministryně Aleny Schillerové dozví víc až na konci prázdnin. Nestane se tak poprvé, jenomže právě Schillerová takovou praxi silně kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury. A slovo k tématu má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá při sestavování státního rozpočtu na příští rok spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost, řečeno jejími slovy. Použila je coby opoziční poslankyně před 2 lety, když kritizovala zvláštní krok svého předchůdce Zbyňka Stanjury, který v roce 2024 změnil zvedenou praxi a posunul zveřejnění prvního návrhu rozpočtu z konce června na konec srpna. Dnes Schillerová říká, že je posun na konec prázdnin v pořádku, protože se změnila pravidla zveřejňování, a to ještě za Stanjury. Má pravdu. A ministryně na konci června pošle vládním kolegům návrhy jejich kapitol a v létě s nimi bude jednat. Slibuje, že s výsledky seznámí veřejnost. Ale stejně platí, že se vláda Andreje Babiše chystá spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost. Sněmovnou už totiž prošlo výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státního rozpočtu. Právě Schillerová do návrhu vložila řadu únikových doložek, díky nimž bude možné překračovat zákonné výdaje. Část dluhu se tak uklidí mimo státní rozpočet. Do výdajových rámců by se nemuseli započítávat investice do strategické infrastruktury, ale například ani výdaje za zhoršené bezpečnostní situace. Gumovější formulaci už asi vymyslet nešlo. Kabinet slíbil v programovém prohlášení, že deficit bude udržovat bezpečně pod hranicí 3% HDP. Letos je plánovaný schodek 310 miliard, což představuje 2,6%. Prostor nad letošním dluhem je podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla asi 46 miliard. Schodek v roce 2027 by tedy neměl být vyšší než 356 miliard. Jenomže Česká národní banka, která má skvělé analytiky, tvrdí, že deficit bude nutně vyšší než 3%. Alena Schillerová řekla České televizi, že ministři v prvních návrzích požadují pro své rezorty přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Není divu, vždyť vláda slíbila na všechny strany snižování daní a zvyšování výdajů. Jen namátkou. Premiér Babiš potvrdil, že se budou mimořádně valorizovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. To je 24 miliard korun. Na obranu a řeči o přímých výdajích do armády bude potřeba několik desítek miliard. Babiš před summitem na to připustil, že Česko bude své obranné závazky plnit. Obsluha rostoucího státního dluhu zase bude o nějakou miliardu dražší. Za zrušené koncesionářské poplatky půjde ze státního rozpočtu až 10 miliard České televizi a Českému rozhlasu. Když vláda garantuje například učitelům na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun, musí někde začít. A policistům, hasičům a příslušníkům vězeňské služby slíbila nástupní platy 50 tisíc korun. A tak dál. O něch ministry požadovaných 100 miliard je podložených grandiózními sliby ve vládním programu. A tak se část dluhu nad slíbenými 3% HDP díky zákonným únikovým doložkám uklidí do šedé zóny. Velmi přesně to popsala ministryně Schillerová. Státní rozpočet je zákonem roku a není možné přesunout jeho přípravu do režimu tajné. Vláda na to nemá žádné právo. A pokud si to necháme líbit, z demokracie a z veřejné kontroly nám zůstává torzo. A může to mít opravdu nedozírné následky. Konec citátu. Její slova z července 2024 platí dnes s mnohem větší naléhavostí.
5: Hovořil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Víkendové parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Volební komise v pondělí oznámila, že získala skoro 50% hlasů a s náskokem porazila opoziční proruskou stranu Silná Arménie, která získala něco málo přes 23%. Arménský premiér Nikol Pašinjan mluví o historickém vítězství a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
8: Nikol Pašinjan v noci na pondělí rozhodně nepřeháněl, když se za vítěze arménských parlamentních voleb prohlásil už dlouho před vyhlášením oficiálních výsledků sčítání. Současný a nejpravděpodobněji i příští arménský premiér už během volební neděle potvrdil svou jasně proevropskou orientaci, když připomněl svůj telefonát ze 4. června s Ursulou von der Leyenovou a její příslib vytvořit pro Arménii co nejpříznivější podmínky pro vývoz arménského zboží a zejména zemědělské produkce do Evropské unie. Zajímavé jsou životní i politické osudy Pašinjanova hlavního soupeře Samvela Karapetjana. Tento muž svůj několika miliardový majetek dal dohromady v Rusku a má ruské i arménské občanství. Loni na jaře v rozruchu kolem arménské apoštolské církve otevřeně vystoupil proti vládě a za podněcování k jejímu svržení a také praní špinavých peněz skončil přesně před rokem ve vazbě, která mu posléze byla zmírněna na domácí vězení. Předvolební boj svého nově založeného bloku Silná Arménie tedy řídil v podmínkách osobní nesvobody. A přesto nutno přiznat, že byť nevyhrál, dosáhl velmi solidního výsledku. Kromě Karapetjana, jeho Silné Arménie a dalších proruských sil, které se případně dostanou do parlamentu, je důležitým poraženým v arménských volbách samo Rusko. To totiž doufalo, že vůdce opozice napodobí situaci v sousední Gruzii, kde politickou scénu už léta ovládá strana Gruzínský sen, založená proruským miliardářem Bidzinou Ivanišvilim. Nestalo se, a to i vinou Ruska. To se v poslední době už několikrát rozhodlo ochromit odběr arménské zemědělské produkce a teď dokonce těsně před volbami pohrozilo zastavením dodávek ruské ropy a zemního plynu do Arménie. Stále více Arménů tak chápe, že ruská politika vůči jejich zemi je vyloženě neokolonialistická, že spoléhat na tohoto někdejšího patrona ještě dnes by byla chyba a že mnohem rozumnější bude uchýlit se k ekonomické a možná i vojenské spolupráci s Evropskou unií. Rusko tak v kavkazském regionu i v celém postsovětském prostoru ztrácí další cenné pozice, což je vývoj víceméně logický. Kdo by také v moderním světě stál o mocného spojence, jehož politickým zřízením je nezastřená diktatura?
5: To byl Libor Dvořák. A ještě jednou ministryně financí Alena Schillerová, která minulý týden představila Největší změny ve třetím pilíři penzijního připojištění za celou dobu existence tohoto produktu. A to je téma komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
9: Pokud by je ministerstvo prosadilo v plné šíři, v jakém je navrhuje, zůstanou na jedné straně poražení, kterými jsou penzijní společnosti. Na straně vítězů budou jednoznačně klienti, protože jeden z nejdražších produktů na trhu, který by bez příspěvku státu a zaměstnavatele absolutně nedával smysl, jej konečně dostane. A navíc dokáže nalákat nové klienty z řad mladých lidí i dětí, protože může plnit funkci, kvůli které penzijní připojištění vzniklo. Tedy, že si prostřednictvím jeho pomoci může člověk aspoň trochu našetřit na důchod, aniž by měl pocit, že spoří penzijní společnosti a nikoli sobě. Potěší, že se změny mají týkat ne nových klientů, ale všech. Navíc se zdá, že jde o první zákon, na kterém se alespoň ideově podíleli i ekonomové z akademické sféry. Konkrétně z výzkumného pracoviště CERGEI, které spadá pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Ti se problematice penzijního spoření dlouhodobě věnují a také dlouhodobě kritizují poplatkovou politiku finančních institucí. Až potud jde o malý zázrak v české politice. Nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Vláda by ji měla projednat do konce června. Pokud ji schválí sněmovna, změny by měly začít platit od ledna příštího roku. Hlavní otázkou nyní je, v jaké finální podobě novela zákona projde. Největší změnou je výrazné snížení poplatků, případně jejich zrušení, což naráží na extrémně silný odpor penzijních společností. Jejich asociace už varovala, že se pokud novela projde ve stávajícím znění, některým z nich, především těm, co nepatří do velkých bankovních skupin, už nevyplatí poskytovat penzijní spoření. Jejich správci tvrdí, že navržené poplatky nepokryjí náklady, znemožní investice do moderních technologií, klientského servisu a bezpečnosti systémů. Srovnání se zahraničím, kterým argumentuje rezort financí, považuje nefér. Český trh má prý specifické regulatorní zázemí a odlišnou strukturu nákladů. A tak nepřekvapivě tlačí na zvýšení navržených poplatků. Jde o to, kdo nakonec ustoupí. Pamětníci si okamžitě vzpomenou na tvrzení bank, že nelze vést účty zdarma, posílat peníze zdarma, případně, že poplatek za převod z jedné země do druhé, byť v rámci Evropské unie, musí klient zaplatit, jako kdyby ty peníze vezl kurýr osobně na koni. Většina těchto poplatků časem zmizela a určitě neplatí, že by banky v Česku kvůli tomu strádaly. Naopak jejich ziskovost je dlouhodobě výrazně vyšší než v jiných zemích unie. Stejně tak platí, že řada jiných investičních produktů má nižší poplatkovou strukturu než současné penzijní společnosti. Neplatí to vždy, nicméně tam, kde neexistuje žádný státní či jakýkoliv jiný příspěvek a je jasné zhodnocení, si i běžný klient dokáže spočítat, co se mu ještě vyplatí a co ne. Což v případě současné podoby penzijního spoření neplatí a doplácí na to klient i stát, který na podporu budoucích penzistů posílá každoročně dost peněz. Boj o budoucí poplatky teprve začal a sílu penzijních společností nelze podceňovat. I proto bude dobré sledovat všechny poslanecké návrhy, připomínky a změny, dřív než se promítnou do výsledku, který nemusí být tak růžový, jak jej ministryně financí Alena Schillerová přednesla.
5: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Když Péter Maďar vyhrál v dubnu parlamentní volby v Maďarsku, jeden z jeho prvých požadavků byla rezignace prezidenta. Hlava státu ovšem danou žádost nevyslyšela a do konce května, čili ultimáta daného premiérem, neodstoupila. No a u mikrofonu už je publicistka Kamila Pešeková.
10: Proto premiér Maďar oznámil, že změny v čele státu dosáhne příslušnou novelou ústavy. Zapadá to do jeho celkové strategie zbavit se lidí, kteří zůstali ve vysokých státních funkcích z dob vládnutí dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Jak hodlá Maďar přesně postupovat, zatím není jasné. Slíbil ale uvést přesnější informace do konce června. Jak moc považuje nově zvolený premiér prezidenta za problém, dokládá fakt, že si nepřál, aby byl Šujok viděn na fotkách pojmenování své vlády. Tamáš Šujok, někdejší předseda Maďarského ústavního soudu, se dostal do čela státu v roce 2024. Stalo se tak krátce po skandálu okolo udělení milosti pro člověka, který v jednom dětském domově kryl zneužívání dětí. Prezidentka Katalin Nováková, která milost podepsala, následně odstoupila. Bylo to mimochodem již podruhé, co musel Orbán kvůli demisi prezidenta narychlo obsazovat nejvyšší úřad v zemi. V roce 2012 ho předčasně opustil tehdejší prezident Paul Schmidt, někdejší olympijský vítěz v šermu a diplomat, jemuž se stalo osudné plagiátorství u jeho doktorské práce. Premiér Orbán proto potřeboval v čele státu někoho spolehlivého, zároveň ale loajálního, který jeho vládnutí nepřekážel. Po Schmidtovi následoval spoluzakladatel Fidesu János Áder, po Novákové přišla řada na Tamáše Šujóka. A ten danou roli plnil bez sebe menšího zaváhání. Byl vůči vládě servilní a je mu vyčítáno, že se neozýval ve chvílích, kdy se ozvat měl, a sice na obranu těch, na které Viktor Orbán různými způsoby útočil. Ať už to byli novináři, nebo třeba různé národnostní menšiny. Zklamáni jsou z prezidenta také samotní občané Maďarska. Podle jednoho z nedávno zveřejněných průzkumů si 64% občanů přeje, aby se prezident sám svého mandátu vzdal. Šujok ale podle všeho chce bojovat. Obrátil se mezitím na Benátskou komisi, která je poradním orgánem Rady Evropy ve věci ústavních otázek, aby stanovila, zda není postup Pétera Maďara v rozporu s evropskými ústavními hodnotami. Je to paradoxní, protože pokud zmíněné grémium zaujímalo v posledních letech k něčemu velmi kritická stanoviska, byl to právě stav právního státu v Maďarsku, čili oslabování nezávislosti justice a netransparentní změny ústavy, které se odehrávaly právě v režii Orbánovy vlády. Ústavní právník Šujok byl svým způsobem jejich kmotrem. Minulá vláda veškerou kritiku zvenčí odmítala a považovala ji za nemístné vměšování do svých interních záležitostí. Asi nebude velkým překvapením, pokud by podobně reagoval i Maďarův kabinet pro případ, že by se Benátská komise postavila za prezidenta Šujóka. Než se tak stane, bude v čele Maďarska už dávno někdo jiný.
5: Hovořila Kamila Pešeková. No a už je čas jen na závěrečnou pondělní glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Dnes, vzhledem k charakteru jeho knih z oblasti sci-fi, příznačně se týkající činnosti kosmonautů na mezinárodní stanici ISS, která se v minulých dnech potýkala s drobnější závadou. Čili u mikrofonu ještě jednou je Ondřej Nef.
11: Co tam vlastně dělají, padla během hovoru otázka. Šlo o mezinárodní kosmickou stanici ISS. Mezinárodní projekt, jakási laboratoř na oběžné dráze. Trvale je obydlená od roku 2000. Někdy je vidět prostým okem, po západu slunce nebo před jeho východem. Musí být tma, ale slunce ještě musí stanici ozařovat. Pak ji spatříme jako jasný světelný objekt, který si to poměrně rychle hasí po obloze. Přiletí tak asi za 5 minut. Viditelná není každý den, jen v blocích dnů, musíte si to najít na internetu. Asi to dělat nebudete, protože kosmická stanice málo koho baví. Proč tedy na ní přišla zčista jasná řeč a proč padla otázka, co se tam vlastně děje? Protože v jednom bloku stanice začal unikat vzduch a objevilo se to ve zpravodajství. NASA dokonce nařídila z preventivních důvodů 5 astronautům ze 7členné posádky přejít do kapsle SpaceX Crew Dragon a 2 ruští kosmonauti závadu odstraňovali. Napadne vás, že je to situace jako z nějakého sci-fi filmu. Únik vzduchu, obávaná dekomprese. Vzduch prýští do kosmické prázdnoty a astronautům začne odtikávat čas. Ve filmu se to obvykle děje na velkých digitálních hodinách. Číslice jsou velké jako brambora a disky jsou červené. Dva hrdinové zatím nasazují životy, napětí roste, až drkotají zuby. Nedrkotají, nikoho to nebaví. Kosmonauti Kuč, Sverčkov a Mikajev dírku našli a ucpali a trvalo jim to jen 2 hodiny a byl klid. Pohoda. Není divu, že to nebaví. Mimochodem, co tam tedy momentálně dělají? Hlavní experiment se zaměřuje na výrobu krvních kmenových buněk v beztížném stavu. Pomůže to při léčbě leukémie, imunitních onemocnění a krevních poruch. Zkouší se taky 3D tisk chrupavkových buněk. Jde o to, aby se tak říkajíc na míru pacienta dali vyrábět implantáty, které jeho tělo nebude odmítat. Chápu to tak, že moji zhuntovanou chrupavku vytisknou a vymění jako autodíl a moje tělo o tom ani nebude vědět. V jiné sérii pokusů se pěstují srdeční kmenové buňky. Po infarktu se srdeční svalové buňky skoro neregenerují. V beztížném stavu by se měly vyrábět jakési záplaty, které by se daly po infarktu přilepit na poškozené srdce. Takže takové věci se dějí v létající laboratoři 400 kilometrů nad našimi hlavami. Třeba si na ně vzpomenete, až uvidíte po západu slunce po nebi spěchat neblíkající puntík jasný, skoro jako jitřenka. Nebo si nevzpomenete, nebylo by divu, tyhle kosmické záležitosti dnes nikoho nebaví.
5: Příspěvkem spisovatele, žurnalisty a také mimo jiné vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
12: Hovory. Sama sebe popisuje jako člověka, který miluje život a má chuť do života. Krom toho, že se už 20 let pohybuje v herecké branži, stvárnila řadu rolí na divadle i před kamerou, otevřeně mluví i o tématech související s ženstvím, svém těle nebo mateřstvím. Herečka, známá z filmů, seriálů, ale také divadel na Vinohradech a na Fidlovačce, Aneta Krejčíková bude mým hostem.
13: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
3: 13 hodin.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda, složení delegace na summit NATO stále není jasné. Poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek se nechystá rezignovat a Filipíny po silném zemětřesení hlásí více než 30 mrtvých. Zprávy a Martin Matějka. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Hablové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
14: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
3: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Habla, Dagmar Hablové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Hablové a proto ho nebudou komentovat.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla příklad Malajzie. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Největší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
15: Například o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
3: Dálnice D1 z Brna do Prahy je u Ostrovačic opět průjezdná. Na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice ještě stojí nákladní auto po požáru, je ale mimo jízdní pruhy a kolona z Brna od Kývalky se rozjíždí, zdržení je kolem 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy komplikace také u sjezdu na Loket. Na kilometru 64 řeší nehodu dodávky v levém pruhu. Na místě jsou policisté a hasiči a brzdí se před menší kolonou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeď. Odpoledne jasné až polojasné, později a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20 a zítra čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
1: Jaké parametry má vládní návrh zákona o referendu? Podaří se koalici získat dostatek opozičních hlasů potřebných pro změnu ústavy? Co si prezident slibuje od dnešní návštěvy ve Strakově akademii? Proč by nemohli na summit NATO jet jak hlava státu, tak premiér? A uspěl by případně Petr Pavel s kompetenční žalobou? Hostem pořadu Jak to vidí je dnes prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Petr Just. Dobrý den.
16: Dobrý den.
1: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
13: Jak to vidí?
1: Vláda má dnes jednat mimo jiné o koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Asi má logiku, že u toho chce být i prezident.
16: Má to logiku, vzhledem k tomu, čeho jsme svědky v těch posledních týdnech a měsících, kdy ten hlavní spor mezi vládou a prezidentem se vede o právě reprezentaci Česka na různých mezinárodních fórech. Máme samozřejmě mezinárodní fóra, kde to není vůbec kontroverzní, například prezident se nějakým způsobem nedomáhá toho, aby jezdil třeba na evropské summity, ale ve vztahu třeba k Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů, což jsou dvě instituce, instituce, kde doposud bylo zvykem, že prezident byl vedoucím té delegace, tak tady jsou teď ta ožehavá místa, citlivá místa vztahu mezi vládou a prezidentem, a vzhledem k tomu, že jedna z těchto událostí se blíží za měsíc, skoro přesně za měsíc, jestli se nemýlím, někdy 6. 7. července, že skoro přesně za měsíc má v Ankaře proběhnout summit Severoatlantické aliance a prezident na straně jedné stále počítá, že bude šéfem delegace, na straně druhé vláda, respektive hlavně někteří její členové, zejména ti, co reprezentují motoristy, ale částečně i SPD, už s tím nepočítají. Premiér Babiš zatím tak trošku lavíruje, sice také říkal, že by bylo vhodnější, aby tam prezident nebyl, aby vedl on, jakožto premiér, tu delegaci, ale říká to v podmiňovacím způsobu a v poslední době také trošku zmírnil tuto svoji rétoriku. Takže uvidíme, jestli ta dnešní návštěva prezidenta na jednání vlády povede k nějaké posunu. Každopádně je dobře, že se obě strany toho sporu budou bavit z očí do očí, že to nebude přepinkávání si výroků a vyjádření a prohlášení přes média, přes sociální sítě, ale že si prostě sednou za jednací stůl a řeknou si, kde teda, nebo jak tedy ta situace vypadá, jaké by mohly být způsoby řešení a jaká tedy bude ta delegace.
1: A proč je to najednou téma projednání vlády? Dosud to koordinováno nebylo?
16: Ono to vychází hlavně z nějakých tradic a zvyklostí. My tady sice na straně jedné máme ústavu a její články, které hovoří o pravomocích prezidenta. Máme tady ale zároveň kompetenční zákon, který zase hovoří, jaké jsou kompetence těch ústředních orgánů státní správy typu Ministerstvo zahraničních věcí například, nebo obecně vláda jako taková. A vlastně tyto dvě koncepce se tak trošku střetávají a vždycky doposud se ale podařilo najít nějaký konsenzus a z toho vznikla tradice. Z toho vznikla tradice něco, co není samozřejmě nikde napsaný, nikde není vyloženě napsaný, že prezident musí tu delegaci vést. I ta formulace v ústavě je taková, že prezident reprezentuje stát navenek, což pochopitelně i pro právní laiky je hodně takové vágní konstatování. Podobně vágní je, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. Ani to vlastně není něco, co si můžeme představit jako reálnou pravomoc prezidenta, když budu třeba citovat vašeho i mého oblíbeného klasika Zimmermana, že by prostě prezident řekl, druhá jízdní na můj povel dosedel. Takže bohužel nic takového není a tím, a teď říkám bohužel, protože jde o to, že to není teda nikde striktně napsaný a skutečně se musí pánové prezident, premiér, ministr zahraničí, ministr obrany prostě domluvit na tom, jak to bude. A tady evidentně vznikla, a to přiznává i Andrej Babiš, tady evidentně vznikla velká překážka nebo velký problém v jakémsi trvajícím sporu, zejména mezi prezidentem a motoristy. A to je problém, který vznikl nejmenováním Filipa Turka do vlády.
1: Petr Pavel trvá na tom, že delegaci povede. O co se opírá?
16: Opírá se jednak o tu zvyklost a jednak o právě to, byť tedy vágní, konstatování ústavy, že on reprezentuje stát navenek, což ale zároveň neznamená, že v té delegaci nemůže být nikdo z vlády. Naopak, vždycky v minulosti, i když prezident vedl delegaci, ať už se jednalo o summity Severoatlantické aliance, ať už se jednalo o vrcholné schůzky OSN, to znamená zejména to zářijové zasedání valného shromáždění OSN, vždycky součástí delegace byl i zástupce vlády, většinou ministr zahraničí, v případě NATO i ministr obrany. Takže ten vládní prvek v té delegaci a tudíž i ten vládní hlas tam vždycky reprezentován byl. A i prezident, pokud by chtěl jménem České republiky učinit nějaké rozhodnutí, tak by vlastně byl vázán mandátem vlády. A ten jeho mandát by vláda schválila, vláda by zároveň za tu věc ale přejímala odpovědnost. Bavíme se tady totiž o článku ústavy, který sice vyjmenovává prezidentovi kompetence, ale zrovna tento konkrétní článek vyjmenovává kompetence, které prezident může činit pouze za součinnosti s vládou. Takže on by tam ani nemohl fungovat jako nějaká neřízená střela. Takže si myslím, že v tomto ohledu ta obava z vládních řad je možná trošku přehnaná a možná je vedena právě pořád tím, nebo je vedena na pozadí toho sporu o nejmenování Filipa Turka.
1: Prezident věří, že na summit pojede on i premiér každý by se tady mohl věnovat jiné části programu. To by asi bylo elegantní řešení.
16: Bylo by to elegantní řešení, bylo by to kompromisní řešení, které, jak říkám, by nevyřadilo ze hry ani prezidenta, ani vládu. Navíc prezident vzhledem, řekněme, ke svému neformálnímu vlivu, který díky bývalému působení ve strukturách Aliance má, tak by vlastně mohl i vládě nějakým způsobem pomoci. Vláda, a v tom má samozřejmě Andrej Babiš pravdu, říká, že to bude hlavně ona, která by měla obhajovat zejména výdaje na obranu. To je samozřejmě pravda, že tohle je rozhodnutí vlády a že by si ho tam obhájit měla vláda. Ale to neznamená, nebo jak už jsem říkal předtím, vláda tam reprezentována bude, i když bude na místě prezident. Takže skutečně každý by se mohl věnovat nějaké agendě a ten prvek obhajoby výdajů na obranu by skutečně mohl přednést někdo, kdo by tam reprezentoval vládu, ať už premiér nebo některý z ministrů.
1: Vláda měla dnes původně rozhodnout o složení delegace na summit NATO v Ankaře a znovu to bylo odsunuto, tuším, na 22. června. Proč?
16: Oficiální zdůvodnění od vlády je, že počkají na to, až se sejdou ministři obrany Severoatlantické aliance, kteří mají mít setkání tuším 18. nebo 19. června a v návaznosti na to tedy finalizují přípravu české delegace. Protože většinou tyto schůzky, které předcházejí těm velkým summitům, ať už to jsou schůzky ministrů obrany, schůzky ministrů zahraničí, tak se mimo jiné věnují i přípravě toho summitu. Takže to je oficiální zdůvodnění, které přichází z vlády. Na druhou stranu, a připouštím teďka, že to je spekulativní, nevíme, jestli to třeba není právě ten odsun, jestli není motivován tím, že dnes tam bude prezident a nechtějí tedy před prezidentem učinit to rozhodnutí a chtějí ho udělat až za 14 dní. Na druhou stranu, i když by tam nebyl prezident, tak podle jednacího řádu vlády se zasedání vlády účastní i zástupce, zástupce prezidentské kanceláře. Takže on tam je, dělá si poznámky, sleduje tu debatu, takže i kdyby rozhodli za 14 dní a chtěli jakoby rozhodovat bez prezidenta, prezident o té diskuzi nepochybně informovaný bude skrz právě svého vyslance, který na zasedání vlády chodí. A tak to bylo vždycky, to není specifikum fungování prezidentské kanceláře za Petra Pavla.
1: Hradní plán B zní kompetenční žaloba. Stihla by ale prezidentská kancelář právě kvůli vládnímu rozhodnutí na poslední chvíli včas podat?
16: To je možná druhý důvod, proč, a zase spekulujeme teďka, je nutno říct na začátek, to je druhý možný důvod toho odsunutí, aby se nestihlo rozhodnout, aby ústavní soud nestihl rozhodnout do doby, než se ten summit ve skutečnosti bude konat. Ten čas se skutečně krátí, jak už jsem říkal, ode dneška je to za necelý měsíc, pokud se o další dva týdny prodlouží to rozhodnutí vlády nebo odsune rozhodnutí vlády, tak už jsme na někde úrovni dvou týdnů, kdy se pak může právě argumentovat tím, že není dost času na akreditaci, že už prostě naše delegace akreditována je a rozhodnutí ústavního soudu, které by mohlo přijít třeba řádově i několik jednotek dnů před tím summitem, nebo dokonce by ani nemuselo být učiněno před tím summitem, tak by už vlastně nic nezměnilo. Ale na druhou stranu, ono by to nic nezměnilo v té aktuální situaci, ale rozhodnutí ústavního soudu mají jistý potenciál stát se i nějakým precedentem do budoucna. Ať už se jedná o věci související s kompetenčními žalobami, kde hlavně to může být využito jako precedent do budoucna, ale i v některých jiných rozhodnutí.
1: Hostem je dnes politolog Petr Just.
13: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Vláda schválila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Bylo by možné ho vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí anebo návrhu parlamentu. Je to podstatně méně, než se navrhovalo kdysi, to bylo nějakých 850 tisíc, tuším, ale je to pořád hodně, ne?
16: Je to hodně, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba do okolních zemí, tak ve srovnání s některými je to relativně málo. Například Slovensko, které má poloviční počet obyvatel, tak tam, abyste mohl iniciovat referendum, tak kromě toho, že mu ho může iniciovat také vláda a parlament, tak ho mohou iniciovat občané a tam jich musí být alespoň 350 tisíc. Mm-hmm. Takže ještě víc než u nás při poloviční lidnatosti Slovenska. Na druhou stranu zase v Maďarsku, které je populačně jenom o něco menší než Česko, tak stačí 100 tisíc pro takzvané fakultativní referendum a 200 tisíc pro obligatorní. Když dá 200 tisíc, tak se musí vyhlásit. Když dá podnět 100 tisíc, tak parlament může rozhodnout o vyhlášení nebo nemusí. Ale když dá 200 tisíc, tak musí. Takže mm-hmm. i těch 200 tisíc je méně. Ale i těch 300 tisíc našich je výrazně méně než to, o čem se diskutovalo v minulosti, a tohle byl vlastně po celou dobu diskuzí, které probíhají těch 30 let o tom, jestli a za jakých podmínek budeme mít u nás uzákoněno referendum, tak tohle byl vlastně jeden z těch hlavních problémů. Já bych tam identifikoval takové tři problémy, které se řešily. Jednak, kdo bude mít tu iniciativu a kolik bude zejména potřeba podpisu, pokud ta iniciativa přijde od lidí, za jakých podmínek bude platné, a za třetí, jaká většina bude potřeba k přijetí toho usnesení. Takže tohle byl jeden z těch sporných bodů, který se podařilo vyřešit. Máme tady i návrhy těch dalších, ale tam předpokládám, že třeba ještě může docházet k nějakým změnám.
1: Pro by muselo hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 890 tisíc lidí. To je taky dost vysoká hranice, nemyslíte?
16: Je, ale je to hlavně konstruováno trošku netýkající.

0: Z nich nadpoloviční většina musí se vyjádřit kladně k té otázce, aby ta otázka byla považována teda za schválenou. Takže to je vlastně ještě mnohem přísnější věc, že tady opět sešlo možná takovou jakoby ne úplně typickou, ale asi kompromisní variantou toho, co si v rámci koalice za kompromis mohli dovolit. Tady samozřejmě vidíme, že v těch parametrech bylo učiněno hodně kompromisů a hodně ústupků, zejména od té strany, která referendum prosazovala nejvíc, a to je SPD. Jsou vlastně ústupky ve třech věcech. Jednak SPD dlouhodobě říkala, že chce, aby referendum bylo platné za jakékoliv účasti. Tady se samozřejmě nepřímo tedy k nějaké účasti vztahujeme, když to musí být alespoň 35% ze všech zaregistrovaných voličů. Pak samozřejmě chtěla, aby se mohlo hlasovat i o vystoupení z mezinárodních organizací, což ale už programové prohlášení vysloveně zamítá, a za třetí chtěla odvolatelnost politiků, to znamená i rozhodování referendem v personálních otázkách, což by se také nemělo stát.
1: Když uvážíme, které otázky návrh vylučuje, o čem podstatném by tedy plebiscit mohl rozhodovat?
0: Taková možná trošku vypočítavá odpověď o všem ostatním. Ne, no. Ono je to, ne, tady je skutečně spíše důležitější zmínit, o čem se hlasovat nemůže, protože to je mnohem omezenější okruh věcí. Sami představitelé vládní koalice, když se vyjadřovali k referendu, tak zmiňovali věci třeba související s nějakými otázkami držení třeba měkkých drog, jestli by byla nějaká hranice, kolik by bylo možno pro vlastní potřebu a podobně. Ale jak říkám, tady je asi hlavní to negativní vymezení, to, o čem by se nehlasovalo. A zase vidíme tady, že jsou body, které jdou průřezově i těmi zeměmi, kde referendum už mají, například rozhodovat o otázkách, které souvisejí se státním rozpočtem, s daněmi, cly, odvody, dávkami a podobně. Protože asi si dokážeme představit, že lidé by chtěli co nejnižší daně, ale zároveň očekávali, že stát se o ně v maximální možné míře postará, což by pochopitelně šlo trošku proti sobě. A pak samozřejmě otázky související s nějakými základními lidskými právy a svobodami, že to také bývá většinou vyloučeno. Ale třeba v Maďarsku výčet toho, o čem se hlasovat nemůže, je mnohem více. Například rozpouštění parlamentu, což často řeší na Slovensku. Na Slovensku často vidíme, že opozice se snaží dospět k rozpuštění parlamentu tím, že navrhne, aby se o tom uskutečnilo referendum. Ale třeba Maďaři tohle výslovně neumožňují.
1: Na uzavřeném jednání ANO, SPD a motoristů prý padla myšlenka, že by mohlo být možno odvolat prezidenta. To už ve hře není.
0: Podle té úpravy, která byla teď medializována, to ve hře není. Na druhou stranu, tohle není možná věc, která by měla být řešena obecným referendem, ale spíše zákonem, který řeší volbu prezidenta. Opět, když se podíváme na příklady do zahraničí, tak možnost odvolat prezidenta v referendu mají na Slovensku, ale nemají to řešeno v rámci ustanovení o obecném referendu, protože ta procedura má úplně jiné fáze, jiné většiny musí být pro ty jednotlivé fáze dosaženy. Na Slovensku zároveň tohle referendum může iniciovat pouze parlament, přestože standardně, a vyhlašuje ho pouze parlament, přestože ta obecná referenda vyhlašuje prezident na základě iniciativy, která může přijít z různých zdrojů, a hlavně parlament tak musí rozhodnout 3/5 většinou. A hlavně, pokud prezident není odvolán, tak je rozpuštěn parlament. Takže ten parlament jaksi musí pikat za to, že tady něco navrhl, ale lidé, kteří mají samozřejmě vyšší legitimitu než parlament, tak rozhodli jinak, a proto parlament z toho musí vyvodit odpovědnost. Takže to je ta slovenská úprava. U nás se o této možnosti, ale jenom okrajově, diskutovalo, když se zaváděla přímá volba prezidenta. Ale jak říkám, byla to skutečně jenom okrajová diskuze, žádná nějaká hlubší, ať už odborná nebo politická diskuze o tom, jestli zavést společně s přímou volbou prezidenta i možnost prezidenta přímo odvolat, tak se v konečném důsledku nevedla.
1: K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Sežene minister spravedlnosti Jeroným Tejc tolik potřebných hlasů?
0: Je otázka, jak s většinami, zejména s většinou v Senátu, zamíchají podzimní senátní volby, ale i kdyby tam vládní kandidáti uspěli v maximální možné míře, to znamená, kdyby vyhráli hypoteticky ve všech 27 obvodech, ve kterých se bude volit, tak by jim to stačilo být těsně, ale pouze na prostou většinu, to znamená 41 z 81. Nestačilo by jim to na ústavní většinu, aspoň tady za předpokladu, že od všech 81 bude hlasovat, protože jak jste říkal, tady je to z přítomných senátorů. Takže těžší získat proto podporu bude v Senátu, ale nejenom tím, že jakou pozici tam má vláda, ale i tím třeba, jakou pozici tam mají Piráti, o kterých se často mluví o tom, že jako strana, která hodně dává na ty prvky přímé demokracie i ve svém vlastním vnitrostranickém fungování, by potenciálně mohla být tím, kdo by podpořil vládu při tomto hlasování.
1: Takže je to ale tak, že oni prý se ani nechtějí toho jednání účastnit.
0: Tak, ono tady samozřejmě se bude promítat do postoje Pirátů i skutečnost, že ANO s nimi jedná velmi, řekněme, ostrakizujícím způsobem. Piráti se tím pádem cítí, že jsou takovými vlastně disidenty v té sněmovně, nejenom ve vztahu k vládě, ale vlastně i ve vztahu k opozici, protože tam jsou i poměrně napjaté vztahy v rámci opozice mezi Piráty a zbytkem opozičních stran. Takže Piráti zatím, a dokážu si představit i důvody, proč by třeba chtěli, aby bylo trošku přísněji nastaveno to referendum, aby třeba byly přísněji nastavené podmínky jeho vyhlášení nebo podmínky jeho platnosti. Takže ano, oni se skutečně v tuto chvíli nehodlají účastnit nebo nehodlají to podpořit. Na druhou stranu jsme na úplně samotném začátku toho legislativního procesu a vláda, pokud bude chtít tento bod naplnit, bude nutně potřebovat podporu opozice. Takže vůbec nevylučuji, že ty parametry, které jsme tady před malou chvíli diskutovali, ještě doznají určitých změn právě s cílem získat podporu některých jiných subjektů, které jsou dneska v opozici.
1: Podle KDU ČSL i STAN stačí, že referendum funguje na komunální úrovni. Mají pravdu?
0: Když se podíváme na témata, kterými se věnují komunální, krajská a celostátní úroveň, tak z logiky věci občané mají největší přehled o tom, co se děje nejblíže jim. Takže komunální a krajská úroveň z tohoto pohledu je určitě nespochybnitelně, nebo mít referendum na komunální a krajské úrovni je nespochybnitelně legitimní. Pokud je o tu celostátní úroveň, tam je pravda, že ta téma ta už jsou hodně vzdálená tomu, k čemu lidé mohou mít nějaký, nebo do čeho mohou mít lidé přímý vhled, nebo naprostá většina témat, která mají velký přesah, mezirezortní přesah, jsou řešena formou zákonů, někdy ústavních zákonů a pochopitelně čím dále je od nich to téma, tím méně informací k němu mají. Tady bychom určitě byli, nebo bychom byli určitě svědky různých přesvědčovacích kampaní, vždycky před referendy z jedné nebo druhé strany, které by ale určitě vždycky byly konstruovány tak, aby ten, kdo prosazuje variantu pro nebo proti, tak bude i nějakým způsobem účelově interpretovat, jaké by byly výhody nebo nevýhody, pokud by ta daná věc byla nebo nebyla přijata. Takže bychom se dostali vlastně do další fáze kampaní, které už dnes, teď, když se bavíme o kampani před volbami, tak teď by byla prostě další fáze kampaní před referendy a právě proto k tomu některé politické strany vlastně zaujímají spíše skeptičtější postoj, nejenom vzhledem k nějaké atmosféře ve společnosti, kterou by to ještě víc mohlo polarizovat, ale i právě k tématům, o kterých by se hlasovalo.
1: Vláda chce prosadit dvě další ústavní změny, ukotvení české koruny v ústavě a právo držet hotovost. Znívá to smysluplně?
0: Oni reagují taky na technologický vývoj, který dneska přesouvá, když se bavíme o té hotovosti, který dneska přesouvá řadu operací do online prostoru, ale oni tím hlavně reagují na skutečnost, která asi je nepopiratelná, že tím je třeba diskriminována určitá generace, která přece jenom si ve svém věku, pardon, že to teď řeknu možná trošku hnusně, ale už třeba nechce zvykat na placení online, na placení přes převody, přes internetové bankovnictví a podobně. Je otázka, jestli tohle není spíš otázka nějaké kultury toho, že by podnikatelé nebo jiní, kteří operují s nějakými transakcemi, že by vlastně sami nabízeli stále možnost, aby se platby mohly činit i v hotovosti. Nevím, jestli je nutný to skutečně dávat do ústavy. Na druhou stranu, jak říkám, to předpokládá, že tady bude kultura toho akceptování hotovosti. Pokud nebude, pak chápu, že třeba někdo vidí jako nutné dávat to do ústavy. A pokud jde o korunu do ústavy, tady to trošku dávám do souvislosti s nechutí této vlády přijmout euro, aby tím vlastně, protože tím trošku zkomplikujete situaci vašim nástupcům, kteří třeba budou chtít přijmout euro, jednotnou měnu euro, i třeba v situaci, kdy Česko bude splňovat maastrichtská kritéria a bude tady i politická vůle, ale jestliže nebude třípětinová v obou komorách, tak prostě ani splňování ekonomických kritérií, ani politická vůle s tím vlastně nic nenadělá.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl Petr Just, prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií. Moc děkuji. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a slyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Prezident Petr Pavel se ani dnes vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macínkou z Motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku. Irán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv. O několik hodin později Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron, oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský stroj. Armáda také vyhlásila další letecký poplach. Obyvatele pohraničních regionů vyzvala, aby nevycházeli ven. Na středních školách dnes začalo druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. Ve druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Dubnový dovoz z této oblasti vzrostl meziročně více než vývoz. Dálnice D1 z Brna do Prahy je u Ostrovačic opět průjezdná. Na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice ještě stojí nákladní auto po požáru. Je ale mimo jízdní pruhy a kolona z Brna od Kývalky se rozjíždí. Zdržení je kolem 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy komplikace také u sjezdu na Loket na kilometru 64. Řeší nehodu dodávky v levém pruhu. Na místě policisté a hasiči a brzdí se před menší kolonou. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Jede po víkendu hodně kamionů a pomaleji se jede od Průhonice z 6. kilometru až do Prahy na jižní spojku. Zdržení je kolem 10 minut. V Praze je silný provoz na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech je zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, později a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
4: Je to tak, posloucháte Český rozhlas Plus a teď už je čas na pořad Věda Plus. Jakým tématům se budeme podrobně věnovat? Nutrie, mýval nebo bolševník? Invazní druhy v přírodě působí značné škody. Jak se jim ale bránit? Vědci dovedou rozezvučet mikroskopické krystaly jako zvonkohru. Místo paliček používají lasery. Jak touto technikou poznají nové schopnosti materiálů? A méně plýtvání a méně odpadu. Vědci vyvíjí technologie, které mohou změnit způsob domácího skladování potravin. Jak to bude fungovat v praxi? Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Věda Plus.
4: Dnes začíná týden invazních druhů, akce upozorňující na rostliny a zvířata, která v Česku nejsou původní a ohrožují stávající biodiverzitu. Jsou to třeba nepříjemné křídlatky, netýkavka žláznatá či bolševník a zvířata jako nutrie nebo mýval. Pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrie, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit právě osvětová akce Týden invazních druhů.
5: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spološtělý ocas, nutrie ho nemá.
6: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
5: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, kde je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
6: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
5: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
6: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
5: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá, takže i to přispívá k jejímu rychlému šíření.
6: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
5: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé, narušují tím břehy. Může dojít k poruše třeba zavlažovacích systémů, ale pokud jsou ty nory třeba i u nějakých hrází, tak můžou způsobit tím lokální záplavy právě tím porušením té hráze.
6: Problémů v krajině ale působí nutrie víc. Dokáže spásáním zlikvidovat zemědělské plodiny i porosty na březích, kde tak ničí původní biotopy.
5: Často může třeba z těch zarostlých ploch vytvářet otevřené vodní plochy. To má vliv zase na nějaké naše původní druhy ptáků, ryb, ale i bezobratlých, kteří tím přichází o místa k úkrytu, k místa k rozmnožování nebo třeba k hnízdění.
6: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrie vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
5: Takže krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
6: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak u uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
7: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
6: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Stále více se do měst podle Ježka začíná dostávat také další invazní savec, mýval severní.
7: Ty problémy pravděpodobně do budoucna budou podobné jako v tom Německu, kde v zásadě ten mýval dneska dokázal osídlit celá ta urbání prostředí, velká města, městské parky, působí významné škody, zejména třeba na zpěvném ptactvu, případně obojživelnících, no a působí i problémy samotným obyvatelům, kdy se různě vlamuje do příbytků.
6: Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů, třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Lidé mohou odborníkům pomoct je monitorovat, třeba přes mobilní aplikace Biolog nebo iNaturalist. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: A co všechno týden invazních druhů přinese a jak se lidé mohou zapojit, to už probereme s odborníkem na invazní druhy Tomášem Gernerem z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Kdybyste měl vybrat pár zajímavých akcí během týdne invazních druhů, na co byste pozval?
8: Tak já bych nerad tady vyzdvihoval nějaké akce na úkor druhých. Akcí se nám nakonec sešlo kolem 40, takže to číslo je poměrně vysoké, ani jsme to nečekali. Doporučuji lidem, aby se podívali na naše stránky a sami si tam něco zvolili podle toho, jaké mají časové možnosti nebo preference, ale na Mátkově zítra mohou vyrazit třeba do Slavkovského lesa na exkurzi, která se týká invazních druhů, budou se tam nějaké i likvidovat, třeba lupina, můžou si přinést domů kytici z lupiny. Ve čtvrtek budeme mít třeba stánek s invazními druhy v centru Plzně. Ve čtvrtek v pátek bude třeba výstava v Domě přírody v Českém krasu na téma invazních druhů. V sobotu potom těch exkurzí je povícero, takže třeba v Praze mohou lidé vyrazit na Smíchovskou náplavku a podívat se, co všechno u té vody žije a roste. Případně můžou vyrazit do Lužických hor a tam si cel cestou na nejvyšší kopec v Lužických horách taky trošku potrápit lupinu jejím sekáním a trháním. Takže těch akcí je povícero, každý ať si zvolí podle svých možností.
4: A právě součástí je i lupinový šampionát. Co to je?
8: Tak to je akce, kterou rozjeli kolegové z HKO Brdy, takzvanou lupiniádu. Ta akce probíhá vlastně od dneška až do 21. června a vyzývá to teda lidi k tomu, aby tu lupinu pomohli natrhat, respektive likvidovat, aby ji ubývalo z přírody. A to formou teda, ona ta lupina vypadá hezky, takže z ní mohou zkusit uvázat kytici, takže se tam vyhlašuje v této výzvě kategorie nejhezčí kytice a potom kategorie taky nejvíc jako zmanagovaný, zregulovaný úsek nějakého prostoru. A na konci této doby, v tom 21. červnu a dále, tak bude vyhlášeno a ty nejlepší budou odměněny nějakými drobnými cenami.
4: Týden invazních druhů letos je to úplně první ročník této osvětové akce. Proč jste se ji rozhodli uspořádat?
8: Tak ta akce, vzešlo to vlastně ze setkání lidí, kteří se zabývají invazními druhy na nějaké celorepublikové úrovni. Tam byli vědci a praktici, ochránci přírody a podobně. A pořád tam rezonovalo to, že by jsme měli tu veřejnost více vést k tomu, aby znali o těch invazních druzích, měli to povědomí a ty informace. A jedna z variant byl právě tady ten invazní týden, což je věc převzatá ze zahraničí. Například ve Velké Británii se koná každoročně a vždycky se snaží během toho týdne formou různých akcí upozorňovat tu veřejnost na tuto problematiku.
4: A nejen během tohoto týdne, ale i po celý rok vám mohou lidé pomoci monitorovat invazní druhy. Jak přesně a co mohou udělat?
8: Tak ono už to zaznělo v té předchozí reportáži. My budeme rádi, nebo je to i důležité nějakým způsobem zdokumentovat, co se kde vyskytuje. Nejsme schopni jako ochránci přírody zmapovat celou republiku a průběžně mapovat, abychom měli aktuální data. Takže ty záznamy o té veřejnosti mají velký význam, i když jsou to jako banality, že si řeknete, že ten akát, který roste vedle vás, je tam už dlouho a že to je běžná rostlina, tak vyplatí se ji nějakým způsobem zanést teda do té nálezové databáze prostřednictvím například těch aplikací Biolog, případně i Naturalist, který teda doporučuju lidem, mohou si tam vést záznamy o všech druzích třeba, které potkají během vycházek do přírody, takže to může být i užitečné.
4: Slyšeli jsme před chvílí reportáž o nutriích, které invazní druhy vám odborníkům ještě dělají největší starosti, ať už rostliny nebo živočichové.
8: Jo, tak ono to zase není úplně jednoduché odpovědět, jako který je ten nejhorší a čím je ten nejhorší. Některé jsou špatné kvůli tomu, že jsou hodně rozšířené, některé zase kvůli tomu, že jsou hodně nebezpečné pro své okolí a jiné se zase hůře likvidují. Těžko se stanovuje takové to top, ale z rostlin bych asi vyzvihl křídlatku, protože ty křídlatky jednak se to hodně rozrůstá, je to hodně a hlavně se strašně špatně likviduje. Že tam skutečně jako dostat z nějakého prostoru je velice, velice těžké. U živočichů možná bych zmínil severoamerické druhy raků, které když se dostanou někam do vod, tak se je prakticky nemožné zlikvidovat a navíc přenáší račí mor a tudíž likvidují naše domácí druhy raků.
4: Takže,
8: ano.
4: Takže třeba když se ještě vrátíme k těm živočichům, tak jak se vám daří invazní druhy likvidovat?
8: Tak strašně záleží, co to je za druh a jak moc je tady rozšířený. Třeba zrovna u těch nutrií, pokud jako si vezmeme nějaké povodí nebo nějaké město, kde se vyskytují, tak tam se dají zlikvidovat, nechci říct úplně snadno, ale jde to. Prostě systematickým nějakým odchytem, případně odstřelem, pokud to není teda ve městě, je možné ty nutrie tam odsud dostat úplně. Ještě v kombinaci s tím, a to by měli právě zase lidé vědět, aby je nekrmili. Tak pokud přijde tuhá zima, lidi je nekrmí, ty nutrie tu zimu přežívají relativně hůř a v kombinaci s nějakými odchyty je možné ty nutrie tady odsud dostat z nějakého území konkrétního daného. Pak jsou druhy, jak jsem zmiňoval, ty raky. Pokud se vám dostanou do řeky, třeba rak pruhovaný ve Vltavě, tak toho odsud prostě už nedostaneme, to nejde.
4: Dodává Tomáš Garner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkujeme vám, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a na seznamu invazních druhů jsou i ty neviditelné okem, třeba oomycety neboli řasovky, které patří k těm nejagresivnějším ničitelům zeleně. Povíme si o nich s Karlem Černým, vedoucím odboru biologických rizik z Výzkumného ústavu pro krajinu. Hezký den.
9: Dobrý den.
4: Co přesně jsou ty řasovky, oomycety a proč jsou tak invazní?
9: Tak jsou to mikroskopické organismy podobné hubám, které vlastně jejich tělo je složené jenom z vláken a z nějakých rozmnožovacích struktur, takže holým okem nevidíme. V tom je jejich velká výhoda. A jejich velkou výhodou je další, že v jejich životním cyklu jsou pohyblivá stádia, kterými se šíří. Takže jednobuněčné organismy, které mají bičíky.
4: A jaké největší škody dnes oomycety v Česku způsobují?
9: Dnes ty škody dosahují miliard korun a jedním z takových těch největších škůdců je plíseň bramborová. To každý zná, to je jasný. To je ta příčina vlastně toho irského hladomoru v 40. letech 19. století. A druhy tohoto rodu se dnes šíří u nás. Jsou jich desítky a jejich nebezpečnost tkví například v tom, že jsou polifágní, napadají celou řadu různých hostitelů, třeba stovky nebo i tisíce různých hostitelů z různých čeledí řádu, takže mohou v přírodě parazitovat na kdejakém hostiteli.
4: No a které rostliny nebo dřeviny jsou nejvíce ohrožené?
9: Dnes asi si každý připomene ještě původně po roce 2000, v roce 2002 tuším, kdy v břehových porostech hromadně odumíraly olše. Pokud si vybavíme Lužnici nebo Berounku dolní, ty byly lemovány porosty olší. Dnes tam olše prakticky nenajdeme, nebo jejich podíl je poměrně malý. A to je důsledek epidemie plísně olšové, která se v té době šířila právě v břehových porostech. Typický příklad právě tohoto poškození.
4: U vás ve Výzkumném ústavu pro krajinu vznikla česká sbírka fytopatogenních oomycetů. Co to je a proč vlastně vznikla myšlenka uchovávat parazity v laboratoři?
9: Protože jsme se setkávali s odumíráním dřevin masivním z příčin, které do té doby jsme neznali. Pak jsme zjistili, že tou příčinou jsou ty oomycety a museli jsme je samozřejmě uchovávat, abychom měli jednak doklad toho, že to byl ten konkrétní organismus, ale i z řady důvodů, protože výzkumných, protože bylo potřeba zjišťovat ochrana opatření, kteří hostitelé jsou citliví vůči nim. Proto ta sbírka vlastně vznikla. Jeden z těch důvodů je třeba testování účinnosti přípravku na ochranu rostlin a některé další třeba vědecké studie.
4: Jak se to v praxi dělá, se sbírat, identifikovat a uchovávat jednotlivé kmeny patogenů ve sbírce?
9: Tak v podstatě se dostaneme k nějaké rostlině nebo k porostu, který chřadne nezvyklým způsobem. Podíváme se, jestli to poškození tam je typické pro ty oomice, ty většinou poškození kořenů nebo krčků. Odebere se vzorek z přechodu živých a napadených pletiv a ten se kultivuje v laboratoři na umělých médiích, která obsahují celou řadu antibiotik, takže jsou to poměrně média náročná na přípravu. A potom se ukáže, jestli tam ten oomycet je nebo není, převede se do kultury a pak už je potřeba ho podrobit nějakým morfologickým a genetickým studiím a určit ho.
4: A ještě na závěr, jak může široká veřejnost a zahradníci konkrétně poznat, že jsou nějaké rostliny řasovkami napadené a mají svá podezření pak někam hlásit?
9: Tak oni jsou to velmi rozšířené organismy a dnes je v podstatě téměř každý na zahrádce může najít snadno. Nejsnadnější způsob, jak k ním přijít, je si koupit kontaminovaný rostlinný materiál, většinou okrasné rostliny. Kolegyně dělala takový širší výzkum v zahradních centrech a ukázalo se, že až 60%, 50 až 60% rostlin je kontaminovaných těmito patogeny. Takže je velmi snadné si je spolu s hostitelskými rostlinami přinést na zahrádku vlastní. Většinou v první fázi napadení, nebo pokud ty rostliny jsou pod fungicidní clonou, tak ty symptomy se neprojeví toho napadení, ale prvními symptomy typickými je žloutnutí. Nenápadné žloutnutí většinou v celém objemu té korunky nebo toho keře, což znamená, že je kořenový systém částečně nefunkční. A potom ta rostlina začíná vadnout a usychat a to už je jako známka, kdy je potřeba zapotřebí už zasáhnout.
4: To už je problém.
9: A většinou už tu rostlinu vyhodit nebo zlikvidovat.
4: Mluvili jsme s Karlem Černým, vedoucím odboru biologických rizik z Výzkumného ústavu pro krajinu. Moc děkujeme, naslyšenou.
9: Děkuju, nashledanou.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a nás čeká další téma. Vědci dovedou rozezvučet mikroskopické krystaly jako zvonkohru. Místo paliček ale používají lasery. Tón, který zazní, jim pak pomáhá objevovat krystalovou strukturu a nové schopnosti materiálů.
10: Máme takovou klasickou dětskou zvonkohru. My to můžeme ladit tím, že máme stejný materiál a různou délku.
11: Předvádí Petr Jaroš z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Vedle má ale ještě jinou zvonkohru, kde jsou všechny plíšky stejně velké. Přesto zní každý jinak.
10: Mosa, směď, železo, hliník a plast.
11: Mosas a měď jsou o sebe asi tak o půl tón, ale je to úplně stejně veliké.
10: Ano, stejná velikost, ale jiný materiál zase způsobí jiný zvuk. Máme jejich odezvu a na základě té odezvy můžeme určit jejich mechanické vlastnosti. Třeba i symetrii krystalu. Krystal vám výška, která je buď to kubická, nebo třeba monoklinická, nebo třeba tváde.
11: Ve skutečných experimentech vědci rozeznívají krystaly hmoty pomocí laserového paprsku. Ozývá se pak neslyšitelný ultrazvuk. Jakub Kušnír z Ústavu termomechaniky mi ale ukazuje zpomalenou simulaci.
12: Můžeme zaměřit, trafím tu vzorku, počujeme zvuk té vzorky. Z toho zvuku je patrné, že se jedná o nějakou kovovou vzorku. Jde vlastně o simulaci běžné oceli. Podle toho, kde trafí tu vzorku, tak se vybudí trošku jiné frekvencie. Když například trafím roh vzorky. Potom máme ještě jeden materiál. Můžete si zkusit typnout, jaký materiál se jedná.
11: Abych nepoznal, to je takový šum.
12: Diamant vyznačený tím, že je velmi tvrdý. On ten zvuk vůbec netlmí. Velmi dobře se jako šíří v tom diamantě, takže je velmi dlouho počut.
11: Podle odezvy vědci zkoumají krystalovou strukturu nejrůznějších materiálů. Často totiž stejná látka může krystalizovat rozdílnými způsoby a potom se i jinak chová. Výzkumníci se momentálně soustředí například na takzvané materiály s tvarovou pamětí.
10: Můžete si představit, že si vyrobíme srdíčko, pak ho zmačkáme, ale skrz teplo potom se vrátí to zmačkané srdíčko do původního tvaru.
11: Krystaly takových speciálních materiálů se totiž dají řízeně přeskládávat. zahřátím nebo třeba magneticky, ukazují Stanislav Mestek a Jarmila Svobodová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
13: Máme tu obdélníček, plíšek, na kterém běhají takové proužky. To ovládá změna magnetického pole.
11: Vy tady máte aparaturu, tady se otáčí.
13: Tady je malý elektromotůrek.
14: Tady se otáčí ten magnet.
15: Jednotlivé dvojčata v tom martenzitu se podle magnetického pole překlápí.
11: Když se otočí jedním polem, tak ty krystaly jsou otočené na jednu stranu a potom ono to vypadá, jako kdyby přes ten plíšek proběhla vlna z jednoho konce na druhý, jak se tam ten magnet točí.
15: Tenhle ten vzorek je to prototyp mikropumpy. Máme kolegu, kterému se podařilo sestavit mikropumpičku, která pumpovala kapalinu z jedné nádoby do druhé.
11: Podle vědců by se taková pumpa dala zavést do lidského těla, aby dávkovala třeba inzulín nebo jiné léky. Řídil by ji zvenčí malý motorek s magnetem, říká Petr Veštát z Fyzikálního ústavu.
16: Ten materiál je známý vlastně 30 let a ty mikropumpičky a takové věci existují, ale pořád ta struktura, mikrostruktura není pořádně pochopená. A proč ten materiál nikl 2 mangan gálium je vlastně jediný, který ten efekt v takové míře má?
11: Výzkumníci by si na to chtěli posvítit právě tím, že budou měřit odezvu atomů v krystalech. Až to zjistí, chtějí najít nebo vyvinout další materiály, které by také uměly měnit tvar na povel. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a je tu další téma. Inovace z laboratoří České zemědělské univerzity míří do našich spíží a kuchyní. Vědci hledají způsoby, jak prodloužit trvanlivost potravin a omezit jejich vyhazování. Právě domácnosti totiž podle statistik vědců vyhodí potravin nejvíce. Výzkumníci proto využívají látky, které brání klíčení nebo plesnivění zeleniny a své poznatky převádějí do praktických obalů a skladovacích pomůcek. Více si nyní už povíme s odborníkem na chemii potravin z Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů z České zemědělské univerzity Pavlem Kloučkem. Hezký den.
17: Dobrý den.
4: Kolik odpadů běžně české domácnosti vyhodí a jak je to velký problém?
17: No, je to relativně velký problém, protože každý z nás vyhodí průměrně 60 kg potravin ročně. A když to všechno sečteme, tak to potom vychází v korunách na 30 miliard. To znamená, vyhodíme v domácnostech 30 miliard korun ročně, což si myslím, že celkem není zanedbatelné číslo.
4: Z vašeho výzkumu vyplývá, že část těchto potravin by šla zachránit kvalitnějším skladováním. Na které způsoby prodlužování trvanlivosti se zaměřujete?
17: No, zaměřujeme se vlastně, nebo my se snažíme vyvinout jednoduché technologie, které by šly právě použít v domácnostech bez za běžných podmínek, bez nějakých speciálních technologií. A zaměřujeme se na potraviny, které se vlastně vyhazují nebo plýtvají nejvíce. To znamená, je to zelenina, typicky brambory, cibule nebo ovoce, jablka, případně pečivo, chléb nebo samozřejmě bílé pečivo. To jsou právě ty potraviny, které se vyhazují nejvíce.
4: Pracujete s různými přírodními látkami, například rostlinnými silicemi. Jakým způsobem brání klíčení nebo růstu mikroorganismů a prodlužují právě životnost potravin?
17: No, my se vlastně od té přírody velmi inspirujeme. To znamená, tyhle látky si rostliny vytváří sami pro sebe, vlastně na svoji vlastní ochranu. No a my potom se trošku poučíme a snažíme se to aplikovat na potraviny. To znamená, že třeba klíčením zabraňují silice tím, že vlastně zpomalují nebo zastavují dělení rychle rostoucích buněk, což jsou právě ty buňky v těch klíčcích. A to v praxi to znamená, že za přítomnosti té silice ten klíček třeba na bramboře prostě nevyroste, anebo když už tam je, tak zaschne vlastně a zčerná. Podobné je to u plísní nebo bakterií. Tam je vlastně zjištěno, že ty silice narušují buněčné membrány bakterií a plísní a tím je vlastně přímo zabíjejí. Takže takhle vlastně se brání rostliny a my to potom se snažíme využít vlastně podobně u těch potravin.
4: U kterých potravin dokážete životnost prodloužit nejvýrazněji?
17: No, jsou to právě ty potraviny, které se vlastně nejrychleji kazí, to znamená zejména ta zelenina. U vlastně u brambor je to až několikanásobné prodloužení té typické životnosti v domácnostech, které se normálně počítá, řekněme, na týdny, tak my brambory dokážeme pomocí naší technologie v domácnosti uskladovat až 12 měsíců. Cibule, česnek, opět to je na vlastně prodloužení na několik měsíců. A u toho pečiva tam samozřejmě je to v absolutní hodnotě kratší číslo, ale stále je to, řekněme, zdvojnásobení té klasické typické doby skladovatelnosti v domácnosti. To znamená, prostě o několik dní dokážeme zajistit, že ten chleba třeba zůstane prostě čerstvý a použitelný.
4: Jaké technologie nebo obaly se vám už podařilo převést z laboratoře do praxe?
17: My jsme právě díky tomu, abychom dostali ty naše objevy do praxe, tak jsme založili vlastně spin-off firmu. V rámci ní jsme vyvinuli systém Zembek, což jsou vlastně funkční obaly. Je to celosvětově unikátní systém. Máme vyvinutý a převedený tedy na trh právě systém na brambory, cibuli, česnek a ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci ještě na pečivo. To jsou ty hlavní produkty, které se nám zatím podařilo dostat na trh.
4: A co můžeme udělat už dnes, aby nám zelenina, ovoce nebo právě to pečivo vydrželi doma co nejdéle a právě nekončili zbytečně v koši?
17: Na to je několik návodů, protože vlastně první věc je nakupovat rozumně. To znamená plánovat si nákupy a nakupovat tak, abychom to, co koupíme, stihli spotřebovat, sníst v době té použitelnosti. A nebo případně, pokud si tedy chceme nakoupit víc, protože je například akce nebo nějaká výhodná cena nějakého produktu, tak to opravdu musíme umět uskladovat tak, abychom to potom po týdnu nevyhodili do koše. To znamená, musíme mít právě doma nějakou technologii, ať už se jedná v některých případech samozřejmě o lednici, ale v některých případech ta lednička prostě vhodná není, tak mít nějakou technologii, studený sklep typicky, samozřejmě býval nejjednodušší verze, ale to už dneska nemáme skoro nikdo, takže mít nějakou technologii, pokud chceme tedy nakupovat víc, než jsme schopni tedy spotřebovat v nějaké rozumné době.
4: A jednoduše to plýtvání a vyhazování souvisí tedy primárně se špatným skladováním potravin? Děláme to špatně v domácnostech?
17: Ty statistiky nám říkají, že z velké části je to právě, nebo to podle toho můžete to odhadnout podle toho, co se vyhazuje. To znamená pečivo, zelenina. Tam se opravdu ta doba skladovatelnosti prodloužit dá relativně jednoduše a relativně dlouho. A druhý velký problém je, řekněme, menší znalost a orientace spotřebitelů v datech spotřeby, to znamená rozdíl spotřebujte do, kdy už opravdu teda po tom datumu spotřeby je, řekněme, méně vhodné nebo až nevhodné tu potravinu konzumovat, případně nejlepší před, to znamená no, lze tu potravinu konzumovat ještě po tom datu minimální trvanlivosti, kdy musíme použít zdravý rozum a vlastní nos, většinou to stačí, abychom zjistili, jestli potravina ještě konzumovatelná.
4: Říká Pavel Klouček z Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů České zemědělské univerzity. Děkujeme, naslyšenou.
17: Díky taky, naslyšenou.
4: To už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová. 14 hodin začíná pondělní odpolední plus. Dnes je 8. června a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas plus.
4: Jaká témata nás čekají hned po zprávách? Třetina uchazečů o zaměstnání je starší 50 let. Proč se jim nedaří najít práci, když firmy stále hledají posily? Předběžné vyšetřování Evropské komise neodhalilo žádné důkazy o tom, že by jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu jaderné elektrárny Dukovany porušila unijní pravidla. Co dalšího komise zjistila? A Izrael a Irán si vyměnili nejhorší sérii útoků od dubna. Iránská válka vstoupila do stého dne. Co na to americký prezident? Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
2: Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje iránské rakety. Opětovné izraelské údery v Iránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly taky velkými iránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
18: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Íránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářilovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
19: Ocenil jsem, že přijal rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
2: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu a podaní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
20: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. A Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. A ta má 2 nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už pátky informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun a meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy, informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledku pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
21: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
2: Za první 4 měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy.
22: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
2: To bylo k tématu, že okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 a 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje a podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller a rozhodnutí soudu je pravomocné. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
0: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
1: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy. Pomaleji se jede od sjezdu na Rohlenku z kilometru 207 až za Brno ke Kývalce na kilometr 182. Zdržení pouze provozem, celkově ale asi na 20 minut. Silný provoz je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. Jede po víkendu hodně kamionů a zdržení celkově 20 minut. A na dálnici D1 zdržení i na výjezdu z Ostravy do Olomouce za sjezdem na Porubu na kilometru 353 je omezení a zdržení asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je jasné až polojasné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: Odpolední plus s Lenkou Vahalovou teď máme 8 minut po 14. a aktuálně probereme nezaměstnanost. Práci hledalo v Česku v květnu skoro 360 tisíc lidí. Oproti dubnu tak klesla nezaměstnanost o desetinu procentního bodu na 4,8%, hlavně díky sezónním pracem a oživení ekonomiky. Jenže zároveň se prohlubují rozdíly mezi jednotlivými kraji a také věkovými skupinami uchazečů o zaměstnání. Lidé nad 50 let mají problém najít práci hlavně v Praze. Proč tomu tak je, s námi probere Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti Alma Career. Hezký den.
5: Dobrý den.
4: Nezaměstnanost v České republice zůstává jedna z nejnižších v Evropě a firmy léta mluví o nedostatku lidí. Proč přesto roste počet nezaměstnaných nad 50 let? Začínáme sledovat strukturální problém českého trhu práce?
5: Ten strukturální problém už je několik let vlastně tady, probíhá docela intenzivně s tím, že náborová potřeba zůstává poměrně stabilní, nezaměstnanost je teď mírně zvýšená oproti situaci v posledních dvou letech, ale opravdu jenom velmi mírně. A zároveň nám rostla celková zaměstnanost, celkový počet lidí zapojených na pracovních trhů, včetně vlastně lidí z ciziny, třeba se statutem dočasné ochrany, lidí z Ukrajiny kvůli válce a podobně. Takže český pracovní trh se zvětšil a o něco častěji na něm probíhají i nedobrovolné změny práce. A tady dochází k tomu, že část kandidátů vzhledem ke kvalifikaci, kterou mají v místě, kde žijou, není mezi těmi preferovanými kandidáty na straně firem. Jo? Může to být nedostatečnou kvalifikací, ale velmi často do toho právě vstupují určité předsudky, třeba kvůli vyššímu věku nebo souběhu práce a péče o někoho v rodině, což se výrazně častěji týká žen i ve středním a vyšším věku, nejenom při péči o malé děti, ale třeba nemocné příbuzné, rodiče a podobně. A nebo třeba vzhledem k pracovním omezením, zdravotním omezením, která už můžou mít i v souvislosti s věkem. Jo, to se také týká poměrně velké skupiny lidí. A právě tihle lidé, zejména i v těch městech, kde se koncentruje docela velká část poptávky, ale kde zároveň je výrazně větší zaměstnanost a celkem silnější konkurence, co se týče změn práce, případně i fluktuace, kde snáze lidé třeba procházejí změnama práce, tak část těchto lidí, kteří práci třeba ztratí, hledají si nějakou dobu, tak může uvíznout i v pasti dlouhodobé nezaměstnanosti. A opravdu se výrazně častěji teda bavíme o lidech nad 55 let. Tam je to asi nejpatrnější.
4: Firmy si dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků. Koho tedy nejčastěji profilově hledají?
5: Když odhlednu jenom od toho objemu poptávky, kde mě dominují pozice ve výrobě, ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví, ve zdravotnictví, sociální péče a podobně, nebo třeba v obchodu, který taky tvoří podstatnou část pozic, které se obsazují. A podívám se na to optikou pozic, kde lidé nejvíce scházejí, kde je největší nedostatek kandidátů, tak to jsou lidé zejména s technickou kvalifikací, ať už inženýrského typu nebo řemesla, úzce specializovaná, jo, tam lidé scházejí extrémně. Potažmo celá plejáda pozic ve zdravotnictví a sociální péči, která zároveň dlouhodobě roste, co do objemu, co do počtu lidí, které potřebuje přibírat. Je tam silně stárnoucí zaměstnaná populace, takže potřebujeme i častěji nahrazovat lidi, kteří vlastně odcházejí postupně do důchodu, potřebujeme za ně vlastně nováčky, kteří do tohohle segmentu vstupují, ale těch lidí s vhodnou kvalifikací není dost. A opravdu narážíme i na to, že zejména u těch pozic náročnějších na znalosti, ať už technického směru, nebo třeba právě v té oblasti zdravotnictví a sociální péče, tak tam jakákoliv možnost třeba rekvalifikací nebo průběžného doplnění kvalifikace směrem k tomu potřebnému zaměření na trhu, kde lidé extrémně scházejí, tak je to vlastně mnohem zdlouhavější a náročnější. Jo? I lidé, kteří by případně do dané profese nebo souboru činností mohli vykročit, tak narážejí na to, že získat potřebnou kvalifikaci v tom místě je opravdu složité. A úplně tomu nepomáhá fakt, že v tuto chvíli, v posledních několika měsících, Úřad práce kvůli omezeným zdrojům výrazně omezil možnosti rekvalifikací i v řadách nezaměstnaných. Jo? Spousta lidí, kteří žádají o podporu v rekvalifikacích, narazí na to, že jim je prostě zamítnuta vzhledem k nedostatku prostředků z národních zdrojů a vzhledem k tomu, že si třeba vyslechnou, že nemají potřebný profil, že v tom místě, kde oni žádají, v tom úřad práce nevidí smysl a proto jim rekvalifikaci neschválí. Takže my opravdu máme zejména strukturální problém. Poptávka je silná, ale lidé většinou v tom místě, kde žijou, nemůžou nabídnout adekvátní kvalifikaci a taky často naráží na určité další předsudky. A nejenom z řad zaměstnavatelů, bohužel třeba i úředníků.
4: A co z hlediska zaměstnavatele vyřazuje uchazeče právě na těch 50 let při přijímacím řízení, když na druhou stranu mají zkušenosti anebo nabízejí stabilitu?
5: Tam to jsou opravdu primárně předsudky. Jo. Velmi často naráží třeba na předsudky vyloženě spojené s neochotou se dále učit, posunout se mimo původní zaměření. I když lidi dokazují pravý opak tím, že třeba vstupují do rekvalifikací, i si sice z menší části, ale platí třeba vzdělávání ze svého. Jo? Takže ti lidé ukazují, jako že se chtějí učit, chtějí se posouvat, ale narazí na to, že jsou z pohledu zaměstnavatelů údajně méně pružní. A úplně v kontrastu s tím si taky často vyslechnou, že jsou třeba překvalifikovaní. Jo? Proč se hlásí na pozice s nižšími kvalifikačními nároky, když mají 25 let praxe, zajímavé zkušenosti a mohli by dělat něco mnohem náročnějšího. No většinou, protože třeba můžou najít adekvátní práci v původním zaměření. Nebo si vyslechnou, což je teda úplný paradox, že by ve firmě už dlouho nevydrželi, tohle jim teda do očí nikdo ani neřekne, ale že jsou zkrátka příliš staří a že investice do nich nedává smysl, protože mají zakrátko do důchodu. Ale v případě 50-tníků nebo 55 letých se bavíme o 10 až 15 letech do důchodu. Jo?
4: Právě 50 není žádný
5: výrazně loajálnější, takže vydrží déle.
4: No. A ještě, ať to stihneme probrat, jak by se dal tenhle problém systémově řešit?
5: Tak některé programy i z veřejných zdrojů na to cílí, třeba podpora zaměstnávání lidí na částečné úvazky z vybraných skupin, včetně lidí nad 55 let, jo. I v rámci vlastně nastavení podpory v nezaměstnanosti a v rekvalifikacích je speciální fokus právě na lidi nad 52, potažmo 57 let. Takže tam si myslím, že systémově cílíme správně. Určitě potřebujeme podpořit doplňování kvalifikace a rekvalifikace, ale i doplňování kvalifikace při současném zaměstnání, jo. Spousta lidí, kteří dneska v práci zůstávají v určité rutině a neposouvají se dále, tak může narážet na to, že ve chvíli, kdy se jejich firma bude potřeba zbavit nebo se třeba s nima rozloučí, tak už budou mít tu kvalifikaci vzhledem možnostem uplatnění omezenou. A tady opravdu potřebujeme i častější investice do průběžného doplňování kvalifikace při současném zaměstnání, což je určitá prevence budoucí těžké uplatnitelnosti. Mm-hmm. A potom je to celá oblast předsudků, jo, spojených s věkem, s péčí a podobně. Ale předsudky se odbourávají extrémně složitě, mají velkou setrvačnost a tady tohle je opravdu běh na dlouhou trať. Asi jde o nějaké celospolečenské osvětové kampaně, tak aby se změnil náš postoj k větším zkušenostem a k práci lidí ve středním a zejména vyšším produktivním věku, dejme tomu na těch 55 let.
4: Říká Tomáš Ervin Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti Alma Career. Moc děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
4: A teď v odpoledním plusu ve 14:15 probereme Dukovany, jihokorejská společnost KHNP v souvislosti s projektem na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila unijní pravidla pro zahraniční subvence. Konstatuje to Evropská komise, která uzavřela předběžné vyšetřování podle vicepremiéra Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt i pro celý rozvoj jaderného průmyslu. A podrobnosti nám teď řekne naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Odpoledne.
6: Dobrý den.
4: Proč Evropská komise subvence pro jihokorejskou společnost vůbec vyšetřovala?
7: Vše odstartoval loni v květnu dopis, který místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné adresoval tehdejšímu ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi z hnutí STAN a žádal ho o odklad podpisu smlouvy o dostavě jaderné elektrárny Dukovany. Séjourné v tom dopise argumentoval, že přetrvávají významné náznaky, že firmě KHNP, tedy tomu korejskému vítězi tendru, byly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh. Současně přicházely v tomto smyslu také námitky od francouzské společnosti EDF, která v tom výběrovém řízení na stavbu dvou nových bloků Dukovan prohrála, porazila ji právě zmíněná KHNP. Česko nakonec loni v červnu tu smlouvu s korejským výhercem podepsalo, nicméně Evropská komise se těmi údajně nespravedlivými subvencemi začala zabývat a cílem toho předběžného přezkumu bylo posoudit, jestli ty finanční příspěvky, které dostávala KHNP od korejské vlády, představují zahraniční subvence a pokud ano, tak jestli taková podpora narušuje vnitřní trh. Eurokomisař Séjourné mluvil také o možném zahájení hloubkového šetření celého případu.
8: A k čemu přesně v tom předběžném šetření dospěla?
7: Evropská komise nyní víc než rok po zahájení toho předběžného šetření uvedla, že neodhalila žádné důkazy, že by korejská KHNP v tom tendru porušila unijní pravidla. Na tiskové konferenci o tom dnes mluvila mluvčí Shiboan McGarryová. Tím pádem podle ní komise tedy uzavřela předběžné řízení a to hloubkové šetření, o kterém mluvil Séjourné, spuštěné nebude minimálně zatím. Pokračuje McGarryová.
8: Nyní jsme se rozhodli předběžnou fázi uzavřít na základě informací, které máme k dispozici. A dovolte mi jen říct, že tím samozřejmě nevylučujeme znovu otevření vyšetřování nebo provádění jiných budoucích šetření podle nařízení o zahraničních subvencích. Ale v tuto chvíli jsme se rozhodli nepokračovat a

0: posoudit, jestli je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout právě na tu výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Zatím tedy výsledek tohoto šetření není a podle dřívějších vyjádření české vlády se ten výsledek očekává až zřejmě na konci tohoto roku nebo začátkem příštího.
1: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 14. a na řadě už jsou zprávy ze světa ekonomiky. Vysoké ceny energií zřejmě v příštích letech zabrzdí plány na výstavbu až 40% datových center v České republice. Ty přitom mají potenciál až miliardových výnosů pro tuzemské hospodářství. Datová centra v Česku podle ní budou do roku 2030 spotřebovávat kolem 1,8 terawatt hodin elektřiny ročně. Potenciál podle analýzy, kterou zveřejnila ČTK, činí až 3 terawatt hodiny. Výstavba však naráží na vysoké ceny i další bariéry spojené s připojováním nových zdrojů do sítí. Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh. Podle webu týdeníku Der Spiegel to vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě. Stále posloucháte Odpolední plus, nás už čeká další téma. Konflikt na Blízkém východě dál eskaluje. Izrael v noci na dnešek zasáhl a poškodil petrochemický komplex v Íránu. Teherán zase vyslal rakety na Izrael. Ceny ropy v souvislosti s tím prudce rostou. Například severomořská ropa Brent zdražila ještě před 8 hodinou ráno o 4,3%, podobně jako americká lehká ropa West Texas Intermediate. Detaily nám řekne Dominik Hron. Hezký den.
2: Pěkný den.
1: Kam až se ceny ropy vyšplhaly?
2: Severomořská ropa Brent se dnes ráno prodávala zhruba za $97 za barel. Ještě v pátek večer se přitom cena pohybovala okolo $92 a naopak se očekávalo postupné zlevňování. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ceny přímo reagují na to aktuální dění na Blízkém východě.
3: Že se velmi pravděpodobně odkládá jakékoliv uzavření té mírové smlouvy, čili to znamená, že ještě asi dlouhou dobu tam nebude klid a dodávky ropy jsou ohroženy.
2: Přes Hormuzský průliv se v posledních týdnech dostávalo stále víc tankerů, to teď ale po útocích zase neplatí. Dopravní trasa, po které proudí zhruba pětina světové produkce ropy, bude podle analytiků vyřazena z provozu nejspíš i několik dalších týdnů. Dodám, že například agentura AP označila noční útoky za největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna.
1: Jak a kdy pocítíme omezení dopravy v Hormuzském průlivu v Česku?
2: Řidiči se nejspíš můžou rozloučit s postupným zlevňováním benzínu a nafty. Ceny totiž velmi pravděpodobně zase porostou. Říká to třeba hlavní ekonom ČSOB banky Jan Bureš, podle kterého situace na Blízkém východě ovlivní ceny na čerpacích stanicích v Česku asi do 2 dnů.
4: Pokud by se ceny měly pohybovat okolo $100 za barel, tak na těch hlavních produktech u čerpacích stanic to může znamenat asi v tuto chvíli nárůst o nějakých 30 až 50 haléřů, ale to je pouze hrubý odhad.
2: To by znamenalo, že zůstanou v platnosti vládní opatření, která kromě zastropování marží taky snižují spotřební daň u nafty. To sice pomáhá stabilizovat ceny pohonných hmot, ale z dlouhodobého hlediska může mít negativní dopady zejména na státní rozpočet, jak říká Jiří Tyleček z XTB.
3: Jedná se o desítky milionů měsíčně, což není něco, co by ten státní rozpočet mělo položit, ale na druhou stranu mu to nepomáhá a čím déle tato situace bude trvat, tak tím to bude samozřejmě horší.
2: Pokud bude konflikt trvat delší dobu, negativně se to odrazí nejen na cenách pohonných hmot, ale taky v dodávkách zemního plynu.
1: A i ten může pro české zákazníky zdražit?
2: Ano, taky. Plyn se převáží Hormuzským průlivem a jeho dodávky jsou teď omezené. Zároveň platí, že naplněnost zásobníku s plynem v Česku je teď relativně nízká a na doplnění zásob není možné čekat příliš dlouho. Pravděpodobnost, že bude možné nakoupit plyn v nejbližší době levněji, teď postupně klesá. Ceny plynu u domácností se každopádně refixují s větším zpožděním, takže pokud vůbec, tak bychom zdražení pocítili později.
1: Tolik redaktora Dominik Hron. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Irán zdá se, že vyslyšel výzvu amerického prezidenta, aby ukončili nově obnovené boje, ale jen podmínečně, pokud Izrael nebude dál útočit na Libanon. Ostřelování,

0: které začalo v noci na dnešek, způsobilo mimo jiné skokový růst cen ropy, a to skoro o 5%. Roli Spojených států v tomto konfliktu teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak vážná je tahle eskalace v porovnání s tím, co jsme viděli v posledních týdnech? Je to ještě horší?
1: Je to nejhorší od dubna, kdy to příměří začalo platit. Írán vypálil asi 30 balistických raket a k těm se ještě přidaly dvě střely jemenských Hutíů a Izrael na to odpověděl. Izraelská armáda teď otevřeně říká, že se připravuje na přinejmenším několika denní boje a to naznačuje, že tohle není jednorázová výměna, že to může být začátek delší fáze. Takže příměří technicky pořád platí, ale v praxi, jak vidíme, se rozpadá.
0: Roli mírotvůrce teď hraje Donald Trump. Žádá obě strany o příměří, ale má skutečný vliv?
1: Donald Trump na své sociální síti dneska ráno, americké ráno, vyzval Izrael i Irán, aby okamžitě přestali střílet. On říká, že ta mírová jednání pokračují, byť teda ta realita vypadá jinak. Podle amerických médií Trump Netanyahu přímo požádal, nebo vyzval, nebo mu nařídil, podle toho, která ta média čtete, aby se izraelská odveta zdržela. Ale Netanyahu ho neposlechl a reagoval zpátky na ty iránské útoky. Donald Trump se teď tak vlastně ocitá ve stejné situaci, jako byl v Gaze nebo v Libanonu, kdy on se vlastně snaží zastavit válku toho svého nejbližšího spojence a ten ho ignoruje. Čili vliv má, ale je omezený.
0: Jaké praktické důsledky tato situace může mít pro zbytek světa?
1: Tak nejviditelnější jsou ceny ropy, které už jste probrala s mým kolegou Dominikem. Brent dneska ráno vyskočil skoro o 5% a ten hormuzský průliv navíc nadále zůstává zablokovaný. Je nepravděpodobné, nebo nezdá se, že by se brzy dokázal otevřít. A tudy teče přibližně pětina světové ropy. Pro Česko to znamená samozřejmě tlak na ceny pohonných hmot a energií jako pro zbytek světa, protože tam protéká tím velký kus světové ropy. A pak je tady ale ještě jeden rozměr, a to je ten širší, geopolitický. Prostě čím déle ta válka trvá, tím nestabilnější je celý Blízký východ. A to znamená včetně bezpečnosti námořních tras a americké vojenské přítomnosti v regionu.
0: Netanyahu podle amerických médií odmítl Trumpovu výzvu se zdržet odvety. Jak si ten krok vysvětlit? Je to otevřená vzpoura nebo zatím stojí nějaká tichá dohoda mezi nimi?
1: Ono to může být obojí a může to být obojí dokonce zároveň, protože to teď nelze s jistotou rozlišit. Netanyahu čelil doma obrovskému tlaku. Když Írán vypálil 30 raket a on by se zdržel jakékoliv odvety, tak to by samozřejmě mu doma nepomohlo. A jak víte, brzy se blíží volby, kdy Netanyahu potřebuje vyhrát. Zároveň ale platí, že Netanyahu nikdy Donalda Trumpa otevřeně nekritizuje. Naopak, on jejich a synchronice, to vlastně neustále zdůrazňuje, jen se tím tak zaštiťuje. Takže jedna interpretace je, že může existovat nějaká tichá dohoda, to jsem dnes viděla u amerických komentářů, že Izrael odpoví, ale omezeně, aby neodstřelil nebo nepoškodil Trumpova diplomatická jednání. Druhá interpretace je prostší, tu také několik amerických komentářů nabídlo. Netanyahu se prostě rozhodl, že domácí politika je teď pro něj důležitější než Washington a odpověď samozřejmě, nebo pravděpodobně přijde podle toho, jak Trump v těch příštích dnech bude reagovat.
0: A ještě na závěr, Írán vzkazuje, že je připravený na dlouhou válku. Trump říká, že mírové rozhovory pokračují. Co z toho platí?
1: No a zase jsme v situaci, že obojí může platit zároveň a to je vlastně podstata toho problému. Írán vysílá tvrdá veřejná prohlášení. Státní agentura TASIM citovala vojenský zdroj s tím, že nutná opatření pro dlouhou válku jsou plně připravena, ale ty státy vedou veřejnou rétoriku a zároveň tajná jednání a i v těch nejhorších momentech, jako jsou například tyto.
0: Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiokniha. Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka Anne Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
0: Dobrý učitel má pedagogické sebevědomí a nepřenáší na děti nejistotu. Pořad Reparát to probere už po zprávách.

0: 14.30 zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na síle v Iránu. Zasáhl třeba petrochemický komplex na jeho západě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a další měst. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most a podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla třeba Malajzie. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 koruna 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů, v dubnu to bylo zhruba 5000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu a v letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy. Pomaleji se jede od sjezdu na Rohlenku z kilometru 207 až za Brno ke Kývalce na kilometr 182. Zdržení je pouze provozem, celkově asi na 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova dejte pozor u Bakova nad Jizerou. Za motorestem letadlo na 52. kilometru pracují silničáři a zdržení v koloně z 51. kilometru je asi na 10 minut. Zdržení je i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Sjezdu na Litoměřice. Na 44. kilometru je omezení a menší fronta je asi na 5 minut. V Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno a zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami. A nejvyšší úterní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku naměří 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě pořad Reparát Daniely Vrbové.
3: Je pondělí 8. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
4: Třeba abychom oživili latinu, tak si vyndají mobilní telefony a hledají si význam svého křestního jména. Z latiny, z řečtiny.
5: Myslím si, že je potřeba ty děti učit, aby měli schopnost se jako vyjádřit a říct, já si to myslím třeba jinak, nesouhlasím s tebou.
6: Máme občas tendenci přejít to rukou a říct, jsou to padavkové, jsou to sněhové vločky, ale nejsou.
7: Je strašně důležité být si jistý v tom, co děláme, ať je to cokoliv. Protože nás nerozhodí nějaké věci, nebo nebereme všechny věci jako se.
3: Kdo je v Česku nejlepší učitel nebo učitelka? Asi tušíte, že na tuhle otázku neexistuje odpověď. Každému žákovi, rodiči nebo řediteli vyhovuje někdo jiný. Pravidelné hlasování v anketách Zlatý Amos nebo ocenění Global Teacher Prize ale ukazují, že v Česku pracují tisíce vyučujících, kteří jsou pro své okolí inspirativní a tím pozitivně ovlivňují nastupující generace. V dnešním díle přinášíme rozhovory s třemi letošními laureáty. Co považují za tajemství svého úspěchu?
8: Letní podvečer v centru Prahy ve Valdštejnské zahradě Senátu České republiky. Už za pár minut tady začne vyhlášení letošního ocenění Global Teacher Prize, tedy učitelů a pedagogů, kteří nějakým způsobem významně posouvají svůj obor a obohacují samozřejmě především své svěřence.
9: Dnešní večer, jako i ty všechny předchozí, je příležitostí nejen ocenit ty nejlepší z vás, ale také připomenout mimořádný význam vzdělávání a nezastupitelnou roli učitelů v naší společnosti.

0: krásný vítěze bych chtěl říct, že někteří to mají ve jméně, ale otisk a do těch dětí a žáků přenášíte každý den a přenášíte. Zkusím hlasem Kanizy. Na prvním místě Global Teacher Prize Czech Republic se umístila Lada Stochlá.
1: Ve Valdštejnské zahradě tady stojím po udílení cen s Tomášem Otiskem, který získal třetí místo, ale byl také oceněn v té druhé kategorii. Popravdě řečeno, já jsem úplně nepochopila, co bylo kritériem hodnocení té kategorie. Můžete mi to vysvětlit?
2: To je cena akademie. A ta akademie vždycky hledá někoho, kdo by se mohl jakoby dál vzdělávat v nějakém koučování nebo mentoringu.
1: Jak bylo řečeno v průběhu ceremonie, tak byla zakázaná věta, nečekal jsem to, je to pro mě překvapení. A vy jste to čekal, nebo jaké jste si dával šance?
2: Byl bych moc rád, kdybych byl v té trojce, to jsem si říkal od začátku. A vlastně nejraději bych byl, kdyby se ocenilo všech 10 lidí, protože všichni byli úžasní. A to, že se dostanu dvakrát na to pódium a dostanu vlastně třetí místo a ještě první místo za akademii, jsem opravdu nečekal. Ale myslím si, že vlastně to ocenění už bylo prostě být tady v té zahradě, být na tom vyhlášení, být v té desítce finalistů.
1: Ještě jednou vám moc krát gratuluju. Když jsem si pročítala ty medailonky nebo je tady sledovala, tak mě vlastně zaujala vaše kombinace. Vy učíte matematiku a výtvarnou výchovu a čtenářská gramotnost. Jak jste se k téhle kombinaci dostal?
2: Tak já už jsem na vysoké škole studoval obor matematika, výtvarná výchova, což je takový hodně netradiční spojení. A ještě k tomu velmi rád čtu a píšu, takže tohle se tak nějak ve mně všechno kombinuje. A když jsem zjistil, že vlastně čtenářská gramotnost se dá rozvíjet i v matematice, i ve výtvarné výchově, tak mi to hodně pomohlo v mé učitelské praxi a hodně to pomáhá i dětem.
1: Jak staré děti učíte?
2: Učím od 5. do 9. třídy, takže třeba učím teďka deváťáky, připravoval jsem je na přijímací zkoušky.
1: A co se týče metod, řekl byste, že jste zastánce nějakých pokrokových metod, hodně se v tom vzděláváte, anebo stačí i klasická frontální výuka, ale důležité je tam budovat ten vztah, nějak vytvářet to bezpečí, jak se na to díváte?
2: Myslím si, že metody jsou dobré nástroje, ale hlavně jde o to, jak se stavíme k té výuce, aby jsme prostě ty žáky podporovali v učení, aby jsme je nestresovali, ale zároveň, aby jsme jim pomáhali se učit v rámci jejich rozvoje. Metody jsou výborný nástroj, metody kritického myšlení, rozvoj, formativní hodnocení. Všechny tyhle věci se snažíme do své výuky zařazovat.
3: Tolik tedy Tomáš Otisk, který učí na základní škole v Třinci.
1: A vítězky, první a druhé místo Global Teacher Prize jsou teď s námi ve studiu. Vítám tady Ladu Stuchlou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Vy jste tady obsadila první místo, k čemu už vám gratuluji. Po telefonu zdravím do Dolních Dubňan, což jsem se dívala na mapu, je vesnice vedle Dukovan u Moravského Krumlova. Danielu Harantovou Rumianovou. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den.
1: A trojici našich hostů uzavírá Hanna Matoušů z organizace Get the Point, která právě cenu Global Teacher Prize pořádá. Vítejte.
6: Dobrý den.
1: Můžeme začít u vás, paní Matoušů. Co vlastně ta cena znamená? Na co cílí? Proč jste ji před 10 lety přivedli do Česka?
6: Když jsme v roce 2017, kdy cenu organizoval Edwin, začínali, tak tím cílem bylo zatraktivnit učitelskou profesi, primárně pro budoucí uchazeče pedagogických fakult a zároveň jsme chtěli veřejnosti přiblížit učitele, kteří jsou skvělí a učí dobře a nějak pomoci změnit ty standardy toho, jak je vnímaná učitelská profese, což nebylo úplně dobré a myslím teda, že stále to není úplně takové, jaké by to mělo být. A zjistili jsme, že to opravdu funguje, ale to, co se stalo navíc a co nebylo tím původním plánem, bylo to, že se kolem ceny vytvořila opravdu velká komunita inspirativních učitelů, kteří ji prošli a kteří tam stále tak čekali a říkali, tak co bude teď dál? My bychom rádi se do něčeho zapojili a nám bylo škoda to nevyužít, takže vznikl i návazný projekt Učitelin, který využívá know-how a expertízu těch oceněných finalistů. A myslím si, že v současnosti ta cena má hlavně tři cíle. Tím prvním je stále zvyšování nebo pomáhání zvyšování prestiže učitelského povolání. Tím druhým je posilování profesního sebevědomí učitelů a učitelek, což si myslím, že je velmi důležité, protože když učitelé věří v dopad své práce, tak ten dopad opravdu mají. A tím třetím cílem je právě vracet zpátky do vzdělávacího systému ty učitele a učitelky, které prostřednictvím ceny objevíme.
3: Veřejnost zná tu cenu Zlatý Amos, kde vlastně hlasují děti nebo veřejnost o svého oblíbeného učitele. Jak se vybírají kandidáti do Global Teacher Prize?
6: Je to poměrně dlouhý a složitý proces. Na začátku stojí nominace, které mohou poslat vlastně kdokoliv. Můžou to být žáci, studenti, mohou to být kolegové, nadřízení nebo rodiče dětí. A tím smyslem těch nominací je primárně podpořit učitele. Je to taková zpětná vazba pro ně. Protože když vám někdo řekne, že vaše hodiny pro něj byly inspirací a že díky tomu studuje někde jinde a že vlastně přestal mít strach třeba z nějakého předmětu nebo že se ve škole cítí skvěle, tak si myslím, že to je něco, co ty učitele potom dál motivuje k práci. Ale to je jenom samotná nominace a neznamená to automaticky, když dostanete nominaci, že teda jste už přihlášen do ceny. To musí udělat každý učitel, každá učitelka sám a obnáší to, že musí vyplnit poměrně komplexní přihlášku, kde se ptáme primárně na to, jak pracují v hodinách se svými žáky a jak pracují na sobě a jak jsou aktivní v učitelské komunitě. A když potom postupují v tom hodnocení dál, tak nám zasílají i nahrávku své hodiny, potom máme spoustu rozhovorů online, pak i navštěvujeme finalisty na hodinách, kde si znova tu hodinu natáčíme, opět ji rozebíráme a na závěr je potom ještě hodinový online rozhovor se všemi porotci.
3: Paní Stuchlá, proč jste se vlastně rozhodla do soutěže jít?
4: Já jsem se rozhodla přijmout nominaci už z toho důvodu, že mě vůbec byla zaslána. V momentě, kdy jsem se dozvěděla, že mě žákyně z prvního ročníku nominovala, tak jsem cítila takovou jako povinnost se zúčastnit vůči ní, vůči žákům, že jsem měla tu příležitost být součástí. A je pravda, že ta přihláška skutečně je náročná. Já mám pocit dokonce, že jsem jí vyplňovala 3 odpoledne, jo, že opravdu jsem u toho seděla dlouho a vlastně i si uvědomit věci, které ani nevnímáte, jo, spoustu toho děláme a neumíme to ani pojmenovat jako učitelé a pak jsme nuceni to pojmenovat a zreflektovat a ohlédnout se na té své cestě, je to práce, ale na konci je velmi pěkná odměna, že na jednom místě vidíte, kam až jste v té své profesi došel.
3: Teď se obracím na Danielu Harantovou Rumianovou, která je s námi ve spojení po telefonu. Jak vy jste vnímala celý ten proces, jestli paní Matoušu říká, že to trvá celý rok, chodí inspektoři, nebo jak mám nazvat ty...
6: Inspektoři ne.
3: Hodnotitele a porotce té ceny, natáčí se s vámi videomedailony, když se probujete do toho finále. Jak vlastně se zžíváte postupně s tou nominací?
5: Já souhlasím s Ladou, je to dost náročný proces, nejenom pro mě, ale asi myslím si, že i pro ty děti, protože nejsme úplně zvyklí na to, aby nás někdo natáčel. Ale zároveň je to jako příležitost zreflektovat si svoji práci a tohle je jako skvělá příležitost podívat se na sebe úplně z jiného úhlu pohledu, pro mě jako pro učitele, ale náročné to určitě bylo.
3: A paní Matoušu, vy jste říkala při tom předávání, že bylo přes 1500 nominací.
6: Ano, přesně tak.
3: Z toho se tedy vybralo asi 400.
6: 452 se přihlásilo, ano, přesně tak.
3: A potom porota vybere těch 10.
6: Ne, ještě nejdřív je 32 semifinalistů a z nich je potom 10 finalistů, ano.
3: A tady s námi ve studiu jsou teď Crème de la Crème a s panem Otiskem jsme tady mluvili už na akci. Obrátím se tedy na vítězku letošní Global Teacher Prize, což je Lada Stuchlá, která vyučuje na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně. Vy jste vystudovaná porodní asistentka, ano. Ale teď učíte latinu a somatologii. Kdy jste se vlastně rozhodla, že místo toho, abyste pomáhala dětem na svět, budete pomáhat dětem na světě?
4: Já si to uvědomuji velice dobře, kdy to bylo. Bylo to během mých nočních směn v rámci studia porodní asistence. Jsme plnili praxi přes léto a také noční směny, protože tam se zpravidla nazbírá hodně porodů, v noci se rodí hezky. A já jsem si uvědomila, že noční služby mě příliš neprospívají. Tak jsem si řekla, že asi tenhle režim nebude pro mě. To byla jedna skutečnost. A ta druhá, neméně silná, byla ta, že jsem se často během své praxe potýkala s tím, že porodní asistentky, které my jsme jako žákyně oslovovali, aby se nám během té směny věnovali a brali nás k porodům, tak nám dávali najevo nám, žákinkám, takovou nevoli ke spolupráci, vzít si nás pod křídlo, pověnovat se nám, a to jsem lidsky nesnášela příliš dobře. Tak jsem si řekla, já ale půjdu tou cestou pedagogiky a budu ty studenty motivovat k té práci a zkusím je natchnout.
3: Co to znamená pro výuku latiny?
4: No, zrovna ten latinský jazyk je v tomhle takový ošimetný. On je pravda, že to je mrtvý jazyk, nicméně pro ty zdravotníky je stále živý, protože v dokumentacích a v diagnózách se neustále potýkají s těmi terminologiemi a pojmy. Takže ten latinský jazyk, já už jsem si ho oblíbila tenkrát na gymnáziu a na vysoké škole jsem ho měla ráda a zkrátka jsem se k němu dostala. No.
3: A lze vyučovat latinu, mrtvý jazyk i interaktivně? V tom videomedailonku jsem viděla, že vy si na začátku hodiny vždycky uděláte se svými studenty a studentkami takzvanou emoční inventuru, ano, zjistíte náladu ve třídě, a potom, když vidíte, že třeba nemají energii, jsou unavení, tak klidně přistoupíte k tabuli a vykládáte frontálně.
4: Ano, ano, je to tak. V rámci teda té latinské terminologie nebo toho latinského jazyka, na který se ptáte, to je třeba tak, že když vidím, že ty žáci mají chuť vyhledávat informace a spolupracovat a sdílet, tak třeba abychom oživili latinu, tak si vyndají mobilní telefony a hledají si význam svého křestního jména z latiny, z řečtiny, a pak si to sdílejí a povídají a vyhledávají na jména a také si to sdělují. No a když vidím, že ta atmosféra je taková, že je každý v té své bublině, tak zkrátka děláme cvičení, procvičujeme, zpřehledňujeme do tabulek gramatiku, barevně zvýrazňujeme základní koncovky, konjugací, deklinací. Takže i v té latinské terminologii, v latinském jazyce lze takhle pracovat.
3: Paní Harantová Rumianová, vy vyučujete na základní a mateřské škole v Dolních Dubňanech. Jak velká je vaše škola, jak staré jsou vaše děti?
5: My jsme malinká škola, máme 48 dětí, jsme malotřídní škola, to znamená, že já mám spojené dva ročníky, ale to mám vlastně čtvrťáky a páťáky a celkem mám 18 dětí ve třídě.
3: A to potom i zdůvodňuje trochu to, že se snažíte hodně o individuální přístup, je těch 18 dětí tak akorát na ten individuální přístup, nebo je to zvladatelné i ve větším počtu?
5: Myslím si, že je to zvladatelné i ve větším počtu, jen už to bude daleko náročnější. Myslím si, že pro tu individuální výuku by ten počet 15 dětí by byl tak akorát, ale i kdyby jich mělo být 30, tak se o to budu snažit vždycky.
3: A vaše témata jsou čtenářství, pisatelství, kritické myšlení. Jak tyto disciplíny děti vyučujete? Musíte si je nejdřív takzvaně vychovat, aby rádi četli a psali? Je tohleto velká bariéra na začátek?
5: Myslím si, že nejdůležitější je, že se čtenářstvím i vlastně pisatelstvím začíná už od první třídy u nás ve škole určitě. A postupujeme malými krůčky, nejdřív se základním textem, s jednoduchým, vlastně nejdřív se úplně snažíme přivést děti k tomu, že čtení je vlastně fajn. A přes tohle se potom dál posouváme a rozvíjíme potom ty čtenářské dovednosti, a u těch páťáků už jsou to dovednosti, které fakt si myslím, že jim můžou pomoct k tomu, aby kriticky mysleli a přemýšleli nad tím textem z různých úhlů pohledu. A já věřím tomu, že i potom na druhém stupni zužitkují to, co já do nich tady vkládám.
3: Vy jste říkala opět v tom videomedailonku, že používáte s žáky takzvaná argumentační cvičení. Proč a k čemu jsou dobrá v tak relativně vlastně malém kolektivu?
5: Jsou dobrá k tomu, aby se děti dokázaly vyjádřit. To je vlastně to, co teď možná Hanka zmiňovala. Já si myslím, že je důležité v dnešní době, aby ty děti dokázaly sformulovat svoje myšlenky a nejen umět říct, ale i napsat. No a argumentační texty proto, aby si dokázaly navzájem říct jako svůj názor, aby to nebylo jenom, že slepě souhlasím s tím, co mi říká kamarád. Myslím si, že je potřeba ty děti učit, aby měly schopnost se jako vyjádřit a říct, já si to myslím třeba jinak, nesouhlasím s tebou, myslím si to jinak, mám jiný úhel pohledu, a je to právě proto, že aby tam bylo i to zdůvodnění toho, proč oni si to jako myslí a dokázali se za ten svůj názor postavit.
3: A jaká byla vaše cesta k učitelské profesi? Měla jste nějakou vizi anebo vlastní možná i negativní zkušenost ze školy, která vás formovala?
5: Já jsem ji právě měla velmi pozitivní. Já učím na základní škole, kde jsem sama vyrůstala, a měla jsem skvělý vlastně vzor v paní ředitelce. Ona mě provázela celých mých 5 let, takže já jsem se vlastně jako vrátila do prostředí, kde mi bylo strašně hezky a skvěle. A já jsem už od malička věděla, že učitelkou chci být, takže asi vlastně plním svůj dětský sen a žiju ho dál.
3: Teď se zase obracím k vítězce Ladě Stuchlé. Vy jste porotu zaujala svým přístupem k výuce, který stojí, teď trochu parafrázuji, tedy slova poroty, poznávání sebe sama jako základ pro aktivní učení a rozvoj studentů. Co si ale pod tím mám představit? Můžete mi to ukázat na tom, když máte před sebou třídu úplně nových studentů, jak s nimi začnete?
4: Já právě vedle toho, že vyučuju latinský jazyk a somatologii, jak bylo řečeno, tak také vyučuji psychologii a komunikaci. A v rámci tohoto předmětu se s žáky věnujeme nejrůznějším sebepoznávacím technikám, kde zjišťují, jaký mají učební styl, mapují své vnitřní a vnější motivační faktory, bavíme se o hodnotovém žebříčku, píšeme třeba dopis sami sobě, který potom mají příležitost za 4 roky si přečíst. Takže tímto způsobem skrze právě tu psychologii a komunikaci usiluji o ten seberozvoj, sebepoznání.
3: A patří do toho i nějaká psychohygiena, péče o duševní zdraví, to je teď velké téma ve školství?
4: Určitě ano, a zejména pro budoucí zdravotníky. Takže v rámci té psychologie máme skutečně tematický blok věnovaný zdravotnické psychologii, psychosomatice, relaxačním technikám.
3: Ty techniky, které vy vyučujete, sama používáte nebo máte nějaké jiné? Učitel potřebuje turbo relaxační techniky.
4: Já využívám všechny napříč, o kterých se svými žáky povídám a které si i zkoušíme společně.
3: A můžete konkrétně, abych si to představila?
4: Určitě je to aromaterapie, voné tyčinky, ty hodně fungují na sklidnění psychiky, co vůně, ta navozuje jiné rozložení psychické, je to muzikoterapie, je to arteterapie, přes prázdniny vybarvím štosy mandal, takže i s žáky zkoušíme vybarvovat mandaly, jsou to nejrůznější dechová cvičení.
3: Narazila jste někdy se svými metodami? Dostala jste se do situace, kdy jste si řekla, tohle moc nefunguje, musím zvolit úplně jiný přístup?
4: Ano, byla to třeba zrovna asociační technika, kterou využívám zejména v rámci somatologie a latinské terminologie. Tato technika spočívá v tom, že si s žáky řekneme nějaký latinský výraz a povídáme si o tom, co nám ten výraz připomíná do češtiny. A podle toho, že si ten výraz latinsky zapamatujeme. A je pravda, že některé třídy velice dobře jsou v souladu s touto technikou, ale v některých třídách na mě hledí žáci, jako kdybych byla z Marzu, co po nich chci, že třeba trachea jako traktor, protože trachea je průdušnice a když traktor projede po hlíně, tak jsou tam takový hrbolky jako na průdušnici z chrupavek, takže některé děti tohle, tam to nefunguje. No.
3: A v tom případě řeknete
4: prostě trachea a je to tak.
3: Trachea a naučte se to do příště, píšem ano. Test. Paní Harantová Rumianová, znamená ten individuální přístup, o který se snažíte ve svých třídách, i intenzivnější komunikaci s rodiči?
5: Určitě, protože je potřeba rodičům často sdělovat, na jaké úrovni jejich děti jsou, jak já zařizuju, aby to dítě třeba bylo úspěšné v té třídě a jakým způsobem to můžou zařídit oni, protože přece jenom je to jako spolupráce všech nás tří, tak nám k tomu třeba pomáhají tripartity. S těmi rodiči opravdu od první třídy otevřeně komunikujeme, zveme do těch hodin a mají dost velký přehled o tom, co se v našich hodinách třeba děje nebo jak ta škola funguje.
3: Paní Matoušu, vy jste tady mluvila o nějakém profesním sebevědomí,
6: ano.
3: No, pedagogickém sebevědomí. Uh-huh. Co to přesně je a za jak dlouho ho člověk nabyde, když učí?
6: To, myslím, je velmi individuální, za jak dlouho člověk nabyde, ale myslím si, že profesní sebevědomí to jde ruku v ruce se sebevědomím lidským, které máme. Myslím si, že je strašně důležité být si jistý v tom, co děláme, ať je to cokoliv. Protože když tam tu jistotu máme, tak zaprvé nás nerozhodí nějaké věci, nebo nebereme všechny věci jako selhání, bereme to, že jsme nějaké cestě, protože víme, že něco funguje a děláme dobře. A na druhou stranu si myslím, že to je velmi dobré pro to, abychom vlastně cítili i jakou sounáležitost s ostatními a necítili se ohrožený ostatními. To si myslím, že je velmi důležité, protože když já jsem si jistý v tom, co dělám, a teď to nemyslím tak, že jsem si jistý, že jsem nejlepší, nebo že to nikdo nemůže dělat lépe, tak to vůbec není, ale že to, co dělám a jak dělám, je jako dobře. Mám své limity, to je jasné. Jsem na nějaké cestě, může to být lepší, může se stále zlepšovat, ale je to dobré. Tak potom vlastně je to snaží cesta i ke spolupráci s ostatními ve všech úrovních. Když jste si jistá, že tu svoji práci děláte dobře a že má dopad, tak ona ten dopad opravdu má. Protože ty pochybnosti, pokud je u sebe máte, když učíte, tak je předáváte automaticky na ty děti a oni si z toho opravdu nemohou vzít to, co by si vzali jinak, když vy věříte tomu, že je posouváte. Já to profesní sebevědomí vnímám právě s určitou pokorou, že víte, co vám jde, co vám třeba nejde, a teda tím pádem si můžete i najít oblasti, v kterých se můžete posouvat, protože víte, proč se v nich chcete posouvat, protože vidíte, že když se v nich posunete, tak ten dopad té vaší práce bude vyšší.
3: Náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci, tak mám prosbu na Ladu Stuchlou a poté Danielu Harantovou-Rumianovou. Co byste teď vzkázali všem učitelům a učitelkám, kteří nás teď poslouchají? Kdybyste jim mohli dát teď jednu radu, co by to bylo, paní Stuchlá?
4: Tak já bych jim s největší pravděpodobností vzkázala, aby svou práci dělali s nadšením a přesvědčením, že dělají nejlépe, jak mohou.
3: A paní Daniela Harantová-Rumianová?
5: Já bych jim vzkázala, aby věřili těm dětem, protože si myslím, že pokud věřím v ty děti, tak se to odrazí i na mě a ta souhra je potom vzájemná, takže důvěřovat v sobě sama, v ty svoje schopnosti a dovednosti, ale taky v ty děti, protože děti dokážou úžasné věci.
6: A já bych tomu chtěla dodat, že jak je důležitá víra v děti, tak myslím, že my jako společnost bychom měli věřit učitelům a učitelkám.
3: Byla by to krásná slova na závěr, ale paní Matoušu, přece jenom bych vás ještě poprosila o jednu věc. Těch finalistů bylo 10, tady jsme stihli vyspovídat 3. Mohla byste okomentovat ještě těch zbylých 7, ne je tady vyjmenovávat, ale nějak zhodnotit tu letošní sérii těch finalistů a možná pozvat ostatní, kteří váhají, jestli se do soutěže přihlásit, co ta komunita, kterou kolem toho vytváříte, všechno nabízí?
6: Čeho si na ceně Global Teacher Prize Czech Republic nejvíc vážím, je to, že právě ukazuje rozmanitost toho učitelského povolání. Jsou to učitelé z různých krajů, různých oborů, různých typů i stupňů škol. A vlastně ukazují opravdu prakticky, že to vzdělání není jenom jedna cesta, že k tomu cíli vede hodně cest a pro každé dítě je potom přínosnější třeba něco jiného. A myslím si, že vlastně ty ostatní jsou stejní jako tady naše dvě vítězky, s kterými jsme vedli rozhovor, a totiž to, že věří ve své děti a mají rádi svoji práci, a to je úplný základ. A ostatním učitelům do ceny se můžete přihlásit i bez nominace, takže opravdu každý se může zkusit přihlásit, a jak už tady zmiňovala Lada, je to dobrá reflexe pedagogické cesty, který má ten učitel nebo učitelka za sebou. A myslím si, že ta komunita je přínosná v tom, že můžete získat mnoho další inspirace, můžete získat prostor pro sdílení. Je to někdy kotva, když vám není třeba ve své vlastní sborově dobře a lehce, tak se můžete nabít někým jiným a ujistit se v tom, že je dobře to, co děláte a jak to děláte, a nenechat se odradit. A to, co mi přijde, že je velmi cenné, je, že to opravdu ukazuje učitele jako lidi, kteří mají co říct nám všem, i když sami do školy nechodíme, nebo tam nemáme děti ani vnoučata, protože mohou být inspirací pro náš osobní život.
3: Tak to říká Hana Matoušů z organizace Get the Point, která pořádá cenu Global Teacher Prize Czech Republic. Děkuji, že jste přišla do studia Reparátu.
6: Také děkuji za pozvání.
3: A také děkuji a samozřejmě ještě jednou gratuluji Ladě Stuchlé, vítězce letošní ceny, vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně. Děkuji, že jste přišla.
4: Také děkuji.
3: A na dálku zdravíme Danielu Harantovou-Rumianovou ze základní a mateřské školy Dolní Dubňany, která v letošní ceně obsadila 2. místo. I vás zdravím a blahopřeju.
5: Taky zdravím, děkuji za pozvání.
3: A inspirativní debatu, tentokrát o dobrovolnictví, pro vás chystáme i do příštího Reparátu, který natočíme za účasti publika v Domě zahraniční spolupráce v Praze 10. června od 5 hodin. Pokud se chcete debaty zúčastnit, najdete víc informací na stránkách plus.rozhlas.cz nebo nám napište e-mail na adresu reparat@rozhlas.cz. Za celý tým, editorku Markétu Voskovou a sound designéra Jaroslava Pokorného, vám pěkné letní dny přeje Daniela Vrbová.
7: Hodin je pondělí 8. června, posloucháte Český rozhlas Plus a ze studia zdraví Lenka Vahalová.
8: Český rozhlas Plus.
7: Jaká budou naše témata hned po zprávách? Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Jak to ale vypadá se summitem NATO? Na Slovensku dnes poprvé zazněla obžaloba v jedné z největších korupčních kauz posledních let. Jakou roli v ní hraje současný místopředseda parlamentu za směr Tibor Gašpar. A ruský prezident Vladimir Putin řekl, že ruský biznismen mu přivezl vzkaz od Volodymyra Zelenského. Kdo je ten biznismen a jaký vzkaz se jedná? Zprávy a Martin Matějka.
9: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky a pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejším raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl třeba petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
10: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
9: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na Valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo, jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů, v dubnu to bylo zhruba 5000, to je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
11: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
9: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohlo hlavně autoprůmysl a elektrovýroba.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8% a podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. A ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby, oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
12: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezident Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
9: Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 koruna 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 koruna 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělala Česká obchodní inspekce. Její homravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětlil mluvčí František Kotrba.
13: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
9: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Za oklamání 8 desítek klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikty vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů korun.
14: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
9: Dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je teď od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení asi 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova dejte pozor u Bakova nad jezerou. Za motorestem letadlo na 52. kilometru pracují silničáři a zdržení v koloně z 51. kilometru je asi na 10 minut. Zdržení je i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Litoměřice. Na 44. kilometru je omezení a menší fronta asi na 5 minut. V Praze je pak silný provoz na hlavních tazích. Pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Nárazové kolony jsou do Černého mostu a také od Spořilovské vždy je asi to na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno a zataženo a nejvyšší teploty od 17 do 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Odpolední plus.
7: Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová, teď máme 8 minut po 15. Prezident Petr Pavel na dnešním jednání vlády potvrdil, že trvá na své účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. O složení delegace ale kabinet Andreje Babiše definitivně rozhodne až 22. června. Hlava státu je připravena podat kompetenční žalobu, pokud vláda rozhodne v jeho neprospěch. Ministři dnes naopak schválili, že prezident povede českou delegaci na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku. Téma teď probereme s ústavním právníkem Ondřejem Projsem z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
7: Ať shrneme to aktuální dění, prezident dnes po jednání vlády řekl, že rozhodnutí o delegaci stále nepadlo. Ministr Macinka zmínil, že na neformální večeři na summitu NATO by měl zastoupit Česko někdo, kdo skutečně rozhoduje. Jakým směrem se celá situace po dnešním jednání vlády vyvíjí?
15: Tak je to samozřejmě určitý posun, ale myslím, že zatím nemůžeme říct, kam to přesně směřuje, jestli tedy k tomu soudnímu kompetenčnímu sporu, anebo naopak k nějakému politickému řešení té věci. Pro obě varianty si myslím, že bychom mohli najít určité argumenty, takže tu odpověď budeme mít asi až v té druhé půlce června.
7: V případě, že by vláda upřela prezidentovi účast na summitu, podle poradců Hradu se jeví jako právě reálná ta kompetenční žaloba. Jiří Pehe, který radí prezidentovi v zahraniční politice, nám 11. května řekl toto.
16: Když prezident má reprezentovat nebo reprezentuje zemi v zahraničí a reprezentovali jí prezidenti v těch minulých 35 letech na této akci, tak zdali je to něco, co vláda může mu odepřít.
7: Dává v tomto konkrétním sporu kompetenční žaloba smysl?
15: Tak ta otázka asi stojí malinko obecněji, než bylo tady naznačeno. Jde vlastně o výklad toho pravidla ústavy, která říká, že prezident zastupuje stát navenek, a jelikož to dál rozvíjí samostatnými body, které směřují k tomu, že například sjednává mezinárodní smlouvy, přijímá, jmenuje velvyslance a podobně, tak musíme prostě přijmout, že ten samostatný bod, který ani nebyl původně navrhován jako samostatný, ale je tedy takto formulován, to znamená zastupuje, musí nutně mít nějaký obsah. A tím obsahem patrně tedy je zejména právě ta samotná účast na těch jednáních v zahraničí. A prezident tedy tvrdí, že vlastně vláda mu nemůže takový úkon nebo prostě tu účast samotnou prostě znemožnit nějakou nesoučinností nebo dokonce svým rozhodnutím, a o tom by případně tedy mohl rozhodovat ten soud. Nicméně samozřejmě by bylo lepší, pokud by se ta věc vyřešila tak, jako to bylo právě v minulosti, kdy i v případě, řekněme, neúplně souladného postupu a třeba i názorových východisek těch představitelů vlády a prezidenta vždycky došlo k nějakému aspoň zvenku tak jevícímu se kompromisu. Takže to je samozřejmě lepší varianta. Ano, a druhá varianta je právě ta, že to bude muset rozhodnout ústavní soud, respektive to také není samozřejmě jisté, protože i kdyby ta žaloba podána byla, tak je zde také možnost, že ústavní soud prostě odmítne se tou věcí zabývat právě s argumentem, že se vlastně o žádný kompetenční spor v nějakém užším slova smyslu ani širším slova smyslu nejedná, a že tedy se to má vyřešit politicky. Já osobně si myslím, že tak by to asi nedopadlo, a pak by ústavní soud ale byl nucen nějakým způsobem svázat ty pozice i do budoucna samozřejmě.
7: A když se vrátíme na začátek, je vůbec nutné, aby vláda cestu prezidenta na summit NATO odsouhlasila? Protože jenom pro dokreslení situace, ústavní právník Jan Kysela pro Novinky řekl, že ne.
15: No tak ono právě záleží na tom, jestli z toho vnitrostátního nebo mezinárodního hlediska. Z vnitrostátního hlediska bychom skutečně mohli se na to dívat tímhle způsobem. To znamená, že prezident vlastně nepotřebuje vůbec mandát od té vlády, protože ho má právě už z té ústavy. Mm-hmm. Nicméně může tam nastat praktický problém, kdy tedy sice i z mezinárodního hlediska je prezident vedle například ještě právě ministra zahraničí a případně předsedy vlády ten, kdo je vlastně tím partnerem pro ty ostatní hlavy státu nebo ostatní zástupce státu a třeba i právě těch mezinárodních organizací. Ale tady patrně existují, řekněme, vnitřní pravidla té Severoatlantické aliance, která směřují k tomu, že to je právě ta vláda, kdo hlásí, řekněme, ty členy delegace z nějakých praktických, bezpečnostních a dalších důvodů. Takže tam ta součinnost vlády je patrně důležitá. A to je vlastně asi ten kámen úrazu. Protože ostatně to, jestli vláda neposkytne třeba prezidentovi vládní speciál, to znamená letadlo, tak to samozřejmě on může obejít fakticky, takže se dostaví nějakým jiným způsobem na to místo, i když i to by bylo nešťastné a nějaká symbolika by v tom samozřejmě byla.
7: Pane doktore, když summit NATO v Ankaře se bude konat už 7. a 8. července, což je v podstatě za chvíli, pokud prezident žalobu podá, jak rychle může ústavní soud rozhodnout? A stihne to vůbec?
15: No, tak to je samozřejmě taky velmi věštecká otázka, ale v zásadě jako je možné, že by ústavní soud to stihnul. Jo? Tam bude záležet strašně na tom, kdy samozřejmě by případně byla podána ta žaloba, ale hlavně na tom, jak ústavní soud bude chtít sám postupovat. Tato otázka samozřejmě není ve vzduchoprázdnu a já předpokládám, že drtivá většina ústavních soudců už o ní nějakým způsobem přemýšlí, byť nemá ten podklad, neví vlastně, co přesně prezident bude případně požadovat, takže není to prostě věc, o které by asi začali uvažovat hned teprve, až obdrží ten samotný návrh, ale pokud by to měli rozhodnout v řádu týdnu nebo dokonce dnu, tak samozřejmě ta šance se snižuje, protože řízení, zejména ve složitých věcech před ústavním soudem, mohou naopak trvat dlouhé měsíce nebo dokonce i roky. Jo, takže já to rozhodně nechci vyloučit, že se to stihne, ale ta pravděpodobnost nemusí být úplně samozřejmě vysoká. Na druhou stranu ono to rozhodnutí pak může třeba směřovat i dál za ten horizont toho summitu v Ankaře, protože ústavní soud samozřejmě může taky, řekněme, rozhodnout široce a opravdu se pokusit nějakým způsobem nastavit ten vztah mezi prezidentem a vládou i v širším kontextu. Což je ale možná právě to, čeho se ti aktéři taky trochu obávají.
17: Pane doktore,
15: a proto třeba budou motivováni ještě bych tomu řešení politickému.
17: Já vím, že to téma je velké, ale chtěla bych ještě se doptat na poslední otázku, než půjdeme na další téma, protože ten čas je neúprosný. Česká ústava vznikla v éře parlamentní volby prezidenta. Zavedením přímé volby sice hlava státu získala silný mandát od občanů, ale její kompetence se nezměnily. Neukazuje tento spor, že by ústava v otázce reprezentace státu navenek potřebovala zpřesnění?
15: No tak obecně ty spory, které jsou dlouhodobé, že jo, mezi prezidentem a vládou, potažmo dalšími orgány, už dříve, řekněme, ukazovaly, že je možné uvažovat o nějakých změnách, třeba i v souvislosti s jmenováním předsedy vlády anebo i dalšími úkony. Takže já se tomu rozhodně jako nebráním, ale zrovna tato otázka v minulosti úplně problémy zatím nečinila, takže já bych možná počkal na to, jestli se nepodaří vyřešit i tentokrát bez nutnosti změny, protože ono, každá změna může zase otevřít jiné problémy, to je potřeba si uvědomit, že vyřešíte jednu otázku, ale můžete vytvořit další dvě.
17: Téma jsme probrali s ústavním právníkem Ondřejem Preussem z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 18 minut po 15. a je tu další téma. Někdejší majitel fotbalové Chelsea a miliardář Roman Abramovič v květnu navštívil Kyjev a do Moskvy se vrátil se vzkazem od Volodymyra Zelenského. Potvrdili to zdroje z Kyjeva a o cestě jistého nejmenovaného biznismena na Ukrajinu hovořil minulý týden i sám Vladimír Putin. Abramovič tak pokračuje ve své roli prostředníka, kterou zastává od začátku války v únoru roku 2022. Jeho roli sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
18: Dobrý den.
17: Co víme o poslední misi Romana Abramoviče?
18: Ta on tam nějak

0: Tož si Putin vzal jako záminku, takže říkal, že vlastně to ani nečetl. Sama ukrajinská strana říká, že to bylo něco podobného, jako bylo ve otevřeném dopise, který byl zveřejněn minulý pátek, tedy vlastně výzva k Vladimíru Putinovi, že prostě, aby se smířil s tou situací, jaká je, že Ukrajina se s ní také musí smířit a pojďme jednat o míru.
1: A proč právě Abramovič hraje roli prostředníka mezi Kyjevem a Moskvou?
0: To je zajímavé, protože on vlastně byl i u těch úplně prvních jednání o míru, které byly v létě roku 2022 v Istanbulu. Tam nebylo úplně jasné vlastně, jaká je jeho funkce a tak dále, ale zcela zjevně plní funkci nějakého prostě záložního informačního kanálu, protože on samozřejmě se s Vladimírem Putinem zná ještě z velmi dávných dob 90. let a v Kyjevě on dokázal prostě si udržet nějaké kontakty a jak píší třeba zdroje serveru NVUA, tak vlastně on je jediný z ruských oligarchů, se kterým se Ukrajince jsou ochotně bavit.
1: A může jeho činnost přispět k ukončení války?
0: Tak důležité asi to sloveso přispět, protože ukončit válku může jeden jediný člověk a ten se jmenuje Vladimír Putin. A v okamžiku, kdy on se rozhodne, že skutečně je na čase začít opravdu jednat o míru a ne ta jednání prostě nějakým způsobem imitovat, tak v ten okamžik samozřejmě Roman Abramovič může na pomoci, co by prostředník k uzavření míru, nicméně on není ten člověk, který by dokázal Vladimíru Putinovi vysvětlit nebo dokonce ovlivnit, aby začal skutečně směřovat k mírovému uspořádání.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v Odpoledním plusu už míříme na Slovensko. Na Slovensku dnes poprvé zazněla obžaloba v jedné z největších korupčních kauz posledních let, v takzvaném očistci. Prokurátor před specializovaným soudem v Banské Bystrici popsal údajnou síť policistů, podnikatelů a vysokých státních funkcionářů napojených na bývalou vládu strany Smer premiéra Roberta Fica. V kauze očistec je obžalovaná celkem 11 lidí, včetně současného místopředsedy parlamentu za Směr Tibora Gašpara. Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování. A podrobnosti už má zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Co tedy dnes u soudu zaznělo?
2: Především samotná obžaloba, a to je v tuto chvíli jedna z mála částí procesu, o které mohou média podrobně informovat. Soud totiž zakázal zveřejňovat informace z dokazování nebo výpovědí svědků v reálném čase, aby se navzájem neovlivňovaly. Prokurátor dnes před soudem podle slovenských médií popsal údajnou organizovanou skupinu, která měla mezi lety 2012 a 2018 působit přímo uvnitř policie. Podle obžaloby stál v jejím čele nitranský podnikatel Norbert Beder spolu s tehdejším policejním prezidentem Tiborem Gašparem. Obžaloba zároveň popisuje zhruba 20 skutků od korupce přes zneužití pravomoci až po podporu zločinecké skupiny.
1: Co všechno prokuratora té údajné skupině přičítá? Jak měla fungovat?
2: Popisuje několik různých linií. Jednou z nich bylo získávání informací z živých vyšetřování a jejich předávání dál. Další se týká údajného sledování tehdejších opozičních politiků. V obžalobě se objevují jména třeba bývalého premiéra Igora Matoviče nebo někdejšího slovenského prezidenta Andreje Kisky. Podle prokuratury ale nešlo jen o získávání informací. Některé ty skutky se týkají také podezření, že za úplatu bylo možné ovlivňovat vyšetřování nebo zajistit, aby se policie o určité osoby nebo firmy naopak příliš nezajímala. Celkem je obžalovaných 11 lidí v této kauze, mezi nimi třeba i speciální prokurátor Dušan Kováčik, bývalý ředitel Národní kriminální agentury NAKA Petr Hraško nebo bývalý šéf finanční správy NAKA Bernard Slobodník.
1: A jak na dnešní čtení obžaloby obžalovaní reagovali?
2: Oni vinu dlouhodobě odmítají, to se stalo i dnes. Tibor Gašpar po dnešním jednání prohlásil, že nespáchal nic z toho, co mu vyšetřovatelé kladou za vinu. Jeho advokát Marek Para označil obžalobu za nedůvodnou a tvrdí, že celé vyšetřování

0: bylo od počátku vedené na základě politické objednávky. Podle něj získali spolupracující obvinění takzvaní kajícníci za své výpovědi nezákonné výhody. Obhajoba zároveň zpochybňuje práci některých vyšetřovatelů i prokurátorů a právě věrohodnost klíčových svědků bude i podle slovenských médií jedním z hlavních sporů celého procesu.
1: Velkým tématem také je, že do případu zasáhla velká trestní novela. Slovenská vláda ji schválila koncem loňského roku. Jak přesně očistec ovlivnila?
0: Ta novela snížila tresty za některé korupční trestné činy a zároveň zkrátila promlčecí lhůty. Nadace Zastavme korupci upozornila, že ze zhruba 20 těch skutků popsaných v obžalobě jsou už téměř nebo nejméně 3 podle nových pravidel promlčené a u dalších může být otázka promlčení ještě předmětem sporu. Novela zároveň výrazně snížila i některé trestní sazby a důležitá je tady ještě jedna věc. Významná část té obžaloby stojí na výpovědích právě těch takzvaných kajícníků, tedy bývalých policejních a finančních funkcionářů, kteří začali spolupracovat s vyšetřovateli. Právě kolem jejich postavení a využívání jejich svědectví se na Slovensku vede dlouhodobý právní i politický spor. No a vývoj kolem novely o kajícnících může tento proces kauze očistec taky výrazně ovlivnit.
1: A kdy tedy můžeme očekávat verdikt?
0: To zatím nikdo nedokáže odhadnout. Soud má v tuto chvíli naplánovaná jednání až do začátku příštího roku a už samotný harmonogram počítá s několika desítkami jednacích dnů. Dnes tedy zazněla teprve obžaloba, po ní bude následovat výslech obžalovaných, svědků a taky další dokazování. Pokud nedojde k dalším odkladům nebo procesním komplikacím, mohlo by se o rozsudku mluvit nejdříve v příštím roce.
1: Tolik zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu teď 4 minuty před 16:30 nás čeká další téma. Dnes si totiž připomínáme Světový den boje proti nádoru mozku. Jedním z těch nejagresivnějších je takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Tohle vzácné onemocnění lékaři diagnostikují v 1 až 2 případech na 1 000 000 dětí. Uvádí to nadační fond NINA, který se zabývá osvětou tohoto onemocnění a podporuje výzkum na jeho léčbu.
2: Diagnozu DIPG v neděli na pražské Letné připomněl i historický kolotoč s koňmi. Charitativní akci pořádal nadační fond NINA už po třetí. Na místo dorazily i některé rodiny, jejichž děti s touto nemocí bojovaly. Nedávno se ale bohužel jich dotkla statistika, na kterou právě upozorňují zakladatelé nadace Kristýna a Martin Chovancovi. Totiž, že 90% dětí z DIPG do 2 let od stanovení diagnozy zemře.
3: My nemáme v České republice vlastně ukotvenou legislativu pro něco, čemu se říká rozšířený přístup nebo možnost vlastně léčby ze soucitu. Ta druhá věc je samozřejmě jako ochota třeba toho výrobce sem ten lék dodávat a třetí je samozřejmě ochota s tím lékem pracovat.
2: Vysvětluje Martin Chovanec, který je zároveň lékař a vědec, proč se za experimentálním lékem ONC-201 jezdí do zahraničí, asi nejčastěji do Francie. Kristýna Chovancová pak dodává následující.
4: Taky děláme kroky pro to, aby to bylo jinak.
5: A to byla moje otázka, jestli se v tomhle směru něco děje.
4: Myslím, že všechny tyhle věci jsou tak trochu jako běh na dlouhou trať, ale já to vnímám pozitivně. Myslím si, že ty setkání, které proběhly, a tak uvidíme.
3: Samozřejmě jen ten, že to není všelék, je to lék, který může mít nějaký přínos pro jen konkrétní pacienty s touhletou diagnózou. A samozřejmě jsou i další modality léčby, které my jsme hrozně rádi, kdyby byly dostupné pro české pacienty.
2: V minulém roce začala nadace spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, a to na vývoji léčiv. A jak říká profesor Andrea Brancale, začínají od nuly, od základního výzkumu, aby získali know-how a znalosti, které by je k účinné léčbě dovedly. Bude to prý dlouhá cesta, ale je prý důležité s ní vůbec začít. Pro rodiny dětí s diagnózou DIPG je důležitá i psychologická pomoc. A proto právě s psychologi nadační fond NINA navázal bližší spolupráci letos.
6: Každá ta rodina potřebuje něco úplně jiného. Někdo chce o tom mluvit, někdo chce řešit úplně jiné problémy, protože s tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. To není nějaké stigma, jako říci o pomoc psychologickou.
2: Říká Alena Javůrková, vedoucí oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
6: Velmi často může ta nemoc ovlivnit, když je v nějakém centru to dítě přestane mluvit, může přestat rozpoznávat nějaké věci, nepoznávají třeba oblečej maminky nebo sourozenců, ty děti nemusí zvládat emoce, vztek.
2: A to všechno můžou lékaři pomoct rodinám poznat, pochopit a zvládnout. Na první kroky, které by nakonec vedly k možnosti léčby DIPG i v Česku, jsme se ptali i ministerstva zdravotnictví. Na vyjádření čekáme. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Zprávy a Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
9: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory. Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ano. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinu, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru, co tykle na Orlickou Ústecku, a potvrdil to k předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudu žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restituční zákonů. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. A na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také dva úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane také Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je teď od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení je asi 20 minut. Na dálnici D1 je kolona i na průtahu Ostravou směrem z Bohumína do Brna. U sjezdu na centrum na kilometru 361 pracují silničáři a kolona má asi 2 kilometry a zdržení je tam 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a Beslezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza Interview Plus Pavlíny Nečáskové.
1: Vládní koalice našla shodu s opozicí a do Rady České televize kvůli údajné korupční nahrávce nezvolila Romana Bradáče ani Pavla Matochu. Podařilo se také zvolit místopředsedkyni poslanecké sněmovny za opoziční STAN. Znamená to, že vláda s opozicí našly recept na spolupráci, nebo šlo o jednorázový výměnný obchod? Začíná Interview Plus, já jsem Pavlína Nečásková.
8: Interview Plus.
1: Vítám našeho hosta, kterým je novinář ze serveru Seznam Zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Tak začněme prosím aktuálním děním. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády kvůli summitu NATO v Ankaře. To jednání už skončilo po 20 minutách. Prezident předstoupil před média a řekl, že se o složení ještě nerozhodlo. Takže nikam jsme se neposunuli.
10: moc neposunuli. Myslím si, že ve vládě je možná, řekl bych, drobná neschoda mezi premiérem Babišem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou, přece jenom o to, jak moc pokračovat v té zákopové válce, bych tak řekl, s prezidentem republiky. Neboť Petr Macinka, jak známo, trvá na tom, že Petr Pavel by skoro neměl být ani vidět a ani skoro opouštět Pražský hrad, a kdo ví, jestli by mu tam vláda měla platit topení a svícení, zatímco Andrej Babiš to tak dramaticky nevidí, a osobně z toho cítím, že Andrej Babiš by možná nakonec i rád, byť to nevyřknu, našel nějakou variantu kompromisní, aby prezident Petr Pavel na ten červencový summit na to do Turecka mohl jet.
11: No, bylo vlastně důležité, že tam dnes pan prezident na úřad vlády přišel, byť bylo jasné už předem, Andrej Babiš to avizoval, že dnes se o složení delegace rozhodovat nebude.
10: No, jak my máme v redakci informace z Pražského hradu, tak Petr Pavel, protože hrozí tou kompetenční žalobou, která jednoduše řečeno se týká toho, že mu vláda vlastně brání vykonávat jeho pravomoce, tak si chce udělat nějaké zřejmě předpolí pro to, aby tu žalobu mohl podat. Čili chce jako usilovat o to být aktivní, říkat vládě, co chce, aby slyšel ty odpovědi, proč to nejde, aby prostě pak mohl předložit ústavnímu soudu nějaké dokumenty, možná i zápisy z jednání vlády, že se ptal, že usiloval a že mu v tom bylo opravdu aktivně bráněno, což je přece jenom asi pro ten soud trochu víc, než když to bude jenom nějaká mediální přestřelka.
11: No a neodkládá to rozhodnutí Andrej Babiš právě kvůli té potenciální kompetenční žalobě, protože pakliže ho odloží až, myslím, že na 22. června, což bude skutečně zhruba tak 2 týdny před tím summitem, tak vlastně nesnaží se o to, aby soud pak měl minimální čas na to kompetenční žalobu případně řešit?
10: Možná ano, byť ten soud určitě by to takhle nestihl, že ho tak rychle. On, Andrej Babiš, oficiálně říká, že čeká na všechny ty organizační schůzky, které se konají před tím summitem, kde se dolaďují podrobnosti, a teprve podle toho se rozhodne, ale jako popravdě řečeno, je to výmluva, to je jasné, protože buď tam prezidenta chci, anebo ho tam nechci, a takhle v tom neplavu, ale to bude prostě Andrej Babiš, to znamená takový to s každým, každýho voliče, aby se tam každý jako v tom trochu našel, s každým trochu za dobře a klidně na poslední chvíli změnit názor, to myslím, že by jako odpovídalo jeho stylu.
11: No, vy jste zmiňoval Petra Macinku, také ministr obrany Jaromír Zuna o víkendu zopakoval, že s účastní prezidenta se nepočítá. Přesto ale je tedy ve hře určitý kompromis, že by se premiér s prezidentem podělili o určité části toho summitu?
10: Asi ano. Myslím si, že oni dva by toho byli schopni, a teď je otázka, jak moc teda Petr Macinka, nejen jako ministr zahraničí, ale předseda té nejmenší koaliční strany Motoristé, bude na tom svém trvat a případně, kdybych to měl vyhrotit, skoro hrozit odchodem z vlády, pokud by prezident měl na ten summit, či nikoliv. Ale jinak myslím, že ten kompromis je opravdu možný, a je to dokola, že pro tak jako probírané, jestli jeden z nich půjde na tu neformální, byť velice důležitou samozřejmě, večeři, protože na těch neformálních jednání se většinou dohodne to nejpodstatnější, a kdo z nich půjde následující den na ten oficiální den, jestli na jedno premiér, na druhý prezident nebo obráceně. Já myslím, že něco takového je ve hře a skoro bych fakt si tipnul, že se to takhle nějak i stane.
11: Ono se to stalo tak hojně probíraným mediálním tématem. Veřejnost to možná příliš ani nezajímá, kdo bude na summitu zastupovat Česko. Neměl by přece jenom nakonec prezident ustoupit? Nezískal by tím nějaké body?
10: No, tak možná ano, ale on to bere, že by tím vyklidil pozici i všem dalším prezidentům, že prostě až moc ustoupil vládě, a i ten ústavní soud, nebo obecně ty soudci, co to budou posuzovat, to nebudou mít úplně snadné, protože v ústavě je opravdu napsáno, že prezident zastupuje stát navenek, ale pak v nižším zákoně, kompetenčním, ten, který popisuje, co která ministerstva dělají, je zase napsáno, že zahraniční politiku určuje ministerstvo zahraničí nebo vláda prostřednictvím ministerstva zahraničí. Takže teď jako co je víc a co si pod čím máme představit. V minulosti prostě platili, jak známo, ty dohody, prezident dělá NATO, premiér Evropskou unii. neboli jedno bývalo víc takové ceremoniální, druhé trochu víc výkonné. Pravda je, že to se změnilo a že teď v souvislosti s válkou na Ukrajině a vůbec s tím, jak všechny státy masivně zbrojí, je ten summit důležitý, možná i díky tomu, že prostě prezident Trump je nepředvídatelný a není jasné, jak to bude se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí, takže ta účast premiéra tam dává logiku. No, bylo by fajn, kdyby se domluvili, tak jak jsme to viděli v minulých letech, třeba ve dvojici Topolánek Klaus, kteří spolu se rozhodně neměli rádi, ale na to, aby jeli na summit, na to ování, jak se tam rozdělili ty schůzky, se domluvit dokázali.
11: Hostem Interview Plus je spoluautor podcastu Vlevo dole a reportér ze serveru Seznam zprávy Václav Dolejší.
8: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Poslanci v pátek do Rady České televize nezvolili ani Romana Bradáče, ani Pavla Matochu. Oba muži se objevili na údajné korupční nahrávce, na které jim podobné hlasy mluví o úplatku za volbu. Původně patřili oba dva mezi favorizované kandidáty vládní koalice. Tak je to ústupek vůči opozici?
10: Já myslím, že moc to ústupek vůči opozici není, že to je spíš důsledek toho, že se vládní strany bály, kdyby se ten korupční skandál dál rozjel a všechno se potvrdilo, takže prostě zvolili do Rady České televize dva korupčníky. Což zatím není jasné, jestli to tak je, či nikoliv, ale tohle byla obava, proč to také dopadlo.
11: Takže o nějaké dohodě s opozicí to nelze vůbec mluvit?
10: Ne, vůbec ne. Byla tam jako jediná dohoda, schoda vlády opozice na tom, aby se hlasovalo veřejně, ale hlavně proto, že se oba tábory nějak navzájem podezírali, kdo koho tam komu na schvál zvolí, tak aby v tomhle bylo jasno, ale já bych v té jako zákopové válce, kterou dneska vidíme v poslanecké sněmovně, v tomhle bych žádnou jako jiskřičku naděje, že by se ty dva tábory byly schopni nebo schopny na něčem aspoň dohodnout, vůbec neviděl.
11: No, do Rady České televize se dostali ale Jiří Šlégr, Luboš Ksaver Veselý nebo Stanislav Berkovec. Může být tedy bez Pavla Matochy a Romana Bradáče to zastoupení vládní koalice v Radě České televize? Může se to považovat za oslabené, když ti další lidé se tam dostali?
10: No, tak možná částečně ano, můžeme to považovat za oslabené z toho důvodu, že zrovna pánové Matocha a Bradáč byli, řekněme, i procedurálně jako takový šikovní a hodně těch věcí v té radě zařizovali, měli velmi silný vliv, hlavně pan Matocha na ostatní členy té rady, hlavně z toho tábora, který je na straně dnešních vládních stran, takže v tomhle smyslu to vlastně oslabení asi je. Uvidíme, kdo se toho ujme.
11: Stanislav Berkovec nemůže zastoupit v tomto ohledu.
10: Ne, možná ano, ale byl jsem teda na několika schůzích nebo jednání Rady České televize a opravdu hlavně pan Matocha byl ten takový jako klíčový hybatel společně teda s Lubošem Veselým, kteří tam jako po těch přestávkách prostě obchází ty ostatní členy a domlouvají s nimi, jak by měli hlasovat nebo je nějak jako přesvědčují.
11: No, podle týdeníku Respekt se vládní poslanci domnívali, že pro ně Matocha s Bradáčem může být reputační riziko, pakliže by se do rady dostali. Vnímají toto jejich voliči?
10: Teď možná ne, ale kdyby opravdu ten skandál nebo se nějak potvrdil, dál eskaloval, tedy to, že dostali úplatek, peníze, myslím, že šlo o 500 000 za to, že hlasovali pro předchozího generálního ředitele České televize, tak samozřejmě by to byl velký skandál, protože a velký reputační riziko, protože všechny ty tři vládní strany si jako tak trochu potrpí na to, jak jsou protikorupční, vlastně hnutí ANO takhle vzniklo, z korupce obvinují velmi často ty dnešní opoziční strany, tak to by mohlo hodně ublížit.
11: No, vy jste zmiňoval tu zákopovou válku, ale po několika měsících je také kompletní vedení sněmovny, poslanci za místo předsedkyni zvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Čtyři předešlé volby v případě kandidatury Víta Rakušana byly neúspěšné. Ani v tomto ohledu nelze hovořit o určitém ústupku ze strany vládní koalice?
10: No tak jasně, jednotlivý ústupek, asi to tady můžeme takto nazvat, byť tam tu vládní koalici trápili na tomhle křesle docela dlouho. Ne, že by to ti předchozí nedělali, ale netrvalo to přece jenom tolik měsíců po sněmovních volbách, ale to hlavní je, že jako nedošlo tam k nějaký dohodě na tom, jak bude fungovat poslanecká sněmovna. že jedni nebudou dělat nekonečné obstrukce a ti druzí nebudou úplně ignorovat ten opoziční tábor. Nic takového se nestalo. Já myslím, že tohle jako hodně vychází z hlavy dnešního premiéra Andreje Babiše, který prostě, jak známo, spoustu lidí z těch opozičních řad nemá rád, téměř jimi pohrdá. Možná je v tom i to, že on tím, že těsně prohrál ty sněmovní volby předchozí v roce 2021, což bral jako nějakou nespravedlnost a často ve svých videích říká, že nebýt covidu, tak by neprohrál, tak možná měl pocit, asi do dneska má, že ta předchozí vláda Fialova, ta pětikoalice původní, že jako u té moci byla tak trochu neprávem a on jim to teď prostě musí vrátit tím, že nikoho z nich nebo žádnou viditelnější tvář nechce jako dostat do žádné funkce. Opravdu Andrej Babiš sleduje i pomalu místopředsedy nejrůznějších podvýborů, což jsou funkce a orgány, které, bych řekl, jeho voliči, jako stejně jako všichni voliči, vůbec ani nevědí, že existují a přesto mu to za to stojí ty lidi blokovat. Takže jde to jako hodně z jeho hlavy. To, že teď Barbora Urbanová a někteří další prošli, je opravdu jako takový jako drobný ústupek, ale rozhodně to není zakopání těch příkopů.
11: Ale zrovna Barbora Urbanová patří mezi liberální, progresivní politiky. Myslím, že je první místopředsedkyní poslanecké sněmovny, která byla narozena až po sametové revoluci. To úplně nezapadá do té podoby, jakou si staví vládní koalice.
10: No, je to tak. A dokonce tam tuším, dneska bude jediná žena v tom vedení, což vím zase od některých poslankyň hnutí ANO, že oni na to právě tlačili z tohohle důvodu, že je to prostě pánský klub a že ani jim to nesluší, tak možná, že poslankyně jako Táňa Malá, Helena Válková a další, kterým to vadilo, tak zatlačili na kolegy hnutí ANO, že už by bylo dobré někoho zvolit a když je to zrovna žena Barbora Urbanová, tak jí hodit hlas. Ale jak bych tak typoval, oni můžou Barboru Urbanovou, ta vládní koalice i tam jako vykreslovat, sice bude nasvícená jako místo předsedkyně sněmovny, ale jako právě tu hodně liberální a progresivní, tedy to prostě hrát takovou tu kulturní válku a řadí to takový ty škatulky, řekl bych, nehezké pro jejich voliče.
11: No a ještě jeden možný tedy příklad ústupku opozici. Možná ho opět znegujete, protože vlastně volba do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny dopadla úspěšně pro opozici. Na pátý pokus se podařilo zvolit exministra Vlastimila Válka z TOP 09, také poslankyni Zdenku Němečkovou Crkven Jaš z ODS. Tak čím si vysvětlujete toto?
10: No, možná, že už jenom tím, že to bylo neudržitelné a naprosto nepochopitelné, protože nikdy se nestalo, když do té, myslím, 30 člený správní rady VZP navrhují oba tábory nějaké své lidi v té části za poslaneckou sněmovnu, že by se tam blokovali speciálně doktoři a doktorky. Jo, páni doktoři a páni doktorky, abych tak řekl. Za sebe říkám, neříkám, že to je úplně ta nejdůležitější kvalifikace. Možná by se tam víc hodili ekonomové než členové toho doktorského lobby, doktorské, ale dobře. Ale nikdy se nestalo, že se to blokuje, trvalo to tady dlouho, takže ano, nebudu to negovat, je to nějaký ústupek.
11: To je samozřejmě vaše právo.
10: Je to vstřícný krok, dobře, vládní koalice vůči opozici. Ale já prostě jako člověk, který je v té sněmovně, když je schůze téměř každý den, tak tam vidím atmosféru, která tam opravdu nikdy nebývala. Je to vidět hodně v tom, že přece jenom kdykoliv v předchozích volebních období se tam ty vládní opoziční poslanci a poslankyně hádali, ale byly věci, na které se dokázali shodnout, ale hlavně, když ta schůze skončila, tak oni se mezi sebou dokázali jako bavit i normálně a to tam dneska není. Oni na sebe opravdu pokřikují i na chodbách jako takový urážlivý nadávky. Je to hodně takový vyhrocený, hodně nebývalé.
11: No a pokud by toto byl vstřícný krok, tak byl by to vstřícný krok zadarmo vůči opozice nebo by za to vládní koalice mohla do budoucna něco chtít?
10: No, uvidí se, jak jsem říkal v jedné předchozí odpovědi, že zatím hodně cítím Andreje Babiše, to teda potvrdím na tom, že když mluvím s některými z těch vládních poslanců, tak oni tu a tam přiznají, že si to prostě přeje, oni říkají šéf Babišovi, že si to přeje šéf, jo. Když někoho blokovali, třeba Janu Černochovou, aby nebyla šéfkou výboru pro obranu, ale nakonec bezpečnost, tedy ne toho vojenského, ale řekněme policejního pro zjednodušení, nebo když blokovali Pavla Žáčka, tak nebo když blokovali pana Ženíška z TOP 09 jako místopředsedu zahraničního výboru, tak vždycky jako padlo vysvětlení, že si to přeje šéf a že oni už by dokázali přichmouřit oči. Takže vždycky hraje docela velkou roli, jestli to oko Andreje Babiše možná na chvilku si toho nevšímá, nebo jak známo, není to teď žádný vtip, je to realita, když Andrej Babiš je v zahraničí, tak najednou ty 3-4 dny to v té sněmovně ku podivu funguje o něco jako klidněji, není to tak vyhrocené, když tam je on, tak nevím,
11: ale jestli on to... říkal, že na té volbě byla dohoda, ano, to říkal ano. Ještě ze zahraničí.
10: Tady v tom případě opravdu asi i vstřícný krok z jeho strany, ale je-li tam Andrej Babiš nebo není, hraje velkou roli v té atmosféře, jak moc je vyhrocená. Já neříkám, že on vlastně teď, když o tom přemýšlím, že on to možná vyřkne, válčete, zabijte je, obrazně řečeno, nikoho nikam nepustíme, anebo oni mu trochu odezírají zertu, jeho poslanci a dělají to sválně. Nevím.
11: Hostem Interview Plus je Václav Dolejší ze serveru Seznam zprávy, také z podcastu Vlevo dole. Když jste zmiňoval tu atmosféru v poslanecké sněmovně, minulý týden v tomto pořadu uvedla nová poslankyně Pirátu Hana Ančincová, že sice ta atmosféra ji zarazila, když se stala tedy poslankyní, ale že v některých oblastech doufá v nadstranickou spolupráci mezi poslanci. Tak je to naivní pohled nováčka?
10: Trochu ano, protože my jsme teď tady byli, řekněme, kritičtí k tomu tvrdému postoji vládních stran, ale je nutno říct, že docela značná část chyby je na té opozici. A to z několika důvodů. Jednak těch stran je 5 dneska v opozici, jak známo, a oni mezi sebou hodně bojují, hodně se jako perou o to, kdybych to měl říct slovy bývalého premiéra Petra Fialy, o to 2. až 6. místo, s tím, že teda hnutí ANO je jako hegemon jednoznačně první. Takže to je jedna věc, která se třeba projevuje tím, že když mají těch 5 opozičních stran tiskovou konferenci společnou, tak se 3 hodiny předtím dohadují, kdo bude mluvit první, kdo bude držet jaký slogan a co kdo řekne a o to, jako je velká bitva. A ten druhý moment, který řeší některé strany, jako třeba ODS hodně, jak moc být ke všemu, co vzejde z vlády, kritický. Jak moc hrát toho takzvaného antibabiše. Protože průzkumy jim ukazují, že velká část voličů si přeje, aby to bylo hodně antibabiš, všechno kritizovat, ale pak je tam druhá část voličů, která říká, když to bude něco, co je vlastně podobné našemu programu, tak to podpořte. A tyhle ty 2 tábory, asi jak voličské, tak i v těch poslaneckých klubech se mezi sebou perou. Je to vidět na hlasování o služebním zákoně. Uvidíme to u stavebního zákona. No a podobně, jo, kdy jako oni říkají, no tak my jsme chtěli zjednodušit propouštění úředníků, ale navrhuje to Babiš. Naposledy to bylo vidět třeba na zákoně, kdy přišla vláda s tím, že nedojde k tomu zvýšení odvodů pro živnostníky. To je něco, co by pravicová ODS měla podpořit, jenže navrhuje to ten Babiš, kterého nemáme rádi, si říkali, a teď se to u nich takhle pralo a to je téměř jako denodenní. Takže chci tím říct, že ona, ta zákopová válka, vychází trochu i z hlav těch opozičních lídrů, kteří úplně nevědí, jak moc hluboko v těch zákopech mají být.
11: No a jak hluboko jsou v těch zákopech Piráti, kteří jsou od začátku oslabeni i tím, že nemají žádné poslanecké výbory a v podstatě občas i opoziční strany se vůči nim hodně vymezují?
10: Tak Piráti jsou opravdu v tomhle případě speciální případ. Ty se rozhodli, že toho antibabiše pojedou 100%, i kdyby navrhovali nevím co, vládní poslanci, tak to prostě nepodpoří a zároveň tam platí to, že Andrej Babiš Piráty jako vyloženě nesnáší, proto on si přál, aby oni nedostali žádnou funkci a protože, jak známo, s Pirátama neúplně dobře vychází ODS, Lidovci, Topka, ale vlastně i ti starostové, kteří tam zase cítí tu křivdu z bývalého, tak říkají, z manželství, z té koalice, tak ani oni Pirátům nevídou, tak jsou tam opravdu trochu osamoceni, ale oni to na tom staví a myslím, že těch 10% voličů pirátských to i oceňuje, že jako oni jsou, tak říkajíc, abych řekl něco jako lepšího, že se s nikým nechtějí ušpinit.
11: No mimochodem, ale Piráti teď chválili a zdá se, že podpoří tedy tu reformu penzijního spoření, kterou navrhuje vláda. Tak v tomto ohledu vycházejí stříc.
10: V tomhle ano, což oni berou asi jako boj proti jako mocným finančním institucím a proti vysokým poplatkům, které si v tomhle případě penzijní fondy brali.
11: Mezi jmény, která poslanecká sněmovna navrhovala prezidentovi teď na státní vyznamenání, je i bývalý prezident Miloš Zeman. Je pro vládní koalici důležité ho prosadit?
10: No, přemýšlím. Vím, že Andrej Babiš, který byl jakýsi takový spojenec, ale spíš pragmatický s Milošem Zemanem, jednak v době, kdy byli společně v těch vrcholných funkcích premiér, prezident, tak částečně i po, jestli pořád k němu trpí nějakým sentimentem, odvážím se říct, že nikoliv. A jako důkaz bych řekl, že když Miloš Zeman chtěl před loňskými sněmovními volbami přijet na jeden meeting do Ostravy Andreji Babišovi, aby ho tam podpořil a zároveň tam chtěl mít Miloš Zeman autogramiáru své nové knihy, tak Andrej Babiš velmi lišácky vycítil, že Miloš Zeman je přece jenom už možná i pro část jeho voličů, řekněme, toxický a neúplně přijatelný a zrušil tuhle účast. A jak známo, následkem toho pak Miloš Zeman rychle, řekl bych, přeřadil a přeběhl ke Stačilo a podpořil před volbami komunistické hnutí Stačilo, které se nakonec do sněmovny nedostalo. Chci tím říct, že pro hnutí ANO už to podle mě moc významné není, že dneska pravděpodobně to bude důležité asi už jenom pro Okamuru, SPD, ostatně jeden poslanec za SPD, pan Reichl, chodí pravidelně si potřást z rukou popovídat s Milošem Zemanem, ale jinak myslím, že už to tak významné není.
11: To znamená, ale dá se očekávat, že tyto strany, tedy hnutí SPD, se bude snažit tlačit na to, aby Miloš Zeman získal vyznamenání.
10: No tak tlačit, budou ho navrhovat a neočekával bych teda, že prezident Petr Pavel, který jako jediný finálně o tom rozhoduje, kdo 28. října dostane vyznamenání a kdo ne, že by navrhl Miloše Zemana, to se asi nestane.
11: No, ještě o jednom bývalém prezidentovi se bude určitě tento měsíc mluvit, a to o Václavu Klausovi, který společně s Tomiem Okamurou vystoupí na konferenci strany Alternativy pro Německo. Připomeňme, že jde o stranu, kterou německé úřady označily za extremistickou. Nemůže to Andrej Babišovi vadit?
10: No, já si tuhle otázku, jestli něco vadí nebo nevadí Andreji Babišovi, kladu téměř denodenně, kdy něco udělá buď SPD nebo motoristé, a tak nějak docházím k závěru, že mu to asi vyhovuje, že možná se o nich mluví, odvádí to trochu pozornost od některých jiných věcí, které třeba se snaží prosadit hnutí ANO nebo je považuje za důležité, to jsou hlavně ty rozpočtové věci. Pokud je o veřejné finance a tady ty věci, které v tomhle případě bych téměř nazval něco jako kulturní války, tak Andrej Babiš nechává být.
11: No ale tady to je přece rámované i v zahraničí. Hmm. Když Andrej Babiš se nedávno vydal na svou návštěvu a na setkání s Friedrichem Mercem v Berlíně, německá média o něm psala jako o muži, který se spojil s těmito stranami v koalici, které jsou partnerské vůči AfD, která je v podstatě nepřijatelná pro současnou německou vládou. Z tohoto úhlu pohledu mu to vadit nemůže? Němci o tom opět budou psát?
10: Jo, budou. Ne, tak Andrej Babiš má nějaký dar, lidově řečeno, tohle jako vokecat, jo? Jak asi možná před tím německým kancléřem, tak hlavně před svými voliči. Opravdu takových situací, kdy jak motoristé, tak SPD dělají něco, co je naprosto v rozporu s tou vládou, nebo co si třeba nepřeje Andrej Babiš, je to hodně vidět třeba ve vztahu k Ukrajině. Takových věcí je opravdu celá řada, vlastně i k rozpočtu. Andrej Babišovi to evidentně buď nějak zatím nevadí a dokáže to nějak omluvit. Zatím mu to možná neubližuje ani v zahraničí, kde přece jenom tak nakonec každý ten premiér, kancléř má nějaké taky koaliční partnery a možná proto najde nějaké pochopení. Ale je možná, že někdy dojde do stavu, kdy Andrej Babišovi jako bouchnou saze, ale zároveň platí, že on je tak trochu, já nechci říct úplně rukojmím, on je fakt vládce hegemona, spíš poslouchají pánové Macinka Okamura jeho, ale on nemá prostě jinou variantu s kým vládnout, takže je odsouzen do té situace, že prostě Okamura, Macinka tu a tam mu udělají nějakou ostudu. No.
11: To znamená, že byste to viděl spíš tak, že se Andrej Babišovi daří držet své koaliční partnery na úzdě, než naopak, jak je to mnohdy rámováno v médiích, že ho koaliční partneři drží v šachu.
10: Je pravda, že oba dva pánové, šéfové motoristů SPD, jsou trochu ostřejší, než to bylo v té první vládě Andreje Babiše, kdy vládnul se sociálními demokraty a tolerovali je komunisté. Tak sociální demokraté a komunisté, ti si tehdy nemohli dovolit skoro nic. A dneska pánové Macinka a Okamura dobře vědí o tom osudu, tak trochu vystrkují růžky, ale realita je, že si nic moc neprosadili. Je to třeba vidět přece na té armádě, kdy Andrej Babiš panu Zunovi, který tam za SPD, háže opakovaně na hlavu jak armádní koncepci, tak jeho řeči, tak jeho návrhy na to, kdo má být náčelníkem generálního štábu. Dá mu tam pana Landovského, aby ho tam jako někdo hlídal, ale zároveň nechá pana Okamuru jet na setkání AfD, která třeba usiluje o zrušení Benešových dekretů, což je jako v rozporu vlastně i s tím, co říká SPD, ale přijde mi, že prostě nechá jako vyblbnout na nějakém písečku, tam jakoby hrát si s bábovičkami, ale ty důležité věci k těm Andrej Babiš, pány Macinku a Okamuru nepustí.
11: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam Zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší. Děkujeme za to.
10: Moc díky za pozvání, naschranou.
11: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
12: Radioservis představuje
13: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
14: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
13: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
14: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
13: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: 16 hodin, posloucháte pondělní odpolední plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
13: Český rozhlas plus.
1: Čemu se budeme věnovat v následující hodině? Irán oznámil ukončení útoků na Izrael. Ceny ropy klesají. A co na to Donald Trump? O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda až 22. června. Co dalšího dnes vláda projednala? A arménské parlamentní volby přinesly porážku pro ruských sil. Může to znamenat skutečný zlom v orientaci země? Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
9: Astronaut Aleš Svoboda jako první Čech nejspíš poletí na mezinárodní kosmickou stanici nejspíš v druhé půlce příštího roku. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Potvrzuje budoucí český astronaut a stíhací pilota, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda.
15: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
9: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejším raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl třeba petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
16: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
9: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu.
13: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu 2 lokality v Ústeckém kraji. Konkrétně plochu na dohled od hory Hříb a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Českému rozhlasu to dnes řekl náměstek hejtmana Tomáš Kirps z hnutí ANO.
17: My jsme měli připomínku týkající se radiolokátoru, který by v podstatě mohl být rušen právě výstavbou větrných elektráren. Druhá byla v okolí Nových dvorů, tedy v okolí hory Říp. Z těch informací, které jsme dostali, tak obě tyhle ty připomínky byly akceptovány a akcelerační zóny v těchto místech nebudou.
9: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkum nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily v Lotyšsku. Dron ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
18: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
19: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
9: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové a proto ho nebudou komentovat. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy korun, informoval o tom Český statistický úřad. A podle něj se do výsledku pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
20: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
9: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je teď od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení je asi 20 minut. Dlouhá kolona je i na dálnici D2 příjezd do Brna směrem z Bratislavy a poprvé se brzdí do kolony u sjezdu na Slavkov na 11. kilometru a pak se asi půl hodiny stojí až do Brna do omezení u D1. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové jsou velké kolony na příjezdu do Litomyšle. Kolona je už z dálnice D35 od Janova a je to tam určitě na 20 minut. V Praze je pak silný provoz, pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před průmyslovou. Nárazové kolony jsou do Běchovic a také od Spořilovské, vždy je zdržení asi 10 až 15 minut a kolona asi na 10 minut se stojí na magistrále i z Nuselského mostu do Legerovy do omezení u muzea. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno i zataženo, nejvyšší úterní teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
21: Posloucháte Odpolední plus.
1: Odpolední plus Lenkou Vahalovou, teď máme 8 minut po 16. Po půl den trvajícím obnovení útoků mezi Íránem a Izraelem obě země oznámily, že zastavují palbu. Každá má ale svoje podmínky. Vzájemné údery mezi oběma státy se v noci na dnešek vyostřily poprvé od vyhlášení příměří na začátku dubna. Eskalaci ale odsoudil americký prezident Donald Trump, podle kterého míří jednání o mírové dohodě do závěrečné fáze. A podrobnosti už má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Hezký den.
0: Dobré odpoledne.
1: Čím Irán odůvodnil to poslední prohlášení o zastavení úderů?
0: Ono v tom vyjádření se mluví o okamžitém zastavení vojenských operacích namířených vůči Izraeli. Stejným dechem ale iránské vojenské vedení dodává, že pokud bude Izrael útočit na jižní Libanon, tak přijdou ze strany Teheránu ještě silnější útoky než dřív. Alespoň takto vyjádření cituje iránská agentura Fars. Oficiálně na to dosud Izrael nereagoval. Stanice Channel 12 nicméně cituje vysokého důstojníka armády. Podle něj Izrael teď zastavil údery na Irán, a to na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. To ostatně potvrzují i zdroje New York Times nebo taky americké CNN. Co se týče Libanonu a těch podmínek, tam je ale avizovaný klid zbraní zřejmě dost křehký. Izrael si podle toho citovaného izraelského představitele nárokuje možnost dál bombardovat Bejrút, a to v případě, že Hizbalách vypálí další rakety na izraelské území, a obě strany ještě hodinu po tomhle oznámení se navzájem obviňovali z ostřelování na jeho Libanonu, respektive taky ještě na severu Izraele.
1: A už jsme mluvili i o tom, že proti eskalaci bojů se důrazně ohradil americký prezident Donald Trump. Íránská reakce byla také na jeho pokyn?
0: Na tohle úplně se to první vyjádření iránských ozbrojených sil neodvolává. Je ale pravda, že krátce předtím Trump na své sociální síti vyzval k tomu, aby obě strany přestaly okamžitě střílet. To byl takový stručný vzkaz. Dodal potom, že podle něj tedy úspěšně probíhají jednání o míru, která může zhatit už jenom něčí hloupost nebo nevědomost, a že se taky blíží finální dohoda. V tomhle směru se optimisticky vyjádřil taky iránský prezident Masoud Pezeshkian. Na sociální síti X napsal, že jeho země neustupuje výhruškám, ale zároveň, že ani neopouští jednací stůl. O tom, že ta dohoda o případné cestě k míru je blízko, dnes mluvil taky pákistánský premiér. Právě jeho země právě to vyjednávání zprostředkovává. Nicméně třeba dodat, že izraelská armáda ještě předtím vzkázala, že je kvůli ohrožení ze strany Iránu taky připravená na několikadenní vojenskou operaci.
1: Co tohle nejnovější vyostření konfliktu vyvolalo?
0: Úplně ze všeho nejdřív v noci na dnešek Irán vypálil sérii balistických raket, ty mířily na severní a střední Izrael, ty pak sestřelila tamní protivzdušná obrana. Tyhle údery Teherán odůvodnil tím pokračujícím izraelským bombardováním Libanonu, o čem už jsme částečně mluvili, tedy fronty, kterou Irán dlouhodobě spojuje s tím vzájemným konfliktem s Izraelem a se Spojenými státy. V Libanonu Izrael postupuje v ofenzivě právě s odůvodněním, že bojuje proti Iránem podporované militantní skupině Hizbalách. Iránské revoluční gardy zase nejdřív tvrdili, že ten prvotní iránský úder měl varovat Izrael, aby z údery na Libanon a hlavně na jeho hlavní město Bejrút úplně přestal. Trump ještě navíc na začátku vyzval izraelského premiéra Netanyahu, aby na ten iránský úder nějak nereagoval.
1: A jak nakonec reagovala izraelská armáda?
0: Ta i navzdory tomu začala na Irán útočit bezprostředně po těch zneškodněných úderech. Uvedla, že zasáhla a poškodila část petrochemického komplexu na jeho západě Iránu. Později taky, že stíhačky mířily i na obranné systémy v dalších městech a exploze hlásily taky v metropoli Teheránu a taky ještě na dalších místech po celé zemi. V reakci na to pak zase Irán pokračoval v odvetných úderech a podle Izraele se do nich zapojili i Husijové v Jemenu, u Rudého moře, dlouhodobý spojenci v Iránu. Ti dokonce vzkázali, že plánují blokovat izraelské lodě v Rudém moři. Tenhle ten koloběh těch vzájemných úderů tedy prozatím zastavilo to iránské prohlášení o zastavení úderů a později tedy taky to izraelské.
1: Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Na téma navážeme se zahraničně politickým analytikem a naším spolupracovníkem Milanem Slezákem. Hezké odpoledne.
21: Dobré odpoledne.
1: Co podle vás naznačuje to aktuální prohlášení centrálního velitelství iránských ozbrojených sil?
5: No, že i iránské ozbrojené síly, hlavně tedy ale iránské i islámské gardy, dovedou změnit názor během několika hodin, protože původně islámské gardy oznamovaly, že budou útočit na Izrael po dobu jednoho týdne a nakonec tedy z toho byly jenom ty dvě vlny, opakované vlny úderů včera a dnes. A je to určitě také známka toho, že v Iránu přece jenom funguje to, že nejenom islámské gardy, o nich se někdy říká, že jsou tedy hlavním činitelem v iránské politice a tím, kdo rozhoduje, přece jenom mají nějakou oponenturu a že jim někdo řekl, že by bylo dobré dát Izraeli v úvozovkách jen lekci, ale zase to nepřehánět.
1: A na co mířily iránské útoky a na co ty izraelské a jak byly úspěšní?
5: Tak pokud o iránské útoky, ale vezmu k tomu i ty dvě rakety, které letěly na Izrael z Jemenu, tak cílem byly podle Iránců vojenské objekty, hlavně dvě vojenské základny, které mají Izraelci na severu země, ale v praxi to dopadlo tak, že všechny ty rakety, které na Izrael mířily, buď zachytila protivzdušná obrana, a nebo dopadly s několika výjimkami do neobydlených oblastí. Ke zranění přišel jenom jeden člověk, ale ten si ho přivodil tak, že spěchal do krytu, zakopl a přitom se zranil. Ale ty rakety samotné nezranily nikoho, ale způsobily hmotné škody na západním břehu Jordánu. Pokud se týká těch izraelských střel, tak ty mířily do středu Iránu a na západ Iránu. Cílem byly vojenské objekty nebo objekty, o nichž Izraelci tvrdí, že mají nějakou spojitost s vojenstvím. Například ten petrochemický závod, který jsme zmínili, tak podle Izraelců se v něm vyrábějí komponenty pro iránské rakety, čili nebezpečí pro Izrael. A Izraelci také mířili na radary a obecně na protivzdušnou iránskou obranu. Hlavně na ty objekty, o nich tvrdí, že se Iránci po těch předchozích izraelských úderech, které by vedeny prvé řadě právě na tu protivzdušnou iránskou obranu, že se snaží obnovit.
1: A ještě shrnutí, co vedlo k té poslední konfrontaci a dá se říct v úvozovkách, kdo si začal?
5: V uvozovkách, ano, když zůstaneme jenom u Izraele a u Iránu, tak je jasné, že začal Irán. Ten vypálil jako první na svého arci nepřítele tu první salvu raketovou. Na druhou stranu Irán tvrdí, že tím jenom reagoval na izraelské útoky na svého spojence v Libanonu, na Hezbollah, a zejména na to, že Izrael mimochodem v rozporu s přáním prezidenta Trumpa zaútočil na cíle Hezbolláhu v Bejrutu, v libanonské metropoli. A to bylo něco, co Američané Izraelcům dlouho rozmlouvali. Jenomže Izraelcům evidentně došla trpělivost, protože Hezbollah dlouhodobě ostřeloval území severního Izraele, příměří, nepříměří, a tak tedy Izraelci chtěli dát zase oni lekci Hezbollahu tím, že ho zasáhnou na jeho citelném místě, a to jsou velitelství Hezbollahu, a tady jsou umístěna právě v jižní části Bejrutu.
1: A jakou roli teď sehrává americký prezident Donald Trump? Vypadá to, že je najednou mírotvůrcem?
5: No, ten volá obě strany k pořádku, protože potřebuje, aby ta válka co nejdříve skončila, neboť se blíží listopadové volby do amerického kongresu a je možné, že ta válka ovlivní značné množství voličů, kteří by jinak hlasovali pro Donalda Trumpa, jenomže ta válka se jim nelíbí, jsou proti ní a je možné, že tak buď to k volbám vůbec nepůjdou, nebo že dokonce zvolí demokraty. To by se samozřejmě Donaldu Trumpovi nehodilo. A ty politické důsledky jsou samozřejmě zase zaviněné ekonomickou situací ve Spojených státech, protože pohonné hmoty jdou všude na světě nahoru a jdou nahoru dokonce i v Americe, která už se dávno změnila ve velmoc, která spíše ropu vyváží, než by ji dovážela. Nicméně ta cena těch ropných produktů je vyšší všude na světě a tudíž právě i v Americe. A jak víme, v Americe mnohdy, ale vždycky platí, že o vítězi voleb rozhoduje peněženka. A ta je teď zatížená těmi rostoucími cenami.
1: Co se teď dá očekávat? Bude konfrontace pokračovat a nebo se všechny strany spíše vrátí k tomu křehkému klidu zbraní?
5: To velmi záleží na tom, jak to bude dál vypadat v Libanonu. Pokud tedy se Hizbalah zdrží útoku na Izraelce, pokud Izraelci nebudou Hizbalahu odpovídat proti útoky, tak by to mohlo být lepší zase, ta cena ropy by zase mohla začít klesat, ale ono se to těžce předvídá, protože mimochodem, když jsme se bavili o tom, kdo si začal, tak jestliže nyní Irán bere v ochranu Hizbalah, tak to byl Hizbalah, který zase vyprovokoval tu novou vlnu těch bojů proti Izraeli v době, kdy už měl dávno platit to příměří a kdy Hizbalah mimochodem měl podle podmínek příměří, s nímž on ovšem nesouhlasí, začít odzbrojovat.
1: A na závěr klidně stručně, existuje něco, co na Teherán platí?
5: Klidně stručně, ano, určitě jedna věc na něj platí a sice to, že nemůže získávat valuty za svou ropu a zemní plyn, protože hormuzský průliv je nyní zablokován i pro jeho tankery. Ale otázka je, kdy se to projeví v praxi natolik, že Irán bude ochoten více ustoupit v těch vyjednáváních, protože zatím se zdá, že ani tato mocná páka ho k nějakým konstruktivnějším jednáním nedotačila, ale

0: Neskončil ani po návštěvě Petra Pavla na dnešním jednání vlády. Kabinet už hlavu státu schválil do čela delegace na valné shromáždění OSN v New Yorku, které bude v září. O účasti prezidenta na summitu ale stále nerozhodli. Více k tomu řekne náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Krásný den.
1: Hezké odpoledne přeju.
0: Co jsme se dnes z toho společného jednání vlády a prezidenta dozvěděli?
1: Prezident Petr Pavel strávil dnes dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že dnešní termín pro návštěvu zvolil právě kvůli původně avizovanému rozhodnutí, které mělo padnout právě dnes. To avizoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dřív mluvil o tom, že by skutečně to rozhodnutí už mělo dnes být. Nakonec ale minulý týden tedy oznámil, že to bude až 22. června, tedy za 14 dnů.
0: A bavili se o tom členové vlády s prezidentem předběžně už dnes?
1: Petr Pavel řekl, že ministr přišel seznámit se svým názorem na složení delegace do Turecka, čili Petr Pavel o tom mluvil, zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám těch neformálních, které ovšem taky považuje za důležité, protože i na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země.
2: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé 2 měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu dnes nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
1: Tedy to, co řekl premiér Andrej Babiš prezidentovi, pak zopakoval i na tiskové konferenci po jednání vlády.
3: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
1: No a složení té delegace tedy proto Andrej Babiš blíž nekomentoval. To, kdo pojede na summit NATO, je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a hrozí případně i kompetenční žalobou. Babiš už před časem řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Vysvětloval, že české výdaje na obranu by měl na summitu podle premiéra obhajovat právě kabinet.
0: A zajímá mě ještě jedno téma z dnešního jednání vlády. Kabinet schválil navýšení platby za státní pojištěnce pro příští rok o 24 miliard korun. Jak se to má ve zdravotnictví projevit?
1: Ty vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha pomoct pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které v systému chybí. Veřejné zdravotní pojištění, které spravují zdravotní pojišťovny, hospodaří letos s výdaji víc než 570 miliard korun. Příjmy jsou téměř o 15 miliard korun nižší. Podle Vojtěcha dnešní krok ani to nedávné přerozdělení rezerv zdravotních pojišťoven není definitivní systémové řešení. Premiér Andrej Babiš k tomu taky řekl, že vláda bude požadovat úspory.
0: Politický reportér Vojtěch Tomášek, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: A v odpoledním plusu už nás čeká kniha dne, věda, historie, dobrodružství i vtipné detaily o záhadách živých organismů. Tím vším zaplavila finská spisovatelka Ida Turpeinen svůj první román nazvaný Poslední siréna, kde mimo jiné jde i o zánik jednoho živočišného druhu, Stellerovy mořské krávy. S Idou Turpeinen natáčela Kateřina Svátková.
4: Jaký zvuk asi mohla vydávat Stellerova mořská kráva? Vypráví mi o tom drobná, energicky gestikulující, s dokonale promyšlenou každou větou Ida Turpeinen. A vzpomíná si na impuls k napsání Poslední sirény.
5: Těch důvodů bylo vlastně několik. Motiv podivného vztahu moderního člověka k přírodě mě vždycky tak nějak lákal. A začalo se to spojovat ve chvíli, kdy jsem začala výrazněji uvažovat i o motivu historie vědy. Jenže mě brzdila myšlenka na to, že zrovna tohle by nebyl úplně námět na román. Ale pořád mě lákal ten nesmírný rozměr světa myšlenek. Moje téma se zrodilo v přírodovědném muzeu v Helsinkách. Je tam kostra Stellerovy mořské krávy, díky které se zrodil příběh našeho podivného a složitého vztahu k živočišným druhům, se kterými sdílíme jeden svět, jednu planetu. Tenhle živočich je už dávno vyhynulý. Sama jsem si ho musela nejdřív vygooglovat. Strávila jsem rešeršemi, jeho studiem spoustu času. A ani teď si nejsem tak docela jistá, jestli jsem schopna to zvíře pochopit. Se vším, co s tím souvisí.
4: To ale zní jako celkem smutný konec příběhu a vlastně je to docela smutná kniha. Psala jste to, protože sama cítíte nějakou nostalgii?
5: Pro mě jde spíš o to, pokusit se pochopit ne ten svět, který zemřel, ale ten, ve kterém žijeme dnes. Podívejme se na to ze současné perspektivy. My přece jasně víme, že příroda má své jasné limity, že je zranitelná, známe důsledky našeho působení na planetu. A

0: Přesto děláme co? Chováme se tak, jako bychom to nevěděli. Záměrně to ignorujeme. Podle mě to postrádá smysl. Historická perspektiva nám ukazuje, jak krátká může být cesta k vyhynutí druhu. A přitom v době, kdy vyhynula mořská kráva, neměli lidi nejmenší tušení, že něco takového jako vyhynutí druhu existuje. Když si uvědomíme, že veškeré principy našich společenských, finančních a politických systémů byly vytvořeny dříve, než jsme tuhle znalost měli, co víc dodat? Najednou to do sebe daleko snáze zapadne. My prostě dodnes žijeme v systémech vytvořených na základě zastaralé představy o neomezené přírodě. Právě teď se nacházíme v éře obřího zmatku, protože prostě víme, že tomu tak není. Příroda není všemocná, přestože náš společenský systém ji tak pořád vnímá. Poslední sirénu považuji za dost současný román. Došla jsem k tomu, že jediný způsob, jak můžu pochopit svět jako takový, je vrátit se do historie. Zjistit, jak jsme se dostali do bodu, ve kterém stojíme právě teď. A nehnala mě tedy nostalgie, jako spíš potřeba pochopit, proč svět vypadá tak, jak vypadá.
1: Píšete příběh o lidské touze poznávat, o zvědavosti. Má tedy i tahle vlastnost pro vás negativní stránky?
0: Určitě je těch důvodů ničení přírody celá spousta, ale zvědavost je rozhodně jedna z nich. Ostatně i moje kniha spustila jednu paradoxní reakci. Když poslední sirena vyšla, lidi se začali doslova hrnout do Helsinského přírodovědného muzea, aby si prohlédli kostru mořské krávy. Na světě zbývají už jen dva exempláře. Jejich hodnota vlastně není vyčíslitelná. No a čtenáři začali k tomuhle zvířeti cítit tak silné pouto, že se ho chtěli dotknout, chtěli ho poznat. Což pochopitelně vyvolalo naprosté zděšení v zaměstnancích muzea, protože ta kostra je extrémně křehká. Napsala jsem tedy knihu, která měla být určitou protiváhou proti lidské potřebě všechno si přivlastňovat, proti destruktivní zvědavosti. A nakonec to ohrozilo i poslední pozůstatky toho vyhynulého živočicha. V tu chvíli jsem si říkala, a máme to tu zas a znova. Tenhle nesmysl se nepřestane opakovat, my se prostě točíme v kruhu. A já si nejsem jistá, jestli je to tragické, vtipné nebo obojí.
1: Dá se srovnat, jak reaguje publikum v různých zemích? Vidíte konkrétní dopady svojí práce?
0: Ano, a musím říct, že to bylo objevné. Absolvovala jsem teď turné po mnoha různých zemích. Moc jsem od toho upřímně řečeno nečekala. V duchu jsem si říkala, ach jo, to asi bude šílená nuda. Budu o jedné knize mluvit 2 roky. Nicméně záživného snad neexistuje. To jsem se ale fakt mýlila, protože ta debata je v různých zemích naprosto odlišná. V severských zemích je kladen akcent hlavně na environmentální otázky, téma naší vlastní odpovědnosti a tak podobně. Ve Francii se do popředí dostala feministická témata, to mě třeba překvapilo. V Německu rezonuje především téma historie a filozofie vědy. V Itálii se publikum zajímalo hlavně o styl, jakým píšu. Environmentální otázky nechávali stranou. To byla velká výzva. No a třeba v Polsku zase často padaly otázky na kolonialismus. V různých zemích a kulturách logicky existují odlišné přístupy k literatuře a taky různé způsoby čtení. Ten román mi do života přinesl spoustu překvapení a to, co s ním prožívám, je neuvěřitelně obohacující.
1: Vysvětluje Ida Turpeinen. Její prvotinu, Poslední sirénu, přeložil do češtiny Vladimír Piskoř. A je to román, který nejspíš zaujme milovníky historických knih i naléhavých, strhujícím způsobem odvyprávěných dobrodružných příběhů. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
2: Interview Plus. Soud na Slovensku projednává případ údajné zločinecké skupiny fungující v letech 2012 až 2018 v rámci policie. Mezi hlavními obžalovanými v kauze Očistec je i místopředseda parlamentu za vládní stranu Smer Tibor Gašpar. S jakými překážkami se soudní jednání vyrovnává a jaké může mít politické dopady? Pavlína Nečásková se zeptá ředitelky nadace Zastavme korupci Zuzany Petkové.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
4: Parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana premiéra, podrobně už po zprávách. Teď zprávy na 16:30 a Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
5: Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41,50 Kč za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40,05 Kč. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomorská ropa Brent ráno vzrostla na ceně o více než 4% a dosáhla tak hodnoty $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala nad $94 za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým projíždí tankery s ropou a plyn z několika zemí Perského zálivu. Jemenští Husijové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost o 0,6% naopak stoupla. Na dálnici D1 vás neprovoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je teď od sjezdu na Rousínov z kilometru 218 a v Praze je silný provoz. Pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojce. Obousměrně před průmyslovou nárazové kolony jsou do Bychovic a také od Spořilovské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno i zataženo a nejvyšší úterní teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Odpolední plus.
4: Posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahalovou, teď máme 2 minuty po 16:30 a už míříme do Arménie. Pro západní směřování Arménie bude pokračovat. Strana občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrala nedělní parlamentní volby. O konečném výsledku voleb informovala arménská volební komise. Strana současného předsedy vlády v nich získala 49,8% hlasů, což je dost pro sestavení jednobarevné vlády. A přímo v Arménii vše sleduje zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Hezké odpoledne, Jaromíre.
7: Krásné odpoledne.
4: Jak v Arménii přivítali výsledky voleb, které byly považované za jedny z nejdůležitějších od vzniku nezávislého státu?
7: No, já se přiznám, že bylo pro mě docela překvapení, že ty volby byly považovány za velmi důležité a byly důležité. A ten výsledek ale všichni přijali tak jaksi se stoickým klidem. Já jsem čekal, že večer, když už bylo tak víceméně, nebo večer po půlnoci, zřejmé, jak to dopadne, že se tady bude slavit, ale nebylo žádné troubení aut, žádné oslavování. Ráno dopoledne si prostě přečetli lidé výsledky voleb, zjistili, že vláda zůstává a život šel jaksi nevzrušeně dál, ale samozřejmě to, že k těm volbám přišlo 58%, to je rekord a svědčí o tom, nakolik důležité ty volby byly a nakolik je takové vnímali i samotní lidé, ale prostě nikdo nic neslavil.
4: V čele země zůstane stávající předseda vlády Pašinian. Naznačil, jaké jsou cíle vlády?
7: Tak v zásadě bude pokračovat v tom započatém kurzu, tedy v tom prozápadním směřování, v dalších reformách a z takových těch konkrétních a vlastně tady trošku nebo velmi citlivých věcí, tak Pašinian mluvil o tom, že Arménie musí co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. To je opravdu téma velmi citlivé, které bylo i tím tématem těch voleb a řada lidí s tím má problém, protože Arménie se fakticky vzdala těch území v oblasti Náhorního Karabachu a také zopakoval, že chce, aby Jerevan navázal diplomatické vztahy s Ankarou, tedy s Tureckem, které desítky roků prakticky neexistují, a také by chtěl, aby se podařilo otevřít hranici se sousedním Tureckem, která rovněž je desítky roků uzavřená, a jak řekl trochu symbolicky, tak z té slepé uličky se z regionu stává křižovatka. Já bych řekl, že to je, řekněme, plán nebo přání, protože zatím to tak ještě není.
4: Jak reaguje na výsledek voleb v Arménii svět?
7: No tak vlastně už od noci sem přicházejí nejrůznější gratulace a vyjádření blahopřání. Jako první to byl premiér sousední Gruzie a během dne potom pogratulovali Pašinjanovi hlavy jednak sousedních zemí, ale třeba šéfka unijní diplomacie nebo předsedkyně Evropské komise. Přišla i reakce z Moskvy, která se během těch voleb snažila ten proces jejich a před nimi ovlivnit, jak už desinformacemi nebo různými ekonomickými výhrůžkami. Teď tedy slovy mluvčí ruské diplomacie Zacharovové Rusko řeklo, že ty volby ukázaly, že arménská společnost je polarizovaná, což je pravda, protože na druhém místě skončila v těch volbách strana, která byla otevřeně proruská, a také řekla, že vůči Arménii bude Moskva postupovat s ohledem na konkrétní kroky vedení státu. A možná, kdybych chtěl ještě sekundu, tak bych řekl, že opravdu ty ekonomické výhrušky před těmi volbami z Moskvy zaznívaly velmi silně, ať už třeba v tom směru, že vypoví smlouvu na ten levnější plyn Moskva, který sem přichází, nebo dokonce pozastavili nebo zakázali dovoz některého zboží z Arménie do Ruska. Uvidíme, jak ty vztahy zejména v této oblasti se budou poté, co vládu povede dál Pašinjan tím prozápadním směrem, jak ty vztahy se budou vyvíjet.
4: Volby v Arménii sleduje náš zpravodaj Jaromír Marek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
4: Arménské volby poznamenaly hrozby ze strany Ruska, ovšem potvrdily pro západní orientaci země, píše například agentura AFP. Podle mluvčí ruské diplomacie se však nesly ve znamení bezprecedentního tlaku na opozici a vměšování ze strany západu. Naším hostem je teď Jan Plešinger, expert na Jižní Kavkaz, pracující ve vedení civilních operací Evropské unie, který v letech 2018 až 2025 působil v Arménii. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne přeju.
4: O čem výsledek voleb v Arménii vypovídá?
8: Tak ty výsledky byly poměrně očekávatelné. Premiér Nikol Pašinjan má velmi silnou pozici a vlastně z té proevropské a prozápadní části spektra nepustil do parlamentu žádnou jinou stranu, ale je třeba poznamenat, že ty další dvě strany, které se dostaly do arménského parlamentu, tak jsou obě dvě velmi silně proruské, čili více než třetina hlasů voličů šla ke stranám, které mají pro ruskou orientaci. A je třeba říci, jestliže ruská strana prostřednictvím mluvčí Zacharové a Peskova tvrdí, že volby byly silně ovlivněny pro západním tlakem, tak jako obvykle v případě toho, co tvrdí Kreml, je to přesně naopak. Ty volby se skutečně snažilo ovlivnit zejména Rusko, a to způsobem ekonomického nátlaku, politického nátlaku a společenského nátlaku. Nicméně je třeba kvitovat s uznáním, že se jim to opravdu tedy nepodařilo.
4: A co podle vás způsobilo to přesvědčivé vítězství? Sehrála hlavní roli osoba Nikoli Pašinjana?
8: Tak premiér Pašinjan je v Arménii populární, i když, jak zmínil váš zvláštní zpravodaj, je to taková volba menšího zla. Nijak se to neoslavovalo, neradovali se davy v ulicích. Nicméně on má velmi silnou pozici lídra té takzvané v úvozovkách sametové revoluce z roku 2018. A přestože vlastně prohrál válku a ztratil území Národního Karabachu, tak i přesto v rámci Arménie samotné prováděl mnohé reformy, které vykořenily dřívější korupci, zlepšily ekonomiku a také se mu podařilo navázat vztahy i s těmi velmi znepřátelenými státy, které leží na západ a na východ od Arménie, čili s Azerbajdžánem a Tureckem.
4: Jak vůbec se vypadal předvolební boj, ta předvolební kampaň?
8: Tak ta předvolební kampaň začala v podstatě už dávno, jelikož ta dnes hlavní opoziční strana, vedená de facto Samuelem Karapetyanem, což je velmi bohatý rusko-arménský biznismen, se do obecného povědomí dostala už někdy před 2 lety a sám Samuel Karapetyan kandidovat nemohl, jelikož má i ruské občanství. A zároveň Nikol Pašinjan je mimo jiné populární i kvůli tomu, že vede takovou permanentní kampaň ve všech regionech Arménie. A samotná ta kampaň probíhala relativně klidně, nicméně vyostřeně, protože ta arménská společnost je poměrně silně rozdělená.
4: Pašinjan je obviňován z autoritářství, protože v posledních letech řada jeho oponentů skončila za mřížemi. Vláda se ale hájí tím, že uvěznění se pokoušeli o státní převrat. Je pro tuhle verzi dostatek důkazů?
8: To je těžké tvrdit, nicméně podle údajů Národní služby bezpečnosti skutečně o Pašinjanovo svržení usilovali pro ruské síly. A já osobně se domnívám, že ten tlak na Pašinjana je skutečně veliký. Jednak kvůli tomu, že opravdu ztratil ten Náhorní Karabach a mnoho bývalých proponentů dřívějšího režimu, včetně bývalého prezidenta Arménie Roberta Kočaryana, který byl dříve dokonce de facto prezidentem Náhorního Karabachu, tak jsou velmi ohroženi těmi reformami, které Pašinjan prováděl a provádí v Arménii. Čili bych vůbec nevylučoval to, že Pašinjan je skutečně pod nějakou permanentní hrozbou a že k nějakým pokusům o státní převrat došlo. Nicméně zároveň je třeba podotknout, že některá zatčení biznismenů a některých bývalých politiků zrovna v čase okolo voleb vyvolávají skutečně jistá podezření.
4: Na závěr, klidně už jen stručně, má Arménie strach z Ruska, protože tam byly nějaké útoky ze strany Vladimira Putina?
8: Arménie má strach z Ruska, zejména kvůli ekonomické závislosti. Arménie nemá možnost jako evropské země diverzifikovat svoje zdroje a je skutečně velmi závislá zejména na ruském plynu. Jediná možná diverzifikace je plyn z Azerbajdžánu a dokud nebude podepsaná mírová smlouva s Azerbajdžánem, tak žádný plyn Arménie očekávat nemůže. A je také závislá na ruském trhu kvůli exportu některých svých plodin a produktů, což právě využil Putin v té předvolební kampani, jako už to ostatně udělal s Moldavskem a s Gruzií, a zakázal dovoz na základě falešných obvinění zrovna těch komodit, které jsou velmi významné pro ekonomiku Arménie. Čili hrozba tam reálná je, ale současná vláda se snaží diverzifikovat také svoje obchodní vazby a obchodní cesty na zahraničí.
4: Tolik expert na Jižní Kavkaz Jan Plešinger. Moc děkujeme. Naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: A v Odpoledním plusu už do vesmíru. Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Novinářům to dnes v pražském planetáriu oznámili zástupci vlády. Byla u toho i naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Krásné odpoledne.
9: Krásné odpoledne z pražského planetária.
4: Karolíno, když to zjednodušíme, o kolik blíž je dnes Aleš Svoboda k tomu, aby se opravdu podíval na mezinárodní vesmírnou stanici?
9: O dost. Dnešní smlouva je podle české vlády jeden z největších milníků celé mise. Česko má potvrzené místo na připravovaném letu a počítá se s Alešem Svobodou jako pilotem. Pokud ještě vše schválí mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura, měl by být Aleš Svoboda naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Svoboda se má připojit k astronautovi ESA Tomasi Pesketovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem.
10: Aleš Svoboda nemá být tedy jen členem posádky, ale přímo pilotem mise?
9: Přesně tak, nejde o běžnou pozici člena posádky. Pilot se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vyžaduje to tedy mnohem rozsáhlejší výcvik. Je to také ocenění svobodových zkušeností vojenského stíhacího pilota. Pro Česko je důležité i to, že si odtud přiveze zkušenosti, které má jen velmi malá skupina lidí na světě.
10: A nejedná se pouze o symbolický let jednoho člověka do vesmíru?
9: Právě že ne, česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem mají být vědecké a technologické projekty. Let astronauta je vlastně jen viditelnou částí mnohem širšího programu.
10: A jaké české experimenty by se měly na ISS dostat?
9: Evropská kosmická agentura počítá s 13 českými experimenty. Týkají se například biotechnologií, medicíny, materiálového výzkumu nebo autonomních technologií, popisuje ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
11: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo. Je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
9: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví, při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií.
10: A na závěr, jak bude samotná cesta vypadat?
9: Pokud vše půjde podle plánu, tak posádka odstartuje v roce 2027 na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici.
10: Tolik naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
9: Krásný den, naslyšenou.
10: A v odpoledním plusu teď 47 minut po 16. už míříme do Maďarska. Kvůli korupci za 16-leté vlády Viktora Orbána mělo Maďarsko přijít v přepočtu až o 4 biliony korun. Tvrdí to šéf Maďarského úřadu pro kontrolu evropských dotací Ferenc Biro. Svůj odhad přitom označil za kontroverzní a konzervativní. Pardon. Zároveň připustil možnost, že by vrcholní představitelé předchozí vlády mohli být za krádež veřejných peněz stíhaní. A ve studiu už je redaktor Ladislav Novák. Hezký den.
12: Dobrý den.
10: Kdo je Ferenc Biro a proč o údajné korupci dosud mlčel?
12: Biro je prezidentem maďarského úřadu Integrity, tedy instituce, která má v Maďarsku chránit finanční zájmy Evropské unie. Založení úřadu si na Orbánově vládě v roce 2022 vynutila Evropská komise s cílem v Maďarsku posílit boj proti korupci a podvodům s evropskými penězi. Biro teď poskytl rozhovor asociaci DE. Otevřeně v něm mluvil o systémové korupci za minulé vlády a své dosavadní mlčení vysvětlil tím, že dubnové volby, porážka premiéra Orbána a nástup nové vlády mu umožnili o věcech mluvit svobodněji.
10: A jak podle šéfa úřadu Integrity vypadala ta údajná korupce v posledních 16 letech?
12: Šlo prý hlavně o manipulace při udělování veřejných tendrů, které byly zároveň několikrát předražené. Vyplývá to prý z případů, které úřad analyzoval. Biro tvrdí, že většinu státních zakázek v Maďarsku vždy získala některá z pouhých tří firem.
13: Konzervativ bečtejš, 60 miliard forint. 2024 március.
12: Maďarsko kvůli korupci podle Bira ztratilo až 4 biliony korun. Ten odhad, jak jste mohli slyšet, je konzervativní a na rozkrádání veřejných peněz se podle něj prý podíleli nebo dohlíželi na něj i nejvyšší představitelé státu, aniž by tedy jmenoval někoho konkrétního. Server Politico napsal, že také od Běra zjistil, že by ti tito lidé z Orbánova vnitřního kruhu prý měli být podle jeho názoru stíhaní. Politiko oslovilo stranu Fidesz i Viktora Orbána a na ta nařčení Ference Bira zatím nereagovali.
10: Jak moc je pravděpodobné, že by ti nejmenovaní představitelé státu, kteří se měli podílet na systémové korupci, byli skutečně vyšetřovaní anebo dokonce skončili ve vězení?
12: To je samozřejmě těžké předvídat. Péter Maďar v kampani na náměstích často sliboval, že korupčníci půjdou za mříže, včetně Viktora Orbána. V odpovědích na otázky novinářů potom ale obvykle rétoriku mírní a vysvětluje, že on jako politik o takových věcech nesmí rozhodovat, on pouze může zajistit, aby policie nebo soudy mohly konat nezávisle. A maďarští odborníci, se kterými jsem mluvil, ti obvykle spochybňují, že by vyšetřování mohl čelit třeba samotný Orbán, protože by to bylo politicky i společensky nesmírně citlivé, ale pro okruh jeho spolupracovníků je to riziko pochopitelně vyšší. Záleží tam samozřejmě na nazbíraných dokumentech, důkazech a na vůli maďarských úřadů.
10: A ještě na závěr, nový maďarský premiér Péter Maďar vyhrál volby právě do velké míry díky slibu, že zatočí s korupcí. Jak to chce udělat?
12: Uvidíme tento týden. Ministryně spravedlnosti Marta Gerégová má v parlamentu předložit balík protikorupčních opatření. Cílem má být například posílení nezávislosti justice, povinnost zveřejňovat detailnější majetková přiznání, nová pravidla proti střetu zájmů a posílit mají třeba i pravomoce toho zmíněného úřadu integrity. Premiér Maďar chce zároveň zavést nový úřad, jehož cílem bude získat ty rozkradené peníze zpátky do státní kasy. Dnes vystoupil v parlamentu a zopakoval, že cílem jeho vlády je znovu vybudovat rozbitý systém. A parlament už také mimo jiné začíná formovat vyšetřovací komise pro různá údajná pochybení předchozí vlády a jedna z těch komisí se má zabývat i rozprodáním státního majetku za té minulé éry.
10: Tolik redaktor Ladislav Novák. Moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
10: 9 minut nás dělí od 17. hodiny. Stále posloucháte Odpolední plus. Já mám pro vás teď pozvánku, ikonické kvílení, Kadeš nebo Král Majálesu. To je výběr z díla amerického básníka a jednoho z nejvýraznějších zástupců takzvaných býtníků, Allena Ginsberga. Narodil se 3. června 1926. Výročí připomene právě setkání s názvem Století Allena Ginsberga v pražském knihkupectví Božská lahvice dnes od 19 hodin. Nakladatelství Argo přivítá k diskuzi spisovatele Jáchyma Topola, svého redaktora Petra Onufera i překladatele a publicistu Josefa Rauwolfa a právě posledního zmiňovaného už vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
14: Dobrý den, nebo odpoledne, určitě.
10: Allena Ginsberga jste osobně znal, jaký byl?
14: No, to víte, jedna věc je znát to člověka z knížek, respektive třeba ho vidět na pódiu, jak recituje. A druhá věc je žít s ním nějakou dobu u něj doma. Takže jsem ho poznal samozřejmě i z té druhé naprosto civilní lidské stránky, když je polívku a měl nudle ve fouce třeba, nebo takovéhle věci. A jaký byl hrozně hodnej a vždy ochotnej pomáhat všem těm, když si počím z Dostojevského, uraženým a poníženým. Jo. Takže vždy připraven bojovat za práva minorit, ať už to byly homosexuálové, narkomané nebo různý další podobné věci. Takže byl to prostě sluníčko. No, jinak to nedokážu říct.
10: Ginsberg svým dílem často komentoval soudobou společenskou a politickou situaci. Dokážou být jeho básně aktuální i dnes?
14: No právě, že ano. Nevím, jestli je to dobře. Je to samozřejmě dobře, ale zároveň tím dělat bohužel. Že, protože on často pojmenovával třeba v těch 50. 60. letech nešvary americké politiky, militarismus, imperialismus, potlačování. No a to je bohužel, když si máme třeba zrovna současnou Ameriku, tak kdyby se u těch básní pozměnilo datum napsání a nějaký ty reálie, tak by to tam sedělo fakt, nechci říct, co prostě ideálně. Takže ty jeho básně, ale nejenom básně, i ty názory jsou opravdu nadčasové. A svědčí o tom i to, že to, cestuje třeba u nás je Ginsberg maturitní otázka, tak to není žádný takový katedrový autor, který by šustil papírem nebo prostě nějaký zaprášený klasy. Prostě mladý, ať to vždyť výlení toho českého vydání se prodalo 5000 poezie dneska, 5000, kdo to prodá.
10: Tolik překladatel a publicista Josef Rauwolf. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
14: Mějte se pěkně taky,
10: v odpoledním plusu už míříme do Německa. Fotbalové mistrovství světa se blíží. Obří akce pořádaná Spojenými státy, Mexikem a Kanadou vypukne už ve čtvrtek. Kromě sportu půjde samozřejmě také o peníze. V sousedním Německu se třeba mluví o tom, jestli mistrovství může zvrátit vleklou stagnaci a pomoci nastartovat ekonomiku. Více nám řekne zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
15: Dobrý den, pěkné odpoledne.
10: Tak může mistrovství nastartovat německou ekonomiku?
15: No, ono o těch ekonomických dopadech těch velkých globálních turnajů, jako je teď to mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, ale i o dalších se diskutuje opakovaně. A ta očekávání od nich, aspoň tedy podle většiny ekonomů, bývají přehnaná. Obchod se při podobných akcích daří oživovat spíš lokálně, když někam přijedou fanoušci, ubytují se, jezdí taxíky, utrácí v hospodách, ale na těch periferiích nebo mimo centrum toho dění, tak tam už je to horší a to teď platí o to víc, že velká část těch fotbalových zápasů za Atlantikem se bude na nadcházející mistrovství hrát v čase, kdy v Evropě je noc.
10: Takže v Německu u obchodníků mistrovství světa žádná velká očekávání nebudí?
15: No, ekonomický deník Handelsblatt tvrdí v dnešním vydání, že nějaká jako velká hitparáda to nejspíš nebude. A to i proto, že podle průzkumu, který si tento ekonomický deník nechal vypracovat od agentury YouGov, víc než 70% Němců neplánuje v době mistrovství žádné speciální výdaje, které by s ním byly spojené. Ale na druhou stranu, podle analýzy Mnichovského institutu pro hospodářský výzkum IFO, no, analýzy, která ještě nebyla zveřejněna, ale Handelsblatt z ní cituje, je pravda, že vždy před podobnými turnaji u německých podniků přece jen začíná panovat o něco lepší nálada a podniky taky přece jen častěji očekávají vyšší výnosy.
10: Když se ale bude hrát převážně v noci a fotbal tedy restaurace moc nenaplní, tak z čeho ty příjmy poplynou nebo budou?
15: Ani ta gastronomie nepřijde úplně zkrátka, protože přece jenom některé zápasy budou už od 7 večer. Navíc nejde jenom o hospody v rámci teda toho gastronomického odvětví. Třeba taky McDonald's, ten v Německu letos znovu před mistrovstvím začne opékat svůj Deutschlandburger. No a od pohostinství potom třeba budou dostávat peníze majitelé vysílacích práv, takový gastropas, povolení na vysílání zápasů mistrovství světa ve fotbale. V těch pohostinských zařízeních tady vyjde přepočtu asi na 7 000 korun. A samozřejmě velké příjmy jsou taky očekávané třeba z prodeje sportovních artiklů. Jedinou německou firmou v kategorii top sponzorů nebo takzvaných globálních partnerů fotbalového mistrovství světa, těch globálních partnerů 6, ale jediný teda z Německa je to Adidas a odhaduje se, že za to platí v přepočtu tak možná miliardu korun ročně, aby tady to výsostné postavení mohl mít a ten teď samozřejmě očekává vysoký prodej dresů, taky třeba fotbalových míčů. Ale je jeden faktor, který ty obchodní úspěchy nejenom Adidasu, ale na všech těch polích dost podmiňuje, ale nedá se předvídat a to je, jak daleko dojde německá, ale taky kterákoliv jiná reprezentace v tom turnaji, protože podle toho, kam dokráčí, tolik piva se asi v té které zemi potom vypije.
10: Pivo, zážitky a možná dres, to si fanoušek odnese z mistrovství.
15: No, fanoušek je samozřejmě na konci té miliardové hry, kterou mistrovství světa ve fotbale je a je tedy tou součástí někdy bitou, například cena lístků na zápasy, ta znovu trhá rekordy a dostat se ve Spojených státech na stadion veřejnou dopravou může vyjít na víc než $100 na asi $150. A FIFA, Federace fotbalových asociací, po kratším přemítání třeba zakázala brát si na stadiony láhev s vodou, a to přesto, že se očekává, že minimálně část těch utkání se bude hrát s extrémním horku. Prostě vše si bude potřeba kupovat. FIFA očekává z mistrovství světa výnosy asi 8 miliard eur a její ředitel a přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa Gianni Infantino už zároveň myslí daleko za ten šampionát, například plánuje založení vlastní kryptoměny.
10: Tolik náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Moc děkujeme, naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
10: A to už je z pondělního odpoledního plusu s datem 8. června. Vše za poslech a za pozornost děkuje Lenka Vahalová.
5: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km čtverečních okupovaných území a na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí, rozhodl o tom Nejvyšší soud. Zprávy a Martin Matějka. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
16: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
5: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Sirský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 km čtverečních okupovaných území.
17: Generál Oleksandr Sirský na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hudajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 tisíc okupantů, uvedl Sirský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Plán vládní koalice na převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí nebo zestátnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Naopak slovo úspora bylo páté nejčastější z 15%. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Vláda plánuje poplatky za rozhlas a televizi nahradit financováním ze státního rozpočtu. A větší část respondentů má pochopení i pro možnou stávku zaměstnanců, za oprávněnou ji považuje 45% dotazovaných. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu a podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
18: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. A podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. V Praze je silný provoz, komplikace ve Spořilovské z centra. V nájezdu na dálnici D1 na Chodově je hlášená nehoda, zdržení ve Spořilovské je asi 5 minut. Nehoda překáží i ve Kbelské směr Letňany. Za nájezdem z Novopatské se srazilo nákladní auto s osobním, stojí v pravém pruhu a kolony jsou z Novopatské od Satalic i ve Kbelské z Hloubětína asi na 10 minut. Pomalu se jede po jižní a Štěrbohorské spojce obousměrně před Průmyslovou. Nárazové kolony jsou do Běchovic a také od Spořilovské vždy zdržení 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Podle čeho vybírali poslanci nové členy Rady České televize? Čím si zasloužili další mandát Luboš Ksaver Veselý nebo Jiří Šlégr? Daří se kultivovat vztahy mezi současnou koalicí a parlamentní opozicí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Zdravím vás do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
20: Dobrý pondělní podvečer. Zdravím vás i posluchače a moc děkuji za pozvání.
19: Jsem rád, že jste ho přijal, jenom upřesním, že rozhovor natáčíme po 14. hodině. V pátek jste do Rady České televize zvolili opět její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom během předchozího mandátu hlasovali pro odvolání členů dozorčí rady, což jak potvrdili soudy, bylo nezákonné a televize za to odvolaným členům platí odškodné. To pro vás je dobrá kvalifikace pro výkon radního České televize?
20: Neberte to prosím zle, ale tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. Takže a znovu opakuji, nemyslím to nějak impertinentně nebo zle, určitě to není jako důvod. Toto je kvalifikace, že jsou v nějakém sporu nebo mají problém s nějakým sporem. To ad jedna. A ad dva, rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertízu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku.
19: A takže to soudní rozhodnutí.
20: Ne, ještě nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud vím, tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo tento téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judikát do budoucna, ale abych tu reakci zkrátil, myslím si, že a teď korektně, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
19: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
20: To je dobrá otázka. opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala. A teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla. A kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi, teď nechci použít slovo uberu, ale velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku neposunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu, že, a teď opět to nemyslím nějak ironicky, kdokoliv z vás, z nás, vy, já, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně toho, těch mediálních zákonů, té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Na druhou stranu ještě doplním tu svoji odpověď. Pro mě osobně to působení nebo obsah XTV, jak jsem upřímně řekl, možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu, tak toto zatím necítím.
19: No, například předseda starostů Vít Rakušan na adresu pana Veselého prohlásil, pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. S tím tady nesouhlasíte?
20: Určitě ne. Od pana Rakušana je to legitimní názor opozice. Já bych podobně mohl mluvit třeba o panu Šarapatkovi, který už z mého pohledu naštěstí tím radním televizním není a veřejně dlouhodobě se vyjadřuje vůči svým oponentům, takže používá sprostá slova, hanlivé urážky, nadávky a tehdejší vláda ho tam také v té radě nechala.
19: No ale jak říkáte, tak to už není radní, tak asi...
20: Už není.
19: Pojďme, dál.
20: A pan Rakušan
19: se o nově zvoleném panu Veselém. Tušíte, z čeho tady vycházel ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy, když naopak tvrdil, že Veselý je suverénně nejlepším radním?
20: Tak já dlouhodobě a opět jsem upřímný a budu celý tento rozhovor.
19: Děkuju.
20: Vnímám motoristy, takže někdy trochu záměrně jdou na hranu, trochu záměrně provokují, takže v podobném duchu jsem cítil i to vyjádření pana Macinky. On k panu Veselému chodí poměrně často, třeba na rozdíl ode mě, já jsem tam byl za poslední roky jednou, možná dvakrát. Tak zkrátka chtěl trochu zaprovokovat, proč ne, má na to právo a to je asi tak všechno, co k tomu povím.
19: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl, hlasoval byste pro?
20: Já bych se zdržel toho hlasování, protože, a to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu, teď jste se mě na něj ptal před chvílí, radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí, to přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.
19: Ještě jednou se vás zeptám, není tedy zvláštní, že jste potvrdili mandát členům rady, kteří poškodili Českou televizi a je na nich vymáhaná škoda?
20: No vy se, a nezlobte se na mě, vy se stále vozíte po jednom nebo dvou jménech.
19: No protože mám pocit, že jste mi na to neodpověděl.
20: Já si myslím, že jsem odpověděl. Dobře.
19: Takže je to v pořádku.
20: Dobře, není to zvláštní.
19: Není to zvláštní.
20: Zaprvé ten spor ještě může probíhat dál, takže není finálně potvrzeno, že tu škodu způsobili. Je pak otázka, jestli zákon je nastaven správně. Už jsem to dnes řekl. Já osobně, kdybych měl mít nějaký poradní orgán nebo tým, s kterým nejsem spokojen, že jsem třeba podědil po svých předchůdcích, no tak ho také budu chtít přeci vyměnit. Třeba tam bylo pochybení jenom procesní. A těch kladů, těch důvodů, proč jsme tyto pány volili, bylo mnohem více.
19: Už a mohl byste říci příklad?
20: Už jsem mi naznačil a samozřejmě rád je povím dál, ale ještě než to...
19: Vy jste nebyl konkrétní.
20: Tak já chci ještě dopovědět jednu věc, připomenout našim posluchačům. Televizní rada není o dvou lidech, těch lidí je tam mnohem více. Víte, že jsme ji rozšířili v tom minulém volebním období, že tam část radních volí i Senát, takže bavíme se o dvou z mnohem, mnohem většího množství. No a k těm konkrétním důvodům, proč ano, tak dlouhodobě oni vystupují k televizi kriticky, dívali se nejenom na, řekněme, ta tvrdá fakta, ale i na, řekněme, jako je to zabarvení zpravodajství, měli řadu připomínek k výročním zprávám, ptali se na efektivitu hospodaření. To si myslím, že jsou kritické hlasy, které ani nic vezlem, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme, i od minulé volební, nebo minulé koalice, pardon, minulé vlády a od Senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
19: V páteční volbě do Rady ČT neuspěli bývalý radní Pavel Matucha, Roman Bradáč. Proč?
20: To je pro mě divný příběh. Víme, že je s nimi spojena ta v uvozovkách kauza, té nějaké nahrávky nebo odposlechu. Abych to vysvětlil posluchačům, tak opozice vyvolala ve sněmovně velký ohromný tlak a říkala, pokud ti to pánové, no pokud budete chtít takto volit, dát je do té volby, posunout je, tak my budeme obstruovat, budeme blokovat. Já to nekritizuji, uznávám, že opozice na to právo má. No a nakonec v té sněmovně došlo, řeknu, k gentlemanské dohodě a buďme za ní rádi mezi opozicí a koalicí, že v tomto kole, než se ta kauza vyjasní, že zkrátka tito dva pánové tedy zvoleni nebudou, proto se i přistoupilo k té veřejné volbě aklamací, aby se oba tábory nepřekvapily nebo aby ten zájemný slib splnili. Ale jestli mohu velmi stručně, ano, dodám k tomuto B, pro mě je ta kauza velmi divná, protože na jednu stranu putují po sněmovně nějaké posudky expertů na umělou inteligenci a podobně, šíří hlavně Piráti, které tvrdí, že ta nahrávka je autentická. Ovšem, když se podíváme na obsah těch posudků, tak jsou upřímně velmi amatérské. Jsou to jednostránkové textíky někoho, kdo asi pracuje s tou technikou.
19: Dobře, ale co se já se zeptám s dovolením, neměli byste se opravdu vážně zabývat tím podezřením z jejich možného korupčního jednání, které má dokládat ta nahrávka rozhovoru? No,
20: to jsme si říkali před chvílí, má sněmovna všechno vyšetřovat, tak to bychom ale pak museli asi zřídit vyšetřovací komisi, jako kdo Dozimetru, například. Já si myslím, že ne, a pokud je tady to podezření zveřejněné v médiích, připomenu, že pánové, a sledují to z dálky, opravdu se nevěnují do detailu, že pánové, ti dotčení naopak mají svůj nějaký expertní posudek, kde se brání a podali na novináře, který to zveřejnil, trestní oznámení, tak a jestli se tam hraje teda o úplatek, nebo je tam debata o úplatku, tak je to přeci věc primárně policie, dobře, a ne poslanců.
19: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
20: Já jsem v tom konzistentní, jsem tím předsedou, považte, už čtvrté volební období, takže už to je dlouhá doba a možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, ale vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
19: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec ANO Martin Kolovratník. Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
20: No, rozumím do jisté míry a ten rozhovor, jestli mi to dovolíte, malinko odlehčím. Teď vysíláme, nejen tady přetáčíme, ale vysíláme na dálku. A já v tom studiu, které jsem osobně spolu vytvářel s tehdejším týmem, teď sedím, natáčím z něj, takže pro mě je to, se přiznám, velmi osobní. A víte, někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, mnoho let zpátky, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. Byl to pan Kožušník, když byl europoslancem, a já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme, tak jak je to dneska nastavené o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem způsobem. Pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a to se nebojím říct nahlas a budu si zatím stát, kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaký řádek, nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
19: Když ale pokud to bude nejistotě, zákonem, že vám skáče do řeči, zítra se generální ředitelé obou médií dozvědí, o kolik se sníží rozpočtu těch institucí a proč vlastně uprostřed roku. Jenom připomnu, že to, co tady zaznělo, jste bývalý ředitel Krajského rozhlasového studia. Kdyby vám někdo uprostřed roku seškrtal rozpočet, to byste neprotestoval?
20: Protestoval. A protestoval bych i teď jako poslanec. Sám čekám, co zítra z toho jednání, jaký výstup bude. A kdybyste si dohledali to veřejně dostupné, jedno z mých vyjádření z mediálního výboru zhruba měsíc zpátky, když tam byl ministr Klempíř, tak i tam jsem veřejně říkal, že si dovedu představit změnu nebo debatu o těch změnách. Řekl jsem to před chvílí, kdyby to byl třeba pevná částka, ale že naprosto chápu ředitele obou médií, že to nesmí být ze dne na den v půlce roku, možná ne ani od příštího roku ty rozpočty. Ty se a ty plány se vytvářejí hodně dopředu, takže to je můj konzistentní názor, že třeba pokud by to bylo jinak, tak sám za sebe jako Martin Kolovratník budu působit na své kolegy, na další poslance a teď mě prosím neberte za slovo, ať už formou pozměňovacího návrhu nebo nějakou

0: v zásadě vlastně dobře, protože když se podíváme na dynamiku těch produktů v tom třetím pilíři, tak nám tam výrazně narostlo právě to doplňkové penzijní spoření, tedy ten nový účastnický fond, který tady vznikl. A je to vlastně změna, která je žádoucí. A k tomu máme přes 250 tisíc klientů, kteří využívají takzvaný DIP. To znamená, nemůžeme říct, že za těch posledních 10 let ty trendy jsou špatné. Tam je důležitá změna té struktury v tom třetím pilíři a je dobré, když lidé reagují na to, že ukončují ty pro ně neúplně výhodné, já bych řekl narovnou, jsou to nevýhodné smlouvy v těch transponovaných fondech a jdou do produktů, které jim zajistí opravdu mnohem lepší zhodnocení. Takže to je potřeba říct jako za prvé. A za druhé, ano, je potřeba říct, že ty změny, se kterými teď přichází vládní koalice, které představila, tak ty určitě zvýší důvěru, ale především zvýší tu efektivitu pro ty lidi, aby na konci, v okamžiku, kdy budou potřebovat ty finanční prostředky na zajištění ve stáří, tak aby opravdu to byly adekvátní finanční prostředky. Je samozřejmě otázkou, a je to vina všech, minimálně za poslední 12 let, ministryně a ministru financí, že se tyhle změny nepodařilo udělat za naší vlády, nebo za první vlády Andreje Babiše, nebo že byl ministr financí. K tomu se já nechci vracet. Já kvituji to, že tady tyto návrhy jsou. A určitě v tom kontextu toho posílit tu podporu, když člověk vstoupí na pracovní trh, když bude do 30 let na tom pracovním trhu, hledal bych ještě cesty, jak posílit motivaci i zaměstnavatelů, aby ty účastníky do toho systému přivedli. To jsou určitě kroky, které jdou správným směrem ve prospěch občanů této země.
1: Já možná ještě doplním pro naše posluchače, pokud se neorientují ve zkratkách, DIP je dlouhodobý investiční produkt, tak jako to mluvil pan exministr Jurečka. Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s našimi dnešními hosty na téma třetí pilíř a jeho změny důchodového systému. Jsou poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, poslanec a místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a také poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská.
2: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
3: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: Pojďme teď k těm konkrétním změnám, které navrhuje ministerstvo financí v zásadě v tom, jak má fungovat třetí pilíř penzijního systému. Vezměme to postupně. Hned několik změn míří k tomu, to, co už tady zaznělo, aby bylo penzijní spoření atraktivnější pro mladou generaci. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň pro klienty do 29 let se má zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Spořící také budou moci do 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišli o státní příspěvky. Jsou tohle dostatečné změny, nebo byste třeba navrhovali ještě něco dalšího, paní poslankyně Sedmihradská?
4: Takhle, jestli to bude dostatečně motivující, ukáže až ta praxe. Myslím si, že těch, já nevím, 25 let zkušeností ukazují, že ta státní podpora rozhodně neřeší všechno. My si myslíme, nebo jakoby v našem programu jsme chtěli spíš podpořit mladé tím, že tam bude významná podpora v prvním roce, nikoliv rozložená tak, jak navrhuje nyní hnutí ANO, nebo vládní koalice, abych byla přesná. Co vidíme jako určitý problém, je ta možnost výběru až jedné třetiny prostředků. My chceme, aby to bylo skutečně zabezpečení na stáří a ne tady nějaký jako alternativní spořící produkt klidně na dovolenou, jak bylo i uvedeno v některých těch výstupech.
1: Pane poslanče Jurečko, vy budete mít nějaké další návrhy v tomto směru, nebo připadá vám to, co navrhuje vládní koalice, jako dostatečné v tom, aby to motivovalo mladé lidi?
0: Já tam vidím ještě některé věci, které určitě bych chtěl za nás, za lidovce, případně navrhnout v té diskuzi. A to jednak ještě zvýšení motivace zaměstnavatelů, aby oni dokázali více těch lidí, kteří nově vstupují na pracovní trh do těch 30 let, získat pro tento třetí pilíř. Protože ten zaměstnavatel a často vlastně ten personalista je klíčový tím, kdo tomu člověku řekne, hele, pojď si tu smlouvu uzavřít, má to pro tebe tyto a tyto benefity. To znamená zapojit do té motivace i ty zaměstnavatele. A pak určitě souhlasím s tím, že mně přijde ta výše té částky, kterou si ten člověk může vybrat, aniž by ztratil nárok na státní podporu v situaci, kdy to není omezeno nějakou mimořádnou situaci v té rodině, jako krok, který určitě jako není správný, protože pokud budeme argumentovat tím, že to má třeba možnost ten člověk použít na studium, tak na to tady máme mít jako jiné nástroje. Už tady máme dneska i speciální sociální stipendia, která jsme schválili za naší bývalé vlády, které mají podporovat opravdu, aby mohli mladí lidé studovat a nebyli omezováni příjmem té rodiny

0: sociální situací a tyto prostředky opravdu mají směřovat primárně na zajištění ve stáří a mají případně být využity v nějakých specifických, opravdu velmi výjimečných situacích, nikoli například na některé nákupy v rámci třeba té domácnosti a tak dále a tak dále.
1: Pane Nachere, proč jste tam dali, nebo proč navrhujete tuhle tu možnost, aby mladší 36 let mohli po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení bez sankce?
2: Protože to vycházelo z nějakých průzkumů a analýz týkající se atraktivity takového produktu. Vy se na to musíte dívat očima toho mladého člověka. Teď se nebavíme o tom spoření, řekněme do 18 let, kdy to spoří rodiče svým dětem. Teď se bavíme o tom, že ten mladý člověk, který v zásadě jakoby nedovidí do toho svého seniorského věku, tak tam může mít motivaci. Jednak ten dvojnásobek toho státního příspěvku, nikoli tedy maximálně 20%, ale 40%. A zároveň i možnost si po 10 letech vybrat část, má třetinu těch prostředků, jakási, řekněme, flexibilita. Otázka je, kolik z nich by to využilo, na co by to využilo. Je to i otevřené pro nějakou debatu, možná nezní úplně špatně, že by se to dalo třeba použít pro mimořádné situace, jako tady bych dal paralelu třeba u hypoték, kde hypotéku můžu splatit beztrestně u té banky v momentě, kdy se, já nevím, rozvádím, je tam pojistná událost, úmrtí, něco takového, to znamená nějaká mimořádná situace. Je možné tohleto dát jakoby do těch debat. My prostě jsme chtěli, aby to bylo atraktivní jak z hlediska financí, tak z hlediska, řekněme, nakládání s těmi prostředky. A tam jde také o to, já jsem byl na několika seminářích, mám pocit, že tam byli i kolegové, a tam z těch dlouhých čísel, my se tady nebavíme o spoření na 2-3 roky, tam z těch dlouhých čísel je evidentní, že klíčové jsou úroky, složené úročení a ta výše těch poplatků v těch 20, 30, 40 letech, nikoliv ta samotná výše toho měsíčního příspěvku, což u toho mladého člověka může být na začátku skutečně několik set třeba korun. Takže on to vypadá jako, že to nic není. Ale ono to, ten globál vám potom udělá v těch 30 letech právě ty úroky a to, kolik vám z toho sežerou ty poplatky. To znamená, že v momentě, kdy my vlastně přejdeme na ten systém strategie životního cyklu, to znamená, že na začátku se více riskuje, když to zjednoduším, protože máte před sebou 40 let, takže ty výkyvy v těch měsících a letech nehrají roli. A čím jste starší, tak to jde do konzervativnějšího módu, zatímco dneska ty transformované fondy jsou jenom konzervativní, to je ta černá nula, jak se říká, tak v té chvíli je to další jakoby motivace pro ty mladé lidi, kteří tam vlastně uvidí, že ty prostředky jako reálně rostou. A tím se dostávám, dovolte mi jednu větu, předtím bych ukončil to předchozí téma, já jsem tam chtěl reagovat, už jsem pak neměl šanci. Ono, my to právě tyhle věci všechny musíme dělat jako svědomitě a zodpovědně, právě proto, aby se vrátila ta důvěra těch lidí, protože kdyby ta důvěra těch lidí byla v ten systém jako takový větší, neříkám, že není, ale větší, tak by tady ještě po 10, po 15 letech nezůstalo v těch transformovaných fondech 1,7 milionu. A když se dívám do tabulky, tak vlastně poprvé ty účastnické, ty nové fondy překonaly počet lidí v těch transformovaných, to znamená ta černá nula, to konzervativní investování, to znamená, že to moc neroste. Nemůže to jít do mínusu, ale moc to neroste. Tak teprve v roce 2025, to znamená po 10 leté masáži, teprve ten počet lidí se překlopil do toho, řekněme, víc flexibilnějšího systému. To je za mě ten jasný důkaz toho, že ti lidé buď jsou Češi jako extrémně konzervativní, anebo tady není úplně taková ta důvěra v to investovat třeba do akciových fondů a podobně. Takže tohle to všechno dává dohromady nějaký celek. Ale já tím neříkám, že tam se pak nemohou dít nějaké dílčí drobné změny, které budou mít hlavu a patu.
1: To znamená, že připouštíte, že ta možnost vybrat si peníze by mohla být zpřísněna v tom definitivním znění. Chápu to dobře?
2: jako říkám, je to v této chvíli je to nadizajnováno tím způsobem. Líbí se mi, že bych vy tam viděl právě nějakou paralelu s těmi hypotékami, kdy skutečně ten zákon pamatuje na ty klienty, kteří prožijí nějakou mimořádnou situaci a neměl by být poplatky za předčasné splacení hypotéky trestány v momentě, kdy tam k nějaké mimořádné situaci dojde. To si dovedu představit, že by se na tyhle situace hodilo, ale říkám, to jsme daleko. Já jsem jenom vysvětloval, proč tam je i tenhle ten moment, protože jsme to chtěli pro ty mladé lidi zatraktivnit. Ono, když je někomu 22 let a vy mu řeknete, spoř si tady 40 let a za 40 let si na to šáhneš, tak v té chvíli se zkuste do toho vžít. To jako to moc atraktivní pro ty lidi a moc jakoby, jako
1: tak
2: dobře.
1: Tak možná cestou taky může být nějaká osvěta a vysvětlování. Možná leckdo z nás také vstupoval do nějakých takových dlouhodobých systémů a také tuhle tu volbu před sebou měl a nějak se rozhodl. Ale rozumím tomu, co říkáte. Zastavím se ještě u jedné věci, kterou také připomínal Patrik Nacher. Další součástí té motivace má být to, že pro klienty do 29 let má být vyšší státní podpora, 40% z vložené částky na místo 20%. Není to nefér vůči ostatním, pane Jurečko?
0: Já souhlasím s tím, že se máme snažit opravdu motivovat ty lidi, kteří jsou mladí a vstupují na pracovní trh mezi tím 20. a 30. rokem nějakou vyšší podporou ze strany státu. To je podle mě krok správným směrem. Jenom bych k tomu přidal opravdu i tu podporu ze strany zaměstnavatelů, protože já si myslím, že je také vlastně důležité, aby se na ty synergie potkali. Nicméně já se vrátím ještě k jedné věci. Já opravdu bych byl velmi obezřetný v té podmínce jedné třetiny toho výběru do 36 let věku. Protože pokud se bavíme o tom, jak mladým lidem dát možnost investovat finanční prostředky a mít nějaké dobré zhodnocení, od toho jsou tady jiné produkty, které jsou také podporované státem, například v oblasti například daňového zvýhodnění. Ten dlouhodobý investiční produkt je například jedním z nich. To znamená, tady se bavíme o nástroji, který má sloužit opravdu pro zajištění toho člověka jednou v důchodovém věku a má to být doplněk průběžného pilíře. Proto bych byl nerad, aby jsme tady z toho dělali nástroj, který vlastně se stane atraktivním a budou ho využívat v kombinaci s těmi jinými nástroji, ti, kteří mají především finanční prostředky a jsou movití a je to ještě posílí. My tady opravdu máme pamatovat na lidi, kteří třeba mají spíše nižší výdělky a tento nástroj má být určen jim, nikoliv otvírat jako cestu k tomu, jak efektivně velmi rychle v krátké době získávat zajímavé výnosy pro člověka v tomto věku. Takže já bych u tohoto byl velmi obezřetný a za mě musím říct, že ta motivace pro ty jednak lidi před 18. rokem věku, aby tam třeba mohli například spořit prarodiče, tou nižší částku, na kterou bude připisována ta státní podpora, to je za mě krok správným směrem, takže v tomhle ohledu já znovu říkám, myslím si, že ty kroky dávají opravdu jako racionální možnost těm lidem zajistit se na stáří. Jenom dám ještě jednu poznámku. Nesouhlasil bych s Patrikem Nacherem v tom, že tady čeští lidé byli nějak extrémně konzervativní. Je potřeba si uvědomit, že tady byl souběh vícero faktorů, že vlastně pro ty penzijní společnosti to bylo jako velmi výhodné. Oni se vlastně nemuseli snažit, přesto měli garantovány velmi slušné finanční výnosy v té své marži, aniž by to nějak významně odlišovalo to, jak s těmi prostředky těch lidí oni hospodaří. To znamená, naprostá většina těch prostředků byla vlastně zhodnocovaná pouze přes státní dluhopisy, což nedávalo úplně adekvátní logiku.
1: Lucie Sedmihradská, poslankyně Hnutí STAN, jak vy se díváte na tu vyšší státní podporu pro mladé do 29 let? Je to fér vůči ostatním?
3: Je to férové rozhodnutí. My rozhodně potřebujeme, aby mladí lidé do toho systému vstoupili a myslím si, že těch nástrojů zase nemáme úplně moc, takže státní podpora je jedním z nich. Další možností je nějaká motivace zaměstnavatelů klidně ve formě toho, že zaměstnavatel, pokud uzavírá pracovní smlouvu s člověkem do 30 let, automaticky mu nabízí to odvod na to spoření a vlastně aktivně se tomu musí bránit jako ten člověk podepisující tu smlouvu, takže tady ten jakoby systém opt-out, to určitě má smysl. Tam tím, že se to bude dotýkat pouze nových smluv, tak v tom nevidím žádnou velkou nespravedlnost.
1: Patrik Nacher už v předešlé odpovědi připomněl a dovysvětlil strategii životního cyklu, což je další novinka, která má přibýt do třetího pilíře, tedy do penzijního spoření. Ten princip je tedy takový, že do nějakého věku by měly penzijní společnosti investovat, řekněme, odvážněji nebo trochu rizikovější. Od nějakého věku potom to mají být konzervativnější nástroje. To z hlediska vás, paní poslankyně Sedmihradská, je krok správným směrem.
3: Určitě tam se ukazuje, že ten jako mechanismus životního cyklu dává smysl. Potom to samozřejmě je věcí těch konkrétních penzijních fondů, jak to bude nastavené, jaký poměr akcí, dluhopisů, jaké budou ty věkové hranice. Co pro nás je důležité a co bychom byli rádi, aby ten systém umožňoval skutečně větší aktivitu těch jednotlivých klientů. To znamená, není mi nadiktován jaksi jeden ten model, pokud se rozhodnu, pokud jsem zdravá, pokud v 65 letech ještě chci, abych měla ten rizikovější profil, tak si o tom můžu jakoby požádat, měla bych mít tu možnost tohodle toho využít. Speciálně to dává smysl, pokud si chci nechat vyplatit rentu. Tam není potřeba tak rychle se jakoby vracet nebo dostávat do toho konzervativního investování. Co si myslím, že je změna, kterou rozhodně potřebujeme, je, aby lidé začali být aktivnější, ale i ty penzijní fondy. Já tady úplně nesouhlasím s tím, že po desetileté masáži polovina lidí zůstalo ve starých fondech, tam bohužel ta masáž neproběhla. Tam velké množství lidí uzavřelo smlouvu a už se o to vůbec nestaralo. Konec konců klidně si to tady můžeme s panem Jurečkou a s panem Nacherem říci, ano, podepsali jsme smlouvu do starého fondu, pak jsme se překlopili do nového a běží to, ani jak se o to nestarám, a myslím si, že do budoucna je potřeba nějaký aktivnější vztah toho klienta a toho penzijního fondu nebo té společnosti, aby prostě aktivně přistupoval k tomu investování, aby on nečekal, kolik se mu tam nahromadí, ale podle své aktuální situace si buď choval rizikověji nebo naopak konzervativněji.
1: Je reálné očekávat, že klienti budou aktivnější, pane Jurečko?
0: Já si myslím, že ano. Už to vidíme právě u toho dlouhodobého investičního produktu, kdy ten zájem lidí, aniž by k tomu byla nějaká opravdu jako velká masivní osvěta, tak je vidět, že za těch 2,5 roku ten počet klientů stále narůstá. Já jsem přesvědčen o tom, že především ta středně mladší generace tomu bude věnovat stále větší a větší pozornost. Jenom mi dovolte se vrátit ještě k jedné poznámce. A to je, jak ten návrh případně ještě vylepšovat. Určitě bych ještě volil cestu k tomu upravit případně ten výkonnostní poplatek. A ten bych tam určitě dal jako jasnou motivaci pro ty nejlepší fondy, aby těm klientům měli ambici co nejlépe ty finanční prostředky zhodnocovat. Zavést tam jenom ten základní poplatek, nebo respektive dát ten základní strop, si myslím, že není úplně ta nejšťastnější varianta.
1: Já se s dovolením k poplatkům vrátím za chvíli, protože to je samozřejmě velké téma, ale ještě zůstanu u toho, jestli budou lidé aktivnější nebo nebudou aktivnější. Ministryně financí Alena Schillerová při tom představování řekla, že spolu se zavedením strategie životního cyklu odpadne povinnost vyplňovat investiční dotazník. Ten podle ní často zbytečně nutil klienty k volbě příliš konzervativní investiční strategie. Pane Nachere, nepovede to ale k tomu, že část klientů bude mít možná ještě menší představu, jak postupovat, jak být aktivnější, co mohou, co nemohou?
2: Já si myslím, že nikoliv. Že ta strategie životního cyklu je celkem jednoduše vysvětlitelná i pro laiky. To znamená, v momentě, kdy začínáte a máte 30-40 let do toho důchodového věku, to znamená do té doby výplaty těch nastřádaných prostředků, tak můžete mít rizikovější nějaký fond nebo investici, než v momentě, kdy se překlopíte, řekněme, tady se pracuje s věkem 50 let, kdy už by se postupně to začalo překlápět do konzervativního, řekněme, třeba dluhopisového fondu. Paní kolegyně má pravdu s tím, že samozřejmě potom je to individuálně na každém, pro někoho je to hranice 50 let, pro někoho třeba hranice 60 let, někdo naopak je konzervativní úplně jako od mladého věku. V momentě, momentě, kdy tam na začátku byl ten investiční dotazník, tak samozřejmě psychologicky každý více inklinuje spíš k tomu být jakoby konzervativnější. To znamená mít jistotu a říct si radši, nechci jít do mínusu jakoby v žádném případě, protože jsou to dlouhodobé prostředky a nemám nad tím úplně zase kontrolu. Tady já bych s kolegy nesouhlasil, aby si to lidé více hlídali. Mě by zajímalo, jak jakoby konkrétně to oni mají jako namyslit. Právě proto se tam platí ty poplatky, kde člověk prostě každý měsíc dává nějakou část svých prostředků a profesionálové se podle nějaké strategie, kterou si buď zvolím já, nebo kterou mi doporučí ta finanční instituce, tak se snaží ty moje prostředky násobeno milionem klientů nějakým způsobem zhodnotit. Jako představa, že tady laici často, kteří nechávají spát svoje peníze na běžných účtech, najednou se z nich jako stanou profesionálové přes investování v řádu jako plánování na 30 let dopředu, to si já neumím představit. Proto jsem rád, že tam na začátku nemusí, tam ne, že když chcete, tak ho můžete vyplnit, jo? Ale když nechcete, tak nemusíte vyplnit ten investiční dotazník, který spíše implikoval k tomu, že z vás vlastně dělal toho konzervativního klienta.
1: Ale neobáváte se tedy, že se tím do jisté míry sníží finanční gramotnost?
2: Ne, vůbec, jako naopak. A ta strategie životního cyklu...
1: Když nevyplním ten dotazník, protože... tak budu gramotnější?
2: Ne, tak to s tím dotazníkem, vyplnění jednoho dotazníku přece nehraje roli z hlediska nějaké finanční gramotnosti. K té finanční gramotnosti patří nějaký způsob rozhodování, vůbec to mít, rozhodnout se, v jakém věku právě přejít z toho konzervativního transformovaného fondu do toho účastnického například, ale přece o tom je ta finanční gramotnost, jak vám ty peníze pracují, ne že vám spí na běžných nebo spořících účtech, kde mezi tím třeba klesla úroková sazba a vy si toho nevšímáte. To znamená, o tom to je a s tím vlastně souvisí, že ty transformované fondy by skončily. To jsou ty, které mají tu černou nulu, abych jako vysvětlil, co ty konzervativní.
1: To jsou ty, do kterých už od roku 2013 není možné vstupovat. 13
2: už nelze vstupovat.
1: A podle toho návrhu mají fungovat ještě 10 let, ano.
2: A mají, ano, přesně tak, to znamená, je tam nějaká právě ta doba, nehrozí tam ta ztráta té důvěry ve smyslu, že i přesto mezi námi budou desítky, možná stovky tisíc klientů, kteří nikdy neodejdou z toho konzervativního systému svého investování, ale vědí, že za 10 let vlastně tyhle ty transformované fondy skončí, takže to není ze dne na den, z roku na rok, ale to za 10 let a automaticky budou převedeni do konzervativních fondů toho doplňkové penzijního spoření. To znamená, že se z nich najednou nestanou ty dravci, kdybych to takhle měl jakoby říct. To znamená,
1: Rozumím tomu, já vám do toho skočím, protože se chci dostat ještě k poplatkům. I na tohle, co jste teď řekl, jsem se chtěl zeptat potom nakonec, ale když už vy jste se k tomu dostal, ta desetiletá lhůta je adekvátní, pane poslanče Jurečko?
0: Já myslím si, že je zbytečně moc dlouhá. Prostě ten produkt, který svoji finanční podporou si vlastně objednává stát. A kdybychom řekli, že tu dobu zkrátíme z 10 na 7 nebo na 5 let, tak je to zvládnutelné a především chci tady říct, je to ve prospěch těch klientů. Ve prospěch těch klientů zvládnout se to dá, odkomunikovat se to dá. A tady nesouhlasím s Patrikem Nacherem, aby to bylo automaticky převáděno do toho konzervativního řešení. Tady bych zase odlišil podle věku toho konkrétního člověka doporučit, zdali ho nepřevádět na fond životního cyklu, pokud je mladší, ať tam má větší dynamiku, větší výnos pro něj to bude přinášet. Takže tady bych prosil ještě tyhle věci zvážit, říkají i odborníci, neříkám jenom já. A zároveň potrhuji ještě jednu věc. Ano, u těch konzervativních transformovaných fondů zastropování té marže na těch 0,5% je v pořádku, ale pro tu motivaci, abychom dokázali těm lidem garantovat, že ty jejich správci finančních prostředků se budou snažit, bych opravdu ponechával i nějakou výkonnostní prémii pro ty, kteří budou výrazně nad tím průměrem, nad tím benchmarkem, tak říct prostě, tak vy můžete dostat ještě nějaké finanční prostředky,
1: rozumím tomu, to jsou ty poplatky, peníze. Ještě než se k ním opravdu dostaneme, tak Lucie Sedmihradská, poslankyně Hnutí STAN, ta desetiletá lhůta pro konec těch takzvaných transformovaných fondů je z vašeho pohledu v pořádku, nebo byste to zkrátila tak, jak teď říkal Marian Jurečka?
3: Takhle já si myslím, že musí udělat všechno pro to, aby za 10 let už tam nikdo nebyl. To znamená, ať už je nějakou aktivní komunikací nebo možná ještě nějakými dalšími nástroji, by je potřeba, aby ty lidi co nejrychleji přešli do nějakých jakoby, těch nových fondů, eventuálně jakoby odvážnějšího investování. To znamená, jestli definitivně zrušíme za 10 let, to už by tam snad neměl nikdo být.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská.
4: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
5: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.

0: Velkým tématem jsou poplatky. Nedávná studie agentury PAQ Research dospěla k závěru, že v současné podobě při 40-letém penzijním spoření seberou poplatky až polovinu potenciálního majetku. Ten minulý týden představený návrh ministerstva financí ruší poplatky za výkon penzijního spoření a poplatek za správu snižuje na 0,5%. Už jsme dvakrát slyšeli od Mariana Jurečky, že z jeho pohledu by bylo dobré částečně ten poplatek za výkon, když to tak řeknu, zachovat. Pane poslanče Nachere, je to věc k úvaze? Budete o tom uvažovat? Je možné, že třeba v tomto směru ten návrh ještě změníte?
1: Tak nejprve bych na začátku chtěl říct, že je dobře, že se s těmi poplatky, já už potom volám x let, že se s těmi něco udělalo, že ty poplatky, které byly za tu správu na úrovni 1%, 0,8% a tak dále, tak budou všechny 0,5. A pak tam byly vlastně ještě druhé poplatky, řekněme za to zhodnocení. To je to asi, o čem mluví Marian Jurečka. To znamená, pro ty klienty je to bylo nepřehledné, že tam těch poplatků bylo jako víc a ono to skutečně v tom čase, když se podíváte na nějaké jakoby příklady toho klasického spoření v těch českých podmínkách toho průměru, tak vám to za tu dobu bylo schopno sežrat 350-400 tisíc korun, což jako je skoro jako neuvěřitelné. Dovedu si představit debatu, byť já jsem jakoby na ty poplatky velmi citlivý, konec konců mě bankovní poplatky a upozorňování na ně vlastně asi přivedlo do politiky, nějaká forma success fee, když by některé fondy byly nad průměrem toho benchmarku, to znamená nějakého průměru trhu, zhodnocení a nějaká finanční instituce fakt by byla velmi úspěšná a byla vysoce nad tím průměrem, tak z toho mít nějaké success fee, takže by ten člověk vlastně o ty prostředky nepřišel, jenom by se vlastně podělil s tou finanční institucí o úspěšné investování. To mně přijde jako zajímavé, jakoby námět k diskuse. Teďka tam je, ale nula právě proto, že se s tím skutečně za těch 10-15 let moc nehnulo. Ten lobbying v tomhle tom je velmi silný u těch velkých finančních institucí, ať už se bavíme o bankách nebo o pojišťovnách. Já s tím mám fakt zkušenosti od roku 2005, kdy jsem založil ten server bankovní poplatky.com. To znamená, že mě jako výstřel tohle to přijde, ale zase naprosto v pořádku, protože ten výstřel musí jasně říct. Tady ten stát říká, pojďme s tím něco dělat, pojďme motivovat mladé lidi, pojďme tomu dát nějakou strategii, která má hlavu a patu a ne, aby někdo konzervativně investoval ve 20, když ty peníze potřebuje v 65 a pojďme se podívat a srovnat, udělat ten benchmark.
0: Pardon, vy říkáte, že to je výstřel, to znamená, že předpokládáte, že ty navržené sazby poplatků se ještě změní, že dojdete k nějakému kompromisu?
1: Ne, myslel jsem jako výstřel ve smyslu, že už v tom výstřelu nemůžete mít něco, co by leckdo jako z klientů mohl považovat za nějaký kompromis nebo ne moc ofenzivní strategii státu. Mně přijde to, že tady jsou minimálně dva druhy poplatků. V součtu ten poplatek, když si to pak rozepíšete, se pohybuje někde kolem, řekněme, 2%, zatímco teď by to bylo 0,5, takže se dostáváme na čtvrtinu toho současného stavu, což v tom dlouhém horizontu časovém je skutečně velké množství peněz, tak to mně přijde, že to je prostě výstřel, kde ten stát říká, my na to opravdu chceme šáhnout a ta změna musí být viditelná, hmatatelná. Jestli pak se někde v nějakém detailu domluvíme, já bych to nazval, říkám, jako success fee, to znamená jako dát nějakou bonus pro někoho, kdo těm klientům vydělal více peněz než zbytek toho trhu, to je zase, to je jakoby, pojďme se o těch věcech bavit, ale nechtějte po mně při tom výstřelu, abych já, bojovník proti bankovním poplatkům, tady zrovna už na začátku přistoupil na to, že se to vlastně bude zase různě jakoby změkčovat, relativizovat, aby jsme pak na konci dnes skončili zase s poplatky nepodobnými, jako byly doposud. To si myslím, že tam ta změna razantní tam být musí.
0: Já po vás nic nechci, já se jenom ptám, zeptám se také paní poslankyně Sedmihradské, z vašeho pohledu ten návrh poplatků je adekvátní?
2: shodneme se na tom, že poplatky jsou vysoké a naprosto souhlasím s tím, co bylo právě teď řečeno, že potřebujeme nějakou motivační složku, že určitě dává smysl odměňovat ty, kdo budou spravovat ta portfolia velmi ziskově, takže tohle to tam dává smysl. Já už jsem mluvila o tom, že nám by se líbila jakoby větší flexibilita toho systému, možnost přecházet mezi jednotlivými fondy nebo produkty a potom, pokud tohleto spojíme, tak máme jakousi volbu nohou. To znamená, ty klienti si budou vybírat ty výkonnější fondy a ty by za to měli mít nějakou formu odměny a klidně se bavme o tom, že je tam nějaký strop. To je věc, která určitě je otevřená. Současně druhou věc, kterou si myslím, že budeme potřebovat, je trošku aktivnější práce těch penzijních fondů s klienty, aby ti si vybrali to, co jim zrovna odpovídá a tady vlastně ta debata proběhla. Není ideální mít investiční dotazník na začátku spoření a pak to, nebo toho spoření a pak to nechat být. Ta situace se mění, všichni jsme to zažili, to znamená dává smysl pravidelně v nějakých lhůtách si to ověřit, jestli mi ten systém vyhovuje, vyhovuje, jestli chci něco jiného. Takže myslím si, že tu, ať tomu budeme říkat success fee, motivační složka, výkonnostní poplatek, to je věc, která by byla vhodná a bavme se o tom, jak ji nastavit.
0: Penzijní společnosti protestují proti tomu nastavení poplatku, tvrdí, že pokud ten návrh takto projde, tak v důsledku dojde k omezení rozsahu poskytovaných služeb, že to negativně ovlivní kvalitu péče o klienty. Je to jenom lobbying, nebo to může mít skutečně tento efekt, pane Jurečko?
3: No tak já je chápu penzijní společnosti, protože oni doposud seděli na obrovském finančním objemu, měli jistotu svých zisků a nemuseli se až tak to tolik snažit.
0: Pardon, takže to asi všichni chápeme, ale já se ptám, jestli na tom něco je, že to může mít negativní efekty, anebo jestli ne, si myslíte, myslím, že to je jenom snaha udržet si to, co mají.
3: Já myslím si, že ne. A myslím, tak jak se s nimi bavím, já myslím si, že i tady kolegyně, kolega, tak vidíme mezi nimi rozdíly. Jsou ti, kteří jednoznačně říkají, my si prostě věříme na to, že prostě jsme schopni těm klientům přinášet lepší, ale zároveň bezpečná zhodnocení. Ti zároveň rozumně říkají, kdyby tady bylo nějaké ocenění v rámci toho vyššího výnosu nad určitý vhodný benchmark, tak by nám to dávalo logiku. Ono by to vlastně jako rozpohybovalo ty informace mezi klientama, kteří by se logicky začali předávat a měli by jasné výsledky, kolik jim, která společnost přináší tedy na těch produktech toho výnosu. Takže já myslím, že ta určitá výkonová odměna by byla určitě krok správným směrem a i ty společnosti by pochopily, že prostě mají něco změnit v tom svém fungování. Dovolte mi ještě, protože se asi blížíme k závěru, říct jednu poznámku, co mě v tom návrhu ještě chybí a určitě za Lidovce o tom budu chtít vést debatu. Protože já se na to dělám optikou, co máme doručit těm lidem. Dobrý výnos, bezpečný produkt a zároveň dobré zabezpečení na stáří. A mě tam chybí ještě jako nějaké odlišení té motivace, aby si to ti lidi nevybírali potom v okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku jednorázově, ale aby si to vybírali nějaký aspoň delší čas ve formě nějaké renty nebo v nějaké kombinaci, že si vyberou čas jednorázově a čas v rámci renty. Protože naším cílem jako politiku má být opravdu přispět k tomu kvalitnímu zajištění dobrého života ve stáří. O tom má být ta kultivace toho produktu. Takže to je ještě věc, která mi tam v tom návrhu chybí, o které bych se chtěl určitě nějakým způsobem ještě bavit.
0: Tím se dostáváme do posledního bloku, kdy jsem se chtěl vás všech zeptat, jestli tam něco chybí, nebo jestli ještě by se něco mělo měnit. Tak Marian Jurečka už sám na to odpověděl. Lucie Sedmihradská, vám tam chybí něco? Budete navrhovat nějaké doplnění?
2: Já myslím, že už jsem většinu toho uvedla. My určitě se chceme bavit o těch možnostech přestupu mezi těmi jednotlivými produkty. Ta flexibilita je pro nás důležitá, vnímáme ji jako poměrně stabilizační prvek celého toho systému, takže to je pro nás důležité. Co ještě bych ráda kvitovala, že ten návrh jde standardním procesem, probíhá mezirezortní připomínkové řízení, bude čas na toto projednat. I ten rozhovor vede směrem, že je tady připravenost se o tom bavit. Jo, ty cíle máme všichni stejné, potřebujeme, aby lidé se zabezpečili na stáří, aby v okamžiku, kdy odchází do toho zaslouženého důchodu měli balík peněz, ideálně si ho vybrali ve formě renty a byli zabezpečeni na stáří. To je to, co chceme, a tohle je nástroj, který se snažíme tak nastavit.
0: Pane místopředsedo Nachere, když slyšíte některé návrhy, jsou pro vás přijatelné například to, co říkal Marian Jurečka, to znamená nějaká větší motivace pro ty, kdo si nevyberou na konci peníze najednou, ale zvolí to, aby je dostávali postupně jako rentu. To je pro vás přijatelné? Je to správná cesta?
1: Tak otázka je, jakým způsobem potom by to takovýhle návrh vypadal. Já zase upřímně nejsem zastáncem toho vychovávat ty lidi. Oni sami dobře vědí, pro jakou strategii na tom konci se rozhodnout, jestli jsou třeba ve věku. My se taky musíme bavit o tom, že se tady prodlužuje průměrný věk dožití, ale my se musíme bavit, že se tady neprodlužuje průměrný věk dožití ve zdraví. Takže spousta lidí se třeba rozhoduje, je mi 65, ve zdraví tady budu ještě 2-3 roky, řekněme, podle nějakého průměru, kdo ví jestli, a v té chvíli já radši vyberu ty prostředky a budu třeba cestovat, než budu mít právě tu rentu. Prostě tam je každé to individuální rozhodnutí je postavené jinak. Tam jako já nechci jakoby ty lidi vychovávat. Chci jim dát možnost, vějíř možnosti, ale nechci je vychovávat. Pokud jde o tu volbu nohou, jak o tom mluvila kolegyně Semiradská, to já jsem principiálně zastáncem volby nohou, jo? Ale teď je otázka, jestli a do jaké míry v tomhle tom systému. My se tady neustále bavíme o tom, že můžete rizikově investovat, protože se vám to nějakým způsobem zhodnotí v tom rámci desítky let. Takže je možné, že třeba v tom prvním roce najednou budete v mínusu. Pokud by byla tady volba nohou, tak pak zase nevyhnutelně můžeme skončit v tom, že ty lidi budou přecházet do těch konzervativních fondů, protože nechtí být v ten první rok v mínusu. Prostě volba nohou u běžného bankovního produktu, jako je běžný účet nebo spořící účet, a volba nohou u produktu, který je koncipován na 30-40 let, je prostě úplně diametrálně rozdílná kategorie finančního produktu. Takže tam
0: rozumím tomu,
1: jako
0: a ještě
1: až tak, ale odborně.
0: Tak a ještě vás poprosím o reakci na jeden návrh, který zazněl od Mariana Jurečky, to znamená, aby tam byla větší motivace zaměstnavatelů i u těch mladých zaměstnanců, aby byli víc zaměstnavatelé motivováni přispívat. Je tohle pro vás k úvaze, je to akceptovatelné?
1: Jo, tak to zní jako zajímavý nápad. Já když si podívám na to, kolik vlastně jde ze státního rozpočtu dneska na celý ten třetí pilíř, tak z těch 18 miliard ku podivu nejvíce právě jde na daňové zvýhodnění a úlevy na pojistném u příspěvku zaměstnavatele. Jo? Pozor, to je dvakrát tolik, než na ty přímé státní příspěvky, tak jak je ti lidé znají. Jo? To znamená, že už dneska to tak je, takže můžeme se bavit u těch mladších, to může být třeba další motivace k té samotné výši toho svého platu, za který nastoupí. To znamená,
0: tak,
1: to jsou všechno
0: věci. Já vás přeruším, Patrik Nacher říká, můžeme se bavit, my se o tom určitě budeme dál bavit, protože ten návrh se bude projednávat ještě docela dlouho, ale dnes už je čas pro kulatý stůl u konce. Našimi hosty byli předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, poslankyně hnutí STAN, členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská. Připomenu, že jsme zvali také zástupce zbývajících koaličních stran, tedy hnutí SPD a motoristů sobě, ale bohužel nikdo z oslovených pozvání nepřijal. Vám, kteří jste tu byli nebo jste byli připojeni, díky, na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Děkuji za pozvání, pěkný večer.
4: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Basketbalisté Pardubic hrají s Nymburkem v finále Národní ligy. Středočeši vedou 2-1 na zápasy. Bratislavská dálnice D2 je po nehodě na 8. kilometru směrem do Brna neprůjezdná. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
6: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
5: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
7: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Za stavu 2-1 na zápasy pro Nymburk hraje středočeský obhájce titulu na palubovce basketbalových Pardubic čtvrté utkání finálové série Národní ligy. Je u toho Otagu Tvirt.
9: Za malou chvíli začne třetí čtvrtina, Pardubice do ní jdou s minimálním náskokem nad Nymburkem ve čtvrtém finále, vedou 52-51. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
8: Fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan nebyl tři dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii. Z letiště v Miami se tak vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý. Podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku. Informovala o tom agentura AFP.
10: Zavřená D2 u Blučiny a požár na silnici 35 u Hradce Králové. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po nehodě na 8. kilometru. Srazily se dva kamiony a na místě stále pracují hasiči. Dopravu odklání na 11. kilometru na Židlochovice a před odklonem se tvoří kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Silnice 11 z Ostravy do Opavy je neprůjezdná. Na kilometru 271,5 před sjezdem na Velkou Polom havarovalo auto do svodidel. Pozor, možná objížďka po souběžné silnici je před Polomí neprůjezdná kvůli opravě, tak zkuste přes Plesnou. A taky silnice 35 je na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta zavřená. Zabíští hasiči zasahují u požáru autobusu. Dá se to objet přes Třebechovice anebo po dálnici D35. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech a občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se zatáhne, k ránu může i pršet, teploty klesnou až k 11 stupňům. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
13: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
14: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
15: Při akcích jim měli pomáhat dva komplicové.
16: Ernst Volker Staub und Burkhard Gavich.
17: Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
11: Teroristka důchodkyně doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
18: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
11: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
18: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
11: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
18: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
11: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu. Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
18: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy, to znamená během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taky nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu, tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě, tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kleteová, která by tu zbraň držela.
11: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
18: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
11: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
18: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam 3 lidé, kteří připomínají tu trojici Kleteová, Garweg, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kleteová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garweg, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
11: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
18: Já vím, popravdě řešilo nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kleteová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
11: A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
18: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega, a možná jak svého času partner, Burkhard Garweg, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně kritizoval, velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat. A použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kletová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kletovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak se mluvilo o té kapoeře, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa tedy novinářů z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Mm-hmm. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
11: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
18: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
11: Mm-hmm. No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
18: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně a v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
11: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
18: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, takže to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. Hmm. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
11: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
18: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
11: Žádní nástupci?
18: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá. A ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by ji mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
11: Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval

0: To psali i lékaři. To znamená, ten morální apel i na samotný psychiatry, kteří ho vyšetřovali, měl obrovský vliv.
1: Jaký byl jeho další příběh?
0: V Olomouci se konala demonstrace na jeho podporu. Bohužel byl zavřený až do konce režimu.
1: Podíváme-li se na to velmi zevrubně, tak za šíření petice požadující náboženskou svobodu Augustina Vrátil byl katolického vyznání, byl hospitalizován poprvé v roce 1978, takže 12 let života za požadavek náboženské svobody a doplňme, že umírá v roce 2003 v Kroměříži. Změnilo se něco od, řekněme, toho období přelomu 40. a 50. let? My teď už jsme v letech 80., kdy se sem dostávali vlastně direktivně tyto postupy ze Sovětského svazu. Také jsme hovořili o tom, že zde měla svoje zájmy sovětská zpravodajská služba KGB.
0: 80. léta jsou vyvrcholením spolupráce některých československých psychiatrů, jako byl Eugen Vencovský nebo Josef Pogády, aby ovlivňovali západní veřejnost.
1: A to měli dělat jakým způsobem?
0: Vystupovali na mezinárodních konferencích, kde hájili sovětský zájmy. Především popírali, že by jak v Sovětském svazu, tak ve východním bloku docházelo k zneužívání psychiatrie takovým způsobem, jakým to prováděl třeba sovětský psychiatr Sněžněvský. Ale pod tlakem samozřejmě toho veřejného mínění Sovětský svaz, Československo, Kuba a Bulharsko dobrovolně vystoupili z asociace.
1: To znamená, že to byla velká ostuda?
0: Ale Sovětskému svazu ani Československu to nevadilo.
1: Jaké to mělo důsledky pro ten medicínský obor?
0: Ztratili kredibilitu.

0: Zdánlivou drobností v celém tématu postavení psychiatrie se stal film. Studentský. Když zpracovával plukovník Chmelíček, náčelník druhého odboru státní bezpečnosti a šéf STBáku celého středočeského kraje dokument, nazvaný Vyhodnocení plánu za první a druhé čtvrtletí roku 1988, tak tam byla popsána akce Film.
1: Agenturně operativní cestou bylo zjištěno a následně potvrzeno, že Pavel Beňo v rámci studia třetího ročníku Filmové akademie muzických umění katedry dokumentaristiky natočil absolventský film o minulosti a současnosti psychiatrické léčebny Bohnice. Pro natáčení v areálu psychiatrické léčebny neměl žádné povolení a ani předem zpracovaný scénář k filmu, který se jmenuje Bohnické mystérium. V tomto filmu kromě jiného v některých pasážích hrubě politicky zkreslil historii a vlastní poslání psychiatrické léčebny tím, že o pavilonu číslo 17 se v tomto filmu hovoří jako o pavilonu, kde dříve byly hospitalizovány osoby z rozhodnutí komunistické strany Československa a Sboru národní bezpečnosti.
0: Plukovník Chmelíček byl tedy rozezlen. Otázkou je, nebyli v tom pavilonu 17, tak jak film chtěl zobrazit, hospitalizování dříve lidé z rozhodnutí komunistické strany či Sboru národní bezpečnosti?
2: Pavilon 17 má nejhorší pověst a historii. Byl vyčleněn a přímo ho řídila státní bezpečnost. Prošlo tímto pavilonem přes 11 000 vězňů. Někteří samozřejmě byli i kriminálního rázu, ale problém byl, že tam docházelo k zneužívání masovým způsobem.
0: Takže STBák Chmelíček to přece musel vědět.
2: Právě proto ten film byl citlivý a byl zakázaný.
0: Natočil ho vůbec Pavel Beňo, který chtěl s ním absolvovat Filmovou akademii muzických umění?
2: Film byl zabaven a udělali to takovým způsobem, že ten film nezabavila přímo státní

0: bezpečnost, ale ředitel Bohnická léčebny.
1: To znamená, že ty dokumentární prvky, záběry se zachovaly nebo nezachovaly?
0: Ten film je zachovaný. Já jsem hovořil přímo s režisérem a říkal, že je zachovaný.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, psychiatrie se nestala také nástrojem politické zvůle? A stejná otázka pro hosta pořadu, badatele a také autora knihy Československá psychiatrie v sovětském stylu Mirka Vodrášku.
0: Stala se. Došlo k obrovskému selhání celého psychiatrického diskurzu.
1: Pojďme si říci, v čem byla podstata problematičnosti metod a postupů, které se tady po 4 dekády v rámci zdravotnických léčebných zařízení konaly, aniž bychom se chtěli dotknout jednotlivců a profesionálů.
0: Docházelo k porušování principů lékařské etiky, tajemství, došlo k ovlivňování mezinárodních psychiatrických organizací, existovala praxe nezákonného zadržování, takzvaná detence, policejní dozor nad léčebnými ústavy.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
2: Ex libris.
3: Nakolik byla za minulého režimu u nás zneužívána psychiatrie k politickým cílům?
4: Často v určitých obdobích přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB.
3: Uvádí Miroslav Vodráška, autor knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v sovětském stylu.
2: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za 4. měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav ve finálové série Národní ligy proti Nymburku na 2-2 na zápasy. V utkání na východě Čech museli otáčet a o svém vítězství 101-100 rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek. U jihočeského týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Brožek působil v Táborsku už v letech 2019 až 2021.
6: Na D2 před Brnem a silnici 19 na Blanensku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov odklízí následky srážky několika nákladních aut. Na 8. kilometru je průjezdný jen odstavní pruh, i přesto je tam jen hustší provoz. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto s defektem. 217. kilometr. Opatrně kolem jsou kusy pneumatiky. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni za sjezdem na Barrandov šetří nehodu. Na kilometru 16,5 blokuje následky nehody, blokují část připojovacího pruhu na dálnici. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy do Opavy po nehodě a uzavírce už průjezdná a na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem překáží následky nehody. Pozor, dejte za Rosečí, je tam, to vozidlo je převrácené a objíždí se Kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je pondělí 8. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
8: Třeba abychom oživili latinu, tak si vyndají mobilní telefony a hledají si význam svého křestního jména. Z latiny, z řečtiny.
9: Myslím si, že je potřeba ty děti učit, aby měli schopnost se jako vyjádřit a říct, já si to myslím třeba jinak, nesouhlasím s tebou.
10: Máme občas tendenci přejít to rukou a říct, jsou to padavkové, jsou to sněhové vločky, ale nejsou.
11: Je strašně důležité být si jistý v tom, co děláme, ať je to cokoliv, protože nás nerozhodí nějaké věci, nebo nebereme všechny věci jako selhání.
7: Kdo je v Česku nejlepší učitel nebo učitelka? Asi tušíte, že na tuhle otázku neexistuje odpověď. Každému žákovi, rodiči nebo řediteli vyhovuje někdo jiný. Pravidelné hlasování v anketách Zlatý Amos nebo ocenění Global Teacher Prize ale ukazují, že v Česku pracují tisíce vyučujících, kteří jsou pro své okolí inspirativní a tím pozitivně ovlivňují nastupující generace. V dnešním díle přinášíme rozhovory s třemi letošními laureáty. Co považují za tajemství svého úspěchu? Letní podvečer v centru Prahy ve Valdštejnské zahradě Senátu České republiky. Už za pár minut tady začne vyhlášení letošního ocenění Global Teacher Prize, tedy učitelů a pedagogů, kteří nějakým způsobem významně posouvají svůj obor a obohacují samozřejmě především své svěřence.
10: Dnešní večer, jako i ty všechny předchozí, je příležitostí nejen ocenit ty nejlepší z vás, ale také připomenout mimořádný význam vzdělávání a nezastupitelnou roli učitelů v naší společnosti.

0: krásný vítěze bych chtěl říct, že někteří to mají ve jméně, ale otisk do těch dětí a žáků přenášíte každý den. Zkusím hlasem Kanizy. Na prvním místě Global Teacher Prize Czech Republic se umístila Lada Stochlá.
1: Ve Valdštejnské zahradě tady stojím po udílení cen s Tomášem Otiskem, který získal třetí místo, ale byl také oceněn v té druhé kategorii. Popravdě řečeno, já jsem úplně nepochopila, co bylo kritériem hodnocení té kategorie. Můžete mi to vysvětlit?
2: To je cena akademie a ta akademie vždycky hledá někoho, kdo by se mohl jakoby dál vzdělávat v nějakém koučování nebo mentoringu.
1: Jak bylo řečeno v průběhu ceremonie, tak byla zakázaná věta, nečekal jsem to, je to pro mě překvapení, a vy jste to čekal, nebo jaké jste si dával šance?
2: Byl bych moc rád, kdybych byl v té trojce, to jsem si říkal od začátku, a vlastně nejraději bych byl, kdyby se ocenilo všech 10 lidí, protože všichni byli úžasní. A to, že se dostanu dvakrát na to pódium a dostanu vlastně třetí místo a ještě první místo za akademii, jsem opravdu nečekal, ale myslím si, že vlastně to ocenění už bylo prostě být tady v té zahradě, být na tom vyhlášení, být v té desítce finalistů.
1: Ještě jednou vám moc krát gratuluju. Když jsem si pročítala ty medailonky, nebo je tady sledovala, tak mě vlastně zaujala vaše kombinace. Vy učíte matematiku a výtvarnou výchovu a čtenářská gramotnost. Jak jste se k téhle kombinaci dostal?
2: Tak já už jsem na vysoké škole studoval obor matematika, výtvarná výchova, což je takový hodně netradiční spojení. A ještě k tomu velmi rád čtu a píšu, takže z toho se tak nějak ve mně všechno kombinuje. A když jsem zjistil, že vlastně čtenářská gramotnost se dá rozvíjet i v matematice, i ve výtvarné výchově, tak mi to hodně pomohlo v mé učitelské praxi a hodně to pomáhá i dětem.
1: Jak staré děti učíte?
2: Učím od 5. do 9. třídy, takže třeba učím teďka deváťáky, připravoval jsem je na přijímací zkoušky.
1: A co se týče metod, řekl byste, že jste zastánce nějakých pokrokových metod, hodně se v tom vzděláváte, anebo stačí i klasická frontální výuka, ale důležité je tam budovat ten vztah, nějak vytvářet to bezpečí. Jak se na to díváte?
2: Myslím si, že metody jsou dobré nástroje, ale hlavně jde o to, jak se stavíme k té výuce, aby jsme prostě ty žáky podporovali v učení, aby jsme je nestresovali, ale zároveň, aby jsme jim pomáhali se učit v rámci jejich rozvoje. Metody jsou výborný nástroj, metody kritického myšlení, rozvoj, formativní hodnocení. Všechny tyhle věci se snažíme do své výuky zařazovat.
3: Tolik tedy Tomáš Otisk, který učí na základní škole v Třinci.
1: A vítězky, první a druhé místo Global Teacher Prize, jsou teď s námi ve studiu. Vítám tady Ladu Stuchlou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Vy jste tady obsadila první místo, k čemu už vám gratuluji. Po telefonu zdravím do Dolních Dubňan, což jsem se dívala na mapu, je vesnice vedle Dukovan u Moravského Krumlova. Danielu Harantovou Rumianovou. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den.
1: A trojici našich hostů uzavírá Hanna Matoušů z organizace Get the Point, která právě cenu Global Teacher Prize pořádá. Vítejte.
6: Dobrý den.
1: Můžeme začít u vás, paní Matoušů. Co vlastně ta cena znamená? Na co cílí? Proč jste ji před 10 lety přivedli do Česka?
6: Když jsme v roce 2017, kdy cenu organizoval Eduin, začínali, tak tím cílem bylo zatraktivnit učitelskou profesi, primárně pro budoucí uchazeče pedagogických fakult, a zároveň jsme chtěli veřejnosti přiblížit učitele, kteří jsou skvělí a učí dobře, a nějak pomoci zmínit ty standardy toho, jak je vnímaná učitelská profese, což nebylo úplně dobré, a myslím teda, že stále to není úplně takové, jaké by to mělo být. A zjistili jsme, že to opravdu funguje, ale to, co se stalo navíc a co nebylo tím původním plánem, bylo to, že se kolem ceny vytvořila opravdu velká komunita inspirativních učitelů, kteří ji prošli a kteří tam stále tak čekali a říkali, tak co bude teď dál? My bychom rádi se do něčeho zapojili, a nám bylo škoda to nevyužít, takže vznikl i návazný projekt Učitelin, který využívá know-how a expertízu těch oceněných finalistů. A myslím si, že v současnosti ta cena má hlavně tři cíle. Tím prvním je stále zvyšování nebo pomáhání zvyšování prestiže učitelského povolání. Tím druhým je posilování profesního sebevědomí učitelů a učitelek. To si myslím, že je velmi důležité, protože když učitelé věří v dopad své práce, tak ten dopad opravdu mají. A tím třetím cílem je právě vracet zpátky do vzdělávacího systému ty učitele a učitelky, které prostřednictvím ceny objevíme.
3: Veřejnost zná tu cenu Zlatý Amos, kde vlastně hlasují děti nebo veřejnost o svého oblíbeného učitele. Jak se vybírají kandidáti do Global Teacher Prize?
6: Je to poměrně dlouhý a složitý proces. Na začátku stojí nominace, které mohou poslat vlastně kdokoliv. Můžou to být žáci, studenti, mohou to být kolegové, nadřízení nebo rodiče dětí. A tím smyslem těch nominací je primárně podpořit učitele. Je to taková zpětná vazba pro ně. Protože když vám někdo řekne, že vaše hodiny pro něj byly inspirací a že díky tomu studuje někde jinde a že vlastně přestal mít strach třeba z nějakého předmětu nebo že se ve škole cítí skvěle, tak si myslím, že to je něco, co ty učitele potom dál motivuje k práci. Ale to je jenom samotná nominace a neznamená to automaticky, když dostanete nominaci, že teda jste už přihlášen do ceny. To musí udělat každý učitel, každá učitelka sám a obnáší to, že musí vyplnit poměrně komplexní přihlášku, kde se ptáme primárně na to, jak pracují v hodinách se svými žáky, a jak pracují na sobě a jak jsou aktivní v učitelské komunitě. A když potom postupují v tom hodnocení dál, tak nám zasílají i nahrávku své hodiny, potom máme spoustu rozhovorů online, pak i navštěvujeme finalisty na hodinách, kde si znova tu hodinu natáčíme, opět ji rozebíráme a na závěr je potom ještě hodinový online rozhovor se všemi porotci.
3: Paní Stuchlá, proč jste se vlastně rozhodla do soutěže jít?
4: Já jsem se rozhodla přijmout nominaci už z toho důvodu, že mě vůbec byla zaslána. V momentě, kdy jsem se dozvěděla, že mě žákyně z prvního ročníku nominovala, tak jsem cítila takovou jako povinnost se zúčastnit vůči ní, vůči žákům, že jsem měla tu příležitost být součástí. A je pravda, že ta přihláška skutečně je náročná. Já mám pocit dokonce, že jsem jí vyplňovala 3 odpoledne, jo, že opravdu jsem u toho seděla dlouho a vlastně i si uvědomit věci, které ani nevnímáte, jo, spoustu toho děláme a neumíme to ani pojmenovat jako učitelé a pak jsme nuceni to pojmenovat a zreflektovat a ohlédnout se na té své cestě, je to práce, ale na konci je velmi pěkná odměna, že na jednom místě vidíte, kam až jste v té své profesi došel.
3: Teď se obracím na Danielu Harantovou Rumianovou, která je s námi ve spojení po telefonu. Jak vy jste vnímala celý ten proces, jestli paní Matoušu říká, že to trvá celý rok, chodí inspektoři, nebo jak mám nazvat ty...
6: Inspektoři ne.
3: Hodnotitele a porotce té ceny, natáčí se s vámi videomedailony, když se probujete do toho finále. Jak vlastně se zžíváte postupně s tou nominací?
5: Já souhlasím s Ladou, je to dost náročný proces, nejenom pro mě, ale asi myslím si, že i pro ty děti, protože nejsme úplně zvyklí na to, aby nás někdo natáčel, ale zároveň je to jako příležitost zreflektovat si svoji práci a tohle je jako skvělá příležitost podívat se na sebe úplně z jiného úhlu pohledu, pro mě jako pro učitele, ale náročné to určitě bylo.
3: A paní Matoušu, vy jste říkala při tom předávání, že bylo přes 1500 nominací.
6: Ano, přesně tak.
3: Z toho se tedy vybralo asi 400.
6: 452 se přihlásilo, ano, přesně tak.
3: A potom porota vybere těch 10.
6: Ne, ještě nejdřív je 32 semifinalistů a z nich je potom 10 finalistů. Ano.
3: A tady s námi ve studiu jsou teď krém de la krém a s panem Otiskem jsme tady mluvili už na akci. Obrátím se tedy na vítězku letošní Global Teacher Prize, což je Lada Stuchlá, která vyučuje na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně. Vy jste vystudovaná porodní asistentka,
4: ano.
3: Ale teď učíte latinu a somatologii. Kdy jste se vlastně rozhodla, že místo toho, abyste pomáhala dětem na svět, budete pomáhat dětem na světě?
4: Já si to uvědomuji velice dobře, kdy to bylo. Bylo to během mých nočních směn v rámci studia porodní asistence. Jsme plnili praxi přes léto a také noční směny, protože tam se zpravidla nazbírá hodně porodů, v noci se rodí hezky. A já jsem si uvědomila, že noční služby mě příliš neprospívají. Tak jsem si řekla, že asi tenhle režim nebude pro mě. To byla jedna skutečnost. A ta druhá, neméně silná, byla ta, že jsem se často během své praxe potýkala s tím, že porodní asistentky, které my jsme jako žákyně oslovovali, aby se nám během té směny věnovali a brali nás k porodům, tak nám dá dávali najevo nám, žákinkám, takovou nevoli ke spolupráci, vzít si nás pod křídlo, pověnovat se nám, a to jsem lidsky nesnášela příliš dobře. Tak jsem si řekla, já ale půjdu tou cestou pedagogiky a budu ty studenty motivovat k té práci a zkusím je natchnout.
7: Co to znamená pro výuku latiny?
4: No, zrovna ten latinský jazyk je v tomhle takový ošimetný. Ono je pravda, že to je mrtvý jazyk, nicméně pro ty zdravotníky je stále živý, protože v dokumentacích a v diagnózách se neustále potýkají s těmi terminologiemi a pojmy. Takže ten latinský jazyk, já už jsem si ho oblíbila tenkrát na gymnáziu a na vysoké škole jsem ho měla ráda a zkrátka jsem se k němu dostala. No.
7: A lze vyučovat latinu, mrtvý jazyk i interaktivně? V tom videomedailonku jsem viděla, že vy si na začátku hodiny vždycky uděláte se svými studenty a studentkami takzvanou emoční inventuru, ano, zjistíte náladu ve třídě, a potom, když vidíte, že třeba nemají energii, jsou unavení, tak klidně přistoupíte k tabuli a vykládáte frontálně.
4: Ano, je to tak. V rámci teda té latinské terminologie nebo toho latinského jazyka, na který se ptáte, to je třeba tak, že když vidím, že ty žáci mají chuť vyhledávat informace a spolupracovat a sdílet, tak třeba abychom oživili latinu, tak si vyndají mobilní telefony a hledají si význam svého křestního jména z latiny, z řečtiny. A pak si to sdílejí a povídají a vyhledávají jiná jména a také si to sdělují. No a když vidím, že ta atmosféra je taková, že je každý v té své bublině, tak zkrátka děláme cvičení, procvičujeme, zpřehledňujeme do tabulek gramatiku, barevně zvýrazňujeme základní koncovky, konjugaci, deklinaci. Takže i v té latinské terminologii, v latinském jazyce lze takhle pracovat.
7: Paní Harantová Rumianová, vy vyučujete na základní a mateřské škole v Dolních Dubňanech. Jak velká je vaše škola, jak staré jsou vaše děti?
5: My jsme malinká škola, máme 48 dětí, jsme malotřídní škola, to znamená, že já mám spojené dva ročníky, ale to mám vlastně čtvrťáky a páťáky a celkem mám 18 dětí ve třídě.
7: A to potom i zdůvodňuje trochu to, že se snažíte hodně o individuální přístup, je těch 18 dětí tak akorát na ten individuální přístup, nebo je to zvladatelné i ve větším počtu?
5: Myslím si, že je to zvladatelné i ve větším počtu, jen už to bude daleko náročnější. Myslím si, že pro tu individuální výuku by ten počet 15 dětí by byl tak akorát, ale i kdyby jich mělo být 30, tak se o to budu snažit vždycky.
7: A vaše témata jsou čtenářství, pisatelství, kritické myšlení. Jak tyto disciplíny děti vyučujete? Musíte si je nejdřív takzvaně vychovat, aby rádi četli a psali? Je tohleto velká bariéra na začátek?
5: Myslím si, že nejdůležitější je, že se čtenářstvím i vlastně pisatelstvím začíná už od první třídy u nás ve škole určitě. A postupujeme malými krůčky, nejdřív se základním textem, s jednoduchým, vlastně nejdřív se úplně snažíme přivést děti k tomu, že čtení je vlastně fajn. A přes tohle se potom dál posouváme a rozvíjíme potom ty čtenářské dovednosti. A u těch páťáků už jsou to dovednosti, které fakt si myslím, že jim můžou pomoct k tomu, aby kriticky mysleli a přemýšleli nad tím textem z různých úhlů pohledu. A já věřím tomu, že potom na druhém stupni zužitkují to, co já do nich tady vkládám.
7: Vy jste říkala opět v tom videomedailonku, že používáte s žáky takzvaná argumentační cvičení. Proč a k čemu jsou dobrá v tak relativně vlastně malém kolektivu?
5: Jsou dobrá k tomu, aby se děti dokázaly vyjádřit. To je vlastně to, co teď možná Hanka zmiňovala. Já si myslím, že je důležité v dnešní době, aby ty děti dokázaly sformulovat svoje myšlenky a nejen umět říct, ale i napsat. No a argumentační texty proto, aby si dokázaly navzájem říct jako svůj názor, aby to nebylo jenom, že slepě souhlasím s tím, co mi říká kamarád. Myslím si, že je potřeba ty děti učit, aby měly schopnost se jako vyjádřit a říct, já si to myslím třeba jinak, nesouhlasím s tebou, myslím si to jinak, mám jiný úhel pohledu, a je to právě proto, že aby tam bylo i to zdůvodnění toho, proč oni si to jako myslí a dokázali se za ten svůj názor postavit.
7: A jaká byla vaše cesta k učitelské profesi? Měla jste nějakou vizi anebo vlastní možná i negativní zkušenost ze školy, která vás formovala?
5: Já jsem ji právě měla velmi pozitivní. Já učím na základní škole, kde jsem sama vyrůstala a měla jsem skvělý vlastně vzor v paní ředitelce. Ona mě provázela celých mých 5 let, takže já jsem se vlastně jako vrátila do prostředí, kde mi bylo strašně hezky a skvěle. A já jsem už od malička věděla, že učitelkou chci být, takže já si vlastně plním svůj dětský sen a žiju ho dál.
7: Teď se zase obracím k vítězce Ladě Stuchlé. Vy jste porotu zaujala svým přístupem k výuce, který stojí, teď trochu parafrázuji, tedy slova poroty, poznávání sebe sama jako základ pro aktivní učení a rozvoj studentů. Co si ale pod tím mám představit? Můžete mi to ukázat na tom, když máte před sebou třídu úplně nových studentů, jak s nimi začnete?
4: Já právě vedle toho, že vyučuju latinský jazyk a somatologii, jak bylo řečeno, tak také vyučuji psychologii a komunikaci a v rámci tohoto předmětu se s žáky věnujeme nejrůznějším sebepoznávacím technikám, kde zjišťují, jaký mají učební styl, mapují své vnitřní a vnější motivační faktory, bavíme se o hodnotovém žebříčku, píšeme třeba dopis sami sobě, který potom mají příležitost za 4 roky si přečíst. Takže tímto způsobem skrze právě tu psychologii a komunikaci usiluji o ten seberozvoj, sebepoznání.
7: A patří do toho i nějaká psychohygiena, péče o duševní zdraví, to je teď velké téma ve školství?
4: Určitě ano, a zejména pro budoucí zdravotníky, takže v rámci té psychologie máme skutečně tematický blok věnovaný zdravotnické psychologii, psychosomatice, relaxačním technikám.
7: Ty techniky, které vy vyučujete, sama používáte nebo máte nějaké jiné? Učitel potřebuje turbo relaxační techniky.
4: Já využívám všechny napříč, o kterých se svými žáky povídám a které i zkoušíme společně.
7: A můžete konkrétně, abych si to představila?
4: Tak, určitě je to aromaterapie, voné tyčinky, ty hodně fungují na sklidnění psychiky, co vůně, ta navozuje jiné rozložení psychické, je to muzikoterapie, je to arteterapie, přes prázdniny vybarvím štosy mandal, takže i z žáky zkoušíme vybarvovat mandaly, jsou to nejrůznější dechová cvičení.
7: Narazila jste někdy se svými metodami? Dostala jste se do situace, kdy jste si řekla, tohle moc nefunguje, musím zvolit úplně jiný přístup?
4: Ano, byla to třeba zrovna asociační technika, kterou využívám zejména v rámci somatologie a latinské terminologie. Tato technika spočívá v tom, že si s žáky řekneme nějaký latinský výraz a povídáme si o tom, co nám ten výraz připomíná do češtiny. A podle toho, že si ten výraz latinsky zapamatujeme. A je pravda, že některé třídy velice dobře jsou v souladu s touto technikou. Ale v některých třídách na mě hledí žáci, jako kdybych byla z Marzu, co po nich chci, že třeba trachea jako traktor, protože trachea je průdušnice a když traktor projede po hlíně, tak jsou tam takový hrbolky jako na průdušnici z chrupavek, takže některé děti tohle, tam to nefunguje. No.
7: A v tom případě řeknete prostě
4: trachea a je to tak.
7: Trachea a naučte se to do příště, píšem test. Paní Harantová Rumianová, znamená ten individuální přístup, o který se snažíte ve svých třídách, i intenzivnější komunikaci s rodiči?
5: Určitě, protože je potřeba rodičům často sdělovat, na jaké úrovni jejich děti jsou, jak já zařizuju, aby to dítě třeba bylo úspěšné v té třídě a jakým způsobem to můžou zařídit oni, protože přece jenom je to jako spolupráce všech nás tří, tak nám k tomu třeba pomáhají tripartity. S těmi rodiči opravdu od první třídy otevřeně komunikujeme, zveme do těch hodin a mají dost velký přehled o tom, co se v našich hodinách třeba děje nebo jak ta škola funguje.
7: Paní Matoušu, vy jste tady mluvila o nějakém profesním sebevědomí,
6: ano.
7: No, pedagogickém sebevědomí. Uh-huh. Co to přesně je a za jak dlouho ho člověk nabyde, když učí?
6: To, myslím, je velmi individuální, za jak dlouho člověk nabyde, ale myslím si, že profesní sebevědomí to jde ruku v ruce se sebevědomím lidským, které máme. Myslím si, že je strašně důležité být si jistý v tom, co děláme, ať je to cokoliv. Protože když tam tu jistotu máme, tak zaprvé nás nerozhodí nějaké věci, nebo nebereme všechny věci jako selhání, bereme to, že jsme nějaké cestě, protože víme, že něco funguje a děláme dobře. A na druhou stranu si myslím, že to je velmi dobré proto, abychom vlastně cítili i jakou sounáležitost s ostatními a necítili se ohrožený ostatními. To si myslím, že je velmi důležité, protože když já jsem si jistý v tom, co dělám, a teď to nemyslím tak, že jsem si jistý, že jsem nejlepší, nebo že to nikdo nemůže dělat lépe, tak to vůbec není, ale že to, co dělám a jak dělám, je jako dobře. Mám své limity, to je jasné, jsem na nějaké cestě, může to být lepší, může se stále zlepšovat, ale je to dobré. Tak potom vlastně je to snaží cesta i ke spolupráci s ostatními ve všech úrovních. Když jste si jistá, že tu svoji práci děláte dobře a že má dopad, tak ona ten dopad opravdu má. Protože ty pochybnosti, pokud je u sebe máte, když učíte, tak je předáváte automaticky na ty děti a oni si z toho opravdu nemohou vzít to, co by si vzali jinak, když vy věříte tomu, že je posouváte. Já to profesní sebevědomí vnímám právě s určitou pokorou, že víte, co vám jde, co vám třeba nejde, a teda tím pádem si můžete i najít oblasti, v kterých se můžete posouvat, protože víte, proč se v nich chcete posouvat, protože vidíte, že když se v nich posunete, tak ten dopad té vaší práce bude vyšší.
7: Náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci, tak mám prosbu na Ladu Stuchlou a poté Danielu Harantovou Rumianovou. Co byste teď vzkázali všem učitelům a učitelkám, kteří nás teď poslouchají? Kdybyste jim mohli dát teď jednu radu, co by to bylo, paní Stuchlá?
4: Tak já bych jim s největší pravděpodobností vzkázala, aby svou práci dělali s nadšením a přesvědčením, že ji dělají nejlépe, jak mohou.
7: A paní Daniela Harantová-Rumianová?
5: Já bych jim vzkázala, aby věřili těm dětem, protože si myslím, že pokud věřím v ty děti, tak se to odrazí i na mě a ta souhra je potom vzájemná, takže důvěřovat v sobě sama, v ty svoje schopnosti a dovednosti, ale taky v ty děti, protože děti dokážou úžasné věci.
6: A já bych tomu chtěla dodat, že jak je důležitá víra v děti, tak myslím, že my jako společnost bychom měli věřit učitelům a učitelkám.
7: Byla by to krásná slova na závěr, ale paní Matoušu, přece jenom bych vás ještě poprosila o jednu věc. Těch finalistů bylo 10, tady jsme stihli vyspovídat 3. Mohla byste okomentovat ještě těch zbylých 7, ne je tady vyjmenovávat, ale nějak zhodnotit tu letošní sérii těch finalistů a možná pozvat ostatní, kteří váhají, jestli se do soutěže přihlásit, co ta komunita, kterou kolem toho vytváříte, všechno nabízí?
6: To, čeho si na ceně Global Teacher Prize Czech Republic nejvíc vážím, je to, že právě ukazuje rozmanitost toho učitelského povolání. Jsou to učitelé z různých krajů, různých oborů, různých typů i stupňů škol. A vlastně ukazují opravdu prakticky, že to vzdělání není jenom jedna cesta, že k tomu cíli vede hodně cest a pro každé dítě je potom přínosnější třeba něco jiného. A myslím si, že vlastně ty ostatní jsou stejní jako tady naše dvě vítězky, s kterými jsme vedli rozhovor, a totiž to, že věří ve své děti a mají rádi svoji práci, a to je úplný základ. A ostatním učitelům do ceny se můžete přihlásit i bez nominace, takže opravdu každý se může zkusit přihlásit, a jak už tady zmiňovala Lada, je to dobrá reflexe pedagogické cesty, který má ten učitel nebo učitelka za sebou. A myslím si, že ta komunita je přínosná v tom, že můžete získat mnoho další inspirace, můžete získat prostor pro sdílení. Je to někdy kotva, když vám není třeba ve své vlastní sborově dobře a lehce, tak se můžete nabít někým jiným a ujistit se v tom, že je dobře to, co děláte a jak to děláte, a nenechat se odradit. A to, co mi přijde, že je velmi cenné, je, že to opravdu ukazuje učitele jako lidi, kteří mají co říct nám všem, i když sami do školy nechodíme, nebo tam nemáme děti ani vnoučata, protože mohou být inspirací pro náš osobní život.
7: Tak to říká Hana Matoušů z organizace Get the Point, která pořádá cenu Global Teacher Prize Czech Republic. Děkuji, že jste přišla do studia Reparátu.
6: Také děkuji za pozvání.
7: A také děkuji a samozřejmě ještě jednou gratuluji Ladě Stuchlé, vítězce letošní ceny, vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně. Děkuji, že jste přišla.
4: Také děkuji.
7: A na dálku zdravíme Danielu Harantovou Rumianovou ze základní a mateřské školy Dolní Dubňany, která v letošní ceně obsadila 2. místo. I vás zdravím a blahopřeju.
5: Taky zdravím, děkuji za pozvání.
3: A inspirativní debatu, tentokrát o dobrovolnictví, pro vás chystáme i do příštího Reparátu, který natočíme za účasti publika v Domě zahraniční spolupráce v Praze 10. června od 5 hodin. Pokud se chcete debaty zúčastnit, najdete víc informací na stránkách plus.rozhlas.cz nebo nám napište e-mail na adresu reparat@rozhlas.cz. Za celý tým, editorku Markétu Voskovou a sound designéra Jaroslava Pokorného, vám pěkné letní dny přeje Daniela Vrbová.
8: Hovory. Sama sebe popisuje jako člověka, který miluje život a má chuť do života. Krom toho, že se už 20 let pohybuje v herecké branži, stvárnila řadu rolí na divadle i před kamerou, otevřeně mluví i o tématech související s ženstvím, svém těle nebo mateřstvím. Herečka známá z filmů, seriálů, ale také divadel na Vinohradech a na Fidlovačce, Aneta Krejčíková bude mým hostem.
9: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Írán oznámil ukončení vojenských operací proti Izraeli. Český astronaut Aleš Svoboda by mohl do vesmíru letět příští léto. Pardubičtí basketbalisté srovnali finále Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Íránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
11: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
10: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
12: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
10: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
13: Například o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
14: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále Národní ligy nad obhájci titulu z Nymburka 101-100 a srovnali sérii na 2-2 na zápasy. O vítězství rozhodli východočeši v poslední sekundě duelu. Páté utkání série se bude hrát ve čtvrtek v Nymburku. Bývalý slovenský fotbalový reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty, AC Milan nebo v FC Janov na klubových sociálních sítích.
15: Nehoda na D2 před Brnem a neprůjezdná silnice na Vyškovsku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna pokračuje odklízení následků nehody několika aut. Za sjezdem na Slavkov 8. kilometru se jede jen odstavným pruhem. Aktuálně bez dalšího zdržení je tam jen hustší provoz. Na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov jsou dvě omezení. Směr Ruzině na kilometru 16,5 blokuje část připojovacího pruhu na dálnici šetření nehody. Na 17. kilometru opačně směr D1 stojí nákladní auto. 17. kilometr z krajnice zasahuje do pravého pruhu. Na Vyškovsku je neprůjezdná silnice z Rousínova do Královopolských Vážan. Na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě záchranáři, uzavírka se dá objet přes Viničné Šumice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 a na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Významný český pravicový politik a první premiér nezávislého Československa v letech 1918 a 1919 Karel Kramář patřil ke klíčovým postavám protirakouského odboje a také spoluzakladatelům samostatného státu. Více o něm v repríze pořadu Portréty řeknou Jana Čechurová a Jan Sedmidubský. A po nich nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl pohnutou minulost našeho skautského hnutí.
9: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.

0: 28. října jsme si zřídili svůj národní stát a je nyní naší povinností upevnit jeho základy a zabezpečit jej proti všem bouřím a nebezpečím. A tu mojí vírou je a zůstane, že stát svůj udržíme svým samostatným a národním, zase jen tím, čím jsme ho dosáhli. Bylo by nebezpečno myslit, že je naše svoboda zabezpečena a děláme, co děláme.
1: Varovná slova, která jsme právě slyšeli, pronesl v roce 1930 na oslavách svých 70. narozenin nestor české politiky, jeden z legendárních tvůrců samostatného státu. Jeho dikce byla patetická, jeho vize často velikášské. Přestože se tento muž stal prvním premiérem v historii Československa, do praktické politiky po převratu na podzim 1918 zasáhl pramálo. Na jeho úkor zasahovali jiní. Přesto jeho jméno dominovalo české politice po mnohá desetiletí, a to zvláště v dobách před první světovou válkou, kdy se česká politická reprezentace ve Vídni čím dál víc emancipuje a kdy také postupně dochází ke štěpení pravolevého spektra a tím i vytváření nových českých politických stran. Když zamlada vstupoval do politiky, existovaly v českých zemích dvě relevantní politické strany, Staročeši a Mladočeši. Na stará kolena, jako politik na odpočinku, se pak dočkal znechucení z přebujelého stranického života. Tím mužem byl Karel Kramář. Vaším průvodcem v pořadu Portréty bude dnes Jan Sednidybský, no a ve studiu dnes vítám historičku Janu Čechrovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Takže jak to vlastně bylo s Kramářovým vstupem do Mladočeské strany, s jeho příklonem k Masarykovu realismu, respektive k realistické straně, a vůbec jeho příchodem do politiky?
2: Karel Kramář vstoupil do politiky ve 30 letech a zároveň se stal poměrně velkou politickou hvězdou. On byl vlastně nejprve realistou a pak se stal teprve Mladočechem. Patřil k triumvirátu první vlastně politické garnitury realistické, která v roce 1891 přišla do Říšské rady na kandidátkách Mladočeské strany, a on a Josef Kajcl v Mladočeské straně zůstali, stali se přímo straníky a udělali tam velkou kariéru, než tu Masaryk se vydal na svoji svébytnou cestu realismu a dalších politických stran, které na něj navazovaly.
1: Měli bychom se asi zmínit o rodinném zázemí Karla Kramáře, protože on na rozdíl od svých kolegů byl od počátku velmi dobře zajištěn.
2: Byl mimořádně dobře zajištěn v českých politických poměrech. Jeho tatínek byl velmi úspěšným stavitelem v Semilech a vlastně Kramář nepoznal ani během studií, ani v následné době, co to je sebe menší finanční strádání, byl vždycky opravdu zabezpečen po všech stránkách, mohl si dovolit studovat na vlastní náklady i v zahraničí, ve Vídni. Po studiích si mohl dovolit několik let jen tak bádat a připravovat se na univerzitní kariéru, a stejně tak, když šel do politiky, tak vlastně otec mu dal jako dar továrnu jednu v Podkrkonoší a z té pak Kramář žil a nemusel mít vůbec žádné starosti existenční. To se podaří málo komu.
1: Čili mladý fabrikant si mohl v klidu studovat. Tak, co tak studoval a kde?
2: Karel Kramář studoval práva v Praze, tedy byl absolventem Pražské právnické fakulty, ale kromě toho pobýval ještě několik semestrů v Německu, studoval i v Paříži, v Londýně, navštívil Švédsko a pak se soustředil tedy po absolutoriu na vídeňské archivy a chtěl se stát národohospodářem, historizujícím národohospodářem, a ve Vídni tedy zahájit svoji univerzitní kariéru.
1: Když říkáte historizujícím národohospodářem, znamená to, že spíše teoretikem, který o praktických věcech nechtěl zase tak moc slyšet?
2: Spíše teoretikem. Jeho prvními tématy badatelskými byla rakouská měna v druhé dekádě 19. století a další okruh badatelský se týkal vlastně českého státního práva a jeho proměn a proměn dvorské kanceláře v 18. století, především za Marie Terezy.
1: Ke státnímu právu v jeho podání se ještě dostaneme, ale dá se nějak charakterizovat jeho linie politická v té době, kdy tedy usedal v Říšské radě, jeho taktika, jeho směřování, odkud kam to vlastně bylo?
2: Tak politicky zásadně, bychom to měli vymezit, byl Karel Kramář liberál. V pozdějších letech působil spíše jako konzervativní liberál. A jeho národní vymezování nebo pohled na národní vymezování se děl nejprve v intencích realistických, to znamená spíše drobné práce pro národ, dílčích úspěchů a zároveň kultivace českého národa, a když se stal tedy předním mladočeským politikem, tak vlastně musel připustit, a myslím, že mu to ani tolik nevadilo, i jistou demagogičnost, se kterou velké politické strany a obzvlášť mladočeská strana v té době pracovaly, takže od toho prvotního realismu se musel poněkud uchýlit.
1: Kramář byl jedním z velmi brilantních řečníků v Říšské radě, on to tam dotáhl na místo předsedu dokonce. Asi bychom si měli udělat představu o Kramářově řečnickém umění mimo jiné tím, že si poslechneme kus jeho řeči, pronesli právě v Říšské radě 22. listopadu 1892. No a týká se právě českého státního práva.
3: Samovolné změny nemění právo. Také v dějinách zůstává násilí násilím a nikdy nestává se právem, i když je korunováno úspěchem. V dějinách není promlčení práv. Na našich právech nezměnila nic ani ústava z roku 1867, neboť ta provedena přes naše hlavy a bez našeho svolení a smluvný poměr českého národa k dynastii nemůže být jednostranně upraven žádným vídeňským parlamentem. Pro nás je úplná zákonodárná a administrativní neodvislost zemí koruny české skálopevná právní půda, na které stojíme a na které budeme státi tím pevněji a neodolatelněji, čím více nás budete tlačiti. Nechci však zapírati, že nezůstali jsme nedotknuti velikým rozvojem světového hospodářství a velikými převraty politickými, které vidíme v Evropě od 150 let, že nechceme nechati nepovšimnutým tento rozvoj, vedoucí k utváření se velikých států, a že nechceme otázku právní hnát do krajnosti. Naše právo na naprostou zákonodárnou a administrativní samostatnost je základem našich požadavků. Tento základ nikdy neopustíme, ale nechceme se vyhýbat i důsledkům tak mohutně vyrostlé intenzity života a styku jednotlivých národů mimo a hlavně v této říši. Naše státní právo, pánové, není velezradou. Naše státní právo je věrnost králi. Hospodářský a kulturní rozkvět, který chceme pro oba národy v Čechách, to je nejlepší garancie integrity a nedílnosti zemí koruny české a s nimi celého Rakouska. Naše státní právo není velezrada. Naopak, je to nejlepší ochrana proti každé velezradě.
1: Zní to vlastně tragikomicky, že Karel Kramář si tady tak furiansky v té parlamentní řeči pohrává s pojmem velezrada. On byl totiž později za velezradu po víc než 20 letech odsouzen k trestu smrti provazem. Byl to ale impozantní muž, zjevně zvyklý budit respekt. Ten náš pořad se jmenuje Portréty paní Čechurová. Zkusme si ho popsat, Karla Kramáře, jak vypadal. Proč asi měl to charisma, které musel mít?
2: Karel Kramář byl poměrně pohledný muž v mládí a i když zestárnul, tak myslím, že ledaco z jeho i toho exteriérového měšku, že zůstalo zachováno. Byl vynikající řečník, velmi vzdělaný, noblesní, o jeho ekonomickém zázemí a tím pádem i dispozicích, které z toho plynuly, jsme tady už také hovořili. Zkrátka myslím, že měl spoustu vlastností a předností, kterými budil respekt a budil i řadu sympatií, nebo u spousty lidí musel budit sympatie, kromě toho respektu.
1: Asi bychom teď měli pokročit k tomu okamžiku, kdy vypukla válka. Karel Kramář byl, podobně jako jeho kolegové, Alois Rašín a další, musel být přece jenom zaskočen. Jaká byla jeho reakce v těch prvních měsících?
2: Karla Kramáře zastihlo vypuknutí války ve velmi složité osobní situaci, protože jemu v té době umírala matka a on byl na svoji matku velmi citově fixován, takže skutečně u ní tedy pobýval v té době a plně se věnoval tomuto svému osobnímu neštěstí. Nicméně na počátku srpna 1914 zareagoval i pro veřejnost článkem v Národních listech, kde se opíral o starší nebo rozvíjel starší myšlenku původně německé provenience o tom, že to bude válka mezi germánstvem a slovanstvem a že tedy přijde něco jako celkové účtování. Tak se mu to jevilo.
1: Byl ten článek něco, čím poprvé upoutal pozornost třeba rakouské policie?
2: Myslím, že Karel Kramář měl už předtím mnoho příležitostí, jak upoutat pozornost rakouské policie už od svých studentských dob. A tento článek nebyl jeho cestou k tomu, že byl odsouzen k velezradě. Nebyl to počátek této cesty.
1: Jak se vlastně choval Karel Kramář po vypuknutí války? On, pokud víme, tak na rozdíl od Rašína, nebyl nějak zvlášť nadaným konspirátorem.
2: Sám sebe oceňoval tak vysoko, že mu to zabraňovalo v tom být účinným konspirátorem. Nicméně měl potřebu rozvíjet v novém prostředí, které se zdálo, že nabízí nové šance, jisté konspirativní aktivity, respektive dát světu, především slovanskému světu, najevo, že české země by mohly po válce se ubírat jiným směrem, než jak tomu bylo doposud, a že by mohly existovat jiné alternativy uspořádání střední Evropy.
1: Takže jsme se dostali ke Kramářově koncepci, on okolo toho celý život kroužil, jakési všeslovanské říše. Ale abychom se nedopustili nějaký zjednodušení, tak ty jeho myšlenky slovanské procházely vývojem. Odkud kam?
2: Karel Kramář si se slovanskou myšlenkou a s myšlenkou slovanské federace nebo slovanské spolupráce až tedy po tu federaci pohrával vlastně od svých středoškolských let, ale největším jeho slovanským projevem byl v roce 1908 jím vlastně inspirovaný a částečně i spoluorganizovaný novoslovanský sjezd, který se konal v Praze, bylo to při 60. výročí vlastně slovanského sjezdu z roku 1848 a od tehdy měly být tedy nastartovány nové slovanské kooperace jednak v rámci Rakousko-Uherska mezi slovanskými národy, kdy se domníval, že tím se může dát najevo převaha slovanského etnika v rámci monarchie a i jaksi vně, především na Balkán, do Ruska, do Polska už méně.
1: Čili tím on taky dosáhl toho, že asi nebyl po převratu posuzován jako, řekněme, politik pracující ve prospěch myšlenky Rakouska, protože dávno prosazoval tedy posílení slovanského živlu v rámci té staré říše.
2: No, myslím, že Karel Kramář nebyl posuzován jako budovatel Rakouska, především díky tomu, co s ním osud podnikl během první světové války. Jeho koncepce slovanské spolupráce předválečná by ho asi před určitou nálepkou Rakušáka neochránil.
1: Ta jeho snaha pomoci Rusku dlouhodobá i pomoci Čechům pod jaksi ruským patronátem byla poněkud donkichotská. Asi bychom, byť je to trochu nečasové, měli skočit do popřevratových dob, o co on se snažil ve vztahu k Rusku tehdy.
2: Na začátek je třeba zdůraznit, že Karel Kramář měl k Rusku osobní vztah a já osobně se domnívám, že to byla prapříčina nebo jedna z hlavních prapříčin jeho motivace pro velké angažmá v ruských záležitostech, že to nebyla ani tak priorita ideologická jako tato osobní. Kramářovou manželkou byla Ruska, velmi bohatá Ruska, která měla velký majetek, který díky bolševické revoluci zůstal v Rusku, zůstaly tam její děti, zůstala tam jejich společná, velmi reprezentativní, úžasná vila na Krymu. Takže Karlu Kramářovi zůstalo v Rusku vlastně 20 let předchozího života. Taky mnoho přátel. Dále. Takže on se snažil všemi možnými prostředky, které měly velmi negativní důsledky pro jeho politickou kariéru v Československu, docílit toho, aby nedošlo k trvalé instalaci bolševického režimu, což jaksi především v roce 1919, kdy pobýval na pařížské mírové konferenci, se jevilo ještě jako reálná záležitost. Je pravda, že s existencí bolševismu, který se udržel, v Rusku se nikdy nesmířil a postupem času jeho argumenty a jeho projevy se skutečně zdály spíš donkichotské, protože to bylo vyloženě neakceptování reality.
1: On chtěl mimo jiné, aby československé legie, tehdy ještě pobývající v Rusku, se zapojily do boje proti bolševismu. Bylo to vůbec v té době myslitelné, nebo bylo to i z praktického hlediska proveditelné?
2: Z praktického hlediska by to proveditelné bylo, ale nebyla k tomu ani politická vůle československá, ani v podstatě západní Evropy a především k tomu také nebyla vůle těch zúčastněných vojáků, kteří neměli jinou prioritu, než se dostat domů. A chtít od nich v této situaci, aby ještě nasazovali životy pro tuto Kramářovu ideu, bylo velmi i politicky neprozíravé.
1: No, Karel Kramář zůstal zalitým odpůrcem bolševiků po celý život. O tom svědčí i jeho článek z Národních listů z 12. ledna roku 1936, vlastně pozdního období. On je velmi charakteristický, ten článek, a v tom kontextu toho mírně šíleného levicového opojení ze země, kde údajně zítra mělo znamenat už včera, tak v tomto kontextu je ten článek také prorocký.
3: Svět se raduje z evoluce bolševismu. Devalvaci rublu z 11 na 3 franky nenazve měnovým bankrotem, nýbrž úpravou valuty, ačkoliv ví, že i ty 3 franky jsou jen fikcí. V stachanovštině vidí Bůh ví jaký sovětský pokrok, ačkoliv dobře ví, jak základní učení bolševické vidělo v akordní práci a v taylorismu krvavé vidění.

0: intelektuály radostnou evolucí bolševismu a ne důkazem strašlivého zločinu, jehož se dopustili na Rusku. I pro ty milé katolíky, kteří v kulturním zblížení s tímto bolševismem vidí naši státní politiku a proto ji schvalují, mají pravé bolševické vánoční nadělení. Ale konečně proč by to bolševici nedělali, když vidí, jak svět přímo touží potom, aby byl ve vítězné éře poválečného demokratismu, kdy měla pravda vítěziti, klamán třeba zjevným farizejstvím a lží. A že v tom jsou ředitelé bolševické propagandy mistry nedostižnými, o tom nemůže být pochybností. Snad se zase bude mluvit i dokonce s upřímným politováním o mé tvrdošínosti k Sovětům. Není však mou vinou, že se ve věrnosti k tradičnímu mravnímu nazírání a v zásadním nepodání se důsledkům vítězství surové moci a násilí vidí politováníhodná tvrdošínost. Vidím v bolševismu nejstrašnější nebezpečí pro křesťanskou morálku, kterou nedovedl zničit materialistický akaismus, ale která by mohla být nenapravitelně ohrožena v nynější bídě lživým líčením bolševického rázu, posilovaným nejen oficiální touhou po kulturním zblížení, nýbrž dokonce souhlasem katolické strany s touto státní politikou. Mravní hodnotou svého patriotismu národ dosáhl své svobody a jen věrností této krásné tradici ji dovede udržeti. Ve strachu o naši budoucnost je má tvrdošínost a neumění přizpůsobit se změněným poměrům. Právě mě jeden z mých dávných přátel v tyto dny připomněl mé staré heslo. Zlomíš, ale neohneš. Opak přenechám druhým a nezávidím jim, čeho tím dosáhnou. A s bolševickým zlem a jedem se nesmířím. Portréty.
1: V dnešních portrétech Českého rozhlasu, jejíž hostem je historička Jana Čechurová, si povídáme o Karlu Kramářovi, prvním československém premiérovi. Vztah Rašín-Kramář, ale taky oba dva tito pánové k Masarykovi, by vydal asi na román. Ale taková charakteristická doba pro vztah Alojze Rašína a Karla Kramáře je pobyt ve vídeňském vězení v letech 1915 a 16. Oni spolu dokonce byli nuceni být na jedné celé. Co se dozvěděli o sobě?
2: Je to trošku zvláštní, protože Kramář a Rašín se znali dlouhou dobu před první světovou válkou a přestože nebyli zase tolik vzdáleni věkem a přestože Rašín už řadu let dělal Kramářově stranického místopředsedu, tak se vlastně lidsky nikdy příliš nezblížili, netykali si, příkladu.
1: Tak to bylo asi tehdy obvyklé.
2: Nebylo obvyklé. To tykání mezi muži takto společně zainteresovanými bylo poměrně běžnou záležitostí. Ne, ale ani v tom vězení, kdy tedy opravdu na jedné celé na pár metrech spolu trávili celé dny, se nějak jaksi tento osobní práh nebyl překročen. Naopak myslím, že tam došlo k jistému rozladění a k jisté deziluzi u Alojze Rašína, který viděl, jak Kramář sice jako politik je do jisté míry impozantní bytost, ale jako člověk, že je jednak velmi těžké s ním vyjít pro některé jeho slabosti a jak vůbec tedy nepůsobí jako ta očekávaná autorita a silný muž.
1: Vy ve své knize o Alojzi Rašínovi píšete mimo jiné i o obhajovacích řečech obou dvou, o obhajobách. Kramář prý hovořil 3 dny, místy se dojímal až slzám, a Rašín 3 hodiny úderným stylem.
2: To bylo způsobeno i tím, že ten proces byl veden především proti Karlu Kramářovi, takže prostor, který byl věnován jeho řeči, musel být rozhodně větší, ale faktem je, že Kramář byl velmi emotivní muž a dojímání k slzám nad sebou samým u něj nebylo nic tak ojedinělého.
1: My už jsme si v minulém pořadu o Alojzi Rašínovi říkali, že oba dva se tedy z vězení dostali nakonec díky císaři Karlovi a jeho amnestii. Pojďme rychle do popřevratových dob. Jak klesala ta reálná politická váha Kramářova po té, co odjel na pařížskou mírovou konferenci, tak zároveň rostl kult prezidenta Masaryka, asi i Alojze Rašína. Pojďme si poslechnout na adresu vztahu Kramář-Masaryk úryvek z Kramářových pamětí vydaných až posmrtně v roce 1938.
0: Byli jsme si v ohledu sociálním a také ve slovanství bližší. Ovšem nemluvili jsme o politickém slovanství, nýbrž o duševním, o ruské kultuře.

0: kultuře a umění. Masaryk už tehdy zabýval se Dostojevským a to nás přirozeně zbližovalo. Vědecky jsem také neměl žádné příčiny, aby mě imponoval. Znal jsem ho přirozeně jen z pověstí a to, že ve své praktické filozofii, kterou přednášel právníkům z prvního ročníku, kteří zrovna přišli z gymnázia, byl opravdu populárním, mne nepřekvapovalo, poněvadž se nebál i nejožehavějších problémů praktického života. A to, že osvobozoval naši filozofii z panujícího herbartismu a víc se obracel k Angličanům a ke Comteovi, muselo být také české mládeži sympatickým. Ale to přirozeně všecko nemohlo imponovat i mně, který jsem dávno předtím poslouchal na cizích univerzitách tolik vědeckých koryfejů. A nejméně už mohl mě Masaryk imponovat politicky, poněvadž zrovna zde byl tehdy ještě mlhovitější, nejasnější než potom. Praktický politický život byl mu neznámou pevninou, ale i ve věcech vážnějších nedovedl často mysliti, řekl bych juristicky, což je pro politiku přece jen nutné. Měl jsem ho prostě rád, velmi rád, poněvadž se mě zdál teplejší a mravně opravdovější nežli druzí. A že jsem ho měl rád, zůstalo mě na celou budoucnost, i když jsme se velmi rozcházeli. Co mne k němu nejvíc vleklo, byla tehdy jeho mravní opravdovost, která prozařovala celou jeho bytostí. Vzpomínám opět něčeho, co ukazuje, jak málo mě imponoval vědecky, ale na druhé straně, jak dovedl býti tehdy pravdivým sám k sobě. Šli jsme ve Vídni do města a mluvili o různých věcech. Před hradem jsem se ptal, víte, pastýři, proč vás mají za proroka? Proč? Vy všecky problémy nadhodíte a žádný dokonce nedomyslíte, ale všichni, kdo vás poslouchají, věří, že je máte všecky domyšleny. Masaryk se zamyslil, podíval se na mne a řekl, dítě, vy máte pravdu. To je, co mne k němu tak vleklo, že jsem se nedovedl nikdy z toho vymaniti, i když nastaly mezi námi těžké boje. Proto jsem nikdy na něho neútočil a polemizoval s ním jen jednou, a to spíš vědecky, o právu státním a přirozeném.
1: Ptám se historičky Jany Čechurové, je potřeba vysvětlovat ty přezdívky Masaryk, pastýř, kramář, dítě? Nebo je to víceméně jasné?
2: Myslím, že to je jasné. Bylo to způsobeno tím, že Masaryk byl o 10 let starší než Kramář a ten věkový rozdíl zrovna v tu historickou epochu a v té věkové konstelaci, která tu byla tedy na přelomu 80. a 90. let, byl poměrně podstatný, protože Masaryk byl vlastně už univerzitní profesor, když to Kramář byl soukromý vědec, který se chystal jak se dostudovat a vstoupit do života. A možná to souviselo i s jejich povahami, protože Kramář v mnoha ohledech se mohl jevit jako to emotivní dítě a Masaryk zase jako prorok a pastýř.
1: My když se tady neustále vracíme do doby před první světovou válkou, tak to je proto, že tehdy byl Kramář úspěšný. Po převratu lidově řečeno nic moc. Jaké byly ty hlavní příčiny a důvody?
2: Skutečně je to zvláštní, že Karel Kramář prožil zářnou politickou dráhu před první světovou válkou, což byla záležitost, ke které zase se nemohl úplně hlásit po válce v Československé republice, kterou považoval také vlastně za své dítě. Důvody neúspěchu bychom hledali jednak v jeho osobnostních předpokladech, kdy se nedokázal smířit s tím, že vlastně na základě voleb jeho strana ztratila politický vliv a on už nebude premiérem, a protože si myslel, že může být buď premiérem nebo tedy prezidentem a žádná jiná funkce pro něj není dost dobrá, tak se tím vlastně vyřadil do značné míry z praktické politiky. A kromě toho, jak tady bylo naznačeno, lpěl na některých ideologických předpojatostech do té míry, že to vlastně nebylo kompatibilní s reálnou politikou.
1: Takže abychom to shrnuli, Karel Kramář od podzima 1919, kdy zhrzen odjíždí na Krym, v podstatě nezasáhl do té nejvyšší politiky pouze jako poslanec a čestný předseda Národní demokracie.
2: No tak jednoduché to nebylo. Karel Kramář sice nebyl nikdy ničím jiným než jen poslancem, nezískal žádnou vyšší funkci, ale po Rašinově smrti se stal členem pětky, což nebylo také přehlédnutelné. A předsedou byl nejen čestným, ale i faktickým. A jeho vliv ve vlastní politické straně zanedbatelný nebyl a v českém politickém prostředí nebo československém taky nebyl zanedbatelný. Určitě byl autoritou a osobností, která nebyla přehlédnutelná.
1: Z čeho ta autorita plynula, když prakticky už přece jenom jaksi nebyl tím úplně prvním mužem?
2: Myslím, že to nebyl jenom jeho osud, podobně třeba Václav Klofáč nebo někteří starší představitelé jiných politických stran se přesunuli do role těch stranických autorit, ale přesto vlastně jejich jméno mělo vliv a mělo význam, i když tu nejpraktičtější politiku bezprostředně neřídili, ale přesto ji ovlivňovali. A u něj to mnoho desítek let trvající politická kariéra, okruh jeho politických přátel, kteří byli schovývaví i k jeho slabostem a ti přátelé byli vlivní, to všechno si dávalo Karlu Kramářovi pocit, že stále je uprostřed dění a že je pořád velkým mužem československé politiky.
1: Co naplňovala poslední léta Karla Kramář?
2: Karel Kramář měl za první republiky několik leitmotivů. Byl to bolševismus, respektive boj proti bolševismu a alternativní koncepce zahraniční politiky, to znamená boj s Edvardem Benešem. To byly asi tak nejvýznamnější politické priority, které měl.
1: Tolik náš dnešní pořad Portréty věnovaný Karlu Kramářovi, který přes své úspěchy i neúspěchy byl a zůstane prvním premiérem Československé republiky, byť jen na 3/4 roku. Bylo to tak?
2: Bylo
1: přibližně.
2: To.
1: Děkuji historičce Janě Čechurové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A dále děkuji historikovi Petru Kourovi, techničce Daně Pohnánové, no a za režii Jaroslavy Tvrzníkové. Za pozornost děkuji a od mikrofonu Českého rozhlasu se naslyšenou těší Jan Sedmidubský.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
5: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
6: Našeho tatínka najít nějak dopálenýho bylo velice obtížný. On to nikdy nedával najevo, on se ovládal natolik, že nedal svoje nějaké rozčíjení najevo. Ovšem absolutně nesnes jednu věc, lež, nepravdu a křivdu. Jeho vztah k nám i k všemu byl naprosto nenásilný. On nám nikdy nic nevnucoval. A cesta jeho byla typicky skautská, vychovatelská. Prostě ukázat nám tu pěšinku a nechat toho člověka jít.
7: Táta jako skaut byl vnímán v rodině od jak živě, protože my jsme ho jako jiného člověka vůbec nepoznali. Rodina žila skautsky, intenzivně otec, méně intenzivně máti z pochopitelných důvodů, protože skautování bral tátovi hodně času. Starší Zdeněk, ten byl ve Vlčatech v době, kdy já jsem ještě byl v předškolním věku. No takže celé prostředí bylo takové, že vyhnout se skautingu možno nebylo.
8: Pokaždé, když poslouchám tato vyprávění a že si to potěšení často dopřávám jako medicínu proti špatnosti světa, mám pocit naděje. Naděje, že rodina nezanikne. Že děti mohou na svoje rodiče vzpomínat s láskou a úctou. Doktor Jiří Svojsík mluvil o svém tátovi, zakladateli skautingu u nás, Antonínu Svojsíkovi. Ten žil v letech 1876 až 1938. Inženýr Oldřich Plajner zase o svém otci Rudolfu Plajnerovi, Svojsíkovu pokračovateli, 1901 až 1987. Ještě se k ním přidá Milada Staňková, dcera profesora Svojsíka. Nahrávka Svojsíkových je skoro 40 let stará. Inženýr Plajner vyprávěl před pár lety. A jakoby ten časový rozdíl ani neexistoval. Jakoby se v našem studiu sešli a společně si povídali. Udělal jsem to tedy střihem za ně. Zpívat budou hoši od Bobří řeky na desce, kterou vymyslel Jaroslav Čvančara. Na speciální hudební produkci v pravý čas zvláště upozorním.
6: U nás vládla naprostá pohoda. Tatínek nikdy neklel, nikdy na nikoho nevykřik, nikdy nikoho neuhodil, nebyly žádný sváry, jeho vztah ke každému člověku byl naprosto pozitivní. Nikdy nevznikla hádka, nikdy se s maminkou nedošlo k nějakému zvýšenému hlasu nebo čemukoliv. To za celý život nikdy ani jednou se nestalo. On nikdy nehuboval, aby nás postavil a teď říkal, to jste udělali špatně a to jste udělali špatně. Na Pečko, bylo rozumný, co si tady třeba takhle, bylo to rozumný, myslíš? A člověk z toho řekl sám, no asi ne, my jsme šli lesem, tak to nebylo poučování, takový to kantorský. To byl prostě, najednou jsme se octli s nějakým ohromně moudrým člověkem, který nás nezaplavoval poznatky v říši lesa, mechu, hub, kapradiny. A my jsme se na tyhle neděle, i když jsme to třeba tak ani nahlas neřekli, ale šíleně těšili, protože jinak byl tatínek vzácnost. On v létě většinou jezdil po táborech, takže my jsme ho měli prakticky skoro jenom tak jednou, dvakrát za týden spolehlivě.
7: Samozřejmě, že na nás byly kladeny jiné požadavky, protože táta žil vysoce mravným, vysoce morálním životem a v první řadě plnění těchto ideí vyžadoval po rodině. Takže nám to připadalo zcela normální. To, co si myslím, že bylo nadstandardní a to, co bylo zcela jiné než v rodině mých přátel, byla skutečnost, že tátovi s mámou se podařilo vytvořit takovou kompaktní rodinu, která se řídila stejnými zásadami, které táta se snažil vštěpovat mladým ve školní i mimoškolní výchově. To znamená, že v té rodině byly uplatňovány zásady humanismu, byla tam určitým způsobem svoboda vyjadřování i svoboda rozhodování, byla požadována slušnost jazyka a leccos jiného, zkrátka všechny ty atributy, které patřily k tomu čestnému junáckému chování. Táta byl takovým ideovým vůdcem, by se dalo říct. Ale na druhé straně matka byla nejen tím pověstným krkem rodiny, ale byla taky srdcem a duší rodiny a tenhle celek dohromady vytvářel takové pevné zázemí jak pro tátu, tak pro růst nás děcek. Neboli nepřítomnost otce, která byla častá a někdy i další, tak ta rodina jako celek překonávala, bych řekl, celkem úspěšně kvůli tomu, že byla institucionálně, dobrovolně, bez jakýchkoliv příkazů vybudována.
9: Otec býval tak nesmírně zaměstnán, že na nás času mnoho neměl, ale přesto si vždycky našel nějaký moment, aby nám vyprávěl o přírodě, aby nás vodil do lesa, ukazoval nám květiny, naučil nás je jmenovat. O ptácích, o zvířatech ani nemluvím, vůbec lesy a všechno, co bylo potřeba, aby si člověk trošku dovedl sám venku poradit.
6: To byl takový domeček, jmenuje se to Lety u Dobřichovic, leží to přesně na prostředku mezi Sevnicemi a Dobřichovicemi, no a tam to naši koupili. To byla příležitost, že když tatínek přijel, tak prostě chtě nechtě byl s námi, jo, takže my jsme ho tam jaksi měli. On byl přeci kdysi zakladatelem Českého pěveckého kvarteta a on nesmírně rád zpíval. Takže naši v těch Dobřichovicích, v těch Letech zpívali, maminka hrála na klavír, my jsme měli jeden klavír v Praze, jeden klavír tam, ten letovský, to byl maminčin, co dostala věnem od svojí babičky, rozený pivodový. No a tatínek tam večer vždycky, když byl, tak tam zpíval. Maminka ho doprovázela z oper a tak dále. A mimo to druhá tatínková velká vášeň bylo. V neděli jsme chodili s ním do Karlíka, to je ten Karlík, co celý na té cestě na Karlštejn. No a tam tatínek hrál a zpíval na kůru. To jeho nadšení pro všechno, pro umění a pro kumšt a pro sochy, to bylo nekonečný.
9: Ne? Maminka vždycky velice dobře poznala, když měl otec nějakou starost. Dal trošku hlavu ke straně a tak se vážně tvářila. Maminka říkávala, ty máš, tatičku, zase nějaký veliký starosti.
6: Ale když to byla i třeba veřejná věc, nějaká nesprávna, velice to těžce nes. Tatínek byl přeci 7 let jednatelem umělecké besedy, neplaceným jednatelem. A potom pro přetížení skautskou prací už to nemohl dělat, až do své smrti byl členem umělecké besedy, tehdy ležela spousta nevydaných děl, třeba Vítězslava Nováka a tak dále. To byly nevydané světové věci tohoto našeho jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. A tatínek založil hudební matici při umělecké besedě, která to vydala, a tato umělecká beseda třetím rokem vynesla tehdy přes 1,25 milionu čistých peněz. To bylo všechno dělat zadarmo, ani halíř za to nikdy.
9: My jsme našli spoustu dopisů, teď třeba Karel Hofmeister.
6: Načež po nějakých době se tatínek dozvěděl, že hudební matice je pasivní a že má být odprodána nějakému nakladatelství. Tak přesto, že už nebyl v žádné funkci v umělecké besedě, si stáhnul ten materiál, co se dalo. Ten celý noci si psal poznámky a vstával celý noci. Rozbil to hudební matice, nezanikla tímto, tu měl zhltnout nějaký koncern. Jména nechci schválně uvádět, přestože ta jména si pamatuju, kdo to měl v tom prsty. A zachránil tu hudební matici pro uměleckou besedu, která opět byla potom aktivní.
7: Rodina měla pevný řád, scházeli jsme se pravidelně u večeře, a protože nebyla televize a rozhlas vlastně tak jen okrajově, tak jsme večer dosti často seděli pohromadě v pracovně nebo v obývacím pokoji a tam se otevřeně diskutovali o všech rodinných problémech, o problémech týkajících se jednotlivců, tedy nás děcek, co jsme měli udělat a neudělali. Problémy rodičovské se tam diskutovaly, starosti finanční, peněz nebylo nikdy navíc, takže samozřejmě o problémech, které donesl domů otec, se vědělo, ale nezveličovaly se, nějaké důsledky to pro rodinu vždycky přineslo. Táta byl v podstatě veselé povahy a žertíkům na jeho osobu se de facto vůbec nebránil. A myslím, že i na svém hlavním pracovišti ve škole často napomáhal takovým situacím, které pobavily jiné. On byl takový bezúplatný člověk a zakládal si na tom, aby jeho čest nebo jeho svědomí nebylo nikterak poškozeno. Byl kantorem matematiky a fyziky a přihodilo se, že nás, naši třídu, také jeden rok učil. No, mnozí si mysleli, že Pleiner bude mít Pleiner junior, že bude mít Bůh ví jaké preference, no ale pravý opak byl pravdou. To se ukázalo po několika hodinách, když domácí úkoly otcem uložené třída teda splnila, ale výkladu zřejmě dostatečně nerozuměla, protože při konfrontaci u tabule se ukázalo, že třída je nevědomá. Otec všem vykal ve škole, tak vykal i mě. Říkal, Pleinere, pojďte k tabuli. Pleiner k tabuli šel, co mu zbývalo jiného. Tak, pane Pleiner, připravoval jste se doma? Připravoval. Rozuměl jste tomu? Rozuměl. Tak předveďte řešení. No, pan Pleiner junior samozřejmě byl nevědomý, tak jako zbytek třídy. A následovalo pokračování. Tak vy jste tomu doma nerozuměl? Nerozuměl. Zeptal jste se otce, poradil jste se s otcem? Neporadil. Příště se prosím vás poraďte, teď si sedněte, máte nedostatečnou. No, u toho to neskončilo. Bylo čtvrtletní klasifikace, tak k podivu celé třídy a k pobavení celé třídy místo táty přišel do třídy jiný profesor fyziky, vyvolal mě k tabuli a čtvrt hodinil se snažil prověřit mé znalosti z fyziky za uplynulé období. Všichni z toho ve třídě měli náramnou legraci, protože měli hodinu a viděli, jak tam Pleiner u tabule trápený.

0: při těch krásných večerech bylo velmi důležitý, jak nás otec učil znát hvězdy. Tak to skutečně my jsme přece aspoň něco o tom věděli, když to třeba děti ve škole se dozvěděli jenom z té školy, a to on nesmírně rád chodil. Holčičko, pojď obejít zahrádku. A to jsme šli a teď říkal, no tak tamhle to je korona, tohle jsou váhy, nebo prostě ty hvězdy, už si to potom člověk pamatoval a přeci o tom něco věděl.
1: Já jsem s ním spával v pokoji. No a to nebylo normálně klidná noc. On, řekněme, do jedné hodiny psal, pak si lehnul. No ale teď třeba za hodinu, já jsem třeba náhodou nespala, za hodinu třeba ve dvě hodiny vstal, přivoblík se a šel vedle a psal. Pak si lehnul a ono už svítalo, on ještě vstal. Já tak, čili on vlastně té věci byl tak nepřetržitě soustředěn. To bylo i potom v pozdější době, že jsme třeba u oběda nebo v dobách těch bojů o scouting, že těch útoků na ten scouting byla ohromná spousta. U oběda seděl, my jsme na něj mluvili a on nás nevnímal. On byl tak soustředěný na něco, co ho třeba odpoledne čekalo nějaká bitva z nějakou zásadu nebo pravdu nebo spravedlnost. Tatínek dělal jeden z prvních táborů, snad v roce 16 nebo 17 těch v Orlovech, odkud vlastně pocházela naše maminka. Tak tam mezi skauty bylo nejzákladnější pravidlo, že skaut nikdy nelže. A tatínek lež považoval za tak něco nesmírně strcujícího, že jednou tehdy chlapec mu tam zalhal a přes všechny breky ten chlapec musel zbalit a opustit a jet domů, protože tatínek tvrdil, že kdo lže, je člověk, jehož charakter je špatný. To byla snad jediná věc, v níž byl úplně nemilosrdný.
0: Maminka, když otec vedl tábor u Vorlov, bydlela v myslivně u svého tatínka, tak s námi chodívala do tábora a tak se taky velice dobře pamatuji na to, že se jednou zeptala vytáhlého mladíka, poslouchej Jirko, a kdo má dneska službu? A on říká, a je to Karel Wichterluj, na čemž vždycky maminka říkávala, jak poznala hned, že ten Volker mluví tím přízvukem moravským. Do jednoho z prvních skautských táborů museli skautíci velice obtížně se dostat, pač vlaky tenkrát nějak nejeli a hoši měli velkou spoustu materiálu, stanů a příslušenství, kotlíků, a někdo jim vypůjčil dvoukolový vozík, ten nákladní, na toto všechno naložili, čímž vzniklo vozidlo velice těžké a hoši se střídali a do toho vzdáleného města k těm Vorlovům to sami vlastnoručně dotáhli.
1: Bezpečně si vzpomínáme na Jiřího Volkra, Wichterle z rodiny Wichterle a Kovařík.
0: Myslím, že to bylo v té době Filip a profesor Charvát, nynější akademik Charvát. Já jsem dokonce našla od profesora Charváta, když dělal zkoušku, myslím, z astronomie.

0: No, jinak upřímně řečeno, mnohdy jsme na tatínka dlouho čekali, protože ten jeho život byl tak absolutně soustředěný na scouting, že hlavně v Praze nám věnoval pak jenom chvilky.
1: K velmi hezkým vzpomínkám patří taky návštěvy těch mladých skautů, kteří později už byli vůdci, že doktor Slávek Řehák nebo Herlesové, inženýr Židlický, Jan Novák i Jaroslav Novák.
0: No, těch zářilo nadšení a vzájemný nádherný vztah. První cesta třeba Slávka Řeháka z války a byla k nám. Když se vracel z fronty, tak on přišel kam, já se na to pamatuju, byli jsme malí děti. Slávek Řehák byl na rakouské frontě. Bylo nařízeno střílet proti Srbům a on nestřílel. Přiskočí k němu rakouský oficír, řekl mu, jste neuposlech rozkazu, vytah revolver a chtěl Slávka zastřelit. A přijítla srbská koule a zastřela toho oficíra.
1: A Pleiner, který býval velmi vzácným hostem zatím, protože bydlil na Moravě. No a pamatuju si velmi přesně, když přišel poprvé do Prahy po tom svém slavném hrdinském činu, jak zachránil děti z ledovatělé svratky, tak jak jsme se na něj úplně dívali jako na ohromného hrdinu, že jak mu potom prezident Masaryk taky věnoval hodinky s vlastnoručním věnováním.
0: Protože on byl mladý chlapec a tehdy do rozvodněný svratky nějaký matce spadly 3 děti a on je všechny 3 vytáhl. Mezi ledy, víte, to poslední dítě, když vytahoval, tak už se topil, ten už by tam byl zůstal. No. Ale nejhezčí na tom je, že Pleiner, tehdy to nikdo nevěděl, tento studentík, když ho konec se dostal, už krvácel z nosu a byl v posledním tažení, tak jen se trošinku zpamatoval, chytil svůj zimník, který si schodil, a on je tahal ty děti ven oblečený, což je nesmírně obtížný, že v ledový vodě, to bylo o život. No a utek pryč.
1: On zmizel, aniž by čekal nějaký dík. No ještě mám vzpomínky velmi živé na 28. října 1918. Tehdy otec byl celé dny po ulicích, skauti měli služby a otec se staral, aby například některé umělecké památky nebyly zbytečně ničeny. Lidé, jak byli v tom nadšení proti Rakousku v té době, tak kde byl nějaký orlíček nebo rakouský znak, ať to bylo co bylo, to shazovali ze stěn a z domů, tak vím například proti reprezentačnímu domu, že otec zachránil nějaký veliký starý znak, který tomu domu velice patří, že bez toho by ten dům jaksi už architektonicky byl velice chudý.
0: Tam vylez až na střechu, jim domluvil, že to je zbytečný, protože rakousko-uherská monarchie nepadá s vodlíčkama, ale už padá tím, že prohrála válku a ne tím, že roztřískají to, že to je taková jako zbytečná pomsta na věci, která je řekněme historicky cená.
2: U nás doma se scházeli pánové, kteří na věšáku pověsili třeba samopal a šli k tátovi do pracovny, takže to nešlo přehlížet. Vnímal jsem tátovu obrovskou angažovanost v době bezprostředně po revoluční, kdy se stal okresním hejtmanem a navíc tedy ještě měl starost o Junáka, o školu a o rodinu.
0: To, že na konci, řekněme před tatínkovou smrtí těsně, bylo organizovaných skautů 50 tisíc, ale ovšem skautů vynikající úrovně. No to jistě bylo pro tatínka veliké zadosti učení, ovšem on nikdy to nepovažoval za svůj úspěch, on to nikdy nic z toho neříkal, to je moje zásluha. On se radoval z toho, že to je, on se radoval ze všeho dobrého a nikdy neříkal, já jsem toto udělal, nebo to je moje práce, to nikdy nepadlo. Nic říkal, naši skauti, daří se nám, máme úspěchy, je to dobrý, přes ty nesmírný potíže, jo, ty potíže byly ohromné, začínal s holejma rukama a vlastně upřímně řečeno, on nikdy nic nedostal. Já si vzpomínám velice dobře, když jel s československou výpravou skautů do Polska, a to byla výprava, která se tehdy konala proti oficiálnímu názoru vládních činitelů, pak tehdy byly nějaké rozbroje s Poláky. Tatínek přesto, že měl direktivu, aby nejel, jel, protože tvrdil, že mezi mládeží žádné rozdíly nejsou a to, co jim v politice nemá s mládeží nic společného. Jel tam, měl tam nesmírný úspěch. Varšava, celé to město prostě skandovaně vítalo československé skauty, protože to byl projev, že mezi Čechy a Poláky jako takovými nic není. Co se odehrává tam na nějakých horních místech, to, že nemá mládež zasáhnout. Ale na to dostal nakonec subvenci 3 000 korun, což nezaplatilo ani ten vagón, co ve skautské propriety. On v tomto směru šel línií, která měla jenom jedinou cestu, jít za dobrem pro mládež, bez ohledu na to nebo na ono. Všichni pracovali zadarmo, když tam nikdo nic neměl. Tak tam byl jeden tajemník a jedna píseska. To jinak všechno, co tam chodili chlapci, tak to tam pomáhali večer zadarmo. Všichni činovníci byli zadarmo, všecko bylo zadarmo. Teď ti lidé to všichni dělali z lásky. Proto my i sami, naše rodina, alespoň já osobně, si nesu do života, že nikdy jsem nesáhl po místě, které by bylo dobře placeno, nebož vždycky jsem sáhnul po místě, které bylo kolem mojí vášně, to byly automobily. Teď se začíná říkat Antonín Benjamín Svojsík. Tatínek si tak nikdy neříkal. Tatínek se podpisoval Ant B. Svojsík. Protože byl z toho českého pěveckého kvarteta nejmladší, tak mu říkali Benjamín a to tam zbylo jako B. Ale kdyby se mělo nyní zase oživit vzpomínka na našeho tatínka pod názvem Antonín Benjamín Svojsík, to by bylo určitě nesprávně.
3: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nikdy jsem se neměl vzdát. Měl jsem bojovat, dokud bych nebyl poslední živý. Prohlásil legendární náčelník Apačů Chiricahua Geronimo. Víc než 30 let vedl nesmiřitelnou gerilovou válku proti americkým osadníkům a vojákům v Arizoně a Novém Mexiku. A ještě 100 let po smrti vyvolal kontroverzi. To když v roce 2011 americké speciální jednotky pojmenovali Geronimo operaci k dopadení a likvidaci nejhledanějšího teroristy světa Usámy Bin Ládina. Proti tomu ale ostře protestovali indiánské organizace. Příběh válečníka na cestě pomsty vypráví druhý díl červnového cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 11. června po 8. hodině večer na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km čtverečních okupovaných území. Basketbalisté Pardubice srovnali finále ligy na 2-2 na zápasy. Nymburk porazili o jediný bod. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
5: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
4: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 km čtverečních okupovaných území.
6: Generál Oleksandr Syrský na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hudajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 000 okupantů, uvedl Syrský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
4: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
7: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
4: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Pardubičtí basketbalisté vyrovnali stav finálové série Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Na svém hřišti zvítězili 101-100 střelou v poslední sekundě duelu. Páté utkání je na programu ve čtvrtek na palubovce středočeských obhájců titulu. Tenistka Karolína Plíšková vyhrála v prvním kole turnaje v Queen's Clubu nad Američankou Kesslerovou 2-1 na sety. Na londýnské trávě ji čeká v dalším kole devátá hráčka světového žebříčku, Kanaďanka Mboková.
8: Nehoda na D2 před Brnem a nebezpečí v Rosicích. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna stále pozorněji za sjezdem na Slavkov. Na 8. kilometru se objíždí následky střetů několika nákladních aut. Jede se vpravo, pomaleji, ale plynule. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech je průjezdný jen levý pruh. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a šipka a kužely blokují pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na Brněnsku v Rosicích nebezpečí. V Brněnské ulici hlavním tahu přes město se pohybuje neosvětlený cyklista. Naposledy byl poblíž obchodu Lidl. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je hlášené odstavené auto. U odbočky na Jeřmanice 29. kilometru. Podle kamer je tam zavřený pravý pruh. A na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem se stále objíždí následky nehody nákladního auta. Za Rosečí se jede Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Sama sebe popisuje jako člověka, který miluje život a má velkou chuť do života. Krom toho, že se už 20 let pohybuje v herecké branži a stvárnila řadu rolí na divadle i před kamerou, otevřeně také mluví o svém těle, mateřství, porodu, o svých vztazích. Kromě řady seriálů a filmů ji můžete vídat na jevištích divadel na Vinohradech a na Fidlovačce. Herečka Aneta Krejčíková je mým dnešním hostem v Hovorech. Já jsem tomu rád a vítám vás, Aneto, dobrý den.
10: Dobrý den, Michale, zdravím vás.
9: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
3: Hovory.
9: Aneto, řekla byste, že váš veřejný obraz osciluje mezi zranitelností a otevřeností?
10: Asi jo. Je trošku vlastně někdy se strašně naštvu na ten show business, jak kej je vlastně. A říkám si, to by bylo tak skvělý, kdyby to bylo bez toho pozlátka. Jo, že ty lidi, který vlastně jsou nějak jako prezentovaný na té veřejnosti, že jo, tak to jsou takový ty jako gala večery. Tak ale to nevypovídá nic o tom, jaký my žijeme život doopravdy. To nejsou ty ranní vstávání a noční vstávání k dětem a toho spěchu neustálýho a strachu, že nestihnu to, co bych měla.
9: A tak... Pardon, a v čem je podle vás to pozlátko? Jako to je v té herecké branži to, že my jako laici si vás představujeme jako skvěle placené bohémy, co jenom paří, pak si jdou zahrát na 3 hodiny představení a hotovo?
10: Přesně tak.
9: Přesně, je to vnímáno?
10: Přesně. přesně tak to vnímám, že vlastně že to je té společnosti tak jakoby prezentováno, dá se říct. Myslím si, že nastala změna v době, kdy se rozmohly u nás sociální sítě, konkrétně teda Instagram, kde řada lidí z toho veřejného prostoru se nebojí a nestydí ukázat vlastně tu pravdu. Samozřejmě na vás, kam až ty lidi pustíte, ale myslím si, že je to vlastně celkem ozdravný pro tu společnost. No. Ale...
9: No, ono je to potom těžké, protože kdybyste zase chtěla ukazovat tu tíhu té herecké branže a to, že musíte brzo ráno vstát a už být někde na place, pak jedete na zkoušku, pak jedete do dabingu nebo do rádia, večer máte představení a do toho se musíte postarat třeba o své děti, tak zase někdo to může brát, jakože si fňukáte nebo stěžujete. Řešíte to, jako do jaké míry třeba ukazovat i tuhle stránku herecké branže, aby to nevypadalo jako sebelítost?
10: Já ji chci ukazovat tak, jak to je. Nicméně samozřejmě já patřím mezi těch pár šťastných lidí, ale jako samozřejmě i sama díky sobě, která dělá to, co miluje, to, co bere jako svoje poslání, a to je neuvěřitelný štěstí, protože stále mám okolo sebe lidi, kteří chodí do práce a nejsou šťastní a nedělají to, co by chtěli a nedělají to, co je naplňuje. Takže my v té práci strávíme tolik času, že se podle mě nevyplatí dělat něco, co mě štve a nenaplňuje. Takže já jako i když samozřejmě to je těžký a ukazuju nebo snažím se jakoby přiblížit nechat nakouknout do té kuchyně, jak to doopravdy je, na ty umaštěné jako svoje kořenky, tak v žádném případě nechci, aby to bylo vnímáno, že kňourám nebo si stěžuju, protože ukazuju i tu svoji radost a plnost života z toho, že právě mám to štěstí a dělám to, co mě baví.
9: Já jsem se schválně v té první otázce ptal na tu zranitelnost versus otevřenost, nebo možná až nějakou razanci, protože když jsem o vás přemýšlel a poslouchal jsem vaše rozhovory a četl jsem rozhovory s vámi, tak na vás obdivuju a oceňuju, že se nebojíte otevřeně mluvit o svých pochybnostech, o nějakých těžkostech, které jste prožívala ve vztazích, při porodu, se svým tělem. Ale přemýšlel jsem, jestli jako do jaké míry si člověk říká, jako to už je moc, nebo působím prostě zranitelně. Na mě to působí silně. Ale předpokládám, že vy o tom přemýšlíte i z té druhé stránky.
10: Určitě. Samozřejmě já bych tu sílu asi nenabrala, kdyby tam ta zranitelnost nebyla přirozeně. A hlavně, samozřejmě, že o tom přemýšlím. Já můžu mluvit o své zranitelnosti v momentě, kdy jsem v té síle. Nikoliv, když se cítím být ohrožená a zranitelná, tak o těch věcech samozřejmě mluvit nemůžu. Takže
9: ukázka zranitelnosti nebo pochyb je podle vás znakem vaší vnitřní síly? Nebo obecně vnitřní síly každého z nás?
10: Myslím si, že jo.
9: Kde jste ji našla? Nebo kde ji nacházíte? V čem ji nacházíte?
10: Tu zranitelnost.
9: Tu sílu.
10: Mně přijde, že je to taková jako přirozená evoluční záležitost. Tak každý se cítí někdy blbě, někdy se cítí dole a má pocit, že už jako nevstane. Ale i přesto se to stane. A přijde doba a čas, kdy zase má tu sílu na to se postavit a říct, a takhle já to nechci. Já chci být v té síle a potřebuji tvořit si ten příběh dál.
9: My se samozřejmě dostaneme k tomu, co hrajete a co teď zkoušíte, co bude nového, protože mě to zajímá. Ale zase, když jsem o vás přemýšlel, tak v řadě rozhovorů právě vy otevíráte, nebo se vás i na to ptají, ta různá témata spojená s ženskostí, když bych to měl shrnout. Přemýšlel jsem, jestli vám potom třeba nevadí, že se míň v těch různých rozhovorech ptají na vaši práci a na vaše role a víc tady řešíte věci týkající se prostě ženství.
10: Myslím si, že nejsme ještě tam, kde bychom mohli být, takže vlastně mi to nevadí. Ohledně tohoto tématu, pardon, já jsem hrozně rozstřelená. Klasický ADHD, takže já někdy třeba ani nedokončím větu a začnu už další myšlenku, ale od toho jste tady vy.
9: Já se zatím
10: korigoval.
9: Orientuju, takže pokud se orientují posluchači, jsem rád, pokud ne, tak je to moje vina, nikoliv vaše.
10: Dobře. No, tak nicméně myslím si, že je to vlastně strašně cenný a je to fajn o tom otevřeně mluvit, o tom, o té naší zranitelnosti a o ženství i o mužství. Já jako poslední dobou vlastně vyhledávám otevřené rozhovory s muži a s jejich pohledem na dnešní svět, protože myslím si, že ani jedno pohlaví to nemá v dnešní době jako jednoduchý obecně lidi.
11: Když jste zmínila to ADHD, tak jako obecně, když, nebo jste řekla, že jste rozstřelená, byť točíme tenhle rozhovor dopoledne, tak jak je to pro vás na jevišti? Je to určitá forma terapie, sklidnění, že na ty 2-3 hodiny prostě člověk musí svoje starosti, svoje smutky, svoje problémy, svoji aktivitu nechat v šatně nebo prostě venku před divadlem a že na tom jevišti opravdu, když se proměníte do jiné postavy, to může mít až terapeutický efekt pro vás?
10: Určitě. Myslím si, že nejenom pro mě, že to jako terapii bere, myslím, tak 90% mých kolegů, protože je to ten čas tady a teď a to je ta pravá meditace.
11: Dá se herectví popsat jako taková kontrolovaná nebo kontrolovaný výbuch emocí? Dalo by se to tak říct? Že to vypadá, že když řvete, brečíte, milujete, tak že to je jako výtrysk, ale to přece musí být jako naprosto precizně pod kontrolou.
10: Je to tak. A myslím si, že pak to do určitý míry ovlivňuje dost i váš život, kdy nejsem si úplně jistá, že se potom dají ty emoce jakoby ovlivnit, že ten výtrysk těch emocí jako nastane, ale zároveň mám pocit, že ty herci mají tu schopnost jako být nad tím, se jako pozorovat, jak to vlastně vypadá. Tím pádem v tom nemusí zabředávat v té emoci, že jako v tomhle s tom to pomůže.
11: Že si to udějete na tom jevišti nebo před tou
10: ne,
11: kamerou.
10: Že jako myslím potom v tom reálném životě, že vlastně tenhle ten princip, jakým o těch emocích přemýšlíte na tom jevišti, protože to by, jako jsou to opravdový emoce, ale kontrolovaný v tom, že víte, kam ta situace jde a že musíte ještě brát v potaz vše možné další věci, jako jestli jste vidět, jestli je na vás reflektor, jestli nezastěňujete kolegu nebo on vás, jakože spoustu věcí ještě přemýšlíte.
11: Že to prostě řemeslo, které má i svá technická úskalí, přesně tak. Třeba to, abyste stála ve světle a ne někde ve stínu.
10: Přesně tak. No a právě to zasahuje potom i do toho života, že si to můžete jako převzít, tyhle ty principy, že potom, když jste v nějaký emoci, která je opravdu a tak, ale dokážete být jakoby nad věcí relativně brzo.
11: Takže když vás někdo nespravedlivě předběhne ve frontě v obchodě, tak místo, abyste stropila scénu, tak to dokážete třeba zpracovat tak, že se člověk nerozčílí, nebo v autě při řízení, ale že to dokáže mít pod kontrolou?
10: To si nemyslím, ale spíš jakoby z toho vzteku dokáže rychlejš vyjít.
11: Dobře, a sejmou to ze sebe. Aneta Krejčíková, herečka, filmová, televizní, divadelní, je mým dnešním hostem v Hovorech.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Vy, Aneto, v rozhovorech říkáte, že máte velkou míru empatie, že je vám to asi nějak dáno. A řekl bych, že obecně asi herci mají větší míru empatie, než je nějaký průměr. Říkal jsem si, jestli v tom dnešním světě, kdy je kolem nás toho tolik, kolik toho kolem nás je, nejenom doma, ale i ve světě, ve společnosti, jestli to není ke zbláznění.
10: Jo, někdy ano. Jo, někdy to bolí a je důležitý právě se zaměřit na ty podstatné věci, protože kdyby člověk měl samozřejmě nést na bedrech veškerou tíhu světa, tak nikam nedojde. A stane se mi to občas, že mě to zavalí, ta těžkost, ale já mám 2 děti a hodně práce, takže ne nikdy na dlouho, nejde to. Já tady musím být hlavně pro svoje děti.
11: Vy jste si taky hodně užila s bulvárem, který si na vás rád někdy přiživí a zvedne kliky svých článků bulvárních a jste aktivní na sociálních sítích, kde máte spoustu sledujících. Vlastně ta otázka na to, jestli a jak se proti tomu dá obrnit, mi přijde taková vlastně banální, ale stejně ta podstata mě zajímá. Jestli když člověk zažívá ten společenský tlak nebo ten tlak těch médií a bulváru vlastně dlouhodobě, jestli ten čas opravdu nějak otupí tu citlivost a vnímavost, jestli to berete třeba s věkem a s časem s nás, anebo jestli je to úplně jedno i po těch 20 letech, co jste v branži. Aby se začala velmi mladá, jenom to je potřeba říct.
10: Určitě, ale já to stále vlastně nevnímám, jako že bych byla pod nějakým neustálým hledáčkem foťáků a bulvárních novinářů, jo. Že vlastně jo, staly se mi za ten život asi pár nepříjemných věcí. Pamatuju si, že byli novináři u jedné jako velmi, velmi citlivé události, která se děla v mém životě, v osobní rovině, jako partnerský, kdy to nebylo příjemné a bylo to, ale zároveň já vlastně jsem se obrněla tak, že jsem to naprosto odmítla v tom svém životě a vlastně jsem jako předstírala, že to není. Protože to bylo fakt nějak hodně kolem mě, tak to byl ten můj tehdejší způsob, to už je řadu let dozadu, ale jako stejně, když to srovnám s těma americkýma hvězdama, třeba jako Michael Jackson, to mi přijde, že už jako je za hranicí něčeho, co se dá zvládnout zdravě. Takže jako ve srovnání s tím jsem úplně prostě český chatař v pohodě.
11: A když vyjede český herec nebo česká herečka za hranice, třeba do Německa nebo do Francie, tak tam už ho méně lidí poznává než v Česku, když to řeknu eufemisticky. Aneto, vy krom toho, že jste aktivní na sociálních sítích a že hrajete ve dvou velkých pražských divadlech a řada seriálů, tak teď se musím přiznat, že vás vídám prakticky denně, pořád někde v Praze, protože váš obličej je spolu s Markem Adamčíkem na billboardech a plakátech k novým letním shakespearovským slavnostem, respektive k nové inscenaci, která se chystá na letošní léto, Komedie omylu. Je to vaše první zkušenost se shakespearovkama?
10: Je to moje první zkušenost a když mi volal Vojta Štěpánek s dotazem, jestli bych do toho šla, tak jsem si v tu chvíli vlastně vzpomněla a vybavila, že to byl kdysi, když jsem byla ještě studentkou Pražské konzervatoře, můj sen být součástí shakespearovských slavností takovej. Takže já prožívám právě takový malý herecký pražský splněný sen.
11: A obecně letní scény a openery, máte to ráda?
10: Miluju to, jo. Mám to ráda. Nemám s tím teda jako ten hlavní aktér jako moc velkou zkušenost, když jo, jako hrála jsem párkrát na otevřeném prostranství i divadlo, i nějakou třeba hudbu, ale s takovýmhle formátem zkušenost nemám, kdy jako fakt nás čeká neuvěřitelně moc kusů přes to léto.
11: Kolik je naplánováno představení?
10: Ježiš, to nemám spočítaný, ale jako...
11: To budou desítky.
10: Mám hrozně málo volna, takže to budou desítky, no určitě.
11: Je to vlastně dobře si takhle to herecké léto ještě plnit dalším hraním, protože oni ty divadelní prázdniny mívávaly nějaké své opodstatnění, protože předpokládám, že po těch 10 měsících plného vytížení je herečka... Chtěl jsem říct to potřebovaná, ale doufám, že to nebudete brát nějak pejorativně. Ale víte, jak to myslím, prostě unavená, logicky.
10: Já, nejenom herečka, herci všichni.
11: No jasně, jasně.
10: Na konci sezóny všichni chodíme jak zombíci. A
11: vy si ještě naložíte, že celé léto budete mít, já nevím, 30 nebo 40 nebo kolik představení.
10: A právě přesně poznám ty herce, který si ještě naberou tu letní scénu, tak po tom létě vypadají ještě jako větší zombíci. Ne, víte co, no, jak říkám, tak je to takovej můj malej splněný sen. A přemýšlela jsem, jako nevzala jsem to hned, chvilku jsem o tom přemýšlela, jestli to vezmu, protože nejenom, že samozřejmě mám spoustu práce přes rok, přes tu sezonu, ale mám dvě malé děti, které ještě, jako myslím si, že ocení, když s nima ten čas v létě strávím, takže z těch důvodů jsem se hlavně rozhodovala, jestli do toho jít, nebo jestli ne, ale nakonec teda jsem do toho šla s tou přidanou hodnotou, že zase třeba vlastně vydělám peníze a budu moct děti v září vzít k moři. Minulý rok jsme u moře nebyli a já jsem vlastně měla ale volno, jakože tak jsme, jako to nevadí, že jsme nebyli u moře, ale tak jsme jako jezdili různě všude možně a já jsem vlastně si dovolila ten luxus, že jsem měsíc a půl jako nepracovala, ale pak zase září, říjen jsem to trošku pociťovala finančně, že jsem právě nepracovala, takže to se prostě musí vyrovnat všechno.
11: To jsme zase u toho pozlátka a není to tak, že byste jela na 3 měsíce někam na jachtu nebo do exotiky, ale obecně k tomu Shakespeareovi, já jsem procházel vaše role a to, co jste všechno už na divadle dělala, nevím, jestli jsem se nedíval dostatečně pečlivě, ale měla jste nějakou velkou shakespeareovskou roli?
10: Jo, mám za sebou dvě zkušenosti s Shakespeareovou komedií. Momentálně hrajeme Večer tří králový v divadle na Vinohradech a ještě jsme zkoušeli se na Noci svatojánské v divadle na Fidlovačce. Takže s těmahle dvěma krásnýma věcma jsem se setkala a já to mám hrozně ráda, tady tu klasiku.
11: Taky mě zaujalo v jednom rozhovoru, že jste říkala, že třeba v jednom představení na Fidlovačce v Amadeovi, takže není třeba tak vyprodáno nebo tak plno na představeních jako u ostatních inscenací, které jsou třeba řekněme více komediálně laděné, než by to bylo jenom jako čisté drama, ale přece jenom, tak Amadeus, asi všichni známe ten film, jako není to úplně řechtačka, řechanda. Funguje to dneska tak? Řekla byste, že lidi víc chtějí do divadla nebo minimálně na těch scénách, na kterých vy působíte, chodit se smát, než přemýšlet?
10: Ano, je to tak. Nedá se to někomu vyčítat. Já to slyším i od svých prarodičů, který právě když byli na premiéře nebo před premiéře Amadea, tak mi řekli, že je to hezký, ale že samozřejmě jako se tam moc nezasmějou a byli z toho takový vlastně jako smutný, takže chápu, že většina lidí k tomu má tenhle ten postoj a vlastně když už obětuje ten svůj čas a prostor do toho divadla jít, tak chce prostě odcházet jako pobaven. No. Pro mě, já to třeba, ale možná se řadím právě do té sorty těch náročnějších diváků, že pro mě i ta meditace nebo ten dobře strávený čas, neberu to jenom tak, že se jako zasměju a popadám za břicho, ale že

0: že je jich víc těch, kteří se do divadla chtějí jít hlavně bavit.
1: Vy jste ve 14 letech nastoupila do seriálu Ulice a dlouhá léta jste tam hrála. Do jaké míry člověk ve 14 si uvědomí, jaké to může mít výhody, ale i nevýhody do budoucna do té herecké branže? Že samozřejmě je to nějaký zdroj příjmu, popularity, ale na druhou stranu se může stát, že je potom zaškatulkován a že prostě to bude mít vliv na to, jak bude obsazován dál.
0: No, v těch 14 letech, zvláště pak, když nejste absolutně z herecké rodiny, tak si ty nevýhody neuvědomíte vůbec. A já jsem to brala jako splněný sen tehdy a velkou příležitost, protože jsme prošli asi 20 kamerovými zkouškami, pak to mělo neskutečně moc kol a když se mě pak vybrali mezi jednu z těch menších postav, tak jsem měla prostě neuvěřitelnou radost, protože to bylo přesně rok potom, co jsem se herectví začala věnovat a naprosto jsem se v tom našla. Takže jako, i když samozřejmě to bylo pod záštitou nekonečného seriálu od začátku, tak nikdo nevěděl, že to jako bude skutečně nekonečný seriál, protože se netušilo, to byl nový formát, absolutně jak to ty lidi vezmou a jestli to bude úspěšný a tak dále. Takže ani já jsem si tehdy neuměla představit, že budu, že za 20 let budu říkat ano, toto jsem točila 20 let, ale je to velká škola. Je to, snažím se to tak brát, a ne, že to tak se snažím brát, ono to tak je. Je to velká škola, naučíte se pracovat rychle, pak teda vás to degraduje trošičku v tom, že chcete i po svých kolezích, aby byli trošku rychlejší, což někdy je na nervy takový náročný. Ale já myslím si, že pro herce, zvláště začínajícího, je hrozně důležitý nezabřednout tam a dělat i jiný věci a učit se tomu řemeslu, protože je strašně snadný tam usnout na vavřínech a brát, že to herectví je jenom takový to právě, co se dneska používá jako seriálová rozmluva, kdy vám skoro není rozumět, je to na hranici srozumitelnosti a vy ten text řeknete co nejpřirozeněji, ale o tom to herectví není jenom. Takže myslím si, že je strašně důležitý posouvat se v tomhle dál a nezabřednout.
1: Vy máte pestrý ten repertoár, dovolím si říct, i na divadle, a když se podíváme jenom na Fidlovačku, tak od Sugar v tom slavném muzikálu podle toho slavného filmu až po roli v Dánské dívce, tak například, a samozřejmě těch rolí je mnohem víc, berete to během té vaší kariéry tak, že se třeba snažíte aktivně nějak vyhledávat nebo si říkat o role, které jsou takzvaný protiúkol, které jdou třeba proti vašemu typu, protože předpokládám, že před tou kamerou se asi víc obsazuje typově, ale na tom divadle je asi možná větší odvaha i tvůrců, i možná vás jako herců. Pletu se?
0: Nepletete, je to tak. A já teda neříkám si o žádný role. Teď jsem si, poprvé v životě jsem si řekla našemu uměleckému šéfovi v divadle na Vinohradech o roli a to mi řekl, jako neřekl primárně, že se to nebude dělat nebo tak, ale já jsem tak jako navrhla, že tohle by prostě Vinohradskému divadlu slušelo a že já bych si teda ráda možná zahrála.
1: A co jste si řekla?
0: Marišu.
1: A teď to už se to určitě role.
0: Nestane,
1: to je
0: protože role. Jsem to vypustila takhle do éteru, ale to by se mi líbilo, mám ráda fakt tyhle ty klasiky a myslím si, že Vinohradskému divadlu by to moc slušelo ještě s nějakým takovým třeba neotřelým, neklasickým režisérem, tak by se mi to líbilo, ale i v klasickém pojetí vlastně. No to nevadí.
1: Prostě Marišu jakkoliv.
0: Marišu jakkoliv. A no, ale teď jsem se do toho úplně zamotala.
1: A já už si taky nepamatuju, na co jsem se ptal. Ne, ty protiúkoly, jestli to člověk, dobře, tak ne, že si řeknete o roli, ale jestli to třeba aktivně člověk buď vyhledává, nebo si přeje, nebo potom nějak touží, nebo to rozhazuje mezi kolegy, ale já bych chtěla prostě.
0: Moje terapeutka tvrdí, že to není náhoda, že ty role, které mě potkávají nebo nás jako herce, tak nejsou náhoda, že prostě nás to něco jako někam vede, něco učí. Je to možný? Jako asi jo. A já jsem strašně ráda za tu rozmanitost, protože to mě na té práci vlastně baví nejvíc, že jeden večer hraju prostě naivní bývalou učitelku ve škole, která učila malý děti a teď si otevře penzion. A to mluvím o detektivce Agáty Christy, Past na myši, jo, a pak prostě další den hraju bláznivou operní pěvkyni, která se snaží všechno zlehčit, ale naskytne se u největšího historického přelomu v tématiku transgender. trans lidí a tak dále, jo. A ještě jako žánrově, že prostě jeden večer je to jako vážnější, druhý večer zase jako se snažíte tlačit tu komedii a vytáhnout, a ten temporitmus je jiný. Strašně mě to baví.
1: Tak Aneto, přeju vám, ať vás to baví dál, ať váš život, nejenom ten herecký, je pestrý i nadále, ať máte krásné léto, protože vás tady čeká hodně pracovní, a ať se vám daří. Herečka Aneta Krejčíková byla mým hostem v Hovorech. Děkuju vám za to.
0: Děkuju moc, krásný den přeju.
1: A s posluchači se loučí a za pozornost děkuje Michal Rosypal.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: No decision was made on Monday on the composition of the Czech delegation to the upcoming NATO summit in Ankara, President Petr Pavel told reporters after leaving Monday's cabinet session. At the same time, the president welcomed the government's approval of his appointment as head of the Czech delegation to the United Nations General Assembly, which will take place in New York in September. The Czech government plans to run a higher state budget deficit next year, higher than the 310 billion crowns currently projected for 2026, Finance Minister Alena Schillerová said. According to Schillerová, the deficit should then gradually decline in subsequent years by around half a percentage point of GDP annually. And the unemployment rate in the Czech Republic fell by 0.1 percentage points to 4.8% in May, driven by seasonal work and continued economic recovery, according to the Czech Labour Office. Weather. Tuesday should be partly cloudy to overcast with rain around the country and day temperatures between 17 and 21 degrees Celsius. Two Czech Roman Catholic priests killed by the communist regime were beatified in Brno at the weekend. Jan Bula and Václav Drbula were hanged after a show trial in the 1950s, the darkest decade of the totalitarian era. Ian Willoughby has the details.
4: Clerics Jan Bula and Václav Drbula were beatified as martyrs in front of over 13,000 people in a hall at Brno's exhibition grounds on Saturday afternoon. The two were victims of what were called the Babice show trials, one example of many such abuses of the judicial system in Czechoslovakia in the 1950s, the bloodiest decade of the communist system. Bula and Drbula were found guilty of the killing of three local Communist Party officials in the Vysočina region, a crime falsely blamed on a subversive group directed from abroad. Historian Tomáš Petráček, who is himself a priest, shared some background about the two clerics of Czech Radio.
5: Se jednalo o kněze, kteří v kraji, který byl takovým velmi...
6: Those priests represented a moral backbone for the local farmers who resisted the beginnings of the collectivization of the countryside in what was a very traditional area, with a kind of folk Catholicism.
5: Kolektivizaci venkova.
4: Bula and Drbula were hanged in Jihlava in 1952. The former was 31, the latter 39. The two parish priests came from humble backgrounds and were popular in the rural area, a fact that made them a target for the authorities. Tomáš Petráček continues.
5: Ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část...
6: The totalitarian regime understood that if it didn't eliminate some people and frighten others into submission, it wouldn't succeed in breaking the spine of the nation. For the regime, they were merely human material from whom fake confessions and ideally accusations against others could be extracted. Then they snuffed their lives out without batting an eyelid. The cynicism of the communist elite and those who carried out these brutal actions was hard to believe.
4: What does Saturday's declaration of the two priests as blessed mean in practical terms? Pavel Konspol is Bishop of Brno.
7: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem.
6: When someone is beatified, they become a kind of model. Their names can be taken by those undergoing confirmation. They have a day in the liturgical calendar as a kind of memorial, when people remember them as an example to us all.
7: Když se jako připomínají ti lidé jako vzor.
4: The two priests beatified on Saturday will be remembered every year on the 17th of June. Beatification follows a complex process under Roman Catholic law, The first phase, which for Bula was in 2004 and for Durbala in 2011, takes place at diocesan level. Witnesses spoke before a tribunal and historians combed the archives for details about the pair. The second phase takes place at the Vatican in Rome, where Pope Leo signed a decree on the beatification of Bula and Durbala in October last year. Being beatified is the step before canonization, the process by which someone is made a saint. A miracle attributed to the individual's intercession after beatification is usually still required for this.
8: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Předseda Senátu Miloš Vystrčil považuje svoji cestu nad Tchaj-wan za přínosnou. Poukazuje na to, že se zvýší prostředky ve fondu pro investice a že přibude přímých letů mezi Prahou a Tchaj-pej. Premiér Andrej Babiš s Vystrčilovou návštěvou Tchaj-wanu nesouhlasil. Obává se, že poškodí obchodní vztahy s Čínou, která Vystrčilovou cestu odsoudila. Jaké vztahy má Česko udržovat s Tchaj-wanem?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty jsou po linkách předseda Senátního výboru pro evropské záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller. Dobrý den.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
9: A tady ve studiu je místopředsedkyně Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátorka zvolená za Piráty Adéla Suchardašípová. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A začněme od vás. Jak vy hodnotíte tu cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan?
11: Tak já ji hodnotím především velmi pozitivně, protože přinesla spoustu výsledků, o kterých pan předseda Senátu poměrně podrobně informoval. Nevybočuje nijak z dosavadní vlastně politiky, kterou Česká republika vůči Tchaj-wanu udržuje. Jsem velmi ráda, že tam pan předseda odjel. Já jsem sama měla být součástí také této delegace, ale z rodinných důvodů jsem se neúčastnila. Přesto se domnívám, že je to velmi důležitá vlastně aktivita, která pomáhá také našim podnikatelům a pomáhá i našim studentům, kteří mohou nějakým způsobem z toho profitovat.
9: Pane senátore, jaké je vaše hodnocení cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?
10: Tak já bych byl trošku opatrnější, protože už jsme byli svědky toho, když se slibovala například továrna na čipy a nakonec se udělala někde jinde, takže bych počkal chviličku, jestli to bude a třeba ta přímá linka, ta už se vyjednávala dlouho předtím, než tam pan předseda letěl, takže já bych tomu dal čas a uvidíme, co ta návštěva skutečně přinese.
9: Paní senátorko, můžete být konkrétní, skutečně ta cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan přinesla něco zásadního a nového pro Českou republiku?
11: Já jsem se s panem předsedou Senátu spojila a ptala jsem se ho na ty konkrétní výsledky a řekl mi, že některé ty výsledky jsou okamžité a některé jsou do budoucnosti. Jak již bylo zmíněno, jedním z nich je posílení těch přímých letů, kdy Česká republika je teďka podle mého názoru jedinou evropskou zemí, která má 7 letů denně, týdně z Prahy přímo na Tchaj-wan. Je to tedy o 4 lety více. Potom samozřejmě okamžitě nebo na místě samotném, kdy pan předseda byl účasten konference, došlo k navýšení toho investičního fondu a to je naprosto zásadním způsobem o 50 milionů euro, tedy 1,25 miliardy korun. A tento fond má sloužit jen pro české a tajvanské podnikatele. Takže vlastně toto je jako velmi důležité, nebylo to předjednáno, pan předseda senátu byl z tohoto také tam na místě překvapen příjemně. Dobře. A je to pozitivní věc. A pak také strategická spolupráce Univerzity Karlovy s dvěma univerzitami na Tchaj-wanu. Dobře. A také o spolupráci podnikatelů v rámci Inovex veletrhu, kde byly podepsány 3 memoranda. Myslím, že toho je hodně, promiňte, potřeba jsem to vyjmenovat.
9: Tak, pane senátore, to, co teď vyjmenovala paní senátorka, nejsou to přínosy Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan?
10: Jak říkám, přínosy, takhle jak byly řečeny, tak to vypadá jako přínosy. Skutečně bych si počkal na podmínky třeba i toho investičního fondu, za jakých podmínek budeme nebo budou podnikatelé a moci čerpat. A samozřejmě spolupráce s vysokými školami je vždycky vítána, to po celém světě, nejenom v Tchaj-wanu. A uvidíme skutečně, jak to bude probíhat. A projedná tam spoustu věcí. Já doufám a chci věřit tomu, že většina z toho, co tam pan předseda vyjednal, nebo co se tam vyjednalo, takže bude platit, tak uvidíme, počkáme, uvidíme.
9: Neměli bychom skutečně, paní senátorko, vyčkat s hodnocením těch přínosů Vystrčilovy cesty nad Tchaj-wan, třeba vyčkat i na to, jak přesně bude vypadat ten fond, který by měl podporovat i české podnikatele?
11: Děkuji za otázku, to je velmi důležité, protože vlastně my nemusíme čekat, my už můžeme v současné době velmi dobře zhodnotit ten vztah České republiky k Tchaj-wanu z hlediska toho ekonomického přínosu, kdy ty bilance jsou velmi příznivé. Vlastně už teďka, když se podíváme do informací, které poskytuje Czech Invest, tak my víme, že za poslední léta došlo k výraznému investování v České republice ze strany Tchaj-wanu. Vzniklo 20 tisíc pracovních míst, jestli ne více. Takže vlastně to, s čím pan Vystrčil přišel, je vlastně jenom prohloubení té spolupráce, která už nyní trvá, je pro nás výhodná.
9: Ale pan senátor, promiňte, hned úvodem připomínal tu továrnu na čipy, která měla vzniknout v Česku, nebo uvažovalo se o tom, že by vznikla v Česku, ale vznikne v Německu.
11: Já můžeme také připomenout sliby Čínské lidové republiky o tom, kolik toho bude investovat v České republice a na kolik se toho nakonec realizovalo. Nicméně v České republice můžeme opravdu vidět reálně mnoho projektů. Jde například o multiprojekt v Brně, který se zaměřuje na technologický vývoj, na velmi vlastně vyspělé služby a zboží vysoké přidaného hodnoty, které se už nyní realizují. Záleží spíše na nás, jakým způsobem my to, jako Česká republika, využijeme ty příležitosti, protože, jak jsem řekla, některé jsou do budoucna, záleží skutečně na nás, jestli je využijeme nebo ne a jestli navážeme na to, co se již nyní děje.
9: Pane senátore, to vy připouštíte, že investice tchajvanských firm v Česku v posledních letech jsou významné a že tedy dává smysl tu spolupráci ještě prohlubovat?
10: Tak určitě má smysl prohlubovat spolupráci jak obchodní, tak na té vědecké úrovni a i kulturní, protože myslím si, že bychom měli jednat jak s Tchaj-wanem, tak jak paní kolegyně zmínila, tak i s Čínou. A samozřejmě pak je otázka toho, které investice se u nás budou realizovat. A přesně, jak řekla paní kolegyně, je to na nás. Je na nás, kterou z těch investic využijeme a jakým směrem půjdeme. A Tchaj-wan je technologickou uvozovkách velmocí, takže by byla velká škoda, kdyby jsme si tyto dveře zavřeli a nespolupracovali. Takže rozhodně ano, prohlubovat spolupráci.
9: Prosím, ale pane senátore, vysvětlete, odkud se bere ten odpor vašeho stranického šéfa premiéra Babiše vůči té Vystrčilově cestě nad Tchaj-wan, když říkáte, že má smysl vztahy s Tchaj-wanem dál rozvíjet.
10: Tak já si myslím, že my bychom měli tyto vztahy trošku dělat jiným způsobem, ne na vysoké úrovni, ale mělo by to být třeba na úrovni ministrů a samozřejmě podnikatelů, ale skutečně stavět to do takovéhle pozice, že to je oficiálně vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel, který tam přijede, tak si myslím, že zbytečně provokujeme tu druhou stranu a může si to vyložit jinak a v té obchodní diplomacii, kterou zastáváme hospodářské, tak nám to moc nepomáhá. Takže já si myslím,
9: tedy byl byste radši, pane senátore, kdyby nad Tchaj-wan místo Miloše Vystrčila letěl Karel Havlíček, ministr průmyslu za ANO?
10: Určitě ano. Já si myslím, že by to bylo úplně na jiné úrovni a bylo by to skutečně na té úrovni hospodářské a nezasahovalo by to do takových těch vysokých politických pater, kde to vyvolá nějakou nevoli a při některých jednáních nám to spíš může ubližovat. Takže rozhodně si myslím, že to nemělo být na tak vysoké úrovni, ale samozřejmě bychom s nimi komunikovat měli.
9: Tak vidíte, paní senátorko, že pan senátor není proti rozvíjení vztahu s Tchaj-wanem, že on sám by tam poslal třeba ministra průmyslu, ale že mu nepřijde jako vhodné, aby Českou republiku nad Tchaj-wanu reprezentoval druhý nejvyšší ústavní činitel, kterým skutečně Miloš Vystrčil jakožto předseda Senátu je. Tak není to jaksi vysoká šarže?
11: Já se domnívám, že Česká republika má stanovenou strategii k přístupu k indopacifickému prostoru a součástí toho je i vlastně rozvíjení těchto obchodních vztahů. Pan předseda Senátu navázal na již proběhlá jednání v minulosti a otevřel svou účastí dveře pro podnikatele vlastně a pro univerzity v budoucnosti.
9: Dobře, ale co říkáte na to, na co poukazuje premiér Babiš, že jiné unijní země, když někoho posílají nad Tchaj-wan, tak to zpravidla nejsou tak vysoce postavení ústavní činitelé, jako je Miloš Vystrčil.
11: Já bych byla velice ráda osobně, pokud by na Tajvan jel pan Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu, bylo by to opravdu, opravdu velmi dobré, stejně tak jako například země jako typu jako Polsko, kterému se ekonomicky daří, je schopné získávat investice ve své zemi. Tak by mohlo i Česká republika postupovat tímto, co se samozřejmě nevylučuje. Akorát já bohužel teďka v současné době nevidím tu snahu pomoci českým podnikatelům ze strany vlády na území Tajvanu. A proto rozumím tomu, že předseda Senátu se na tuto cestu vydal. Byl tam velmi vřele přijat. Ona samozřejmě i ta cesta měla nějaký kulturní rozměr. Tajvanci velice milují Havla a velmi mu rozumějí a spoustu těchto kulturních vztahů tam bylo podpořeno. Já bych chtěla vlastně jenom zdůraznit, že vlastně výsledkem této cesty jsou otevřené dveře a spoustu příležitostí pro naše české podnikatele. My musíme zvýšit svoji konkurenceschopnost. Je to samozřejmě velké téma a bylo by velmi vhodné, kdyby na tyto vztahy nyní navázali skutečně ministři nebo minimálně náměstci a pomohli našim podnikatům zrealizovat a čerpat vlastně z těch příslíbených
12: závazků. Já se na to pana senátora zeptám, protože jeho stranickým kolegou je ministr průmyslu Karel Havlíček, tak poletí teď na Tchaj-wan po Miloši Vystrčilovi, pane senátore?
10: Já teď nevím, neznám samozřejmě program pana ministra ani pana ministra zahraničí, jakým se nám to plánují, ale myslím si, že i spousta jiných zemí, kam by měli určitě jet, a kam by měl i předseda Senátu, dejme tomu jet. Myslím si, že ty dveře, jak říká paní kolegyně, už otevřel při první návštěvě toho Tajvanu, nemusel tam jít podruhé, mohl vybrat jinou zemi, kde by mohl takhle pomoct a zajistit nějakou spolupráci a nějakou přímou linku a tak, ale skutečně nevím, jestli pan ministr Havlíček plánuje cestu na Tajvan. Já myslím, že on má naplánováno spoustu cest, ale jestli je v tom Tajvan, to opravdu nevím.
12: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller a místopředsedkyně stejného výboru senátorka zvolená za Piráty Adéla Sucharda Šípova.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Paní senátorko, po tom, co jste teď slyšela, nesoustředí se pan předseda Vystrčil na Tchaj-wan až příliš? Neměl si tentokrát vybrat jinou destinaci?
11: Já se nedomnívám, že by se soustředil na Tajvan až příliš. Vrátil se do této země po 6 letech. Já vím, jak velmi intenzivně tyto cesty vykonává i k jiným zemím. Byla jsem s ním osobně účastná třeba například v Rumunsku a vždycky to přivezlo spoustu pozitivních věcí. Nemyslím si, že by se soustředil jen na Tajvan. Jak znám předsedu Senátu, soustředí se skutečně na to, aby pomohl České republice a našim podnikatelům celosvětově. A Tajvan, jak jsem si nastudovala, je jedním z nejvýznamnějších mimoevropských investorů v České republice. Je naprosto logické, že tyto vztahy se prohlubují a vlastně to, s čím pan předseda Senátu se vrátil z Tajvanu, to znamená například navýšení toho fondu o 1,25 miliardy korun, je jasným důsledkem toho, že tato cesta smysl má a že pomáhá našim podnikatelům a našim univerzitám.
12: Pane senátore, tak vzhledem k tomu, jak významným neevropským investorem Tchaj-wan v Česku je, nedávala ta opakovaná návštěva smysl?
10: No, je to přesně tak, jak jsem říkal. Mohl tam jet někdo jiný na jiné úrovni, nemuselo to být na takovéto vysoké úrovni, protože paní kolegyně to říkala, že tady byly nějaké sliby investic s Čínou a já si myslím, že mohlo právě dojít k tomu, že tím, jak víc jezdí naši zástupci vysocí právě do Tajvanu, tak možná Čína přibrzdila tu investici u nás. Může se to tak stát? Je to můj názor, neříkám, že to tak je, ale skutečně jako stačilo by, kdyby tam měl jedno a mohl na tu cestu. Je to úplně někdo jiný, nemusel to být pan ministr a mohl to být například místopředseda Senátu, nemusel to být na tak vysoké úrovni, ale uvidíme ty přínosy, jaké budou.
12: Paní senátorko, nemáte obavu, že ta Vystrčilova cesta poškodí obchodní a jiné vztahy mezi Českem a Čínou?
11: Já se to nedomnívám, protože samozřejmě měli jsme tady nějaké přestřelky ohledně vládního speciálu a takovéto věci, ale považuji to za malichernost. Čína sama s Tajvanem obchoduje, takže já v tom vlastně nevidím logickou linku, proč by tato cesta měla poškodit vztahy s Čínou.
12: Ale jistě jste si přečetla to vyjádření čínského velvyslanectví v Praze, které docela ostře tu Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu odsoudilo.
11: Já se domnívám, že to nějak ty vztahy nepoškodí, protože, jak říkám, prostě biznis je biznis a Čína i s Tajvanem také obchoduje. Zároveň chápu, že a považuje za důležité, že Česká republika jako suverénní evropský stát ráda podporuje obchod se zemí demokratickou, kterou tedy Tajvan je, byť respektuje politiku jedné Číny a uznává Čínskou lidovou republiku, ale já si nemyslím, že je to buď a nebo. Máme obchodovat se s oběma zemí, ale zároveň také dbát na to, aby ten obchod byl, splňoval určité podmínky, a to je nějaká vzájemná rovnost, vzájemný respekt, vzájemná uznávání nějakých jako rovného postavení a prostě té určité důstojnosti v rámci mezinárodních vztahů. A z toho mě vychází, že samozřejmě je pro nás výhodné spolupracovat s Tajvanem jako demokratickou zemí, protože tu zkušenost s nedemokratickým řízením máme.
12: Nejprve k těm obavám, že Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu nějakým způsobem poškodí obchodní vztahy Česka a Číny. Nejsou přehnané? Na čem se zakládají, pane senátore?
10: Tak přehnané nejsou, aby se vrátil možná k tomu, jak jste říkal, to prohlášení do čínského velvyslanectví, aby se proti němu vymezil, a tady si myslím, že budeme určitě s paní kolegyní ve shodě. Čína nám určitě nemůže diktovat, s kým my se můžeme přátelit a nemůžeme, to je skutečně naše věc a jsme suverénní silnou zemí, aby jsme si rozhodli sami, s kým budeme a nebudeme komunikovat, takže tady bych se vymezil oproti Číně. A třeba k tomu letadlu už se vrátím, tak ta vláda vlastně nechtěla dát tomu ten vládní punc, proto možná nepovolila právě ten let s tou vládní letkou. A myslím si, že ty vztahy možná budeme muset teď narovnávat trošku, budeme muset vysvětlovat Číně proč a jak, a jak jsme tam byli. Myslím si, že to je zbytečné, že takhle budeme zbytečně ztrácet čas.
12: Paní senátorko, vaše reakce?
11: Já se nedomnívám, že musíme Číně něco vysvětlovat. My jsme ti, kteří stanoví strategii toho našeho vlastně vztahu k těmto zemím. Nikoliv Čína. Čína nám skutečně nemůže diktovat a nemusíme se podle mého názoru za to nějak omlouvat, protože říkám, jak jsem řekla, navazujeme na to, co jsme v minulosti s Tajvanem už jako založili velmi dobrý vztah, prohlubujeme ho a zároveň Česká republika uznává politiku jedné Číny, uznává Čínskou lidovou republiku, nijak nezasahuje vlastně do státoprávního uspořádání těchto zemí.
12: Pane senátore, to byste uznal, že ta Vystrčilova návštěva pořád byla v souladu s tou oficiální pozicí Česka, která je, že uznává politiku jedné Číny?
10: Určitě, určitě ano, a já jsem neřekl, že bychom se Číně měli omlouvat, já myslím, že budeme na nejvýš vysvětlovat, ale určitě ne se omlouvat, to si myslím, že nemáme ani zapotřebí a rozhodně bychom to dělat neměli. A na té úrovni my skutečně máme vládu, že uznáváme politiku jedné Číny a vlastně i s tím celou dobu fungujeme a jezdíme i, nebo komunikujeme i s tím Tajvanem, a Tajvan jako takový vlastně taky ani nikdy formálně nevyhlásil nezávislost právě z obavy možná před invazí z Čínské republiky. Takže rozhodně máme ten statut toho, že uznáváme politiku jedné Číny. Určitě to není nic proti.
12: Nicméně ať tak či onak, Čína tu Vystrčilovu návštěvu vyhodnotila jiným způsobem, paní senátorko.
11: Ano, je to možné, ale zároveň prostě v souladu s tou strategií, kterou si myslím, že bychom měli udržovat a neměli bychom ji měnit a neměli bychom my být ti, kdo reagují na prohlášení Číny. To strategii by mělo být, že Tajvan zůstane viditelným členem v rámci mezinárodních struktur, protože jedině tak uhájí svůj status quo a dochází ke snížení rizika nějakého mezinárodního vlastně jakoby napadení Čínou. Proto je vlastně něco, na čem bychom měli dbát. na co bychom měli dbát. Samozřejmě cílem našeho mezinárodního vztahu by mělo být podporovat mírové řešení sporů, udržet mír v tchajvanské nížině. A součástí toho je ale také, že nedopustíme, aby se Tchaj-wan dostal do izolace.
12: S tím souhlasíte, pane senátore, že i toto by Česko mělo ve své politice vůči Tchaj-wanu sledovat?
10: No, já bych byl hodně opatrný, co bychom měli sledovat, protože když vnímáme okolní svět, jakým stylem komunikuje právě s Čínou i s Tchaj-wanem, tak je to velice delikátní a skutečně takováto gesta nedělají. Já neviděl jsem, že by některá země posílala nejvyšší ústavní činitele právě na ty návštěvy. Je to právě na té úrovni těch ministrů a skutečně té úrovně. Tak a je to na té úrovni právě toho hospodářství vědy, kultury, to takhle mají všichni a myslím si, že bych byl hodně opatrný právě takhle zbytečně provokovat, ale říkám, je to můj názor, možná zbytečně eskalujeme něco, co nemusíme a pak je těžké to obhajovat.
12: Paní senátorko, nejsou ostatní země Evropské unie většinově opatrnější vůči Tchaj-wanu nežli Česko?
11: Já samozřejmě nevím, jak kteří politici z ostatních zemí jezdí na Tchaj-wan a jak vysoce postavení jsou. O tom teďka aktuálně přehled nemám.
12: Tak často zpravidla nevysílají takto vysoce postavené ústavní činitele. Samozřejmě,
11: ale je třeba teda se na to taky podívat.
12: Výjimkou je Litva, která naopak má ještě rozvinutější vztahy s Tchaj-wanem, ale můžeme říct, že většina zemí Evropské unie na takové úrovni vztahy s Tchaj-wanem nerozvíjí.
11: A právě je potřeba se na to podívat tou druhou optikou, a sice, že Česká republika je velmi významným partnerem pro Tchaj-wan a my z toho velmi profitujeme. Tchaj-wan také podporuje Ukrajinu a skrze Českou republiku vlastně posílá humanitární a zdravotnickou pomoc na Ukrajinu. Je to pro nás profit. Je to vlastně i určitým symbolem toho, s jakým partnerem vlastně je pro nás výhodné spolupracovat na rozdíl od Číny. Mluvím ale samozřejmě o tom...
12: Není výhodné spolupracovat?
11: No, pokud se podíváme na obchodní bilanci, tak pro Českou republiku je samozřejmě velmi výhodné spolupracovat s demokratickými zeměmi, jako je Tchaj-wan. I z toho důvodu, že investice, které, jak už jsem řekla, v České republice jsou velké a zároveň ten vlastně obchod je pro Českou republiku z hlediska té bilance výhodnější. My vyvážíme do Tchaj-wanu mnohem více než jako z hlediska toho poměru než do Číny.
12: To uznáváte, pane senátore, že ty obchodní vztahy mezi Českem a Tchaj-wanem jsou rozvinutější a pro Česko přínosnější, nežli ty vztahy s Čínou?
10: No, určitě jsou rozvinutější, protože Čína má trošku jiné postavení a když to máme trošku z toho globálního hlediska, tak Čína a vlastně i Amerika jsou pro Evropu jako takovou nebo pro Evropskou unii největšími konkurenty, takže musíme být opatrní, protože v konkurenceschopnosti vůči těmto zemím výrazně ztrácíme, takže určitě pokud Čína by se zaměřila na Evropu nebo na Evropskou unii jako takovou, tak si myslím, že budeme mít velké problémy.
12: A uznáváte i to, že Česko je ve svých vztazích s Tchaj-wanem rovnocenným partnerem, zatímco v těch vztazích s Čínou tak tomu úplně být nemusí vzhledem k chování Pekingu?
10: To určitě jsme rovnocennějším partnerem než s Čínou a nevím, že by nějaká země na světě měla nějaký rovnocenný vztah s Čínou, protože to si myslím, že ani není možné. Čína si skutečně diktuje svoje vlastní pravidla a tak, jak říká paní kolegyně, proudí z Tchaj-wanu přes nás i humanitární pomoc. Já teda doufám, že to myslela jinak, než jako, že profitujeme na té humanitární pomoci, ono to tak jako vyznělo, ale s Tchaj-wanem rozhodně máme lepší vztahy než s Čínou.
12: Jak se to myslela? Zmínkou humanitární pomoci?
11: Já jsem to samozřejmě nemyslela tak, že je to pro nás primárně ta věc, jestli je to pro nás výhodné ekonomicky. Tak, jak jsem uvedla už předtím, možná jste přeslechl, pane kolego, ale já jsem říkala, že pro nás je samozřejmě to ukazatelem toho, že obchodovat s demokratickou zemí, která stojí za Ukrajinou, je pro nás samozřejmě strategicky výhodnější i z hlediska té geopolitické bezpečnosti v Evropě.
12: Pane senátore, jestli chcete reagovat, prosím, stručně, končíme.
10: Ne, nemusím, já jenom, že to tak vyznělo, tak děkuji za to vysvětlení.
12: Tolik senátor hnutí ANO Jan Schiller debatoval se senátorkou zvolenou za Piráty Adélou Suchardou Šípovou. Dámo a pane, děkuji oběma.
11: Děkuji za pozvání.
10: Děkuji, hezký den.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha.
13: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka Anne Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annales, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
15: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
14: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská Alma Mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
15: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Prezident Pavel ocenil dohodu o delegaci na OSN o summitu NATO v Ankaře. Vláda rozhodne až 22. června. Italská prokuratura vyšetřuje izraelského ministra Ben-Gvira, který vyzýval k násilí vůči zajatým lidskoprávním aktivistům. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. A zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až 22. června. Rozhodnutí dnes nepadlo. Po jednání kabinetu to řekl prezident Petr Pavel, který se dnešní schůze zúčastnil. Podle prezidenta spor o zastoupení Česka neprospívá důvěryhodnosti země v zahraničí. Hrad zároveň informoval, že Pavel ocenil schválení svého vedení delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Věří, že dohoda vznikne i ohledně summitu NATO. Do jednání vlády proto nepodá připravenou kompetenční žalobu. David Dušek z Hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
17: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
16: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové. Také Dagmar Havlová už minulý týden uvedla, že situaci v knihovně komentovat nebude a na tom stále trvá. Italská prokuratura začala vyšetřovat izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Úřady se budou zabývat chováním krajně pravicového politika k lidskoprávním aktivistům. Ti se s humanitární flotilou plavili do pásma Gazy, posádku ale v mezinárodních vodách zadržela izraelská armáda. Aktivisté uvedli, že v izraelském zajetí čelili fyzickému, psychickému i sexualizovanému násilí. K napadání aktivistů přímo na místě vyzýval i Ben-Gvir. Dokazuje to video, které politik zveřejnil na svých sociálních sítích. Izraelské úřady kvůli možným válečným zločinům a mučení vyšetřuje i francouzská protiteroristická prokuratura. Na mnoha menších tocích v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to třeba 25 km břehu podél Manětínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo doteď zakázáno. Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají taky v Dolních Sekyřanech u Vejprdnického potoka na Plzeňsku. Pokračuje vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Plíhal.
18: Jsou lepší metodiky výpočtu aktivní zóny záplavového území. Předtím to byly data od roku 1930 až do roku 1980, to byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti. Srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vymezují v menším rozsahu, než to bylo dřív.
16: Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem.

0: Ten prohrávali o 2 body. Rozhodující 3-bodovou střelu vyslal těsně před klaxonem pardubický pivot Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
1: Já sám nevím, neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
0: Série bude pokračovat ve čtvrtek utkáním na palubovce Nymburka. Středočeši získali titul 20krát z posledních 22 sezon. Pardubice hrají finále nejvyšší české ligy poprvé.
2: Nebezpečí na 13 na Českolipsku a neprůjezdná silnice 19 na Blanensku. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova se pohybují lidé, chodci, opatrně za okrouhlou. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov trvá omezení po nehodě. Na 8. kilometru je zavřená levá část dálnice a místem se teď projíždí plynule. Silnice 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem neprůjezdná. Uzavírka je za Rozsečí. V podvečer tam havarovalo nákladní auto. Je převrácené. Možné objízdné trasy vedou přes Olešnici, případně Tasovice a obec Hluboké. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a část tunelového komplexu Blanka. Obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se zatáhne, k ránu může i pršet, ochladí se až k 11 stupňům. Přes den pak čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Obnovuje se válka Izraele proti Íránu. Ministryně financí se chystá ohledně rozpočtu k tomu samému, co z opozice silně kritizovala, ale také zároveň navrhuje zásadní změny penzijního připojištění. Jasné vítězství vládní proevropské strany v arménských volbách. Maďarský prezident odmítá odstoupit z funkce, k čemuž ho vyzývá premiér, anebo co vlastně dělají kosmonauti na mezinárodní stanici ISS, která měla v minulých dnech menší problém? To jsou titulky příspěvku pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Izrael a Irán v noci z neděle na pondělí pokračovali ve vzájemných útocích, což je podle agentury AP největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jeho západě Iránu a část poškodila. Iránská média zase informují o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli, a to v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. No a hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Dá se to považovat za ojedinělé akce, nebo je to návrat k válce?
5: Nevíme, neznáme úplně přesně pozadí toho, co se odehrálo, když se podíváme třeba na to, jak o tom debatují Iránci, zejména exiloví Iránci, tak oni sami nevědí přesně, kdo to měl nařídit nebo s jakým záměrem. My vidíme v těch posledních mnoha týdnech, že existují rozmíšky mezi Spojenými státy a Iránem, to znamená, že ty strany se nějakým způsobem testují, možná nechtějí vyvolat válku, mají zájem, dokonce dávají najevo, že mají zájem na určitém urovnání té situace, ale zároveň chtějí dát najevo, že jsou připraveni bojovat dál a tím maximálně zlepšit své pozice pro nějaké závěrečné jednání o příměří nebo třeba úplné míru. V případě té střelby z Íránu na Izrael a potom zpátky z Izraela na Írán je ta situace trošku jiná v tom, že Izraelci mají jinou kalkulaci. Izraelci samozřejmě pravděpodobně nečekali tu íránskou střelbu na své území, ale zároveň jejich kalkulace není taková, že nějaké rychlé příměří nebo mír, o které pravděpodobně stojí i Trump, jsou pro ně výhodné, protože oni se domnívají, že pokud nedojde ke změně toho režimu, tak Izrael bude v přinejmenším nebo přinejlepším stejné situaci, jako byl před válkou, neli horší. To znamená, že Izraelci momentálně se domnívají, že musí dát najevo, že budou opětovat jakoukoliv palbu ze strany Iránu a zároveň sami sebe se ptají, jestli platí, že Američané nějakým způsobem budou připraveni izraelské zájmy, to znamená izraelskou bezpečnost, obětovat v případě, že budou vidět nějaké východisko v dohodě s Iránci.
4: Co z toho ale tedy vlastně plyne pro Izrael, respektive za jakých okolností by Izrael byl, jak se říká, spokojen?
5: Izraelci, pokud by měli být úplně spokojeni, pak by museli dosáhnout něčeho, co pravděpodobně očekávali při začátku té války, to znamená svržení režimu. Izraelci se nedomnívají, že ten íránský režim lze nějak zásadně oslabit do té míry, že by neohrožoval Izraelce, protože pro Irán je relativně jednoduché Izrael ohrožovat. Vidíme například, že Američané jsou ochotni přistoupit na rétoriku, podle které se součástí americko-íránské dohody o příměří nebo o nějakém dlouhodobém míru má stát i ujednání, že Izraelci nebudou nijak ohrožovat Hizballah, což ale zároveň znamená, že Hizballah bude stále mít možnost vytvářet si předpolí na libanonském území na případné příští útoky vůči Izraeli. Takže izraelská kalkulace v podstatě záleží na tom, jak maximálně snížit škody z případného americko-íránského míru. Ale jak jsem už uváděl, v podstatě není úplně jasné, do jaké míry Íránci stříleli záměrně na Izrael. Izraelci se snažili ukázat, že jsou schopni ohrozit třeba i íránské hospodářské zájmy, to znamená nějakým způsobem Irán varovat před sebou, ale současně tady je vlastně v pozadí nějaký mnohem větší boj o to, jak bude vypadat příští Blízký východ, kdo bude mít první housle, kdo druhé housle, kdo žádné housle.
4: Říká Jan Figera, díky mnohokrát.
5: Nasledanou.
4: Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2027, ale veřejnost se o něm podle ministryně Aleny Schillerové dozví víc až na konci prázdnin. Nestane se tak poprvé, jenomže právě Schillerová takovou praxi silně kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury. A slovo k tématu má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
6: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá při sestavování státního rozpočtu na příští rok spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost, řečeno jejími slovy. Použila je coby opoziční poslankyně před 2 lety, když kritizovala zvláštní krok svého předchůdce Zbyňka Stanjury, který v roce 2024 změnil zavedenou praxi a posunul zveřejnění prvního návrhu rozpočtu z konce června na konec srpna. Dnes Schillerová říká, že je posun na konec prázdnin v pořádku, protože se změnila pravidla zveřejňování, a to ještě za Stanjury. Má pravdu. A ministryně na konci června pošle vládním kolegům návrhy jejich kapitol a v létě s nimi bude jednat. Slibuje, že s výsledky seznámí veřejnost. Ale stejně platí, že se vláda Andreje Babiše chystá spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost. Sněmovnou už totiž prošlo výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státního rozpočtu. Právě Schillerová do návrhu vložila řadu únikových doložek, díky nimž bude možné překračovat zákonné výdaje. Část dluhu se tak uklidí mimo státní rozpočet. Do výdajových rámců by se nemuseli započítávat investice do strategické infrastruktury, ale například ani výdaje za zhoršené bezpečnostní situace. Gumovější formulaci už asi vymyslet nešlo. Kabinet slíbil v programovém prohlášení, že deficit bude udržovat bezpečně pod hranicí 3% HDP. Letos je plánovaný schodek 310 miliard, což představuje 2,6%. Prostor nad letošním dluhem je podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla asi 46 miliard. Schodek v roce 2027 by tedy neměl být vyšší než 356 miliard. Jenomže Česká národní banka, která má skvělé analytiky, tvrdí, že deficit bude nutně vyšší než 3%. Alena Schillerová řekla České televizi, že ministři v prvních návrzích požadují pro své rezorty přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Není divu, vždyť vláda slíbila na všechny strany snižování daní a zvyšování výdajů. Jen namátkou. Premiér Babiš potvrdil, že se budou mimořádně valorizovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. To je 24 miliard korun. Na obranu a řeči o přímých výdajích do armády bude potřeba několik desítek miliard. Babiš před summitem na to připustil, že Česko bude své obranné závazky plnit. Obsluha rostoucího státního dluhu zase bude o nějakou miliardu dražší. Za zrušené koncesionářské poplatky půjde ze státního rozpočtu až 10 miliard České televizi a Českému rozhlasu. Když vláda garantuje například učitelům na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun, musí někde začít. A policistům, hasičům a příslušníkům vězeňské služby slíbila nástupní platy 50 tisíc korun. A tak dál a tak dál. O něch ministry požadovaných 100 miliard je podložených grandiózními sliby ve vládním programu. A tak se část dluhu nad slíbenými 3% HDP díky zákonným únikovým doložkám uklidí do šedé zóny. Velmi přesně to popsala ministryně Schillerová. Státní rozpočet je zákonem roku a není možné přesunout jeho přípravu do režimu tajné. Vláda na to nemá žádné právo. A pokud si to necháme líbit, z demokracie a z veřejné kontroly nám zůstává torzo. A může to mít opravdu nedozírné následky. Konec citátu. Její slova z července 2024 platí dnes s mnohem větší naléhavostí.
4: Hovořil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Víkendové parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Volební komise v pondělí oznámila, že získala skoro 50% hlasů a s náskokem porazila opoziční proruskou stranu Silná Arménie, která získala něco málo přes 23%. Arménský premiér Nikol Pašinjan mluví o historickém vítězství a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
7: Nikol Pašinjan v noci na pondělí rozhodně nepřeháněl, když se za vítěze arménských parlamentních voleb prohlásil už dlouho před vyhlášením oficiálních výsledků sčítání. Současný a nejpravděpodobněji i příští arménský premiér už během volební neděle potvrdil svou jasně proevropskou orientaci, když připomněl svůj telefonát ze 4. června s Ursulou von der Leyenovou a její příslib vytvořit pro Arménii co nejpříznivější podmínky pro vývoz arménského zboží a zejména zemědělské produkce do Evropské unie. Zajímavé jsou životní i politické osudy Pašinjanova hlavního soupeře Samvela Karapetyana. Tento muž svůj několika miliardový majetek dal dohromady v Rusku a má ruské i arménské občanství. Loni na jaře v rozruchu kolem arménské apoštolské církve otevřeně vystoupil proti vládě a za podněcování k jejímu svržení a také praní špinavých peněz skončil přesně před rokem ve vazbě, která mu posléze byla zmírněna na domácí vězení. Předvolební boj svého nově založeného bloku Silná Arménie tedy řídil v podmínkách osobní nesvobody. A přesto nutno přiznat, že byť nevyhrál, dosáhl velmi solidního výsledku. Kromě Karapetyana, jeho Silné Arménie a dalších proruských sil, které se případně dostanou do parlamentu, je důležitým poraženým v arménských volbách samorusko. To totiž doufalo, že vůdce opozice napodobí situaci v sousední Gruzii, kde politickou scénu už léta ovládá strana Gruzínský sen, založená proruským miliardářem Bidzinou Ivanišvilím. Nestalo se, a to i vinou Ruska. To se v poslední době už několikrát rozhodlo ochromit odběr arménské zemědělské produkce a teď dokonce těsně před volbami pohrozilo zastavením dodávek ruské ropy a zemního plynu do Arménie. Stále více Arménů tak chápe, že ruská politika vůči jejich zemi je vyloženě neokolonialistická, že spoléhat na tohoto někdejšího patrona ještě dnes by byla chyba a že mnohem rozumnější bude uchýlit se k ekonomické a možná i vojenské spolupráci s Evropskou unií. Rusko tak v kavkazském regionu i v celém postsovětském prostoru ztrácí další cenné pozice, což je vývoj víceméně logický. Kdo by také v moderním světě stál o mocného spojence, jehož politickým zřízením je nezastřená diktatura?
8: To byl Libor Dvořák. A ještě jednou ministryně financí Alena Schillerová, která minulý týden představila největší změny ve třetím pilíři penzijního připojištění za celou dobu existence tohoto produktu. A to je téma komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
9: Pokud by je ministerstvo prosadilo v plné šíři, v jakém je navrhuje, zůstanou na jedné straně poražení, kterými jsou penzijní společnosti. Na straně vítězů budou jednoznačně klienti, protože jeden z nejdražších produktů na trhu, který by bez příspěvku státu a zaměstnavatele absolutně nedával smysl, jej konečně dostane. A navíc dokáže nalákat nové klienty z řad mladých lidí i dětí, protože může plnit funkce, kvůli které penzijní připojištění vzniklo. Tedy, že si prostřednictvím jeho pomoci může člověk aspoň trochu našetřit na důchod, aniž by měl pocit, že spoří penzijní společnosti a nikoli sobě. Potěší, že se změny mají týkat ne nových klientů, ale všech. Navíc se zdá, že jde o první zákon, na kterém se alespoň ideově podíleli i ekonomové z akademické sféry. Konkrétně z výzkumného pracoviště CRGEI, které spadá pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Ti se problematice penzijního spoření dlouhodobě věnují a také dlouhodobě kritizují poplatkovou politiku finančních institucí. Až potud jde o malý zázrak v české politice. Nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Vláda by ji měla projednat do konce června. Pokud ji schválí sněmovna, změny by měly začít platit od ledna příštího roku. Hlavní otázkou nyní je, v jaké finální podobě novela zákona projde. Největší změnou je výrazné snížení poplatků, případně jejich zrušení, což naráží na extrémně silný odpor penzijních společností. Jejich asociace už varovala, že se pokud novela projde ve stávajícím znění, některým z nich, především těm, co nepatří do velkých bankovních skupin, už nevyplatí poskytovat penzijní spoření. Jejich správci tvrdí, že navržené poplatky nepokryjí náklady, znemožní investice do moderních technologií, klientského servisu a bezpečnosti systémů. Srovnání se zahraničím, kterým argumentuje rezort financí, považuje nefér. Český trh má prý specifické regulatorní zázemí a odlišnou strukturu nákladů. A tak nepřekvapivě tlačí na zvýšení navržených poplatků. Jde o to, kdo nakonec ustoupí. Pamětníci si okamžitě vzpomenou na tvrzení bank, že nelze vést účty zdarma, posílat peníze zdarma, případně, že poplatek za převod z jedné země do druhé, byť v rámci Evropské unie, musí klient zaplatit, jako kdyby ty peníze vezl kurýr osobně na koni. Většina těchto poplatků časem zmizela a určitě neplatí, že by banky v Česku kvůli tomu strádaly. Naopak jejich ziskovost je dlouhodobě výrazně vyšší než v jiných zemích unie. Stejně tak platí, že řada jiných investičních produktů má nižší poplatkovou strukturu než současné penzijní společnosti. Neplatí to vždy, nicméně tam, kde neexistuje žádný státní či jakýkoliv jiný příspěvek a je jasné zhodnocení, si i běžný klient dokáže spočítat, co se mu ještě vyplatí a co ne. Což v případě současné podoby penzijního spoření neplatí a doplácí na to klient i stát, který na podporu budoucích penzistů posílá každoročně dost peněz. Boj o budoucí poplatky teprve začal a sílu penzijních společností nelze podceňovat. I proto bude dobré sledovat všechny poslanecké návrhy, připomínky a změny. Dřív než se promítnou do výsledku, který nemusí být tak růžový, jaký ministryně financí Alena Schillerová přednesla.
8: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty.

0: Novelou ústavy. Zapadá to do jeho celkové strategie zbavit se lidí, kteří zůstali ve vysokých státních funkcích z dob vládnutí dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Jak hodlá Maďar přesně postupovat, zatím není jasné. Slíbil ale uvést přesnější informace do konce června. Jak moc považuje nově zvolený premiér prezidenta za problém, dokládá fakt, že si nepřál, aby byl Šujok viděn na fotkách pojmenování své vlády. Tamáš Šujok, někdejší předseda Maďarského ústavního soudu, se dostal do čela státu v roce 2024. Stalo se tak krátce po skandálu okolo udělení milosti pro člověka, který v jednom dětském domově kryl zneužívání dětí. Prezidentka Katalin Nováková, která milost podepsala, následně odstoupila. Bylo to mimochodem již podruhé, co musel Orbán kvůli demisi prezidenta narychlo obsazovat nejvyšší úřad v zemi. V roce 2012 ho předčasně opustil tehdejší prezident Paul Schmidt, někdejší olympijský vítěz v šermu a diplomat, jemuž se stalo osudné plagiátorství u jeho doktorské práce. Premiér Orbán proto potřeboval v čele státu někoho spolehlivého, zároveň ale loajálního, který jeho vládnutí nepřekážel. Po Schmidtovi následoval spoluzakladatel Fidesu János Áder, po Novákové přišla řada na Tamáše Šujóka. A ten danou roli plnil bez sebe menšího zaváhání. Byl vůči vládě servilní a je mu vyčítáno, že se neozýval ve chvílích, kdy se ozvat měl, a sice na obranu těch, na které Viktor Orbán různými způsoby útočil. Ať už to byli novináři, nebo třeba různé národnostní menšiny. Zklamáni jsou z prezidenta také samotní občané Maďarska. Podle jednoho z nedávno zveřejněných průzkumů si 64% občanů přeje, aby se prezident sám svého mandátu vzdal. Šujok ale podle všeho chce bojovat. Obrátil se mezi tím na Benátskou komisi, která je poradním orgánem Rady Evropy ve věci ústavních otázek, aby stanovila, zda není postup Pétera Maďara v rozporu s evropskými ústavními hodnotami. Je to paradoxní, protože pokud zmíněné grémium zaujímalo v posledních letech k něčemu velmi kritická stanoviska, byl to právě stav právního státu v Maďarsku, čili oslabování nezávislosti justice a netransparentní změny ústavy, které se odehrávaly právě v režii Orbánovy vlády. Ústavní právník Šujok byl svým způsobem jejich kmotrem. Minulá vláda veškerou kritiku zvenčí odmítala a považovala ji za nemístné vměšování do svých interních záležitostí. Asi nebude velkým překvapením, pokud by podobně reagoval i Maďarův kabinet pro případ, že by se Benátská komise postavila za prezidenta Šujóka. Než se tak stane, bude v čele Maďarska už dávno někdo jiný.
1: Hovořila Kamila Pešeková. No a už je čas jen na závěrečnou pondělní glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Dnes, vzhledem k charakteru jeho knih z oblasti sci-fi, příznačně se týkající činnosti kosmonautů na mezinárodní stanici ISS, která se v minulých dnech potýkala s drobnější závadou. Čili u mikrofonu ještě jednou je Ondřej Nef.
2: Co tam vlastně dělají, padla během hovoru otázka. Šlo o Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Mezinárodní projekt, jakási laboratoř na oběžné dráze. Trvale je obydlená od roku 2000. Někdy je vidět prostým okem, po západu slunce nebo před jeho východem. Musí být tma, ale slunce ještě musí stanici ozařovat. Pak ji spatříme jako jasný světelný objekt, který si to poměrně rychle hasí po obloze. Přiletí tak asi za 5 minut. Viditelná není každý den, jen v blocích dnů, musíte si to najít na internetu. Asi to dělat nebudete, protože kosmická stanice málo koho baví. Proč tedy na ní přišla zčista jasná řeč a proč padla otázka, co se tam vlastně děje? Protože v jednom bloku stanice začal unikat vzduch a objevilo se to ve zpravodajství. NASA dokonce nařídila z preventivních důvodů 5 astronautům ze 7členné posádky přejít do kapsle SpaceX Crew Dragon a 2 ruští kosmonauti závadu odstraňovali. Napadne vás, že je to situace jako z nějakého sci-fi filmu. Únik vzduchu, obávaná dekomprese, vzduch příští do kosmické prázdnoty a astronautům začne odtikávat čas. Ve filmu se to obvykle děje na velkých digitálních hodinách. Číslice jsou velké jako brambora a disky jsou červené. 2 hrdinové zatím nasazují životy, napětí roste, až drkotají zuby. Nedrkotají, nikoho to nebaví. Kosmonauti Kuč, Sverčkov a Mikajev dírku našli a ucpali a trvalo jim to jen 2 hodiny a byl klid. Pohoda. Není divu, že to nebaví. Mimochodem, co tam tedy momentálně dělají? Hlavní experiment se zaměřuje na výrobu krvních kmenových buněk v beztížném stavu. Pomůže to při léčbě leukémie, imunitních onemocnění a krevních poruch. Zkouší se taky 3D tisk chrupavkových buněk. Jde o to, aby se tak říkajíc na míru pacienta dali vyrábět implantáty, které jeho tělo nebude odmítat. Chápu to tak, že moji zhuntovanou chrupavku vytisknou a vymění jako autodíl a moje tělo o tom ani nebude vědět. V jiné sérii pokusů se pěstují srdeční kmenové buňky. Po infarktu se srdeční svalové buňky skoro neregenerují. V beztížném stavu by se měly vyrábět jakési záplaty, které by se daly po infarktu přilepit na poškozené srdce. Takže takové věci se dějí v létající laboratoři 400 kilometrů nad našimi hlavami. Třeba si na ně vzpomenete, až uvidíte po západu slunce po nebi spěchat neblikající puntík jasný, skoro jako jitřenka. Nebo si nespomenete, nebylo by divu, tyhle kosmické záležitosti dnes nikoho nebaví.
1: Příspěvkem spisovatele, žurnalisty a také mimo jiné vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část šestá. Změna operačního systému. Než vysvětlím, jakým způsobem se autokracie snaží dovést mezinárodní systém k jeho konci, bude prospěšné připomenout si jeho počátky. V roce 1946, ve dnech stále ještě plných optimismu čerstvě poválečného světa, byla v rámci nově ustavené Organizace spojených národů zřízena komise OSN pro lidská práva. Byl vytvořen výbor komise, který navrhl sepsání dokumentu, z něhož později vzešla Všeobecná deklarace lidských práv. K původním členům výboru patřili kanadský právník, francouzský jurista, libanonský teolog a čínský filozof. K nim se pak připojili zástupci Sovětského svazu, Velké Británie, Chile a Austrálie. V pozdější fázi se k návrhu vyjádřila indická delegátka Hansa Mehta a úspěšně se zasadila o to, aby v prvním článku dokumentu nebyl ve větě všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní použit výraz men, lidé, muži, ale human beings, lidské bytosti. Tvůrci návrhu byli ovlivněni křesťansko-demokratickým hnutím, konfuciánstvím, liberální právní tradicí a také rozvíjející se oblastí mezinárodního práva. Je pozoruhodné, že všichni sdíleli přesvědčení, že skutečně může existovat cosi jako univerzální lidská práva, jakýsi soubor zásad společných všem kulturám a politickým systémům. Sovětský svaz a spolu s ním i několik jeho satelitních států při ratifikaci dokumentu v roce 1948 hlasoval proti. Většina novopečených členů OSN, Afričané, Asiaté a Latinoameričané, stejně jako Severoameričané a Evropané, se však vyslovila pro ratifikaci. Deklarace stanovila, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Stvrzovala rovněž, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům urážejícím svědomí lidstva. Kromě mnoha dalších zásad obsahovala i prohlášení, že každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Nikdo nesmí být mučen a nesmí být držen v otroctví. Deklarace hlásala dokonce i to, že nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Tyto myšlenky se staly základem řady dalších úmluv a velkého počtu multilaterálních ustanovení. Helsinský závěrečný akt, tedy smlouva, která uznala nedotknutelnost hranic v Evropě a formálně ukončila druhou světovou válku, uvádí, že její signatáři budou prosazovat a podporovat účinné uplatňování občanských, politických, hospodářských, sociálních, kulturních a jiných práv a svobod, které vyplývají z přirozené důstojnosti člověka. Charta Organizace amerických států deklaruje, že zastupitelská demokracie je nezbytnou podmínkou stability, míru a rozvoje regionu. V praxi tyto dokumenty a smlouvy, někdy souhrnně označované jako řád založený na pravidlech, vždy popisovaly, jak by svět měl fungovat, nikoli to, co se v něm ve skutečnosti děje. Úmluva OSN o genocidě nezabránila genocidě ve Rwandě. Ženevské úmluvy nezamezily Vietnamcům v mučení amerických válečných zajatců ani Američanům v mučení těch iráckých. Mezi signatáře Všeobecné deklarace lidských práv patří i země, které jsou proslulé jejich porušováním. Mimo jiné Čína, Kuba, Írán a Venezuela. Výbor OSN pro lidská práva natolik polevil, že ho už dávno nikdo nebere vážně.

Autokracie nyní vytáhly do boje za úplné odstranění podobných aktivit z mezinárodní scény. Zatímco vedoucí představitelé Západu byli po více než 10 let zaměstnáni jinými záležitostmi, Číňané učinili z postupného přepisování pravidel jeden z hlavních pilířů své zahraniční politiky. Xi Jinping na sjezdu komunistické strany v roce 2017 otevřeně prohlásil, že toto je nová éra ve velmocenské diplomacii s čínskými rysy. A v této nové éře, v době velkého oživení čínského národa, se Čína snaží hrát aktivní roli v organizaci reformy systému globálního řízení. V praxi to znamená, že se země postavila do čela úsilí o odstranění lidskoprávního a demokratického jazyka z mezinárodních institucí. Namísto lidských práv, která jsou sledována různými vnějšími organizacemi a nezávislými agenturami a jež lze poměřovat podle mezinárodních standardů, chce Čína upřednostnit právo na rozvoj, což je něco, co mohou definovat a měřit pouze vlády. Čína klade velký důraz také na slovo suverenita, které má mnoho konotací, včetně některých pozitivních. V souvislosti s mezinárodními institucemi však suverenita představuje pojem, který používají diktátoři, když se hodlají ohradit proti kritice své politiky, ať už přichází od orgánů OSN, nezávislého monitoringu lidských práv, nebo jejich vlastních občanů. Když někdo protestuje proti íránským mimosoudním vraždám, tamní muláhové křičí suverenita. Pokud někdo protestuje proti represím čínské vlády vůči obyvatelům Hongkongu, mluví o suverenitě i Čína. Suverenita podle Putina zahrnuje právo týrat občany na domácí půdě a další napadat v zahraničí. Tato výsada je určena jen pro několik velkých států. Na světě není mnoho zemí, které by měly suverenitu, prohlásil Putin v roce 2017. Z kontextu zcela zřetelně vyplynulo, že Rusko podle něj suverénní je, zatímco evropské národy nikoli. Čína se v zájmu ochrany své suverenity snaží změnit i některé další způsoby ve vyjadřování. Namísto politických nebo lidských práv chtějí Číňané v OSN a v dalších mezinárodních organizacích mluvit o win-win spolupráci, tedy o spolupráci, ve které každý vyhrává. Tím mají na mysli to, že pokud si každá země zachová svůj vlastní politický systém, budou z toho mít všichni prospěch. Zároveň chtějí, aby všichni přispívali ke vzájemnému respektu, což podle nich znamená, že by nikdo neměl kritizovat ostatní. Tento slovník je záměrně neurčitý a neohrožující. Kdo by mohl být proti spolupráci, v níž každý vyhrává, nebo proti vzájemnému respektu? Přesto Číňané velice usilovně, výmluvně řečeno, pracují na tom, aby takový jazyk pronikl do dokumentů OSN. Pokud se vzájemný respekt, win-win spolupráce a suverenita prosadí, pak nezbude prostor pro obhájce lidských práv, mezinárodní vyšetřovací komise či veškerou veřejnou kritiku čínské politiky v Tibetu, Hongkongu nebo Xinjiangu. Již tak omezené možnosti OSN vyšetřovat vlastní členské státy se tím dále omezí. Jestliže slova win-win zní hezky, pak termín multipolarita, kterému dnes dávají přednost ruské informační sítě, může působit ještě přitažlivěji. Multipolární svět v jejich podání má být spravedlivý a založený na rovnosti. Na rozdíl od světa americkocentrického, případně od americké hegemonie, s níž se tyto ruské zdroje snaží skoncovat. V rámci novějšího ruského narrativu o konci univerzálních hodnot získal tento termín neurčitý marxistický nádech, jako když dříve utiskované země odstraňovaly své utlačovatele. Ve službách této myšlenky se Rusko, které je samo koloniální mocností, spodobňuje coby vůdce bývalých kolonií a vyzývá ke, slovy analytika Ivana Klišče, mesiášské multipolaritě, k boji proti Západem vnucovaným dekadentním a globalistickým hodnotám. Když ruský prezident Putin v září 2022 uspořádal slavnostní ceremoniál u příležitosti své nezákonné anexe jižní a východní Ukrajiny, nepromluvil o lidech, které mučil nebo zadržoval v koncentračních táborech. Ale místo toho prohlašoval, že chrání Rusko před satanským Západem a zvrácenostmi, které vedou k úpadku a zániku. O pár měsíců později na shromáždění v Moskvě řekl: dnes bojujeme za svobodu nejen Ruska, ale celého světa.
Otevřeně říkáme, že diktatura jednoho hegemona, vidíme to my, vidí to teď všichni, se rozpadá. Jak se říká, upadla do chaosu. A pro ty, kteří jsou kolem nás, je jednoduše nebezpečná. Zůstává paradoxem, že je to právě Rusko, kdo představuje skutečné nebezpečí pro všechny okolo sebe. A to je také důvod, proč se většina jeho sousedů, nyní včetně Švédska a Finska, začala znovu vyzbrojovat a připravovat na boj proti ruské koloniální okupaci. Lidé z demokratického světa, kteří čtou o mezinárodním právu nebo lidských právech, mohou stále pociťovat určitý odstup či absenci přímé hrozby. Zcela jistě existují určitá pravidla a zásady, které bude mezinárodní společenství vždy sdílet. Například námořní právo nebo normy, jimiž se řídí letoví dispečeři. Tento základní předpoklad však v roce 2021 bezprecedentním způsobem rozbil běloruský diktátor Aleksandr Lukašenko, když požádal běloruské letecké úřady, aby odklonili letoun irské společnosti Ryanair, který na trase z řeckých Athén do litevského Vilniusu, tedy z jedné části Evropské unie do druhé, prolétal běloruským vzdušným prostorem. Běloruské řízení letového provozu pilotům lživě sdělilo, že mají na palubě bombu. Podle běloruských státních médií bylo poté dopravní letadlo eskortováno stíhačkou MiG do hlavního města Běloruska, Minsku. Ve skutečnosti o žádnou bombu nešlo. Hrozba byla falešná a letiště v Minsku navíc nebylo tím nejblíže dostupným. Letoun přistál a nikdo nepřispěchal, aby dopravil cestující do bezpečí. Pravý účel tohoto povedeného kousku vyšel najevo až poté, co byli z letadla odvedeni dva cestující. Běloruský opoziční bloger a novinář Raman Pratasevič a jeho přítelkyně Sofia Sapegová. Pratasevič patřil k původním redaktorům Nexty, blogovacího kanálu na Telegramu, jenž se během rozsáhlých protirežimních demonstrací v Minsku v roce 2020 stal jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro veřejnost. Pratasevič poté ze země uprchl a žil dále v exilu. Běloruský stát ho v jeho nepřítomnosti prohlásil za teroristu. Ve chvíli, kdy letadlo zahájilo sestup, bylo Pratasevičovi jasné, že cílem je on. Hrozí mi trest smrti, řekl jednomu z cestujících. Stát ho sice nakonec nezabil, ale stejně jako v případě mnoha dalších politických vězňů v Bělorusku, ho podrobil brutálním výslechům, izolaci a mučení. Pratasevič se nakonec v bizarním televizním přenosu přiznal a zřekl se svých přátel i Sapegové, aby si zachránil život. Lukašenkova ochota podvodným způsobem zadržet a případně i ohrozit letadlo vlastněné Evropany a registrované v Evropě, ve kterém cestovali převážně evropští občané z jedné evropské země do druhé, znamenala jednak to, že je připraven na úplný rozchod s Evropou, ale také to, že si je naprosto jist ekonomickou a politickou podporou autokratického světa. Tato jeho sebejistota byla zcela na místě. Po únosu zazněly obvyklé protesty Západu a běloruské národní letecké společnosti byl zakázán vstup do evropského vzdušného prostoru. Ale žádnou jinou, vyšší cenu Lukašenko zaplatit nemusel. Neexistovala žádná mezinárodní instituce disponující takovou mocí, aby ho mohla potrestat nebo aby mohla osvobodit Prataseviče. Běloruského diktátora chránila suverenita a jeho přátelé. Bylo to nejspíš poprvé, kdy autokratický režim k únosu disidenta zneužil postupy řízení letového provozu. Ale zdaleka to nebylo poprvé, kdy autokracie v rámci pronásledování, zatýkání či zabíjení vlastních občanů sáhla za hranice. Bylo to nejspíš poprvé, kdy autokratický režim k únosu disidenta zneužil postupy řízení letového provozu. Ale zdaleka to nebylo poprvé, kdy autokracie v rámci pronásledování, zatýkání či zabíjení vlastních občanů sáhla za hranice. Organizace na ochranu lidských práv Freedom House tuto praxi označuje za transnacionální represe. Někdy se takových zločinů dopouštějí nájemní vrazi nebo přímo agenti zpravodajských služeb. Pracovníci ruské vojenské rozvědky GRU zaútočili radioaktivním jedem a nervově paralytickou látkou proti nepřátelům Kremlu v Londýně a Salisbury. Jejich cíl přežil, omylem však připravili o život jistou Britku.
Jiný atentátník, vyslaný ruským státem, zavraždil v centru Berlína bývalého čečenského bojovníka. Kritici Ruska a obchodní manažeři záhadně zemřeli po pádu ze schodů nebo z oken v Indii, jižní Francii a Washingtonu. Íránská islámská republika v průběhu více než 4 desetiletí zabíjela nebo se o to pokoušela íránské emigranty, a to jak v Evropě, Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku, Velké Británii, tak i na Blízkém východě, v Latinské Americe a Spojených státech. Přičemž počet těchto případů v posledním desetiletí prudce narostl. V lednu 2023 americká vláda obvinila 3 členy zločineckého gengu, původem z Ázerbajdžánu, Ruska a Gruzie, ze spiknutí s cílem zavraždit ve jménu íránské vlády Masih Ali Nežádovou, kritičku íránského režimu a zároveň občanku Spojených států. Měl se tak stát v jejím bytě v Brooklynu. Někdy se autokracie v podobných snahách vzájemně podporují, což jim pomáhá získat punc kvazilegality. Členové Šanghajské organizace pro spolupráci se například dohodli na společném boji proti terorismu, separatismu a extremismu, přičemž každý stát se fakticky zavázal uznávat tyto termíny i v té podobě, v jaké je definují ostatní partneři. V praxi to znamená, že pokud Čína prohlásí některého svého emigranta za zločince, pak Rusko, Kazachstán nebo kdokoliv z ostatních členů skupiny bude mít povinnost deportovat tuto osobu zpět do Číny. Čína po celém světě pozorně sleduje i příslušníky čínské diaspory. Čínské demokratické aktivisty žijící ve Spojených státech a Kanadě navštěvují čínští agenti a snaží se je přesvědčováním či vydíráním přimět k návratu domů. Některým vyhrožují po telefonu či přes internet. Cxpxing Huang, výkonná ředitelka Weiqingshengovy nadace, která nese jméno jednoho z nejznámějších čínských demokratických aktivistů, mi řekla, že washingtonské kanceláře skupiny se v posledních 10 letech staly více než 10krát terčem vloupání. Zmizely z nich staré počítače, telefonní linky byly přestřižené a pošta vhozena do záchodu. Nejspíš jen proto, aby aktivisté věděli, že tam někdo byl. V roce 2023 FBI zatkla 2 lidi za provozování nelegální čínské policejní stanice v New Yorku. Šlo o soubor kanceláří, využívaných čínskými bezpečnostními důstojníky ke sledování čínských občanů a disidentů. Nizozemská vláda prohlásila, že i v její zemi byly odhaleny 2 nelegální čínské policejní stanice, přičemž existují zprávy a zvěsti o dalších.

Menší autokratické státy následovaly čínský příklad. V únoru 2024 čtveřice mužů, kteří se vydávali za chilské policejní detektivy, unesla v Santiago de Chile z jeho vlastního domu Ronalda Ojedu, bývalého venezuelského vojenského důstojníka v exilu, a zavraždila ho. O 9 dní později byl nalezen rozčtvrcený pod 1,5 metru vysokou vrstvou betonu. Rwandská vláda pronásledovala, napadala nebo vraždila v exilu žijící disidenty, a to přinejmenším v 6 zemích, včetně Belgie, kde bylo v kanále nalezeno plovoucí tělo jistého bývalého politika, či Jihoafrické republiky, kde byl střelen do břicha někdejší vojenský vůdce. Dokonce i Indie, která je hybridní demokracií, začala po celém světě sledovat své politické oponenty. V roce 2023 byli indičtí agenti obviněni z vraždy vůdce komunity Sikhů Hardeepa Singha Nijjara v Kanadě a z plánu na další vraždu ve Spojených státech. Při těchto útocích jde samozřejmě především o likvidaci, zastrašení nebo neutralizaci politických emigrantů. Výmluvný kritik může mít v dnešní době vliv i na dálku. Ať už prostřednictvím kanálu na YouTube, skupiny na WhatsAppu, nebo čistě jen proto, že zůstává navzdory snahám režimu věrný svému přesvědčení a stává se tak symbolem naděje. Transnacionální represe znehodnocují právní stát i v zemích, kde k těmto zločinům dochází. Tamní policie se vůči tomuto násilí pomalu stává imunní. Konec konců jde většinou o cizince. Vládní představitelé, kteří s emigranty či jejich věcí sympatizovali, časem rovněž znecitliví. A nebo se o pronásledování přestanou zajímat, jelikož jsou zaneprázdněni jinou činností. Do místního tisku se podobné příběhy nedostanou, a pokud ano, tak jen sporadicky. Součástí kultury se stává představa, že Čínu, Rwandu nebo Írán prostě nelze zastavit. Taková je jejich povaha. Takoví prostě jsou. Demokratické státy jednoduše začnou akceptovat bezpráví, a to i uvnitř vlastních hranic. Což není nijak překvapivé, protože se s násilím smiřují i v mnohem větším měřítku.

V září 2018 OSN vyzvala k deeskalaci situace v Idlibu na severozápadě Sýrie. Deeskalace je eufemismus. Označuje situaci, kdy diplomaté nedokážou zastavit válku, ale přesto se všemi způsoby snaží o záchranu lidských životů. Sýrie byla aktivní válečnou zónou. Násilí jí zmítalo již od roku 2011. Od doby, kdy se syrský diktátor obrátil proti pokojným demonstrantům, kteří doufali v ukončení jeho brutálního režimu. Následovala občanská válka, kterou by Asad možná prohrál, kdyby mu íránská vláda neposlala bojovníky, poradce, zpravodajské služby a zbraně a kdyby v roce 2015 nevstoupila do konfliktu na straně syrského režimu ruská armáda. Putin do konfliktu zasáhl nejspíš proto, že ho vyděsilo arabské jaro, které syrskému povstání předcházelo. Až příliš připomínalo barevnou revoluci, které se obává, a chtěl Rusům ukázat, že politická mobilizace a protesty končí krvavou tragédií. Kromě toho toužil předvést, že na Blízkém východě dokáže rovnocenně konkurovat Spojeným státům. O dva roky dříve prezident Barack Obama navzdory svému slibu odmítl zasáhnout poté, co syrská vláda použila chemické zbraně, vyrobené s pomocí Íránu. Putin rozpoznal příležitost, jak Obamu upozadit a ukázat, co skutečně myslí pod pojmy multipolarita a nový světový řád. V průběhu několika následujících let pak ruské, syrské a íránské jednotky šly společně cestou takového porušování nejrůznějších norem a prvků mezinárodního práva, jakého jen byly schopny. Postupem času Evropané o válce přestali mluvit. Násilí v Sýrii akceptoval i arabský svět. Liga arabských států v roce 2011 Asada vyloučila za střelbu do neozbrojených demonstrantů, v roce 2023 ho ale definitivně uvítala zpět. Diktátor, jehož režim byl zachráněn Ruskem a Íránem, s kamenným výrazem ve tváři stvrdil své opětovné přijetí do této organizace výzvou k nezasahování. Je důležité ponechat vnitřní záležitosti na lidech dané země, protože právě oni dokážou spravovat své vlastní záležitosti nejlépe, řekl. A konečně syrská válka ustanovila precedent pro nové formy vojenské angažovanosti. Části bojiště ovládla vedle pravidelných ruských vojenských sil a íránských poradců řada zástupných organizací a žoldnéřů, bojovníků s vazbami na uznávané státy, ale s vlastními zdroji financování a někdy i vlastní motivací. Prvořadé místo mezi nimi zaujímají tzv. Wagnerovci, které od počátku financoval a zásoboval ruský stát. Protože vystupovali jako soukromá organizace, ruský stát se mohl zcela distancovat od jejich aktivit i lidí. Pokud zemřeli v boji, nešlo o vojáky ruské armády a stát se k nim nemusel hlásit. Podobné finančně vojenské balíčky zahrnující zbraně, neoficiální vojáky, propagandisty a poradce jsou nyní nabízeny i dalším zemím. V roce 2021 Wagnerovci přijeli do Mali. Byli pozváni vojenským režimem, jenž zde krátce předtím provedl převrat, a měli za úkol nahradit francouzské a další jednotky, které pomáhaly odrazit útoky islamistických povstalců. V Mali se již před převratem objevovala proruská média, proruské organizace a dezinformační kampaně v ruském stylu, namířené proti Francii a OSN. Od převratu pak Rusové mimo jiné získali přístup ke třem malijským zlatým dolům. Obdobný příběh se odehrál ve Středoafrické republice. Tamní prezident pozval Wagnerovce, aby pomohli v boji proti povstalcům. A dnes tito žoldnéři tvoří prezidentovu stráž a brutálně zasahují proti jeho nepřátelům. Provozují rozhlasovou stanici, která vysílá ruskou a vládní propagandu a brojí proti moderním praktikám neokolonialismu. Svět, ve kterém autokracie spolupracují, aby se udrželi u moci a jednají ve shodě, aby podpořili vlastní systém a poškodili demokratické státy, není žádná vzdálená dystopie. Je to svět, ve kterém právě žijeme. Z publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale. Dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů. Je úterý 9. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. A prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
2: Irán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Irán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
8: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajzii.
9: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze záběrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
10: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
11: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
12: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
11: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
13: Všechno zůstává, jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
11: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
14: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
15: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artenu, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
2: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno a na této stanici vám z ní nabídneme přímý přenos. Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Vítěznou trojku dal společně se závěrečným klaxonem pardubický pivot Luboš Kovář.
16: omezení na D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady je hlášeno porouchané auto. V omezení u Šmejkalky na kilometru 24,5 jsou tam dva zúžené pruhy, zřejmě stojí mimo ně, kolona se v místě netvoří. Na silnici 6 na Karlovarsku z Karlových Varů do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Překážky na vozovce, taky odstavené auto čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky, neprůjezdný je kvůli mytí Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Podle čeho vybírali poslanci nové členy Rady České televize? Čím si zasloužili další mandát Luboš Ksaver Veselý nebo Jiří Šlégr? Daří se kultivovat vztahy mezi současnou koalicí a parlamentní opozicí? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Zdravím vás do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
19: Dobrý pondělní podvečer. Zdravím vás i posluchače a moc děkuji za pozvání.
18: Jsem rád, že jste ho přijal, jenom upřesním, že rozhovor natáčíme po 14. hodině. V pátek jste do Rady České televize zvolili opět její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom během předchozího mandátu hlasovali pro odvolání členů do dozorčí rady, což jak potvrdili soudy, bylo nezákonné a televize za to odvolaným členům platí odškodné. To pro vás je dobrá kvalifikace pro výkon radního České televize?
19: Neberte to prosím zle, ale tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. Takže a znovu opakuji, nemyslím to nějak impertinentně nebo zle, určitě to není jako důvod. Toto je kvalifikace, že jsou v nějakém sporu nebo mají problém s nějakým sporem. To ad jedna. A ad dva rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertízu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku.
18: A takže to soudní rozhodnutí.
19: Ne, ještě nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud jim tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo to téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judiká do budoucna, ale abych tu reakci zkrátil, myslím si, že a teď korektně, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
18: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
19: To je dobrá otázka. Opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala a teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla a kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi, teď nechci použít slovo uberu, ale velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku neposunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu, že a teď opět to nemyslím nějak ironicky, kdokoliv z vás, z nás, vy, já, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně toho těch mediálních zákonů, té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Na druhou stranu ještě doplním tu svoji odpověď. Pro mě osobně to působení nebo obsah XTV. Jak jsem upřímně řekl, možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu, tak toto zatím necítím.
18: No, například předseda starostů Vít Rakušan na adresu pana Veselého prohlásil, pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. S tím tady nesouhlasíte?
19: Určitě ne. Od pana Rakušana je to legitimní názor opozice. Já bych podobně mohl mluvit třeba o panu Šarapatkovi, který už z mého pohledu naštěstí tím radním televizním není a veřejně dlouhodobě se vyjadřuje vůči svým oponentům, takže používá sprostá slova, hanlivé urážky, nadávky a tehdejší vláda ho tam také v té radě nechala.
18: No ale jak říkáte, tak to už není radní, tak asi...
19: Už není.
18: Pojďme dál.
19: A pan Rakušan
18: se o nově zvoleném panu Veselý. Tušíte, z čeho tady vycházel ministr zahraničí Petr Macinka za Motoristy, když naopak tvrdí, že Veselý je suverénně nejlepším radním?
19: Tak já dlouhodobě a opět jsem upřímný a budu celý tento rozhovor vnímám Motoristy, takže někdy trochu záměrně jdou na hranu, trochu záměrně provokují, takže v podobném duchu jsem cítil i to vyjádření pana Macinky. On k panu Veselému chodí poměrně často, třeba na rozdíl ode mě, já jsem tam byl za poslední roky jednou, možná dvakrát. Tak zkrátka chtěl trochu zaprovokovat, proč ne, má na to právo a to je asi tak všechno, co k tomu povím.
18: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl, hlasoval byste pro?
19: Já bych se zdržel toho hlasování, protože, a to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu, teď jste se mě na něj ptal před chvílí, radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí, to přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.
18: Ještě jednou se vás zeptám, není tedy zvláštní, že jste potvrdili mandát členům rady, kteří poškodili Českou televizi a je na nich vymáhaná škoda?
19: No vy se, a nezlobte se na mě, vy se stále vozíte po jednom nebo dvou jménech.
18: No protože mám pocit, že jste mi na to neodpověděl.
19: Já si myslím, že jsem odpověděl. Dobře.
18: Takže je to v pořádku.
19: Dobře, není to zvláštní.
18: Není to zvláštní.
19: Zaprvé ten spor ještě může probíhat dál, takže není finálně potvrzeno, že tu škodu způsobili. Je pak otázka, jestli zákon je nastaven správně. Už jsem to dnes řekl. Já osobně, kdybych měl mít nějaký poradní orgán nebo tým, s kterým nejsem spokojen, že jsem třeba podědil po svých předchůdcích, no tak ho také budu chtít přeci vyměnit. Třeba tam bylo pochybení jenom procesní. A těch kladů, těch důvodů, proč jsme tyto pány volili, bylo mnohem více.
18: Už a mohl byste říci příklad?
19: Už jsem mi naznačil a samozřejmě rád je povím dál, ale ještě než to...
18: Vy jste nebyl konkrétní.
19: Tak já chci ještě dopovědět jednu věc, připomenout našim posluchačům. Televizní rada není o dvou lidech, těch lidech lidí je tam mnohem více. Víte, že jsme ji rozšířili v tom minulém volebním období, že tam část radních volí i senát, takže bavíme se o dvou z mnohem většího množství. No a k těm konkrétním důvodům, proč ano, tak dlouhodobě oni vystupují k televizi kriticky, dívali se nejenom na, řekněme, ta tvrdá fakta, ale i na, řekněme, jako je to zabarvení zpravodajství, měli řadu připomínek k výročním zprávám, ptali se na efektivitu hospodaření. To si myslím, že jsou kritické hlasy, které ani nic vezlem, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme, i od minulé volební, nebo minulé koalice, pardon, minulé vlády a od senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
18: V páteční volbě do rady ČT neuspěli bývalý radní Pavel Matucha, Roman Bradáč. Proč?
19: To je pro mě divný příběh. Víme, že je s nimi spojena ta v uvozovkách kauza, té nějaké nahrávky nebo odposlechu. Abych to vysvětlil posluchačům, tak opozice vyvolala ve sněmovně velký ohromný tlak a říkala, pokud ti to pánové, no pokud budete chtít takto volit, dát je do té volby, posunout je, tak my budeme obstruovat, budeme blokovat. Já to nekritizuji, uznávám, že opozice na to právo má. No a nakonec v té sněmovně došlo došlo, řeknu, k gentlemanské dohodě a buďme za ní rádi mezi opozicí a koalicí, že v tomto kole, než se ta kauza vyjasní, že zkrátka tito dva pánové tedy zvoleni nebudou, proto se i přistoupilo k té veřejné volbě aklamací, aby se oba tábory nepřekvapily nebo aby ten zájemný slib splnili. Ale jestli mohu velmi stručně dodám k tomuto B, pro mě je ta kauza velmi divná, protože na jednu stranu putují po sněmovně nějaké posudky expertů na umělou inteligenci a podobně, šíří hlavně Piráti, které tvrdí, že ta nahrávka je autentická. Ovšem, když se podíváme na obsah těch posudků, tak jsou upřímně velmi amatérské. Jsou to jednostránkové textíky někoho, kdo asi pracuje s tou technikou.
18: Dobře, ale já se zeptám s dovolením, neměli byste se opravdu vážně zabývat tím podezřením z jejich možného korupčního jednání, které má dokládat ta nahrávka rozhovoru?
19: To jsme si říkali před chvílí, má sněmovna všechno vyšetřovat, tak to bychom ale pak museli asi zřídit vyšetřovací komisi, jako k dozimetru například. Já si myslím, že ne, a pokud je tady to podezření zveřejněné v médiích, připomenu, že pánové, a sleduji to z dálky, opravdu se nevěnuji do detailu, že pánové, ti dotčení naopak mají svůj nějaký expertní posudek, kde se brání a podali na novináře, který to zveřejnil, trestní oznámení, tak a jestli se tam hraje teda o úplatek, nebo je tam debata o úplatku, tak je to přeci věc primárně policie, dobře, a ne poslanců.
18: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
19: Já jsem v tom konzistentní, jsem tím předsedou, považte už čtvrté volební období, takže už to je dlouhá doba a možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, ale vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
18: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec ANO Martin Kolovratník. Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
19: No, rozumím do jisté míry a ten rozhovor, jestli mi to dovolíte, malinko odlehčíme. Odlehčím, teď vysíláme, nejen tady přetáčíme, ale vysíláme na dálku. A já v tom studiu, které jsem osobně spolu vytvářel s tehdejším týmem, teď sedím, natáčím z něj, takže pro mě je to, se přiznám, velmi osobní. A víte, někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, mnoho let zpátky, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. Byl to pan Kožušník, když byl europoslancem, a já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme, tak jak je to dneska nastavené o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a to se nebojím říct nahlas a budu si zatím stát, kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaký řádek, nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
18: Když ale pokud to bude nejistotě, zákonem, že vám skáči do řeči, zítra se generální ředitelé obou médií dozvědí, o kolik se sníží rozpočtu těch institucí a proč vlastně uprostřed roku. Jenom připomnu, že to, co tady zaznělo, jste bývalý ředitel Krajského rozhlasového studia. Kdyby vám někdo uprostřed roku seškrtal rozpočet, to byste neprotestoval?
19: Protestoval. a protestoval bych i teď jako poslanec. Sám čekám, co zítra z toho jednání, jaký výstup bude, a kdybyste si dohledali to veřejně dostupné jedno z mých vyjádření z mediálního výboru zhruba měsíc zpátky, když tam byl ministr Klempíř, tak i tam jsem veřejně říkal, že si dovedu představit změnu nebo debatu o těch změnách, řekl jsem to před chvílí, kdyby to byl třeba pevná částka, ale že naprosto chápu ředitele obou médií, že to nesmí být ze dne na den v půlce roku, možná ne ani od příštího roku, ty rozpočty se a ty plány se vytvářejí hodně dopředu, takže to je můj konzistentní názor, že třeba pokud by to bylo jinak, tak sám za sebe jako Martin Kolovratník budu působit na své kolegy, na další poslance, a teď mě prosím neberte za slovo, ať už formou pozměňovacího návrhu nebo nějakou jinou, aby pokud k nějaké změně dojde, tak aby to bylo s dostatečným časovým předstihem, to tady můžu slíbit.
18: Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je ohroženo mimo jiné zejména regionální vysílání, pokud tedy dojde k tomu snížení rozpočtu. Tohle vás nezneklidňuje?
19: Zneklidňuje a věřím, že se pan Zavoral, můj bývalý kolega tehdejší, že se mýlí a že rozhodně tak zlé to není a nebude, nic takového nehrozí.
18: Ten dosavadní systém poplatků podle vás, tedy člena sněmovního mediálního výboru, je nefunkční?
19: Je funkční, taky připomenu, že je to procentuálně celé.

0: a třeba i na ta regionální studia.
1: Ten Klempířův návrh zákona o médiích veřejné služby je, pokud vím, definitivně pod stolem. Máte vysvětlení pro to, že předloha byla tak mizerná, že ji rozsupovalo hned několik ministerstev?
0: Pro mě je to těžký příběh, nerozumím tomu, co a proč a jak to ti kolegové na ministerstvu kultury připravili. Víte, já jsem byl poslední období, na to minulé období, členem stínové vlády, tam jsme byli nastaveni s Karlem Havlíčkem na ostré, opravdu velké pracovní tempo, každou věc jsme museli mít připravenou, vyargumentovanou včas a netajím se tím, to s čím přišel pan Klempíř byl takový jakoby divný výstřel, nebyl ani nějak vyargumentovaný, takže opravdu to byla nekvalitní věc a nebudu se tady tím, já jsem rád, nebo kvituji pozitivně, že to v uvozovkách spadlo pod stůl a že ta další debata, která bude, by měla být o novelách těch stávajících dnes existujících zákonů, to mi přijde rozumné.
1: A je tedy proveditelné to, co oznamuje premiér Babiš, tedy že se zákony o České televizi a Českém rozhlase ponechají, jak jsou. Jen se změní způsob financování a vlastně na hlasy vaší koalice, které ohlašovali přepracování mediální legislativy, se zapomene?
0: Možná je to umění možného k dnešku, musíme se taky realisticky dívat na čas, ono vždycky je to hrozně těžké vysvětlit našim posluchačům, mým známým lidem v mém okolí, že ty procesy legislativní ve sněmovně jsou extrémně dlouhé, náročné, víte, že máme několik čtení výborů, je pochopitelné, že opozice bude obstruovat, že ty debaty budou velmi dlouhé, pak do toho zasahuje Senát, takže tady se bavíme opravdu o řádech měsíců a pokud chceme tedy fungovat v nějakém rozumném horizontu a víc, co jsem řekl před pár minutami a chceme také mít nějaký rozumný odklad, aby třeba na tu úpravu, na tu změnu se mohla televize i rozhlas připravit, tak je to takové umění možného vlastně podívat se a novelizovat ty stávající zákony. Ony jsou velmi staré, ale na druhou stranu musím říct, že vůbec nejsou špatné, že byly tehdy napsány docela rozumně, docela dobře. Pokud tu novelu otevřeme, tak samozřejmě se naskytuje řada, my poslanci tomu říkáme nosič. To znamená, že řada příležitostí pro to připravit další pozměňovací návrhy. Já třeba dlouhodobě jsem byl vždycky příznivcem toho, aby si jak rozhlas, tak televize mohli v uvozovkách přivydělat formou sponzoringu, časomíry, sportovních událostí a podobně, aby si zkrátka určitou část svých příjmů zajistili, tak jako to dělají komerční média, i z těch soukromých zdrojů a o tom můžeme vést debatu a určitě to bude rychlejší, než tedy vytvářet celou legislativu novou. Pardon, poslední PS. Ano. Viděl jsem to u stavebního zákona, to, co máme teď ve sněmovně v druhém čtení, tak to jsme pro boha začali chystat už loni někdy v září, říjnu, to jsou dlouhé procesy.
1: Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Novou ombudsmankou se stává právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Nezaráží vás, že uspěla kandidátka, která v doporučeních hodnotící komise skončila na sdíleném posledním místě?
0: Tak to se mi komentuje trochu hůře, protože já jsem primárně, kromě médií, expertem na dopravu, ne na veřejnoprávní agendu a teď to nechci nějak zlehčovat. Na druhou stranu, a prosím, ať to nikdo nebere ve zlém, prostě sněmovna je suverén. Samozřejmě, že volby a vůbec hlasování jsou politickým rozhodnutím a ve vší úctě, byť jsme tu tedy měli nějakou doporučující komisi, tak sněmovna není vázána, nemusí se tím řídit, je to opravdu jenom doporučení. Takže já s tím problém nemám. Paní novou ombudsmanku osobně neznám, ale dal jsem na doporučení svých kolegů.
1: A je pravda, že paní Kostolanské pomohly dobré vztahy s vaší místopředsedkyní Alenou Schillerovou?
0: To popírám a teď opravdu upřímně, když jsme vedli tu debatu na poslaneckém klubu, koho volit, tak Alena Schillerová všem poslancům, a víte, že náš klub je největší, velmi otevřeně, velmi upřímně řekla, že se spolu znají, že může dát, řeknu, takové to osobní doporučení nebo referenci, ale v žádném případě nijak nelobovala nebo nepřemlouvala poslanecký klub. Konec konců je primárně ministryní financí, takže také má na starost jinou agendu. A třeba v mém případě mnohem větší váhu, větší slovo u tohoto rozhodování měly kolegyně paní profesorka Válková, Helena Válková, která se tomu této problematice dlouhodobě věnuje, a stejně tak předsedkyně poslaneckého klubu Táňa Malá. Takže tyto dvě dámy, hlavně pro mě osobně a myslím, že i pro ostatní kolegy, byly těmi garantkami.
1: Zvolením Barbory Urbanové za STAN místo předsedkyní sněmovny je vedení dolní komory konečně kompletní. Proč se to tak vleklo?
0: Tak zaprvé je to dobře, že jsme paní Urbanovou zvolili. Já osobně, kdo mě zná, osobně to o mě ví, já nejsem příznivcem nějakých válek, příkopů a přetlačování se, takže jsem rád, že máme v tuto chvíli sněmovnu kompletní. No, byly zatím ty personální nominace, to není žádné tajemství, zkrátka my jsme na jednu stranu ctili, respektovali tu politickou dohodu, to je každé volební období, že jedno z těch míst připadá opozici, v tomto případě, nebo je toto druhé opoziční místo hnutí STAN, po ODS, která tam má pana Skopečka, ale přeci jenom to ctění nebo ta dohoda má určité hranice. Nominace pana Rakušana zkrátka pro nás byla za tou hranicí, to nezastíráme. A poslanci, celý náš poslanecký klub, jsme si nedovedli představit, že bychom mu tu důvěru dali. Není také tajemstvím, že bychom možná měli i jinou preferenci, nebo že by se nám lépe hlasovalo například pro Věru Kovářovou. A tady zase budu otevřený, slíbil jsem to na začátku. Věra Kovářová historicky byla velmi kritická, byla rekordmankou v psaní interpelací a podobně, ale vždycky byla korektní, nezneužívala třeba sociální sítě k nějakým posměškům, urážkám. Vzpomeňme na pana Rakušana s těm jeho kalendáři a s nápisy Andreji, už je čas a podobně. Ale hnutí STAN vybralo paní Urbanovou. Já osobně s tím problém neměl, také jsem pro ní hlasoval a jsem rád, že je to kompletní a věřím, že budeme fungovat, že to možná přispěje těm vztahům ve sněmovně.
1: No, některé volby jsou opravdu na dlouho dozdrhnou. Třeba Vlastimil Válek z TOP 09 byl do správní rady VZP zvolen na popáté. Rozumím, ale co nám to říká o vašich vztazích s opozicí? Sám jste prohlásil, že nejste příznivec těch válek v úzovkách.
0: Říkáte, byl bývalý ministr Válek a já nejsem příznivcem Válek.
1: Ano, tak, abych to zrýmoval.
0: No, víte, já jsem vlastně na to malý pán, nejsem v předsednictvu našeho klubu poslaneckého, byť jsem člen předsednictva Hnutí, ano, takže můj hlas je jeden z vícera. Já vždycky, když jsem sám legislativu ve sněmovně prosazoval, ilustračně liniový zákon, velmi úspěšný, který pomohl dálnicím, výstavbě silnic, když jsem prosazoval stavební zákon v roce 2021, tak jsem se vždycky snažil tu opozici oslovit, najít nějaký kompromis. Bohužel, a budu férový, je to z obou stran, ty vztahy po těch podzimních volbách jsou velmi, velmi vyhrocené. Je asi těžké najít, řekněme, jestli to je víc nalevo nebo víc napravo, kde to celé začalo, ale zkrátka jsou špatné a mnohdy bohužel i po té lidské stránce. Budu optimista, věřím, že po tom minulém pátku to mnohé napraví, mnohému pomůže a že ta sněmovna začne fungovat trochu lépe.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. S poslancem Hnutí ANO Martinem Kolovratníkem do Pardubic přeju klidný den. Naschledanou.
0: Ještě jednou díky za pozvání, hezké pondělí.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
5: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
6: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
7: Při akcích jim měli pomáhat dva komplicové.
8: Ernst Volker Staub und Burkhard Gavich.
9: Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
10: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
10: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
11: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale Myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
10: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
11: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
10: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
12: Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
10: Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
11: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy. To znamená, během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taky nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu. Tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě. Tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kleteová, která by tu zbraň držela.
10: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
11: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
10: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
11: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala z Tečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v

0: Nizozemsku, protože kdo si dal tip, že jsou tam tři lidé, kteří připomínají tu trojici Kleteová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kleteová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
1: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
0: Já vím popravdě, že šlo nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kletová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
1: A před těmi dvěma lety někdo prásknul, že na ní přišli?
0: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega a možná nějak svého času partner Burkhard Garvek, když se v prosinci před dvěma lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat a použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kleteová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kleteovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak se mluvilo o té capoeire, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně, ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa, tedy novinářů z ARD, skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
1: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
0: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu. A členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
1: No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Baader-Meinhof Gang.
0: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletova. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Baader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje, a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
1: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
0: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, takže to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
1: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
0: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
1: Žádní nástupci?
0: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že shoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá. A ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí. To znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
1: To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili dřív, Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
0: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kletové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kletová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí, její třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kletové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garvek vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
1: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
0: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garvek už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamních kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
1: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
0: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
1: A ty si současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu, tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi, a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.
2: Co na svých zasedáních řeší Rada Evropské unie a co Evropská rada?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Oba formáty patří k vrcholným orgánům Evropské unie a několikrát do roka svádí dohromady hlavní představitele jejich členských zemí.
3: To znamená, vždycky je tam těch momentálně 27 států zastoupeno, liší se ale úroveň zastoupení a témata, o kterých se jedná.
2: Vysvětluje na úvod profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyšší status má Evropská rada. Na jejich summitech se zhruba čtyřikrát ročně scházejí vrcholní představitelé států. Prezidenti, prezidentky, premiéři či premiérky a jednají o politickém směřování a prioritách Evropské unie jako celku.
3: Takže na zasedáních Evropské rady bylo rozhodnuto třeba o přijetí společné měny eura nebo o přijetí nových členů. Třeba to východní rozšíření, které se týkalo i České republiky, bylo odsouhlaseno právě Evropskou radou.
2: Dává příklad rozhodnutí, které se završilo v roce 2004, Veronika Bílková.
4: We're welcoming 10 new member states into the European Union. And today marks a new beginning for Europeans.
5: Jetzt geht's los in vereinter Kraft. Wird die Europaflagge gehisst. Und bitte einen riesen dicken Beifall dazu, jawohl. So muss das sein.
2: Naproti tomu na summitech Rady Evropské unie se scházejí jednotliví ministři, ministrině, případně jejich další spolupracovníci, aby projednali operativní úkoly nebo konkrétní opatření týkající se společné evropské politiky. Jejich spektrum může být velice široké.
3: Od boje proti terorismu přes azylovou a migrační politiku až třeba po otázky školství nebo třeba ochranu životního prostředí. Všechny ty otázky, které vlastně nejsou vyhrazeny jenom členským státům.
2: Upřesňuje profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Své hlasování poté ministři stvrdí vydáním právního aktu. Díky této pravomoci se Rada Evropské unie řadí k jednomu z vrcholných rozhodovacích a také zákonodárných orgánů Evropské unie.
3: Rada Evropské unie se přímo zúčastní legislativního procesu v rámci Evropské unie po boku Evropského parlamentu, což je další orgán Evropské unie. Evropský parlament asi posluchači budou znát už proto, že tu přímo tam volíme svoje zástupce. A Evropský parlament ve spolupráci s Radou EU vytvářejí evropskou legislativu, to znamená přijímají ty akty, které potom mohou být právně závazné, dokonce i přímo pro členské státy, jako jsou nařízení nebo směrnice nebo rozhodnutí, to jsou ty nejdůležitější právní akty. To je vlastně hlavní úkol Rady EU, účastnit se normotvorby v těch různých oblastech aktivit.
2: Doplňuje Veronika Bílková. K další významné agendě Rady patří i schvalování evropského rozpočtu. A když mluvíme o schvalování, je dobré připomenout i systém hlasování v Radě Evropské unie. Ten je poměrně komplikovaný. Pro přijetí většiny závěrů a právních aktů není potřeba jednomyslné schválení. Stačí přijetí takzvanou kvalifikovanou většinou.
3: Hlasy různých států mají různou váhu a není potřeba získat souhlas všech států.
2: Dodává k tomu profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Každý půl rok předsedá Radě Evropské unie jedna ze zemí 27. Na Česko doposud vyšlo toto rotující předsednictví v letech 2009 a 2022.
6: V čele unijní delegace dorazila tento deštivý den na zámecké návrší v Litomyšli předsedkyně Evropské komise.
7: I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused. And more professional than the Czech presidency.
2: Naproti tomu Evropská rada má stálého voleného předsedu na 2,5leté období s možností opakování mandátu. K dalším vrcholným orgánům patří vedle Evropské rady, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu ještě Evropská komise. Ta se skládá znovu po každých volbách do Evropského parlamentu a všechny členské státy v ní mají po jednom komisaři nebo komisařce.
8: Nikdy jsem se neměl zdát. Měl jsem bojovat, dokud bych nebyl poslední živý. Prohlásil legendární náčelník Apačů Chiricahua Geronimo. Víc než 30 let vedl nesmiřitelnou gerilovou válku proti americkým osadníkům a vojákům v Arizoně a Novém Mexiku. A ještě 100 let po smrti vyvolal kontroverzi. To když v roce 2011 americké speciální jednotky pojmenovali Geronimo operaci k dopadení a likvidaci nejhledanějšího teroristy světa Usámy bin Ládina. Proti tomu ale ostře protestovaly indiánské organizace. Příběh válečníka na cestě pomsty vypráví druhý díl červnového cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 11. června po 8. hodině večer na Plusu.
9: 1 hodina.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Během izraelského úderu na libanonský Sur zemřelo minimálně 14 lidí. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finále na 2-2 na zápasy. A dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížilo o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
11: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
10: Za první 4 měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán v pondělí dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizbalách v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Na klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem se země dohodly v dubnu. Izraelská armáda ale i od té doby provádí pravidelné údery v různých částech země. Ve dvou várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
12: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
13: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
14: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotní stavu vlastního vinohradu.
13: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém utkání finálové série České ligy nad Nymburkem 101-100. Stav série tak pardubičtí srovnali na 2-2 na zápasy. Na zakončení posledního útoku měli přitom půl sekundy, v tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšným hodem za 3 body nakonec souboj rozhodl střelou z otočky pardubický pivot Luboš Kovář.
15: To si podle mě přesně říkal Nymburk tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na 2, chtěli jsme to vyrovnat a jít do prodloužení, ale někdy to k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
10: Finálová série nejvyšší české basketbalové ligy bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se Pardubice představí na palubovce Nymburka.
9: Překážka na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí nákladní auto. Mezi dvěma sjezdy do města na kilometru 145 auto blokuje konec připojovacího pruhu z čerpací stanice MOL. Je jen na blikačích a vypadá to, že posádka zasvodidly. Na silnici 6 za Karlovými Vary na cestě do Prahy omezují průjezd následky nehody. U odboček na Horní Tašovice a Stružnou srazilo osobní auto divoké prase. Auto nebo zvěř zasahují do jízdního pruhu. A na silnici 56 z Beskyt do Frýdku Místku se v levém pruhu pohybuje údržba. Najeli u Frýdlantů nad Ostravicí, uklízí odpadky, čistí vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a Beslezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
16: Czech Radio News in English. No decision was made on Monday on the composition of the Czech delegation to the upcoming NATO summit in Ankara, President Petr Pavel told reporters after leaving Monday's cabinet session. At the same time, the president welcomed the government's approval of his appointment as head of the Czech delegation to the United Nations General Assembly, which will take place in New York in September. The Czech government plans to run a higher state budget deficit next year, higher than the 310 billion crowns currently projected for 2026, Finance Minister Alena Schillerová said. According to Schillerová, the deficit should then gradually decline in subsequent years by around half a percentage point of GDP annually. And the unemployment rate in the Czech Republic fell by 0.1 percentage points to 4.8% in May, driven by seasonal work and continued economic recovery, according to the Czech Labour Office.
17: Weather.
16: Tuesday should be partly cloudy to overcast with rain around the country and day temperatures between 17 and 21 degrees Celsius. Two Czech Roman Catholic priests killed by the communist regime were beatified in Brno at the weekend. Jan Bula and Václav Drbula were hanged after a show trial in the 1950s, the darkest decade of the totalitarian era. Ian Willoughby has the details.
18: Clerics Jan Bula and Václav Drbula were beatified as martyrs in front of over 13,000 people in a hall at Brno's exhibition grounds on Saturday afternoon. The two were victims of what were called the Babice show trials, one example of many such abuses of the judicial system in Czechoslovakia in the 1950s, the bloodiest decade of the communist system. Bula and Drbola were found guilty of the killing of three local Communist Party officials in the Vysočina region, a crime falsely blamed on a subversive group directed from abroad. Historian Tomáš Petráček, who is himself a priest, shared some background about the two clerics with Czech Radio.
19: Se jednalo o kněze, kteří v kraji, který byl takovým velmi...
20: Those priests represented a moral backbone for the local farmers who resisted the beginnings of the collectivization of the countryside in what was a very traditional area, with a kind of folk Catholicism.
19: Kolektivizaci venkova.
18: Bula and Drbola were hanged in Jihlava in 1952. The former was 31, the latter 39. The two parish priests came from humble backgrounds and were popular in the rural area, a fact that made them a target for the authorities. Tomáš Petráček continues.
19: ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část.
20: The totalitarian regime understood that if it didn't eliminate some people and frighten others into submission, it wouldn't succeed in breaking the spine of the nation. For the regime, they were merely human material from whom fake confessions and ideally accusations against others could be extracted. Then they snuffed their lives out without batting an eyelid. The cynicism of the communist elite and those who carried out these brutal actions was hard to believe.
19: Takové temnoty, které v té době zavolily české země.
18: What does Saturday's declaration of the two priests as blessed mean in practical terms? Pavel Konspul is bishop of Brno.
0: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem.
20: When someone is beatified, they become a kind of model. Their names can be taken by those undergoing confirmation. They have a day in the liturgical calendar as a kind of memorial, when people remember them as an example to us all.
18: The two priests beatified on Saturday will be remembered every year on the 17th of June. Beatification follows a complex process under Roman Catholic law. The first phase, which for Bula was in 2004 and for Dörbola in 2011, takes place at diocesan level. Witnesses spoke before a tribunal and historians combed the archives for details about the pair. The second phase takes place at the Vatican in Rome, where Pope Leo signed a decree on the beatification of Bula and Dörbola in October last year. Being beatified is the step before canonization, the process by which someone is made a saint. A miracle attributed to the individual's intercession after beatification is usually still required for this.
21: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Jaké parametry má vládní návrh zákona o referendu? Podaří se koalici získat dostatek opozičních hlasů potřebných pro změnu ústavy? Co si prezident slibuje od dnešní návštěvy ve Strakově akademii? Proč by nemohli na summit NATO jet jak hlava státu, tak premiér? A uspěl by případně Petr Pavel s kompetenční žalobou? Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Petr Just. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
22: Jak to vidí?
23: Vláda má dnes jednat mimo jiné o koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Asi má logiku, že u toho chce být i prezident.
24: Má to logiku, vzhledem k tomu, čeho jsme svědky v těch posledních týdnech a měsících, kdy ten hlavní spor mezi vládou a prezidentem se vede o právě reprezentaci Česka na různých mezinárodních fórech. Máme samozřejmě mezinárodní fóra, kde to není vůbec kontroverzní, například prezident se nějakým způsobem nedomáhá toho, aby jezdil třeba na evropské summity, ale ve vztahu třeba k Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů, což jsou dvě instituce, kde doposud bylo zvykem, že prezident byl vedoucím té delegace, tak tady jsou teď ta ožehavá místa, citlivá místa vztahu mezi vládou a prezidentem a vzhledem k tomu, že jedna z těchto událostí se blíží za měsíc, skoro přesně za měsíc, jestli se nemýlím, někdy 6. 7. července, že skoro přesně za měsíc má v Ankaře proběhnout summit Severoatlantické aliance a prezident na straně jedné stále počítá, že bude šéfem delegace, na straně druhé vláda, respektive hlavně někteří její členové, zejména ti, co reprezentují motoristy, ale částečně i SPD, už s tím nepočítají. Premiér Babiš zatím tak trošku lavíruje, sice také říkal, že by bylo vhodnější, aby tam prezident nebyl, aby vedl on, jakožto premiér, tu delegaci, ale říká to v podmiňovacím způsobu a v poslední době také trošku zmírnil tuto svoji rétoriku. Takže uvidíme, jestli ta dnešní návštěva prezidenta na jednání vlády povede k nějakému posunu. Každopádně je dobře, že se obě strany toho sporu budou bavit z očí do očí, že to nebude přepinkávání si výroků a vyjádření a prohlášení přes média, přes sociální sítě, ale že si prostě sednou za jednací stůl a řeknou si, kde teda, nebo jak tedy ta situace vypadá, jaké by mohly být způsoby řešení a jaká tedy bude ta delegace.
23: A proč je to najednou téma projednání vlády? Dosud to koordinováno nebylo?
24: Ono to vychází hlavně z nějakých tradic a zvyklostí. My tady sice na straně jedné máme ústavu a její články, které hovoří o pravomocích prezidenta, máme tady ale zároveň kompetenční zákon, který zase hovoří, jaké jsou kompetence těch ústředních orgánů státní správy typu ministerstvo zahraničních věcí například, nebo obecně vláda jako taková. A vlastně tyto dvě koncepce se tak trošku střetávají a vždycky doposud se ale podařilo najít nějaký konsenzus a z toho vznikla tradice. Z toho vznikla tradice něco, co není samozřejmě nikde napsaný, nikde není vyloženě napsaný, že prezident musí tu delegaci vést. I ta formulace v ústavě je taková, že prezident reprezentuje stát navenek, což pochopitelně i pro právní laiky je hodně takové vágní konstatování. Podobně vágní je, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. Ani to vlastně není něco, co si můžeme představit jako reálnou pravomoc prezidenta, když budu třeba citovat vašeho i mého oblíbeného klasika Cimrmana, že by prostě prezident řekl, druhá jízdní na můj povel dosedel. Takže bohužel nic takového není a teď říkám bohužel, protože jde o to, že to není teda nikde striktně napsaný a skutečně se musí pánové prezident, premiér, ministr zahraničí, ministr obrany prostě domluvit na tom, jak to bude. A tady evidentně vznikla, a to přiznává i Andrej Babiš, tady evidentně vznikla velká překážka nebo velký problém v jakémsi trvajícím sporu, zejména mezi prezidentem a motoristy. A to je problém, který vznikl nejmenováním Filipa Turka do vlády.
23: Petr Pavel trvá na tom, že delegaci povede. O co se opírá?
24: Opírá se jednak o tu zvyklost a jednak o právě to, byť tedy vágní, konstatování ústavy, že on reprezentuje stát navenek, což ale zároveň neznamená, že v té delegaci nemůže být nikdo z vlády. Naopak, vždycky v minulosti, i když prezident vedl delegaci, ať už se jednalo o summity Severoatlantické aliance, ať už se jednalo o vrcholné schůzky OSN, to znamená zejména to zářijové zasedání valného shromáždění OSN, vždycky součástí delegace byl i zástupce vlády, většinou ministr zahraničí, v případě NATO i ministr obrany. Takže ten vládní prvek v té delegaci a tudíž i ten vládní hlas tam vždycky reprezentován byl. A i prezident, pokud by chtěl jménem České republiky učinit nějaké rozhodnutí, tak by vlastně byl vázán mandátem vlády. A ten jeho mandát by vláda schválila, vláda by zároveň za tu věc ale přejímala odpovědnost. Bavíme se tady totiž o článku ústavy, který sice vyjmenovává prezidentovi kompetence, ale zrovna tento konkrétní článek vyjmenovává kompetence, které prezident může činit pouze za součinnosti s vládou. Takže on by tam ani nemohl fungovat jako nějaká neřízená střela. Takže si myslím, že v tomto ohledu ta obava z vládních řad je možná trošku přehnaná a možná je vedena právě pořád tím, nebo je vedena na pozadí toho sporu o nejmenování Filipa Turka.
23: Prezident věří, že na summit pojede on i premiér. Každý by se tady mohl věnovat jiné části programu. To by asi bylo elegantní řešení.
24: Bylo by to elegantní řešení, bylo by to kompromisní řešení, které, jak říkám, by nevyřadilo ze hry ani prezidenta, ani vládu. Navíc prezident vzhledem, řekněme, ke svému neformálnímu vlivu, který díky bývalému působení ve strukturách aliance má, tak by vlastně mohl i vládě nějakým způsobem pomoci. Vláda, a v tom má samozřejmě Andrej Babiš pravdu, říká, že to bude hlavně ona, která by měla obhajovat zejména výdaje na obranu. To je samozřejmě pravda, že tohle je rozhodnutí vlády a že by si ho tam obhájit měla vláda, ale to neznamená, nebo jak už jsem říkal předtím, vláda tam reprezentována bude, i když bude na místě prezident. Takže skutečně každý by se mohl věnovat nějaké agendě a ten prvek obhajoby výdajů na obranu by skutečně mohl přednést někdo, kdo by tam reprezentoval vládu, ať už premiér nebo některý z ministrů.
23: Vláda měla dnes původně rozhodnout o složení té delegace na summit NATO v Ankaře a znovu to bylo odsunuto, tuším, na 22. června. Proč?
24: Oficiální zdůvodnění od vlády je, že počkají na to, až se sejdou ministři obrany Severoatlantické aliance, kteří mají mít setkání, tuším, 18. nebo 19. června a v návaznosti na to tedy finalizují přípravu české delegace, protože většinou tyto schůzky, které předcházejí těm velkým summitům, ať už to jsou schůzky ministrů obrany, schůzky ministrů zahraničí, tak se mimo jiné věnují i přípravě toho summitu. Takže to je oficiální zdůvodnění, které přichází z vlády. Na druhou stranu, a připouštím teďka, že to je spekulativní, nevíme, jestli to třeba není právě ten odsun, jestli není motivován tím, že dnes tam bude prezident a nechtějí tedy před prezidentem učinit to rozhodnutí a chtějí ho udělat až za 14 dní. Na druhou stranu, i když by tam nebyl prezident, tak podle jednacího řádu vlády se zasedání vlády účastní i zástupce, jako zástupce prezidentské kanceláře. Takže on tam je, dělá si poznámky, sleduje tu debatu, takže i kdyby rozhodli za 14 dní a chtěli jakoby rozhodovat bez prezidenta, prezident o té diskuzi nepochybně informovaný bude skrz právě svého vyslance, který na zasedání vlády chodí. A tak to bylo vždycky, to není specifikum fungování prezidentské kanceláře za Petra Pavla.
23: Hradní plán B zní kompetenční žaloba. Stihla by ale prezidentská kancelář právě kvůli vládnímu rozhodnutí na poslední chvíli včas podat?
24: To je možná druhý důvod, proč, a zase spekulujeme teďka, je nutno říct na začátek, to je druhý možný důvod toho odsunutí, aby se nestihlo rozhodnout, aby ústavní soud nestihl rozhodnout do doby, než se ten summit ve skutečnosti bude konat. Ten čas se skutečně krátí, jak už jsem říkal, ode dneška je to za necelý měsíc, pokud se o další dva týdny prodlouží to rozhodnutí vlády nebo odsune rozhodnutí vlády, tak už jsme na někde úrovni dvou týdnů, kdy se pak může právě argumentovat tím, že není dost času na akreditaci, že už prostě naše delegace akreditována je a rozhodnutí ústavního soudu, které by mohlo přijít třeba řádově i několik jednotek dnů před tím summitem, nebo dokonce by ani nemuselo být učiněno před tím summitem, tak by už vlastně nic nezměnilo. Ale na druhou stranu, ono by to nic nezměnilo v té aktuální situaci, ale rozhodnutí ústavního soudu mají jistý potenciál stát se i nějakým precedentem do budoucna. Ať už se jedná o věci související s kompetenčními žalobami, kde hlavně to může být využito jako precedent do budoucna, ale i v některých jiných rozhodnutí.
23: Hostem je dnes politolog Petr Just.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
23: Vláda schválila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Bylo by možné ho vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí anebo návrhu parlamentu. Je to podstatně méně, než se navrhovalo kdysi, to bylo nějakých 850 tisíc, tuším, ale je to pořád hodně, ne?
24: Je to hodně, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba do okolních zemí, tak ve srovnání s některými je to relativně málo. Například Slovensko, které má poloviční počet obyvatel, tak tam, abyste mohl iniciovat referendum, tak kromě toho, že mu ho může iniciovat také vláda a parlament, tak ho mohou iniciovat občané a tam jich musí být alespoň 350 tisíc. Mm-hmm. Takže ještě víc než u nás při poloviční lidnatosti Slovenska. Na druhou stranu zase v Maďarsku, které je populačně jenom o něco menší než Česko, tak stačí 100 tisíc pro takzvané fakultativní referendum a 200 tisíc pro obligatorní. Když dá 200 tisíc, tak se musí vyhlásit. Když dá podnět 100 tisíc, tak parlament může rozhodnout o vyhlášení nebo nemusí. Ale když dá 200 tisíc, tak musí. Takže mm-hmm. i těch 200 tisíc je méně. Ale i těch 300 tisíc našich je výrazně méně než to, o čem se diskutovalo v minulosti. A tohle byl vlastně po celou dobu diskuzí, které probíhají těch 30 let o tom, jestli a za jakých podmínek budeme mít u nás uzákoněno referendum, tak tohle byl vlastně jeden z těch hlavních problémů. Já bych tam identifikoval jako tři problémy, které se řešily. Jednak, kdo bude mít tu iniciativu a kolik bude zejména potřeba podpisu, pokud ta iniciativa přijde od lidí, za jakých podmínek bude platné, a za třetí, jaká většina bude potřeba k přijetí toho usnesení. Takže tohle byl jeden z těch sporných bodů, který se podařilo vyřešit máme tady i návrhy těch dalších, ale tam předpokládám, že třeba ještě může docházet k nějakým změnám.
23: Pro by muselo hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 890 tisíc lidí. To je taky dost vysoká hranice, nemyslíte?
24: Je, ale je to hlavně konstruováno trošku netypicky. Když se podíváme na zase úpravy, a zase si vezmu tady ten náš blízký region středoevropský, když se podíváme na úpravy jinde, tak většinou to je vlastně nadpoloviční většina z nadpoloviční většiny. Musí se zúčastnit nadpoloviční většina hlasujících, jinak vůbec se ani nepřihlíží k tomu, i kdyby 100% hlasovalo pro, tak prostě se výsledky nepovažují za platné, pokud se nezúčastní víc jak polovina. Takže musí být splněna ta účast alespoň poloviny voličů a z nich nadpoloviční většina musí se vyjádřit kladně k té otázce, aby ta otázka byla považována teda za schválenou. Takže to je vlastně ještě mnohem přísnější věc, že tady opět sešlo možná takovou jakoby ne úplně typickou, ale asi kompromisní variantou toho, co si v rámci koalice

0: věcí, což ale už programové prohlášení vysloveně zamítá, a za třetí chtěla odvolatelnost politiků, to znamená i rozhodování referendem v personálních otázkách, což by se také nemělo stát.
1: Když uvážíme, které otázky návrh vylučuje, o čem podstatném by tedy plebiscit mohl rozhodovat?
0: Taková možná trošku vypočítavá odpověď o všem ostatním. Ne, no. Ono je to, ne, tady je skutečně spíše důležitější zmínit, o čem se hlasovat nemůže, protože to je mnohem omezenější okruh věcí. Sami představitelé vládní koalice, když se vyjadřovali k referendu, tak zmiňovali věci třeba související s nějakými otázkami držení třeba měkkých drog, jestli by byla nějaká hranice, kolik by bylo možno pro vlastní potřebu a podobně. Ale jak říkám, tady je asi hlavní to negativní vymezení, to, o čem by se nehlasovalo. A zase vidíme tady, že jsou body, které jdou průřezově i těmi zeměmi, kde referendum už mají, například rozhodovat o otázkách, které souvisejí se státním rozpočtem, s daněmi, cly, odvody, dávkami a podobně. Protože asi si dokážeme představit, že lidé by chtěli co nejnižší daně, ale zároveň očekávali, že stát se o ně v maximální možné míře postará, což by pochopitelně šlo trošku proti sobě. A pak samozřejmě otázky související s nějakými základními lidskými právy a svobodami, že to také bývá většinou vyloučeno. Ale třeba v Maďarsku výčet toho, o čem se hlasovat nemůže, je mnohem více. Například rozpouštění parlamentu, což často řeší na Slovensku. Na Slovensku často vidíme, že opozice se snaží dospět k rozpuštění parlamentu tím, že navrhne, aby se o tom uskutečnilo referendum. Ale třeba Maďaři tohle výslovně neumožňují.
1: Na uzavřeném jednání ANO, SPD a motoristů prý padla myšlenka, že by mohlo být možno odvolat prezidenta. To už ve hře není.
0: Podle té úpravy, která byla teď medializována, to ve hře není. Na druhou stranu, tohle není možná věc, která by měla být řešena obecným referendem, ale spíše zákonem, který řeší volbu prezidenta. Opět, když se podíváme na příklady do zahraničí, tak možnost odvolat prezidenta v referendu mají na Slovensku, ale nemají to řešeno v rámci ustanovení o obecném referendu, protože ta procedura má úplně jiné fáze, jiné většiny musí být pro ty jednotlivé fáze dosaženy. Na Slovensku zároveň tohle referendum může iniciovat pouze parlament, přestože standardně, a vyhlašuje ho pouze parlament, přestože ta obecná referenda vyhlašuje prezident na základě iniciativy, která může přijít z různých zdrojů, a hlavně parlament tak musí rozhodnout 3/5 většinou. A hlavně, pokud prezident není odvolán, tak je rozpuštěn parlament. Takže ten parlament jaksi musí pykat za to, že tady něco navrhl, ale lidé, kteří mají samozřejmě vyšší legitimitu než parlament, tak rozhodli jinak, a proto parlament z toho musí vyvodit odpovědnost. Takže to je ta slovenská úprava. U nás se o této možnosti, ale jenom okrajově, diskutovalo, když se zaváděla přímá volba prezidenta. Ale jak říkám, byla to skutečně jenom okrajová diskuze, žádná nějaká hlubší, ať už odborná nebo politická diskuze o tom, jestli zavést společně s přímou volbou prezidenta i možnost prezidenta přímo odvolat, tak se v konečném důsledku nevedla.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl Petr Just, prorektor Metropolitní univerzity Praha, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií. Moc děkuji. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a slyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8% a podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. A volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým, pokud to udělala Česká obchodní inspekce. Její humoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se nahé otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7000 korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval 39-letý záložník ve třetí lize za Baník Prievidza, kde se fotbalem začínal. Kucka získal s AC Milan italský superpohár, vyhrál Českou ligu se Spartou Praha a 3x slovenský titul se Slovanem Bratislava. Zahrál si také na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice a 3x se účastnil evropského šampionátu.
4: Překážka na D1 u Prahy a neprůjezdný pražský okruh. Na dálnici D1 na vjezdu do Prahy z Brna je hlášená sražená zvěř. Pozorujte u sjezdu na průhonice mezi kilometry 7 až 6 auto, kterého zrazilo, na kamerách vidět není. Pražský okruh ve směru na Ruzini za sjezdem na Strakonice stále stojí. Uzavírka je u tunelu na kilometru 11,5. Průjezd zřejmě zavřelo nadrozměrné vozidlo. Tvoří se kolona, dojíždějte pozorně, teď začíná zhruba na 10. kilometru, prodlužuje se. Na silnici 40 u Mikulova zasahují u nehody záchranáři. Je to na cestě do Valtic, na výjezdu z Mikulova auto je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Miloš Zeman je tady vlastně omylem, protože patří svým naturelem do Ruska. Se svými představami o světě, především o tom, jak by měla vypadat politika a stát, napsal ve své knize před 25 lety. Pro jedny zkušený státník, který formoval českou politiku po roce 89, pro druhé prezident, který v klíčových chvílích nahrával ruským zájmům, zpochybňoval vlastní tajné služby a rozděloval společnost. A za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Alexandr Mitrofanov z novinek.cz. Vítejte se, všet, dobrý den.
6: Dobrý den, Báru, rád vás vidím po nějakém čase a také samozřejmě zdravím všechny, to teď už se má říkat, diváky a divačky a posluchače a posluchy.
5: Tak, tak, a hlavně musím prozradit posluchačům, že jste z toho tématu byl nadšen. Takže
6: jsem tak nadšený, že vypadám naprosto šťastně, jak vidíte.
5: Hezký den z Plusu přeje Barbora Sachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Já samozřejmě, Sašo, si nemyslím, že byste mě dával odpověď na otázku a za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, kterou jsem zmínila, a to byl takový trailer. Já to směrem k vám obrátím. Proč si myslíte, že by neměl dostat státní vyznamenání?
6: Upřímně řečeno, já si nemyslím vůbec nic, protože, jak víte vy, jak ví všichni, a to vše je naprostá realita a pochopitelná věc, já státně vyznamenání nerozdávám.
5: Ne, ale můžete mít názor na to, jestli by ho měl Miloš Zeman dostat nebo ne?
6: Opět, já mohu mít názor pouze na to, jestli se mi ten nápad zamlouvá a pokud ano, tak z jakého důvodu, anebo že se mi vůbec nelíbí, a pokud ne, tak proč.
5: Takže
6: mně se ten nápad vůbec nelíbí.
5: Nelíbí, to jsem chtěla slyšet, jasně.
6: Ale český stát momentálně je zastoupen v této chvíli poslaneckou sněmovnou, která tento návrh poslala panu prezidentovi. No tak poslanecká sněmovna se cítí zřejmě zpřízněná s tím, co Miloš Zeman jako politik po celý politický život dělal, a chce ho vyznamenat. No tak to je její právo.
5: Který krok Miloše Zemana vy sám považujete za nejkontroverznější, nejproblematičtější, řekla jsem to dobře?
6: Řekla jste to dobře, ale já vůbec žádný separátní krok v tomto směru nevnímám. Já hodnotím celkovou činnost Miloše Zemana v jeho dost dlouhé politické kariéře, kdy zastával místa na samotném vrcholu české politiky. A já to řeknu slovy dvorního novináře Vladimíra Putina Dmitrie Smirnova. Byl to jejich člověk v Praze. Tečka.
5: To, já teď jenom marně přemýšlím, jak to správně formulovat, tu otázku. Jde o to, že on prostě směrem k Rožku řekl spoustu kontroverzních věcí, choval se někdy speciálně k tajným službám českým, jakože nejsou to jeho tajné služby. A tak já se ptám, máte pocit, že kromě těchto řečí, co dělal a nepovyšoval pana Kourelku a tak, to už jsou marginálně vlastně, jo. Ale jestli z celého tohohle postoje Miloše Zemana dlouhodobého vyplývá, že skutečně výrazně poškodil Českou republiku. A nebo to jsou prostě řeči, které velké části společnosti vadily, ale nebyla to žádná újma.
6: Měli bychom začít definicí. Co je to poškodit Českou republiku? Pro značné množství spoluobčanů činnost Miloše Zemana byla naopak činnosti ve prospěch České republiky, protože tyto spoluobčané jsou minimálně neutrální k tomu, že v Česku opět zavládne ruská nadvláda. A někteří to přímo vítají, někteří dokonce i do 9. května na Staroměstské náměstí v Praze a tam to veselé oslavují v předtuše věcí příštích. Miloš Zeman byl výrazným ruským vlivovým agentem v České republice, vykonal obrovskou práci v tomto směru a samozřejmě, že pro tu část obyvatelstva, která vidí Česko v ruské sféře vlivu, je to hrdina.
5: Když říkáte, byl to vlivový agent, tak to myslíte jako obraz něčeho, anebo vážně
6: vlivový
5: to, že byl agent?
6: Je terminus technicus, který vůbec nepočítá s tím, že ten člověk podepisuje nějaký závazek. Vlivový agent je významný činitel jedné země, který ve své veřejné a politické činnosti vykonává úkoly, vykonává něco, co prospívá jiné zemi, a v tomto případě je to o to výraznější, že Rusko, jak známo, vyhlásilo Českou republiku na druhém místě mezi nepřátelskými zeměmi.
5: Mimochodem stojí možná za pozornost, že jeho postoj možná nárazově, možná trvale se změní.
6: Proč se o tom tolik bavíme?
5: Už půjdu pryč. Poslední otázka na mě.
6: Je to politická mrtvola a my tady galvanizujeme. Na
5: tak,
6: co?
5: Jenom mi řekněte, v tom 22. roce, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, tak změnil najednou Miloš Zeman, alespoň retoricky, svůj pohled na Rusko. Dáváte tomu nějakou váhu?
6: Žádnou. Protože retoricky v jednom případě něco změnil a pak veselé pokračoval v podpoře velmi výrazné těch politických sil uvnitř České republiky. Mám na mysli komunisty, SPD, Rajchlovce, kteří naopak jsou s Ruskem zpřízněni.
5: Myslíte si, že v současné dnešní vládě nebo v poslanecké sněmovně najdete nějakého podobného vlivového agenta Ruska?
6: Jsou takoví, kteří ovšem spíše vynikají v jiných sférách, třeba sexuálních nebo pornografických, ale takovou osobnost, jako byl Zeman, tam nenajdeme.
5: Dá se teď... Si všimněte, jak na váš rozkaz nebo na vaše přání...
6: Já nerozkazuju. Já jsem váš host a jenom jsem vyjádřil údiv, že se bavíme o někom, kdo politicky neexistuje.
5: Tak a teď ono to není tak úplně jisté, že politicky neexistuje, ale...
6: Tak když o něm se budeme bavit, tak bude existovat.
5: My v tom nehrajeme takovou roli.
6: Ale ano.
5: Ale Sašo, tak já dobře, já se posouvám o pár metrů jinam a ptám se... Dá se z Putinova projevu na tom Petrohradském ekonomickém fóru usoudit, co ho na Západě doopravdy nejvíc štve? Protože to bychom pak věděli, že to je to, co funguje.
6: To není nic nového. To je dávno známá věc. Štve ho to též, co štvalo celý život toho Zemana, o kterém jsme se bavili. A Zemana to štvalo vůči české společnosti a Putina to štve vůči Západu. Oni by chtěli být uznávaní těmi velkými kluky, občas holkami, kteří jsou nahoře v té společnosti nebo na Západě a chtěli by být úplně stejný, mít stejné možnosti a Putinův sen je dohodnout se s dalšími dvěma velkými kluky, prezidentem Spojených států a předsedou Číny, na tom, že si rozdělí svět na tři díly a nebudou si zasahovat do těch svých sfér vlivu. A byl odstaven z této role a strašně se zlobí.
5: A myslíte, že se do ní zase dostane? Jakože se blíží nějaká podobná forma organizace země?
6: Ono to vypadalo mnohem nadějněji pro Putina ve chvíli, kdy mu Trump nabídl možnost ukončit ukrajinskou válku tam, kde byly vojska, byla vojska, jsem ve veřejnoprávním médiu, mám mluvit spisovně, a Putin to tehdy nechtěl, protože ten chtěl maximální vítězství, pokud možno uchvátit dvě třetiny Ukrajiny, odmítl to a od té doby, i když on tvrdí veřejně něco jiného, to s ním jde přece jenom z kopce.
5: Tomu se dostaneme, ale když teď nedávno odmítl to jednání face to face, jak se hezky česky říká, se Zelenským, tak tím...
6: Pardon, v Rusku byste to nemohla použít, tam momentálně jsou zakázané cizí slova a podobné výrazy.
5: Ale nejsme v Rusku.
6: Zatím ne.
5: Ale když odmítl tohle setkání Putin se Zelenským, tak se ptám, jako to je signál k tomu, že ten jeho cíl obsadit dvě třetiny Ukrajiny trvá.
6: Samozřejmě, on to vůbec neskrývá. Víte přece, že když odpovídal ústně na ten Zelenského dopis, v něm Zelenský nabídl, ať se setkají a ať se dohodnou o tom míru, tak zaprvé to odmítl, protože se urazil, vyčetl si z toho, že Zelenský říká, že Putin je starý a strašně se urazil, že není starý, že je v plné síle.
5: Jezdí na Tigru, potápí se.
6: To už na to nemá sílu. Takže v podstatě tohle to byl takový státnický přístup, který známe od Trumpa a od ostatních. No tak ostatně. Pak tam udal Zelenského Trumpovi, že podívej se, Donalde, on se tě naváží. A víte, jak to skončil? Žádný mír nepotřebujeme a teď mluvím k vám. Soudruzi, vojáci, námořníci, důstojníci, generálové. Makejte dobře, bratři.
5: Řekněte mi, vyhne se v téhle souvislosti, vyhne se Putin... Někdy v historicky krátké době další mobilizaci nebo do toho nepůjde za žádnou cenu, protože by ztratil další body v Rusku?
6: To je, řekl bych, stála součást diskusí, které běží už několik týdnů a pokračuje i třeba dnes. Jsem ráno poslouchal jednu takovou diskusi. Nejsou to diskuse samozřejmě těch lidí, kteří jsou v Rusku. To jsou diskuse lidí, kteří buď se ruskou tematikou zabývají v zahraničí a nejsou Rusové, anebo je to diskuse, které se věnují velice často lidé, kteří z Ruska museli prchnout před Putinem a mají dostatečnou odbornost na to, aby mohli posoudit. A tam se objevují vždycky tři stejné body, jak může Putin pokračovat. Takže jedna věc je ta mobilizace. Ta se považuje za málo pravděpodobnou, protože vnitřní nálady v Rusku nejsou teď tak stabilní, aby se to Putin mohl dovolit s tím, že nic se mu nestane. Druhá možnost je jaderný úder na území Ukrajiny, taktický jaderný úder. Máte velké oči a přitom se to už projednává snad několik měsíců.
5: Je v souvislosti s tím, myslím, že let, ne?
6: Let od té doby, co Putin řekl, že my zasadíme jaderný úder a západáci chcípnou a my půjdeme do ráje. To je pravda, to je doložený
5: druh. A jaká je ta třetí možnost?
6: A třetí možnost, ta už se bohužel uskutečňuje, a sice genocida civilního obyvatelstva v Ukrajině.
5: Pokračuje tahle genocida Putinová na domácím obyvatelstvu? Pokračuje?
6: Ne na domácím, na ukrajinském.
5: Na ukrajinském, pardon. Pokračuje stejným tempem, jako to začalo?
6: Ne, tempo
5: čím dál rychlejší.
6: Tempo je rychlejší. Vyhlásil novou etapu války, kdy už nejsou cíle vojenské, ale cíle jsou civilní a je účelem zničit co nejvíce civilní infrastruktury, obytných domů a zabít co nejvíce civilistů s tím, že pak Ukrajinci se pokoří a přijdou s Rusikem.
5: Ale víte, jak to jde dohromady s tím, co mezinárodní pozorovatelé zdůrazňují, že totiž Rusku se na frontě nějak zvlášť
6: nedaří. No právě proto.
5: Nedaří.
6: Na frontě ne, ale rakety můžou lítat na Kyjev a Kyjev kvůli tomu, že Trump vyplýtval všechny případné zbraně, které by mohl poslat na Ukrajinu v Iránu, tak Kyjev nemá jak se bránit.
5: No, víme dobře, že Trump kdysi dávno v počátcích svého prezidentování, takže mluvil o možnosti dalších zpřísněných sankcí na Rusko. Na to už úplně zapomněl.
6: No poslední jeho zápis v jeho sociální síti, pokud se nemýlím, obsahuje výraz, já už toho mám dost, ať se to řeší sami.
5: Myslíte si, že v momentu, kdy si tyhle dvě strany to začnou řešit sami, a teď odmýšlím i tu Evropu, ale rozhodně bez Trumpa a tak dále, což už se děje tady nějaký ten pátek, že to nahrává Rusku jakoby k finálnímu vítězství, anebo
6: To je hypotéza.
5: No,
6: realita je taková, že Putin přece veřejně odmítl cokoliv řešit u jednacího stolu. Řekl, chlapci, jednejte, makejte, ničte Ukrajince, ať nemají vodu, ať nemají plyn, ať nemají elektřinu, ať nemají kde bydlet. A pak uvidíme, co bude dál.
5: Mimochodem Evropa, zvlášť ta koalice ochotných, jak se o ní mluví, tak doopravdy něco zmůže v tomhle stavu na Ukrajině?
6: Evropa se šíleně bojí.
5: Čeho?
6: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
5: Čili je vlastně ta varianta, kterou já jsem zmínila, to znamená ruce pryč od Ukrajiny, na západě, myslím, tak jako k tomu se blížíme, nebo už tam jsme?
6: Ruce pryč od Ukrajiny, to je takový ruce pryč od, to je komunistické heslo, které si pamatuju ze svého mládí a znamenalo, že to je apel na někoho, aby přestal být agresor.
5: Ne, já jsem to myslela ve smyslu, už jí nebudeme pomáhat té Ukrajině.
6: No, podívejte se, co se děje. Teď samozřejmě v Maďarsku je jiná vláda po volbách, na Slovensku je vláda, která by tohleto ráda řekla a pan Fico to říkává. Ve Francii budou prezidentské volby, v Německu budou volby parlamentní a dva významní představitelé proruské politické scény v Česku, Václav Klaus a Tomio Okamura,

0: hodlají mluvit na, nevím, je to kongres nebo sjezd AfD, která vede v průzkumech veřejného mínění v Německu, a kdyby AfD řídila Německo, tak samozřejmě bude proruské Německo. A ve Francii, když zvolí člověka, který nebude přímo Marine Le Pen, ale někdo z jejího kadlubu, no tak to bude zase proruská Francie, a tak samozřejmě pak to bude úplně jiná situace. Tohle to se má očekávat.
1: Řekněte mi, je člověk v Rusku, existuje člověk nebo skupina lidí, které má Putin silný důvod se bát?
0: Ne.
1: Teď vyšla totiž docela zajímavá zpráva, nevím, co je na ní pravdy samozřejmě, ale o tom, že Sergej Šojgu.
0: Báro.
1: Váš pohled mě zmátl.
0: Báro. Michail Bulgakov napsal ve 20. letech 20. století naprosto fantastickou knihu, která se jmenuje Psí srdce. A nebudu samozřejmě tady o tom vyprávět, co to znamená. A tam je taková postava, profesor Preobraženský, který říká svému asistentovi, doktoru Bormentalovi, prosím vás pěkně, nečtěte sovětské noviny. Tak já bych to chtěl trochu zaonačit a říct, chcete-li vědět, co se děje v Rusku, nečtěte západní noviny.
1: Jsme tak zblblí na západě, že máme, děláme varianty a různé úvahy a analýzy, tak, jak je děláme, protože to tak chceme.
0: No víte co, já nemám rád tohle my, kdo my, vy a já?
1: Ne, my na západě.
0: No to neexistuje žádné my.
1: Ale
0: existují
1: to,
0: redaktoři konkrétního, co je to Financial Times, to byl v případě, nebo co to bylo, Wall Street Journal, kteří potřebují napsat článek, který by se četl. Tak někde najdou nějaký zdroj, ten zdroj může být taky kontaminovaný a může zase tak. Pro boha, my tolik let, vy a já děláme v novinařině, víme, jak to vypadá, jak i politici dokážou využívat novináře, když novináři jsou poněkud málo chytří a nechají se využívat. Takže nevěřit těmhle věcem, zvláště ne o tom, že Šojgu je rebel proti Putinovi. To je hrozně komické.
1: Takže prostě není tam člověk, který by ho mohl ohrozit, Putina, v tuhle
0: momentálně
1: chvíli?
0: Momentálně ne. Já spíše se odkážu na názor ženy, která v Česku ani na západě moc známa není, to je Alexandra Prokopenková, která teď už není v Rusku, ale předtím dlouhá léta pracovala na knize, která je založena na jejich rozhovorech, nejenom formálních, ale také neformálních, s lidmi z těch, řekl bych, vyšších sfér ruského řízení. A je to velmi zajímavé. Samotnou knihu jsem ještě nedokázal přečíst, neměl jsem čas, ale poslouchal jsem s ní zajímavý rozhovor, kde ona prostě vyprávěla, co v té knize je, a já jsem se zapamatoval jednu věc. Ona tam říká, já ručím za to, z vlastní zkušenosti, že v Rusku v těchto sférách řízení je hodně lidí, kteří jsou nespokojení s tou situací, která je, a kterým Putin už dneska vůbec nevyhovuje. Jenže tito lidé stále jenom čekají a budou čekat, že přijde někdo zvenčí a změní tu situaci. Ten zvenčí měl pro ně být Trump a teď jsou strašně zklamaní, že nejsou, a čekají na dalšího. Takže
1: jasně. Teď mi řekněte, ustál by Putin situaci svojí, kdyby nezískal na Ukrajině to, co chce, jinými slovy, kdyby získal, já nevím, kus Donbasu a pak by to prodával za globální vítězství?
0: Vždyť tvrdí stále a naposledy také, že potřebuje celý Donbas. Tam došlo k takové prazvláštní situaci, že Putin zařadil do úřední ústavy Ruské federace ty oblasti Ukrajiny, které momentálně vlastně Ukrajina. A on trvá na tom, že aby vůbec začaly nějaké rozhovory s Ukrajinci o míru, tak Ukrajina musí předtím odevzdat bez boje značnou část svého území jenom proto, že Putin si to nechal zapsat do ruské ústavy.
1: No ale tak víme, že tohle je nereálné, aby bez boje.
0: Ale on trvá na tom a jinak bude dál válka. On nemůže tak, tu válku říkáte, ukončit, Báro.
1: Jasně, jasně, ale vy říkáte, bude dál válka. Víme, že jeho popularita klesá na nejnižší úroveň od začátku.
0: Ale tak, zase, počkejte, to není katastrofální.
1: Ne, počkejte, to mělo pokračovat. Ekonomika jde dolů, životní úroveň klesá. Tak kde je ten limit, za kterým už prostě válčit nebude moci, podle vás?
0: On se opírá o jednu jedinou věc, kterou není ekonomika, ale síla jeho takzvané rozgvardie. To je 350 tisíc mužů, vynikající úroveň ozbrojení, vynikající výcvik a výcvik ovšem především nikoli na nepřítele za hranicemi Ruské federace, ale na Rusy, kteří by případně chtěli se vzbouřit a vyjít do ulic. V to vkládá veškerou naději, protože zase ta rozgvardie nemá důvod zatím být proti němu. Je živena výborně, materiálně.
1: No ale co se stane v okamžiku, kde už na toto Rusko prostě nebude mít? Vždyť to stojí hrozné peníze. No na to, aby živilo celou tu armádu.
0: No tak nebýt Číny a v menší míře Indie a dalších zemí, tak Rusko už dávno klekne.
1: No a vy si myslíte, že ta Čína tam bude valit ty peníze pořád?
0: Tak Čína potřebuje Rusko jako svou provinci a hraje jakousi hru, kterou nedokážu já rozklíčovat, protože nejsem sinolog, ale v každém případě je vidět, že Čína potřebuje, aby Rusko za prvé bylo pořád v protikladu proti Spojeným státům a za druhé se vysílilo tak, aby pak Čína mohla bez jakéhokoliv naložení značných prostředků ovládnout Rusko zcela. Teď je to tak na 70%.
1: Čili ten válečný kolotoč, myslím ten, který živí tu ruskou agresi, tak ten je v podstatě opravdu nekonečný, protože Čína a nejenže je nesrovnatelně bohatší než Rusko, ale tím, co chce ona sama, tak je vlastně nucená, tlačená do toho, aby tu ruskou agresi spolufinancovala. Takže na tomhle místě můžeme stát za 10 let taky.
0: Ne, za 10 let máme stát podle kremelských plánů někde jinde, protože já jsem nezmínil ještě jednu možnost, kterou Putin má a začíná uskutečňovat. To je útok na území NATO. Protože ten útok má být ve formě, kterou už zkouší v Polsku, momentálně teď v Rumunsku. A předpoklad je v Kremlu, že na to, jak je s odpuštěním, pardon, ten výraz v veřejnoprávním médiu, nedělejte takového, že já neřeknu to natvrdo, podělané, takže nebude odpovídat, což je to, co se děje, že na to se bojí odpovědět tak, jak Putin dokáže zaznamenat. Takže další varianta je stále větší útoky dronů na území NATO, žádná odpověď NATO a postupný útok na západ.
1: To je trochu děsící prognóza.
0: Ne, to je realistická prognóza.
1: My se nad ní určitě ještě sejdeme. Aleksandr Mitrofanov z novinek.cz byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda.
0: Díky. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycín.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Potápěčům ve Středozemním moři se poprvé podařilo natočit žraloka bílého. Somálského fotbalového rozhodčího Artana nepustili před mistrovstvím světa do Spojených států. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm. Teploty do 22 na východě naměří až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června a případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně